0: Šermíř ovládl šampionát v Hongkongu, když ve finále zdolal Itala Makiho 15-2.
1: Omezení na dálnici D1 před Ostravou a nehoda na Berounsku. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem k Mošnovskému letišti stojí osobní auto po nehodě. Kilometr 341, je to v levotočivé zatáčce, zavřená jen krajnice. Na místo před chvíli přijela odtahovka, v místě bliká silničářská šipka. Dálnice jsou teď volné. Na Berounsku silnici 605 ze Žebráku do Bavorině. Nehoda bez podrobností. S omezeným průjezdem počítejte kousek za přejezdem dálnice D5 mezi odbočkami na obec Chlustina. Do večera bude neprůjezdný hlavní tah v Ústí nad Labem na trase Lovosice Děčín. Zavřená je přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město a taky i po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zpočátku čekáme polojasno, postupně zataženo, večer četnější přehánky nebo bouřky, teploty až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Co očekávat od nového britského premiéra Burnhama?
4: Trumpova hrozba 100% clem na generické léky ohrožuje zásobování USA levnými léčivy.
3: Mají ohledně umělé inteligence pravdu proroci soudného dne nebo vizionáři?
4: Srbští hudebníci doplácejí na podporu protivládních protestů, někteří už doma prakticky nemohou vystupovat.
3: Víc zápasů, víc kontroverzí. Takové bylo mistrovství světa ve fotbale.
4: To jsou témata následujícího pořadu.
3: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
4: Od mikrofonu vás vítají
3: Lenka Buriánková
4: a Martin Benda.
2: Svět ve 20 minutách.
3: Experti na evropskou politiku a diplomacii Matthias Matthays a Benjamin Harris se v článku pro vlivný americký think tank Rada pro mezinárodní vztahy zaměřují na nového britského premiéra Andyho Burnhama, který se ujal úřadu 20. července a po dvou letech vystřídal labouristického lídra Keira Starmera.
4: Burnham, co by sedmý britský premiér během jediného desetiletí, vstupuje do Downing Street s programem založeným na manchesterismu, tedy decentralizaci moci a reindustrializaci země. S jeho usednutím do křesla ministerského předsedy se těžiště labouristické strany posouvá od technokratického řízení z Westminsteru směrem k politice zaměřené na regiony, investice a obnovu země.
3: Chci k vám být upřímný, nebyli jsme dost dobří a musíme být lepší, řekl premiér ve svém prvním projevu. Země podle něj potřebuje nový model fungování, který jí pomůže vymanit se z otřesu, jimž musela čelit po referendu o vystoupení z Evropské unie v roce 2016. Agentura Reuters doplňuje, že Burnham bude muset vzdorovat dlouhému seznamu problémů od nelegální migrace po nedostatečně fungující systém poskytování veřejných služeb.
4: Partneři Velké Británie ve Washingtonu a Bruselu si nyní zřejmě kladou otázku, jestli se v Downing Street 10 začne jen hovořit manchesterským dialektem, nebo bude změna mnohem zásadnější.
3: Burnham se narodil v roce 1970 v Liverpoolu a poprvé byl zvolen poslancem ve svých 31 letech. Ve vládách Tonyho Blaira a Gordona Browna zastával funkce hlavního tajemníka ministerstva financí, kultury a od roku 2009 zdravotnictví.
4: Do širšího povědomí Britů se dostal například tvrdýma postojem proti zatajování pochybení, zejména v souvislosti s vyšetřováním tragédie na stadionu v Hillsborough. V roce 1989 v důsledku tlačenice v přeplněném fanouškovském sektoru zemřelo 97 lidí a další stovky byly zraněny. Teprve v roce 2016 soud oficiálně uznal, že oběti byly usmrceny v důsledku policejních pochybení a selhání organizátorů.
3: O vedení labouristické strany usiloval Burnham neúspěšně dvakrát. Skutečně výraznou politickou osobností se ale stal až coby úspěšný starosta Velkého Manchesteru. V této roli si vysloužil přezdívku Král Severu.
4: Z radnice v Manchesteru do čela vlády se Burnham dostal postranním vchodem a nečekaně rychle glosují autoři článku. V lednu výkonný národní

0: Hned první den nominací podpořilo Burnhamovu kandidaturu 322 z 403 poslanců. I přes takto silnou podporu mezi poslanci by se ale mohla jako problematická ukázat skutečnost, že nový premiér nemá přímý mandát od voličů. Jestli se příští volby v Británii odehrají opravdu až v roce 2029, ukáže čas.
1: Politiku, se kterou Burnham přichází do čela země, sám označuje jako manchesterismus a vychází z přesvědčení, že hlavním problémem Spojeného království je extrémně centralizovaný stát. Jedním z nejvýraznějších návrhů nového britského premiéra je jakási Downing Street Sever, obdoba londýnského úřadu na čísle 10 v Manchesteru, odkud by byl proces decentralizace koordinován.
0: Burnham osobně je patrně nejsilněji proevropským britským ministerským předsedou od dob Blaira. Loni se dokonce nechal slyšet, že doufá v návrat Británie do Evropské unie. Za priority ve spolupráci s Evropou označuje boj proti nelegální migraci a posilování ekonomické bezpečnosti a odolnosti společnosti.
1: Další hospodářská integrace nicméně mezi prioritami nefiguruje a labouristická strana nadále odmítá vstup do celní unie, jednotný trh i obnovení volného pohybu osob. Přesto Matt Hayes s Harrisem očekávají další zbližování s evropskými partnery, například v oblasti kritických surovin, cloudových služeb nebo platební infrastruktury.
0: V otázkách zahraniční politiky autoři předpokládají kontinuitu, upozorňují ale na změnu tónu směrem ke Spojeným státům. Vztahy mezi USA a Británií nazval Burnham klíčovým, nikoliv už ustáleným termínem special relationship. Labouristické kruhy i proto očekávají méně podřízený přístup vůči Američanům. Jestli však premiér, jehož politické instinkty, kariéra i mandát jsou pevně zakořeněny v domácí politice, dokáže současně udržet nadstandard mezinárodní vliv Spojeného království a zvládat vztahy s Donaldem Trumpem, Bruselem i sílící stranou Reform UK, zůstává otázkou. Konstatují to v článku pro Think Tank Rada pro mezinárodní vztahy Matias Matejs a Benjamin Harris.
1: Poté, co americký nejvyšší soud v únoru označil za nezákonnou většinu cel, které Donald Trump zavedl během svého druhého funkčního období, je šéf Bílého domu nahradil dočasným 10% clem na takřka veškerý dovoz do Spojených států. Teď, po několika měsících relativního klidu, Trump přistoupil k zahájení nové etapy nejistoty, píše americký deník Wall Street Journal.
0: Prezident v úterý na sociální síti Truth Social napsal, že od srpna 2028 bude na generická léčiva dovážená do Spojených států uvaleno 100% clo. O rok později, v srpnu 2029, má vzrůst na 200%.
1: Opatření by mělo přimět firmy k návratu výroby generik přímo do Spojených států. Pokud bude clo skutečně zavedeno, hrozí narušení globálního dodavatelského řetězce, díky němuž zůstávají generické léky pro Američany cenově dostupné. Není tak jasné, jak se tento krok slučuje s Trumpovým cílem snížit ceny léčiv, doplňuje agentura Bloomberg.
0: Podle amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv tvoří generické léky přibližně 90% všech vydaných receptů ve Spojených státech. Úřad zároveň odhaduje, že zhruba 70% těchto léčiv pochází ze zahraničí, dodávají k tématu britské Financial Times.
1: Toto rozhodnutí povede ke zhoršení dostupnosti generických léků ve Spojených státech, protože je nebude možné vyrábět za stejně nízkou cenu. Spotřebitelé budou častěji odkázáni na originální léky, aniž by měli na americkém trhu k dispozici generickou alternativu. Varuje Nathan Gray z Institutu pro mezinárodní obchod při univerzitě v australském Adelaide.
0: Na rozdíl od výrobců inovativních léčiv chráněných patenty je pro výrobce generik, tedy kopií originálních léčiv se shodnou účinnou látkou, mnohem obtížnější vyrovnat se s případnými cly, podotýká Bloomberg. Ze všech obchodních partnerů Spojených států by nejvýrazněji dopadla na Indii.
1: Vybudování nového výrobního závodu by kromě značné investice vyžadovalo více času, než kolik ho Trumpův harmonogram poskytuje. Firmy, které plánují rozšířit své výrobní kapacity v USA, mohou požádat ministerstvo obchodu o možnost využívat po dobu 4 let sníženou celní sazbu ve výši 20%.
0: Přestože Washington prozatím vyjednal s některými státy nebo přímo s farmaceutickými společnostmi celní výjimky na patentově chráněné léky, americký prezident domácí farmafirmy vyzval,

0: pro vědu a technologii Bílého domu Alondra Nelsonová se domnívá, že bezpečnost AI je tady od toho, aby umělá inteligence lidem neškodila, ale pomáhala.
1: V zásadě jde o to, zda jsou systémy umělé inteligence chráněny před zaujatostí při rozhodování, odolné vůči manipulaci, narušující demokratickou debatu nebo bezpečné pro vývoj mladých lidí, říká Nelsonová. Zdůrazňuje, že AI nesmí oslabovat instituce a společenské vazby.
0: Zakladatel centristicko-liberálního think tanku Third Way, Mike Sexton, pak formuluje nutnost vytvoření systému posuzování nejpokročilejších modelů umělé inteligence, který by dokázal rozpoznat modely příliš rizikové na to, aby byly uvolněny pro veřejnost.
1: Na zcela opačném konci spektra, než v úvodu zmiňovaní proroci soudného dne, stojí zastánci naprosté svobody. Ti se obávají, že přílišná regulace by mohla vést ke zpomalení inovací a oslabení Spojených států na úkor geopolitických soupeřů, zejména Číny.
0: Současný stav rozhodně není bezpečný. Vyšší míru bezpečnosti ale přinese pokrok, nikoli stagnace, říká Neil Chilson z neziskové organizace Abundance Institute. Dean Ball ze společnosti OpenAI, která stojí mimo jiné za aplikací ChatGPT, dokonce sousloví bezpečnost umělé inteligence zcela odmítá.
1: Neříkáme tím, že bezpečnost AI není důležitá. Naopak tvrdím, že je příliš důležitá na to, aby byla jednoduše nadiktována zhora, uzavírá pohledem vývojáře server Politico.
0: Zpravodajský server Balkan Insight píše o tom, že srbské úřady systematicky ruší koncerty hudebníků, kteří veřejně podpořili studentské protivládní protesty. Umělci loajální k prezidentu Aleksandaru Vučičovi naopak získávají lukrativní veřejné zakázky financované z obecních rozpočtů. Kultura v zemi se tak stává dalším kolbištěm politického boje.
1: Příkladem může být zrušení festivalu Noise Fest, který se měl konat 14. a 15. srpna ve městě Negotin. Měla tam mimo jiné vystoupit legendární srbská punkrocková skupina Gobliny, která vznikla v době rozpadu socialistické Jugoslávie a jejíž písně se v 90. letech staly populárními protestními hymnami. Členové kapely dodnes otevřeně vystupují proti společenskému bezpráví.
0: Právě proto podle investigativců z Balkan Insight není překvapením, že úřady v Negotinu rozhodly o zrušení festivalu. Když o tom organizátoři 3. července na sociálních sítích informovali, napsali mimo jiné: nikdy jsme nedovolili, aby politické názory ovlivňovaly organizaci festivalu, výběr umělců nebo produkci. Veškerá rozhodnutí byla vždy vedena výhradně kvalitou a tím, co bylo v danou chvíli nejzajímavější. Právě to je ale teď hlavním důvodem výhrad.
1: Basista kapely Gobliny Vladislav Kokotovič novinářům řekl, že rušení koncertů se od konce roku 2024, kdy v zemi začaly protivládní protesty, stalo běžnou součástí života mnoha hudebníků. Podobné kroky podle muzikanta ukazují, jak velký strach politické špičky mají. Věří, že se taktika vládnoucí strany nakonec obrátí proti ní samé. Každý takto zrušený koncert je střela do vlastní nohy, konstatuje hudebník.
0: Možnost vystupovat na akcích financovaných státem postupně přestává pro nepohodlné umělce existovat. Podobný osud jako kapelu Gobliny potkal třeba skupiny SARS a samostalny referenty, zpěvačky Seku Alexičovou, Natašu Bekvalacovou a řadu dalších. Všem byly plánované koncerty zrušeny z důvodu technických oprav, rekonstrukcí prostor nebo náhlých bezpečnostních komplikací. Ušetřeny nejsou dokonce ani benefiční akce. V říjnu 2025 byl zrušen koncert kapely Ateis Rap, který si kladl za cíl vybrat finanční prostředky na nákladnou zdravotní péči o dvě malé děti. Místní úřady v obci Kysáč ale odmítly vydat potřebná povolení.
1: Institucionální tlak na domácí scénu se dotkl i největšího srbského hudebního festivalu Exit. Poté, co organizátoři veřejně podpořili sílící protestní hnutí, byly náhle zastaveny vysoké dotace z rozpočtu města Nový Sad i provincie Vojvodina. Čtvrt století poté, co festival na vlně odporu proti režimu Slobodana Miloševiče vznikl, se tak Exit rozhodl Srbsko opustit a přesunout své působiště do sousední Černé Hory.
0: Naopak hudebníci a zpěváci, kteří se veřejně postavili na stranu srbské pokrokové strany a prezidenta Vučiče, ze své loajality těží. Vystupují totiž na koncertech financovaných

0: z rozpočtů místních samospráv, a to prakticky bez ohledu na početnost publika.
1: Místní turistické organizace a kulturní centra pravidelně obcházejí otevřená výběrová řízení a zakázky zadávají přímo. Například zpěvačka Jelena Karleuša, která během protestů prohlásila, že by demonstranty nejraději přijela autem, se stala tváří státem podporovaných koncertů hned v několika městech. Za jedno vystoupení přitom inkasovala v přepočtu až 1 200 000 korun, popisuje Balkan Insight.
0: Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací, tedy zkráceně FIFA, Gianni Infantino sliboval, že letošní mistrovství světa bude největší událostí v dějinách lidstva. Turnaj přinesl několik novinek i kontroverzí. Klání, kterého se zúčastnilo rekordních 48 týmů světa, se konalo v 16 hostitelských městech ve třech zemích – Kanadě, Mexiku a Spojených státech. Pozornost vzbudily povinné 3minutové přestávky na občerstvení, vysoké ceny vstupenek i politizace fotbalu. Za turnajem se ohlíží britská veřejnoprávní stanice BBC.
1: V úvodu připomíná velké příběhy nováčků, například Kapverdy senzačně remizovali se Španělskem, Uruguají nebo Saudskou Arábií. Podařilo se jim obsadit druhé místo ve skupině a ve vyřazovací fázi dokonce potrápili nakonec stříbrnou Argentinu. Překvapilo také Curaçao nebo Demokratická republika Kongo.
0: Debatovanou novinkou se staly 3minutové občerstvovací přestávky, které FIFA podle oficiálních vyjádření zavedla v zájmu zdraví hráčů. Fanoušci na stadionech sice projevovali nad přerušováním hry nelibost. Cena reklamního prostoru na stanici Fox News se ale v těchto pauzách vyšplhala v přepočtu až na necelých 16 milionů korun za 30 vteřin.
1: Šéf rozhodčích Mezinárodní federace fotbalových asociací Pierluigi Collina se pro tento šampionát rozhodl zatočit se zdržováním hry. Zatímco před 4 lety nařídil důsledně nastavovat čas za každé přerušení, čímž se průměrná délka zápasu vyšplhala až na 101 minut a 22 sekund, letos se po odečtení času přestávek na občerstvení hrálo průměrně 96 minut a 24 sekund. Oproti roku 2022 byl přitom míč ve hře fakticky stejně dlouho.
0: Dalším třaskavým tématem byly astronomické ceny vstupenek. Ty ale podle návštěvnosti fanoušky fotbalu neodradily. Průměrně byly stadiony zaplněny z 99,7% a zápasy navštívilo přes 6 milionů a 800 tisíc diváků.
1: Kromě cen vstupenek vyvolalo kritiku také neprůhledné přidělování sedadel a 30% poplatek pro další prodej lístků, což vedlo dokonce k vyšetřování ze strany generálních prokurátorů amerických států New York a New Jersey.
0: A pak je tu také politizace celé akce. Situace nabrala nečekaný obrat ještě před úvodním výkopem, když somálskému rozhodčímu Omaru Artanovi nebyl po příletu na letiště v Miami povolen vstup do země, píše BBC. Upozorňuje, že problémům čelila také iránská reprezentace, které americká administrativa povolila vstup do země vždy jen na 24 hodin v den zápasu.
1: Opatrně největší skandál celého mistrovství se nakonec postaral prezident jedné z hostitelských zemí Donald Trump, který osobně intervenoval za přezkoumání červené karty pro amerického reprezentanta Floriana Baloguna přímo u šéfa Mezinárodní federace fotbalových asociací Infantina. Krátce na to disciplinární komise FIFA mimořádně změnila automatický jednozápasový trest na podmíněný, takže Balogun mohl nastoupit do 8 finále proti Belgii. I tato kauza znovu otevřela vážné otázky ohledně politického zasahování do průběhu turnaje, konstatuje závěrem BBC.
2: Svět ve 20 minutách. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Při požáru poblíž španělské Valencie zemřel podle tamních úřadů jeden člověk. Deník El País s odkazem na své zdroje napsal, že se muž pokusil projet hořící oblastí ve svém autě. To bylo později nalezeno spálené. Dalších 5 lidí je kvůli stejnému požáru v péči lékařů, protože se nadýchali kouře nebo mají popáleniny. Oheň poblíž Valencie se už hasičům podařilo uhasit. Španělé ale dál bojují s rozsáhlými požáry u města Madrid a Ávila. Kvůli nim se ze svých domovů museli evakuovat desítky tisíc lidí. Požáry zužují taky Francii. Ta nařídila evakuaci dalších asi 55 tisíc obyvatel z okolí města Bordeaux. Předtím muselo svoje domovy opustit celkem už víc než 200 tisíc lidí. V Demokratické republice Kongo je víc než 3 tisíce potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní se současná epidemie šíří nejrychleji v historii. Nemoci od května podlehlo už víc než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Do Česka se podle meteorologů vrátí tropické teploty. Příští týden by mohlo být místy i 36 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav bude předpověď ještě upravovat. Zatím ale jejich modely neukazují teploty, jaké byly v Česku na konci června. V Doksanech na Litoměřicku tehdy padl teplotní rekord. 28. června tam místní stanice naměřila bezmála 42 stupňů Celsia. A renesanční a barokní z grafita znovu zdobí fasády nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralském na Českolipsku. Radnice dokončila poslední část obnovy vnějších zdí. Restaurátoři při obnově zkoumali druhy písku z okolí, aby dosáhli co nejpřesnějšího historického odstínu. Finále dvouhry na ženském tenisovém turnaji okruhu WTA v Praze bude bez české účasti. V semifinále totiž vypadly Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Snigurové 0-2 na sety, a Barbora Krejčíková poté prohrála s Rakušankou Tagerovou 6-7 v klíčové třetí sadě. Český pár Lucie Havlíčková, Laura Samson ale může vyhrát ještě soutěž deblistek. O titul se česká dvojice zahraje proti Britkám Dartové a Lamsdenové.
4: Nehoda na Havlíčkobrodsku a omezení na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov u Brna. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na kilometru 341 už odklidili havarované osobní auto. Na silnici 348 z Humpolce do Štoků je hlášená nehoda. Pozorně projíždějte mezi Herálcem a Úsobím. Na D2 u sjezdu na Slavkov včera večer změnili průjezd omezením mezi kilometry 10 až 12 kvůli opravám mostu. Jede na Bratislavu i Brno jen jedním pruhem. Před chvílí ve směru na Bratislavu místem projížděl nadměrný náklad, zpomalil provoz. A na pražském okruhu u dálnice D5 do Plzně opravují vozovku. Směr D1 je mezi kilometry 22 až 21 zavřený pravý pruh. Kolona se tam netvoří, provoz je slabý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne, pak přehánky jen výjimečně, večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Četkontrol a ochrana soukromí na internetu. Andrej Babiš a členství Česka v koalici ochotných. Jaroslav Kačinsky a rozkol v straně Právo a spravedlnost. To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
5: Takzvaný chat control znovu obnovil v posledních týdnech debatu o ochraně soukromí na internetu. Opatření, které umožňuje internetovým firmám prohlížet nešifrované konverzace a zasahovat tím proti šíření dětské pornografie, teď dostanou na stůl členské státy Evropské unie. Debata je nabitá emocemi, myslí si analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
6: Brusel nás chce šmírovat a postupnými krůčky hledá cesty, jak omezit naše soukromí. To je interpretace, která ve spojení s chat control v českém prostředí zakořenila. používají velká část politické reprezentace a zůstají podporuje část médií. Magazín Echo 24 si toto tvrzení dokonce otiskl přímo na obálku nedávného vydání se sugestivní douškou, že jde o špinavost. Bohužel takovému rámování propadají i někteří jinak uznávaní experti, mezi nimi konzultant Ondřej Malý. Ten v komentáři pro Seznam zprávy vedle řady důležitých postřehů také napsal, že prodloužení tzv. Chat-kontrolu 1.0, pro který se vyslovili europoslanci, představuje, cituji, dobrý příklad, jak se snižuje rozsah prostoru, který je soukromý. Prokazatelně to ale není pravda. Aby bylo jasno, cílem mé polemiky není chat-kontrol hájit ani kritizovat. Myslím si, že kolem toho už bylo řečeno dost. A kdybych se snad do takové debaty chtěl zapojit, udělal bych to spíše na straně jeho kritiků. Chci se zaměřit na to, jak velká část odpůrců návrhu v Česku tuto kritiku rámovala a bezděčně tím na sebe prozradila, že podléhá dlouhodobé protievropské komunikační masáži, ve které už nejde jen o kritiku jednoho návrhu, ale o naše ukotvení v západních strukturách. Oblíbeným narativem protiunijních politických stran a dezinformačních kanálů, z nichž mnohé jsou spojeny s kremelskou propagandou, je, že Evropská unie je v zásadě západní obdobou totalitního Sovětského svazu, která dlouhodobě hledá cesty, jak omezit osobní svobody, včetně svobody slova nebo práva na soukromí. V minulosti sociálními sítěmi prošly vlny údajně zaručených, ve skutečnosti absurdních zpráv o tom, že EU chce údajně zakázat používání hotovosti, aby měla plnou kontrolu nad výdaji každého jednotlivce, že zavádí cenzuru na sociálních sítích, díky které může odstraňovat nepohodlné názory, že plánuje spustit systém sociálních kreditů po čínském vzoru, že zakáže používání slova Vánoce, aby snad neurazila muslimy a podobně. Chat control jako nástroj, jak dále utáhnout údajné šrouby svobody slova na internetu, do tohoto narrativu zcela zapadá. A přiznejme si, že v nás rezonuje. Vždyť se do veřejného prostoru v Česku EU málo kdy dostává v jiném kontextu, než že Brusel zase něco nařídil nebo zakázal, tedy že oni nás v něčem omezili a my to teď musíme strpět. Úspěch dezinformací je také založen na efektivní taktice smíchání reality s fikcí a mnohé ze zmíněných blábolů mají prapůvod v reálných opatřeních, jen ve zcela odlišných konotacích. A tím se dostáváme zpět k chat kontrolu. Skutečně europoslanci zvedli ruku pro něco, čím se prostor pro soukromí na internetu zmenší? Neodhlasovali nic jiného, než prodloužení dočasné výjimky, na základě které internetové platformy mohou dobrovolně nešifrované konverzace skenovat. Ta s námi bez většího zájmu byla posledních 5 let a pokud s tím budou souhlasit členské země, platnost se protáhne o 2 roky. Těžko tvrdit, že EU snižuje prostor pro soukromí, když zůstává fakticky nezměněn. Ale dobře, můžete namítnout, že se jen chytám za slovíčka a že jde přece o princip a precedent, po kterém může následovat něco daleko horšího, což nejsou planá slova, protože členské státy i europoslanci pracují současně na takzvaném chat kontrolu 2.0, tedy na trvalé právní úpravě. Takový výklad ale předně ignoruje politickou realitu, ve které chat kontrol 2.0 opakovaně u členských států narazil. Vypadly z něj při vyjednáváních postupně jakékoliv pokusy o prolomení šifrovaných konverzací a co do tvrdosti se dostal víceméně na úroveň stávajícího opatření. A především ignoruje legislativní kontext. Vychází totiž z falešné premisy, že na počátku bylo na internetu soukromí, ale kvůli Unii o něj přicházíme. Je tomu ale přesně naopak. Soukromí na internetu je dosti vzácný statek. Zeptejte se jakéhokoliv experta na kyberbezpečnost. Zvlášť s rozvojem sociálních sítí se z internetu stal divoký západ, který proměnil soukromá data na obchodní komoditu, kterou firmy prodávají tu k cílení reklamy, jinde zase k ovlivňování politických kampaní, viz kauza Cambridge Analytica. A jak ukázali úniky WikiLeaks, naše soukromá data nejsou chráněna ani před státy a jejich tajnými službami. EU dlouhodobě postupuje opačným trendem, tedy zvyšováním standardů na ochranu soukromí a osobních údajů na internetu. Seznam legislativ za tímto účelem schválených, často známých pod nesrozumitelnými zkratkami, je dlouhý. Za všechny jmenujeme GDPR a směrnici e-privacy, DSA a DMA nebo akt o umělé inteligenci. Ze strany biznisu Unie dlouhodobě čelí úplně jiné kritice, a sice, že kvůli své obsesi s ochranou soukromí tento sektor zatěžuje příliš mnoha pravidly. Chat control je výjimkou právě z oné e-privacy směrnice, která mimo jiné podstatně omezuje možnosti, na jak dlouho a za jakým účelem mohou firmy uchovávat soukromé údaje uživatelů. Standardizuje dále ochranu soukromých konverzací nebo dává firmám povinnost hlásit případy úniku dat příslušným úřadům. Ano, chat control tudíž v úzce vymezené oblasti soukromí proti zbytku unijní legislativy omezuje. Výsledkem však je, že Evropa stále zůstává kontinentem s nejvyššími standardy pro ochranu soukromí online na světě, a to právě díky Evropské unii, nikoli vyhnuli jí navzdory. Můžeme vést debatu, zda je chat control vhodný, přiměřený či efektivní nástroj řešení problému se sexuálním predátorstvím na internetu. Nenaskakujme přitom ale na zavádějící narrativ o plíživém osekávání soukromí a bruselském šmíráctví. Na tom, jak politická témata rámujeme, zvláště takto citlivá, totiž záleží.
5: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Český premiér Andrej Babiš se často brání proti tvrzení, že by byl proruský. Některých jeho výroků, kdy zpochybňuje například smysl koalice ochotných, která pomáhá bránící se Ukrajině, se ovšem ruská propaganda vděčně chytá. Soudí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
7: Žijeme v mediálním světě. Taky se mu říká informační svět, ale to už dávno nesedí, protože za informace jsou často vydávány lži a dezinformace a je těžké ty dvě skupiny od sebe jednoduše odlišit. Příklad. Český premiér Babiš nedávno zpochybnil koalici ochotných, země podporující Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Přitom se sám jejich schůzek účastní. Řekl, že toto uskupení kromě slov nikdy nic nepřineslo, cituji, být v nějaké koalici jen na papíře, jako jsme v koalici ochotných, z toho nic nevzešlo, nikdy, jen nějaké řeči politiků, v takových já být nepotřebuji. Ale opakuji, že na schůzky koalice létá. Jeho slov se ihned chytila ruská propaganda, část ruských médií Babišovy výroky spojila také s novou antibalistickou, tedy protiraketovou iniciativou, o které se premiér rovněž zmínil, a to negativně. Shodil i jiné evropské obranné akce, prý z nich nikdy nic nebylo, jmenoval německý projekt European Sky Shield Initiative, cituji Babiše, ptal jsem se, jaký je výsledek, údajně žádný. Toho výroku se ihned chytil ku příkladu prokremelský server EA Daily. Andrej Babiš se často brání nařčení, že je proruský. Brání se tomu, i když sestavil vládu s hnutím Tomia Okamury, jen proto, aby podezření vyvrátil a ukolébal vedení NATO a Spojené státy, dovolil, aby Česko poskytlo minimální příspěvek do programu na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu. Jinak ale on i jeho vláda zásadně odmítají vojensky Ukrajinu podporovat, prý proto, aby byl mír. Bez zbraní se Ukrajina ovšem neubrání. Mír sice nastane, ale Rusko ji zničí. Je tedy Babiš proruský nebo není? Ruská propaganda dokáže jeho slova šikovně využít iniciativy, které jakkoliv podporují Ukrajinu a budují evropskou obranu, jí samozřejmě leží v žaludku, komplikují Rusku dobytí dnes svobodné země i další expanzi. Není divu, že ruská provládní média Babiše citují, když řekne, že z koalice ochotných nic nevzešlo, nikdy jen nějaké řeči politiků, Rusové to použijí jako vzkaz pro své občany. Sami vědí, že to není pravda a že se Babiš mýlí. Proč? Ku příkladu koalice ochotných sehrála během let 2025 a 2026 klíčovou roli v organizaci pomoci Ukrajině. Jde o živou strukturu, která se přizpůsobuje měnícím se bezpečnostním potřebám. Evropa hledá nové cesty bezpečnostní spolupráce mimo rámec EU a NATO. Londýnský summit koalice v březnu 2025 spustil proces, který rychle vyústil v jednání náčelníků generálních štábů, v ministerské schůzky i ve společné plánování obrany. Nejde vůbec o prázdné politické deklarace, ale o novou bezpečnostní strukturu, která Rusku brání v expanzi. My se toho nyní neúčastníme. Je to chyba nejen v oblasti bezpečnosti. Koalice ochotných dnes představuje mimořádnou příležitost pro naše podniky. Mohli by se lépe podílet na evropské obranné výrobě. Takhle zůstáváme mimo. Vrátím se k původní otázce, tedy jestli je Babiš proruský a jeho vláda proruská. On v tom tak sem tam vlaje a popírá to, ale dnes platí, že kdo není jasně proukrajinský a proevropský, je zároveň chtě nechtě proruský.
5: dodává spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. Po mnoha týdnech nejistoty a interních sporů nastal nakonec rozkol v hlavní polské opoziční straně Právo a spravedlnost. Odešla z ní skupina okolo bývalého premiéra Mateusze Morawieckého. Co to znamená pro současnou proevropskou vládu Donalda Tuska? Nad tím se zamýšlí evropský editor deníku Luboš Palata.
8: V polském opozičním Právo a spravedlnost nastalo zemětřesení. Po nesplnění ultimáta a nepodepsání slibu věrnosti vůdci strany Jaroslavu Kaczyńskému bylo několik desítek technokratů v čele s bývalým premiérem Mateuszem Morawieckým vyloučeno ze strany. 77-letý Kaczyński, o jehož konci v politice se už několik let spekuluje, tak tvrdě potlačil doutnající spouru. Nebo možná jen příliš okatou snahu Morawieckého zajistit si přechod nástupnictví pro sebe a svoji skupinu bankéřů a manažerů. Přestože jde o největší událost dějinách strany za posledních mnoho let, její význam není třeba přeceňovat. Kaczyński Morawieckého a jeho lidi ze strany vyhodil, protože si to může podle shodného mínění polských médií dovolit. Není představitelné, že by Morawiecki vůči vládě stejně nepřátelsky vystupující jako Kaczyński hlasoval se svojí skupinou se stranami dnešní vlády Donalda Tuska a pomohl jí tak prolamovat častá veta prezidenta Karola Nawrockého. Pokud jde o stranické preference, měž Právo a spravedlnost dlouhodobě zaostává za občanskou koalicí Donalda Tuska, měla by ztráta Morawieckého a jeho skupiny stát stranu jen několik procent hlasů a nemělo by to ohrozit její pozici hlavní politické síly opozice. Na opoziční scéně se však dějí mnohem zásadnější věci, než je vyhození ex-premiéra Morawieckého a několika desítek jemu věrných poslanců. Hlavní postavou polské opozice vůči Kaczyńskému ještě mnohem nezávislejší, než vůbec kdy byl Morawiecki, je dnes prezident Karol Nawrocki. Tohoto nacionalistického historika Kaczyński tak říkajíc vytáhl z klobouku, udělal z něj kandidáta PiSu a dokázal jeho prostřednictvím porazit a pokořit vládní koalici Donalda Tuska. A také jí zásadně stížit vládnutí, protože Nawrocki vetuje téměř každý zákon, který vláda připraví. A k přehlasování veta je třeba 3/5 většina poslanců a tou Tuskova vláda nedisponuje. Spekuluje se také o tom, že za Kaczyńského krokem je příprava na vytvoření budoucí koaliční vlády s extrémní pravicí. A to nejen z ostře protiunijní konfederací, ale také se stále populárnější protiukrajinskou a antisemickou konfederací Koruny Polské europoslance Grzegorze Brauna. Tusk vedle Kaczyńského, nejzkušenější politik v dnešní Polsku, si umí spočítat, že nestačí, aby jeho občanská koalice vyhrála příští parlamentní volby na podzim příštího roku. Ale se stranami současné proevropské koalice bude muset dát dohromady většinu v Sejmu. Má na to už jen o něco více než rok. Před všechna ale přinesl rozkol v Právu a spravedlnosti pro současnou Tuskovu vládu trochu naděje, že to třeba nebude zcela nemožné.
5: Tolik evropský editor deníku Luboš Palata.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: A teď se ohlédneme za některými zajímavými komentáři uplynulého týdne. Jedním z velkých úkolů většiny vlád v Evropě je zajištění stabilního důchodového systému. Ta česká pro začátek rozhodla posunout takzvaný valorizační rámec, což zbrzdí výdaje státu. Detaily dodává komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
9: Další vládní slib se odkládá. Vláda posune změnu valorizačního vzorce penzí na příště, na dobu, až vymyslí, jak zastropuje věk odchodu do důchodu a co udělá s lidmi, kteří pracují v náročných profesích. A zjevně také poté, až vymyslí, kde vezme peníze na rychlejší zvyšování důchodů, než je to současné, které podle předvolebních slibů mělo padnout. Nakonec se vyšších peněz dočkají dvě skupiny seniorů. Těm, co ještě stále pracují, se bude víc zvyšovat procentní výměra důchodů. A peníze navíc dostanou lidé, kteří se dožijí 80 a více let. Současný model začíná odměňovat až 85-leté. Z hlediska rozpočtu jde o velmi moudré opatření. Slibovaná rychlejší valorizace penzí by totiž vedla k rychlému prudkému růstu výdajů. V tomto ohledu bude v uvozovkách bohatě stačit vyšší odměna starým. Na nic z toho totiž dlouhodobě státní finance nemají a mít nebudou, pokud neprojde velká daňová novela, která nejenže zarazí legální daňové výjimky, úlevy a zvýhodnění, ale také zvýší daně. Nic z toho vláda v plánu nemá. Takže existuje jistá pravděpodobnost, že slib o rychlejší valorizaci se bude tak dlouho odkládat, až padne na další vládu. A pak je tady otázka udržitelnosti finanční stability seniorů. Je pravdou, že se jejich důchody v průběhu pandemie a nedávné inflační vlny zvyšovaly daleko rychleji než mzdy. A proto také minulá vláda Petra Fialy změnila valorizační vzorec, aby růst penzí nebyl tak velký. Současně platí, že seniori mají jinou strukturu výdajů. Neinvestují do kariéry, vzdělávání ani hypoték. Největší položkou je bydlení a výdaje na zdraví. Problém je, že stárnoucí populace potřebuje stále víc peněz na zdraví, a to i v systému zdravotnictví zdarma, kterým se Česko tak rádo chlubí. Příspěvek na péči, který se zdravím těsně souvisí a jehož příjemci jsou ze zhruba 70% právě seniori, prudce roste. Důvodem jsou valorizace posledních let i růst počtu seniorů, kteří příspěvek potřebují. Výdaje na tento příspěvek stouply ze 36 miliard v roce 2022 na 46,5 miliardy v roce 2025. Letos měsíční částka, kterou rozpočet vyplácí na příspěvek na péči, přesahla 4 miliardy. Takže i při velmi střízlivém odhadu se celkové výdaje budou blížit k 50 miliardám korun. A to je nárůst jen za poslední 4 roky. Navíc, kdo měl tu čest o příspěvek žádat, ví, že jde o anabázi, která trvá mnoho měsíců až let. Senior se leckdy příspěvku nedožije. A přechod z jednoho stupně potřebnosti do druhého se dá přirovnat k rozdílu výstupu na Sněžku a na Mount Everest. Zkrátka kromě domovů seniorů, kteří mají na příspěvek na péči zjevně přímou linku, je jeho dostupnost pro běžnou domácnost obtížná. Což mimochodem dost šetří peníze rozpočtu. Nikoli seniorům a jejich rodinám. Kdo kdy platil dostupný, což je v případě velkých měst především soukromý domov pro seniory, ví, že jsou to výdaje naprosto srovnatelné s hypotékou. Co se týká výdajů ve vysokém stáří, rozhodně nelze říci, že by byly automaticky nižší než mládí. Pomalejší valorizace důchodu bude znamenat vyšší tlak na dávkový systém. Ne na péči, ale na celou superdávku, a to kvůli cenám bydlení. Tím, že vyřizování pomoci trvá, a také proto, že se stále mnoho lidí stydí požádat o pomoc, nebude růst výdajů rozpočtu tak vysoký jako při změně valorizace. Nicméně výdaje porostou tak jako tak. V Česku na státní důchod jako na jediný zdroj příjmu spoléhá podle nedávného výzkumu pojišťovny Generali plných 98% seniorů, což je naprosto šílené číslo. Lidé jej vnímají jako pevný základ svých financí, přestože se obávají, že jim nemusí stačit na naplnění základních potřeb. A také často nestačí. Vládní rozhodnutí odsunout rychlejší valorizaci penzí na jindy lze brát jako rozumný a vyvážený přístup k hospodaření s veřejnými penězi. Daleko lepší by ovšem bylo, kdyby vláda přišla s nápadem, jak se finančně vyrovnat se stárnutím populace a hrozící demografickou krizí. Před tímto rozhodnutím ovšem schovává hlavu do písku úplně stejně, jako to dělaly všechny vlády před ní.
10: Míní komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Nejbližší prezidentské volby v Česku jsou ještě daleko. I tak se už ale občas objevují spekulace o možných kandidátech. Ne všechny úvahy jdou ale správným směrem, domnívá se politický analytik Lukáš Jelínek.
11: Politický masochismus. Jinak se nápad předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, aby opozice postavila do příští prezidentské volby vlastního kandidáta, označit nedá. Víme přece, jak se strany s hledáním vhodných adeptů vždy natrápí. Současná opozice přitom nehýří nápady ani osobnostmi a její obliba u veřejnosti je poměrně nízká na to, aby mohla reálně uvažovat o obsazení nejvyšší ústavní funkce. Situaci navíc komplikuje, že současný prezident Petr Pavel, jenž pravděpodobně bude mandát obhajovat, je opozici, zejména jejím liberálnějším výhonkům, názorově blízký. Bývá celkem běžné, že se někteří prezidentští kandidáti názorově překrývají. Dokázala by ale opozice najít někoho, kdo by vůbec byl ochotný její dres obléct a střetnout se s Pavlem, aniž by vypadal jako jeho přihrávač? Na tomto místě připomeňme, že expremiér Petr Fiala o kandidaturu nestojí a tu svoji vyloučil i Vystrčil. Ten navíc střízlivě předpokládá, že do druhého kola postoupí právě Pavel, jehož by prý měl opoziční uchazeč ve finále podpořit. Představa, že by se v závěrečném rozstřelu potkali oba, je totiž z říše snů. Jakkoliv dnes vládní koalice žádné jméno po ruce nemá, dá se očekávat, že se někým pokusí obhajující hlavu státu sníží na kordy, jak se patří potrápit. Minule se středopravicové strany držely při zemi. Čistě partajními kandidáty byl jen Andrej Babiš za hnutí ANO a Jaroslav Bašta za SPD. Senátoři pak vyplodili další tři nestranické uchazeče, nikdo z nich ale nezazářil. Pozornost k sobě přitáhli dva občanští kandidáti, Petr Pavel a Danuše Nerudová, jež je teď europoslankyní za hnutí STAN, a pak už jen všudy přítomný Babiš. Nápad, s nímž přišel Miloš Vystrčil, ale který by se nejspíš i bez něj dříve nebo později objevil, může mít dva motivy. První souvisí s tím, že si předseda horní parlamentní komory ve většině témat s Pavlem notuje. Možná mu chtěl ulehčit od nálepky opoziční prezident, s níž se co chvíli ohání vládní koalice. Je to přitom nesmysl. V prezidentském systému by měla pravdu, avšak v našem jde o sčítání jablek s hruškami. Skutečně klíčové střety se neodehrávají mezi vládou a prezidentem, nýbrž ve sněmovně, do níž volíme kandidátní listiny sestavené stranami. Občany navržený prezident by pak mohl být pokládán leda za opozici vůči veškerému politickému stranictví. Prostě osobnost vyšla z občanské společnosti versus partajní nominanti. Vždyť stranictví u nás dvakrát populární není a stílu individualit proti němu akcentoval už Václav Havel. Tímto směrem se ale patrně koaliční uvažování nevyvíjí. Vystrčil však může svým návrhem také myslet na budoucnost opozice. Kdyby se v přímé prezidentské volbě vyprofiloval a veřejnost zaujal její lídr, který by se i přes porážku v klání ohrad mohl stát vyzývatelem Andreje Babiše ve sněmovním souboji, šlo by jistě o úspěch. Nyní to ale působí jako science fiction. Nejsilnější opoziční subjekty zaostávají za hnutím ANO o koňskou délku zhruba 15% a o druhou příčku se nad to přetahují Starostové a ODS. Vidina, jak tyto a další strany, ať už samostatně nebo společně, řeší ještě prezidentskou nominaci, ačkoliv svých starostí mají dost a Petr Pavel ostudu nedělá, je iluzorní. Nemluví o tom, že v turbulentním a zlomovém období, jakým procházíme a v němž se rozhoduje o příštím charakteru našeho státu, dává větší smysl spojování sil, nikoli jejich tříštění.
10: A slovy analytika Lukáše Jelínka jsme dospěli do finále dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Markéta Bidžovská, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Neměli jste čas sledovat v týdnu zprávy? Máte informační deficit, protože potřebujete vědět, co se stalo v Česku i v zahraničí? Český rozhlas Plus právě pro vás připravuje pořad Týden Plus. Uslyšíte v něm reportáže, rozhovory i analýzy toho nejdůležitějšího, co se stalo v uplynulých 7 dnech a co rozhodně potřebujete vědět. Poslouchejte v sobotu po 6. hodině večer a v neděli po 9. hodině dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. A pak také v aplikaci Můj rozhlas. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Jihozápad Evropy sužují lesní požáry, s hašením pomáhají i Češi. Čína protestuje proti novým americkým clům. Fotbalisti zbrojovky Brno při návratu do nejvyšší soutěže porazili Spartu Praha. Dnes bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky, teploty až 32 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Evakuovali kvůli nim už přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od začátku požárů přišli o život nejméně dva hasiči. Další hasič zemřel při zásahu na italské Sicílii a jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Muž se pokusil projet hořící oblast v autě. Z požáry hasičům ve Francii i ve Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. Čeští hasiči se snaží likvidovat plameny u francouzského města Bordeaux. Už na začátku července nepřežilo požáry ve Španělsku dalších 13 lidí. Letošní léto je podle BBC jedním z nejtragičtějších v historii země. Rozpaky, ale i úleva zavládly v Asii poté, co americký prezident Donald Trump oznámil nová dovozní cla. Nejvyšší zůstávají na výrobky z Číny a Vietnamu. Někteří ekonomové odhadují, že dopad cel nemusí být velký.
12: Nejhlasitěji se proti novým americkým clům vymezuje Čína, která je označila za bezohledná a vidí v nich nebezpečí nové obchodní války. Japonské ekonomické servery ale soudí, že Trumpova cla budou mít jen malý vliv na ochlazení čínského vývozu, který za první půl rok letošního roku meziročně vzrostl o téměř 18%. Indie, Indonésie nebo Jižní Korea, které spadly do kategorie 10 až 12,5% cel, kvitují, že nejsou vyšší a chtějí se Spojenými státy individuálně vyjednávat. Co naopak asijské státy v kritice směrem do Washingtonu spojuje, je to, že odmítají obvinění, že v jejich zemích kvete nucená práce, novodobé otroctví nebo vykořisťování zaměstnanců. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Policisté stále čekají na druhý znalecký posudek v případu úniku kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toků na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Několik dní kvůli tomu nemohly vodárny pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže.
13: Znojemský vodoprávní úřad před prázdninami dokončil zápis o tom, jak jednotlivé složky havárii řešily. Strany se pak k dokumentu mohly vyjádřit a neměly žádné připomínky. Úředníci teď pošlou zápis policii. Odstraňování následků úniku kejdy oficiálně ukončili na začátku května. Bezprostředně po havárii kvalitu vody monitorovali jak vodohospodáři, tak i vodárny. Ty tehdy preventivně navážely cisternami vodu do vodojemů. Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Fotbalisté zbrojovky Brno zvládli úvodní kolo po návratu do nejvyšší soutěže. Spartu Praha v domácím prostředí zdolali 3-1. Dařilo se taky trenérům debitantům. Bronislav Fodrek vyhrál na lavičce Liberce 3-1 v Plzni. Roman Skuhravý zase s Baníkem Ostrava zvítězil ve Zlíně 1-0. A podle trenéra Slezanů to byl zasloužený triumf.
14: Ten první poločas byl takovej z obou stran vlastně bez nějakých velkých šancí. V druhém poločase si troufám říct, že jsme byli jasně lepší. Samozřejmě ten gól, který nám dal konečně Vence Jurečka, tak nám pomohl a potom už to byla jenom otázka času, jestli nějakou tu breakovou situaci proměníme nebo ne.
3: V sobotu ještě Teplice doma přehráli Bohemians 3-1. Nedělní program prvního kola šance ligy nabídne 3 duely. V 15 hodin přivítá Slavia Slovácko. V 17.30 začne zápas Jablonec Olomouc. A ve 20 hodin se bude hrát derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy v přímém přenosu.
4: Uzavírka v Ústí nad Labem a nové omezení u Chebu. Na dálnicích a hlavních tazích nehody hlášeny nejsou. Do večera bude neprůjezdný hlavní tah v Ústí nad Labem. Je to trasa Lovosice-Děčín. Zavřená je přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město a taky po dálnici D8, teď plynule. Na silnici 214 z Chebu do Německa se nově jezdí kivadlově v úseku Cheb Svatý Kříž kvůli rozšíření středového ostrůvku. Omezení u hranic potrvá do konce července. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky a ty jen výjimečně, večer pak budou pravděpodobně četnější a ojediněle se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechneme rozhovor s Eugenií Čehalovou, a to na téma ruská diaspora ve Spojených státech. Dozvíme se, jak se daří projektu Kinovarta, který představuje současné ukrajinské filmy v Česku, a na závěr si popovídáme s bulharskou výtvarnicí Sevdou Kovářovou, která je velmi aktivní v rámci své menšiny. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
2: Mezi námi.
16: Vítězství bolševiků v ruské občanské válce vyvolalo masovou emigraci. Rusové, Bělorusové i Ukrajinci nacházeli nový domov po celém světě, včetně Československa. Po druhé světové válce se však mnozí z nich stali oběťmi sovětské moci. Stovky lidí byly odvlečeny do gulagů, jiní znovu uprchli, tentokrát na západ. O osudech těch, kteří museli domov hledat podruhé, vyprávěla Liboru Kukalovi Eugenie Čehalová.
17: Druhá světová válka se chýlila ke konci. Začala se šířit taková fáma, že by s Rudou armádou postupuje i Směrš, který prahne jenom po těch běžencích, ale mnozí tomu tady nevěřili, protože si říkali, nevěříme tomu, vždyť nám se nemůže nic stát, my jsme občané Československé republiky. Bohužel opak byl pravdou. Já bych ráda zmínila tady mého otce, který v té době již byl zatčený na Pankráci gestapem. Měl spojení přes motáky s mojí maminkou, která v té době byla těhotná, a řešili svoji budoucnost. Jenomže otec právě říkal, neboj se, nám se nemůže nic stát. Otec i jmenoval mnohé své známé, aby nedělali zbytečnou paniku, protože skutečně jsou českoslovenští státní občané.
18: No ale pak se ukázalo, že ti, co dělali tu takzvaně paniku, měli pravdu. A vlastně dá se říct, kdo utekl, ten vyhrál. Nicméně nebylo to tak lehké utéct.
17: Nebylo to tak lehké, ale je pravda, že už od konce března stál v Praze na hlavním nádraží vlak německého Červeného kříže, který pozbíral mnohé, kteří se chtěli dostat na západ, ale protože ty vlaky v té době nemohly jezdit v noci, tak byla ještě taková situace, že oni se posadili přes den do vlaku a čekali, jestli se pohne nebo ne, ale na noc ještě chodili přespávat domů. Ten vlak se pohnul 20. dubna 45. roku, ale u Sušice byl bombardován, mnozí byli zraněni, museli dál postupovat na západ přes ty kopce pěšky.
18: A víme aspoň třeba přibližně, kolik asi těch Rusů, Bělorusů, Ukrajinců v tom vlaku bylo?
17: Bylo to samozřejmě celé rodiny s dětma, okolo 1300 lidí. Ten počet odpovídá tomu, co potom přibylo do lágoru v Regensburgu.
18: Jak byly důsledky toho bombardování? Byly tam oběti?
17: Oběti snad ani nebyly, ale bylo hodně raněných. A mezi nima bych třeba ráda jmenovala dceru generála Balabina, Zoju, která přišla při tomto bombardování o ruku. Nicméně dostala se do Vídně, kde chtěla nadále studovat. Studovala, ale její sen byl tkát gobelíny a opravovat gobelíny. A samozřejmě to zbuzovalo pozornost, protože člověk s jednou rukou jak by asi tkal gobelíny, ale nakonec se stalo, že skutečně vystudovala a skutečně se stala jednou z nejlepších restaurátorek gobelínu.
18: A zpátky k tomu lágru. Já připomenu ještě jednou, že to tedy byly většinou českoslovenští občané ruského a dalšího původu. Jaký potom byl jejich osud v tom lágru? Jak tam dlouho zůstali, co tam dělali?
17: Myslím, že poslední se rozbíhali po světě v 49. roce, ale nicméně oni neseděli se založenýma rukama. Oni okamžitě začali organizovat Scout Sokol, školu pro děti a tam měli jakoby svoji duchovní péči.
18: A dokonce i Sokol, to je zajímavé, protože Sokol je přece jenom taková tradičně česká organizace.
17: I když je Sokol původně český, existoval na území Ruska, právě proto i pokračoval v tom DP lágru. Ten Sokol navštěvoval hodně ruských emigrantů a v San Francisku ten Sokol existuje dodnes.
18: A proč se to vlastně jmenovalo DP lágr? Co to vlastně bylo?
17: DP lágr je Displaced Persons, to znamená lidé, ztracení lidé bezdomova pro lidi, kteří v ten moment nepatří nikam.
18: Ten tábor provozovali Američané?
17: Ten tábor provozovali Američané. Nebyl to jenom v Regensburgu, těch táborů bylo víc, ale naše pražská diaspora, protože v podstatě to je nejblíž hranicům ten Regensburg, tak se dopravili tam. A odtamtáč se rozcházeli do světa, ale nebylo to také jednoduché, protože hodně lidí chtělo do Ameriky se dostat, protože najednou bylo vidět, že ta Evropa není dost bezpečná. Ale do té Ameriky také nebylo jednoduché, protože potřebovali nějakého garanta v Spojených států. Nejenže teda se dostávali do Ameriky, jakoby do Spojených států, do Kanady, posléze do Brazílie, do Argentiny, do Chile, ale největší to kvórum bylo do Spojených států.
18: A jsou známé nějaké konkrétní příběhy lidí, kteří se do té Ameriky dostali a jaké potom byly jejich osudy v Americe? Jak tak se jim dařilo?
17: Já bych řekla, že tito lidé určitě tam dosáhli spousta zajímavých úspěchů. Já bych vyjmenovala například rodinu Michaila Danilevského, který vystudoval nejenom vojenskou akademii, ale posléze pracoval pro NASA, kde se podílel na vesmírném programu a v tom vesmírném programu dosáhl velkých úspěchů. Pak bych vyjmenovala například Vladimíra Perfilova, který založil taneční školu a tou taneční školou nejenom, že jezdili po Spojených státech, dávali koncerty, ale také vystupovali pro filmové ateliéry Hollywood, kde vystupovali ve velmi známých filmech. Třeba já bych uvedla takový velmi hezký film Lovci jelenů.
18: Mně napadá taková otázka, vzhledem k tomu, že to byli lidé zároveň ruského, ale vlastně zároveň můžeme říct i českého nebo československého původu, protože tady určitou dobu žili, nebo jejich rodiny, někteří měli československé občanství, ale museli to Československo opustit. Jak se na to potom později dívali? Brali to tak, že Československo zradilo, nebo naopak se na to dívali s určitou takovou nostalgií, jako zemi svého dětství nebo mládí? Jaký byl ten jejich pozdější vztah?
17: Milovali Prahu, milovali Československo. Když navštěvujete ty potomky těch, kteří opustili Československo právě tím směršem, tam vidíte obrazy Prahy, obrazy Masaryka. A ráda bych třeba, když teď mluvím o prezidentu Masarykovi, tak bych ráda zmínila, že se díky prezidentu Masarykovi složili na bystu prezidenta Masaryka, která stojí v San Francisco v Golden Gate Parku v Růžovém sadu. Ta bysta tam stojí dodnes.
18: Takže to byli ti ruští uprchlíci
17: to byli ti, kteří byli vděční, kteří se dostali do Československa, byli vděční prezidentu Masarykovi a s vděčností na něj vzpomínali a vzpomínají dodnes.
16: Říká Eugenie Čihalová, bývalá zástupkyně ruské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny. Ukrajinská kinematografie si postupně získává pozornost i v českých kinech. Projekt Kinovarta představuje současné ukrajinské filmy českému i ukrajinskému publiku a za několik let se proměnil v distribuční platformu spolupracující s desítkami kin po celé republice. Stojí za ním přitom jen dva lidé, Olena Veselá a Pavel Sandul. Redaktorka Alexandra Simočko požádala na úvod rozhovoru Olenu Veselou, aby projekt představila.
19: Na začátku, kdy to celé existovalo jen jako nápad, jsme si projekt představovali trošku jinak než dnes. Dá se říct, že dost povrchně. Viděli jsme, že Ukrajinci, kteří tady hodně pracují, skoro nemají čas na odpočinek a často tráví volný čas jen v hospodách. A my jsme jim chtěli dát aspoň malý pocit domova. Postupně jsme ale pochopili, že je v tom něco mnohem důležitějšího. Zároveň jsme si uvědomili naše možnosti, že ukrajinská kinematografie nemusí být jen festivalovou exotikou, jak byla v Česku dlouho vnímána, ale že si může najít své místo vedle polské, rumunské nebo francouzské kinematografie. Původní představa jakéhosi kulturního geta tak ustoupila do pozadí. Dnes je Kinovarta v podstatě distribuční projekt. Na českém trhu funguje 44 distribučních společností a my momentálně zaujímáme hrdé 19. místo mezi filmovými distributory.
20: Ono se to střídá, to je statistika podle výsledku měsíce nebo roku, takže to záleží s kterým filmem. Ale teď jsme někde uprostřed, takže vlastně docela to znamená, že hodně pracujeme. Nic víc to neznamená, to zná, že pracujeme docela dost na to, že jsme ve dvou, abychom se tam vůbec dostali a udrželi.
21: Jak těžké je vysvětlit českému publiku ukrajinský kontext, historický, politický, ale i každodenní?
20: Nevedeme lekce, spíš nabízíme převážně nejlepší vzorky kinematografu ukrajinského, ale to kino jako takové nedává o sobě vlastně, co si má člověk myslet vlastně o situaci a tak. A samozřejmě zde je rozdíl, protože Češi to vnímají, jestli se bavíme o Rusku, tak vlastně Češi to vnímají ze strany. I přesto, že můžou vlastně podporovat Ukrajinu, stále jsou zvenku k tomu konfliktu a nevnímají to tak, že se to děje i u nich. Nemyslím si, že to se dá vlastně nějak překročit, protože než tady nezačnou, což samozřejmě nikdo nechce, ale než na nás nezačnou sesypat nějaký rakety, tak nebudeme moci jako vlastně pochopit vlastně, co to je. Ano, to se nedá vysvětlit.
21: Jaká témata z ukrajinského filmu nejvíc rezonují právě v Česku?
19: Film,
22: který české publikum asi zasáhl nejvíc, je Dům slovo. To téma je Čechům vlastně velmi blízké, dizent, život pod impériem z pohledu umělecké inteligence a způsob, jakým byla potlačována. Myslím, že se nám podařilo ukázat, jak podobné věci probíhaly na Ukrajině a zároveň to propojit s tím, co Češi znají ze své vlastní historie. Často jsme také srovnávali Dům slovo s českým filmem Vlny, který měl premiéru přibližně ve stejné době. Snažili jsme se ukázat paralelu mezi těmito dvěma filmy.
19: Namáhali se tež podat jak paralel těch dvou filmů.
20: S každým filmem pracujeme zvlášť a snažíme se rozšířit do českých média informace o tom, že je v kinech, protože je škoda třeba, aby Dům slovo prošel, aniž by o tom vědělo. Takže se o tom psalo a existuje dokonce projekt Charkiv Brno, se to jmenuje, snad existují stránky takové o spisovatelích, co byli vlastně zavražděni v tom domě a existuje i nějaký vyměněný pobyt vlastně umělců, vlastně, že se může zajet takhle do Domu slovo. Snad i teď vlastně během plnohodnotné invaze.
21: Jak funguje spolupráce s kiny? Je složitá komunikace nebo byrokracie kolem toho?
22: Kina jsou naši hlavní partneři. I když nás někdy publikum zklame, kina při nás vždycky zůstávají. A byrokracie, upřímně řečeno, ta tvoří asi 80% celé práce.
20: V Ukrajině je trošku jinačí rozdíl s kinama, že je víc multiplexních nebo je víc síťových kin než v Čechách. V Čechách je to vlastně pozůstatek Sovětského svazu trošku, srdcařů, kteří se ujali vlastně těch prostorů, kin, kterých je strašně moc a strašně moc se dají najít takhle na vesnicích, i prostorů, které chátrají, ale ti, co nechá, tak tam žijou lidé a snaží se to nějak nebo žijou, pracují a vlastně díky nim to kino a filmy žijou, tak jsou to naši nejlepší klienti kina. Díky ale tomu, že jich je docela hodně, musíme z naší strany zpřístupnit co nejvíc vlastně jak propagační materiál, tak pomoc najít publikum. Nevždy je to jednoduché, obzvláště v regionech nějak, kde je třeba opravdu ukrajinský film je nemainstreamový, takže je to prostě náročné místy.
21: Mnoho ukrajinských filmů dnes je o válce. Cítíte únavu evropského publika z tohoto tématu?
22: Myslím si, že lidé nejsou unavení samotným tématem války, ale spíš tím, že se o ní často vypráví stále stejným způsobem. Spousta Evropanů chápe, že určitá forma války je přítomná i u nich, jen na Ukrajině má mnohem agresivnější podobu. Informační válka nebo populismus existují i v Evropě, takže to mnoho lidí chápe. Samozřejmě bychom si přáli, aby téma války zůstalo v centru pozornosti, ale je důležité hledat různé způsoby, jak o něm mluvit.
0: Centru uvahy, ale různým způsobem.
21: Jak vybíráte filmy a jak hledáte rovnováhu mezi těžkými tématy a touhou diváka si v kině odpočinout?
20: Občas se stává, že v vícesálovém kině je současně v jeden den třeba i 2000 metrů do Ondřejovky i nějaká populární záležitost. A ať si lidi vyberou sami vlastně na co jít. My jenom poskytujeme možnost, ale nenutíme nikoho. Stejně tak jako kina nenutíme, ale nabízíme jim vlastně film do programingu jako variantu, tak jestliže kina si vyberou, snažíme se pomoct, aby lidi přišli, když lidi přijdou, tak snažíme se, aby to stalo za to.
21: Kdybyste měli doporučit českému publiku tři současné ukrajinské filmy,

0: se podívat do svého kina a jestliže tam bude nějaký ukrajinský film, třeba který toho člověka zaujme, tak ať se vybírá klidně mezi francouzským, českým kinem, tak i ukrajinské tituly. Většina z těch titulů stojí za to umí co nabídnout i v podstatě neobvyklý zážitek, který předtím až tak výrazně tady nebyl k mání.
1: Uzavírá Pavel Sandul, který spolu s Olenou Veselou stojí za projektem Kinovarta.
2: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
1: Jméno bulharské výtvarnice Sevdy Kovářové je spojeno se spolkem Zajedno, s velkolepým slavením bulharského svátku Trifon Zarezan v Praze, s časopisem Kamarádi a také se soutěží Vícejazyčnost je bohatství. Janu Šustovou zajímalo, jak se Sevda z Bulharska dostala do Česka.
3: Já jsem studovala výtvarní umění v Bulharsku na Národní výtvarní akademii, která existovala už za doby Jirečka. Čech to založil, Vešin. Potom jsem začala dodělávat, nebo nějaký postgraduál jsem si ještě k tomu přidala. A ten byl v Drážďanské akademii, tak vlastně do Drážďanek cesta vede z Bulharska přes Prahy. A několikrát jsem tady zůstala. A pak, jak jsem dodělala ten postgraduál, jsem se tady vrátila a měla jsem ještě nějaký studijní umělecký projekty a už jsem tady zůstala.
4: Ačkoliv byla cizinka, pracovně se v Česku uchytila rychle.
3: No to bylo hnedka. Člověk si myslí, že výtvarník to je takový ten člověk na Karlovém mostě, který čeká, že někdo si koupí obraz, ale vlastně to je velmi široká profese, která se uplatní na mnoho míst. Třeba já jsem hnedka začala pracovat v reklamní agentuře, potom v nakladatelství, jsem ilustrátorka sama, potom jsem začala i vydávat, a i pre spolkem Zajedno. Vydáváme mnoho publikace, takže si myslím, že jako výtvarnice se krásně uživím.
4: Sevda Kovářová ilustrovala řadu knih a časopisů.
3: Hlavně jsem ilustrátorka časopisu Kamarádi, to je časopis pro vícejazyčné děti, když už já sama mám takové děti, tak se to tak nějak sešlo, začali jsme to vydávat a vytrváváme v tím. Pak ilustruju další knížky, třeba a i o České republice mám knížky, mám bulharský, česko-bulharský, nějaký americký nebo z jiných národů.
4: Časopis Kamarádi je mezi vícejazyčnými dětmi velmi oblíbený.
3: To je taková moje srdcovka, řekneme, jo. Je to plácení z dotace, takže je to svým způsobem věc, která společnost si uvědomuje, že by měla taková věc existovat. A přesto je to vzdělávací materiál, který chybí. Já jsem jeho duchovní matka, já si to celý vymyslela kvůli mý vlastní děti, a i kvůli děti, které jsou podobného původu, a snažili jsme se nejenom, aby jsme je naučili česky, ale aby jsme je naučili ten další jazyk, a i ta další kultura. O tom to je ten časopis, že jsme tady spolu, fajn, musíme existovat nějakým způsobem, musíme umět jak tu českou kulturu, tak i tu naši kulturu a navzájem, protože tímto jsme vlastně bohatší. Není to tak, že jenom jsme nějaký ryzí Češi, jo, nebo jenom Bulhaři, pro Bulhaři, který jsme úplně báječně, jezdíme na koně, pijeme víno. Není to tak, jsme už dávno. No a vždycky to tak bylo, že jsme nějakým způsobem smíšení a musíme na sebe být tolerantní, a to přijde jenom tím, že si to uvědomujeme a že se navzájem budeme lépe poznávat. A kdy s tím začít? Co nejdřív, ještě když jsou ty detičky malé.
4: Časopis Kamarádi vychází 5x ročně.
3: Píše se v jazycích národnostních menšin, ale pochopitelně i v češtině, všechno je přeložené, nebo většinou věci jsou přeložené, takže kdo nerozumí zrovna ten jazyk, tak si to může přečíst v češtině. Ale funguje to i pro ty děti, které jsou tady noví. Teďka, jak byla ta velká, nebo je stále ta velká uprchlická vlna z Ukrajiny, se to dost pěkně uplatnilo, protože podle toho se třeba děcka učili česky, nebo si četli, srovnávali, protože tam třeba jsou pohádky v ukrajinštině, řekneme, to je ukrajinská menšina tady a víme, že existuje dost početní, takže jak to funguje, máme tam ukrajinskou pohádku v ukrajinštině a v češtině, nebo česká pohádka v ukrajinštině a v češtině, jsou tam nějaké úkoly, slovničky, je to koncipované jako pracovní sešit, takže oni si v tom něco dopisujou, něco si nastudujou, něco si vyrobí, něco nakreslí. přinesli, tak se snažím, aby to bylo atraktivní pro ty dnešní děti, které jsou víceméně na mobilech nebo na nějakých zařízení, tak se snažíme, aby ta naše ne tak lehká téma jsme jim přiblížili, a to na papíře, na tištěním časopisu. A pochopitelně máme i online časopis, bez toho bychom se neobešli, online hry, tohle všechno máme. No. Na Kamarádi EU jsou všechny vydání čísla od roku 2012, myslím, že jsme začali s časopisem, takže jich je teďka mnoho, mnoho her, mnoho kvízů, pracovní listy a mnoho materiálu, který si děti, rodiče, učitele stahují, pracují s tím nebo prohlíže online.
4: S časopisem Kamarádi je každoročně spojená kreativní soutěž Vícejazyčnost je bohatství, která je určena pro děti a jejich rodiče. Jejím letošním tématem je cestování a jeho udržitelnost.
3: Funguje to tak, že na začátku čtou, kniha je nebo nějaký článek, pohádka, čtou v tom dalším jazyce. Další jazyk, my nazýváme ten jazyk, který pro dítě není materský, protože pro spoustu dětí další jazyk může být i čeština, protože se třeba narodili na Ukrajinu. Tak čtou, snaží se, aby tomu pochopili, čtou celý skupiny, chodí rodiče do školy, čtou, dělají čtenářský dílny, chodí do knihoven, tak je to taková aktivita, která probíhá klidně celý měsíc, nebo během prázdnin si vezmou knížku. A když si to přečtou, přijde ta kreativní vytvární část, musí něco na podnět toho nakreslit. U toho taky něco píšou, nějaký popisky, jestli to ilustrace, třeba nebo plakát, nějaký drobný texty taky můžou napsat, ale není to soutěž na psání, je to na kreslení, na tvoření. Jednotlivci nebo celý skupiny nebo celý školy soutěží, dělají u toho všelijaké aktivity zajímavé, dělají exkurze podle toho, co budou tvořit. A zvou si hosti, dělají besedy, chodí zase do knihoven, do různých míst a nakonec vznikne nějaké dílo, které nám pošlou a my ty díla zpracujeme, zdigitalizujeme, dáme je na web jako do velké online galerii, fyzicky je vystavíme na několik výstav během roku a uděláme z vícejazyčnosti, uděláme i taková velká sešlost, kde vítězové dostávají své ceny. To je vlastně celodenní akce, od rána až do odpoledne, bývá v to v zastoupení Evropské komise v Praze a možná je důležité říct, že tahle soutěž je celorepubliková, ale hlásí se i školy ze zahraničí. Máme ze Slovenska, ale máme i školy českých krajanů, třeba z Vídni nebo někde z Kolinem nad Rýnem a jiných měst, kde Čechů je hodně, tak ti nám posílají taky.
1: Říká výtvarnice Sevda Kovářová. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Libor Kukal, Alexandra Simočko a Jana Šustová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Iveta Demetrová.
2: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po půl druhé odpoledne a v repríze po půl osmé večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí je zraněných, z toho tři vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá. Útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény. Berlínský Pride úřady předčasně ukončili. Starosta metropole Kai Wagner na síti X incident odsoudil. Napsal, že město bylo napadeno tím nejbrutálnějším způsobem a vyjádřil soustrast k pozůstalým. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se snaží z lidí vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s jinou koncovkou na místo běžné.cz. Několik jednotek hasičů hlídá okolí pod hradem Velhartice na Klatovsku. Včera odpoledne tam schořelo zhruba 5 hektarů lesa. Na místě zasahovalo skoro 60 hasičů a kvůli svažitému terénu taky vrtulník s bambivakem. Dohašování bude pokračovat během rána. V Česku dlouhodobě ubývají směnárny. V minulém roce jejich počet klesl zhruba o 30 na celkem 800 provozoven, informovala o tom Česká národní banka. Před 16 lety fungoval v tuzemsku zhruba dvojnásobek směnáren. Podle banky situaci ovlivňuje hlavně digitalizace a nárůst oblíbenosti placení kartou. Roli ale mohlo hrát i období pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Česká výprava na mistrovství světa ve vodním slalomu ovládla pořadí národů. Reprezentanti získali celkem 7 medailí, z toho 3 zlaté. Poslední titul přidal v olympijské disciplíně kajak cross 37-letý Vít Přindiš. V závěrečných metrech těsně předjel Švýcara Mrkse, stal se světovým šampionem a zároveň se přiblížil účastnickému místu na příštích olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky.
6: Omezení na D2 u Brna a také na Pražském okruhu. Dálnice bez kolon plynule projedete i změněnou uzavírkou na D2 u sjezdu na Slavkov u Brna. Mezi kilometry 10 až 12 se kvůli opravám mostů jede na Bratislavu i Brno jen jedním pruhem. Na Pražském okruhu u dálnice D5 do Plzně v noci opravují povrch vozovky. Směr D1 je mezi kilometry 22 až 21 zavřený pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle se přidají i bouřky, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů a na horách bude většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Slavnou růžencovou slavnost čeká zásadní oprava v hodnotě 9 milionů korun. Renesanční obraz Albrechta Dürera nebude v Národní galerii k vidění až 5 let. O detailech budeme mluvit s Olgou Kutkovou z Národní galerie. Kdo povede právě Národní galerii Praha? Ministerstvo kultury připravuje po zrušeném výběrovém řízení nový konkurs. Galerijní odbory chtějí mít tentokrát jasno v jeho pravidlech a ministr jim nabídl, aby se na výběru podíleli. A v kulturním magazínu nás také bude zajímat vznik nového českého filmu Jana bude brzy sbírat lipový květ. Plánuje ho točit režisérka Beata Parkanová. O tom všem budeme mluvit. Dobrý den od Michaly Veteškové.
2: Kultura Plus.
7: Národní galerie bude restaurovat jedno z nejcennějších děl evropské renesance, obraz Růžencová slavnost. Dílo bylo v průběhu staletí mnohokrát uloženo v nevhodných podmínkách, čímž se závažně poškodilo. Práce, které začnou na konci srpna, mohou trvat až 5 roků.
8: Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Albrecht Dürer v Benátkách v roce 1506. Olejomalba zachycuje náboženský výjev, kde Panna Marie, dítě Ježíš a svatý Dominik předávají věnce z růží věřícím. Restaurátorské práce tohoto díla bude řídit Mezinárodní komise odborníků, pokračuje mluvčí Národní galerie Jana Holcová.
9: Na základě dosavadních zjištění je zřejmé, že obraz vyžaduje komplexní a technologicky mimořádně náročný restaurátorský zásah. A ten můžeme realizovat realizovat jen za účasti špičkových odborníků a ve spolupráci s mezinárodními pracovišti.
8: Navštěvníci Národní galerie si můžou obraz prohlédnout do konce srpna ve Schwarzenberském paláci. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
7: Hostem Českého rozhlasu Plus je teď ředitelka sbírky starého umění a dočasně jmenovaná generální ředitelka Národní galerie Olga Kotková. Dobrý den.
10: Dobrý den.
7: Já jsem si vás pozvala do studia Českého rozhlasu hlavně kvůli růžencové slavnosti. Máte ten obraz ráda?
10: Mám ho velmi ráda, jako ostatně všechna díla v Národní galerii. A tu růžencovou slavnost, to je ještě takový můj, trošičku jsem se mu věnovala déle. Před dávnými lety, to už je nějakých 20 let, jsem mu spolu s týmem Národní galerie připravila velkou výstavu, která se uskutečnila tenkrát v roce 2006. A tenkrát to bylo u příležitosti narozenin růžencové slavnosti. Neb je to dáma už svého věku a bylo jí tenkrát krásných 500 let.
7: Teď ten obraz ale čeká zásadní oprava. Od září si růžencovou slavnost lidé nebudou moci prohlédnout údajně až 5 let. Proč tak dlouho?
10: Jak jsem říkala, je to postarší dáma, takže ten věk se do ní nějak do té tváře přeneseně se do ní propsal. A ten vlastně ten sled dějin zapříčinil, že už krátce poté, co ji Albrecht Dürer namaloval v Benátkách, tak ten obraz začal chátrat. Takže on už v minulosti prošel celou řadou náročných oprav. A poslední takovou jako zásadní opravou, kterou prošel, to bylo v letech 1839 až 1841. A vlastně ta restaurace z mé strany dopadla tak na 50%. Po malířské stránce, kdy vlastně Johann Grus, restaurátor, doplnil chybějící části, to za mě dopadlo velmi dobře. Ale Johann Grus vlastně nezvládl tu složitou technologii, byl v časovém presu a v podstatě od té doby, co tato restaurace byla dokončená, tak se neustále mluví o tom, měli bychom ten obraz restaurovat znova. Čili je už to takový dávný příběh a musím říci, že po určitou dobu, co jsem v galerii a osud toho obrazu a jeho stav sleduji, tak už jsem byla před rozhodnutím spolu s restaurátory se do toho pustit. Ale vždycky tam byly nějaké okolnosti, právě i nedostatek technologie, které nás od toho odradily. Teď v situaci, když už jsou opravdu možnosti průzkumu neinvazivní a opravdu vy se dostanete za použití techniky úplně až na dřeň, abych tak řekla, tak v podstatě jsme se rozhodli, že ten úkol, ke kterému se předchozí generace nějak snažili vyhnout nebo se zkrátka na to necítili, že zkrátka teďko je ten správný okamžik a ten obraz opravdu až na 5 let, ale ta doba může být kratší, upozorňuji, zmizí z naší expozice ve Schwarzenberském paláci.
7: Kdo ten obraz bude tedy opravovat nebo jaká dílna se tím obrazem bude možná 5 let zabývat, protože z vašich slov jsem pochopila, že ten, kdo růžencovou slavnost opravoval v 19. století, tak není zapomenut.
10: Není zapomenut, to máte pravdu. Johann Grus, malíř z Litoměřic, si tímto zákrokem opravdu zasloužil věčnou slávu, byť už jsem, jak říkala, ta sláva je i pozitivní, ale i negativní, tak teď jsme přistoupili k tomu, že obraz budeme restaurovat za pomocí týmu našich restaurátorů Národní galerie. Ujme se toho, vedoucí roli bude mít pan profesor Adam Pokorný, což za mě je opravdu mimořádná osobnost světového restaurování. Pobýval dlouhou dobu v nejrůznějších restaurátorských ateliérech v Madridu, ve Vídni, v New Yorku. Prozradím něco, všude ho chtěli, ale on se nám naštěstí chtěl vrátit, takže ho máme tady. A ten je opravdu za mě ten člověk, který zná ty nejnovější technologie, ale i takové ty high-tech průzkumy, takže se toho ujme náš tým. Ale nikdo v Čechách vlastně malbu německého malíře Albrechta Dürera, která ještě vznikla v Itálii, respektive v Benátkách, nikdo nerestauroval. Je to právě takový složitý oříšek, takže k tomu procesu jsme si přivzali tým mezinárodních odborníků, kteří právě už s malbou Dürera, a to právě ještě s malbou nebo s těmi obrazy, které vznikly v Benátkách, mají zkušenosti. Takže do Prahy budou jezdit nejlepší restaurátorky z Kunsthistorisches Musea, tým nejlepších odborníků z Florencie, tedy vybrali jsme si dva lidi, profesor Gunnar Heidenreich z Düsseldorfu, sám restaurátor a malíř, a také na to nesmíme zapomenout ti nejlepší odborníci z tuzemska.
11: Vy jste říkala, že Růžencová slavnost je dáma v letech. Pochopila jsem, že je to velmi ceněná, oceňovaná a jedinečná dáma v letech. Čím je Růžencová slavnost v kontextu evropské renesance, dejme tomu, podstatná, důležitá, jedinečná?
10: Máte přesně, to jste to řekla úplně přesně. Je to opravdu jedinečná malba. Proč? Jednak Albrecht Dürer byl už malíř, který se v Norimberku začínal etablovat. A pak vlivem teda zapojení sítě, řekněme, lobbystů, hlavně mu pomáhal jeho dobrodinec, dobrý přítel Willibald Pirkheimer, tak dostal zakázku namalovat obraz pro benátský kostel. A musím říct si, právě tu jedinečnost toho dělá to, že vlastně on spojil a opravdu mistrně takovou tu německou důslednost s benátskou takovou tou renesanční malbou, koloritem, velkorysostí, tak v podstatě je to spojení dvou uměleckých světů, řekněme ten středoevropský a ten benátský. A ještě jedna unikátnost, právě nejenom, že to je spojení těchto dvou světů, ale je to ještě spojení věků, protože vlastně ten Albrecht Dürer tu malbu namaloval 1506, ale ta restaurace tehdejší z 19. století tomu obrazu dala ještě další časovou dimenzi, a to je tedy ta malba z 19. století. Takže je to takové unikátní spojení těchto světů a etap. A mohu vám říci, že Růžencová slavnost je opravdu takový obraz, který ve všech dějinách umění evropského hraje zásadní roli. Najdete ji skoro ve všech učebnicích, přehledech dějin umění.
11: Když teď posluchači pátrají ve své představivosti, jak ta Růžencová slavnost vlastně vypadá, jak byste to rychle ten obraz popsala? Já tuším, co bych řekla, ale nechám to na vás.
10: Když to řeknu takhle, tak je to shromáždění věřících nebo shromáždění lidí v určitém krajinném výseku, za nimi jsou vlastně kopce, mají to být Alpy, a to všechno je zalité krásným benátským sluncem.
11: Jaké mají oblečení?
10: Jednak teda církevní hodnostáři mají teda to oblečení tak, jak předepisují teda církevní požadavky, a potom teda ty patriciové, ty mají, záleželo na nich, ten nejznámější, zřejmě bankéř Fugger, ten má takové modré krásné roucho, plášť, potom tehdejší běžný oděv mužů byla taková ta černá šuba, černý plášť. Ale pozor, Albrecht Dürer, který byl muž velmi extravagantní, tak ten si dal záležet a na ten obraz, kde teda je v tom shromáždění věřící, tak sám sebe vymaloval v pruhovaném červeno-černém oblečku, na který byl velmi pyšný, někde se o tom rozepsal. Takže chtěl ukázat, chtěl tu pozornost nenápadně strnout na sebe. Žádná černá předepsaná šuba, obvyklá velmi extravagantní módní počin.
11: Myslíte, že objevíte něco, co jste o obrazu Růžencová slavnost netušila díky právě té zásadní renovaci nebo restauraci?
10: Vždycky mě překvapuje, kolik nového se dá o obraze zjistit. Musím říci, že tenkrát, když jsme připravovali výstavu i ten katalog v roce 2006, tak mi třeba někteří kolegové ze zahraničí říkali, no ale můžeš tam najít vůbec něco nového, všechno už bylo vybádané. A zrovna, že ano, našli jsme celou řadu unikátních archivních dokumentů, nové poznaky k technologii, že já jsem přesvědčená, že zase určité nové věci, nové poznatky objevíme.
11: Kolik taková restaurace růžencové slavnosti stojí?
10: My to tedy budeme dělat interně, čili v podstatě teda ten základní položka, ta tedy půjde z provozního rozpočtu Národní galerie. Ale máme právě k tomu ty průzkumy, na kterých jsme teda získali taky grant od Ministerstva kultury a potom tedy samozřejmě ještě komise, kterou budeme muset zvát. V tuto chvíli jsme tak předběžně vyčíslili, že to, co to může stát, se pohybuje kolem nějakých 9 milionů korun. Ale právě může přijít nějaký základní technologický problém, který si vyžádá nové průzkumy, třeba i další konzultace, takže ta částka může být ve finále vyšší, ale nebo také nižší.
11: Ovšem růžencová slavnost má nevyčíslitelnou hodnotu.
10: Ta hodnota je opravdu nevyčíslitelná, ale když bychom ji chtěli vyčíslit, tak co my víme, když ten obraz byl zakoupený československým státem v roce 1934, tak ta hodnota byla stanovena na nějakých 9,6 milionů tehdejších korun, což už nám mnoho neřekne, ty peníze měly tenkrát úplně jinou hodnotu, ale pro srovnání byl to úplně nejdražší obraz, který vlastně v předválečné éře staré sbírky a vlastně i teda moderní galerie stát za tento obraz zaplatil, čili dražší než tehdy kupovaná díla francouzské moderny.
11: To všechno nám tu řekla Olga Kotková, která je ředitelkou sbírky starého umění a dočasně jmenovanou generální ředitelkou Národní galerie. Děkuji za to a naslyšenou.
10: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Poezie, divadlo a teď film. Takovou cestu má za sebou příběh, který začal oceňovanou knihou Miloše Doležala Jana bude brzy sbírat lipový květ. Básnická proza vznikla jako osobní zpověď po smrti autorovy manželky Jany Frankové, někdejší vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Po divadelní adaptaci teď míří příběh před filmovou kameru, kde dostane svou novou podobu.
12: Vyhlížím tě každé ráno. Pevánku. Větroceli v mátě.
13: Herec David Matásek provází diváky příběhem, který se odehrává mezi slovy, hudbou a projekcemi lipových větví. Na kulisách za ním se střídají obrazy a vzpomínky, zatímco Jenovéfa Boková doprovází básně hrou na housle. Divadelní hra vychází z poezie Miloše Doležala. Ten v nich zachytil smutek i lásku, která přetrvává navzdory ztrátě blízkého člověka.
12: Dělí nás jen tenké, tenonké sklo.
14: Daroval mi tu knížku Marek Weichr, který pracuje v Revolver Revue, kde knížka vyšla. A já jsem si říkala, ach jo, proč mi furt všichni dávají knížky, ještě ke všemu poezie, nemůžu někdy dostat třeba lahev. Ale nicméně jsem knížku doma ten večer otevřela a byla jsem tím hluboce zasažena a věděla jsem, že na tom chci pracovat.
13: Popisuje režisérka adaptace Beata Parkanová, která teď připravuje podle sbírky Jana bude brzy sbírat lipový květ i film.
14: To, že se povedla ta divadelní hra a je o ní takový obrovský zájem a jsou na to samé vlastně pochvalné reakce, mě přesvědčilo, že ten příběh má smysl. Ne samotné stvárnění to divadelní hry pro film, to budu muset udělat a vymyslet jinak, ale to, že ten příběh je tak strašně důležitý a dobře napsaný. Já jsem momentálně jako scénáristka v nejhorší fázi, což je, že píšu. To je čas, kdy nevím nic, kdy vlastně čekám, co se mi to narodí a tam je mým úkolem, aby to byl co nejvíc smysluplný příběh.
13: Podle filmařky, která bude snímek také produkovat, mají básně všechno podstatné. Příběh i drama.
14: Já jsem byla vyučena Aloisem Fišárkem, svým střihačem, že drama to je, když jde o život a o lásku. A v celém tomhletom příběhu jde zejména o život a o lásku, myslím, že v každý té básničce. Ale mimo to jsou velmi jako obrazotvorné ty básničky, zasazené do konkrétního kraje, do konkrétního vztahu, do konkrétního prostředí. Takže já, když jsem to četla prvně, tak jsem to viděla. Ta slova jsem jako viděla.
13: Miloš Doležal zasadil své básně do prostředí Vysočiny a právě tam plánují i natáčet.
14: Měli jsme to štěstí a milost, že pan Doležal nám umožnil poznat všechny lokace, do kterých byly básničky napsané. Pro mě je to důležité, že vím, do kterého prostředí to píšu, jak vypadá. Kraj Vysočina je svérázný kraj, to není na první dobrou nějaká líbivá, milostiplná krajina, ale nese v sobě nějakou temnotu, bolest.
15: A ty archivy a komunikace s rodinou, do jaké míry vám tedy umožní použít osobní vzpomínky, výpovědi?
14: To, že vůbec tuhle knížku zpracovávám, že mám pořád touhu na tom jako přemýšlet a být s tím, hodně vychází z toho, že ta rodina je se mnou v blízkém kontaktu a nás chrání, že nám pomáhají, že nám drží nějak jako takové tlapky v zádech, abych to mohla dělat. Bez toho by to vůbec nešlo, to bych se do toho nepustila. A protože jako režisérka uvažuji, že by ve filmu byly použity i archivy, tak jsme o ně požádali, oni nám je dali k dispozici, tak uvidíme, co z toho vznikne.
13: A zatímco Beata Parkanová píše scénář, producent Jan Bodnár řeší, jak celý projekt dostat před filmové kamery.
16: Aktuálně ten projekt zamýšlíme jako československo-polskou koprodukci, takže máme rozjednaný partnery v těchto zemích. A pokud všechno půjde podle plánu, tak točíme jaro 2028.
13: Na filmovou adaptaci si tak diváci ještě budou muset počkat. Příběh Jany a Miloše ale už teď můžete vidět na jevišti Pražského divadla Viola. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: A v Kultuře Plus u literární tvorby ještě zůstaneme. Frederick G. Fert byl jedním z hostů fóra Melting Pot v rámci festivalu Colors of Ostrava. 12 let stál v čele myšlenkových inovací ve společnosti Google a o pojetí budoucnosti učil roky i studenty Stanfordovy univerzity. V Ostravě s ním tento týden natáčela Kateřina Svátková.
17: Má překvapení něco společného s umělou inteligencí a inovacemi?
18: Já jsem vám na začátku rozhovoru dal 3 drobnosti. Rozdávání dárků lidem je pro mě radost, protože mě právě těší to překvapení. A zároveň si tím vlastně připomínám, že každý má možnost vzít svou budoucnost do vlastních rukou a sám si ji utvářet. Většina z nás dnes možná přemýšlí nesprávně. O budoucnosti totiž přemýšlíme mnohokrát denně, podle výzkumu dokonce 59krát, několikrát každou hodinu. A taky si kontrolujeme telefon, třeba 200krát denně. Když tohle všechno děláme, tak se obvykle noříme do vnějšího světa. Sociální sítě, zprávy, novinky, notifikace, to všechno tam patří. Jenže když přemýšlíme o budoucnosti, zamýšlíme se spíš nad svým vnitřním světem. Co bych já, jako individuum, chtěl v budoucnosti mít? Vztahy, zdraví, možná kariéru? Tenhle rozpor mě zajímá. Já trochu tu vaši otázku pootočím. Dnes už jste na svoji budoucnost, tedy podle výzkumu, měla myslet v hlavě tak 30krát, vzhledem k tomu, že je popolední. Na co jste nejčastěji v téhle souvislosti myslela?
17: Asi úplně jednoduše, na rodinu a taky na to, jak povedu tenhle rozhovor. Jako novinářka tu otázku budoucnosti vidím i v klimatických otázkách, posunech v současných válečných konfliktech, geopolitických otázkách.
18: To jsou ale vlastně logické a univerzální obavy. Přemýšlíme o budoucnosti a většinou se do toho zapojí starosti o klimatickou změnu. Geopolitiku možná teď čím dál tím častěji myslíme na umělou inteligenci. Na to, jak se mění vzdělávání, co se děje ve světě. Jenže co konkrétně můžete vy jako jedinec změnit v téhle problematice? A myslím tím skutečný vliv?
17: Tak tady se asi nevyhnu psychologickému konceptu kruhu kontroly, vlivu a zájmu. Je to opravdu tak snadné přepnout na to, že ten vliv máme jen opravdu na ty malé, pro nás bezprostřední věci. A na ty se tedy máme zaměřit. Umím si to představit ve svém mikrosvětě, ale ne ve svojí práci, která se zabývá právě globálními problémy.
18: Přesně tak. A ono se nedá říct, že tohle nastavení není správné, protože je normální reagovat i na to, co nám způsobuje obavy. Čteme zprávy a vyvolává to v nás úzkost. Klima, války, tady se dá asi posunout jediným směrem. Protože my opravdu tyhle globální věci jako individuál nemáme šanci nikam dál posunout. Ten posun by měl nastat směrem k tvůrčí činnosti.
7: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy chce do konce prázdnin vypsat nové výběrové řízení na šéfa Národní galerie Praha. To původně v červnu zrušil. Teď slibuje transparentnější postup a mezinárodní porotu. Odborářům navíc nabídl, aby se na výběru podíleli. Jaké má ministr představy o člověku, který by měl galerii vést a co bude s původními finalisty? Proč se první výběrové řízení na začátku července zrušilo? Také na to se optala i redaktorka Českého rozhlasu Vltava Zuzana Filipková.
19: My jsme nechávali tomu řízení ten prostor, nechávali jsme nezávislost komise, já jsem do toho nijak nezasahoval, udělali jsme nějaký pravidla, který vlastně postupně, až je vypracováno, tak si uvědomujete, že na základě motivačních dopisů si já jako netroufnu jmenovat někoho, kdo bude na několik let, na dlouhou dobu řídit instituci, která má mít evropský vyhlas a která bude utrácet na investicích obrovský peníze. Opravdu potřebuju vyhlásit nové, velmi zevrubné a vlastně, když to můžu říct v uvozovkách, náročné a těžké výběrové řízení a musí z toho vzejít ten, kdo tuto úlohu zvládne.
14: Jak byste si představoval toho lídra nebo lídrini, kdo by to opravdu měl být, jeho zkušenosti, vlastnosti?
19: Víte, já vám tady můžu malovat obrázek ideálního manažera, který je napůl výkonný, nespí, všechno má v merku, na druhé straně umí a rozumí výtvarnému umění a rozumí tomu prostředí, má kontakty v zahraničí, má kontakty tady se všima, vyjde, bude milován odbory, bude respektován odborníky, jak doma, tak v zahraničí, bude reprezentovat dovnitřku i ven, bude mít smysluplný výstavní program a zároveň bude dobře vypadat před médií. Koho hledám? Hledáme nového Jaromíra Zeminu, Vincence Kramáře. Najdeme je? Jak reálné to je?
7: Říká ministr kultury za motoristy Otto Klempíř hned po skončení schůzky se zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha. Oproti prvnímu výběrovému řízení tedy slibuje transparentnost, lepší komunikaci a mezinárodní porotu, jejíž jména budou také zveřejněná.
19: Máme na hitlistu jména, které jsou ve světě galerijství a výtvarného umění a v tomto světě, kterým potřebujeme oslovit, nesmírně ceněná. Jsou to jména, která mají zvuk, protože když se nám je podaří vzít do naší výběrové komise, tak to světlo jejich lesku padne i na Národní galerii. My oslovíme, budeme jim volat, připravíme se komisi, která skutečně bude mít nesmírný vyhlas, nebude jenom zahraniční, bude zahraniční, ale bude i z Čechů složená.
7: To vše by se mělo stát do konce letních prázdnin. Jméno nového šéfa nebo šéfky Národní galerie Praha bude v ideálním případě známé v lednu příštího roku. Na schůzku s ministrem kultury přišli tři zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha. Na otázky, které položili podle předsedy odborů Jana Vojtíška, odpovědi dostali.
20: Pan ministr nám slíbil, že nové výběrové řízení proběhne transparentně, že podmínky zadávací budou zveřejněny, včetně složení členů komise. Pan ministr nám nabídl účast v tom výběrovém řízení a my se budeme těšit, že tyto sliby ministerstva kultury budou dodrženy.
7: Formu účasti odborářů na výběrovém řízení budou teď v Národní galerii Praha zvažovat. Více dodala místopředsedkyně odboru Eva Majtán.
21: My už jsme o tom nějakým způsobem uvažovali, ale samozřejmě to ještě chceme probrat ve větším plénu i s dalšími členkami a členy odborové organizace.
14: Takže se na to připravujete.
21: Ano. Jakým způsobem, jestli by to byl člen nebo členka komise, nebo jestli by to byl nějaký poradní orgán.
7: Otevřený dopis nyní podepsalo 69 z asi 230 zaměstnankyň a zaměstnanců Národní galerie Praha. Jiný dopis, respektive dopisy s výzvou o účasti v novém výběrovém řízení, dostali naopak od ministerstva kultury tři finalisté zrušeného výběrového řízení, tedy prozatímní ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková, ředitel Alšovy Jihočeské galerie Aleš Seifert a ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu Marcel Fischer. Pokračuje Otto Klempíř.
19: Obeslali jsme dopisy všechny tři původní kandidáty s tím, že jsme jim vyjádřili velké díky, s jakou vervou a znalostmi se účastnili, s tím, že jsme jim poděkovali za účast, tím, že jsme je vyzvali a prosili, aby se zúčastnili nového řízení, že si jich ceníme, ceníme si jich znalostí a samozřejmě doufáme v to, že se přihlásí další osobnosti.
7: Národní galerii Praha podle Jana Vojtíška nejvíce tíží finanční situace této instituce.
20: Je to hlavně v těch mzdových prostředcích. Je tam vlastně na začátku minulého roku Národní galerie propouštěla a ten podstav zaměstnanců stále nebyl vyřešen. Národní galerie nemá vlastně dostatečné prostředky na platy zaměstnanců dlouho nerostly a způsobuje to velkou fluktuaci, ztrátu know-how.
7: Ministr kultury za motoristy Otto Klempíř zmínil, že se pro Národní galerii Praha snaží získat více peněz. A to už i kvůli očekávaným obrovským investicím, ať už je to stavba depozitáře v pražských Jinonicích nebo plánovaná rekonstrukce Veletržního paláce.
22: Kultura Plus je ve finále. Loučí se Michaela Vetišková, naslyšenou za týden.
2: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: 4 hodiny.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Rusko zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Zaměstnavatelé loni se svými zaměstnanci řešili víc než 36 tisíc pracovních úrazů. Tenistky Valentová s Krejčíkovou vypadly v semifinále domácího turnaje okruhu WTA v Praze. Dnes bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky, teploty až 32 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Rusko podle ukrajinského letectva útočí na Kyjev balistickými raketami. Podle starosty města Vitalie Klička dopadly trosky na 18-patrový dům, dvě patra začala hořet. Škody hlásí i další městské obvody. Výbuchy bylo slyšet i ve městě Sumy, severovýchodně od Kyjeva. Ruské rakety dopadly na ukrajinské hlavní město i v týdnu. Páteční zásah dronového veletrhu nepřežilo nejméně 10 lidí. Dalších asi 100 bylo zraněno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko chce na ukrajinskou frontu přijmout 30 tisíc severokorejských vojáků. Moskva totiž údajně nestačí doplňovat ztráty z vlastních zdrojů.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že se ve Voroněžské oblasti už od června připravují zařízení pro přijetí 30 tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že za bezmála 7 měsíců letošního roku ruská armáda přijala 221 tisíc osob. Ztráty za stejné období ale činily víc, 225 tisíc lidí. Tato čísla ale nelze přesně ověřit, protože Rusko své ztráty nezveřejňuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Loni v Česku v práci utrpělo zranění víc než 36 tisíc zaměstnanců. Meziročně tak přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Počet pracovních úrazů zahrnuje i brigádníky, kteří se nejčastěji zraní právě v létě. Brigádníci mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestným. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
5: Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá. Sedlecká farnost dnes nechá vysvětit nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku. Obřad povede emeritní pomocný biskup Královéhradecký Josef Kajnek. Kvůli malé kapacitě kostela můžou lidé sledovat přímý přenos ze svěcení v zahradě kostela nebo na internetu. Ceremonie začne v 10 hodin dopoledne, říká ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
23: My chystáme vlastně přímý přenos do přilehlých zahrad ve spolupráci s městysem Nové Dvory a s Kutnohorskou Průmkou. A jakmile ta sláva skončí, tak je každý sem vlastně srdečně zván, aby se na tu nádheru, ať už tu historickou nebo tu současnou, podíval.
5: Vhodný mramor na nový oltář přivezli sochaři z Portugalska. Farnost opravuje kostel od roku 2011. Celkem za práce zaplatila kolem 40 milionů korun. Tenistka Tereza Valentová skončila na turnaji WTA v Praze stejně jako loni v semifinále. Nad její síly byla na centrálním štvanickém dvorci Daria Snigurová Měkce, která vyhrála 7-6 a 6-3. Valentová hrála s Ukrajinkou podruhé v kariéře, tentokrát ale nenašla recept na její atypickou hru, při které Snigurová v podstatě vůbec nepoužívá rotaci a hraje hodně rychle a na plocho, pokračuje Valentová.
24: Jo, tak já si pamatuju už z toho minula a tak je to určitě nepříjemný, no. Moc lidí takhle není, co takhle hrajou, no. A těžký, no, musí být dole, musíte hrát taky dílku, ona hraje slušnou dílku, nevím, dá se mi čo, to mi to zhody si zabila, takže jako těžký, no.
5: Ve finále dvouhry nebude ani Barbora Krejčíková, turnajová dvojka totiž podlehla Rakušance Tagerové 7-6, 3-6 a 6-7.
0: Nehody na dálnici D11 u Poděbrad a D5 u Plzně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady havarovalo osobní auto. Kilometry 41 až 42 podle policie auto narazilo do lanového mostu. Je to most přes Labe. Kolona se v místě nehody teď netvoří. Podobně na D5 u Plzně směr Praha je hlášená nehoda. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru, je to mimo kamery, kolona se tam netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pomalu na sjezdu z exitu 112 pod dálnicí za sjezdem na Jihlavu havarovalo osobní auto. Nehoda je na 38. ve směru z Havlíčkova Brodu. A na Českolipsku silnici 270 z Ralska do Dox je osobní auto v příkopu. Nehoda je kousek ze Hradčany, průjezd zatím možný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně. Večer budou pravděpodobně četnější, ojedinělé i s bouřkami. Maximální teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. To byly zprávy.
1: Konkrétní čísla na to nemám, ale stačí letmý pohled do programu televizních kanálů a je to jasné. Nejoblíbenějším diváckým žánrem jsou kriminálky a detektivky. Tajemství a napětí, boj dobra se zlem, někdy také akce a nebezpečí a pokud možno nějaký charismatický kriminalista nebo kriminalistka. To je to, co filmy a seriály o hledání pachatele dělá tolik atraktivními. Proto je všechny televize tak pilně točí a občas i filmové produkce se do tohoto žánru pustí. Platí to o zahraničí i o České republice. V socialistickém Československu ovšem detektivky neměly vždycky na růžích ustláno a leckdy tak byly více nositelem ideologie než příběhem s napínavou zápletkou. A právě o tom bude příští hodinka. Příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
2: Téma plus.
1: Ukažte mi člověka, který nesnáší detektivky a já vám ukážu hlupáka. Možná chytrého hlupáka, ale přesto hlupáka. To napsal Raymond Chandler, autor celé hromady detektivek a stvořitel Phila Marlowa. Jestli je to pravda, nedokážu ověřit, protože nejspíš neznám nikoho, kdo by nesnášel detektivky.

0: Příběhy s kriminálními motivy mají lidé rádi asi odjak živa. Objevují se v perských příbězích Tisíce a jedné noci, v Bibli. Dodneška jsou oblíbené detektivní příběhy s mazanými soudci ze staré Číny. Není se co divit, že se příběhy o pátrání po zločincích dostaly záhy i do filmu. V českém prostředí byly první detektivky natočeny už v roce 1912. Ve 30. letech byly zfilmovány i některé detektivní romány od českých zakladatelů žánru Emila Vachka a Eduarda Fickera. Podle jehož knih se točilo především po válce. Možná znáte Vraždu v Ostrovní ulici podle Vachkovy předlohy z roku 1933 nebo Fickerův 13. revír z roku 1946. Jenže pak vzala otěže Československa do rukou komunistická strana, která podle marxisticko-leninského kadlubu formovala všechno, včetně kultury. Jak mohly obstát detektivní příběhy, kde hlavním hrdinou bývá silná individualita nadaná jedinečnými vlastnostmi? S ideologií, která oslavuje kolektiv, to moc dohromady nejde. Co na to filmový historik Petr Kopal z Ústavu pro studium totalitních režimů?
1: Soudruzi, kulturně političtí aktéři se nad tím zamýšleli velmi. Už tedy někdy od roku 1948-49 a vlastně po celá 50. léta potom. Zejména teda s detektivním žánrem měli veliký problém, protože detektivka byla považována za žánr zprofanovaný buržoazním filmem a buržoazní kulturou. A podle soudruhů tedy jaksi obnášela celou řadu škodlivých aspektů, typických právě pro buržoazní kapitalistickou společnost. A zde se tedy střetávaly ty představy o společnosti nové socialistické, kde se předpokládalo, že zločin v podstatě nebude existovat. Pak se teda přišlo na tom, že zločin přece jenom nějaký existuje, ale takový jako specifický, páchaný spíše tedy jaksi těmi vnitřními a vnějšími nepřáteli. Zkrátka dobře, žánr detektivky a detektivního filmu byl postupně rehabilitován, nebo byly činěny pokusy o jeho rehabilitaci a byly hledány specifické socialistické cesty, jak tento žánr nějak uchopit a stvárnit. Byla hledána nová detektivka, případně se vlastně zpočátku ani to označení detektivní a detektivka nepoužívalo a hledaly se různé tedy alternativní názvy, jiná označení a detektivka byla schovávána pod dobrodružný film, ačkoliv teda i dobrodružný film byl vlastně žánr podezřelý, ale přece jenom o něco méně podezřelý než ten detektivní. Takže v takové té úplně prvotní fázi léta 47-48 se vlastně netočily ani ty dobrodružné filmy. Točily se výhradně filmy budovatelské, kde ovšem byli obsaženi různí ti diverzanti, záškodníci a proti nim tedy neměli zakročovat ani tak bezpečnostní složky, jako spíše sami pracující. A tady se nám začíná formovat specifický tematický útvar a to byly tedy filmy bdělosti a ostražitosti.
0: To, o čem právě mluvil Petr Kopal, je pěkně vidět i na tvorbě Jiřího Marka, jednoho ze známých a úspěšných tvůrců detektivek a kriminálek. Je autorem předlohy a scénáře k detektivce Alibi na vodě, scénáristou k filmu Na kolejích čeká vrah a především autorem předlohy i scénáře k seriálům Hříšní lidé města Pražského a Panoptikum města Pražského. Ale než se pustil do detektivek, byl tento aktivní komunista redaktorem Rudého práva a jako takový odjel sbírat zkušenosti na Mostecko do dolů.
2: A nakonec jsem začal psát beletry o hornících a nakonec jsem se stal v jedné části svého života takovým hornickým autorem a byl jsem na to pyšný. Já jsem na to pyšný i dnes. Nemohu ani stručně vylíčit, co všechno jsem tam viděl a co všechno jsem tam poznal, protože to byl život tak bouřlivý, tak jiný, tak zajímavý, že jsem toho byl upřímně řečeno plný. Ale to nejcennější, co jsem si tam odnes, to byl ten lidský vztah člověka k člověku, který je samozřejmě všude na světě, já vím, ale v hornickém povolání má zvláštní specifikum. Víte, když sváráte těch pár set metrů pod zem, když prostě jste tam v té uzavřené prostoře, tak pán nepán, inženýr neinženýr, důlní, obyčejný havíř, všichni jsou na tom vlastně momentálně stejně a jeden ručí za druhýho.
0: Vyprávěl Jiří Marek v roce 1979 v pořadu A léta běží. Petr Kopal tu zmínil filmy Bdělosti a ostražitosti. Jde o díla o různých diverzantech a agentech, kteří chtějí škodit budování komunismu, ovšem bdělí občané jejich rejdům zatrhnou tipec. Také Jiří Marek, kterého jste slyšeli, k podobnému filmu napsal námět. Jde o snímek s enigmatickým názvem Případ Z8 z roku 1948. Pojednává o špionech, kteří se pokoušejí zhatit průběh dvouletky v železárnách, ale to jim uvědomělí zaměstnanci nedovolí. Jak jinak?
1: Teprve posléze, na začátku 50. let, začínají být do tohoto tematického útvaru přibíráni příslušníci bezpečnostních složek a nese se to zároveň se snahou tyhle ty příslušníky nějakým způsobem zviditelňovat a heroizovat. Bylo to všechno velice složité, velice klopotné, protože tady právě jedním z těch západních buržoazních schémat daného žánru byl třeba velký detektiv. Ti, co tedy vyšetřují ty zločiny, tak neměli být jednotlivci, ale měl to být tedy pátrací nějaký detektivní kolektiv, který nějakým způsobem stále tedy vlastně spolupracuje s těmi bdělými pracujícími. Do toho se ale zase jaksi ozývala rezortní dramaturgie nebo cenzura ze strany příslušných ministerstev, ministerstva vnitra zejména, že jaksi nám tady v těch filmech pracující pátrají na vlastní pěst a pletou se do práce jaksi těch příslušných profesionálů a že to vlastně není zase tak úplně žádoucí dávat tenhle ten příklad. Takže bylo to složité, ale zkrátka a dobře, ustavují se tedy vlastně nějaké ty nové dobrodružné filmy, případně tedy i nové detektivní filmy, kde příslušníci, pracovníci bezpečnostních složek, včetně tedy Státní bezpečnosti, zasahují proti záškodníkům, diverzantům, západním špionům, proti vnitřním i vnějším nepřátelům a vzniká tedy skupina těchto filmů někdy kolem roku 1953 a jednou z těch prvních vlaštovek je třeba Express Norimberka Vladimíra Čecha a k tomuhle filmu napsal původní námět Kamil Pixa, což byl vlastně jeden ze zakladatelů komunistické státní bezpečnosti a donedávna zároveň jeden z jejich čelných představitelů. No a Kamil Pixa někdy právě v tom roce 1952 ze státní bezpečnosti přechází jaksi plynule do československého státního filmu a v tomhletom prostředí se uplatňuje stále intenzivněji a právě už někdy v tom roce 1953 se prosazuje jako autor námětu a zejména jako odborný poradce. Patrně do značné míry bylo jeho, řekněme, zásluhou, že jaksi rehabilitace těchto žánrů, včetně tedy té nové nebo socialistické detektivky, významně pokročila.
0: A diváci to kvitovali. Budovatelských filmů, kde se řešila jenom práce a všechny se odehrávaly podle stejných šablon, měli brzy dost.
1: I to si teda soudruzi uvědomovali, že náš divák jaksi přirozeně po těchto atraktivních žánrech baží a proto byla snaha tyhle ty žánry nějak jako využít vlastně zároveň ve prospěch toho režimu do toho atraktivního obalu, tedy vměstnat nějakou žádoucí ideologii, nějaké to ideologické poslání.
0: Dá se do toho třeba počítat Král Šumavy? Asi jo, že jo?
1: Určitě.
0: Pátrá se tam po pachateli, ideologie tam je taky.
1: Jo, kolem toho roku 1953 se objevují takové ty první žánrové pokusy, jako je teda Express Norimberg nebo Severní přístav a zároveň se teda objevují i první detektivky odborného poradce se k ním opět teda dělal ten zmiňovaný Kamil Pixa. To jsou filmy Na konci města a Kavárna na hlavní třídě. Zajímavé je, že tady vlastně zase jako jistá obezlička byla nalezena v tom, že prostě tam ten zločin byl spáchán nikoli v té socialistické současnosti, ale ještě za předměchovské republiky a třeba potom jako v té Kavárně na hlavní třídě, tam je možno poukázat jaksi na skorumpovanost těch tehdejších prvorepublikových bezpečnostních složek. No a potom po stěžejním a přelomovém Banskobystrickém festivalu československého filmu, kde byla československá kinematografie z nejvyšších politických míst podrobena zdrcující kritice, tak zintenzivnilo natáčení těch nových dobrodružných filmů. Takovým jako prototypem tohoto filmu se stal právě Král Šumavy. Tenhle film tedy jaksi měl velký úspěch jak u těch kulturně politických aktérů, tak u filmové kritiky a zároveň i u diváků, protože k dnešku ta návštěvnost činí přes 4 miliony diváků, což bylo opravdu jaksi rekordní a úctyhodné. Jediné, co snad vlastně některým filmovým kritikům na Králi Šumavy vadilo, že se příliš soustřeďuje na ten žánr a na to napětí a poněkud mu uniká ta ideologie, ideologické poslání. A zejména bylo poukazováno na to, že ten hlavní padouch, který vlastně je do poslední chvíle tajemnou postavou a teprve ve finále tedy je demaskován, tak vlastně vůbec nevyjevuje nějaké motivy té své protistátní činnosti. K tomu tam vůbec jako při všem tom zaujetí žánrem nedošlo. A tohle teda byla vlastně jediná významnější výtka, která se v souvislosti s Králem Šumavy vyskytla.
0: Petr Kopal si myslí, že i proto v následujících letech vznikla skupina dobrodružných filmů se špionážní tématikou. Ovšem tentokrát se bedlivě dbalo na to, aby motivy pachatele byly divákovi dobře ozřejměny.
1: Vznikají filmy, kde jsou výrazné postavy těch nepřátel, těch západních špionů a je tam vlastně tedy názorně předestírán ten jejich portrét, včetně těch jejich motivací, proč tedy jaksi se stali špiony a proč to nadále tedy tohleto povolání vykonávají. A to jsou třeba teda filmy jako Smyk Zbyňka Brynicha. Film jako velice, velice vlastně ve své době nákladný, ambiciózní. Byl to film širokoúhlý, stereofonní, s prostorovým zvukem a mladí autoři, tedy režisér Zbyněk Brynich a kameraman Jan Kališ, se snažili vlastně i vytvořit jako velice

0: odeslán tedy zpátky do bývalé vlasti. Zajímavý teda je, že k tomu smyku napsal původní námět herec Jiří Vala, který hrál hlavní roli v Králi Šumavy, Kachyňově. Tady teda stvárnil prostě toho padoucha, původně tedy student s velkým talentem na cizí jazyky, no ale po roce 48, jak si vlastně ta jeho zdárně nastartovaná kariéra nemůže být rozvíjena, od jeho dispozice vlastně nikdo nemá moc zájem, leda by stoupil do komunistické rozvědky, ale on je tak jako antikomunisticky profilován, takže volí tu emigraci. Na západě pak jako je konfrontován vlastně s tou bídou toho života a v podstatě je zahnán tam ke vstupu do té špionáže a pak se teda vrací po plastické operaci, protože on mezi tím tam někde v tom západním Berlíně se stane obětí autonehody a tam vlastně nějak schoří obličej a tak mu udělí plastickou operaci. No ale ve skutečnosti je to samozřejmě teda dílo barandovských maskérů. Tam příslušný ten umělecký maskér v nějakém rozhovoru dobovém tvrdil, že vlastně se nikdy doposud ve své kariéře nesetkal s takto náročnou prací. Kladlo to teda značné nároky jak na ty maskéry, tak na toho představitele, protože ta maska se strašně jako dlouho a obtížně vyráběla a skládala se z nějakých 4 kusů, které se pak lepily na ten obličej. Tohle lze považovat vlastně za jeden určitě velkých kladů teda toho filmu. Když si vybavíte posléze tedy normalizační seriál 30 případů majora Zemana, tak plastická operace agenta Bláhy
1: se nepovedla úplně. Takže nebohého agenta Bláhu poznala nejen jeho bývalá milenka, ale také všichni diváci. A to tvůrci určitě nechtěli. Brenichův film Smyk měl značný úspěch. V prvních 2 měsících po premiéře na něj do kina přišel asi 1 000 000 lidí. Ale na konci 60. let toto téma přestalo být atraktivní. Po roce 1968 byl film úplně stažen z distribuce a nevysílal se pak ani v televizi, protože jeden z herců odešel na západ a autor literárního scénáře Pavel Kohout upadl v nemilost a později byl donucen k emigraci.

0: jak moc to vnitro nebo ty státní orgány obecně zasahovaly do tvorby tady těch filmů? Jestli to přímo nějak řídili, jestli si třeba jako objednali, že by chtěli kriminálku na to a to téma, anebo jestli se k tomu dostávali, až když ten film byl v kině, nebo jestli se jim předkládal nějakým způsobem scénář?
1: Záleží na tom, v jaké době. Když se bavíme o těch počátcích, tak ten proces posuzování byl poměrně velmi organizovaný a velmi intenzivní. Vlastně už na přelomu 40. a 50. let jako poradní orgán ministra informací a osvěty Václava Kopeckého vzniká filmová rada, která posuzovala ta filmová díla už tedy od fáze hrané literární přípravy. V důsledku toho se i výroba těch filmů dost opožďovala, což pak jako bylo kontraproduktivní i z toho hlediska, že ten film vznikal s nějakým aktuálním politickým zadáním a to se mezi tím, jo, během těch 2 až 3 let, kdy probíhal ten schvalovací proces, tak prostě ta situace se mohla poměrně radikálně proměnit a v důsledku toho jako pak si soudruzi lámali hlavu, co s tím filmem. Třeba u toho zmiňovaného Expressu z Norimberka byla snaha tvůrců nějakým způsobem zobrazit i jaksi zázemí těch špionů, kteří jsou posíláni na naše území. Tam byly jako různé americké motivy, velící důstojníci, tam třeba z nějaké té centrály CIA v západním Berlíně. Teď prostě přišel tady Befel tady ze strany té rezortní ministerské dramaturgie, že tyhle ty motivy tam už jako nemůžou zůstat, že by to poškozovalo třeba náš zahraniční obchod. Pak jako z Expressu z Norimberka se vystřihovaly celé dlouhé scény, v důsledku čehož se vlastně stopáž toho filmu dostala.

0: někam k 60 minutám, tedy vlastně jako na hranici vůbec toho dlouhometrážního celovečerního filmu.
1: Přelom 50. a 60. let byl přelomem také ve tvorbě detektivních a kriminálních příběhů. Jednak se o to zasloužil první filmový festival v Banské Bystrici v roce 1959, kde oficiální místa skritizovala dosavadní filmovou tvorbu. A zároveň na tom jistou zásluhu měl také film Smrt v sedle z roku 1958 režiséra Jindřicha Poláka. Film z prostředí Hřebčína, původně určený pro mládež. Snímek měl údajně zesměšňovat westerny a oblibu rodokapsů, ale vyzníval naopak romanticky a především v něm byla opravdu napínavá detektivní zápletka.
0: Zároveň tady vlastně u toho filmu nebyl tolik kladen důraz na nějaké teda to ideologické poslání nebo vyznění. Byla to prostě spíš zábava a podařilo se do toho filmu nemálo investovat. Tedy tohle to byl jeden teda z prvních, nebo možná vůbec první širokouhlý film. Zároveň to byl film barevný. Pak teda byla snaha ten široký formát a barevný film, tyhle ty jako nákladné technické vymoženosti investovat do těch ideově hodnotných filmů. A tady se to v tom předfestivalovém období teda podařilo skoncentrovat do tohohle toho titulu, který ten náležitý ideový náboj teda moc neměl. Na což jako v první fázi i na tom kritickém festivalu bylo poukazováno, ale pak prostě na to přišly takový davy do těch kin, že i ty kritici začali psát, jako, že to je vlastně jako povedený a diváci na to chodí, takže prostě je všechno v pořádku. No. Tenhle ten ekonomický ukazatel byl významný vždycky. No.

0: Filmu Smrt v sedle určitě pomohla také titulní skladba Píseň v sedle od Evžena Ilína v podání Milana Chladila, která se stala hitem. Smrt v sedle a kritika na filmovém festivalu otevřela dveře klasickým detektivkám, na které rádi koukáme dodnes, já tedy určitě. Než se do této kapitoly pustíme, ještě v 50. letech zůstaneme.
1: Posloucháte pořad Téma plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: 1. května 1953 začala vysílat Československá televize. O prvních detektivních příbězích v jejím vysílání jsem si povídala s televizním historikem Milanem Krumlem.
2: Ta televize byla technologicky na začátku docela dost, řekněme, komplikovaná záležitost a spousta věcí nebo drtivá většina se vysílala živě a ze studia. Ta studiová detektivka samozřejmě jako má nějaké svoje zákonitosti a není úplně jednoduché ji napsat, ale současně tady bylo to, co říkal kolega Kopal, ta detektivka byla považována za brakový žánr. To se změnilo až ve chvíli, začaly vycházet detektivky v Sovětském svazu, což bylo v druhé půlce 50. let. Tak najednou tedy jako ta detektivka úplně tak jako zase braková nebyla. Hodně mimochodem pomohl detektivce Josef Škvorecký takým slavným třídílným seriálem v světové literatuře, kde vlastně popsal ty, jakože to vlastně může být i umění. Chandler a Dashiell Hammett a tak dále. No a ta televize samozřejmě jako věděla, že to je žánr, který lidi chtějí. Ale dostat se k tomu v tvaru nebylo tak úplně jednoduché. Jo? A hlavně mluvíme o původní detektivce. Pak bylo obrovské množství těch adaptací, ale tady mluvíme o nějaký původní detektivce. A ten tvar z začátku byl zajímavý, protože nabízel těm divákům jakousi, nechci říct soutěž, ale takovou jako výzvu, že vlastně se odvysílal televizní příběh a pachatele oznámila ta televize až posléze, až za chvilku. Mezitím vlastně byla nějaká debata i ve studiu, kdo teda byl tím pachatelem a tak dál. Byla to taková jako hra trošku, ale ty detektivky začaly objevovat už na konci 50. let a takové jako, řekněme, definitivní tedy etablování toho žánru tak od roku 60.
0: A tady ty první s tou debatou a s tím zatajováním pachatele, to předpokládám, že se asi nedochovalo v archivu.
2: Ne, bohužel. Ne. Všechno se vysílalo živě. Tady vlastně ta televize měla sice od roku 56 jedno záznamové zařízení, ale ten záznam byl velmi drahý. Na to bylo embargo, takže se sem vlastně ty zařízení nemohly dovést, nebo se sem, to jedno se sem propašovalo nějak přes Jugoslávii, Itálii a tak dál. Samozřejmě rozhodovalo se, to jako bylo velmi komplikované, co se zaznamená a co ne. Takže my máme jako třeba první inscenace Jaroslava Dítla je v archivu, kvalitě, která odpovídá tedy době. Až v roce 66, tuším, byl první rok, kdy vlastně bylo víc odvysílaných víc hodin se záznamu než živě. Do té doby to živé vysílání bylo velmi častý. Spousta věcí se samozřejmě zachovala. No.
0: Jenom protože mě to vážně zaujalo, to, co jste říkal o těch prvních detektivních příbězích. Zachovaly se nějaké scénáře, nebo víme aspoň, kdo to třeba napsal?
2: Ano, zachovali se scénáře a byli tam jako mezi těmi autory byli i lidi, kteří tehdy detektivky psali, to znamená Vachek, tuším, a Železný a tak dále. Mm-hmm. Oni se vysílali třeba v tom jednom večeru dva ty příběhy. Vím, že jeden se jmenoval Švýcarské hodinky, bylo toho pašování jako hodiny. Ty příběhy byly podle mě klasické detektivní příběhy, ale co můžete na té ploše asi těch 40 minut udělat nebo rozehrát, to zase není velká scéna pro nějaký náročný příběh. Ale ty přišly jako už poměrně záhy, kdy se začaly adaptovat známé detektivní romány ze zahraničí.
0: Kdy se objevují první detektivky klasické jako televizní inscenace, že je to natočené, dá se to reprízovat?
2: Ty se objevují už, řekněme, v první půlce 60. let, ale to období, kdy ta detektivka patřila mezi ty nejoblíbenější žánry i mezi tvůrci, tak je tak od roku 65, řekněme. Tam vlastně potom se mezi ty zahraniční příběhy dostávají i ty tuzemské, Hana Prošková, Měsíc s dýmkou, to je taková slavná zachovaná inscenace, ale vedle toho třeba Šest černých koček, což je Ellery Queen, Vrah dostal Goncourta, což je francouzská detektivka, taková slavná, jako bylo jí hodně. Najednou se ukázalo, že to jde, ta televize se pouštěla i do komplikovaných, nebo z pohledu mého třeba komplikovaných detektivek. První Maigret byl taky někdy v půlce 60. let. Tuším, že Maigret a dlouhé bydlo někdy v roce 65. Sherlock Holmes se tady objevil. Taky je dobrý si připomenout, že to nebyla jenom tedy česká tvorba, protože jsme byli Československo a Československá televize. Na Slovensku se taky pokoušeli jako o zajímavé projekty. Pokoušeli se tady obě, i ta bratislavská část, i ta pražská, třeba od Chandlera v roce 68, Ed McBain a tak jako fakt těch detektivek bylo hrozně moc.
0: Vysvětluje televizní historik Milan Kruml. Televizní tvorba byla tehdy zcela nová disciplína a Milan Kruml už to naznačil, že se jí televizní tvůrci museli teprve naučit.
2: Ti tvůrci, mě vždycky překvapovalo, jak strašně rychle se učili a jak vlastně jako třeba, aniž by měli nějaký kontakt s tvorbou televizní v západní Evropě, ve Spojených státech, že vlastně dost často došli ke stejným řešením. Že to médium je v podstatě k tomu dotlačilo. A ta vizualizace těch příběhů samozřejmě jako byla komplikovaná. Nemohli pracovat, jako pracovali ve filmu, protože televize fakt jako je technologicky to byla jiná kategorie. Dneska se taky točí záběr po záběru a tenkrát ne. To za prvé. Za druhé museli pořád bát na to, že to je studio a že spoustu věcí nemůžou ukázat. Takže buď se musí říct, anebo si je musí ten divák domyslet. Že vlastně je docela podstatné připomenout si, jak velká je ta obrazovka, kterou mají lidi doma. To znamená, musíte používat poměrně hodně jako detaily nebo polodetaily, aby na té obrazovce bylo něco vidět. A taky ty lidi chtěli vidět, ty herce nebo ty herečky. Takže jako vlastně tam byla spousta takových, řekněme, technických daností. No a když se vrátíme k tomu obsahu, když konstruujete nebo stavíte ten příběh, tak ten příběh samozřejmě jako se odehrává na ploše, vy si můžete myslet inscenaci, která bude mít hodinu a půl, ale je to docela už jako únavné i pro toho diváka, jo. Když to není fakt jako hodně napínavé. To znamená, vy musíte pracovat s nějakými vrcholy toho příběhu nebo zvraty a tak dále. Musíte vymyslet tak, aby se dali natočit a zahrát. To si myslím, že hodně třeba pomohla tvorba televize NDR, která byla dál než ta československá televize. A třeba ty seriály východoněmecké, oni to byly minisérie z dnešního pohledu spíš, se tady vysílali a jako bylo na nich vidět, že ty Němci se dívají k jiným Němcům, takže viděli, jak se to dělá a my jsme se taky dívali k těm našim, tedy Němcům, těm spřáteleným. Taky se sem vlastně začali poměrně brzo kupovat seriály. Inspektor Leclerc, francouzský krimiseriál, byl první, který se tady vysílal. Tuším, že v roce 64 začal mít premiéru. A pak jako přišlo hodně dalších, které jsou dneska úplně zapomenuté nebo neznámé. Třeba Zápor německý, Kriminalistická laboratoř. Byl jako hezký seriál, který měl jako takový jako základní nápad, že na začátku jste vstoupila do kriminalistického muzea a došla jste k vitríně a tam ležel nějaký předmět. A ten předmět byl součástí nějakého kriminálního činu a ten se vyprávěl v té epizodě. Abonent na trati u Claude Evelyn, to je vlastně slavná detektivka francouzská, která tady vyšla v 68. v Odeonu a ty knížky měly náklad 80 tisíc, že? No a pak se koupil seriál, na který se dívala celá republika. Ten kontakt i s tou zahraniční tvorbou tady vlastně od těch 60. let byl poměrně silný.
0: 60. léta, kdy detektivky a kriminálky zahájily vítězné tažení vysíláním Československé televize, byla, jak už jsme si dříve řekli, slavným obdobím také pro detektivky filmové. A o tom si opět s historikem Petrem Roubalem teď budeme povídat.

0: Znalci v této melodii Dalibora C. Vačkáře v podání Jiřího Vašíčka určitě poznali titulní písničku z detektivky Kde alibi nestačí. Jde o prostřední snímek trilogie s kapitánem Tůmou a jeho vocnem poručíkem Líbalem, které stvárnili Karel Heger a Josef Beck. První díl trilogie s názvem 105% alibi byl natočen ještě v roce 1959. Ne, že by doba vzniku nebyla vůbec znát, ale v první řadě je to prostě pěkná detektivka. Proč se mohl najednou na plátnech objevit klasický velký detektiv? Co způsobilo tuto změnu v přístupu k filmům s kriminální tématikou? To vysvětlí historik Petr Kopal.
1: Po tom zmiňovaném Banskobystrickém festivalu československého filmu, který teda proběhl v únoru 59, tak začal být kladen zvýšený důraz na žánr, včetně tedy těchto atraktivních žánrů. Bylo to tedy motivováno tou snahou ty žánry pořád jaksi využívat pro ty ideové účely, ale postupně docházelo ke stále vlastně většímu rozvolňování na jednotlivé žánry, tedy již přestaly být kladeny tyto vysoké nároky a v podstatě se jaksi ustálilo takové to tradiční klasické žánrové schéma s tím, že žánr může být skutečně oddechový a jenom pro zábavu. A už teda v roce 1959 nám vzniká taková první opravdu klasická detektivka, a to je 105% alibi. Tady teda se vyšetřuje opravdu jaksi kriminální záležitost ze současnosti. Nejsou tam žádní špioni, žádní záškodníci, je to opravdu klasická detektivka. Tím se vlastně tenhle ten žánr tak nějak ustaluje a konečně rehabilituje pro velký divácký úspěch, tedy vznikají celé série tady, takže následují další filmy s kapitánem Tůmou, posléze majorem Tůmou a jeho tam parťákem. No a vedle toho se ustavuje vlastně další série, kterou točí Petr Šulhov a začíná to tím Strachem v roce 63 a tady je teda další velký detektiv a to je ten major Kalaš v podání Rudolfa Hrušinského. A je teda zajímavé, že tady tuhle tu postavu velkého detektiva Kalaše napsal Eduard Ficker, byl to vlastně jeho poslední velký detektiv z celé té řady detektivů, kterou on už od první republiky vytvářel. A Eduard Ficker, který jaksi už na začátku 50. let byl přizván do československého filmu a podílel se na některých filmech, včetně detektivek, například na detektivce Na konci města. Zajímavé je, že Kalaš podle Fickerova románu z roku 55, tuším Zlatá čtyřka se to jmenovalo, tak měl být důstojníkem státní bezpečnosti a ty případy měly být prostě státobezpečnostní, nikoli v kriminální. Posléze se tedy z majora Kalaše v tom filmu hlavně teda stává ryzí kriminalista. Sice v tom Strachu je to tak jako vlastně napomezí, protože tam jde o tu nacistickou minulost a jsou to vlastně zase tedy nějací špioni. Ale v zásadě ten případ je tak jako kriminální a každopádně ho vyšetřuje kriminalista. A všechny ty další filmy s Kalašem jsou už ryze kriminální, nikoli státobezpečnostní.
0: A zasahovalo třeba do toho nějakým způsobem vnitro, protože třeba u těch alibi, tam třeba můžeme sledovat tu práci těch policejních techniků, že si to využívali k tomu, aby se diváci dozvěděli o tom, jak to vypadá ta práce veřejné bezpečnosti.
1: Paradoxně tady se mnohem více než nějaké institucionální oficiální zásahy projevil vliv jednotlivců. U obou těch sérií byla výrazná role Karla Kalivody, což byl tedy jaksi, řekněme, ředitel kriminální policie tady, ale samozřejmě to je komunistické. On tedy původně z pozice autora nějakých těch odborných posudků se dostával do stále větší blízkosti tady k vytváření těch filmů. Působil tam jako zprvu neoficiální odborný poradce. Dost údajně přispěl právě jaksi ke sformování postavy toho Kalaše jako kriminalisty. Teprve vlastně až ale u té poslední Kalašovky, tak tam je uveden i v titulcích jako odborný poradce, ale do té doby tam vlastně figuroval neoficiálně.
0: Ke Karlovi Kalivodovi jenom dodám, že to byl v první řadě velice úspěšný kriminalista. Jím vyřešené případy inspirovaly dva díly Majora Zemana, a sice Mědirytinu a Kvadraturu ženy. Podle dostupných zdrojů a vzpomínek pamětníků dokázal Kalivoda nelehkou dobou, ve které působil, projít se ctí. Fanouškům kriminalistické historie, ale i filmu, mohu doporučit knihu Karel Kalivoda, Pražský Megret, která vyšla v roce 2009.

0: Svého velkého detektiva v 60. letech stvořila i Československá televize. V roce 1969 měl premiéru úspěšný seriál Hříšní lidé města Pražského, kde partu kriminalistů vede osobitý Rada Vacátko. Prostředí meziválečného Československa umožnilo elegantně se vyhnout ideologii. Literární otec Rady Vacátka Jiří Marek, jak víme, někdejší autor hornických románů, v roce 1979 v už citovaném pořadu A léta běží vysvětlil, proč vážné hornické téma vyměnil za prvorepublikového kriminalistu s Buřinkou.
1: Proč najednou jsem uhnul z této své cesty a začal jsem psát takové zvláštní, dokonce veselé kriminální příběhy, které jsou známy pod tím televizním názvem Hříšní lidé a kde figurka pana Rady Vacátka se stala takovou dost populární literární postavou, takže mnozí si dokonce myslí, že je to postava skutečná. Já si myslím, že on tak strašný rozdíl mezi třeba starožitným detektívem, který chodí v té své Buřince a který se pokouší získat světu nutnou spravedlnost, a mezi tím člověkem, který světu dává určité hodnoty prací svých rukou, hodnoty materiální, tak smrtelný rozdíl není. Jsou to lidé svého povolání, lidé zvláštní, lidé oddaní své věci a lidé užiteční všem ostatním.
0: Detektivky druhé poloviny 60. let poznamenalo celospolečenské uvolnění. Ideologie se téměř vytratila, detektivové byli osobití, nezřídka vtipní, zločiny řádně tajemné a často páchané v atraktivním prostředí. Poslední tůmovka Alibi na vodě se odehrává mezi filmaři ve fotografickém ateliéru a na houseboatu pod Orlíkem. Detektivka Smrt za oponou, kde se role detektiva zhostil Miroslav Horníček, v opeře a na plážích ostrova Rujána. V detektivce Nahá pastýřka ke zločinům dojde na zámku, v pokladu byzantského kupce zase mezi archeology. A povídková detektivka Zločin v dívčí škole je zajímavých prostředí plná. S normalizací ale zábava končí a velcí detektivové jakoby vyhynuli. Co na to Petr Kopal?
2: Svobodnější a oddechové vnímání těch atraktivních žánrů a těch detektivek v podstatě končí s těmi 60. lety a za normalizace se to zase jako hodně vrací teda do toho modelu z 50. let. I se vlastně jako recyklují některá témata, jako je třeba prostě nějaký ten váhající intelektuál, který nakonec ale nalezne tu správnou cestu, nebo člověk, který zase teda prohlédne a bezpečnostním orgánům jaksi statečně všecko prozradí, udá.
3: Si pamatuju, já nevím teda, ale jestli je to úplně detektivka, nějak Člověk není sám.
2: Ano,
3: ano. A ten film, když jsem viděla, tak jsem si nejdřív říkala, že je asi z 50. let, ale ona tam, myslím, hraje Švorcová. A to jsem si říkala, ale ta Švorcová už je tady nějaká postarší. A pak mi došlo, že ten film je vlastně o 20 let mladší, než já jsem si myslela.
2: Tady vlastně za té normalizace se vrací ty motivy, ty náměty. Je to hodně třeba scenaristická tvorba toho Ivana Garíše, alias tedy Antonína Prchala. Respektive Antonína Prchala obráceně. To je třeba právě tohleto Člověk není sám, nebo Cesty mužů s Karlem Hlušičkou. Tam se recykluje titul Kohout plaší smrt toho přelomu 50. 60. let. To se podařilo mimo jiné teda tady u toho titulu Kohout plaší smrt a u Cesty mužů, že se vlastně jako převrací takový ten mučednický archetyp, který byl na škodu správného ideového vyznění těch filmů v 50. letech, kdy tam osamocený nějaký špion je naháněn celým tím bezpečnostním aparátem, případně i nějakými těmi uvědomělými pracujícími. A nakonec je tady samozřejmě slavně uštván. Tyhle ty filmy typu Kohout plaší smrt nebo Cesty mužů, tenhle ten model obracejí a ten pracovník státní bezpečnosti se ocitá na jakémsi pomyslném cizím území a v obklíčení nepřátel a musí si sám samojediný poradit. Což je pak třeba případ i akce v Istanbulu, kde Radovan Lukavský hraje toho našeho rozvědčíka tam v v rádiu Svobodná Evropa, tom Mnichově.
3: Když se v 70. letech vrátily ty náměty a ten přístup tady k těm filmům, vrátil se asi i ten silnější dozor, ne? Předpokládá ministerstvo vnitra.
2: Vrací se opravdu i jako v tomto ohledu model těch 50. let a snaha příslušných ministerstev a zejména ministerstva vnitra nějakým způsobem i spopularizovat svoji práci. Ale tady třeba u státní bezpečnosti nastávala a opět podobně jako v těch 50. letech jistá schizoidní situace, kdy oni jako sice chtěli si vytvářet PR a nějakým způsobem se popularizovat a zličťovat v očích veřejnosti, ale na druhou stranu to byla tajná policie, takže ono to jako drhlo, nešlo to úplně samo a snadno. No. Za normalizace dochází k tomu efektu, že se tak nějak do určité míry stírá ta hranice mezi tou oblastí státu bezpečnostní a kriminální. V některých filmech nedokážeme úplně rozlišit, o koho z těch bezpečnostních složek se tam jedná. Bylo to i v důsledku toho, že cokoliv, co bylo spácháno za zločin, jakkoliv to byl zločin kriminální, tak byl interpretován tak, že míří proti samotné podstatě toho režimu. A zase pak jako naopak, kde teda to byl zločin špionáže nebo zločin z ranku státu bezpečnostního, tak byla snaha tyhle ty pachatele líčit nikoliv jako ideové odpůrce, ale jako zločince kriminální, byla snaha je kriminalizovat. Názorně to vidíme třeba potom na tom stižením seriálu 30 případů majora Zemana, kde zase jako ta hranice mezi kriminálním a státu bezpečnostním je dost jako rozostřená. Je tam právě ta snaha ty odpůrce ideové kriminalizovat.
3: Petr Kopal tu zmínil Antonína Prchala alias Ivana Gariše, autora předloh k uvedeným filmům se státobezpečnostní tématikou Člověk není sám, Cesty mužů nebo Akce v Istanbulu. Dost možná u těchto dílek čerpal z vlastní zkušenosti. Prchal byl totiž dost temná postava. Od 40. let působil nejprve jako spolupracovník a záhy jako příslušník tajných bezpečnostních složek, a to ne ledajaký příslušník.
4: Prchal se totiž podílel na konstruování politických čistek a procesů na přelomu 40. a 50. let. Byl odpovědný za brutální výslechové postupy. Například v listopadu 1951 osobně zatýkal bývalého generálního tajemníka Komunistické strany Československa Rudolfa Slánského a byl jedním z hlavních tvůrců procesu s takzvaným protistátním spikleneckým centrem. Těšil se přízni sovětských poradců přítomných v Československu. Jeho hvězda na počátku 50. let strmě stoupala. Na konci roku 1951 se stal velitelem státní bezpečnosti. Kontrolu STB si podržel i jako náměstek ministra vnitra. V polovině 50. let přišla do Československa vlna opatrné destalinizace. Na konci března 1956 byl proto Prchal z funkce náměstka ministra vnitra odvolán. V prosinci 1962 byl zatčen a v červenci 1963 odsouzen k 6 letům odnětí svobody.
3: Napsal historik Jan Kalous ve studii Jablko, které nepadlo daleko od stromu, v reví Paměť a dějiny v roce 2015. Po propuštění z vězení Prchal pracoval v civilních zaměstnáních a v 70. letech psal pod pseudonymem Gariš, který byl mimochodem ve 40. letech jeho krycím jménem, knihy a scénáře. Po špionážních filmech přišla trochu lehčí dílka. Nejprve scénář k seriálu Ve znamení Merkura. To je dost bizarní kousek z prostředí hraničních přechodů a celní správy. A dále je Ivan Gariš podepsán pod seriálem Případy podporučíka Haniky z roku 1989 a z téhož roku je další Garišovo dílo Případ pro zvláštní skupinu. Později napsal ještě sérii komedií z kriminálního podsvětí Já to tedy beru, šéfe. Když jsme u té ideologie, pojďme si ještě s televizním historikem Milanem Krumlem říct, jak to s ideovým dohledem vypadalo v Československé televizi. Jak to třeba bylo s adaptováním západních předloh nebo západní produkcí vůbec?
1: Tak do toho roku 56, 57, 56, myslím, byla první velká čistka v té televizi. Za prvé, ta televize nehrála tu roli do roku 69 nebo 70, jakou hrála potom v době normalizace. Ona nebyla to médium číslo jedna, to byl rozhlas. A tudíž ani ty požadavky, byť byly bez pochyby, jako se týče propagandy a tak dále, tak jako nebyly tak silné, jako potom v době té normalizace. Ale i tam, řekněme, normalizátor, který přemýšlel trošku rozumně, tak mu muselo být jasné, že k tomu, aby ty diváci vstřebali to, co se jim pokouší nacpat do hlavy, tak potřebuje něco, aby se vůbec na televizi dívali. A ta atraktivita spočívala právě v tom, že se používaly žánry, které diváci vyhledávali, a drtivá většina těch detektivek, které se tady adaptovaly, tak se s naprosto klidným svědomím jste je mohla označit za sociální sondu nebo nastavené zrcadlo západní společnosti. A oni byli. Ty detektivky jsou sociální, řekněme, příběhy do určité míry, nebo ukazují na nějaká témata, která souvisí s tím, jak v jakém stavu ta společnost je. Paradoxně toto byl menší problém, než třeba, nevím, u sci-fi, kde jako, já si totiž nepamatuju, že bys, ano, bylo těžké natočit něco, co by pak šlo do trezoru, myslím v těch 70. a 80. letech. Stalo se to u sci-fi a byla to sci-fi podle sovětských autorů. U detektivky si tohle nepamatuju.
0: Milan Kruml to tady už naznačil. Postupem času se v normalizační televizi i ve filmu dostávaly ke slovu náměty, ze kterých nekapala ideologie už od titulků. Tak například v roce 1976 přišla do kin netypická a do poslední chvíle napínavá detektivka Holka na zabití. V roce 1979 čtvrtá a poslední Kalašovka Diagnóza smrti. V roce 1982 Smrt talentovaného ševce s Jiřím Kodetem jako kapitánem Exnerem. Mimochodem, právě titulní písnička z tohoto filmu Detektiv od Otakara Petřiny v podání Petry Janů doprovází náš pořad.

0: Jedním ze symbolů televizní normalizační tvorby je samozřejmě 30 případů Majora Zemana. Seriál, kde pátrání po pachateli je jen rudlíkem, na kterém je divákům servírován režimní výklad soudobých dějin. I když vedle toho se točily i kvalitnější věci. V 80. letech se pak začaly točit kriminální inscenace a seriály, kde se objevovaly skutečné soudobé problémy, prostituce, vexláctví nebo dokonce drogy. Ať už to byl třeba malý pitaval z velkého města, nebo už zmíněný případ pro zvláštní skupinu, stopy zločinu a jiné. Čím to? Šlo o nějakou objednávku ze zhora, nebo o snahu být atraktivní, nebo projev zahnívání režimu? Ptám se znovu Milana Krumla.
1: I v té normalizaci bojovali mezi sebou vlastně taková ta jako část, která chtěla, řekněme, být realističtější a ta, která vlastně se pokoušela tu televizi držet tam, že vlastně nemáme žádný problémy, pojďme točit komedie a tak, jo. Samozřejmě ta společnost ty problémy měla, jo. Vždycky muselo být něco, co to jakoby prorazilo a ne vždycky to byla televize. U těch drog to byl Mladý svět a v posléze knížka Radka Jona, posléze film Pavučina, že jo. A najednou jako se to téma jako začalo víc zpracovávat. Nebylo to vždycky na základě nějakého přání nebo rozhodnutí, ale dost často prostě k tomu dospěli ty tvůrci, protože jim připadalo, že to téma je zajímavý a někdy ho zpracovali hloupě. O drogách jsem viděl hodně filmů, Zlaté rybičky třeba nebo Mravenci nesou smrt až směšně. A někdy ho zpracovali tak, že vlastně jako se ukázalo, že to problém je v tom třeba případu pro zvláštní skupinu, který měl hodně zvláštní nastavení, včetně toho postavení té ženské postavy, který teda bylo dost strašlivý z dnešního pohledu, ale i z tehdejšího. Ale tam vlastně ty věci jako byly brané tak, že ano, v tomhle žijem, no, tak jako prostituce tady je a nějakým způsobem se s tím bojuje, ale vymítit ji nelze. Problém je ne prostituce, ale ta zločinnost, která je na ní navázaná. Takhle ten seriál v podstatě vyzněl, nebo tohle vám sděluje, jo. Vždycky ty detektivky ukazovaly nějaké jako negativní věci, které byste za jiných okolností asi těžko nacpala do, řekněme, dramatu televizního. U té kriminálky se snesly i proto, že vlastně jako přišel nějaký ten trest.
0: Tak snad nebyl trestem poslech dnešního Tématu Plus, věnovaného starým filmovým a televizním detektivkám a kriminálkám.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Jihozápad Evropy dál sužují lesní požáry. Na berlínském Pride vjelo auto do davu lidí, jeden člověk zemřel. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa 7 medailí. Tu poslední zlatou přidal Přindiš v kajakrosu. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Evakuovali už přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od začátku požáru přišlo o život nejméně dva hasiči. Další hasič zemřel při zásahu na italské Sicílii a jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Muž se pokusil projet hořící oblast v autě. S požáry ve Francii i ve Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. Čeští hasiči zasahují u francouzských Bordeaux. Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá. Útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény. Berlínský Pride úřady předčasně ukončili. Starosta metropole Kai Wagner na síti X incident odsoudil. Napsal, že město bylo napadeno tím nejbrutálnějším způsobem a vyjádřil soustrast pozůstalým. Antidopingový výbor by od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle ní zabýval nově i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat například doporučení, jak negativní jevy eliminovat, vysvětluje ministr Šťastný.
4: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí a být takovým partnerem právě i na mezinárodní úrovni, protože řada zemí je mnohem dál než Česká republika.
3: Novela má i podporu opozice. Zájem lidí o darování kostní dřeně se postupně vrací na úroveň před rokem 2025. Za loňskými rekordními čísly byl příběh malé Madlenky, díky kterému se registrovalo přes 30 tisíc dobrovolníků. Letos se zatím do dvou českých registrů přihlásilo téměř 10 tisíc potenciálních dárců. Pokračuje mluvčí Národního registru dárců kostní dřeně Klára Conková.
5: Co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život. Minulý týden jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme stovku. Za celý loňský rok se odebralo 91 dárců, zhruba polovina štěpů zůstala tady v Čechách a pomohla českým pacientům a zhruba polovina putovala do zahraničí různě po světě.
3: Celkem v českých registrech je přes 200 tisíc lidí, většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat Velké Javořině dnes pořádají tradiční slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Na moravskoslovenském pomezí se během celého dne představí 10 českých i slovenských hudebních souborů. Vystoupí i Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva. Pokračuje lidovecký starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubaník.
6: My tím každoročním setkáním vlastně vyjadřujeme podporu tomu, že jsme byli dříve spojený národ a my to tak vnímáme i doposavať, že na té Velké Javořině, která se nachází na hranicích československého pomezí, tak tam se vlastně vždy ty národy setkávat budou. A připomíná tu dlouhou historii, kdy oba státy, jak český, tak slovenský, jsme byli společně spojení.
3: Fotbalistům pražské Sparty nevyšel vstup do nového ročníku šance ligy. V prvním kole prohráli na hřišti nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Stejným výsledkem podlehla Plzeň doma Liberci. Bohemian ztratili v Teplicích také 1-3. Nedařilo se ani hráčům Zlína, kteří nestačili na Ostravu 0-1. A mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Češi v americké Oklahomě získali celkem 7 medailí a šéf trenér Jiří Prskavec starší převzal cenu za vítězství v pořadí národů.
7: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
8: Nehody na D5 u Plzně a dálnici D11 u sjezdu na Jičín. Na dálnici D5 na výjezdu z Plzně do Prahy jsou dvě auta na boku. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru v místě průjezdný jeden pruh.
9: Když už se sjíždí potom do Skopečka do Rokycan, tak tam jsou převrácený dvě auta na boku, je tam akorát jeden jízdní pruh volnej, na místě už jsou hasiči, záchranka, všichni, jo.
8: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Jičín. Na kilometru 41,5 na Lanovém mostě, kousek před sjezdem na Jičín, havarovala dvě osobní auta. Následky blokují levý pruh, taky odbočovací. Jezdí se plynule mezi pravým pruhem a dá se i odbočit z dálnice s opatrností. Hasiči odjeli, jsou tam policisté, silničáři, po dálnici se pohybují lidé. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupně, v Dolním Polabí a Pohoří výjimečně až 34. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nic osobního.
10: Prostě biznis.
2: Jana Klímová.
10: Petr Šimůnek. Budeme se bavit o biznesu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
11: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
10: Pět odborových organizací působících na pražském letišti je ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa letiště Praha, kterým se už od 1. srpna stane Radomír Lašák.
11: Odbory se bojí propouštění a prodeje majetku. Pamatují si totiž Lašáka z doby, kdy stál v čele českých aerolinií. A ty už neexistují. Probereme, co z biznisu o Radomíru Lašákovi víme.
12: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcí pražského letiště na burzu.
13: Z akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro...
14: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák.
15: Pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže...
11: Radomír Lašák, odborů strašák. Myslíš, Petře, že je to oprávněné?
16: Tak v každém případě ten rým je geniální, to Radomírovi Lašákovi ten start 1. srpna úplně nezáviděn.
11: Já jsem v dětství psala básničky.
16: Ale krásná věc to je. No, tady v Česku v aeroprůmyslu mají dvě jména jasnou skvrnu z minulosti. Jedno jméno je Jaroslav Tvrdík a to druhé je Radomír Lašák. A jednoho z nich si vybralo ministerstvo financí jako nového šéfa letiště. Takže tak to asi cítím.
11: Fakt je, že to bylo překvapení určitě a já k tomu musím říct, že jsi zmínil tady ty dvě jména, Jaroslav Tvrdík, Radomír Lašák, a je faktem, že musíme přiznat Radomíru Lašákovi k dobru, že tu zkázu pozdější ČSA opravdu začal právě Jaroslav Tvrdík a Radomír Lašák byl ten, kdo se měl pokusit to zabránit. On tam tehdy přišel s takovou tříletou strategií, která se jmenovala OK. Ta firma tehdy měla...
16: Změnila se na KO.
11: No, měla znamenat, že ČSA budou OK. A přišel do firmy, musíme říct, prostě, že ČSA měli tehdy přes 300 milionů ztrátu, obrovské dluhy, které zbyly právě po nákupní horečce předchozího šéfa Jaroslava Tvrdíka. A já jsem mluvila s x lidmi z biznisu, kteří v době Lašáka ČSA buď znali, a nebo tam působili, a podle jednoho člověka, který s ním pracoval, tak prostě jednoznačným viníkem úpadku českých aerolinií opravdu byl Jaroslav Tvrdík. Ale faktem je, že právě Radomír Lašák to měl dát pro stát, tedy dokupy, připravit ČSA na budoucí prodej, ale to se mu nakonec nepovedlo, i když 2 roky, co on tam byl, on přišel v roce 2006 a byl tam do začátku října 2009, kdy předčasně vlastně odešel tam odtamtud, tak jemu se podařilo na 2 roky tu firmu vytáhnout skutečně z té ztráty, měli nějaké 100 milionové zisky, ale bylo to vlastně díky tomu, že rozprodávali majetek. Jenomže už v roce 2009 se ČSA tedy opět propadly do ztráty a ta nakonec, na konci roku, už teda po jeho odchodu, tak byla 3,7 miliardy korun. A to bylo jasné už na ten podzim, že se to tam řítí. Už pololetí měli 1,8 miliardy mínus, to Radomír Lašák teda neustál a v tom říjnu skončil, což teda muselo mimochodem bolet. On to také ukazuje něco o těch poměrech v ČSA. A to nejenom teda bolelo, to nejenom reputačně, ale finančně, protože víš, jaký tam byly platy tehdy třeba ve vedení ČSA?
16: Nemám představu, no. Je to 10, kolik, pomalu 20 let zpátky.
11: Přesně, tak... bavíme se o roku 2008.
16: Řádu jako, nějakých 100 tisíců, něco takového.
11: Takže bylo to 300 tisíc jako plus bonusy, takže kolem třeba 400 tisíc, takže ve firmě, která prodělává 4 miliardy. Ale to se netýkalo jenom vedení, ale to byly právě i piloti, zaměstnanci, což
16: vysoké
11: tam...
16: Vysoké platy obecně.
11: Jo, a ještě sliby navyšování, co tam zbylo, ještě po Jaroslavu Tvrdíkovi, ale je potřeba říct, že prostě Radomíru Lašákovi se nepodařilo tohleto překonat, prostě dohodnout se s těma lidma, což je teda další věc, kterou jsem slyšela, že to bylo jeho největší selhání, že absolutně nebyl schopen komunikovat s těma lidma, že si je vlastně postavil proti sobě.
16: A tam je teda důležité ještě říct, že přece jenom on taky měl proti sobě nejenom ty lidi, s kterými neuměl komunikovat, ale taky kontext, protože bavíme se o době, kdy padly Lehman Brothers a začala největší finanční krize.
11: 2008-2009 vylítly obrovské ceny ropy na $150 za barel, takže krachovaly nejenom banky, jak si říkal, ale i jiné letecké společnosti. A co ještě je potřeba zmínit, také tehdy v té době začínal nástup nízkonákladových leteckých společností a to tedy nezachytili ani Jaroslav Tvrdík, ani Radomír Lašák.
16: Takže to je působení Radomíra Lašáka poprvé v českých aeroliních, ale jak se tam vlastně dostal, protože já si ho nepamatuju, jako že by to byl nějaký známý, světoznámý letecký odborník.
11: Ne, to nebyl. Těsně předtím, teda než přišel do ČSA, tak byl 2 roky v představenstvu ČEZu, bylo státní firmy, a předtím byl v Komerční bance, k tomu se možná ještě dostaneme, ale já, co jsem dohledávala, jak to vlastně bylo, tak když on skončil, tak E15 napsala, že je manažer jedné známé headhunterské agentury, která pro ministerstvo financí tehdy dělala nějaký předvýběr manažerů pro ČSA, řekl, že Lašáka jako restrukturalizačního manažera jim tehdy doporučoval Ivan Langer z ODS. Každopádně, teda, jak jsem říkala, on měl předtím významnou pozici v ČEZu, měl pod sebou personalistiku a akvizice, což bylo důležité. Mimochodem tedy v té době taky se stal šéfem divize akvizic v ČEZu Vladimír Šmalc, opět postava z ODS a také manžel Petry Šmalcové, která byla předtím ředitelkou nadace ČES a pak také byla s Radomírem Lašákem spojená v ČES a mu dělala třeba ředitelku kanceláře potom. A ještě bych zmínila Komerční banku, protože to si myslím, že to byl vlastně začátek kariéry Radomíra Lašáka. On se propracoval s Ústí nad Labem postupně až do vedení Komerční banky v 90. letech a dostal se vlastně potom do takového řídícího výboru Komerčky.
16: Rychlá kariéra v bankovnictví.
11: Připravovali vlastně nakonec Komerčku pro privatizaci. Ta privatizace dopadla dobře, koupila ji Societe Generale, která vlastní Komerčku do dneška, a myslím si, že to vlastně mu udělalo potom ty ostruhy, jako že mohl jít dál. I když jeho druhá mise po Komerční bance byla restrukturalizace e-banky, tehdy ze skupiny PPF, a ta tedy nedopadla nějak dobře.
16: No, tam je zajímavé taky říct, ty jsi zmiňovala ODS, Jaroslav Tvrdík byl tehdy spojován s ČSSD.
11: On nakonec po svým angažmá v ČSA dělal, myslím, že volebního manažera
16: ano,
11: ČSSD.
16: Ale proč to říkám, že ČSA v tu dobu byly zlaté vejce, což se možná dá říct pořád ještě o letiště ČSA. Jsme řekli, že po akci OK skončili KO a že už dneska vlastně neexistují. Hmm. Vidíme pár letadel na letišti.
11: Ale skončili, tak ono tam byly potom další pokusy, že vznikl český aeroholding, kdy to právě spojili s letištěm Praha.
16: Aby... Těch kroků tam bylo spoustu, ale teď už vidíme ČSA asi 2 nebo 3 letadla, které mají livrej ČSA, ale ta společnost Altomen.
11: Skončila v roce 24.
16: Přesně tak. Ale zpátky k Radomíru Lašákovi. Když neúspěšně přistál z ČSA, a asi bez podvozku, dá se říct. Co bylo potom? Co dělal vlastně potom do té doby, než se znovu vynořil tady jako šéf letiště?
11: Ale těch informací není moc. Když se podíváme do obchodního rejstříku, tak z toho, co je dohledatelné, tak byl v orgánech pár nějakých jako firm, které spíš spravovaly nějaký majetek, a do roku 2015 byl třeba místopředsedou představenstva firmy Šiškův mlýn, o které se toho teda opravdu moc neví, zřejmě provozovali nějaký penzion. Předseda představenstva byl dříve blízký spolupracovník a právník Martina Romana, což byl bývalý šéf ČEZu, právě v éře, kdy tam byl pan Lašák.
16: Žádná velká firma, Šiškův mlýn.
11: Asi ne, no. A potom jako je určitě zajímavá etapa právě od toho roku 2015, kdy se Radomír Lašák objevuje jako majitel, jednatel firmy Zlatý kříž a ta obnovila takové původní nějaké prvorepublikové lahůdkářství na Praze 1. Ten Zlatý kříž, to je Jungmannovo náměstí a roh Jungmannové ulice.
16: Dneska je tam Starbucks.
11: Dneska je tam Starbucks, ale z boku pořád v té Jungmance, tam myslím si, že někdo tam teď provozuje chlebíčky, někdo jiný. Ale prostě byly to chlebíčky, kafíčko jako a tak. A mimochodem jsem pak našla, že mezi jejími klienty byl třeba ČES, že jo. No, a, ale tak
16: Obě
11: prostě...
16: Obě navazili klebíčky na Zlatém kříži.
11: Asi jo. Ale prostě tak podnikali. No a asi se jim po určitou dobu dařilo, ale nakonec to neskončilo dobře. Ta firma vlastně skončila, než šla do likvidace, pak teď skončila potom před 2 lety asi v insolvenci, zůstaly nějaké dluhy, neměla prostředky a podle toho, co jsem našla v insolvenčním rejstříku, tak to skončilo teda opravdu nějakou velkou nepříjemnou bitvou nebo sporem, bych řekla, s majitelem budovy, kde ty lahůdky sídlily, palác Zlatý kříž, kde se tam řezali s firmou o výši nájmu. Oni nárokovali, že měli mít nějakou slevu, tu ale nedostali, takže
16: to,
11: prostě...
16: To všechno se v podnikání může stát, ale bez despektu. Šiškův mlýn a Zlatý kříž, to nevypadá jako úplně jasná kvalifikace pro to, aby člověk mohl řídit letiště. Ministerstvo financí ale napsalo, že aktuálně Radomír Lašák přichází ze společnosti Grant Thornton a dříve prý působil ve vrcholných manažerských pozicích jak v soukromém sektoru v České republice, tak taky ve Spojených státech nebo ve Švýcarsku. Našli jsme něco, kde Radomír Lašák nebo Radomír Lasák nám z Google leze jako vrcholový manažer v Americe nebo ve Švýcarsku?
11: Já jsem nenašla, možná jsem špatně hledala, ale nenašla jsem ve veřejných zdrojích. Možná, že třeba v těch Spojených státech to mohlo nějak souviset se Zlatým křížem, třeba nevím, těžko říct. Ale jinak teda ohledně firmy Grant Thornton, což je samozřejmě
16: renomovaná velká firma,
11: která tady má svůj pobočku, tak podle jejich odpovědi na moji otázku, teda čím se pan Lašák tam zabýval, tak mi napsali, že s ním spolupracují v posledních letech jako s externím seniorním expertem na vybraných projektech, ve kterých může zužitkovat své předchozí manažerské a statutární zkušenosti, zejména v oblasti transakcí a strategie.
16: No ale kdyby se na to člověk podíval znovu, tak jak jsem říkal, podívejme se na nového šéfa letiště, co má za sebou, tak víme, že má za sebou ty 4 nebo 3 neúspěšné roky v ČSA, jak to přebíral a tak dále, to jsme si řekli. A potom toho moc nevíme, takže jako to není...
11: Tak nějaké podnikání a vlastně moc nevíme, no, přesně tak. Člověk, který s ním pracoval vlastně i v době ČSA, tak říká, že ten jeho životopis vlastně neobsahuje zas až takové věci.
16: To se snažím naznačit celou dobu, ale... Jako... Vůbec nebudeme Radomíra Lašáka dál hodnotit, v každém případě on 1. srpna urychleně, mělo to být původně až na konci srpna nebo 1. září, a Alena Schillerová se rozhodla ho instalovat vlastně o měsíc dřív. A
11: tak, na základě výběrového řízení.
16: Na základě výběrového řízení už teď má proti sobě odboráře Lašák, Strašák, to se mi fakt, doufám, že nás neslyší ty odboráři, protože tak ho asi přivítají. Ale to výběrové řízení, jak to vlastně vypadalo? Kolik tam bylo lidí? A je jasné, proč Radomír Lašák vyhrál?
11: Nevíme, ministerstvo financí to zdůvodnilo jeho životopisem.
17: To znamená, že on dostane smlouvu vlastně bez konkurenční doložky, což znamená, že kdykoliv může skončit a musí se...
11: Údajně tam bylo asi 5 lidí a z toho tedy jeden byl ten dosavadní šéf letiště, to je Jiří Pos, kterému končil mandát, čili na základě toho právě vypsalo ministerstvo financí jako majitel letiště Praha to výběrové řízení. On se, Jiří Pos, do toho znovu přihlásil, ale neuspěl tedy. Ale kdo byli ty další lidi, já osobně nevím.
16: To by bylo docela zajímavé zjistit. Hmm. Doufám, že ministerstvo financí to zveřejní.
11: No a k tomu ho vyzvala v minulých dnech taky opoziční ODS, kdy její šéf Martin Kupka vystoupil poměrně dost ostře proti samotnému Lašákovi.
18: Tenhle manažer nesmí dostat jako hračku do ruky letiště Praha. V případě ČSA znamenal pro Českou republiku obrovské ekonomické ztráty. A ve výsledku po jeho působení se následně prodávalo letiště za nesrovnatelně nižší hodnotu a stát ještě musel doplatit ty ztráty, které s ČSA byly spojené.
16: Odboráři teď tvrdí právě na základě té historické zkušenosti, že mají obavy z propouštění a prodeje části akcí letiště. V tom je teď strašný zmatek, protože Alena Schillerová jeden den řekne, že se letiště nemůže prodávat, protože máme speciální zákon.
17: V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
16: Aby druhý den premiér Andrej Babiš řekl, že letiště půjde na burzu, že 40% se tam dá dát a že možná v roce 2028 bude zprivatizováno tímhle způsobem. Takže je v tom aspoň pro mě zvenku strašný zmatek, jak to vlastně vláda myslí, co, jaký plán s tím má.
11: No a to je

0: premiérem, tak mi to asi smysl dává, protože přitečou potenciálně miliardy do rozpočtu, ale to je potřeba říct, že z ekonomického hlediska je to strašně krátkozraká strategie, která zalepí jenom díru na rozpočet, v rozpočtu na 1-2 roky. Musíme si uvědomit, že to je strategická infrastruktura, že v tom je taky nějaký zájem státu, aby bylo nějaké spojení Prahy s dalšími destinacemi. Dneska má přes 190 linek z toho pražského letiště a tam, když se to zprivatizuje, potom může být clash, může tam být konflikt zájmů mezi státem a potenciálními novými soukromými vlastníky, kteří budou chtít zisk a nebude je zajímat, jestli se lítá do Gruzie nebo nelítá.
1: Jasně, na druhou stranu jako není úplně neobvyklé, že i letiště v jiných zemích prostě mají třeba soukromé vlastníky.
0: Máš naprosto pravdu, vůbec ne, jako Praha se často srovnává s Vídní, která je potřeba říct, jí strašně utekla před nějakými 10 lety, to bylo skoro o prsa, ale teď je to víc než o třetinu, je to vídeňské letiště větší a důležitější, ale to zrovna je na burze, ale je tam free flow akcí na burze jenom 5,7%, ale 44% vídeňského letiště patří IFM Airport Group Europe, což je součást australského infrastrukturního fondu, který po celém světě investuje do různých velkých infrastrukturních věcí. To znamená, že vídeňské letiště přesto všechno je takhle soukromé. Stejné je to s letištěm Frankfurt nebo z Paříží, i to je na burze. Ale co tam je zajímavé, vždycky tam má stát nějakým způsobem zajištěno rozhodující slovo. Buď tím, že má víc akcí, nebo tím, že tam je nějaké pravidlo zlaté akcie, kvalifikované většiny, která musí odsouhlasit různé
1: jasně,
0: velké věci.
1: Tak to by ale bylo tady taky, že 60% by zůstalo státu.
0: A mám pocit, že vláda takhle o tom přemýšlí.
1: Že mluví o 40%,
0: tak,
1: maximálně.
0: Že by tam určitě byla nějaká páka, která by tu strategickou věc státní dokázala zajistit. A strašně, jako když se člověk nad tím zamýšlí, kam by šly potom výnosy z toho prodeje. Jestli by to šlo do rozpočtu nebo na to, aby se dal vyplatit speciální příspěvek důchodcům, anebo jestli by to šlo na rozvoj toho letiště, jak to bylo třeba v případě Vídně nebo i Paříže. To v tuhle chvíli není jasné. Ale
1: Andrej Babiš o tom bohužel mluvil tak, jako že by se tím pokryly nějaké další výdaje státu, jako investice, když o tom mluvil, myslím, že poprvé to zmínil v poslanecké sněmovně v rámci poslaneckých interpelací, kde se ho právě ptali na to, kde chce stát vzít peníze na ty různé plánované výdaje.
2: Například, že bychom šli z letiště na IPO, že bychom dali 40% na trh. To by bylo peněz jak želez.
1: Ale na druhou stranu je pravda, co říkáš, že třeba by dávalo smysl, kdyby to šlo do těch investic, protože letiště má před sebou právě obrovské investice teďka za desítky miliard.
0: Přesně tak. Zaprvé je potřeba říct, že dnešní šéf, pořád ještě Jiří Pos, se bude loučit se skvělými výsledky. Letiště má zisk přes 3,5 miliardy, EBITDA je 5 miliard korun a připravil právě plán na velkou obnovu nebo rozšíření letiště do let 2030, 2032, 2035, a za rok, za dva, to je taky zajímavé, ten termín není stanoven, kdyby se mělo začít stavět, ale jsou připraveny investice řádově za desítky miliard korun. Má vzniknout nová odbavovací hala na terminálu 1 i 2, hotely, parkovací domy, samozřejmě i dráha na letiště a tak dále, což neplatí letiště, ale někdo jiný. Nicméně to s tím souvisí. Zkrátka letiště se má rozrůstat a má před sebou velkou expanzní etapu a peníze by se mu samozřejmě hodily. Dnes ale letiště funguje a hospodaří tak, že si může půjčit i na kapitálovém trhu nebo v bankách a všichni mu rádi půjčí. A možná, že to je vlastně i, že jsou to spojené nádoby, protože letiště je teď, abych použil tu terminologii leteckou v laufu, a to znamená, že kdyby šlo na burzu, tak se prodává takový pěkný růstový příběh. Podívejte se, pražské letiště má ambici mít 22-25 milionů pasažérů a k tomu potřebuje tu infrastrukturu rozšířit desítky miliard korun na investice, takže to by se možná mohlo prodávat docela dobře. Stavět by se mělo začít 2027, 2028, což přesně souvisí s tím časem, kdyby chtěl Andrej Babiš vlastně kus toho letiště dát na pražskou burzu.
1: Tak uvidíme, jak do toho růstového příběhu Radomír Lašák zapadne vlastně.
0: Třeba bude mít potom nějaký nový Rým. Tak... Lašák, Pašák.
1: Taky si psal básně v dětství. Máme tu bizár nakonec, Petře. To je tvoje oblíbená rubrika.
0: Je. Byla jsi někdy naposledy na nějakém festivalu hudebním?
1: Ani ne. Na mě tam moc lidí.
0: Moc lidí, no to je podstata festivalu, je tam hodně lidí.
1: Já si doma píšu básně.
0: 40-50 tisíc lidí i víc. A tak si představ, ale ty festivaly třeba v Británii mají docela problém, protože lidi právě přemýšlejí jako ty a nechce se jim tam, píšou si básně domů, doma místo, aby šli na festival. V Británii obvykle prší, takže Glastonbury nebo další festivaly jsou spojené s tím, že tam je bahno a je to tam vlastně strašný a lidi si dávají párek a burger a tak a poslouchají muziku, ale to se mění. Teď ty festivaly investují masivně do toho, že přináší luxus. Takže ty, když tam seš a máš peníze, tak si můžeš třeba pronajmout výřivku, saunu, můžeš jít do luxusní restaurace, kterou vede Jotam Ottolenghi. Znáš Jotama Ottolenghiho?
1: Neznám.
0: Fantastická kuchařka Jeruzalém, ikonický kuchař z Izraele a z Palestiny. Žádnej párek nebo burger, dostaneš za 2000 korun menu příchodové, párované s vínem, které stojí 3000 korun. Na jiném festivalu si můžeš koupit koš od Fortnum & Mason za 100 liber a sedět a poslouchat muziku a mít tadyhle ten košík a dávat si foie gras nebo něco takového. A můžeš mít taky speciální záchody za 80 liber, když si připlatíš. Můžeš mít výřivku pro 6 lidí za 460 liber. To všechno na tomhletom blátivém festivalu. Ale má to jednu malinkou vadu na kráse. Třeba loni to právě na tom největším festivalu v Glastonbury zkoušela firma, která skutečně pronajímala luxusní jurty za víš za kolik?
1: Nevím.
0: Za 10 000 euro. Bylo to takový package ze vším všudy, s jídlem a tak dále.
1: Liber.
0: Liber, 10 000 liber, přesně tak. Ale mělo to tu chybu, že než ten festival v Glastonbury začal, tak zkrachovali. A ty lidi, kteří zaplatili těch 10 000 liber, nemají co? Hmm. Nemají nic.
1: Jo, no, tak podle mě hlavně jezdíš na festival právě proto, že tě baví, že jsi prostě spocenej a že se tam mačkají s lidma.
0: No, jako, to jsme my, generace
1: a že
0: X, ale...
1: prostě boty od bahna. Jako.
0: Ne, zetkaři ne, zetkaři potřebují výřivku.
1: Já to nejsem. Hmm. Jako,
0: no. Zetkaři vytáhnou 100 liber a jdou si na piknik.
1: Jdem se rozloučit.
0: Dneska je to opravdu všechno.
1: A tento i další díly pořadu Nic osobního, prostě biznis najdete na webové stránce Českého rozhlasu Plus anebo ve všech podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
3: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Události evropských dějin pro vás v první polovině prázdnin mapuje Historie Plus. O prázdninách a dovolených se tak můžete zaposlouchat do strhujícího popisu bitvy u Hradce Králové. Uslyšíte příběh českého maršála Radeckého, který sloužil rakouským císařům. Zavítáte do doby francouzské revoluce a císaře Napoleona. A projdete se dějinami britského impéria od výstavby Royal Albert Hall až po současnost. Historii Plus můžete poslouchat nejen v sobotu po 17:30 večer a v neděli v 9:30 dopoledne, ale také kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Máme za sebou největší sportovní akci roku. Rekordní počet zápasů i návštěvnost, tři pořadatelské země, nadšení z Cap Verde a dalších velkých příběhů, přívětivé přijetí fanoušků a euforii vítězných Španělů, ale také stávky, politické zásahy do turnaje, kontroverze s rozhodnutími videorozočích, nesnesitelná vedra nebo stížnosti výpravy Íránu na šikanu od amerických úřadů, které také nevpustili do země mimo jiné jednoho ze sudích. Vydáváme se na reportážně analytickou procházku nejdelším fotbalovým mistrovstvím světa v historii, které hostily Kanada, Mexiko a Spojené státy americké. Zeptáme se i na to, jestli šampionát změní pozici šéfa FIFA Gianniho Infantina. Do Severní Ameriky vás zve Jan Kaliba.
6: Zaostřeno.
5: Mexičani kolem stadionu.

0: je naprosto zřejmé, která ze tří pořadatelských zemí má největší vášeň pro fotbal. Ovšem většina té vášně zůstane tady za branami stadionu.
1: Ismael Moreno, mexicano de corazón.
0: Ismael Moreno by šel tuze rád na zápas svého národního týmu. Obléká své dvouměsíční štěně dokonce do mexického dresu.
1: Porque es mexicano.
2: ¿Cuántas semanas?
1: Dos meses.
2: Dos meses.
1: Dos meses.
0: Tomu pejskovi se to opravdu moc nelíbí, ale Ismael říká, že na ligové zápasy chodí v přepočtu asi za 350 korun.
1: El más baratito, 300 pesos.
0: Teď by musel doslova vysolit 10 tisíce a na to jeho rodina opravdu nemá.
1: Está muy caro los boletos para el estadio. Es el Mundial de México, pero no para los mexicanos.
3: Lístky na stadion jsou velmi drahé. Je to sice turnaj v Mexiku, ale není pro Mexičany. Je to šampionát pro ty, kdo mají peníze, ale ne pro nás, co žijeme od výplaty k výplatě. Zkuste se zeptat kohokoliv v téhle ulici a každý vám řekne to též. My jsme tříčlenná rodina a vstupenky by nás stály desítky tisíc pesos. Z toho žijeme asi tak rok.
1: Pesos de tres? Con eso como un año.
0: Pokračuju dál. Aztecký stadion, tuhle katedrálu fotbalu, jak mu přezdívají Mexičané, už mám přímo před sebou jako na dlani. A k těm šťastnějším, kdo projdou i na tribunu, patří manželé Mario a Gilma Regaladovi.
4: Nosotros venimos de Las Vegas.
0: Ti ovšem už desítky let nežijí tady ve své vlasti v Mexiku, ale v americkém Las Vegas. A za jeden lístek přidali 2800 dolarů, představte si to.
4: 2800 dolarů por un boleto.
0: Skoro 60 tisíc korun, ani to nechci počítat.
4: Yo los pago, no me importa.
0: V Mexico City a dalších dvou mexických městech se mundial konal už po třetí v historii. Na kanadských stadionech poprvé, ovšem naprostou většinu utkání, hostili znovu po 32 letech Spojené státy. A od roku 1994 se americký přístup k sokru podstatně změnil.
5: Vita z Karosela patří k americkým dětem, které začaly hrát evropský fotbal v době jeho zdejšího rozkvětu, po turnaji v roce 1994 a po ženském šampionátu o pět let později. Vzpomíná si, jak se mu ve venkovské části státu New York posmívali, protože soccer byl tehdy braný jako sport pro dívky.
6: Pamatuju si, jak mě šikanovali. Říkali, že jsem zženštělý, že jsem fotbalová víla, protože nehraju mužský sport, tedy americký fotbal. Ale za posledních 20-30 let se tohle hodně změnilo. Soccer už není vnímaný jako sport jen pro holky a je populárnější než kdy dřív. Z velké části je to díky možnosti sledovat evropské ligy, díky týmům, které sem jezdí a superhvězdám jako Messi, co tu hrají. A díky domácí mužské i ženské lize, na které zdejší děti mohou chodit a snít o tom, že na těch stadionech jednou budou hrát.
0: Na rozdíl od roku 1994 měli o šampionátu povědomí Američané i na místech daleko od stadionů, od velkých plání Nebrasky či Oklahomy po pláže Oregonu. Obzvlášť hostitelská města pohltilo fotbalové nadšení, také přátelská nálada a zvídavost poznat kultury z celého světa. Současná americká vláda se snaží omezit přistěhovalectví včetně legálního, a zrovna během šampionátu nejvyšší soud zamítl snahu prezidenta Donalda Trumpa zrušit ústavní nárok dětí narozených i cizincům na území Spojených států na americké občanství. Přesto se turnaj stal svým způsobem oslavou lidské migrace. Jesus Henao je velkým příznivcem prezidenta Trumpa a jeho imigrační politiky, i když ani on by podle Trumpa neměl být Američanem, USA se narodil přistěhovalcům z Kolumbie.
7: Jsem hrdý, že jsem Američan a jsem moc rád, že tady žiju a zároveň jsem rád za své kolumbijské dědictví a kdyby se někdy stalo, že proti sobě budou hrát Spojené státy a Kolumbie, tak v každém případě vyhraju.
0: Trumpova administrativa také zastavila programy na ochranu uprchlíků ze zemí jako Kuba nebo Venezuela, ale i utečenců před islamistickými režimy v Iránu či Afghánistánu. Agenti imigračního úřadu ICE také zatýkají žadatele o azyl prchající třeba před válkou na Ukrajině. Právě uprchlíci před autoritářskými režimy nebo před válkami a jejich potomci jsou nezanedbatelnou součástí americké společnosti a často patří i k těm, kdo vášnivě sledují mistrovství světa, jako třeba bosenská američanka Aida.
8: Utekli jsme sem před genocidou v Bosně v roce 1995. Amerika je můj domov, dala mi svobodu a možnost začít nový život. Ve fotbale jsem při vzájemném zápase přece jen fandila své původní zemi. Byl to splněný sen, vidět je tu hrát proti Spojeným. Spojeným státům.
5: Americký národní tým tvoří víc než z jedné třetiny právě imigranti nebo děti narozené v USA imigrantům. V tomhle ohledu ale nejsou Američané výjimkou. Skoro čtvrtina všech hráčů na šampionátu se nenarodila v zemi, kterou reprezentují. Rekordních 25 fotbalistů z týmu Curaçao se narodilo v Nizozemsku, takže americký Holanďan René Hojsen měl na výběr dokonce ze tří týmů, kterým mohl fandit a označovat je za své.
9: Ale celý tenhle koncept zemí je jedna z nejhloupějších věcí, které jsme kdy vymysleli. Lidi se po téhle planetě odjakživa pohybovali z jednoho místa na druhé a měli bychom to přijmout a oslavovat. Podívejte, jak tu lidi jeden den fandí v mexickém dresu a druhý den ti sami oblekají americké dresy a křičí USA. Není nutné přísahat věrnost jedné vlajce.
5: Různými vlajkami mávali během šampionátu také lidé z iránské diaspory v USA. I přes zákaz masově nosili na tribuny vlajku se lvem a sluncem, symboly iránské monarchie před islámskou revolucí. Opakovaně před stadiony demonstrovali proti krutostem režimu v Teheránu. Ovšem, když začal zápas, většinou se nechali fotbalem strhnout a iránskému týmu velmi vášnivě fandili.
10: Ve jménu Boha všemohoucího měli jsme tu hodně fanoušků různých vyznání a politických přesvědčení, ale z celého srdce nás podporovali a to je naše vítězství. Trávíme hodně času na cestách, Američané nám nepovolili přijet 2 dny před zápasem a teď zase musíme hned odjet, což bude mít vliv na regeneraci hráčů. Irán je zřejmě nejutiskovanější tým v dějinách mistrovství světa.
5: Stěžoval si iránský kouč Amir Ghalenei. Tréninkovou základnu museli mít Iránci v Mexiku, i když všechny zápasy hráli v USA. Omezená možnost jednoho z týmů pohybovat se na území hostitelské země byla v dějinách šampionátů bezprecedentní, stejně jako válečný stav mezi účastnickou a pořadatelskou zemí. Americké úřady vůbec nevpustily do země část realizačního týmu Iránu, ale také týmového fotografa Iráku a některé fanoušky ze Skotska nebo Maroka. Bílý dům to vysvětloval jako prevenci možného terorismu. Američané takto po 11-hodinovém zadržení zamítli vstup i Omaru Artanovi, nejlepšímu rozhodčímu Afriky za loňský rok. Místo řízení zápasu na šampionátu se tak musel vrátit do Somálska.
11: Pro nás somalské emigranty by to byla radost. Byli bychom hrdí, kdyby nás někdo jako on reprezentoval na takovéto globální akci. Konečně z naší země vzešlo něco dobrého. V zemi zmítané konflikty se sám vypracoval v respektovaného rozhodčího světové úrovně. A pak přijede sem a doplatí jenom na to, odkud pochází. Je mi z toho smutno.
5: Zlobil se Hussein Bulow, majitel somálské restaurace nedaleko stadionu v Los Angeles. Během turnaje americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti nakonec nenaplnilo obavy, agenti jeho imigračního úřadu ICE nezatýkali přímo na stadionech či v jejich okolí. Jinak ale během šampionátu zvýšili svou aktivitu na dalších místech USA. Podle americké vlády ve snaze dostat ze země lidi bez patřičných dokumentů. Po zásazích agentů ICE ovšem umírali v době konání turnaje další lidé a demonstranti se kvůli tomu scházeli i u stadionů, jako třeba v Dallasu. Chtějí, aby agenti zmizeli z ulic a křičí, že ICE roztaje v texaském horku, což je anglická slovní říčka se slovem led.
12: Jsme tu kvůli Lorenzovi Salgadovi, ale i dalším obětem ICE. Je to zdrcující. Lorenzo měl 3 děti, které přišly o tátu. Žil v Texasu 35 let, nezasloužil si umřít. Zaútočili na něj kvůli tomu, jak vypadá, protože je Hispánec. Je to zničující vidět ty agenty, jak jdou po lidech tmavé pleti tímhle způsobem. Tady v Dallasu a okolí je teď ICE zase aktivnější a tak jsme přišli během mistrovství světa upozornit na to násilí, které se tu děje našim sousedům.
5: Říká mi Nicole Pomalesová, taky hispánská Američanka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které imigrační úřad ICE spadá, vysvětluje fatální zásahy svých agentů tím, že hájili veřejnou, případně svou vlastní bezpečnost. Spojené státy během šampionátu oslavili 250 let nezávislosti, Donald Trump 80. narozeniny. A do mistrovství světa se výrazně zapojil. Poprvé, když zavolal šéfovi světového fotbalu Giannimu Infantinovi a FIFA pak nezvyklým rozhodnutím omilostnila nejlepšího střelce amerického týmu Folarina Balogana před 8finálovým zápasem Spojených států s Belgií, která nakonec i tak snadno postoupila. Přímo na hřišti se řešily kontroverzní verdikty rozhodčích po využití videa či nesnesitelná vedra. V extrémních případech museli fotbalisté hrát na přímém slunci, když bylo skoro 40 stupňů Celsia ve stínu. Podle klimatologů z organizace World Weather Attribution by takto silná vlna veder byla prakticky nemožná bez změny klimatu, tedy spalování uhlí, ropy a plynu. Přitom mezi hlavní sponzory FIFA nově přijala například saudskou ropnou společnost Aramco, největšího korporátního producenta skleníkových plynů na světě. Pauzy napití uprostřed poločasů tedy často přišly k duhu, ovšem FIFA je poprvé zavedla plošně pro všechny zápasy, i když to v mnoha případech podmínky naopak vůbec nevyžadovaly. Aiden a Roberto, dva fanoušci, vedle kterých sedím při utkání Iránu s Novým Zélandem pod střechou v Los Angeles, se ošívají, že rozhodčí zápas právě přerušil. Je 70 stupňů Fahrenheita, tedy něco málo přes 20 stupňů Celsia. A dneska podle nich není pauza na pití potřeba. Aiden upozorňuje, že tahle novinka je dělaná na míru televizím, které tak mohou prodat další lukrativní minuty reklamního času. Podle deníku Wall Street Journal si zdejší vysílatel Fox Sports účtuje tolik, že za celý šampionát vydělá na reklamách jen během přestávek na pití v přepočtu 5 miliard korun. To je víc než půlka toho, kolik tato televize zaplatila za vysílací práva k mistrovství světa. Čeští fotbalisté opustili turnaj už po základní skupině skoro měsíc před jeho vyvrcholením. Při finále v New Jersey na sebe znovu stáhl pozornost americký prezident Trump. S novými světovými šampiony se po předání poháru fotil tak vytrvale, že ho pryč z pódia odlákával sám šéf FIFA Infantino. Oba společně na další 4 roky předali trofej do rukou Španělů. Somos campeones del

0: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Během fotbalového šampionátu ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě nastalo dost momentů, kdy se sport mísil s politikou. Tomuto propojení se dlouhodobě věnuje emeritní profesor Tufcovy univerzity v Bostonu a zakladatel tamního Institutu pro výchovu globálních lídrů Sherman Teichmann, mimo jiné také fotbalový fanoušek, který byl i na utkání mistrovství světa. Právě on je teď hostem pořadu Zaostřeno. Nejprve jsem se ho zeptal, co nám tohle mistrovství světa řeklo o stavu americké unie.
2: Look, this was an extraordinary opportunity for the United States to host people from all over the world. They came at a time which was the celebration of 250 years. That obviously was transmogrified into the adulation of Trump.
3: Byla to pro Spojené státy mimořádná příležitost hostit lidi z celého světa. Přijeli v době, kdy se slavilo 250. výročí nezávislosti. To se samozřejmě proměnilo v obdivování Trumpa. Nicméně mnoho měst po celých Spojených státech, kde týmy trénovali a hráli, bylo skvělými hostiteli. A myslím si, že jak fanoušci, tak týmy mnohem hlouběji pochopili složitost naší země, její krásu a rozmanitost. Nezaznamenal jsem v souvislosti s turnajem žádné případy otevřeného rasismu nebo polarizace, které dominují našemu veřejnému životu v posledním desetiletí. Byl to okamžik oddechu a jednoty. Motem mistrovství je sjednocení světa. Sport tohle dokáže a tenhle fotbalový turnaj v tom podle mě převyšuje olympiádu.
2: It was the Scots here in Boston with their kilts and bagpipes that took over the hearts and minds of our population.
3: Tady v Bostonu si se svými dudami a kilty získali srdce místních Skotové a máme tu velkou kapverdskou komunitu. Takže tu rezonovaly mimořádné výsledky Kapverd. Byly to silné emoce. Na stadionu jsem byl jen na zápase Ghany z Anglií, který skončil 0-0. Ghaňané ale hráli skvěle a úžasné bylo poslouchat skandování Angličanů z texty z doby druhé světové války. Pro mě, co by vášnivého fotbalového fanouška to byl a zůstává okamžik mimořádné rozkoše.
1: Atmosféra tedy byla skvělá, agenti imigračního úřadu ICE nakonec na stadionech nezatýkali, nebo jsem žádný případ nezaznamenal, takže když nás před turnajem některé organizace varovaly, že šampionát se koná v zemi, kde se porušují základní lidská práva a padala srovnání s předchozími šampionáty v Rusku a Kataru, bylo to přehnané?
2: Totally misspoken, totally misanalyzed. What you had here was a revelation of joy.
3: Tak to se vůbec říct nedá, naprosto chybný výklad. Teď jsem popisoval radost, kterou to mistrovství přineslo. Nestaly se žádné výtržnosti, neviděli jsme žádné projevy chuligánství. Fanoušci Anglie byli naprosto srdeční a zábavní. Jinak ale mohu říct, že náš prezident pošpiní svým narcismem skoro všechno, čeho se dotkne. Jak vystrkuje tu bradu, vždycky mi připomene Mussoliniho. Ten jeho románek s Infantinem, který mu udělil první cenu míru FIFA. Kauza omilostnění našeho reprezentanta Balogana, podle mě skorumpovaným způsobem po Trumpově telefonátu Infantinovi. Ironicky je Balogan zrovna produktem imigrace, kterou Trump v této zemi nechce. A pak je tuto neuvěřitelné bohatství FIFA, které posiluje moc jejího maniackého šéfa a nevyhnutelně fotbal korumpuje. To všechno vnímám. A přesto tu hru miluju a z návštěvy toho zápasu Ghany z Anglií ještě teď cítím neobyčejné potěšení. Takže děláš rozhovor s pokrytcem. Kdybych byl katolík, asi bych šel ke zpovědi. Ale pokud jde o lidská práva ve Spojených státech, to je jiná záležitost. Tato země přivítala svět vřele, ovšem zároveň má hrozné epizody rasismu, hrozné momenty diskriminace. To se děje právě teď, třeba s překreslováním volebních okresů a tvořením překážek, které stěžují lidem přístup k volbám. Ničí tím éru občanskoprávní legislativy, která byla naprosto zásadní. Ale odehrává se to v rámci byrokracie, vnucováním celé té hořké legislativy.
1: Říkáte, že uvítání bylo srdečné, ale třeba reprezentanti Íránu by s tím po všech těch komplikacích ze strany americké administrativy zřejmě nesouhlasili, podobně somálský rozhodčí Omar Artan, kterého úřady vůbec nevpustili do země. Bylo tohle tedy zbytečné anebo nutné, jak tvrdí Trumpova administrativa. Protože ti, kdo to srovnávají s předchozími šampionáty v Rusku a Kataru, tak říkají, že tam se FIFA i přes všechny problémy s lidskými právy aspoň postarala o to, že během šampionátu opravdu byli všichni vítáni.
2: You're accurate. These are outliers, but bitter ones. I mean, the Haitians held up at the airport, Senegal, yeah.
3: Je to tak, jsou to výjimky, ale hořké. Haťané zadržení na letišti, případ Senegalu. Ano, o tom není pochyb, nepřikrášluju to, přemýšlím v širším kontextu. Ale není pochyb o tom, že jde o příklady xenofobie a rasismu. Ty existují. Myslím tím lidi, kteří myšlenkově ovlivňují naši současnou politiku jako Stephena Millera nebo Bannona a Trumpa s jeho stoupenci. Je to ta nejvíc zlomyslně xenofobní a rasistická vláda, jakou jsem kdy viděl. Jsem osmdesátník, takže doufám, že můžu srovnávat. Tohle je krutá doba.
1: Zmínil jste ten případ amerického útočníka Balogana, kterému FIFA po telefonátu Trumpa s Infantinem zmírnila trest a omilostnila ho pro osmifinále s Belgií. Rozzuřilo to nejen Belgičany, ale i představitele dalších zemí a Evropskou fotbalovou unii. Považujete ten politický zásah do turnaje za typický pro fungování Trumpovy administrativy, nebo je to projev širší americké mentality udělat pro vítězství všechno, co se dá?
2: There's no doubt that it was corrupt.
3: Není pochyb, že to bylo zkorumpované rozhodnutí. Dva kámoši, dva autokrati se spolčili. Není pochyb, že Belgičané měli právo se odvolat a podle mě s tím i uspět. Říkám to i přesto, že mně ten Baloganův zákrok taky nepřipadal, že byl na červenou kartu a bylo fajn vidět, že ten hráč může nastoupit. Posuzování videorozhodčím je v mnoha ohledech podezřelé. Umí spoustu rozhodnutí potvrdit, ale zároveň vytváří hodně subjektivity. Třeba ten neuznaný gól Egypta proti Argentině. Podle mě měl platit. Nezastávám konspirace o nadržování Argentině, ostatně půl zápasu jsem u televize fandil v argentinském a půl v egyptském dresu, protože učím politiku Blízkého východu, ale určitě to mělo na ten zápas obrovský dopad.
1: To už se po několikáté dotýkáme toho propojení sportu a politiky, což se během šampionátu dělo často. Je možné ty dva světy oddělit, jak si někteří přejí, anebo to podle vás nejde?
2: Sport and politics is intense. I did an entire year on global sports.
3: Propojení sportu a politiky je intenzivní. Na Tavcově univerzitě jsem před časem založil Institut pro výchovu globálních lídrů a celý rok jsem se věnoval globálnímu sportu a politice. Doporučil bych lidem práci svého přítele Johna Hubermana o politice olympijských her a mistrovství světa ve fotbale. Já sám jsem synem člověka, který přežil holokaust, a když jsem jel do Německa, do Mnichova, vzal jsem i syna Nathaniela, aby viděl, co se stalo. Zároveň jsem ale navštívil také tamní olympijskou vesnici. Při masakru v roce 1972 jsem ztratil několik přátel, kteří byli v izraelském olympijském týmu, včetně trenéra Shermu, Andreho Spitzera a Davida Bergera. To byl pro mě nejsilnější okamžik střetu sportu a politiky. Ale sport umí i krásné věci. Se synem jsme si vytvořili pouto díky fotbalu. Byl na šampionátech v Brazílii i Jižní Africe. Já mám doma vuvuzelu. Fotbal je pro nás velkou součástí radosti ze života.
1: To se dá zřejmě říct o 100 milionech, možná miliardách lidí po celém světě, ale obzvlášť letos se řešilo, že tohle mistrovství bylo pouze pro vyvolené, ale návštěvnost byla i tak rekordní, skoro 7 milionů fanoušků na stadionech, byť samozřejmě při rekordním počtu zápasů. Každopádně šéf FIFA Gianni Infantino si to pochvaluje jako obrovský úspěch, souhlasíte?
3: Byla to velmi zajímavá a komplexní akce. Pokud jde o peníze, bylo to ale žalostné. To zdírání z kůže, neuvěřitelné náklady, pokud si někdo chtěl pořídit vstupenku na zápas. Podle mě měly být mnohem přístupnější obyčejným lidem. Ale konec konců, to je kapitalistická společnost, ale taky vizitka současného prezidenta FIFA. A vzhledem k množství peněz, které nyní kontroluje a je schopen rozdělit jednotlivým federacím, si nemyslím, že v dohledné době dojde k nějaké vzpouře. kouře.
2: Given the amount of money that he now controls and is able to disperse to the individual federations, I don't think there's going to be a revolt anytime soon.
1: Myslíte, že nedojde, protože na druhou stranu tu máme případ Balogan, který naštval evropské federace, i když to Infantino označil za nezávislé rozhodnutí orgánů FIFA. Naštvaní jsou na něj Egypťané, Iránci, možná i jejich spojenci v Asii a v Africe. Dokonce i Sepp Blatter, předchozí šéf FIFA, který odstoupil po obří korupční aféře, teď svého nástupce kritizuje. A máme tu i kontroverzní témata, která se týkají přímo hry jako takové. Mluvili jsme o videorozhodčím, o dynamických cenách vstupenek pro fanoušky, zažívali jsme tu velmi kritizované hydratační pauzy během hry. Může tohle všechno nějak narušit Infantinovu moc? Připomeňme, že volby prezidenta FIFA jsou příští rok.
2: Well, on the street, so called, of course. He's thuggish and infantile, okay? And the Peace Prize is probably one of the most preposterous things. I mean, the sycophantry.
3: No, narušit jeho moc to může takzvaně na ulici. Jasně, je to lump a dětina. Ta jeho cena míru pro Trumpa patří k tomu vůbec nejabsurdnějšímu. Myslím tím tu podlézavost. Korupce ve FIFA byla v minulosti za Blattera mimořádná, pokud je o peníze, úplatky. A myslím, že peníze i teď nakonec zvítězí. Pokud by to mělo být spravedlivé a podle veřejného mínění, měl by podle mě Infantino odejít. A pokud jde o ty kontroverze, které se týkají přímo hry, mně osobně připadá problematické, jakým způsobem se využívá video. Technologie měla věci objektivizovat, ale ta rozhodnutí jsou bez tak drsná. Odvolávání gólu 5 minut poté, co padl. Kdybych byl Egypťan, tak bych se cítil okraden. Subjektivita ve sportu bude vždycky, i s videem. Měli bychom s tím umět žít. Mám velké pochopení pro rozhodčí. V reálném čase musí dělat závažná rozhodnutí. V tom měl VAR pomáhat. Tu technologii bychom měli využívat jako v tenise. Prostě udělat všechno pro to, abychom zjistili to, co může posoudit okem, jestli míček dopadl na čáru nebo vedle ní. Ale chaos a hněv, ty video z fotbalu neodstraní. Měli bychom s tím umět žít, je to neodmyslitelná součást sportu. A já hluboce respektuju fotbalisty, kteří hrají tvrdě, ale fair a zároveň chápou radost i krutost té hry. Viděli jsme mimořádné zápasy. U mnoha z nich jsem si říkal, wow, na tohle nezapomenu. Sport má sílu díky své spontánnosti, nepředvídatelnosti, nejistotě. Ano, je v něm korupce, ale pořád sport miluju. To, co nabízí, je neuvěřitelná podívaná. Jedna z nejlepších.
2: Love sport. It's one of the most incredible spectacles for its uncertainty and and the outcomes.
1: Slyšeli jste rozhovor s Shermanem Teichmannem, zakladatelem neziskové vzdělávací platformy The Trebuchet a emeritním profesorem Tavcovy univerzity, kde se věnoval mimo jiné propojení sportu a politiky. V dnešním pořadu jsme se ohlédli reportážně i tímto rozhovorem za mistrovstvím světa ve fotbale, v mnoha ohledech rekordním, úspěšným i problematickým a kontroverzním. K poslechu se můžete kdykoliv vrátit v aplikaci Můj rozhlas nebo v jakékoliv podcastové aplikaci, stačí hledat pořad Zaostřeno. A ten má taky svou sekci na našem webu plus.rozhlas.cz, kde najdete audioarchiv od vysílaných vydání. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje ze Severní Ameriky Jan Kaliba.
0: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Odkud pochází výraz trolling?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. 20. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
5: Dobré ráno, 6 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Utendorskou.
6: Požár lesa u Velhartic na Klatovsku je pod kontrolou. Teď budou pokračovat dohašovací práce. Policie identifikovala pachatele útoku v Berlíně. Jeden člověk zemřel. Fotbalisté pražské Sparty na úvod prvoligového ročníku prohráli v Brně. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Francie nařídila kvůli lesním požárům evakuaci dalších asi 55 tisíc lidí z okolí města Bordeaux. Už předtím muselo svoje domovy opustit celkem už více než 200 tisíc lidí. Hasiči bojují s plameny i v okolí španělské metropole Madridu. V celém Španělsku platí stav nouze. V Česku od včerejšího odpoledne hořelo zhruba 5 hektarů lesa pod hradem Velhartice na Klatovsku. Na místě platil třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásahu se účastnilo skoro 60 hasičů a kvůli svažitému terénu taky vrtulník. Večer se podařilo požár lokalizovat a přes noc místo hlídalo několik jednotek a drony. K dohašování se vrátí teď ráno.
7: Požár lesa ve velice, ale velice nepřístupném terénu je opravdu natolik krkolomnej, natolik prudkej ten svah, takže nasazen vrtulník s bambivakem, aby prováděl letecké hašení.
8: Podle velitele zásahu Aleše Bucifala hasiči brali vodu z velhartického rybníka i z potoka.
7: Už máme lokalizaci, teď momentálně střídáme jednotky a budeme se snažit to nějak udržet v tomhletom rozsahu, který je to do rána, až se zase trošku zlepší světelné podmínky a budeme moct pokračovat dohašování.
8: Pracovníci polesí odhadli škodu na 800 tisíc korun a v neděli je budou upřesňovat. Z Velhartic na Klatovsku Martina Klímová, Radiožurnál.
6: Policie už zřejmě zná identitu muže, který včera autem najel do lidí na pochodu hrdosti v Berlíně. Podezřelého eviduje jako člena islamistické scény v Berlíně. V souvislosti s útokem podnikla policie několik razí na různých místech. Podezřelého se ji ale zatím zadržet nepodařilo. Dodávka najela do lidí krátce před 22. hodinou. Jeden člověk zemřel, 16 lidí utrpělo zranění. Z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 36 tisíc pracovních úrazů. Meziročně to bylo o zhruba 200 víc. Vyplývá to z dat výzkumného Institutu práce a sociálních věcí. Pracovní úrazy se v létě často týkají i brigádníků.
9: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
10: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
9: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
11: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
9: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Radiožurnál.
12: Sport. Česko má na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě 7. medaili. O 3. zlato tuzemské výpravy se postaral Vít Přindiš, který ovládl olympijskou disciplínu kayak cross. V závěrečných metrech závodu těsně předstihl 2. Švýcara Markse. A fotbalistům pražské Sparty nevyšel start nového ročníku šance ligy. V prvním kole prohráli na trávníku Zbrojovky Brno 1-3. Nedařilo se ani dalším adeptům na zisk mistrovského titulu hráčům Plzně. Západočeši doma podlehli Liberci také 1-3. Trenér Viktorie Martin Hyský z porážky vinil sám sebe.
13: Beru to na sebe. Rozhodl jsem se pro nesprávnou úplně základní sestavu. Musím říct, že jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se prezentovali celý ten zápas, jakým způsobem jsme inkasovali branky, protože to bylo hrozně laciný. Liberci jsme to hrozně usnadnili.
12: V dalších sobotních zápasech Teplice doma přihráli Bohemians 3-1 a ostravský Baník zvítězil ve Zlíně 1-0.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehody na dálnici D11 u sjezdu na Jičín a D5 u Plzně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín postupně odklízí havarovaná osobní auta. Nehoda je na kilometru 41,5 na Lanovém mostě. Jedno auto v levém pruhu, další pak v odbočovacím. Je tam odtahovka, jezdí se plynule pravým pruhem a dá se taky odbočit z dálnice. Na dálnici D5 stále pozorně na výjezdu z Plzně do Prahy. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru havarovala dodávka s karavanem. Tvořila se kolona, ta už se rozjela. Podle policie je v místě nehody zavřená už jen krajnice. A v Praze nehoda u Motolské nemocnice. Omezený průjezd čekejte v Kukulově ulici poblíž křížení s Plzeňskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Vystudoval francouzskou filologii a mediální studia na Karlově univerzitě. V Českém rozhlase začínal jako elef, z domácí redakce se přesunul do té zahraniční. Od roku 2022 je Martin Balucha zpravodajem Českého rozhlasu ve Francii. Za pár dní ale na tomto postu končí. Tak se pojďme dnešních speciálních reportážích za těmito roky ohlédnout. Příjemný poslech vám přejí Lubica Bergmanová
17: a Martin Balucha.
14: Reportáže zahraničních zpravodajů.
16: Pařížské předměstí má nový tahák. Jde o největší městskou lanovku v Evropě, která má 5 stanic a měří zhruba 5 kilometrů. Otevřela se před půl rokem. Cestující si pochvalují nejen výhled na některé pařížské dominanty, ale i rychlejší a pohodlnější dopravu. Ještě před návratem do Česka se v lanovce stihl svést i náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
17: Všechno tady ještě zje novotou, pán tady tryskou čistí chodníky. Úplně nová stanice, videokamery, tady si stačí koupit lístek, vlastně stejný jako na autobus, pípnout si a už člověk může pokračovat dál ke kabinkám. Tak jsem se nalodil. Do kabinky nasedly taky dvě pařížanky, důchodkyně, jedna z nich se jmenuje Bernadette.
18: Je to zábava a vypadá to tu velmi dobře. Všechno krásně funguje. Zatím nemám vůbec strach. Když zafouká, tak to trochu cukne, ale jde to.
17: Máme za sebou první úsek cesty, takový průmyslový, dálnice, železnice. Kabinka dorazila do první stanice, máme otevřené dveře a teď už je zase zavírá. Tak jsem tu, konec cesty. A z lanovky se mnou vystupuje Bernadette, ne ta, kterou jsem potkal na začátku, ale jiná. A pochvaluje se, že díky téhle lanovce už nemusí každý den sedat do auta.
19: Dřív jsem jezdila autem, teď už jen lanovkou a metrem. Je to rychlejší a ten výhled je dechberoucí. Po dlouhém pracovním dni je to balzám.
17: Z lanovky se stala docela velká turistická atrakce, takže lidé, kteří se chodí podívat nejdřív na Eiffelovku, na katedrálu Notre Dame, pak někteří z nich míří sem na předměstí do Créteil podívat se i na lanovku a hlavně se svést. Grégoire de Lasterie je francouzský politik, má na starosti dopravu v širším okruhu Paříže v oblasti Île-de-France.
20: Ve špičce sem přijíždějí kabinky každých 27 sekund. Denně převezou zhruba 10 000 lidí. Je možné, že se návštěvnost ještě zvýší. S propojením na linku metra 15 nám přibydou cestující.
17: Všechno tady má pod palcem na téhle stanici Janik.
21: Tohle je největší městská lanovka v Evropě. Hlavním cílem bylo napojení na metrosměr Paříž. V této oblasti už není tolik místa a pylony zase tolik prostoru nezaberou.
17: Janikovi září oči, je vidět, že tohle je povolání snů.
21: Je to neobyčejná, vysněná práce.
2: Janik říká, že když tady v zimě nasněžilo, tak to vypadalo trošku jako na horách, na pařížském předměstí. Ale není to úplně mimo, protože tento typ lanovky jezdí i na horách a právě v Alpách se cvičili i místní zaměstnanci a pracovníci.
3: Martine, já už tě vítám ve vysílání. Jak se mění doprava v Paříži?
2: Taky zdravím, hezký den. No je stále dynamičtější, rozmanitější. Hodně se toho změnilo od toho roku 1900, kdy vlastně v Paříži odkryli, slavnostně zahájili provoz první linky metra, tak těch linek je 16. Je to přes 200 kilometrů linek metra, další se staví. A jak jsem říkal, že je rozmanitější, tak samozřejmě se staví i další obdivuhodné projekty, jako třeba Grand Paris Express. To je velká síť metra, která má být odhalená v následující měsících, letech, bude to postupně a je to plus 200 kilometrů metra napříč pařížským předměstím, co bylo vlastně nevýhodou doteď, tak člověk, když cestoval z pařížského předměstí, například na letiště Orly, tak musel z toho předměstí do centra Paříže tam přesednout na jinou linku a pokračovat právě na to Orly, na to letiště. Teď v následujících letech už to bude jinak, bude to daleko rychlejší a to jsme jenom u metra, pak je tady samozřejmě další věc, jsou tady tramvaje, které fungují trošku jinak než u nás v Praze, protože v Praze zajíždí do centra, tady spíš jezdí na předměstí Paříže a to jsme se ještě ani nedotkli toho kola.
3: Já o tebe vím, že právě po Paříži jezdíš na kole. Jak často ho využíváš a třeba jezdíš, i když jedeš natáčet?
2: No samozřejmě, ta doprava na kole je velmi příjemná po Paříži, nebývalo to tak vždycky, já si pamatuju, že Paříž moc neholdovala cyklo dopravě, hodně se to změnilo během pandemie, covidu, město jednoduše chtělo dostat ty lidi z přeplněných míst, z MHD právě ven, takže se vytvořily provizorní cyklostezky a následně potom z těch provizorních cyklostezek se staly stále trasy a já kdykoliv můžu, tak jezdím na kole, například když referuji a vysílám z demonstrací, tak vždycky nechám to kolo někde v ústraní, ne přímo na tom hlavním tahu té demonstrace, ale proč jezdím na kolech, protože co se stává při těchto velkých akcích, že vlastně vyřadí některé stanice metra, takže pak je komplikované třeba v pozdních nočních hodinách, třeba i když se hraje fotbal, tak se dostávat naspátek a já potom jednoduše nasednu na kolo a můžu pádit zpátky k nám do Buloň. Nebojím se jezdit i s klukama, se syny, například do školky jsme vždycky jezdívali na výlety na kole podél řeky Seiny, vlastně až do centra Paříže. Tímto způsobem se dá projet celá Paříž. Takže ano, abych odpověděl na tvoji otázku, kdykoliv můžu, tak rád jezdím na kole.
3: Francie je známá mimo jiné dobrým vínem a sýry a k tomu patří i bageta. A když chcete upéct nejlepší bagetu v Paříži, tak musíte důsledně dbát na detaily, třeba i na počasí. I podle toho se totiž francouzští pekaři rozhodují, jak dlouho těsto nechají v troubě. Dělá to alespoň francouzský pekař Damian. Jeho bageta uspěla v soutěži a byl nejlepší v Paříži. No a Martin Balucha o tom před 3 lety natáčel.
2: Damian teď vytahuje už připravené bagety, je to zatím jen těsto a už je šoupe do trouby.
22: Když prší a ve vzduchu je hodně vlhkosti, tak nechám bagetu déle v troubě, aby pořádně proschla a byla krásně křupavá. Opačně to funguje úplně stejně. Když je sucho, peču bagetu kratší dobu, aby si uchovala vlhkost a vláčnost. Jsou to detaily, ale doba pečení je důležitá.
2: Jdeme s Damianem do podzemí, pár schodů dolů. Tady se připravuje těsto.
22: Bonjour. Vidíte ty malé bublinky? Těsto už kvasí. Je v něm sůl a kvas. Takhle to zůstane celou noc až do zítřka.
2: Dobrá bageta potřebuje čas. Damien tu svou chystá 48 hodin. Správná bageta podle ní musí být do zlatova upečená a krásně křupat.
22: Garantuji vám, že bageta, kterou byste chtěli připravit za 5 hodin, takhle krásně křupat nebude. Střídka bude vevnitř příliš nahňácaná a bude taková mdlá. Vevnitř by měla být spousta malých dírek po kvašení, no a samozřejmě musí krásně vonět. Vůně záleží na času přípravy.
2: Damien vyrůstal v Normandii. S pekařinou začínal už ve 14 letech, a to i přesto, že ho od ní rodiče odrazovali. Pracoval ve vyhlášených podnicích v Monaku i v Paříži a právě v hlavním městě vyhrál soutěž o nejlepší bagetu.
22: Nepodváděli jsme. Těsto, které jste viděl, jsme využili i při soutěži, akorát jsme se zdokonalovali při pečení nebo nařezávání bagety. Někteří pekaři získají titul a to, co prodávají v obchodě, se nedá jíst.
2: A jak to tak bývá, s úspěchem soutěži přišla i prestiž. Damienovi bagety servírují v Elizejském paláci a pochutnává si na nich i prezident Emmanuel Macron.
22: No a prezident, ten má rád středně propečenou, spíš světlejší bagetu.
3: Martine, poradíš nám, jak si koupit opravdu dobrou bagetu?
2: No to je kumšt, to není jen tak. Tam je spousta faktorů, co člověk musí sledovat. Jednak je to samozřejmě vůně, která se line z těch bageterií, z těch prodejen. Pak je to samozřejmě zvuk, to znamená, jakým způsobem křupe. Pak je to taky chuť, vůbec ta textura, ten pohled. Říká se, že nemůže být vnitřek úplně bílý, že musí být spíš takový sametový, krémový. No ale tohle to všechno se dozvíte, když už si tu bagetu koupíte. Takže asi nejvíce vyplatí sledovat, jací zákazníci tam chodí, jak o tom, o té bagetérii nebo o tom, o té prodejně mluví. Je to kumšt, není to jednoduché. Já tady mám třeba hned vlastně takovou pekárnu maličkou v ulici a člověk, musím říct, že za ty roky už je trošku mlsný. Když jsme přijeli a koupili jsme si bagetu v supermarketu, byli jsme velmi spokojení, říkali jsme si, to je úžasné. A teď už člověk je zase naladěný, jinak už rozeznává ty různé chutě, jak dlouho taky vydrží taková bageta, jestli i ten třeba druhý den. Správná bageta by úplně neměla být perfektní, to znamená, že místy může být trošku hnědší, někdy, to je taky další věc, říká se, že
3: dobře propečená bageta má vydrží díl.
2: Dobře propečená a každý prodejce nebo pekař se vás zeptá, jak si tu bagetu přejete, jestli chcete upečenější, propečenější, přesně jak říkáš, někteří si libují v tom, že jí mají až trošku černou, tak se říká bien cuit, nebo doré, bien cuit znamená, že je hodně upečená. My teda manželka ta neměla moc ráda tu velmi dobře upečenou, až skoro takovou černelou, tak to mi vždycky ořezávala ty kousičky a vracela mi to na talíř, ale jsou i Francouzi, kteří mají rádi tuhletu načernalou nebo takovou nahnědlou, víc nahnědlou, křupající bagetu, dobře upečené bien cuit.
3: Martine, podle čeho ty si vybíráš reportáže?
2: No, pracujeme ve zpravodajství, takže samozřejmě se musím ohlížet na to, co se děje ve Francii. To znamená, teď v září vím, že toho bude spoustu, už tady teda samozřejmě na postu nebudu, ale kdybych býval byl, tak vím, že bych zpracovával zákaz sociálních sítí, který vejde v platnost začátkem září, to znamená od nového školního roku, takže bych se snažil dohnat nějaké děti, rodiče. Takže vždycky hledím na ten aktuál a pak jsou samozřejmě věci, které se snažím domlouvat dlouhodobě, které sleduji, ať už je to klimatická změna, jakým způsobem se s ní Francie vypořádává. Bohužel teď v těchto dnech a měsících Francie čelí neobvykle silným požárům. To je další věc, další projev. Natáčel jsem o klimatické změně na pobřeží, jakým způsobem se drolí a padají do moře ty vysoké normandské skály, útesy, tak to je další věc, kterou se snažím sledovat. Taky se mění samozřejmě priority Francouzů, to znamená, že jestliže dřív vypil průměrný Francouz spoustu, už nevím kolik litrů vína, tak teď už třeba ta mladší generace tolik tomu neholduje, obrací se k pivu, takže se vytrhávají ty staré vinice a místo vinic se třeba pěstují melouny, kivy v Bordeaux, kdo by to býval čekal před desítkami let, že něco takového tam bude, je tomu tak a samozřejmě přispívá k tomu teplejší suší počasí, takže to jsou všechno věci, které mě zajímají. Některé z nich už bohužel nestihnu natočit a to bude tedy na kolegovi Marcelu Faltisovi, který to převezme.
3: Říká náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
1: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Sousloví Má rodná hrůda má pro obyvatele jeho francouzského města Montpellier opodstatněný základ. V okcitánštině se totiž město jmenuje Klapa, neboli Kamenná hrůda. Z města, které vzniklo už před více než 1000 lety, se můžete MHD dostat až přímo ke Středozemnímu moři. Tramvaj vás sveze i k přírodní rezervaci s plameňáky a čápy.
0: Rád pozoruji ptáky v jejich přirozeném prostředí. Teď se dívám na tenhle pár čápů. Slyšíte to charakteristické klapání zobáků?
2: Jean-Pierre je z východní Francie, žije ve městě Nancy. Na jejich přijel za dětmi, vnučkou, krásným počasím, mořem a hlavně ptáky. I když o sobě říká, že není žádný ornitolog, tak vybavení pro sledování opeřenců má jako profesionál. Maskáčovou vestu a hlavně velký fotoaparát, tedy doslova kanon, kterým fotí několik čapích párů uhnízděných na košatém stromě. Čápy klapou zobáky z různých důvodů, při námluvách, když vítají svého partnera nebo třeba když jeden z nich na hnízdě vstane. Mimo čápů v rezervaci narazíte taky na volavky stříbřité, popelavé, racky, lisky, několik druhů síkorek, ledňáčky, ale taky na větší dravce jako káňata nebo sokoly. Ptáky pravidelně počítají dobrovolníci.
4: Každý měsíc počítáme všechny vodní ptáky v lagunách nedaleko městečka Palavas. Tahle práce, to je prostě vášeň.
2: Patrice má jeden dalekohled kolem krku a další na stojanu. Právě s tímto vybavením počítá v rezervaci plameňáky.
5: Tady je krásný výhled. Úzká pěšina a na jedné straně i na druhé straně jezera, v nich plameňáci a kormoráni.
4: Minulý měsíc jsme napočítali 3000 plameňáků v okolí Palavas. Jsou tu celoročně, i když přelétají na různá místa. Je tady taky hodně kormoránů, kteří tu přečkávají zimu.
2: Patrice není na počítání plameňáků a dalších druhů ptáků v rezervaci sám. Pomáhá mu kolega a jmenovec prošedivělým fousem. Oba se obávají dlouhodobého sucha.
23: Tento rok je hladina vody v okolních mokřinách velmi nízko. Mnoho ptáků sem kvůli tomu vůbec nepřiletělo.
4: Nepršelo tu už 3 měsíce. Nejhorší situace je v Pyrenejích, ale my se tomu velmi rychle přibližujeme. Potýkáme se s nedostatkem vody pro obyvatele i pro ptáky.
2: Upozorní francouzští dobrovolníci Patrisové, kteří výsledky svého pozorování předávají dalším badatelům.
3: Martine, Francie má 18 regionů, tak který ty osobně máš nejradši? Kam se třeba budeš vracet?
2: Nemáš nějakou jednodušší otázku? Spíš by to možná bylo jednodušší, kdyby se zeptala, kam bych se nechtěl vrátit. A i tak by to bylo obtížné. Těch míst je tolik. Francie je nádherná, rozmanitá, všude trošku jiná. Velmi rád se budu vracet do Normandie na ty rozlehlé normandské pláže, vyloďovací pláže, kde jsem vlastně skoro každý rok byl na to výročí v červnu vylodění spojenců v Normandii. Budu se rád vracet do Bretaně, městečko Douarnenez, odkud pochází výborný sladký koláč. Francouzi jsou gurmáni, já taky, takže tohle mi taky bude chybět. Když budu pokračovat potom po tom západním pobřeží a sklesám úplně dolů, tak určitě Ritz je běh.

0: Během tvého působení se toho stalo opravdu hodně, ať už to byly volby, olympiáda, rekonstrukce slavné pařížské katedrály Notre Dame, ale například i úmrtí spisovatele Milana Kundery. Tak jak se tohle pokrývá?
1: No, je toho hodně. Hmm. Člověk občas neví, kde mu hlava stojí, snaží se stihnout všechno a uvědomuje si, že všechno stihnout nemůže, tak se snaží stihnout, co to jde. V případě těch konkrétních reportáží, když budu konkrétní, tak k Notre Dame objížděl jsem Francii, snažil jsem se sledovat, jakým způsobem řemeslníci ze všech koutů pracují na té velkolepé rekonstrukci po požáru v dubnu roku 2019. Navštívil jsem skláře, navštívil jsem tesaře nejen z Francie, ale kteří přijížděli ze Spojených států. Viděl jsem rekonstrukci varhanů a pak samozřejmě ta hlavní část se odehrávala tady v Paříži, takže několikrát jsem natáčel přímo u katedrály Notre Dame, pak nakonec i vevnitř, což pro mě bylo neobyčejně krásné vidět to, co se změnilo, a ta rekonstrukce vlastně stále pokračuje, bude se měnit i okolí katedrály Notre Dame. Úmrtí spisovatele Kundery, tak to bylo taky zase velká událost tady pro Francouze, možná samozřejmě trošku už znalejší, ne všichni věděli, že to byl i český spisovatel. Mluvilo se o něm, o tom, že to je spisovatel nejfrancouzštější český autor. Já jsem měl to štěstí, že jsem se dostal docela blízko k jeho manželce Věře Kunderové. Neobyčejně si toho vážím, že si mě pustila blíž. Natáčel jsem s ní rozhovor a pak samozřejmě se mohl sledovat ten přenos, přesun těch archiválí, knih a pozůstatků po Milanovi Kunderovi zpátky do Brna, a pak samozřejmě mě zasáhla i smrt Věry Kunderové.
0: My se v další tvé reportáži vydáme do roku 2023, kdy si v Paříži připomněli herce Jeana Paula Belmonda, který umřel v září 2021. V Paříži je totiž po něm pojmenovali jedno z nejromantičtějších míst, kde se fotí svatební katalogy a kde Belmondo natáčel jeden ze svých filmů.
1: Na jedné straně se tyčí Eiffelova věž, na druhé straně je ostrov Labutí a nad námi projíždí pařížská nadzemka. Přesně tady má herec Jean-Paul Belmondo nově svoji promenádu.
2: Jean-Paul byl výjimečný herec i člověk. Přišel jsem i s dalšími herci, abychom mu poděkovali za to všechno, co udělal pro naši kinematografii.
1: Řekl Českému rozhlasu herec a Belmondův přítel Pierre Richard. Novou Belmondovou promenádu otevírala jeho rodina. Syn Paul, nejmladší dcera Stella, bratr Alan a další herci. Mezi nimi i Jean Dujardin.
3: Je to výborné místo k uctění památky Jeana Paula Belmonda. Právě tady před Eiffelovou věží předváděl své nejlepší kaskadérské kousky. Já bych mu ale místo promenády věnoval celý bulvár.
1: Jean Dujardin vzpomínal taky na Belmondův kouzelný úsměv. To prý byla jedna z jeho největších zbraní. A taky odvaha, kterou prokázal i na mostě Bir Hakem. Jehož jméno připomíná bitvu z druhé světové války v libyjské poušti, kde Francouzi bojovali proti Němcům a Italům. Právě na tomto mostě Belmondo v 70. letech točil jeden ze svých úspěšných filmů.
4: Točil tady film Strach nad městem, který režíroval Henri Verneuil. Byly v něm úžasné kaskadérské scény, kterým byla potřeba velká porce odvahy. Klobouk dolů před celým filmovým štábem. Všechny kaskadérské kousky si dělal sám. V jedné scéně dokonce stál na střeše metra.
1: Vzpomínal příbuzný francouzského herce Pascal Ristigon. Belmondo ve filmu Strach nad městem stvárnil inspektora Jeana Letelièra, který pátral po sériovém vrahovi. Na natáčení se podílel i Gilbert.
5: Když tady Belmondo točil, tak jsem dělal komparzistu. Byl jsem to v den, kdy předváděl své kaskadérské kousky. Je potřeba vzdát hold ještě jednomu člověku, a to byl Claude Carliès. To on řídil všechny Belmondovy kaskadérské scény. Dokud je neschválil, Belmondo nenatočil ani jednu z nich.
1: Paříž si Belmonda opravdu váží. Důkazem je i fakt, že město porušilo svá vlastní pravidla. Podle nich ulice nesmí být pojmenované po významných osobnostech dřív než 5 let po jejich smrti. A teď přišel ten historický okamžik. Starostka Paříže Anne Hidalgová odhalila desku, na které se píše Promenáda Jeana Paula Belmonda, herce, který žil v letech 1933 až 2021.
0: Jaké to je potkat legendy francouzské?

0: ruského filmu?
1: Popravdě řečeno, já jsem jich zase tolik nepotkal, tohle to bylo opravdu velké štěstí, příležitost, že zrovna v centru Paříže odhalovali pamětní desku právě Jeanu-Paulu Belmondovi, takže jsem se tam vydal, čekal jsem, že tam budou davy novinářů, davy turistů, lidí a nebylo to tak, což mě překvapilo, takže já jsem se dostal blízko těmto legendám, byl tam Jean Dujardin, kterého jsem poprosil o podpis, byla tam rodina Jeana Paula Belmonda a navíc se to všechno odehrávalo skutečně na místě, které miluji, kam se vždycky rád vracím. Bylo to na mostě Bir Hakeim, nedaleko, právě jsme vždycky projížděli se syny, je tam vrba a vlastně je to takový prostor, který je trošku dál, když se trošku posune člověk od turistů. My jsme si tam vždycky sedli k té vrbě a dívali jsme se na Eiffelovu věž docela z klidného prostředí. Tak jsme tam měli klid, šplouchání, scény, lodě, houseboty a my jsme si tam dávali svačinu s klukama.
2: Martine, ty jako zpravodaj Českého rozhlasu, že za pár dnů končíš, tak nám ještě řekni, kde nově tě můžou posluchači slyšet.
1: Já doufám, že stále na vlnách Českého rozhlasu, ať už to bude na Radiožurnálu, Českém rozhlase Plus, nebo třeba i na Dvojce, doufám, že se budu moct vrátit a pořád vysílat ze zahraničí nebo i z domova.
2: To byly speciální reportáže zahraničních zpravodajů s Martinem Baluchou. Já ti za to děkuji.
1: Já taky moc děkuju, naslyšenou.
2: A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubice Bergmanová.
3: Radiožurnál 6.30 a zprávy s Janou Utendorskou.
4: Hasičům ve Španělsku a Francii pomáhá s ničivými lesními požáry 11 letadel vrtulníků z různých států Evropské unie, řekla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nejhorší situace je ve francouzském regionu Gironde. Tam je spálených bezmála 32 tisíc hektarů, což je trojnásobek rozlohy Paříže. Záchranáři kvůli plamenům museli evakuovat přes 270 tisíc lidí. Čeští meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. To zatím platila pro jižní Moravu. Nově do ní hydrometeorologický ústav zahrnul i západní a střední Čechy. Ode dneška se týká taky východní části republiky. Zájem o darování kostní dřeně se postupně vrací na úroveň před rokem 2025. Loni byla čísla díky příběhu malé Madlenky rekordní a přihlásilo se přes 30 tisíc dobrovolníků. Letos se zatím do dvou českých registrů přihlásil téměř 10 tisíc potenciálních dárců. Celkem je v českých registrech přes 200 tisíc lidí. A policisté dál čekají na znalecký posudek kvůli úniku Kejdy do řeky Dyje. Z měsíce výkalů hospodářských zvířat se dostala do toku na Znojemsku před půl rokem, kdy v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Vodárny kvůli tomu nemohly několik dní pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže. Sport. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži fotbalisté Slavie vstoupí do nového ročníku Šance ligy. V prvním kole čeká domácí souboj se Slováckem, který začne v 15 hodin. 17.30 má výkop duel Jablonec Olomouc. Ve 20 hodin odstartuje utkání Hradec Králové Pardubice. Radiožurnál Sport nabídne všechny zápasy v přímém přenosu. V sobotních zápasech vyhrála Zbrojovka Brno nad Spartou 3-1, stejně jako Teplice nad Bohemians. Liberec zvítězil v Plzni také 3-1 a Ostrava triumfovala ve Zlíně 1-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na dálnici D11 u sjezdu na Jičín a v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín pokračuje odklízení havarovaných aut. Na kilometru 41,5 na Lanovém mostě jedno auto v levém pruhu, další pak v odbočovacím. Jsou tam už dvě odtahovky, jezdí se plynule pravým pruhem a dá se taky odbočit z dálnice. Na dálnici D5 za Plzní do Prahy čekejte omezení po nehodě. Za sjezdem na Ejpovice v 65. kilometru v noci havarovala dodávka s karavanem. Podle našeho zpravodaje bylo vozidlo převrácené. V místě nehody je teď zavřený pravý pruh a krajnice kolona se netvoří. A v Praze u Motolské nemocnice brzdí provoz následky nehody. Zřejmě Kyvadlově se objíždí v Kukulově ulici poblíž křížení s Plzeňskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Lidová pranostika říká svatá Anna, chladna z rána. Platí to už dnes? Ano, ale jenom na některých místech. Teploty jsou totiž dnes po ránu velmi rozdílné. Zatímco třeba v podhůří Jeseníků jsou teď hodnoty kolem 8 stupňů, Hanušovice, Rýmařov, Štíty, tak tam je právě zmiňovaných 8, tak podobně chladno je i na Vysočině, třeba Jihlava, Velké Meziříčí, tak právě tam mají taky 8 stupňů. Naopak mezi ta nejteplejší místa patří třeba Frýdlant na Liberecku, tam je dnes ráno i 21. No a s těmi chladnými rány bychom ale v dalších dnech měli počítat. Nejnižší teploty budou v noci na úterý klesat k 10 stupňům, v noci na středu pak k 12. A nejteplejší noci nás čekají o příštím víkendu, kdyby se i ta nejnižší teplota měla držet kolem 20 stupňů. A krátce přidám, jak je dnes a jak bude. Většinou polojasno až oblačno, teploty dnes dosáhnou až 23 stupňů, tedy 32. Ještě tepleji ale bude v dolním Polabí a taky v Poohří, tam teploměr ukáže až 34. Přehánky ty dnes budou jen místy, a to večer na jihu území. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Chatkontrol a ochrana soukromí na internetu. Andrej Babiš a členství Česka v koalici ochotných. Jaroslav Kačinsky a rozkol v straně Právo a spravedlnost. To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
5: Názory a argumenty.
7: Takzvaný chat control znovu obnovil v posledních týdnech debatu o ochraně soukromí na internetu. Opatření, které umožňuje internetovým firmám prohlížet nešifrované konverzace a zasahovat tím proti šíření dětské pornografie, teď dostanou na stůl členské státy Evropské unie. Debata je nabitá emocemi, myslí si analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
8: Brusel nás chce šmírovat a postupnými krůčky hledá cesty, jak omezit naše soukromí. To je interpretace, která ve spojení s chat control v českém prostředí zakořenila. Používají velká část politické reprezentace a zůstají podporuje část médií. Magazín Echo 24 si toto tvrzení dokonce otiskl přímo na obálku nedávného vydání se sugestivní douškou, že jde o špinavost. Bohužel takovému rámování propadají i někteří jinak uznávaní experti, mezi nimi konzultant Ondřej Malý. Ten v komentáři pro Seznam zprávy vedle řady důležitých postřehů také napsal, že prodloužení tzv. Chat kontrolu 1.0, pro který se vyslovili europoslanci, představuje, cituji, dobrý příklad, jak se snižuje rozsah prostoru, který je soukromý. Prokazatelně to ale není pravda. Aby bylo jasno, cílem mé polemiky není chat control hájit ani kritizovat. Myslím si, že kolem toho už bylo řečeno dost. A kdybych se snad do takové debaty chtěl zapojit, udělal bych to spíše na straně jeho kritiků. Chci se zaměřit na to, jak velká část odpůrců návrhu v Česku tuto kritiku rámovala a bezděčně tím na sebe prozradila, že podléhá dlouhodobé protievropské komunikační masáži, ve které už nejde jen o kritiku jednoho návrhu, ale o naše ukotvení v západních strukturách. Oblíbeným narativem proti unijních politických stran a dezinformačních kanálů, s níž mnohé jsou spojeny s kremelskou propagandou, je, že Evropská unie je v zásadě západní obdobou totalitního Sovětského svazu, která dlouhodobě hledá cesty, jak omezit osobní svobody, včetně svobody slova nebo práva na soukromí. V minulosti sociálními sítěmi prošly vlny údajně zaručených, ve skutečnosti absurdních zpráv o tom, že EU chce údajně zakázat používání hotovosti, aby měla plnou kontrolu nad výdaji každého jednotlivce, že zavádí cenzuru na sociálních sítích, díky které může odstraňovat nepohodlné názory, že plánuje spustit systém sociálních kreditů po čínském vzoru, že zakáže používání slova Vánoce, aby snad neurazila muslimy a podobně. Chat control jako nástroj, jak dále utáhnout údajné šrouby svobody slova na internetu, do tohoto narrativu zcela zapadá. A přiznejme si, že v nás rezonuje. Vždyť se do veřejného prostoru v Česku EU málo kdy dostává v jiném kontextu, než že Brusel zase něco nařídil nebo zakázal, tedy že oni nás v něčem omezili a my to teď musíme strpět. Úspěch dezinformací je také založen na efektivní taktice smíchání reality s fikcí a mnohé ze zmíněných blábolů mají prapůvod v reálnosti aktuálních opatřeních, jen ve zcela odlišných konotacích. A tím se dostáváme zpět k chat-kontrolu. Skutečně europoslanci zvedli ruku pro něco, čím se prostor pro soukromí na internetu zmenší? Neodhlasovali nic jiného, než prodloužení dočasné výjimky, na základě které internetové platformy mohou dobrovolně nešifrované konverzace skenovat. Ta s námi bez většího zájmu byla posledních 5 let a pokud s tím budou souhlasit členské země, platnost se protáhne o 2 roky. Těžko tvrdit, že EU snižuje prostor pro soukromí, když zůstává fakticky nezměněn. Ale dobře, můžete namítnout, že se jen chytám za slovíčka a že jde přece o princip a precedent, po kterém může následovat něco daleko horšího, což nejsou planá slova, protože členské státy i europoslanci pracují současně na takzvaném chat kontrolu 2.0, tedy na trvalé právní úpravě. Takový výklad ale předně ignoruje politickou realitu, ve které chat kontrol 2.0 opakovaně u členských států narazil. Vypadly z něj při vyjednáváních postupně jakékoliv pokusy o prolomení šifrovaných konverzací a co do tvrdosti se dostal víceméně na úroveň stávajícího opatření. A především ignoruje legislativní kontext. Vychází totiž z falešné premisy, že na počátku bylo na internetu soukromí, ale kvůli Unii o něj přicházíme. Je tomu ale přesně naopak. Soukromí na internetu je dosti vzácný statek. Zeptejte se jakéhokoliv experta na kyberbezpečnost. Zvlášť s rozvojem sociálních sítí se z internetu stal divoký západ, který proměnil soukromá data na obchodní komoditu, kterou firmy prodávají tu k cílení reklamy, jinde zase k ovlivňování politických kampaní, viz kauza Cambridge Analytica. A jak ukázali úniky WikiLeaks, naše soukromá data nejsou chráněna ani před státy a jejich tajnými službami. EU dlouhodobě postupuje opačným trendem, tedy zvyšováním standardů na ochranu soukromí a osobních údajů na internetu. Seznam legislativ za tímto účelem schválených, často známých pod nesrozumitelnými zkratkami, je dlouhý. Za všechny jmenujeme GDPR a směrnici e-privacy, DSA a DMA nebo akt o umělé inteligenci. Ze strany biznisu Unie dlouhodobě čelí úplně jiné kritice, a sice, že kvůli své obsesi s ochranou soukromí tento sektor zatěžuje příliš mnoha pravidly. Chat control je výjimkou právě z oné e-privacy směrnice, která mimo jiné podstatně omezuje možnosti, na jak dlouho a za jakým účelem mohou firmy uchovávat soukromé údaje uživatelů. Standardizuje dále ochranu soukromých konverzací nebo dává firmám povinnost hlásit případy úniku dat příslušným úřadům. Ano, chat control tudíž v úzce vymezené oblasti soukromí proti zbytku unijní legislativy omezuje. Výsledkem však je, že Evropa stále zůstává kontinentem s nejvyššími standardy pro ochranu soukromí online na světě, a to právě díky Evropské unii, nikoli jí navzdory. Můžeme vést debatu, zda je chat control vhodný, přiměřený či efektivní nástroj řešení problému se sexuálním predátorstvím na internetu. Nenaskakujme přitom ale na zavádějící narrativ o plíživém osekávání soukromí a bruselském šmíráctví. Na tom, jak politická témata rámujeme, zvláště takto citlivá, totiž záleží.
7: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Český premiér Andrej Babiš se často brání proti tvrzení, že by byl proruský. Některých jeho výroků, kdy zpochybňuje například smysl koalice ochotných, která pomáhá bránící se Ukrajině, se ovšem ruská propaganda vděčně chytá, soudí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
9: Žijeme v mediálním světě. Taky se mu říká informační svět, ale to už dávno nesedí, protože za informace jsou často vydávány lži a dezinformace a je těžké ty dvě skupiny od sebe jednoduše odlišit. Příklad. Český premiér Babiš nedávno zpochybnil koalici ochotných, země podporující Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Přitom se sám jejich schůzek účastní. Řekl, že toto uskupení kromě slov nikdy nic nepřineslo. Cituji, být v nějaké koalici jen na papíře, jako jsme v koalici ochotných, z toho nic nevzešlo, nikdy. Jen nějaké řeči politiků, v takových já být nepotřebuji. Ale opakuji, že na schůzky koalice létá. Jeho slov se ihned chytila ruská propaganda. Část ruských médií Babišovy výroky spojila také s novou antibalistickou, tedy protiraketovou iniciativou, o které se premiér rovněž zmínil, a to negativně. Shodil i jiné evropské obranné akce. Prý z nich nikdy nic nebylo. Jmenoval německý projekt European Sky Shield Initiative. Cituji Babiše, ptal jsem se, jaký je výsledek, údajně žádný. Toho výroku se ihned chytil ku příkladu prokremelský server EA Daily. Andrej Babiš se často brání nařčení, že je proruský. Brání se tomu, i když sestavil vládu s hnutím Tomia Okamury, jen proto, aby podezření vyvrátil a ukolébal vedení NATO a Spojené státy, dovolil, aby Česko poskytlo minimální příspěvek do programu na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu. Jinak ale on i jeho vláda zásadně odmítají vojensky Ukrajinu podporovat. Prý proto, aby byl mír. Bez zbraní se Ukrajina ovšem neubrání. Mír sice nastane, ale Rusko ji zničí. Je tedy Babiš proruský nebo není? Ruská propaganda dokáže jeho slova šikovně využít iniciativy, které jakkoliv podporují Ukrajinu a budují evropskou obranu, jí samozřejmě leží v žaludku, komplikují Rusku dobytí dnes svobodné země i další expanzi. Není divu, že ruská provládní média Babiše citují, když řekne, že z koalice ochotných nic nevzešlo, nikdy jen nějaké řeči politiků, Rusové to použijí jako vzkaz pro své občany. Sami vědí, že to není pravda a že se Babiš mýlí. Proč? Ku příkladu koalice ochotných sehrála během let 2025 a 2026 klíčovou roli v organizaci pomoci Ukrajině. Jde o živou strukturu, která se přizpůsobuje měnícím se bezpečnostním potřebám. Evropa hledá nové cesty bezpečnostní spolupráce mimo rámec EU a NATO. Londýnský summit koalice v březnu 2025 spustil proces, který rychle vyústil v jednání náčelníků generálních štábů, v ministerské schůzky i ve společné plánování obrany. Nejde vůbec o prázdné politické deklarace, ale o novou bezpečnostní strukturu, která Rusku brání v expanzi. My se toho nyní neúčastníme. Je to chyba nejen v oblasti bezpečnosti. Koalice ochotných dnes představuje mimořádnou příležitost pro naše podniky. Mohli by se lépe podílet na evropské obranné výrobě. Takhle zůstáváme mimo. Vrátím se k původní otázce, tedy jestli je Babiš proruský a jeho vláda proruská. On v tom tak sem tam vlaje a popírá to, ale dnes platí, že kdo není jasně proukrajinský a proevropský, je zároveň chtě nechtě proruský.
7: Dodává spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. Po mnoha týdnech nejistoty a interních sporů nastal nakonec rozkol v hlavní polské opoziční straně Právo a spravedlnost. Odešla z ní skupina okolo bývalého premiéra Mateusze Morawieckého. Co to znamená pro současnou proevropskou vládu Donalda Tuska? Nad tím se zamýšlí evropský editor deníku Luboš Palata.
10: V polském opozičním Právo a spravedlnost nastalo zemětřesení. Po nesplnění ultimáta a nepodepsání slibu věrnosti vůdci strany Jaroslavu Kaczyńskému bylo několik desítek technokratů v čele s bývalým premiérem Mateuszem Morawieckým vyloučeno ze strany. 77-letý Kaczyński, o jehož konci v politice se už několik let spekuluje, tak tvrdě potlačil doutnající spouru. Nebo možná jen příliš okatou snahu Morawieckého zajistit si přechod nástupnictví pro sebe a svoji skupinu bankéřů a manažerů. Přestože jde o největší událost v dějinách strany za posledních mnoho let, její význam není třeba přeceňovat. Kaczyński Morawieckého a jeho lidi ze strany vyhodil, protože si to může podle shodného mínění polských médií dovolit. Není představitelné, že by Morawiecki vůči vládě stejně nepřátelsky vystupující jako Kaczyński hlasoval se svojí skupinou se stranami dnešní vlády Donalda Tuska a pomohl jí tak prolamovat častá veta prezidenta Karola Nawrockého. Pokud jde o stranické preference, měž Právo a spravedlnost dlouhodobě zaostává za občanskou koalicí Donalda Tuska, měla by ztráta Morawieckého a jeho skupiny stát stranu jen několik procent hlasů a nemělo by to ohrozit její pozici hlavní politické síly opozice. Na opoziční scéně se však dějí mnohem zásadnější věci, než je vyhození expremiéra Morawieckého a několika desítek jemu věrných poslanců. Hlavní postavou polské opozice vůči Kaczyńskému ještě mnohem nezávislejší, než vůbec kdy byl Morawiecki, je dnes prezident Karol Nawrocki. Tohoto nacionalistického historika Kaczyński tak říkajíc vytáhl z klobouku, udělal z něj kandidáta PiSu a dokázal jeho prostřednictvím porazit a pokořit vládní koalici Donalda Tuska. A také jí zásadně stížit vládnutí, protože Nawrocki vetuje téměř každý zákon, který vláda připraví. A k přehlasování veta je třeba 3/5 většina poslanců a tou Tusková vláda nedisponuje. Spekuluje se také o tom, že za Kaczyńského krokem je příprava na vytvoření budoucí koaliční vlády s extrémní pravicí. A to nejen z ostře protiunijní konfederací, ale také se stále populárnější protiukrajinskou a antisemickou konfederací Koruny Polské europoslance Grzegorze Brauna. Tusk vedle Kaczyńského, nejzkušenější politik v dnešní Polsku, si umí spočítat, že nestačí, aby jeho občanská koalice vyhrála příští parlamentní volby na podzim příštího roku. Ale se stranami současné proevropské koalice bude muset dát dohromady většinu sejmu. Má na to už jen o něco více než rok. Před všechna ale přinesl rozkol v Právu a spravedlnosti pro současnou Tuskovu vládu trochu naděje, že to třeba nebude zcela nemožné.
7: Tolik evropský editor deníku Luboš Palata.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: A teď se ohlédneme za některými zajímavými komentáři uplynulého týdne. Jedním z velkých úkolů většiny vlád v Evropě je zajištění stabilního důchodového systému. Ta česká pro začátek rozhodla posunout takzvaný valorizační rámec, což zbrzdí výdaje státu. Detaily dodává komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
11: Další vládní slib se odkládá. Vláda posune změnu valorizačního vzorce penzí na příště, na dobu, až vymyslí, jak zastropuje věk odchodu do důchodu a co udělá s lidmi, kteří pracují v náročných profesích. A zjevně také poté, až vymyslí, kde vezme peníze na rychlejší zvyšování důchodů, než je to současné, které podle předvolebních slibů mělo padnout. Nakonec se vyšších peněz dočkají dvě skupiny seniorů. Těm, co ještě stále pracují, se bude víc zvyšovat procentní výměra důchodů. A peníze navíc dostanou lidé, kteří se dožijí 80 a více let. Současný model začíná odměňovat až 85-leté. Z hlediska rozpočtu jde o velmi moudré opatření. Slibovaná rychlejší valorizace penzí by totiž vedla k rychlému prudkému růstu výdajů. V tomto ohledu bude v uvozovkách bohatě stačit vyšší odměna starým. Na nic z toho totiž dlouhodobě státní finance nemají a mít nebudou, pokud neprojde velká daňová novela, která nejenže zarazí legální daňové výjimky, úlevy a zvýhodnění, ale také zvýší daně. Nic z toho vláda v plánu nemá. Takže existuje jistá pravděpodobnost, že slib o rychlejší valorizaci se bude tak dlouho odkládat, až padne na další vládu. A pak je tady otázka udržitelnosti finanční stability seniorů. Je pravdou, že se jejich důchody v průběhu pandemie a nedávné inflační vlny zvyšovaly daleko rychleji než mzdy. A proto také minulá vláda Petra Fialy změnila valorizační vzorec, aby růst penzí nebyl tak velký. Současně platí, že seniori mají jinou strukturu výdajů. Neinvestují do kariéry, vzdělávání ani hypoték. Největší položkou je bydlení a výdaje na zdraví. Problém je, že stárnoucí populace potřebuje stále víc peněz na zdraví, a to i v systému zdravotnictví zdarma, kterým se Česko tak rádo chlubí. Příspěvek na péči, který se zdravím těsně souvisí a jehož příjemci jsou ze zhruba 70% právě seniori, prudce roste. Důvodem jsou valorizace posledních let i růst počtu seniorů, kteří příspěvek potřebují. Výdaje na tento příspěvek stouply ze 36 miliard v roce 2022 na 46,5 miliardy v roce 2025. Letos měsíční částka, kterou rozpočet vyplácí na příspěvek na péči, přesahla 4 miliardy. Takže i při velmi střízlivém odhadu se celkové výdaje budou blížit k 50 miliardám korun. A to je nárůst jen za poslední 4 roky. Navíc, kdo měl tu čest o příspěvek žádat, ví, že jde o anabázi, která trvá mnoho měsíců až let. Senior se leckdy příspěvku nedožije. A přechod z jednoho stupně potřebnosti do druhého se dá přirovnat k rozdílu výstupu na Sněžku a na Mount Everest. Zkrátka kromě domovů seniorů, kteří mají na příspěvek na péči zjevně přímou linku, je jeho dostupnost pro běžnou domácnost obtížná. Což mimochodem dost šetří peníze rozpočtu. Nikoli seniorům a jejich rodinám. Kdo kdy platil dostupný, což je v případě velkých měst především soukromý domov pro seniory, ví, že jsou to výdaje naprosto srovnatelné s hypotékou. Co se týká výdajů ve vysokém stáří, rozhodně nelze říci, že by byly automaticky nižší než mládí. Pomalejší valorizace důchodu bude znamenat vyšší tlak na dávkový systém. Ne na péči, ale na celou superdávku, a to kvůli cenám bydlení. Tím, že vyřizování pomoci trvá, a také proto, že se stále mnoho lidí stydí požádat o pomoc, nebude růst výdajů rozpočtu tak vysoký jako při změně valorizace. Nicméně výdaje porostou tak jako tak. V Česku na státní důchod jako na jediný zdroj příjmu spoléhá podle nedávného výzkumu pojišťovny Generali plných 98% seniorů, což je naprosto šílené číslo. Lidé jej vnímají jako pevný základ svých financí, přestože se obávají, že jim nemusí stačit na naplnění základních potřeb. A také často nestačí. Vládní rozhodnutí odsunout rychlejší valorizaci penzí na jindy lze brát jako rozumný a vyvážený přístup k hospodaření s veřejnými penězi. Daleko lepší by ovšem bylo, kdyby vláda přišla s nápadem, jak se finančně vyrovnat se stárnutím populace a hrozící demografickou krizí. Před tímto rozhodnutím ovšem schovává hlavu do písku úplně stejně, jako to dělali všechny vlády před ní.
7: Míní komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Nejbližší prezidentské volby v Česku jsou ještě daleko. I tak se už ale občas objevují spekulace o možných kandidátech. Ne všechny úvahy jdou ale správným směrem, domnívá se politický analytik Lukáš Jelínek.
12: Politický masochismus. Jinak se nápad předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, aby opozice postavila do příští prezidentské volby vlastního kandidáta, označit nedá. Víme přece, jak se strany s hledáním vhodných adeptů vždy natrápí. Současná opozice přitom nehýří nápady ani osobnostmi a její obliba u veřejnosti je poměrně nízká na to, aby mohla reálně uvažovat o obsazení nejvyšší ústavní funkce. Situaci navíc komplikuje, že současný prezident Petr Pavel, jenž pravděpodobně bude mandát obhajovat, je opozici, zejména jejím liberálnějším výhonkům, názorově blízký. Bývá celkem běžné, že se někteří prezidentští kandidáti názorově překrývají. Dokázala by ale opozice najít někoho, kdo by vůbec byl ochotný její dres obléct a střetnout se s Pavlem, aniž by vypadal jako jeho přihrávač? Na tomto místě připomeňme, že expremiér Petr Fiala o kandidaturu nestojí a tu svoji vyloučil i Vystrčil. Ten navíc střízlivě předpokládá, že do druhého kola postoupí právě Pavel, jehož by prý měl opoziční uchazeč ve finále podpořit. Představa, že by se v závěrečném rozstřelu potkali oba, je totiž z říše snů. Jakkoliv dnes vládní koalice žádné jméno po ruce nemá, dá se očekávat, že se někým pokusí obhajující hlavu státu, s níž je na kordy, jak se patří potrápit. Minule se středopravicové strany držely při zemi. Čistě partajními kandidáty byl jen Andrej Babiš za hnutí ANO a Jaroslav Bašta za SPD. Senátoři pak vyplodili další tři nestranické uchazeče. Nikdo z nich ale nezazářil. Pozornost k sobě přitáhli dva občanští kandidáti. Petr Pavel a Danuše Nerudová, jež je teď europoslankyní za hnutí STAN. A pak už jen všudy přítomný Babiš. Nápad, s nímž přišel Miloš Vystrčil, ale který by se nejspíš i bez něj dříve nebo později objevil, může mít dva motivy. První souvisí s tím, že si předseda horní parlamentní komory ve většině témat s Pavlem notuje. Možná mu chtěl ulehčit od nálepky opoziční prezident, s níž se co chvíli ohání vládní koalice. Je to přitom nesmysl. V prezidentském systému by měla pravdu, avšak v našem jde o sčítání jablek s hruškami. Skutečně klíčové střety se neodehrávají mezi vládou a prezidentem, nýbrž ve sněmovně, do níž volíme kandidátní listiny sestavené stranami. Občany navržený prezident by pak mohl být pokládán leda za opozici vůči veškerému politickému stranictví. Prostě osobnost vyšla z občanské společnosti versus partajní nominanti. Vždyť stranictví u nás dvakrát populární není a stílu individualit proti němu akcentoval už Václav Havel. Tímto směrem se ale patrně koaliční uvažování nevyvíjí. Vystrčil však může svým návrhem také myslet na budoucnost opozice. Kdyby se v přímé prezidentské volbě vyprofiloval a veřejnost zaujal její lídr, který by se i přes porážku v klání ohrad mohl stát vyzývatelem Andreje Babiše ve sněmovním souboji, šlo by jistě o úspěch. Nyní to ale působí jako science fiction. Nejsilnější opoziční subjekty zaostávají za hnutím ANO o koňskou délku zhruba 15% a o druhou příčku se nad to přetahují Starostové a ODS. Vidina, jak tyto a další strany, ať už samostatně nebo společně, řeší ještě prezidentskou nominaci, ačkoliv svých starostí mají dost a Petr Pavel ostudu nedělá, je iluzorní. Nemluví o tom, že v turbulentním a zlomovém období, jakým procházíme a v němž se rozhoduje o příštím charakteru našeho státu, dává větší smysl spojování sil, nikoli jejich tříštění.
7: A slovy analytika Lukáše Jelínka jsme dospěli do finále dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Markéta Bidžovská, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
5: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online.
3: Radiožurnál 7 hodin. Poslechněte si zprávy Jany Utendorfské.
4: Útočník vjel na berlínském Prideu do davu lidí, zemřel nejméně jeden člověk. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Vodní slalomář Vít Přindiš je mistrem světa v kajak krosu. Češi na šampionátu ovládli pořadí národů. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: V Berlíně vjel útočník do davu lidí na pochodu za práva sexuálních menšin. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných, z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Informovala o tom berlínská policie. Podle policejního mluvčího Floriana Nace znají identitu podezřelého, zatím po něm ale stále pátrají.
13: Podezřelého muže se nám podařilo identifikovat. Je to člověk, kterého berlínská policie zná a je spojován s islamistickou scénou.
4: Berlínský Pride úřady předčasně ukončili. Starosta metropole Kai Wagner na síti X incident odsoudil. Napsal, že město bylo napadeno tím nejbrutálnějším způsobem a vyjádřil soustrast pozůstalým. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS zpráv neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebach.
14: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
4: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplacích pak informuje web tvpoplatky.cz. Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda, počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by řešil třeba prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních soutěží.
15: Nově by se výbor měl zabývat i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Rozšíření kompetencí antidopingového výboru je podle jeho předsedy Martina Číška logické.
16: Princip toho boje, jaký se už leta vede proti dopingu, je vlastně stejný i pro ty další negativní jevy.
15: Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat třeba doporučení, jak negativní jevy ze sportu eliminovat, pokračuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
17: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí.
15: Podle poslance ODS Karla Haase je novela apolitická a má podporu i opozice. Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavi. Navazují na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli dva kostely a asi 400 hrobů. Nově našli další tři hroby s celými kostrami z 9. století. Předpokládají, že by mohli odkrýt ještě čtvrtý, upřesňuje vedoucí výzkumu archeolog Petr Dressler.
18: Má hlavu položenou na kamenech, což je typické, takže předpokládáme, že teda z toho 9. století z období té Velké Moravy. Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou dva, uvidíme se, ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho.
4: Archeologové také narazili na lidské kosti z 20. století, jejich původ zatím nedokážou vysvětlit.
19: Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross, zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
20: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si s něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
19: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů. Fotbalisté Sparty prohráli na úvod sezóny šance ligy na hřišti nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Neuspěla taky Plzeň, která prohrála doma s Libercem 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava vyhrál ve Zlíně 1-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na dálnici D1 na Benešovsku a u Uherského Brodu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Sázavu je hlášená nehoda osobního auta se zvěří. A hned dvě auta stojí na 40. kilometru. Vpravo na krajnici posádky ve vestách u svodidel. Na D5 se za Plzní do Prahy podle policie čekejte stále omezený průjezd. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru byla převrácená dodávka s karavanem. V místě nehody je zavřený pravý pruh a krajnice, kolona se netvoří. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na kilometru 41,5 na Lanovém mostě už odklidili.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Blokování predikčního tržiště v Česku, úvahy o neposílání obsahu do vyhledávače Google, zákaz mobilů ve školách a AI agenti OpenAI na útěku. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
5: Online Plus.
21: U mikrofonu vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
22: Ahoj Davide.
21: Je to patrně první velký případ, kdy se firmě vymkli z kontroly AI agenti a provedli kybernetický útok na jinou platformu. Tou firmou je americká OpenAI, která vyvíjí chatbot ChatGPT, a napadenou platformou je Hugging Face, populární knihovna různých AI modelů a souvisejících informací a dat. Hugging Face nejprve oznámila, že se její servery staly cílem útoku autonomních AI agentů. O týden později se k odpovědnosti za tyto agenty přihlásila OpenAI. Podle firmy AI modely unikly z testovacího prostředí, kde procházeli testováním svých schopností odhalovat softwarové zranitelnosti. Firma jim v rámci testů vypnula ochranu, která se jinak stará o to, aby modely nebyly v hledání chyb příliš agresivní. AI agenti v rámci zkoušky usoudili, že nejlepším řešením bude stáhnout si správné výsledky testu z Hugging Face. Nejprve s pomocí zranitelností v testovacím prostředí získali přístup k internetu a pak se jim s pomocí dalších zranitelností podařilo do systému Hugging Face skutečně proniknout. Tam je nakonec odhalili bezpečnostní systémy platformy, založené také na umělé inteligenci. Petře, takhle, když to vlastně zjednodušeně popíšu, tak mně to připadá jako poměrně vtipná historka o neposlušných AI agentech, kteří se rozhodli, že budou podvádět vlastně při nějakém testování a místo toho, aby ten test skutečně dělali, tak se snažili ty výsledky najít a stáhnout od někud jinut. Je to vtipná historka nebo je to vážná věc?
1: Je to vtipná historka a není podle mého názoru ani tak moc o neposlušných AI agentech. Ona je o velice poslušných AI agentech. Oni dostali za úkol zabodovat co nejlépe v nějakém testu a našli způsob, jak skutečně zabodovat co nejlépe v tom testu. Kromě toho to byl test na schopnost odhalovat softwarové zranitelnosti, tak vlastně se předvedli jako relativně kompetentní hackři. Ale ne zas tak moc dobří, protože se na to přišlo. Čili jeden podstatný aspekt věcí je tady ten, že o tom vůbec víme, že se pokusili nabourat nějaký systém umělé inteligence, ale neudělali to tak kvalitně, aby jim to prošlo, našlo se to. To je důležité. Druhá důležitá věc podle mě je, že OpenAI trvalo týden, než to přiznala, přestože to museli vědět dlouho, to je zajímavý aspekt věci. A jinak vlastně to není zas tak nic extra překvapivého. Když napíšeš špatně program, tak ten program taky bude dělat věci, které dělat nemá. Tohle je ekvivalent špatně napsaného programu. Někdo nastavil test a zapomněl některé cesty ke splnění toho testu zakázat. Takže ta umělá inteligence to udělala tak, jak dovedla. Znovu připomeňme, že nemá v sobě vestavěné žádné morální hodnoty, žádný smysl pro fair play. Ani to dost dobře, bohužel, nejde tam vestavět. Čili prostě plní úkol, splnila úkol.
21: Zajímavé mě na to přišlo, že vlastně opravdu z toho testovacího prostředí, které bylo opravdu uzavřené, aby ten AI agent nebo ti AI agenti, aby nemohli prostě z něho uniknout, tak z něho nakonec unikli a to tím, že našli opravdu nějakou takzvanou zero day zranitelnost v nějakém softwaru. To je zranitelnost, která nebyla dosud známá a s její pomocí vlastně potom se dostali k tomu připojení k internetu a dostali se ven. Znamená to, že opravdu jsou ty systémy natolik dobré, že dokáží tyhle ty zranitelnosti dosud neznámé hledat a využít. Je to nějaké potvrzení toho, že dneska opravdu ty AI systémy jsou natolik dobré v tom jaksi napadání třeba nějakého softwaru nebo hledání těch chyb?
1: Ano, je v hledání těch chyb zcela určitě ano. V hledání mezer, nedostatků v zabezpečení, v tom jsou velice dobré, to už víme při nejmenším několik měsíců od prvních testů Mitosu a Fable od Anthropiku a dneska vlastně všechny ty velké firmy mají AI na stejné úrovni. Je to typ dovednosti, kterou umělá inteligence zvládá velice dobře, na kterou se hodí, ve které může být velmi užitečná, ale je to silný nástroj, takže když se s ním zachází jen trochu neopatrně, což se tady stalo, tak může se vymknout z rukou a nadělat škody. Tady vlastně se nic nestalo příliš, to je úsměvná historka, ale mohlo by někdy příště, až se ta zero day zranitelnost neplánovaně zneužije k něčemu horšímu. To se může stát pomocí umělé inteligence a nebude to zásadní vada té umělé inteligence, bude to vada toho, že nebyla rozumně a bezpečně použita.
21: Ty o tom mluvíš pořád jako o nástroji. Já jsem samozřejmě zaznamenal různé reakce lidí, většinou lajků, kteří říkají, a podívejte se, tak tady je důkaz toho, že umělá inteligence dokáže nějakým způsobem autonomně se rozhodovat to, co bude dělat a dokáže utéct z nějakého chráněného prostředí, dokáže se vlastně dostat z vězení. A vlastně berou to někteří lidé jako důkaz toho, že opravdu AI by mohla být do budoucna nebezpečná i člověku nebo lidstvu. Ty to takhle nevidíš tady. Chápu to správně.
1: Já souhlasím s tím, že by mohla být nebezpečná, ale rozcházím se tam, kde se jí připisuje ta vlastní vůle a úmysl. Když zazátkuju vanu a roztočím kohoutek a nechám vodu téct, tak nemůžu tomu kohoutku a té vaně a žádné složce toho systému vyčítat, že voda přetekla. To je moje chyba, protože jsem zapomněl, že mám puštěnou vodu například. Mm-hmm. A tohle je velice podobná situace. Je to technický nástroj, se kterým je potřeba správně zacházet, a když mu dám špatné instrukce nebo zapomenu na nějaká omezení, tak může způsobit škody. Ale stejně jako u té vany a kohoutku, to není tak, že to chtěl udělat. Je to špatné nastavení zadání.
5: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Česká vláda schválila návrh novely zákona, která má zavést plošný zákaz používání mobilních telefonů, tabletů či chytrých hodinek dětmi v mateřských a základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií. Omezení se má týkat i školních jídelen, družin nebo kroužků. Školy budou podle návrhu moci používání zařízení povolit v průběhu vyučovacích hodin, pokud půjde o součást výuky. Družina nebo kroužek pak může dát výjimku za účelem vzdělávání. Výjimku mají mít možnost získat i děti, které mobily či hodinky používají ze zdravotních důvodů nebo mají speciální vzdělávací potřeby. Novela zavádí také právo škol telefon, tablet či hodinky dítěti zabavit, pokud zákaz poruší. Návrh teď poputuje do parlamentu a předkladatelé předpokládají, že by zákaz mohl začít platit od září roku 2027. Tohle je téma, o kterém jsme v našem pořadu mluvili už několikrát, pokud si dobře pamatuju. Teď tady vlastně máme ale už definitivní nějaký návrh zákona, což je vlastně trošku protimluv u návrhu zákona. Ten je opravdu návrh a může se ještě měnit i v rámci jednání v poslanecké sněmovně a v senátu, jak si teď uvědomuju. Ale každopádně máme tady něco na papíře. Není ten návrh příliš dlouhý, obsahuje opravdu několik paragrafů, pár odstavců a to, co říká, tak jsem vlastně shrnul v tom svém úvodu. Možná na začátek se tě zeptám, i když jsme už to několikrát říkali a řešili, co si myslíš o tomhle plošném zákazu mobilů, a tedy i tabletů, či těch chytrých hodinek ve školách?
1: Řešili jsme to několikrát. Já si myslím, že nějaká rozumná regulace těchto technologií ve škole a po dobu školního vyučování dává smysl. Konec konců je to celoevropský trend. Tohle je vlastně téma, které už není potřeba asi moc rozebírat, vracet se k němu. Teď bude zajímavé, jak se to bude realizovat, protože ďábel je v detailech, jako vždy. A jakým způsobem tohle celkem přímočaré přání vlády uvést do chodu, aby to v těch školách opravdu bezproblémově fungovalo, tam může být spousta háčků. Nehledě na to, o tom si mluvil, že do toho se mohou nějak vložit i zákonodárci. Tohle totiž je návrh zákona, na kterém nemusí se hlasovat nutně podle bloků koalice opozice. Mhm. To by bylo jednoduché, koalice má převahu a prohlasuje si v zásadě všechno, co potřebuje, pokud bude jednotná. A já si myslím, že tady by poslanci úplně jednotní být nemuseli, protože je to zákon, který není primárně politický. Je to zákon, jak to nazvat, který nějakým způsobem upravuje život společnosti. Tady se ty názory opravdu mohou rozcházet i uvnitř jednotlivých politických stran. Čili to projednávání v parlamentu může být ještě hodně složité. Ale fajn, dejme tomu, že to projde v téhle podobě. Uh-huh. A potom vlastně, co bude zajímavé, budou prováděcí předpisy a způsob, jak se školy vyrovnají s těmi zdánlivě jednoduchými, ve skutečnosti poměrně zrádnými požadavky téhle právní normy.
21: No, to jsi mi teďka vlastně nahrál na jednu otázku, protože já jsem se díval na web ministerstva školství a ministerstvo si teď někdy na jaře nechalo dělat průzkum mezi školami, kde právě zjišťovalo, jak školy už dneska upravují tu možnost mít telefon třeba právě a používat to o přestávkách, protože v hodinách to samozřejmě možné není. A podle toho průzkumu ministerského 93%, ano, přes 90% škol už nějakou regulaci zavedenou má, prostě nějaká pravidla svoje, protože to už teď zákon nějakým způsobem ředitelům škol umožňuje. Takže mě napadá samozřejmě otázka, je potřeba ten plošný zákaz, tenhle ten nový zákon, když to vypadá, že drtivá většina škol už to nějak vyřešeno má?
1: To nevím. Já si to vysvětluju tak, ale je to opravdu jenom moje interpretace a nemusí být správná. Osobní názor, nepodložený nějakým průzkumem, nedělal jsem si ho. Ale ten osobní názor je takový, že i proto vedení škol je asi příjemnější v případných sporech s rodiči a konec konců i s žáky se schovat za celostátní zákonnou úpravu.

0: než se za to postavit vlastní vahou. Ono přece jenom jiná věc je říct, já to zakazuju, já ředitel, a nebo zakazuje nám to zákon, tak se musíme všichni podřídit. To jsou dvě odlišné pozice a chápu, že ta druhá může být pohodlnější.
1: No, možná taky trošku pokrytečtější, ale tak to asi necháme na jednotlivých ředitelích, jak si to potom vyřeší. Každopádně ten zákon pravděpodobně nějakým způsobem tady platit bude, aspoň to tak zatím vypadá podle toho, že jaké je rozložení těch sil v parlamentu. Ty jsi sice říkal, že možná nebudou poslanci a senátoři hlasovat podle stranické příslušnosti, ale vypadá to možná, že ano a že ten zákon podle mě aspoň ty má velkou šanci projít a začít platit tedy od toho září roku 2027.
0: Promiň, já bych ano. K tomu jenom řekl, ano, já si taky myslím, že má šanci projít, ale možná ne nutně v téhle podobě. Tam mohou být pozměňovací návrhy, může se o tom ještě diskutovat, může se celá ta norma změkčit, zpřísnit, pozměnit. Nemusí nutně vypadat tak, jak si o ní povídáme teď.
1: Uvidíme. No, samozřejmě hodně se mluví o těch mobilních telefonech a to je asi to primární, na co ten zákon cílí, ale když se člověk podívá potom trošku dál, přečte si opravdu ty paragrafy a důvodovou zprávu a podobně, tak zjistí, že vlastně mezi ta zakázaná zařízení mají patřit třeba i tablety anebo ty chytré hodinky. A myslím, že u těch hodinek možná to bude trošku kontroverznější než u těch mobilních telefonů, kde asi většina rodičů bude nakonec pro, jak tak ze průzkumu různě vyplývá, protože ty hodinky dneska chytré už jsou skoro každé a řada rodičů asi používá třeba právě hodinky nebo svým dětem dává hodinky, ze kterých se dá taky telefonovat nebo poslat nějaká zpráva a podobně. Myslíš, že je nutné tedy vlastně zakazovat i ty hodinky, protože na nich obvykle tedy žádné až tak velké sociální sítě nebo nějaké takové aplikace člověk třeba neřeší nebo to dítě neřeší, ale jsou kvůli tomu jenom volání a tomu kontaktu třeba s rodiči?
0: To je návodná otázka. A jasně, já si myslím, že v některých ohledech je ta norma opravdu zbytečně přísná. Otázka jsou i ty kroužky a družiny a tohle všechno na začátku se mluvilo jenom o době školního vyučování, tady se to rozšiřuje. Na začátku se mluvilo jenom o telefonech. Budiž tablety jsou v zásadě z hlediska toho problémového využití, které to má zregulovat, totéž co telefony umožňují provoz stejných aplikací. S hodinkami je to trochu jinak. A nevím, tohle je například jedna z těch věcí, o kterých soudím, může ještě být v parlamentu diskuze.
1: Tak uvidíme, jak ta diskuze bude probíhat a určitě se k tomuhle zákonu, návrhu zákona ještě vrátíme. Online plus Davida Slíška. Někteří velcí světoví vydavatelé zvažují, že zakáží Google používat jejich obsah ve vyhledávání. Napsal o tom americký deník Wall Street Journal. O blokování botů, kteří pro služby Google vyhledávají nový obsah, podle listu uvažuje například americký deník USA Today, server Politico či týdeník Economist. Provozovatelům služeb vadí, že jim výrazně klesá návštěvnost z majoritně používaného vyhledávače Google. Poté, co začal na dotazy uživatelů odpovídat souhrny informací vygenerovanými umělou inteligencí, přestali mít lidé z velké části důvod klikat na odkazy vedoucí na weby se zdrojem těchto informací. Podle dat analytické společnosti Semrush, například americkému deníku Washington Post, klesl za uplynulý rok provoz s vyhledávání o více než 40%. USA Today se pohoršilo o necelých 30%, CNN o čtvrtinu a New York Times o skoro o desetinu. Blokování Google zvažuje také diskuzní fórum Reddit, které má s Googlem uzavřenou smlouvu o využívání jeho obsahu a vyhledávač mu platí 60 milionů dolarů ročně. Petře, tohle je zajímavý vývoj, aspoň si myslím tedy v rámci vlastně online médií a jejich vztahu právě ke Google, k tomu, jestli tedy ty informace z jejich webu mají se nějakým způsobem automaticky dostávat právě do výsledku vyhledávání, anebo do těch automaticky generovaných vlastně přehledů, souhrnů vytvářených pomocí AI. Myslíš, že zatím opravdu je nějaký vážný úmysl těchto třeba velkých vydavatelů odejít a samozřejmě i Redditu odejít tedy z vyhledávání Google, že opravdu to vážně o tom uvažují?

0: a umělou inteligencí s ním spojenou do značné míry nahrazuje a obchází to, co vydavatelé mohou dodat a to, z čeho můžou mít prospěch, že potom lidé přijdou na jejich stránky. A ve chvíli, kdy užitečnost Google pro média natolik klesla, tak média jsou dneska paradoxně v lepší pozici vůči Google, protože mu můžou říci, tak dobře, my se bez vás obejdeme. A najednou je to na Google, aby zvážil, jestli se on obejde bez těch médií. To je otočená hra v tuhle chvíli. A bude to ještě zajímavé. Já jsem zvědav, jak na to bude Google reagovat, jestli se rozhodne, že se opravdu chce obejít bez odkazů na nejvýznamnější světová média, nebo jestli se pokusí o nějakou dohodu. Ono by to znamenalo, že relevance klasického vyhledávání Google, ale konec konců i toho přes umělou inteligenci, protože je to propojeno, bude menší než je dosud. A nevím, jestli to chtějí.
1: Jsem na to taky hodně zvědavý. Zatím taky právě nedokážu odhadnout, jestli to je nějaká vyjednávací strategie, nebo jestli to ti vydavatelé myslí vážně, ale myslím si, že tohle bude dobré sledovat a případně se poučit i třeba právě pro český trh, ale to možná trošku předbíhám. No, uvidíme. Česko zasáhlo proti americké službě Polymarket. Ministerstvo financí zařadilo její doménu na seznam stránek s nepovolenými hazardními hrami, které musí tuzemští poskytovatelé připojení povinně blokovat. Polymarket je jednou z takzvaných predikčních platform. Jde o služby, na kterých mohou uživatelé uzavírat hromadné sázky v podstatě na cokoliv. Od vývoje počasí přes politiku a sportovní výsledky až například poválečné události. Ve Spojených státech se v tomto biznisu točí desítky miliard dolarů měsíčně. Takzvaná predikční tržiště jsou ale dost rizikovým místem. Byla zdokumentována řada případů, kdy byly sázky zmanipulované nebo při nich někdo využíval interní informace, ke kterým se jinak nikdo nemohl dostat. Kromě Polymarketu je další podobnou velkou platformou Kalshi. Tu ale český úřad zatím zablokovat nenechal. Petře, myslím si, že je dobrá příležitost si vlastně vůbec popovídat o těch predikčních tržištích nebo predikčních trzích, jak se tohle slovo nebo to sousloví překládá do češtiny, protože ve Spojených státech je to velký fenomén, v Česku myslím se o nich zatím tolik nemluví. Takže co to je? Je to opravdu sázková kancelář nebo je to finanční nástroj, jak se tahle tržiště vlastně sama představují nebo co to vlastně je?
0: Na začátku to byla hezká a vtipná myšlenka, jestli by nemohl se vymyslet nějaký mechanismus, jak odhadovat budoucnost tím, že se nějak inteligentně poskládají názory více lidí. A ten mechanismus skutečně vznikl, to je právě ten predikční trh. Je velice jednoduchý, spočívá v tom, že se co nejpřesněji definuje nějaká předpověď budoucnosti, třeba, co já vím, do konce letošního roku skončí válka na Ukrajině, přestane se bojovat. A trh přiřadí odpovědím ano, ne. Ta otázka je formulovaná tak, aby tam byly jednoznačně tyto dvě odpovědi. Podle míry důvěry v tu kterou odpověď nějakou hodnotu. Dejme tomu, že hodnota odpovědi ano by byla 10%, v tomhle případě hodnota odpovědi ne 90%. Pokud já si budu myslet, že pravděpodobnost, že ta válka skončí je větší než 10%, tak můžu nakoupit jakoby, napřed jakoby a potom se tam začaly točit opravdu dobré peníze, ten 10% odhad za vyšší kurz v naději, že na něm vydělám, že jeho pravděpodobnost budoucnu poroste a já na tom, že jsem ho koupil, budu moci vydělat buď to tím, že zinkasuju celou tu výhru ve chvíli, kdy ta událost nastane, anebo že ještě předtím, než nastane, tak za lepší kurz, než ne, za jaký jsem to koupil, to prodám někomu, kdo bude té odpovědi věřit ještě víc, jestli to říkám dostatečně srozumitelně. Tohle je pěkný nápad, velmi elegantní, mně se moc líbí, jenomže zároveň je to návod na spoustu manipulací, podvodů a průšvihů. A to je to, co se s těmi tržištěmi stalo. Těch možností, jak tam fixlovat, je nesmírně mnoho. Například, že si vsázím na událost, kterou mohu ovlivnit. Nebo že si vsázím na událost, o které já specificky vím něco mnohem víc než ti ostatní a nedávám to najevo. Klasický insider trading, který se

0: na burze postihuje a trestá. Tohle vždycky byla velmi neregulovaná záležitost, predikční trhy, takže tam mechanismy toho postihu nebyly. A to je přesně důvod, ta spousta možných manipulací, proč jednotlivé země postupně přistupují k tomu, že to omezují nebo zakazují. Česko není první evropská země, která zakazuje polymarket, myslím, že už jich je asi 10 a budou zřejmě přibývat další.
1: Tak děkuju moc za hezké vysvětlení tohoto fenoménu, který minimálně ve Spojených státech tedy opravdu je docela populární momentálně, ale je to opravdu asi na hranici hazardu nebo možná i za ní, aspoň tedy z pohledu českých nebo evropských úřadů. Petře, pro dnešek každopádně ti děkuju za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Dobré ráno vám přejeme i v 7:30. A další zprávy přidá Jana Utendorská.
3: Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí, zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí je zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá, útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény. V Česku od včerejšího odpoledne hořelo zhruba 5 hektarů lesa pod hradem Velhartice na Klatovsku. Na místě platil 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásahu se účastnilo skoro 60 hasičů a kvůli svažitému terénu taky vrtulník. Večer se podařilo požár lokalizovat a přes noc místo hlídalo několik jednotek a drony. K dohašování se vrátili hasiči teď ráno. Zaměstnavatelé loni řešili se svými zaměstnanci více než 36 tisíc pracovních úrazů. To je téměř o 200 víc než rok předtím. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky, ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. A po roční pauze si můžou návštěvníci opět prohlédnout obnovenou baštu Prachárna v Chrudimi. Ve věži je umístěná nová expozice zaměřená na historii městského opevnění. Jsou v ní třeba modely nebo repliky zbraní. Sport. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson si zahrají o deblový titul na turnaji WTA v Praze. Po 11. hodině nastoupí na štvanici proti Britkám Dartové a Lamsdenové. Zápas o singlový titul obstarají přemožitelky českých hráček ze semifinále Rakušanka Tagerová a Ukrajinka Snigurová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda u Uherského Brodu a zavřený hlavní tah v Ústí nad Labem. Dálnice volné, plynule projedete i změněnou uzavírkou na D2 u sjezdu na Slavkov. Mezi kilometry 10 až 12 se kvůli opravám mostů jede na Bratislavu i Brno jen jedním pruhem. Na silnici 50 u Uherského Brodu trase Brno Starý Hrozenkov zasahují u nehody záchranáři. U odbočky do centra Brodu se srazila 2 osobní auta, čekejte omezený průjezd, taky lidi na vozovce. A do večera bude neprůjezdný hlavní tah v Ústí nad Labem na trase Lovosice Děčín. Zavřená je přístavní ulice pod Benešovým mostem. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město a třeba po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány přichází změna. Už dnes nás čeká den s teplotami kolem 30. Předpověď slibuje od 28 do 32 stupňů, místy i 34. A taky polojasnou až oblačnou oblohu. A přehánky jen ojediněle, a to hlavně na jihu republiky. Teď ráno je ještě většinou jasno, začátek příštího týdne, ale přinese mírné ochlazení. V pondělí denní maxima kolem 25 stupňů a četnější dešťové přehánky.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Krásná Elza a Rada Vacátko.
1: Možná, že vám následující melodie trochu napoví. Já prozradím, že jejím autorem je Zdeněk Liška, autor hudby k dnes již legendárnímu seriálu režiséra Jiřího Sekvence Hříšní lidé města pražského s nezapomenutelným Radou Vacátkem v podání Jaroslava Marvana v hlavní roli. Skladba s jedinečným saxofonovým sólem je věnovaná dílu nazvaného Případ lichého střevíce. Sledujeme první filmové záběry. Panorama Prahy, Vltava, železniční most, probouzející se město, lampářka, která zhasíná lampy, metaři. Pak vidíme sportovní auto, zběsile ujíždí ulicemi. Mladý řidič, hraje ho Jiří Kodet, se jen tak vyhne strážce s mlékařem. Z auta vypadne dámská bota. Děj pokračuje. Mladík zastaví před nemocnicí a vytahuje z předního sedadla bezvládné dívčí tělo. Donese dívku do nemocnice a hned na to prchá pryč. Znovu usedá za volant svého luxusního vozu a mizí. A osud dívky, narychlo přivolaný lékař, konstatuje smrt. Tento příběh si scenárista Jiří Mark nevymyslel. Opravdu se stal. Ve filmu se ona nešťastná dívka jmenuje Tinča Holubová. Ve skutečnosti však šlo o Alžbetu Langerovou, které však její blízcí a známí říkali Elza nebo Elzička. Bylo jí teprve 27 let. Zemřela na předávkování drogou. Přesněji kokainem. Psal se rok 1937. O více než 75 let později rozmlouvám se synovcem nešťastné a podle dochovaných fotografií velmi krásné Elzičky panem Geraldem Langerem. Na svou tetu má ty nejhezčí vzpomínky a vypráví mi je se svéráznou otevřeností.
2: Já nevím, jestli jsem už nebyl tenkrát nějaký eroticky posedlej, jako 6letý nebo 7letý kluk nebo 5letý, ale ten nejnezapomenutelnější zážitek byl, když tetička, která se ráda mazlila, samozřejmě nejenom s malým klukem, ale i s malým klukem taky a velice ráda, a tomu malému klukovi to dělalo tak dobře, se mnou mazlila v té staré Liliové ulici, místnosti, obytné místnosti, kde se dalo žít, jinak to byly kumbály. A ona se mě vždycky tak hezky přivonila k sobě a teď mě tak krásně osmajchlovávala a ona tak krásně voněla.
1: Elza Langerová pracovala jako úřednice na poště. Byla také modelkou. Její krása byla tehdy pověstná po celé Praze, zejména mezi tehdejší bohemskou společností umělců či příslušníků takzvané zlaté mládeže. Tento obdiv měl ale své tragické následky. Jak ostatně Gerald Langer vzpomíná.
2: Tenkrát byla Praha a svět pod náporem rozšiřování, naučování lidí na drogu. A dělalo se z toho, jak vám můžu tady ukázat na dokumentaci, něco, dej si šňupa a všecko se vyřeše a nevím co. A začátek této zloby byl v tom, že začala brát kokain, ale nejenom ze zvědavosti, to je taky možný, protože byla překrásná holka. Ten obrázek v tom časopise, ten je slabý na uvedení její krásy. Ona měla i nádhernou postavu a já si ji pamatuju z několika reklamních plakátů, kde tam pózovala samozřejmě, že ne tak zdaleka eroticky jako dneska, protože dneska už to zabíhá. Krásná žena skutečně. Takže o ní byl velký zájem. A jako vždycky o krásné ženy, největší zájem je tam, kde jsou peníze, tam, kde jsou boháči.
1: Hledím na jednu z fotografií mladičké Elzy. Je pořízená v parku. usmívavá dívka skoro až neskutečné krásy a oběma rukama drží malého chlapce. Tím chlapcem je právě Gerard Langer, její synovec. Fotografie je otištěna v knize Zločiny a vášně z Rady 20. s podtitulem Nové příběhy z Pražské čtyřky. V jedné z kapitol nazvané Drogy, překupníci a první oběti je právě popsán příběh Elzy Langerové. Autory jedinečné knihy, která mapuje práci tehdejších pražských detektivů, včetně vzpomínaného Rady 20., který se ale ve skutečnosti jmenoval Josef Vaňásek, jsou Blanka Kovaříková a Miloš Vaněček. Zkušená spisovatelka, autorka již mnoha knih a s ní spisovatel, zkušený policista, který léta pracoval na Národní protidrogové centrále a také policejní historik. Příběh Elzy Langerové je jedním z příběhů, které vzpomínaná kniha obsahuje. Ovšem pátrání po okolnostech, které vedly k předčasné smrti krásné dívky, to bylo skutečně mistrovské dílo. Majstrštyk, jak se někdy říká. Vždyť většinu toho, co autoři zjistili, synovec Elzy, Gerard Langer, dokud ho autoři sami neobjevili, vůbec nevěděl. Slovo má Blanka Kovaříková.
3: Pan Gerard po celý život nevěděl, jak to všechno mohlo být doopravdy, protože se o tom v rodině už dále nemluvila, byla to taková 13. komnata, takové tabu. A teprve, když jsme se dostali k soudnímu spisu, tak jsme si mohli začít skládat takovou mozaiku toho jejího příběhu.
1: Spoluautor knihy Zločin a vášně z Rady 20. Miloš Vaněček doplňuje.
4: Elzu, jak můžeme s dovolením říkat Elzičku, nebo pro mě to byla ze začátku Betinka, to je náhoda, pro mě to otázka toho policejního pána Boha, který občas přivede ten prstiček jako revizi správné noviny. Takže byl to pražský ilustrovaný zpravodaj, kde vlastně se objevila včetně fotografie zpráva, že došlo vlastně k předávkování k úmrtí. No a v podstatě díky té instituci, kde jsem dělal předtím, což byla Národní protidrogová centrála, tak mě ta drogová historie zajímala, takže to bylo i ve spojení právě s panem Radou Vaňáskem. Takže se zjistilo teda, že je tady nějaký zajímavý případ, včetně fotky, takže se začalo pátrat.
1: Zkusme nyní rekonstruovat, co se tehdy vlastně opravdu odehrálo. Jaká byla cesta krásné dívky k drogám? Do děje vstupuje jistý John Golwell, alias Jan Borůvka, svého času proslulý autor mnoha tehdejších hitů. Jmenuje například snad ten nejznámější Já miluji jen vás a vaše oči šedé. Vypráví nyní jedna z autorů zmíněné knihy Blanka Kovaříková.
3: Tento skladatel vlastně se vypravil do Ameriky, tam si právě změnil to své jméno na umělecký pseudonym a máme takový pocit, že tam se zřejmě i seznámil s kokainem, ale mohl se s ním seznámit samozřejmě i v Praze. A v té době už také znal Elzičku a byla to tehdy láska mezi nima. Aspoň Elzička do něj byla velmi zamilovaná, pro něj to mohla být nějaká avantýra, protože jak jsme potom z dalších podkladů zjistili, možná byl v té době i ženatý. A už s tímto skladatelem Johnem Golwellem, který byl ve své době velmi populární, skládal hity pro Járu Pospíšila, působil u Karla Haschlera a byl velmi populární, mohl tu Elzičku vlastně s tím kokainem seznámit. Jedna věc je, že Golwell kokainu nepropadl, Elzička mohla už u ní se vyvinout nějaká závislost. A když se posléze pan skladatel s ní rozešel, protože už mu dělala incidenty, excesy, které mohly být pod vlivem toho kokainu, tak se s ní rozešel a ona se seznámila s Václavem Petříkem.
1: Václav Petřík bude hrát důležitou roli v celém příběhu. Než si však o něm povíme více, řekněme si o tom, jak to u nás tehdy ve 20. a 30. letech 20. století s drogovou scénou bylo. Miloš Vaněček protýká, že drogy se u nás užívaly ještě před vznikem Československé republiky, tedy ještě před rokem 1918.
4: Zkušenosti byly určitě už i z Rakouska-Uherska, kdy morfinu se vlastně říká vojenská droga nebo závislým na morfinu vojenská choroba v souvislosti se závislostí. Navíc Opavě už vlastně začátkem 20. století probíhaly léčení osob závislých v té době, ale zejména teda na morfinu. Z té doby už máme třeba zaznamenaný první padělaný recept, kde bylo dopsáno, aby ten morfin a kokain v tomto případě už byl paní baronce vydáván opakovaně. No a vlastně problémy tady se začínají nějakým způsobem objevovat, popularizovat v ozovkách, teda v novinách, hnedka ve 20. letech po první světové válce, kdy součástí Versajské mírové smlouvy bylo podepsání první opiové dohody, takže tím se Československo zavázalo, že nějakým způsobem bude potírat nelegální obchod, distribuci s těmito látkami. V té době to bylo v Československu bráno víceméně jako přestupek proti celníkům, říkalo se tomu důchodkové přestupky, a někdy v polovině 20. let na popud Spojených států amerických tady vzniká první ústředna pro potírání nelegálního obchodu s návykovými látkami. V dnešním slovníku je to přesně 22. září 1928 a vlastně od roku 1930, kdy se vládní rada Josefa Ňásek stal šéfem skutečného bezpečnostního oddělení, tak de facto šéfoval i této ústředně.
1: Citujeme nyní z knihy Blanky Kovaříkové a Miloše Vanečka Zločiny a vášně za Rady Vacátka.
0: Užívání kokainu se ujalo rychle zejména v zábavních podnicích, kabaretech, nočních vinárnách, kavárnách. Přední psychiatr profesor Vladimír Vondráček kokain nazval drogou prostitutek, které byly spolu s tanečnicemi snad jejími nejčastějšími uživateli. Kolem roku 1925 šňupal kokain i herec Saša Rašilov. O pokusech s kokainem píše ve svých pamětech také Adina Mandlová a tvrdí, že na něm jistou dobu byl závislý její milenec, skvělý herec a režisér Hugo Haas. O kokainu, v dobovém slengu nazývaném pudr, se mluví i ve filmu Voskovce a Vericha Pudr a benzín z roku 1931, kde je dokonce kokainový gang, s nímž Voskovec a Verich zápolí. Po pražských lékárnách kolovaly desítky falešných receptů, za něž se drogy vydávaly. Výjimkou nebyla ani jistá tichá dohoda mezi některými soukromými sanatorii a lékárníky. Do sanatoria se pak také odklízely oběti drog z bohatých rodin, takže na tom sanatoria vydělávala vlastně dvakrát. Ti chudší končili v ústavech pro choromyslné.
1: Odkud k nám tehdy kokain vlastně přicházel? Ptám se Miloše Vanečka.
4: Ku podivu nebyl jsem pašován z Jižní Ameriky, ale šel jsem vlastně z farmaceutických firm z Německa, kde se vyráběl, takže byl poměrně dostupný, ale i z dobových materiálů se ukazuje, že v podstatě ten trh se tady rozvíjel i na komerční bázi, že jiné ceny byly v sezóně, třeba v lázeňských městech, jako byly Karlovy Vary, Mariánské Lázně a podobně.
1: Vrátíme se k příběhu Elzy Langerové. Byla zmínka o jejím novém milenci jménem Václav Petřík. Byl to právě Václav Petřík, ve filmovém zpracování ho hraje pod jménem Jan Kazda Jiří Kodet, který předávkovanou Elzu odvezl do nemocnice. Vypráví spoluautorka knihy Blanka Kovaříková.
3: Odvezl ji do sanatoria v Legerově ulici a sanatorium bylo Bolůvkovo, což je také velmi zajímavé, protože tady se dostáváme do spojitosti s Johnem Goldwellem Borůvkou. To byl rodinný podnik Borůvkové, byli bratři. Jeden byl slavný hudební skladatel a další byl primářem, tedy majitelem Borůvkova sanatoria v Legerově ulici. Mimochodem to bylo později popáleninové centrum, kde zemřel Jan Palach. Toto Borůvkova sanatorium je taky pozoruhodné, protože se tam jednak léčily bohaté paničky s různými ženskými chorobami, ale jednak tam končily i některé oběti drogové závislosti. A pravděpodobně už se tam Elzička tedy ocitla dříve, to znamená v době vztahu s Johnem Goldwellem na léčení. A proto nyní Petřík, který to zřejmě věděl, rozhodl, že ji odveze tam. Ale ona už pravděpodobně po cestě zemřela. Takže v momentě, kdy on ji odložil v tom sanatoriu, tak už jí nebylo pomoci. Václav Petřík utekl. A pak se toho ujala policie pod vedením Rady Vacátka Josefa Vaňáska a jeden z jeho předních detektivů, doktor Borkovec, tento případ začal řešit a velice brzy přišel na tohoto pana Petříka a dalšího komplice, takže potom došlo k soudu.
1: V epizodě seriálu Hříšní lidé města pražského případ Liché Ostřevice nechal scenárista Jiří Marek pachatelé Václava Petříka neboli Jana Kazdu v podání Jiřího Kodeta ujíždět před policejní hlídkou, až nezvládl řízení a spadl i s autem z mostu do řeky. Skutečnost ale byla jiná. Zmíněný Václav Petřík byl dopaden během několika málo hodin. Byla to, jak už o tom ostatně byla řeč, opět mistrovská práce tehdejších policistů pod vedením Rady Vacátka, neboli Josefa Vaňáska. Je na čase říci si právě o něm něco více. Co to vlastně bylo za člověka, ptám se Blanky Kovaříkové.
3: Myslím si, že to vlastně byl kriminalista, který předběhl dobu, že si ho vážili i v Americe a prostě v konkurenčních zemích, že byl velmi moderní, nebránil se žádným metodám, využíval prostě ke svým odhalením zločinců všechny metody, které tehdy technika přinášela, ale využíval třeba i grafologii. A byl to workoholik, opravdu velmi pracovitý člověk, kterému záleželo na tom, aby vyřešil všechny případy, takže se vlastně říká, že jeho jediný nevyřešený případ byla vražda Vranské a jinak, že po něm snad nezůstaly vůbec žádné pomníky, jak se tedy říká právě případům odloženým ad acta.
1: Leckoho z nás teď možná napadne, do jaké míry se Jaroslav Marván v roli vládního rady Vacátka pravému Josefu Vaňáskovi, který se narodil v roce 1877 a zemřel v roce 1938, podobal či nepodobal. Opět má slovo Miloš Vaněček.
4: Pan Marván vlastně to vyjádřil sám ve své vzpomínkové knížce, kdy řekl, že tam dostal vlastně největší hereckou pochvalu. On se natáčení zúčastňoval syn pana rady, čili Josef Vaňásek II. A pan Marván si tam pochvaluje, že když se s ním sešel, takže se od něj dozvěděl, že vlastně v jeho gestech, v jeho chování, v jeho intonaci vlastně jakoby viděl tátu. A toho si pan Marván cenil nejvíc, čili asi v tomhle tom chování, i v té personě a tak dále, takže ten předobraz byl poměrně věrný. No, když vlastně jsme se dostali k fotkám těch dalších detektivů, tak vlastně i ta fyzionomie Pepiček, Winklářů, Dlásk a tak dále, takže ono jako tam ta podobnost čistě náhodná, ale panu režiséru sekvencovi se to podařilo vlastně takhle dát dohromady, takže kdo ví, podobnost ten naturel odpovídal zřejmě těm skutečným detektivům.
1: Na úspěších vystudovaného právníka a později vrchního policejního rady Josefa Vaňáska měla podíl celá řada faktorů. Především to byla, jak už jsme o tom ostatně mluvili, jeho neuvěřitelná pracovitost a důslednost.
4: Čili nebyl to zašitej v kanceláři, ale byl na místě. Přirovnáváme ho rádoby k Sherlocku Holmesovi. A když jsem četl vlastně ten předobraz Sherlocka Holmesa, tak to všechno sedí i ve skutečnosti teda na policistu Vaňáska, kdy má schopnost dedukce dávat věci dohromady. A ono to je i poznamenáno v těch jeho personálních spisech v tom hodnocení, že je pracovitý, že má prostě konstruktivní myšlení, že dokáže dávat věci prostě do souvislosti a podobně. Tak to se všechno mohlo projevit v tom, ale tohle to člověk získá tím, že přijde na místo činu, že se seznámí, nechci hnedka použít, aby objasnil tu ránu, ale spoustu věcí vlastně svým rozhodnutím nebo vedením vyšetřování z místa činu vedl poměrně rychle ke kladnému výsledku, kdy prohledl pořádně místo činu, zjistil tam nějaké ty nesrovnalosti, byl tam popisován jeden případ, na místě činu se našel klíč, který nepatřil nikomu a díky tomu, že vyslal detektivy po zámečnických dílnách v Praze, tak se podařilo najít i dílnu zámečníka, který ten klíč vyráběl a dostal tam i kontakt vlastně na to, pro koho ten klíč byl vyrobený, takže se dostali k pachateli vraždy.
1: Josef Vaňásek, přesně jako ve filmovém přepisu Vrchní policejní rada Vacátko, měl společně se svými lidmi tedy hlavní zásluhu na tom, že muž, který odvezl zřejmě už mrtvou Elzu Langerovou do Borůvku a sanatoria, byl vypátrán a zadržen. Jak se při vyšetřování ukázalo, jeho údajná láska k Elze měla velmi zvláštní motivaci. Vypráví o tom synovec Elzy Langerové, Gerard Langer.
2: Krása to je v nějakém spojení taky ďáblův dar. Ďáblův dar ten, že se oni začali zajímat bohatí a mocní. A nejhorší bylo, že se oni začal zajímat nějaký chlap, který začal sepisovat knihu o tom, jak působí užívání drogy kokain na lidského člověka.
1: Onen rádoby spisovatel nebyl tedy nikdo jiný než vzpomínaný Václav Petřík. Jestli však Elze drogy dával, či si je obstrávala sama, to už nezjistíme. V každém případě v době, kdy někdejší vojenský vysloužilec a díky své bohaté matce finančně nezávislý Petřík udržoval s Elzou vztah, byla dívka již zcela propadla kokainu. V té době také poznal začínající spisovatel Adolf Brenalt, který se do Elzy zamiloval. Věnuje jí nemalou pasáž ve své proslulé knize Valčík z Lohengrina, kdy aniž věděl o její drogové závislosti, popisuje jí náladové a nevyzpytatelné chování. A jak to vlastně dopadlo s románem Václava Petříka?
4: A jestli můžu ještě teda k tomu románu, to bylo jediný, po čem jsem toužil, aby ve vyšetřovacím spise bylo, nebo v tom soudním spise zbylo, a zbyly tam pouze z něj desky. A vypadá to, že když se vlastně pachatel zprostil viny u soudu, takže mu to bylo vráceno, a takže tam byly výpovědi, tohle to všechno ano, ale tohle ten pro nás majsterštych, nebo prostě tohle ta věc.
5: To bylo zajímavé.
4: Jmenovalo se to Karavana snů. Obajově tvrdil, že tohle to ale už rozepsal a měl napsaný vlastně ještě předtím, než Elza se dostala do nějaký ty kokainové krize. No a byla tam ta kouzelná větička v tom rozsudku, že tady veliké podezření je, že pan Petřík zavinil smrt, ale nelze ji dokázat a tudíž nezbývá, než ho zprostit viny.
1: Smrt nešťastné Elzičky, která po řadu týdnů zásobovala tehdejší zejména bulvární tisk, měla však přece jenom něco užitečného. Policisté, co se drogových zločinů týče, zvýšili svou aktivitu. Razie na pašeráky, překupníky drog, byly čím dál častější. Rok po její smrti zareagovali konečně i tehdejší zákonodárci a přijali přísnější protidrogový zákon.
4: Byl to takzvaný opiový zákon, kde se zvýšily trestní sazby, zvýšily se pokuty a vlastně byla tam potom větší naděje a proti tomu nějakým způsobem důrazně bojovat.
1: Knihou Zločin a vášně za rady Vacátka dokázali autoři objevit dávné příběhy a dát je velmi často do souvislosti s dneškem. Ale především vytáhli, obrazně řečeno, z hlubin zapomnění Josefa Maňáska a několik dalších tehdy elitních detektivů. Blanka Kovaříková mi k tomu řekla.
3: Miloše zajímá především ta historie, tak mě zase zajímají ty lidské příběhy, což se právě povedlo tadyhle v případě Elzičky. Takže mě vždycky zajímá opravdu to, co se zatím schovává. Čili jsem chtěla, aby se ti kriminalisté z té první republiky, kteří vlastně zůstali úplně utajeni, protože po roce 48, pokud nezemřeli dříve nebo nestali se obětí nacistů, tak se po roce 48 vyčistili policejní archivy, nemluvilo se o nich a po roce 89 už to vlastně taky nikoho nezajímalo. Takže já si nejvíc vážím toho, že se nám podařilo s Milošem dostat do rodin potomků těchto kriminalistů a že jsme mohli ukázat, co to bylo za lidi, že to většinou byly velmi charakterní lidé, pro který spravedlnost, morálka, čest nebyly prázdné pojmy, ale skutečně za ně bojovali. A tím jsme i chtěli dát najevo, že bychom měli být hrdi na policii, alespoň na tu policii, která teda skutečně jde za tím zločinem a chová se poctivě.
1: Blanka Kovaříková ještě dodala, že společně s Milošem Vaněčkem jsou teprve na začátku cesty. Pracují totiž na odkrývání dalších příběhů prvorepublikových detektivů. Mimo jiné také proto, aby ukázali metody jejich boje se zločinem. Osud Elzičky Langerové se završil 3. dubna 1937 ve strašnickém krematoriu. V knize Zločiny a vášně z rady Vacátka se o tom píše.
0: Dozněly poslední tóny skladby Dobrou noc a rakev zmizela v požářišti. Mezi četnými květinovými dary leželo srdce z bílých kvítků a s fialovými iniciálami EL. Snad srdce z nešťastné lásky.
1: Ve zmíněné knize je rovněž popsáno poslední rozloučení s Radou Vacátkem, tedy s Radou Josefem Vaňáskem. Svědčí o tom, jaké všeobecné společenské úctě se pan Rada po celý svůj život těšil. Autoři knihy tu mimo jiné citují Národní politiku z 13. února 1938.
0: Na víku rakve ležela kytice bílých růží od vnoučete a kolem záplava květinových darů. Mezi nimi věnce rodiny, ministerstva vnitra, policejního prezidenta, Mezinárodní kriminální komise, jejímž místopředsedou zesnulý byl, úřednictva členů civilní a uniformované stráže a jiných. Přítomni byli ministr vnitra dr. Josef Černý, bývalý policejní prezident dr. Dolejš, zemský prezident Sobotka, přítel zesnulého dr. Meixner, univerzitní profesor dr. Sommer. když papežský prelát arciděkan Pauli vykonal pohřební obřady a pěvecký kroužek uniformované stráže zaspíval smuteční sbor, sejmuli detektivové rakev z pozůstatky zesnulého a nesli ji k rodinné hrobce. Nad rakví pak zaspíval pěvecký sbor Ferstrova Oráče. Státní hymnou zakončen byl tichý pohřeb významného policejního úředníka a dobrého člověka.
1: Naposledy se zatívám na snímek krásné a usměvavé Elzy. Tenkrát ve 30. letech byla u nás jednou z prvních, kterou pohltil temný svět narkotik. A mě teď napadá, kolik desítek, ba i stovek dívek a vůbec mladých lidí propadlých drogové závislosti umírá nyní, v naší době.
5: Místo činu zblízka. Seznamte se s policejními postupy, forenzní entomologií nebo genetikou. Zločin, operativa, věda. To je nová osmidílná série Místo činu. Poslouchejte na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Radiožurnál 8 hodin. A zprávy s Janou Utendorfskou.
7: Jihozápad Francie dál ohrožují požáry, zkrátí i poslední etapu cyklistické Tour de France. Při útoku na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně zemřela žena, 16 lidí je zraněných. Tenisky Samsona Havlíčková budou na turnaj v Praze hrát o deblový titul. Dopravní omezení zpomaluje provoz na D2 u sjezdu na Židlochovice, a to v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
8: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Hasičům ve Španělsku a Francii pomáhá s ničivými lesními požáry 11 letadel vrtulníků z různých států Evropské unie. Uvedla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nejhorší situace je ve francouzském regionu Gironde. Tam je spálených bezmála 32 tisíc hektarů, což je trojnásobek rozlohy Paříže. Požáry zkrátí i poslední etapu letošní Tour de France, která má start i cíl na pařížském bulváru Champs-Élysées. Ministerstvo vnitra totiž povolalo bezpečnostní složky na hašení obřího požáru na jihozápadě Francie u Bordeaux.
9: Plameny se přiblížily k městu, bojují s nimi tisícovky hasičů, vojáků i členů bezpečnostních složek. Ministerstvo vnitra vyslalo na místo i hasiče z Paříže i další jednotky, které původně měly dohlížet na průjezd cyklistů na Tour de France. Trasa tak bude měřit necelých 90 kilometrů oproti původním 133 a povede výhradně centrem Paříže. Stejně jako loni závodníky čeká výšlap na Montmartre a dojezd na bulváru Champs-Élysées. Očekává se, že si pro celkové v pořadí už páté prvenství jede Slovinec Tadej Pogačar, který má velký náskok. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Policie zná identitu muže, který včera autem najel do lidí na pochodu hrdosti v Berlíně. Podezřelého eviduje jako člena islamistické scény. V souvislosti s útokem podnikla několik razí na různých místech Berlína. Podezřelého se ji ale zatím zadržet nepodařilo. Dodávka najela do lidí krátce před 22. hodinou. Jedna žena zemřela, 16 lidí utrpělo zranění, z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Další podrobnosti přidáme po 8:45. V Česku se letos přihlásilo skoro 10 tisíc nových potenciálních dárců kostní dřeně, vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 tisíc dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení.
10: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
11: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
12: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
11: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
7: A víc také v raním interview Radiožurnálu poslouchejte v 8:50. Teplice odpoledne otevřou nové molo s půjčovnou Pramic na Horním rybníku v Zámecké zahradě. Za moderní stavbu zaplatilo město přes 10 milionů korun, zhruba o milion víc, než byl původní rozpočet.
13: Technik změnil druh dřeva, kterým je obložené molo. Místo původního konstrukčního řeziva zvolil lepené lamely z modřínu, které jsou odolnější a stabilnější. Kvůli skalnímu podloží rybníku se zase měnil způsob zakládání betonových pilířů. Nové molo na rybníku v Zámecké zahradě poskytne dosud chybějící zázemí pro půjčovnu loděk. Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalisté pražské Sparty v úvodním kole šance ligy podlehli v Brně nováčkovi Zbrojovce 1-3. Stejným výsledkem prohrála taky Plzeň s Libercem. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Zlín prohrál s Baníkem Ostrava 0-1. Tenistky Laura Samson a Lucie Havlíčková se na turnaji v Praze od 11 hodin utkají o titul v ženské čtyřhře s Britkami Dartovou a Lamsdenovou. Lucie Havlíčková se těší na zápas na Štvanickém centrálním dvorci a na vynikající atmosféru. Zároveň věří, že jí pak takové deblové zkušenosti pomohou i do singlové kariéry, která je pro obě české hráčky prioritou.
15: Určitě vyzkoušíme si tady velkou atmosféru, zároveň ty stresové situace nastanou jak v singlu, tak v deblu, takže tam je dobrý si to vyzkoušet v obou dvou těch disciplínách a i vlastně na ten zbytek, na nějaký postřeh na síti, na returny, na servisy, je to prostě i k tomu singlu si myslím skvělý jako doplněk.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na D2 u Blučiny a nehoda na silnici 50 v Uherském Brodě. Na dálnici D2 je v obou směrech dopravní omezení mezi 10. a 12. kilometrem, jezdí se jedním pruhem, provoz je slabý, nezdržíte se. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova u sjezdu na Slavkov pracují silničáři kolem exitu 210. Pokud potřebujete sjíždět na Slavkov, držte se na začátku omezení v pravém pruhu. Z dálnice nemáme teď hlášené žádné výraznější komplikace. A na silnici 50 na průjezdu Uherským Brodem opatrně v ulici u Korečnice na křižovatce s Nivnickou se srazila dvě auta. Je tam omezený průjezd, nezdržíte se.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Litoměřická diecéze připomene ústecký masakr z července roku 1945. Charita Česká republika pomáhá tam, kde životy ničí válka, chudoba nebo přírodní katastrofy. Jaké jsou priority u mezinárodních projektů? A Píšťaly, Měchy nebo třeba Vzdušnice. Do ostravské katedrály Božského spasitele začali varhanáři navážet díly nového monumentálního hudebního nástroje. Máme pro vás reportáž. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
8: Vertikála.
17: Ústecký masakr z července roku 1945 patří k nejtragičtějším momentům moderních česko-německých dějin. Litoměřická diecéze se k těmto událostem vrací v rámci roku smíření, ekumenickou modlitbou přímo na místě tehdejší tragédie i bohoslužbou. Jaký smysl má otevírat staré rány a jak vypadá cesta k odpuštění? I o tom si povídal s Jiřím Nývltem, mluvčím litoměřické diecéze, kolega Adam Šindelář.
18: Můžete připomenout, co se vlastně toho 31. července 1945 v Ústí nad Labem stalo a jaké události tomu masakru předcházely?
19: Historický medailon o těch událostech pro nás připravil Michal Per z Ústavu pro studium totalitních režimů. Uvádí v něm, že osvobození Ústí nad Labem Rudou armádou proběhlo poměrně hladce. Město bylo přeplněné vojáky a uprchlíky, přičemž většinu obyvatel tvořili Němci. Množily se zprávy o jejich plánovaném vyhnání, přibývaly informace o skupném chování Němců a také o domnělých nebo skutečných sabotážích. Poslední červencový den otřáslo muniční továrnou v místní čtvrti Krásné Březno několik výbuchů. Nikdo už nezjistí, jestli šlo o nešťastnou náhodu nebo úmysl. Byla to zkrátka tragédie. Na místě zůstalo 28 mrtvých a řada dalších dělníků byla zraněna. Ten ústecký masakr je pak vlastně nechvalně známé vyvrcholení těchto nálad a událostí. Z výbuchů byli obviňováni místní Němci. Nikdo si nedával práci s hledáním opravdových viníků a tragédie vyvolala přímo davovou psychózu. Na několika místech ve městě začali bít, týrat a střílet Němce. Zapojili se do toho revoluční gardy, náhodní kolem jdoucí, ale i vojáci, jak českoslovenští, tak sovětští. Na mostě, před nádražím, ale i na dalších místech docházelo k děsivým scénám. pouličních masakrů, které měly potrestat domnělé strůjce toho výbuchu. Nevinní lidé v německé národnosti byli například házeni do Labe z mostu, topení v požárních nádržích. Přesný počet obětí toho masakru není jistý. Zpravidla se uvádí v rozmezí 50 až 100 osob. Nikdo totiž za to bezpráví nebyl později potrestán a vyšetřování směřovalo do ztracena a celá ta událost se stala na desetiletí tamu.
18: Proč je teď připomínka toho ústeckého masakru zařazena právě do rámce diecézního roku smíření? Jaké jsou hlavní poselství téhle iniciativy?
19: Arcibiskup Stanislav Přibyl, který ho vyhlásil a je správcem litoměřické diecéze, se v Ústí s rokem smíření a s pozváním připojil ke každoroční vzpomínce, kterou organizuje Spolek Němců a přátel německé kultury, účastníci i zástupci krajanských sdružení, města, kraje, i celé řady lidí angažovaných v česko-německém smíření. Loni dorazil i německý velvyslanec. Podobně jsme se na začátku června přidali k pochodu po Stoloprty Žatec. Poselství celého roku smíření totiž s těmito akcemi souzní. Připomenout, nemlčet a Stanislav Přibyl si přál a přeje také se modlit za vzájemné odpuštění a smíření. Válka a často revanšistické násilí po ní jsou rány staré 80 let, ale ukazuje se, že stále neuzdravené. Je třeba ty události pojmenovávat, ale i klidnit emoce. Není to ale o nějaké distribuci viny. Hlavní poselství je smíření a směřování vin. Na obou stranách. Už jsme se při bohoslužbách sešli třeba ve Filipově, v Rovensku pod Troskami, v Mladé Boleslavi, v Oseku či v Terezíně. Je málo známé, že terezínské ghetto se proměnilo v internační tábor po válce. Přidávají se k nám lidé, tedy křesťané z ekumeny, chystáme modlitební setkání i s židovskou obcí v Liberci.
18: Jak konkrétně bude tedy teď v pátek ta připomínka vypadat? Jaký je program?
19: Už v 11 hodin bude možné navštívit komentovanou prohlídku výstavy Naši Němci, která je v oblastním muzeu Ústí nad Labem, pořádají Collegium Bohemicum. Ve 2 hodiny potom začíná setkání pomníku v krásném Březně. Odtud následuje přesun na železniční most, protože ten hlavní most se opravuje, kde se ve 3 hodiny uskuteční ekumenická bohoslužba a následovat bude setkání na faře. 6 hodin večer pak začíná mše svatá v arcidiakonském kostele, hlavní celebrant bude arcibiskup Stanislav Přibyl. Dlužno dodat, že město Ústí nad Labem zajistilo letos na akci autobus přesunu z Mírového náměstí, odkud bude odjíždět 10 minut před 2 hodinou do krásného Března. Následuje převoz tím autobusem přímo ke schodům na most a pak i odvoz zpět na náměstí.
18: Litoměřická diecéze má specifickou historii spjatou právě s česko-německým sousedstvím. Jakou roli tam hraje církev v tomhle regionu při otvírání těchto citlivých nebo dřív tabuizovaných historických témat?
19: Litoměřická diecéze se z velkého rozkládá na území, kde žili Češi a Němci po staletí společně. Pak přišla válka, oni vyhnání Němců, kdy se odhaduje, že odsud museli odejít až 2/3 katolíků, s nimi asi 500 duchovních. Na biskupském stolci tady v Litoměřicích usedali po 3 staletí biskupové Češi i Němci. Během protektorátu byla diecéze územně rozdělená a v jejím čele stál Němec Anton Weber, který si ale užil své z obou stran. Spíš pro zajímavost před válkou učil v Ústí češtinu. Po válce byl zařazen do odsunu, z něhož byl sice nakonec výjmut, ale i tak zemřel v ústraní a jak říká arcibiskup Přibyl, uštván nenávistí. Role církve v tom, nač se ptáte, je zcela apolitická a ryze duchovní. Rok smíření má vést k uzdravování bolestí a ran společnými modlitbami, bohoslužbami, připomínkami někdejšího tristního dění, násilí a brutality, válečných i poválečných událostí. Zaznívá při něm, že i na české straně leží vína. Pořádáme každý měsíc na různých místech bohoslužbu roku smíření, ať už jde o lokality nějakého počatného vraždění a násilí nebo jednotlivých vražd či brutality. V srpnu se například sejdeme v kapli ve Svoru na Českolipsku, konkrétně 8. srpna v 10 hodin. A budeme připomínat místní spíše jednotlivé a prakticky bezdůvodné vraždy a znásilnění žen německé národnosti, které bylo motivované zištností a mstou.
18: O ústeckém masakru z července 1945, ale také o následném smiřování jsme teď mluvili s Jiřím Nývltem, mluvčím litoměřické diecéze.
17: Válka, zemětřesení, sucho nebo dlouhodobá chudoba. Humanitární pomoc dnes neznamená jenom rozdávání potravin a léků, ale taky obnovu domovů, podporu psychického zdraví anebo pomoc lidem, aby se dokázali znovu postavit na vlastní nohy. Charita Česká republika působí ve více než 20 zemích světa. Její pracovníci i místní partneři často pomáhají tam, kam se jiní dostávají jenom velmi obtížně. Jak vypadá pomoc v praxi a s jakými výzvami se humanitární pracovníci setkávají? O tom si teď budu povídat se Zuzanou Hanikovou, manažerkou zahraniční komunikace Charity Česká republika. Dobrý den.
20: Dobrý den.
17: Když se podíváte na Venezuelu, Ukrajinu, Pásmo Gazy, Zambii, když vezmu ty poslední tři zmíněné země, to jsou úplně tři odlišné příběhy. Co mají tyhle humanitární krize společného?
20: Ano, je to velice rozdílné, ale pokusím se v tom najít nějaká společná pojítka. Pro mě je to potřeba pomáhat a vlastně ta lidská bolest, která vlastně všechny tyhle ty místa spojuje. Samozřejmě je to úplně v jiném kontextu. Ukrajina a Pásmo Gazy jsou dvě oblasti, které jsou zasažené dlouhodobou válkou a konfliktem a Zambie je země v Jižní Africe, která se potýká s úplně jinými tématy.
17: Veřejnost si často představuje humanitární pomoc jako rozdávání jídla nebo léků. Jak moc se ale pomoc dnes změnila a co všechno zahrnuje?
20: Ona ta pomoc může být opravdu velmi různorodá. Pokud se třeba bavíme o nějaké katastrofě, na kterou reaguje humanitární pomoc, tak se právě mnohdy v počáteční fázi jedná o přežití. Vlastně je to právě dodávání vody, potravin, léků, zajištění přístřeší, ale právě ta humanitární pomoc v dnešní době je i o obnově života, o zajištění lidské důstojnosti. Takže jedná se o i zajištění přístupu ke vzdělávání, podporu místních komunit. Tím smyslem vlastně může být okamžitá pomoc, ale zároveň se jedná o nějaký dlouhodobý dopad a aby ta komunita nebo ta daná oblast byla do budoucna soběstačnější.
17: Na Ukrajině pomáháte opravovat domy a nemocnice, v Gaze potom poskytuje Charita psychologickou pomoc, v Zambii zase učíte farmáře lépe hospodařit. Jak se potom, Zuzano, rozhoduje o tom, co je v dané zemi opravdu tou největší prioritou?
20: Každá země a každá krize, i ta každá komunita má mnohdy úplně jiné potřeby. V případě katastrofy je ta pomoc jasná, nebo to místo je určené, je dané, co tam bude potřeba a rozhoduje se na základě té akutní situace. My však v mnoha místech vždy provádíme i podrobnou analýzu potřeb, co vlastně daná komunita, daná oblast nebo daní obyvatelé potřebují. Je zatím schováno mnoho práce, mnoho hodin konzultací, jednání a i právě těch odborných analýz. Ale snažíme se všichni o to stejné, aby se ta situace na místě zlepšila a lidé se měli lépe.
17: Před chvilkou jste to zmínila sama. Důstojnost. Důstojnost lidí. Humanitární organizace právě o důstojnosti mluví stále častěji. Co to v praxi znamená? Proč nestačí jenom zachránit holý život? Proč je potřeba lidem vracet i nějaký pocit normálnosti?
20: Ta důstojnost a vlastně ten pocit normálnosti je ten krok k tomu uzdravení, k tomu, že se lidé cítí dobře, že mají pocit bezpečí, že mají vlastní hodnoty, že vlastně ten život si mohou utvářet nadále podle svých snů a představ. Takže není to právě jenom o tom, že jim tam tu pomoc doručíme nebo že jim zachráníme život, ale je to o dlouhodobé práci s tou komunitou a vlastně jim navrátit nebo dát jim pocit té důstojnosti, o kterém vy jste mluvila. My ty místní komunity nebo i lidi, se kterými spolupracujeme, my je respektujeme, jsou pro nás partnery, nejenom příjemci té naší pomoci.
17: V Zambii se ukazuje, že někdy stačí zavlažování a odborné vedení a rodiny potom dokážou uživit sami sebe. Je právě ta soběstačnost hlavním cílem moderní rozvojové pomoci?
20: Určitě soběstačnost je jedním z hlavních cílů moderní rozvojové pomoci. Cílem je dát těm lidem nástroje, znalosti a příležitosti, aby se mohli do budoucna osamostatnit, aby vlastně už nepotřebovali tu naší pomoc a zvládli to sami. Právě třeba v Zambii lidé často čelí mnohem větším suchům, musí čelit změnám klimatu a právě tím, že jim ukážeme nějaké nové metody a postupy, mohou získat tu samostatnost a nadále uživit své rodiny.
17: V Pásmu Gazy a na Ukrajině stále pokračuje válka. Jak těžké je potom plánovat ty dlouhodobé projekty tam, kde se situace může během několika hodin úplně proměnit?
20: Určitě bych řekla, že je to velmi obtížné. Já můžu zmínit například v Gaze v minulém roce jsme museli i dokončit dokonce z bezpečnostní situace na nějakou dobu uzavřít kliniku, která byla ze strany Charity Česká republika podporována. Ta klinika byla uzavřena a poté i následně přestěhována a i třeba po nějakou dobu ta pomoc nemůže úplně zcela fungovat. Takže pracovat v těchto podmínkách je opravdu obtížné. Naopak je například i nutné myslet na bezpečnost našich zaměstnanců přímo na místě, aby i jim se nic nestalo. Takže je tam několik faktorů, na které my jako organizace musíme myslet. A ještě bych dodala, že jedním faktorem je i právě ta budoucnost a udržitelnost těch aktivit. Že to často není jenom o pomoci teď a tady, ale v případě přírodních katastrof i válek ta obnova je dlouhodobá a je potřeba na to myslet.
2: Ukrajina ukazuje, že ani po několika letech války potřeba pomoci nekončí. Slábne zájem veřejnosti postupně, zatímco potřeby lidí na Ukrajině rostou, anebo je to naopak?
20: My jako organizace Charita Česká republika jsme velice vděční za podporu od veřejnosti, kterou pro Ukrajinu máme. Obecně lze říci, že s délkou konfliktu klesá mediální pozornost i intenzita veřejného zájmu. Nicméně veřejnost podporuje Ukrajinu i nadále. Ona se ta míra podpory mnohdy mění s ohledem na to, co se tam aktuálně děje. Právě i v těchto dnech sledujeme, jak intenzita útoků na Ukrajinu roste a právě i dárci mnohdy reagují na aktuální události. Nicméně bych ráda řekla, že Češi jsou k Ukrajině velice solidární a vnímají, že je důležité ji podporovat.
2: Co vnímáte jako největší překážku humanitární pomoci? Je to nedostatek financí, bezpečnostní situace anebo nějaký omezený přístup do postižených oblastí?
20: Mohla bych se zastavit u každého bodu a vysvětlit, proč je vlastně ten zrovna konkrétní tím největším problémem. Já bych možná však zmínila ty finance, které jsou pro poskytování humanitární a rozvojové pomoci velice zásadní. Bohužel po celém světě finanční prostředky na humanitární pomoc už několik let klesají. Děje se tak i v České republice, kdy i v letošním roce byl vlastně snížen rozpočet na humanitární a rozvojovou pomoc. Takže tím, že nejsou finance, tak právě velice mnohdy hrozí, že ta humanitární pomoc nebude moc být takového rozsahu nebo se nedostane do těch míst, kde je potřeba.
2: Jak velký rozdíl potom může udělat jeden dar ve světě, ve kterém jsou ale stále nové a nové krize?
20: Ono se může zdát, že ten rozdíl je malý, ale právě ty jednotlivé dary se mohou spojit v tu sílu. Já si myslím, že zároveň i pro lidi, kteří chtějí podporovat organizace, které poskytují humanitární pomoc, ať už v Česku nebo v zahraničí, je důležité, aby si ten dárce třeba případně vybral oblast nebo téma, které ho zajímá a tím pádem může třeba přispět jenom na jednu, dvě aktivity, které ho zajímají, které mu jsou blízké a i tím vlastně podpořit tu dobrou věc a i v tomhle případě právě i ten jeden malý dar má smysl.
2: O tom, jak vypadá pomoc v praxi a s jakými výzvami se humanitární pracovníci setkávají, jsem si povídala s manažerkou zahraniční komunikace Charity Česká republika Zuzanou Hanikovou. Děkuji za váš čas, děkuji za návštěvu tady ve studiu Vertikály. Naschledanou.
20: Děkuji i vám, naschledanou.
21: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Do ostravské katedrály se začaly stěhovat nové varhany. Původně hrály v pražském Paláci kultury a potom taky v ostravské Janáčkově filharmonii. V katedrále Božského spasitele v centru města už zůstanou nastálo. A právě teď varhanářská firma postupně na kůr stěhuje píšťaly, měchy i další součástky.
22: Teďka děláme před regulační záklopkou, což je součástka ve varhanách, která vlastně tak nějak usměrňuje tlak vzduchu jakoby do měchu, který jde potom jakoby dál do varhana.
23: Ondřej Kupčík je student varhanářské školy v Krnově a je tady na praxi. Boční lodě katedrály jsou plné vzdušnic, píšťal a dalších součástek. Na kůru už vzniká dřevěný základový rám, do kterého se varhany zasadí jako pucle, říká Petr Dlabal z varhanářské varhanářské dílny.
0: Od zdi zaberou zhruba 4 metry, na výšku budou mít 9 metrů. Tam u zdi se potom můžete nahlédnout, tam je model těch varhan 1:10. Na zemi už je znatelný půdorys těch varhan, jsou tam položené takzvané základové rámy, to je půdorys těch varhan, kde jsou naznačené a předchystané otvory pro všechny stojky, pro všechny základní díly těch varhan, aby my už jsme potom na místě nemuseli všecko jednotlivě rozměřovat, už to přesně zapadne na své místo.
23: Nejde o nový nástroj, ale o na míru upravené varhany. Stavba nových by totiž vyšla 3x nebo 4x dráž, říká organolog Jiří Krátký.
1: Tak velké varhany skutečně člověk vidí málo kdy. A vlastně od roku 2023 od září se na těch varhanách pomaličku pracuje napřed nějak jako vymýšlením, co přesně, jak to zvukově nějak modifikovat.

0: Varhany vlastně materiálově podle mě nejlepší, které tady vznikly v období komunismu do sjezdového sálu Paláce kultury v Praze.
1: Potom je získala Janáčkova filharmonie a před začátkem přestavby Ostravského domu kultury je filharmonie prodala církvi. Varhany v katedrále budou mít 5818 píšťal, pokračuje Petr Dlabal.
2: Nejdelší kovová píšťala má asi 8,5 metru. Je o pouhý metr kratší, než je v Praze u svatého Víta. Než se postavili tvary u svatého Víta, tak to byla největší kovová píšťala v republice. To je, jak je hospodyně v domě pyšná na svou kuchyňskou linku, tak každý ten varhaník je pyšný na ten svůj hrací stůl. A ten vznikal dlouze, se nad ním diskutovalo a vymýšlelo, aby byl jednak esteticky hezký a aby byl uživatelsky dobrý, aby anatomicky tomu varhaníkovi seděl. Protože tenhle hrací stůl má 4 klaviatury nad sebou a na tu čtvrtou už se i musíte natahovat.
1: Do katedrály bude muset přijet i jeřáb, aby pomohl zvedat jednotlivé součástky na kůr ve výšce 11 metrů. Dohromady totiž varhany váží přibližně 25 tun. Poprvé zahrají lidem letos na podzim. Na 22. listopadu Ostravsko-Opavské biskupství připravuje slavnostní bohoslužbu s žehnáním varhan. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: Už před prázdninami se ve Francii objevila celá řada nabídek k dobrovolné práci, například v chrámech, synagogách, kostelích nebo klášterech. A s podrobnostmi se z Paříže hlásí naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobrý den.
4: Dobrý den. Těch nabídek je velké množství, a to zejména pro osoby mezi 18 a 35 lety. Jak tedy tito lidé mohou trávit léto a zároveň pomoci? Mnoho náboženských komunit nabízí dobrovolnickou práci, určitý servis, službu, a to výměnou za ubytování a stravu. Často se jedná o místa, která jsou spojená s historickými památkami, a proto hledají i dobrovolné průvodkyně a průvodce o historii těchto míst a těchto regionů. Jedná se přitom o nabídky nejen ve Francii, ale i v zahraničí, třeba v Itálii.
3: A kde přesně, Marie?
4: Uvedu pár příkladů, která byla často zmiňovaná ve francouzských médiích, například opatství Notre-Dame v Mélis, zvané také Olivetské benediktinské opatství, nabízí práci na zahradě i výpomoc v přijímání na recepci. Zmínila jsem zahraničí a tím je právě třeba Itálie. Tamní klášter svaté Kolety ve městě Assisi nabízí pobyty pro osoby do 32 let. Právě tady potřebují pomoc dopoledne, a to s přípravami ubytování v hotelnictví. Celé odpoledne pak mají dobrovolníci a dobrovolnice volno a mohou si užívat městečka Assisi. Nakonec bych uvedla ještě jeden zajímavý příklad dobrovolnické práce. Deník La Croix popisuje, jak mniši z opatství Lérance na ostrově Saint-Honorat, což je na Azurovém pobřeží nedaleko u města Cannes, tak právě tam hledají dobrovolnice a dobrovolníky vždy na 20denní mise, a to na práci, jak popisují, vítání turistů na ostrově, a také by se mělo jednat o služby v kapli. Vždy se samozřejmě tito dobrovolníci mohou střídat. Tyto mise jsou ještě otevřené, mnichy je možné samozřejmě kontaktovat, a to minimálně ještě na srpnový termín.
3: Co je motivací pro dobrovolnou práci právě v těchto místech?
4: Nemusí to být povinně víra, ale spíš takový zájem o jisté dobrodružství, prostě dělat něco jiného, smysluplného, někomu také pomoci. Mnohdy je tou motivací i možnost zlepšit si znalost cizího jazyka, to když je právě dobrovolnictví v jiném státě, třeba ve Francii nebo v Itálii. Navíc v této souvislosti existuje také ekumenické sdružení ARC, které formuje, pořádá školení pro budoucí průvodce a průvodkyně po evropských katedrálách. Záměr je tak tedy i sdružovací, a to na úrovni mezinárodní, té evropské. A nakonec je to samozřejmě i určitá socializace, tak trochu seznamování. Dobrovolnická práce je tak jistou formou takové seznamky, řekli bychom, a i to může být nenápadný důvod nabídek dobrovolných servisů pro právě osoby do 35 let. I když, jak mnohé kláštery píší, zásadní je výpomoc nabízející klid, klidné prostředí, a to zejména k modlení.
3: Zajímavé informace, které můžou využít nejenom studenti nebo mladí lidé. Marie Sýkorová, kterou zdravíme do Francie, mějte se hezky, díky.
4: Děkuji a pěkný den.
3: Z uplynulé půl hodiny už je to všechno. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Nadežda Hávová.
5: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Čas Jany Utendorfské a zpráv.
6: Německá policie pátrá po 21-letém muži, kterého podezřívá z večerního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT plus v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho 3 jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu. Nevylučuje, že měl komplice. Motiv není jasný. Policisté čin zatím vyšetřují jako úmyslný útok. Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda, počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by řešil třeba prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních soutěží. Novela má podporu i od opozice. Vláda zítra zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU ČSL rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Stojí to v návrhu stanoviska pro jednání vlády na vládním webu. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřené o 7 vybraných svátcích, o 5 mohou zůstat otevřené. Podle předkladatelů v čele s Markem Výborným současný stav každoročně působí nejistotu spotřebitelů, zaměstnanců i podnikatelů. Podle vlády by ale lidovecký návrh omezil svobodu podnikání. A zarostlou část Hádecké planinky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů, jako jsou vzácné orchidie nebo motýl jasoň dymnívkový. Sport. Fotbalisté Slávie odpoledne zahájí obhajobu titulu v Šanselize. Na úvod sezóny je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. 17.30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Na úvod sezóny prohrála Sparta i Plzeň. Pražané podlehli v Brně Zbrojovce 1-3 a Viktoria prohrála s Libercem taky 1-3. Teplice pak porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava zvítězil ve Zlíně 1-0.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u Slavkova a nehoda na silnici 50 v Uherském Brodě. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova i opačně je kolem sjezdu na Slavkov dopravní omezení. To je mezi kilometry 209 a 213. Projíždí se pomaleji bez většího zdržení. Provoz na dálnicích je plynulý bez hlášených komplikací. Na silnici 50 na průjezdu Uherským Brodem opatrně v ulici u Korečnice na křižovatce s Nivnickou vyšetřují srážku 2 aut. Je tam omezený průjezd. A na Kroměřížsku velmi opatrně na výjezdu z Bystřice pod Hostýnem do Slavkova. Podle policie v Jeřabinové ulici u skateparku běhá po silnici kůň. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Lidová pranostika říká svatá Anna, chladna z rána. A platí to i dnes? Ano, ale jen na některých místech teploty byly a jsou dnes po ránu totiž velmi rozdílné. Třeba v Jelení v Krušných horách teplota nad ránem spadla téměř k nule. A chladné bylo dnešní ráno taky na Vysočině. Třeba v Jihlavě naměřili 8 stupňů, teď je tam aktuálně už 10. A takhle nízko je teď teplota taky třeba v Žatci a ve Strakonicích. Když se podíváme na ty opačné hodnoty, tedy ty nejvyšší, tak teď je nejtepleji na jihu a východě Moravy, Strážnice 21 stupňů, Holešov a Bystřice pod Hostýnem 20.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Metoda mindfulness částečně vychází z buddhismu. Jednoduše řečeno, cvičí mysl, aby se plně zaměřovala na přítomnost a nenechávala se zneklidnit myšlenkami na minulost ani na budoucnost. U nás je známá především jako součást životního stylu, který zahrnuje i meditaci. Podporu jejím prostřednictvím lidem s onkologickým onemocněním nabízejí ale už i lékaři. Jak může vědomé zaměření se na přítomný okamžik podpořit naše uzdravování? Co se v meditaci děje s naším mozkem? Polskem a jaký vliv to má na naše fyzické zdraví. I to jsou otázky debaty Vertikály s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
7: Vertikála.
3: A o mindfulness ve spojení s klasickou medicínou dnes debatují lékařka, neurovědkyně a lektorka mindfulness Monika Lekárová z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den, vítejte v debatě.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: A mým hostem je také Miroslav Světlák, klinický psycholog, psychoterapeut a také pedagog Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako přednosta Ústavu lékařské psychologie a etiky. I vám pěkný den.
11: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Oba spojujete mindfulness s vaším odborným medicínským zaměřením. Dívám se na Moniku Lekárovou. Vy v rámci postgraduálního studia se zaměřujete na výzkum účinků mindfulness či meditace na tělesné i psychické zdraví lidí s onkologickým onemocněním. Existují tedy nějaké jako důkazy o tom, že mindfulness má vliv právě na nějaké fyziologické procesy, které se v nás dějí, krevní tlak, imunitní reakce, bolesti?
10: Ano, určitě. Mindfulness je sice takto vědecky zkoumané v podstatě krátkou chvíli, ale ta robustnost výzkumu je naozaj pozoruhodná. My už dneska víme, že mindfulness a dlhodobé praktikování může vést k znižení zápalových vlastně markerů cytokínov v imunitnom systéme, takisto vplýva na práve tie telesné symptómy ako zlepšenie vnímania únavy pri onkologickom ochorení, zlepšenie spánku.
3: Pokud byste to měla říct i na úrovni toho, co zkoumáte jako neurovědkyně, tak jak si to máme představit? Co se děje s naším mozkem, když meditujeme a jaký to má pak vliv na to naše fyzické zdraví?
10: Tak z neurovědeckého pohledu dochádza pri meditácii, pri dlhodobom meditovaní k zníženiu aktivity v určitých oblastiach mozgu, ktoré práve spúšťajú takú tú akutnú stresovú reakciu. A my vlastne potom vďaka tomu, ako konkrétne v živote, dokážeme mať menej silnú emočnú odozvu na nejakú stresovú situáciu. No a práve to je ten kľúč, cez ktorý potom dokáže stres menej vplývať aj na symptómy pri ochorení.
3: To znamená, učí mě mindfulness se méně stresovat?
10: Mindfulness nás nezbaví toho pocitu stresu možno, ale dá nám akoby väčší možnost kontroly našej vedomej odpovědi a reakci na to, do jaké míry ten stres budem zažívat.
3: Když jste v tom výzkumu, co je tam pro vás to nejzajímavější, jak třeba do budoucna to bude moci více pomáhat onkologickým pacientům?
10: Mě osobně nejvíc zajímá výzkum biomarkerů, to znamená právě toho odrazu meditace v funkčním systému těla, to jsou právě imunomarkery, neuroendokrinné markery, kdy vlastně my víme, že některé z nich sú aj prognostickými markermi prežívania onkologických pacientov. Čiže pokiaľ by sme ich vedeli nejakým spôsobom ovplyvniť a tou meditáciou akoby cieliť na všetky tieto systémy, či nervový systém, imunitný systém, endokrinný systém, tak by sme vedeli tým ľuďom pomôcť nie len akoby v lepšej kvalite života, ale napríklad možno priamo ovplyvniť to ich fyzické zdravie.
3: Když se teď podívám na Miroslava Světláka, klinického psychologa a psychoterapeuta, váš výzkumný tým stojí za první českou mobilní aplikací MindCare Masarykova onkologického ústavu. Ta slouží jako podpora duševního zdraví onkologickým pacientům. Aplikace funguje od roku 2022. Co vy už jste právě v této oblasti za dobu fungování té aplikace zjistili, co u pacientů funguje, jak tady ta metoda mindfulness prospívá jejich léčbě?
11: No, my jsme teď vlastně ve fázi závěru celého toho výzkumu, kdy jsme teď vlastně spolu s Monikou a celým týmem sbírali data poslední vlastně ty 3 roky, takže máme nasbírané data, ať už ta biologická nebo psychologická od stovek pacientů a teprve teď jsme ve fázi, kdy je analyzujeme a zjišťujeme, co konkrétně vyšlo. Možná ta nejdůležitější věc, kterou jsme se dozvěděli, tak je to, že ten ohlas nebo ta, řekněme, ta chuť lidí investovat svůj čas a energii právě do nácviku mindfulness pomocí mobilní aplikace není úplně tak velká, jak jsme si mysleli. Jo. Já jsem si tak jako naivně představoval, že během prvního roku nabereme 1000 pacientů a že bude velmi snadný se rychle podívat na ty výsledky. Ale zdá se, že jedna věc je aplikace, to, že lidem vlastně doručíme to, co se v současné době ví ve vědě a výzkumu mindfulness, ale ta druhá věc je potom vlastně ta adherence těch pacientů k té léčbě, tedy adherence, jakási přilnavost nebo ochota následovat tu léčbu tak, jak je doporučená tady konkrétně z toho oxfordského programu. Takže to je jedna věc a druhá věc je samozřejmě ta motivace. Protože tak, jako to tak bývá v životě, nic není zadarmo. A ani dostat se ke všemu, o čem mluvila Monika, tedy k nějakým změnám na různých úrovních našeho těla, ať už je to jenom ta biologická nebo ta ryze psychologická, byť my to od sebe tolik nerozlišujeme. Takže to stojí samozřejmě energii a potřebujeme, aby lidi pravidelně tu dovednost rozvíjeli. Někdo říká 8 minut denně minimálně, ale většina těch cvičení je kolem 20 až 30 minut. Ostatně s tím máme zkušenost úplně všichni. Ono stáhnout si aplikaci je obvykle dobrý začátek a není to ta největší investice, ale to, co je náročný, tak v tom každodenním životě, možná i v kontextu celé té nemoci, únavy s ní spojené a tak, tak to je samozřejmě to nejtěžší. Jakoby vlastně vytrvat, jak si se odevzdat té metodě s vírou, že když budu dostatečně dlouhou dobu praktikovat to, o čem mi někdo, jako nějaká odborná autorita z řad lékařů a psychologů řekla, že to bude fungovat, takže potom to vlastně přinese to ovoce nebo ty výsledky.
12: Přesto z té studie, jsou nějaké konkrétní výsledky, které lze říci, že se těm lidem to zdraví skutečně zlepšilo?
10: My zatím nemáme tyto výsledky zpracované, že bychom tu věděli, jako jak štaty statisticky vám to potvrdiť, aká je sila výsledkov, ale ja by som vám mohla povedať ako z tej osobnej skúsenosti, aké mám tie spätné väzby od konkrétnych pacientov, tak presne sa tam v tej škale ukazujú ľudia, pre ktorých to nie je vôbec, ktorí povedia, že vlastne ten mindfulness program vôbec ako nevyhovuje, nesplňa to, čo oni si predstavujú od podpory duševného zdravia, a potom je ohromná druhá skupina ľudí, ktorým to príde akoby presne to, čo potrebovali, dokážu tie myšlienky stabilizovať, lepšie sa im spí, sebe jako láskavější a vysloveně to ospevuju.
12: Když byste měli říci ten princip té metody mindfulness, ten princip, který prospívá, Miroslav Světlák.
11: A každý trápení v životě nebo nemoc má tendenci samozřejmě v nás vyvolávat ty katastrofické scénáře. Hodně nás to žene do budoucnosti, hodně nás to nutí porovnávat s minulostí. A zdá se, že tenhle myšlenkový cyklus je podstatou toho utrpení, že to je ten spouštěč, který spouští tu stresovou reakci a nám vlastně není dobře. A taková jakoby schopnost zacílit právě na to, co je teď v tuhle chvíli, pomůže nám oddělit, co je budoucnost a ta ještě není a kdo ví, jaká bude, a zároveň oddělit, že minulost už taky není a už s tím nemůžeme vůbec nic udělat. Takže můj takový oblíbený příklad je, můžete šlápnout do louže a když skončíte v těch konceptech, tak si řeknete, fuj, to je hrozný, já mám špinavou botu a co se mnou bude a nový kalhoty. A když jste v mindfulness modu, tak jediné, co v tu chvíli můžete říct, je, že je to mokré a že to studí. A v tom je ten velikánský rozdíl.
12: A to vede k tomu sklidnění.
11: Vede to ke sklidnění někdy, ale pozor, cílem mindfulness není sklidnění. Cílem mindfulness, alespoň tak, jak já ji chápu, je být i v neklidu, ale v plném kontaktu s tím neklidem a z metapozice, kdy si uvědomuju, co ten neklid vytváří, odkud se bere, co jsou jeho zdroje a jak to utrpení vzniká v přímém přenosu.
10: Ja by som možno k tomu dodala práve takéto konkrétne vysvetlenie, ako sa dá zaobchádzať s tými obťažujúcimi myšlienkami, ktoré môžu u ľudí so onkologickým ochorením, s chronickým ochorením práve vyzerať, ako by tá obava do budúcna, ako kedy sa vráti to ochorenie, vráti sa, čo je práve niečo, čo ľudí s onkologickým ochorením obťažuje veľmi, ako strach z návratu ochorenia. A práve v tej aplikácii mindfulness môže byť prínosné to, že si vlastne tú myšlienku uvedomím. Neznamená to, že sa aj zbavím, ale môžem sa akoby rozhodnúť, aký postoj k tej myšlienke v daný okamih zaujmem. To znamená prakticky, čo môžem urobiť, aby sa tá rakovina nevrátila. Budem nasledovať nejaké preventívne programy, budem v sledovaní lekára. V túto chvíľu je to dobrý moment, aby som sa touto myšlienkou zožieral. Jakoby nemôžem robiť niečo iné, trošku presmerovať tú pozornosť, nechať tú myšlienku, vrátim sa k tebe, alebo ju len pozorovať a naozaj ju možno až akoby úplne na kosť prijať. Že aj to je možnosť.
12: Vy oba dva sledujete souvislosti mezi tělem a duší, když to zjednoduším, mezi psychickým a fyzickým zdravím. Dříve se tělo a psychika oddělovaly. Co ukazují ty nejnovější poznatky, jak moc vlastně jsou těsné ty vazby mezi psychikou a tělem a mezi stavem naší mysli a tím naším zdravím?
11: Ono se zdá, že to rozlišení je vlastně úplně umělý a že nic jako mysl a tělo ve skutečnosti neexistuje, že my v prostředí jsme vlastně jako jakási spojitá proměna a jenom díky jazyku a vědě hledáme nástroje, jak ten svět rozparcelovat a nakrájet na kousíčky, aby jsme ho uměli uchopit a někomu druhému o něm vyprávět a možná ho vědecky zkoumat. Ale reálně tam vlastně nic jako vzorkovací frekvence pomocí slov neexistuje. Takže myšlenka, kdybyste mohla nastoupit do nanoponorky a plout mezi neurony nebo po vláknech neuronů v mozku, ve chvíli, kdy člověk na něco pomyslí, tak vy byste viděla reálný pohyb jako neurotransmiterů, enzymů a byl by to jako pohyb, který ale navenek pro pozorovatele a pro zážitek toho člověka uvnitř by byla myšlenkou. Takže vlastně tam není rozdíl mezi myšlenkou a biologickým substrátem. Ono je to vlastně jako jedno, ale záleží na tom, kdo odkud to pozoruje a jak to kdo interpretuje. Takže když pak proniknete hlouběji právě do studia toho, čemu se dneska moderně a pro mě už zastarale říká psychosomatika, tak vám vlastně jako dojde, že nic z toho jako psychosomatika neexistuje, že medicína je psychosomatická ve své podstatě, ve své jako přirozenosti a nikdy žádná jiná nebyla.
13: Krása.
11: Jestli s tím souhlasíš jako lékař.
13: Jo, já s tím souhlasím. Mě při tom, jako si o tom hovoril, právě napadají ty výzkumy, kdy se to snažíme stále chytat tými našimi možno nějakými obmedzenými zdrojmi, zobrazovacími metodami, právě tými odbermi krvi z periférie v jeden jediný moment za deň, že vlastně jsme to není schopní zachytit a stále to chceme jako preukazovat. Potom to vyjde, potom to někdo nereplikuje, ale jednoducho jako by sa možno vrátiť ako k tomu svojmu prežívaniu a odpovedať si nakoniec, ako čo mi robí dobre a či mi je dobre.
11: Mm-hmm. Vlastne to, co Monika říká, je hrozně důležitý a odkrývá to slabiny současné medicíny. Třeba preventivní prohlídka jednou za rok, kdy vám jednou naberou krev, nedává vlastně vůbec smysl, ale tělo má právě v té zpětnovazebné smyčce neustále k dispozici ten vnitřní pocit. Zdá se, že to, jak se cítím, je vlastně integrací obrovského množství vstupů z našeho těla, což je to mikrobiom, imunitní systém, autonomní nervový systém a všecko se to zbíhá v nějakém pocitu, kdy je mi jako dobře. Takže když se dobře vyspím, tak se ráno probudím a můžu mít samozřejmě výzkum na to, že mi klesly cytokiny nebo ty zánětlivý markery v krvi a EKG bych měl nějaký, ale to, co je dostupný okamžitě, je, že se probudím a cítím, že je mi dobře. A řeknu si, a jo, teď já jsem spal 8 hodin. Takže my máme neustálou zpětnovazebnou smyčku a k tomu pocitu se právě dá dostat asi nejvíc, co jsme zatím objevili právě prostřednictvím mindfulness techniky. Že jsem v dobrém kontaktu se sebou, chytám vlastně to, jak se v daný moment cítím a když zjistím, že je v tom pravidelnost a důvěřuju tomu, tak pak někdy ani nepotřebuju, ne vždycky, někdy ano, ale většinou nepotřebuju ten krevní test na to, abych věděl, že teď je mi dobře a že pravděpodobně moje tělo je v nějaké pomyslné rovnováze, na kterou jsem zvyklý.
12: Lze využít mindfulness třeba také v prevenci onemocnění fyzického, psychického? Miroslav Světlák?
11: Jednoznačně, ale to klíčové, na co pořád potřebujeme myslet a to děláme my, jakoby na výkon zaměřený západní společnosti, my tu techniku mindfulness, nebo řekněme spíš přístup mindfulness, chceme použít jako nástroj. A lidi pak říkají, dobře, tak když to budu dělat, tak budu líp spát a budu zdravý a bude to prevence. A myslím si, že to je vlastně chybný pochopení toho přístupu, že ten přístup říká, že praktikovat mindfulness znamená, že rozvíjím nějaké postoje a dovednosti, které mě vedou nějak životem, i hodnotově, i vlastně jako se zaměřením na přítomný okamžik, ale zdraví spánek a zdraví vztahy jsou jako vedlejší produkt. Já vlastně trénuju mentální flexibilitu nebo rezilienci, tak jako schopnost zvládat zátěž v životě. A když mám tuhle výbavu, tak všechny ty věci, které mi chceme odstranit jako symptomy, můžou vymizet, ale nemusí, pozor. Ale vlastně, když vymizí, tak jak si mimochodem, anebo se s nimi mnohem líp naučím žít, tak jak je to třeba u chronické bolesti. Ty lidi někdy říkají, že ví o bolesti, je pořád přítomná, ale najednou ji vnímají jinak a dovedou žít život, který stojí za to žít, i přesto, že je přítomný stres, je přítomná bolest, je přítomný nějaký jiný symptom. Tak jenom, aby jsme v lidech nezbudili iluzi, že když budou něco dělat, rovná se budu zdravý, protože na konci budou frustrovaní, naštvaní a závěr bude mindfulness je blbost a nefunguje. A to samozřejmě nechceme, takže já to teď říkám, aby jsme i trochu vlastně posluchače ochránili před tím, aby tyhle přístupy k životu nevnímali tak výkonově a tak jako na symptom zaměřeně.
12: Posloucháte Český rozhlas Plus debatu Vertikály. Mluvíme o meditační metodě mindfulness ve spojení s klasickými medicínskými obory. Hosty jsou lékařka a vědkyně Monika Lékárová a klinický psycholog a psychoterapeut Miroslav Světlák.
14: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Když se podíváme na ty limity, tak má to lékařské využití metody mindfulness nějaké své limity, rizika nebo třeba kontraindikace pro nějaké pacienty?
10: Tak určitě je třeba povedat, že mindfulness nie je univerzální liek na všetko. Právě jako mindfulness lektor certifikovaný se zodpovedá k nějakému etickému kódexu a vždy predtým, než učím nějakých ľudí mindfulness, tak s nimi robím pohovor, aké majú duševné zdravie, či náhodou teraz neprechádzajú životným obdobím, kedy by sa to úplne nehodilo. A je jakoby dobré ľudí smerovať ako k iným metodám, možno ktorým by v danom momente vyťažili viac.
11: Je to přesně tak, že jako každý odborník chce mít v zádech portfolio přístupů, který může pomáhat lidem na různých úrovních s různým onemocněním. A ve chvíli přesně, kdy potkáte někoho, kdo jako lpí na jedné metodě a bude ji všude prosazovat, tak je to aspoň za mě teda taková nějaká zpráva, že ten člověk vlastně je nebezpečný. A pro nás podle mě v téhle době je i výzva přezkoumávat ty různé programy a techniky a ptát se, neexistují nový a jiný kombinace, aby jsme vlastně mohli pomoct efektivně vícero lidem s jejich trápením.
12: Zmínili jsme mindfulness ve spojení s lidmi s onkologickým onemocněním. Jsou ale i jiné diagnózy, u nichž se třeba mindfulness osvědčil.
10: Áno, to je presne niečo, čo mňa veľmi zaujíma. Ja som takto bola na mesačnej stáži v Holandsku, kde som vlastne pozorovala, ako tam vyučujú priamo v meditačnom centre v nemocnici rôzne skupiny pacientov, či to boli pacienti s neurodegeneratívnymi ochoreniami, Parkinsonova nemoc, sklerózis multiplex, alebo to boli pacienti so zánetlivými ochoreniami střev, poranení miechy, dokonca ich dokopy kombinovali a vlastne práve tam robili výskum s týmito pacientami, pretože ako som aj spomenula. Ten výskum je dôležitý, aby sme tú metódu potom mohli implementovať do praxe a potrebujeme vedieť, na čo konkrétne by mohla mindfulness ako pomôcť, čo už je u tých konkrétnych diagnóz, okrem všeobecného zlepšenia kvality života, môže byť rôzne. Napríklad práve u tej sklerózy multiplex, práve pacienti niekedy môžu mať problém s pozornosťou, s pamäťou, s rýchlosťou spracovania informácií. Tam sa práve ukázalo, že jednak si tí pacienti sami menej sťažujú na to, že majú takéto kognitívne ťažkosti, ale tiež objektívne sa dalo povedať po tých 8 týždňoch, že rýchlejšie spracovávali informácie. Keď na nich niekto rozprával, tak to dokázali ako rýchlejšie spracovať. A to vlastne sa dá znovu akoby podporiť tým neurovedeckým korelátom, že vieme, ktoré tie centra sú posilnené v hlave, ktoré môžu za to zlepšenie pozornosti a prečo to takto dokážu potom lepšie spracovať.
12: Mindfulness ve spojení s klasickými lékařskými obory. Teď jsme spojili mindfulness i s jinými diagnózami, než jsme uvedli na začátku to onkologické onemocnění. Je medicína jako taková, ten systém, je otevřený tomu propojování, případně jsou nějaké překážky toho, aby vlastně mindfulness bylo zařazeno v tom běžném léčebném systému? Miroslav Světlák?
11: Myslím, že už jsme tam, že se to děje jenom, tak jak vy jste to řekla v té otázce, každý systém je nějak stabilizovaný, nějak rigidní a vždycky to trvá nějakou dobu. Takže my bychom si samozřejmě všichni idealisticky přáli, že ve chvíli, kdy přijde něco nového, tak se tomu otevřou dveře a zejména, když je proto evidence, ale vlastně my vidíme, že se to jako mění, proměňuje tam čím dál tím víc mladých lékařů, jako je Monika, kteří jsou tomu otevřený, přináší do toho systému tyhle ty vstupy. Takže už se to vlastně děje, jenom to nebude trvat rok, ale bude to třeba 15 let, ale za 15 let někdo řekne jako pacientům s chronickou bolestí, jo, tak v 8 máte skupinové cvičení mindfulness na léčbu chronické bolesti a ve 12 hodin máte acceptance commitment terapii s jiným terapeutem. Jo. Takže jde to, ale nejde to tak rychle. Samozřejmě existuje veliký rozdíl mezi lidma, kteří se tím vědecky zabývají a přemýšlí nad tím, řekněme možná takovou jakoby víc tou akademickou sférou těch nových koncepcí v medicíně a tou každodenní medicínou, kde ty lékaři odvádějí samozřejmě zdravotní sestry skvělou každodenní práci a pomáhají lidem. Jo, takže ty světy můžou být od sebe jako trochu oddělený, ale ta evidence je tak velká a tak jasná, že se vzděláváním nových lékařů a zdravotních sester se postupně začne vlastně proměňovat i ten systém. A zároveň ty ekonomické tlaky na medicínu obecně napříč světem budou tak velký, že budeme vlastně hledat ty nejefektivnější, ale zároveň jakoby nejlevnější způsoby, nejenom jak lidi vyléčit, ale hlavně jak většinu lidí udržet ve zdraví co nejdelší dobu, to jenom jde, aby ty náklady byly co nejnižší.
12: Možná Monika Lékárová, právě to, co bylo nastíněno, vy jste z generace už tedy mladší než Miroslav Světlák, tak je to ta cesta budoucnosti, že třeba mindfulness jednou bude patřit k těm standardům péče, tak jako fyzioterapie nebo i dnes psychoterapie?
10: Áno, ja v to úplne verím, som o tom presvedčená. Ja sama sa stretávam na mojom pracovisku s otvoreným prístupom aj tých starších generácií k týmto vlastne prístupom tela a prepojené tela a psychiky. Druhá vec je, že my vlastne v tejto chvíli už máme celkom veľký výskum, taký základný, ako to funguje, pre koho, v akých podmienkach, ale ďalšia vec je implementácia, teda naozaj to dostať do toho systému. Čo akoby vidíme aj my, ako sme teraz, ak sme opísali tú našu mobilnú aplikáciu, ktorá síce bola ako nastavená široko a dostupná pre veľa ľudí, tak aj tak sme úplne, by som nepovedala, že by sme to 100% zaimplementovali. Hej, že teraz tá aplikácia pobeží sama svojim životom, to tak ako nefunguje. Čiže je veľmi dôležité, aby sa to do systému dostávalo, odburávali sa tie bariéry, čiže dostatok výskumu máme, tak sa posuňme ďalej, akoby kde to budeme robiť, kto bude vyučovať tieto kurzy, ako budú mať certifikáciu tí ľudia, ako sa ľudia môžu všetci dostať k týmto metodám, kto to zaplatí v tej nemocnici, aby o tom boli teda vzdelávané nové mladšie generácie zdravotníkov, ako robíme u nás na ústave lekárskej psychológie a etiky, aby o tom vedeli, aby mohli pacientov podporiť v tom, že to je ako naozaj evidence-based medicine. Takže vlastne ten implementačný výskum alebo tá implementácia, tá fáza je podľa mňa teraz na začiatku. Jakoby naozaj to doručiť človeku, pre ktorého to bolo vyvinuté.
12: Možná tak, jak pořád jsme v tom propojení těla, duše, psychiky, psychického, fyzického zdraví, mysli a fyzického zdraví, tak Miroslav Světlák, vy jste řekl, že vlastně neexistuje v nás žádný rozdělený svět nějakých myšlenek a dál je nějaké tělo nebo vedle je nějaké tělo a že je to všechno propojené, tak uvažujete v tomto smyslu, že tak, jak ten náš mikrovesmír funguje, že takhle funguje celý vesmír, že je vlastně nakonec všechno propojeno? Filozofická otázka, Monika Lékárová.
10: No, mňa k tomu napadá teraz len taký obraz z hviezdárne z Planetária Brno, kde prebieha vlastne takáto výstava spojená s hudobnou skupinou
12: Pink Floyd.
10: A práve tam akoby mne ako poslucháčovi to takto dochádzalo filozoficky vlastne, že tam ide ten obraz od veľkého vesmíru až k do úplne nejakej mikročastici na Zemi a tak to je to všetko prepojené spolu.
12: Miroslav Světlák, filozofická otázka, propojení mikrosvěta a makrosvěta. Nebo tak, jak to funguje, jak to vidíte v tom propojení psychiky a nebo těla a duše, tak není ta propojenost ve všem?
11: Myslím, že tahle otázka má v sobě to riziko pro tu ezointerpretaci, tedy všecko souvisí se vším a všechno je propojené a pokud něco chceš, celý vesmír se spojí, aby si toho dosáhl, tak tohle si určitě nemyslím. Nicméně všechno funguje na základě jako základních matematických a fyzikálních principů a ta hmota se organizuje na různých škálách v podstatě pořád stejně, na základě stejných pravidel. Takže je velmi pravděpodobný, že nějaký principy z mikrosvěta budou fungovat i vlastně jako na vyšších úrovních, a nebo naopak. Já mám takový příklad, který jako vždycky, když se to snažím nějak uchopit, tak spíš jako trošku zatřást tou koncepcí toho světa. Kdyby mi tady teď před náma je stůl a nějaký mikrofon a my to od sebe oddělujeme, ale kdyby přišel nějaký jiný organismus, který vnímá jiné vlnové délky, jinak strukturuje ten prostor, tak by třeba vůbec nerozlišoval mezi stolem, námi a tím mikrofonem. A třeba by nás vnímal jako celek, kdyby nás ještě pozoroval a viděl, že nějaký akustický vlny proudí do toho mikrofonu, ty jdou kabelama někam, tak by si mohl myslet, že jsme jako jeden organismus nějak vzájemně propojený. A stejný je to se stromem, že jo? My vidíme strom a vidíme zvlášť půdu, ale někdo jiný by mohl vidět, že strom a půda nejsou od sebe oddělený a že je to vlastně celek. Jo, tak jak třeba matka Gája, jako tak, jak se díváme na celou planetu.
12: Říkají na závěr dnešní vertikály o mindfulness ve spojení s klasickými medicínskými obory lékařka a neurovědkyně Monika Lékárová a klinický psycholog a psychoterapeut Miroslav Světlák. Oběma děkuji za debatu a přeji hezký den.
10: Děkujeme.
11: Děkujeme.
12: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
14: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
5: Dobré ráno, 9 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
6: Útok na berlínský Pride nepřežila jedna žena, policie po podezřelém dál pátrá. Soudy letos v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, to je nejvíc od roku 2017. Fotbalisté pražské Sparty zahájili sezonu prohrou na hřišti Zbrojovky Brno. Pozor na stojící kamion na dálnici D1 směrem do Brna na kilometru 265 a bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
14: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Němečtí policisté dál pátrají po podezřelém z večerního útoku na festival za práva sexuálních menšin v Berlíně. Vjel do davu na pochodu Pride, zemřela jedna žena, dalších 16 je zraněných, z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Podle policejního mluvčího Floriana Nace znají identitu podezřelého.
15: Podezřelého muže se nám podařilo identifikovat. Je to člověk, kterého berlínská policie zná a je spojován s islamistickou scénou.
6: Policisté hledají 21-letého muže, na svém webu zveřejnili jeho fotografii, nevylučují, že měl komplice. České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. Rusko chce údajně nasadit do války 30 tisíc Severokorejců, varoval předtím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva podle něj nestačí doplňovat státy z vlastních zdrojů.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že se ve Voroněžské oblasti už od června připravují zařízení pro přijetí 30 tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že za bezmála 7 měsíců letošního roku ruská armáda přijala 221 tisíc osob. Ztráty za stejné období ale činily víc, 225 tisíc lidí. Tato čísla ale nelze přesně ověřit, protože Rusko své ztráty nezveřejňuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Americký rapper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódiu postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper a hudební producent Lil Jon.
17: Pitbull začínal na rapové scéně v Miami a vypracoval se mezi nejúspěšnější interprety tanečního popu všech dob. V průběhu své více než 20leté kariéry spolupracoval s Jennifer Lopez, Enrique Iglesiasem nebo Kešou. V posledních letech zaujal také společnou skladbou Now or Never s kapelou Bon Jovi. Držitel ceny Grammy se po koncertu na letišti v Letňanech znovu představí českým fanouškům už 22. listopadu, kdy vystoupí v pražské O2 aréně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
14: Sport.
18: Fotbalová Sparta Praha prohrála v úvodním kole šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-3. Brňané jsou přitom nováčkem, do nejvyšší soutěže se vrátili po tříleté pauze. Kapitán Sparty Lukáš Haraslín věří, že tým na úvodní prohru správně zareaguje.
19: Já právě věřím, že toto byla ta facka, kterou jsme potřebovali. A samozřejmě prohráli jsme v generálce s Norčelandom, ale toto byl ten první ostrý zápas, který jsme mali zvládnout, který jsme museli zvládnout a hlavně jsme chtěli, ale možná tak nevyzeralo na ihrisku, takže věřím, že tato facka nás nakopne. A budoucí týden podáme úplně odlišný výkon a podáme ten výkon, který máme podat.
18: V prvním kole prohrála i Plzeň, a to s Libercem 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Zlín prohrál s Baníkem Ostrava 0-1. V 15 hodin mistrovská Slavia přivítá Slovácko, v půl šesté následuje zápas Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin má výkop utkání Hradce Králové s Pardubicemi. Radiožurnál Sport odvysílá duely v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Hulína a nehoda v Patočkově v Praze. Na D1 z Ostravy do Brna dejte pozor při nájezdu na dálnici z D55. Na kilometru 265,5 stojí kamion kvůli defektu, je v pravém pruhu za vozem policie při nájezdu na D1. I tak opatrně je to za zatáčkou. Provoz na dálnicích je jinak plynulý, nezdržíte se ani v místech oprav nebo údržby. Na silnici 50 na průjezdu Uherským Brodem stále opatrně, v ulici u Korečnice na křižovatce s Nivnickou vyšetřují kolizi dvou aut. Je tam omezený průjezd. A v Praze v Patočkově směrem z centra u Břevnovského kláštera řeší srážku dvou aut. Provoz je slabý, jen krátce zpomalíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky, teploty 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Novelu, která má vládě umožnit navyšovat výdaje na obranu nebo strategické stavby, nad rámec schváleného rozpočtu vetoval prezident Petr Pavel. Bojí se, že by mohla ohrozit udržitelnost veřejných financí. Vyhořela budova číslo 34 ve zlínském bývalém baťovském areálu půjde k zemi. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se tak zalíbilo mezi fotbalovými šampiony Španělska, že od nich nechtěl odejít ani po předání zlatého poháru. A tyhle záběry těli svět. Nejen o tom budeme mluvit v souhrnu událostí tohoto týdne. Autorkou Týdne Plus je Václava Marešová.
14: Týden Plus.
9: Prezident Petr Pavel vetoval novelu, která má změnit pravidla při sestavování veřejných rozpočtů. Zákon podle něj podstatně mění způsob, jakým můžou vlády hospodařit s veřejnými penězi, a je ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.
20: Tento zákon umožňuje vládě půjčovat si výrazně více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu po dobu 10 let, od roku 2026 do roku 2036. Přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme. Budeme si půjčovat za stále vyšší úroky. Pokud se to nezmění, bude to muset v budoucnu někdo zaplatit, ať už škrty ve výdajích nebo vyššími daněmi. A nejvíc to může dopadnout na ty, kdo na to mají nejmíň.
9: Prezident taky uvedl, že by novela oslabila sněmovní kontrolu nad veřejnými penězi, a to ve prospěch vlády. Ve zkratce, předloha má umožnit vládě navýšit výdaje na obranu anebo strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Vláda tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší. Předloha se tak vrací do sněmovny, která může veto přehlasovat 101 hlasy. A podle ministryně ANO Aleny Schillerové to taky udělá.
21: Kdyby měl zůstat stávající zákon v platnosti, tak platí to, že schodek státního rozpočtu může být maximálně příští rok 150 miliard. A to je obrovské ohrožení všeho. Investičních akcí, zdravotnictví, ale i těch věcí, které souvisí s obranné schopností, takže je to absolutně nemožné.
9: K projednání novely zákonů o rozpočtové odpovědnosti by se poslanci měli vrátit na schůzi 25. srpna. Naopak podle předsedy ODS Martina Kupky povede novela, kterou vláda prosadila a prezident vetoval, k neúměrnému zadlužování státu.
0: Reakce pana prezidenta v tomto směru je zcela pochopitelná a my pochopitelně na konci srpna budeme připraveni znovu čelit snaze současné vládní většině rozprášit odpovědné hospodaření v České republice.
9: No a my jsme o novele, kterou prezident vetoval, mluvili taky s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. A toho jsme se ptali, jestli je překvapením, že právě tenhle návrh prezident poprvé vetoval.
2: Překvapením to úplně není, a pokud si tedy prezident vyhodnotil, že se musí přidat k těm, kteří se snaží nějakým způsobem upozornit na podobu toho zákona, tak pak neměl jinou možnost, než ten zákon vetovat, protože většinou je to pravomoc prezidenta republiky a ten by měl používat spíš ojediněle a mělo by se tak dít, buď to, když je zřejmé, že ten zákon je nějak technicky nebo legislativně špatný, anebo když má prezident pocit, že jde o zásadní téma, o úpravu, která nějakým způsobem vybočuje z nějaké řady, když to takto řeknu, a je potřeba na ní tím vetem upozornit. A samozřejmě nyní je otázka to, zda prezident to veto musel použít a využít, když už na to upozornil svým vetem Senát. A samozřejmě, když se ten zákon probíral, tak na něj byla také upřena docela velká mediální pozornost. Takže samozřejmě je to právo vyplývající z ústavy prezidenta republiky a pak záleží na něm, jak moc obezřetně s tímto právem nakládá.
9: A Petra Hartmana jsme se taky ptali, jestli tohle veto nějak zkomplikuje sestavování rozpočtu na příští rok.
2: Samozřejmě veto bude přehlasováno velmi pravděpodobně po parlamentních prázdninách. Vláda musí do konce září předat návrh státního rozpočtu do poslanecké sněmovny, takže to nic neskomplikuje. A navíc se zapomíná na jednu věc, je to zákon o rozpočtové odpovědnosti. A když se podíváme na platnou verzi toho zákona, tak ten předpokládal na letošní rok úplně jiný schodek rozpočtu, než jaký je, daleko nižší, hluboko pod 300 miliardami korun. A ten zákon nebyl dodržen a vůbec nic se nestalo. Naopak vláda si vyložila zákon takovým způsobem, že se vlastně na ní nevztahuje, takže zrovna toto hovořit o nějakém ohrožení investic a výdajů státu není na místě.
9: Připomenu, že novelu o rozpočtové odpovědnosti vrátil sněmovně už taky Senát. Opozice ale zákon v případě jeho prosazení chce napadnout u Ústavního soudu. Vláda navrhne Ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Řekl to minister spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus, no a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
22: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti do zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
9: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě ale soud teprve rozhodne. Opoziční politici označují krok vlády za útok na nezávislost justice a snahu dál dělit veřejnost. Připomenu, že soudce zpravodaj v kompetenční žalobě, kdy ústavní soud vydal předběžné opatření ohledně cesty prezidenta do Ankary, byl soudce Pavel Šámal a ve věci přitom rozhodovalo celé plénum ústavního soudu. Naším hostem byl proto Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a ptali jsme se ho, jak hodnotí kroky vlády, podle které projevil soudce ústavního soudu Šámal politický aktivismus.
23: Vláda to opírá o procesní postup toho soudce zpravodaje profesora Šámala, ale to si myslím, že by nemělo mít naději na úspěch, pokud by tedy vláda neprokázala něco dalšího, co my teď nevíme, protože pro ten samotný procesní postup asi není možné dovodit, že by ten soudce byl podjatý, což je ta podmínka, aby tedy byl vyloučen. Takže já si myslím, že tento návrh nebude mít úspěch.
9: Soudce Pavla Šámala jmenoval ústavním soudcem ještě prezident Miloš Zeman. Reagoval i prezident Petr Pavel. Ten varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované anebo aktivistické podle něj není dobrým signálem.
1: Jestli jezdíte často autem, tak už jste si asi všimli, že ceny benzínu a nafty v uplynulých dnech mírně stouply. Vláda totiž ukončila regulaci cen pohonných hmot. Od pondělí se tak ceny paliv na čerpacích stanicích po víc než 3 měsících řídí už jenom tržními mechanismy. Na některých pumpách tak ceny vzrostly, u nafty i o 3 koruny na litr a projevil se taky návrat vyšší spotřební daně. My jsme proto mluvili s analytikem společnosti Finlord Borisem Tomčiakem a ptali jsme se ho na to, jestli bylo zvýšení cen až o 3 koruny očekávané.
3: To náraz byl očekávaný, je to právě v důsledku zvýšení spotřebné daně a teda samozřejmě i kvůli tomu, že se zvyšují ceny ropy a ceny paliv na celém evropském trhu. Ale velkým problémem je velkoobchodná marža, která je predovšetkým u nafty rekordně vysoká v Evropě, v Spojených štátoch, v Ázii. A je to způsobené tím, že ta globální ponuka nafty je aktuálně nedostatočná. Stále je problém s dodávkami z Perského zálivu, Hormuzský příliv stále zablokovaný. A tím pádom ponuka nafty na světovém trhu je nízká a vlastně ani v nejbližších týdnech se zlepšení neočekává.
1: Vysvětlil analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Ze sousedních zemí jsou o něco levnější paliva na Slovensku. V Polsku je sice benzín levnější, ale naopak za naftu se řidiči oproti Česku připlatí.
14: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Speciální tým ministerstva obrany vyšetřuje nehodu vrtulníků na základně v Náměšti nad Oslavou. Jeden z nových strojů armády typu Venom havaroval ve čtvrtek, a to při přistání během cvičného letu. Zemřela přitom vojákyně a zraněných je dalších 7 lidí.
4: Vráceli vrtulníky systému H1, když před 2 týdny vítali na základně v Náměšti nad Oslavou nového velitele vzdušních sil Petra Tománka. Ten v tu chvíli ještě netušil, že se sem brzy bude muset vrátit. A to kvůli tragické havárii jednoho z těchto strojů.
7: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
4: V péči zdravotníků následně skončilo 7 lidí a 1 osoba bohužel zemřela. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč informoval, že se jednalo o ženu.
24: Do vyšetření této události a příčin této události byl zakázán provoz vrtulníků systému H1.
4: Jaká byla přesná příčina nehody, není v tuto chvíli ještě jasné. Odhalit by to mělo vyšetřování týmu expertů.
1: To byla reportáž od našeho kolegy Milana Soldána. A já dodám, že vojáci, kteří se zranili při nehodě armádního vrtulníku Venom v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Hasiči po skoro 2 týdnech dohasili rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína. Jak dodá reportér David Šalek, budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek 9. července.
25: Na jednotlivých účastních jsou všichni v pořádku.
26: Hořet začalo v 9. patře budovy v 8:30 ráno. Požár se následně rozšířil i do dalších částí objektu. Na místě zasahovali stovky hasičů, kteří vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu a uzavřeli okolí. Během dne se pak budova z velké části zřítila. Právě v 9. patře, kde začalo hořet, měla svůj sklad obuvnická firma Vasky. Podle majitele Václava Staňka tam společnost měla 75 tisíc párů bot v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun.
27: Pro nás jsou to téměř všechny boty, které my jsme měli. Máme naštěstí tady prodejny, které naskladěné jsou, ale pro představu na prodejnách můžeme mít okolo 15-20 tisíc párů.
26: A další poškozenou firmou je třeba Equator Cycling, která se zaměřuje na výrobu a servis jízdních kol. O škodách mluví její šéf Milan Šimek.
28: Měli jsme tam úplně všechno, prostě dílnu, počítače,
5: vzpomínky, zboží.
26: Budova má výrazně narušenou statiku a její torzo bude nutné zbourat. Příčinu požáru, který se nakonec obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů.
1: A stavební úřad také vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a části zřícené výškové budovy. Majitel objektu společnost Krym již dřív uvedl, že je připravený objekt převzít. Podle stavebního úřadu musí celou vyhořelou budovu odstranit nejpozději letos 15. prosince. Ruské síly v týdnu opakovaně útočily na cíle na Ukrajině. A drony na Rusko vyslala taky Ukrajina, která se ruské agresi brání. Podle ukrajinského velení drony zasáhly 7 lodí ruské stínové flotily. No a ukrajinské síly zasáhly drony také několik významných logistických center. No a my jsme se proto ptali našeho odborníka na Rusko Ondřeje Soukupa na to, že hodnota skupiny Wildberries, které zasažené sklady patřily, se oceňuje na víc než 12,5 miliardy dolarů. Co je to tedy za firmu?
10: Ta firma vznikla v roce 2004, kdy její zakladatelka Tatiana Kim byla na rodičovské dovolené a právě si říkala, že jako je to těžké s tím malým dítětem chodit po obchodech, tak vlastně takhle vznikla ta, možná je to trošku legenda, ale nicméně pravda je, že to je jako absolutně největší online prodejce v celém Rusku, v zásadě ve střední Asii, ještě v několika dalších státech. A čím on je důležitý, že ten jeho business model umožnil spoustě malých výrobců vlastně se nějakým způsobem držet nad vodou, jo? Protože v tom katalogu je samozřejmě úplně všechno.
1: A proč Ukrajinci útočí právě na tuhle firmu a proč je označují za legitimní cíl svých útoků?
10: Mimo jiné třeba tam jsou i na prodeji bojové drony. Když jsem se na ty webové stránky díval, tak tam byly prostě drony nebo zařízení pro schoz granátů z dronů a tak dále. A současně je to také prostě pro tu část Rusů, která jako se snažila se o válku vlastně vůbec nezajímat a tvářit, že se nic neděje, tak teďka už po útocích na rafinérii i tohle je prostě citelný zásah do každodenního života.
1: Popsal odborník na Rusko z Českého rozhlasu Ondřej Soukup. No a Ukrajina se s podporou Západu víc než 4 roky brání ruské invazi. V posledních měsících výrazně zintenzivnila své vzdušné útoky na ruském území. Zatím útočila hlavně na vojenské a energetické cíle, které podle ní pomáhají udržovat v chodu ruskou invazi. A teď Ukrajinci zničili i několik významných logistických center. Velká Británie má nového premiéra. Podle Andyho Burnhama musí Británie ukázat světu, že dokáže být opět stabilní zemí. A to přesto, že Burnham je 7. premiérem Velké Británie za posledních 10 let. Řekl to ve svém prvním projevu. We will take power
11: out of here. Andy Burnham slíbil, že moc přenese z Londýna k jednotlivým lidem, do obcí a měst. To má pomoci nastartovat ekonomiku. Obyvatelům Británie chce ulevit od vysokých životních nákladů. Slíbil dostupné bydlení a konec bezdomovectví. Jedním z prvních kroků vlády bude vyčlenění přepočtu necelých 10 miliard korun na pomoc lidem bez přístřeší. Do konce roku představí 10letý plán obnovy země.
1: Dodává náš reportér zahraniční redakce Jaromír Marek. Někdejší starosta Manchesteru vystřídal ve vedení země i labouristické strany Keira Starmera. A to poté, co jeho strana dosáhla v místních volbách katastrofálních výsledků. A teď se v souhrnu událostí tohoto týdne ještě vrátíme ke skončenému mistrovství světa ve fotbale. Vítěze už známe. Španělé porazili ve finále obhájce zlata Argentinu, a to 1-0 po prodloužení. Vedle gratulací vítězům a bilancování výkonu fotbalistů, ale plnila média ještě jedna událost ze závěru fotbalového finále. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se tak zalíbilo mezi fotbalovými šampiony ze Španělska, že od nich nechtěl odejít ani po předání zlatého poháru. A my jsme právě tento moment, kdy Donald Trump neustále stojí těsně vedle slavících fotbalistů, kteří jásají a fotí se a Trumpa si přitom vůbec nevšímají, rozebrali taky s naší severoamerickou zpravodajkou Janou Ciglerovou, která je teď v Praze. A ptali jsme se jí, jestli je to, že Trump neodešel z té hlavní scény, ani když španělští fotbalisté už slavili a zvedali pohár nad hlavu, tak jestli to byla spíš nezdvořilost anebo politický kalkul.
5: To hlavně nebyla náhoda. Trump udělal přesně to už v loni na klubové mistrovství světa, když slavila Chelsea, a tehdy to možná mohlo ještě působit jako přešla, protože to udělal poprvé, ale teď je zřejmé, že šlo o vědomou strategii, prostě být v záběru v okamžiku, na který se dívá miliarda lidí. Ten vítězný snímek s trofejí, to je nejcennější obrazový moment celého šampionátu. A Trump se do něj prostě postavil. Zaplatil ale za to, musíme říct, cenu, protože tím virálním momentem se nestalo to zvednutí poháru, ale to gesto Rodriho, který prezidentovi naznačuje, ať odejde, a Infantino, který ho běží odvádět.
1: Jany Ciglerové jsme se ptali taky na to, jak reagovali diváci na to, že americký prezident sledoval finálový zápas mistrovství světa ve fotbale mezi Španělskem a Argentinou přímo v hledišti, v boxu, za neprůstřelným sklem.
5: Ukázalo to, že ani ten domácí šampionát Trumpa nespojuje, ale spíš rozděluje. Bučelo se dvakrát, jednou po hymně, kdy režie raději střihla na letecký záběr stadionu, a potom znovu po druhé při tom ceremoniálu. Musíme ještě ale dodat kontext. Publikum v finále mistrovství světa v New Jersey, to prostě není reprezentativní vzorek Ameriky. Jednak velkou část tvořili fanoušci z Latinské Ameriky, z Evropy, vstup samozřejmě byly velké.

0: 1971, a to na nádorové onemocnění mězních uzlin. A my si ho teď na závěr Týdne Plus taky připomeneme.
1: Jak kokotě si přijíst a víčka mít zavřená.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
4: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora.
0: Jiřího Grossmana nám připomněl kolega z kulturní redakce Tomáš Maleček. A ještě přidám jednu myšlenku, kterou Jiří Grossman říkával. Radši bohatě žít, než bohatý umřít. Tak se tím můžeme zkusit řídit. To nám přeje Václava Marešová.
5: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fjaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Jacques Le Goff je považován za jednoho z nejvýznamnějších historiků 20. století. Rozhodně je nejpřekládanějším historikem školy Anal, která v druhé polovině 20. století fundamentálně přeměnila způsob vnímání dějin a bádání o nich.
7: Rodák z jeho francouzského Toulonu v 70. letech vystřídal Fernanda Brodéla ve vedení proslulé École des études en sciences sociales. Badatelsky se specializoval na historickou antropologii středověké západní Evropy. Pouštěl se i do tehdy nezvyklých témat výzkumu, jako je například idea očistce nebo role snů a imaginace v myšlení středověkého člověka.
6: Pro nás není bez zajímavosti, že v letech 1947 a 48 studoval na Karlově univerzitě. Přesně o 50 let později mu pak pražská alma mater udělila čestný doktorát. V českém překladu vyšlo také 14 jeho knih, což není pro zahraniční historiky běžné.
7: Jacques Le Goff zemřel v roce 2014 ve věku 90 let. Do poslední chvíle si udržel životní elán a jeho spolupracovníci ho přirovnávali vitalitou i tělesnou stavbou k obrovi Gagantovi z jeho milované knihy od Françoise Rabléze.
8: Radiožurnál 9:30. Jana Utendorská připravila zprávy.
9: Antidopingový výbor by se nově mohl zabývat takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle ní by výbor od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Zaměstnavatelé loni řešili se svými zaměstnanci více než 36 000 pracovních úrazů, to je téměř o 200 víc než rok předtím. Vyplývá to z dat výzkumného Institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky, ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. V Demokratické republice Kongo je už více než 3 000 potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. A jen západní bránou teď můžou turisté vcházet do hradu Veveří u Brna. Jižní vstupní bránu opravují dělníci. Práce potrvají do listopadu příštího roku, po nich tam vznikne nové návštěvnické centrum. Současně pokračuje rekonstrukce terasy s oranžerií a neogotickým skleníkem. Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kajak crossu. Na závěr šampionátu v Oklahoma City ovládl kontaktní olympijskou disciplínu manévrem na konci finálové jízdy. Česká výprava přiveze ze Spojených států 7 medailí, z toho 3 zlaté. Světovými šampiony jsou i kajakář Jakub Krejčí a kanoistka Tereza Kneblová.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Hulína a nehoda v Patočkově v Praze. Na D1 z Ostravy do Brna opatrně u nájezdu z D55 na kilometru 265,5 stojí kamion kvůli defektu. Blokuje pravý připojovací pruh, opatrně i tak ze směru z Otrokovic, je to za zatáčkou, na místě je policie. Provoz na dálnicích zůstává i nadále plynulý bez hlášených komplikací. V Praze v Patočkově směrem z centra u Břevnovského kláštera řeší srážku dvou aut, blokují jeden pruh, pojíždí se pomaleji a ve Vilzonově směrem z centra popojíždí kratší kolona kvůli omezení na Hlávkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a Pohoří bude výjimečně až 34, na horách kolem 23 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Nejslavnější francouzský generál Napoleon Bonaparte nebyl jen proslulý válečník. Do dějin se také zapsal jako reformátor státu, když se mu z trosek revoluce podařilo sformovat moderní Francii. Letos uplyne 200 let od jeho smrti. Napoleonův občanský zákoník Code Civil platí ve svém základě dodnes. Jeho reformy se týkaly také školství, policie, správního členění země i hřbitovů. U poslechu dnešního pořadu vás vítá Jiří Zeman. Dobrý den.
5: Historie Plus.
11: Napoleon Bonaparte se narodil v polovině roku 1769 na Korzice do rozvětvené rodiny nižší šlechty. V mládí se zajímal hlavně o matematiku a historii a jeho budoucnost měla být v armádě. Velká francouzská revoluce vypukla, když mu bylo 20 a její myšlenky si okamžitě osvojil. Z králova vojáka se stal voják revoluce. Jak mi potvrdila docentka Daniela Tinková z Ústavu českých dějin Karlovy univerzity, byla to právě armáda, díky které Napoleon vystoupal až na vrchol.
12: Událost, na které si vybudoval jméno, bylo vytlačení Angličanů z přístavu Toulon. Za to si zasloužil v tom roce 1793 generálský titul. Potom druhá velice jako výrazná událost byla už po pádu jakobínské diktatury, když v těch letech 1795 až 1800 vlastně Francii řídilo takzvané direktorium. To byl republikánský orgán, chtěl zachovat výdobytky revoluce a chtěl se ale vyhnout teroru a stál na jedné straně před velikým tlakem zleva, takový ti radikálové, v podstatě jakoby dědici Robespierre, ale ještě radikálnější typu Gracha Babeuf, ale těch bylo víc. A na druhé straně tam byl veliký tlak i zprava. od rostoucího sebevědomí royalistů, kteří zase usilovali o návrat Francie k monarchickému principu. Tak Bonaparte se vyznamenal v roce 1795 právě při potlačení jedné z těch royalistických vzpour, kdy tam nemilosrdně prostě rozstřílel demonstrující monarchisty na schodech kostela svatého Rocha v ulici Saint-Honoré.
11: Jakým způsobem se Bonaparte prosadil?
12: Důležitý krok na té jeho kariéře bylo, že v roce 1799, tak nějak, když už direktorium chápalo, že ty tlaky zleva zprava vlastně neustojí a začalo volit, co vlastně budou dělat dál, protože pokud chtějí uchovat jakési zdání republiky a nechtějí, aby se Francie prostě úplně rozpadla, musí nějakým způsobem provést státní převrat. Takže byli rozhodnutí, že prostě pomůžou k moci nějakému generálovi. Měli vlastně vybrané dva favority. Jedním byl generál Joubert, který ale padl v bitvě u Novy. Druhý byl Victor Moreau, ale to byl přesvědčený republikán a ten je s tím poslal do háje. No a třetí, kdo potom přicházel do hry, byl právě Bonaparte, akorát, že ten byl v té době natažený v Egyptě. To egyptské tažení se úplně nedařilo. Takže Bonapartovi vlastně i tohle to se jako diplomaticky i vojensky jako hodilo rychle se zdechnout z toho Egypta a s velkou slávou se objevit v Paříži, kde vlastně za pomoci některých těch členů direktoria vlastně provedl vojenský státní převrat a byla teda nastolena v podstatě vojenská diktatura v čele s ním.
11: Generál Bonaparte se stal vládcem Francie. Zdání existence republikánského zřízení měl udržovat nový režim, takzvaný konzulát.
12: To bylo zřízení, v jehož čele stály tři konzulové, Bonaparte, potom další dva, ale jak už se tehdy říkalo, jsou to taková jako opěradla Bonapartova křesla. A potom bylo několik dalších orgánů, byl tam senát a byl tam i zákonodárný sbor. Ta ústava každopádně byla ale postavená tak, že ten zákonodárný sbor, na rozdíl od doby revoluční, měl mnohem menší kompetence než ten senát. A hlavně začala se obracet i ta hierarchie principu, která vzešla z revoluce, kde se všechno volilo. Tam se jako, tam moc jakoby vyvěrala z dola. A v době, kdy se dostává k moci Bonaparte, tak už se tam začíná zakotvovat princip, že vlastně ta moc jakoby emanuje zhora. Je to Bonaparte, kdo si vybírá konzuly, jsou to konzulové, kdo jmenuje senátory, ale čím Bonaparte jako chytře legitimizoval tenhle ten princip, že tu ústavu předložil plebiscitu. Dneska bychom řekli referendu. V podstatě už druhý den byly vyhlášeny výsledky, v podstatě na to stačilo sečíst hlasy, které se sezbíraly v Paříži. A navíc je ještě známo, že Napoleonovi pomohl jeho mladší bratr Lucien, který údajně spálil prostě ty papíry, co se začaly zhromažďovat jako ze zbytku Francie, tak to údajně hodil do krbu, aby se prostě nezdržovali s počítáním hlasů, protože už dopředu bylo rozhodnuto, že plebiscit schválí prostě ústavu z roku 8.
11: Napoleon se zřejmě při studiu historie inspiroval přechodem Římské republiky k císařství, kterému předcházel takzvaný druhý triumvirát. Od začátku své vlády musel řešit problémy ve státní správě, justici, ohrožení ze strany dalších států a jak pokračuje docentka Tinková, vždycky chyběly peníze.
12: S tou Francií se vlastně pořád táhnou finanční problémy. A jak je známo, tak revoluce, že ho to začala řešit mimo jiné tím, že se zabavoval církevní majetek a na rozdíl od Josefa II., který to používal dál na reformy náboženské, tak prostě francouzský stát to konfiskoval. Další důležitý krok byla samozřejmě úprava daňové politiky a to bylo velice flexibilní během těch 15 let, co byl u moci, tak ta daňová politika se hodně měnila. Tam se zaváděly různé daně z počtu okén, z počtu komínů, prostě vymýšleli všechno možné, aby dostali z lidí peníze. Potom samozřejmě se vykořisťovaly ty obsazené země. No a nechával obohacovat se prostě ty vrstvy obyvatelstva, které na to měly peníze, tak prostě skupovali ty zámky a to, co se zabralo těm emigrantům. Což mělo nejenom teda ten dopad samozřejmě finanční, ale mělo i ten dopad, jak bych řekla, politicko-ekonomický, že se tady opravdu stabilizovala vlastně nová společenská vrstva. Můžeme tomu říct jakoby buržoazie, ale taková ta bohatá střední třída, na které potom vlastně ten režim stál.
11: Změny společenské tedy vedly i k obměně byrokratického aparátu. S ním podle docentky Tinkové souvisí také policejní systém.
12: Ten na to byl vlastně vázaný, protože musíte mít docela fungující správu, abyste ty lidi mohli kontrolovat. Že? Takže to vždycky s tím souviselo, to máme i tady z Rakouska, že velice podobně to vlastně měl Napoleon, který se vytvářel už vlastně od doby konzulátu systém jednak té veřejné, jednak té tajné policie, která byla právě navázaná na tyhle ty státní složky. Je známo, že v čele toho policejního aparátu stál Joseph Fouché, Jo, jeden z těch docela brutálních teroristů začal proti Bonapartovi taky intrikovat a Bonaparte si uvědomoval, že to je poměrně nebezpečný člověk právě proto, že stojí v čele té policie, tak ho potom odstranil a odsunul ho jako co nejdál z Paříže. Už je potom musel opustit Francii. Francouzská policie byl vlastně vynález pozdního 17. raného 18. století, že už z ludvíkovské doby, to už byl vzor prostě pro celou Evropu.
13: Nebyla to přece jenom státní správa nebo policie. Jaké další reformy Napoleon připravil?
12: Určitě je důležitá reforma vlastně soudnictví a trestního práva. On třeba vedle Cour civil byl velice důležitý zákonník trestní z roku 1810 a který vlastně zakotvoval takové ty základní vlastně osvícenské postuláty, jako nesmí být zločin, který není jmenován v tomto zákonníku, nesmí být trest, který není v tomto zákonníku, před trestem i před zákonem jsou si všichni rovni, čili všem se seká hlava, není tady hierarchie, že šlechticům se usekne hlava, chudák se oběsí, tak jak to bylo před revolucí. Ale co je zajímavé, že Napoleon obnovil třeba zločin otcovraždy a jiné urážky majestátu, ale když někdo jako vztáhne ruku na něj samotného. A to se trestalo nejenom smrtí, ale i utětím ruky. Stejně jako ta otcovražda. To vypovídá o tom, jakou on připisoval roli té patriarchální moci. Že vztáhnout ruku na otce, stejně jako vztáhnout ruku na toho panovníka, to jest na něj, je vlastně mnohem větší zločin, než jako zabít kohokoliv jiného.
5: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 17:30 na Plusu.
11: Z Napoleonových reforem dodnes přetrval jeho občanský zákoník, který je základem právních systémů mnoha států světa. O francouzském kodexu jsem si povídal s docentem Davidem Elišerem z právnické fakulty Univerzity Karlovy a doktorem Jaromírem Císařem z advokátní kanceláře Císař Češka Smutný, který externě vyučuje na katedře právních dějin téže fakulty. Doktor Císař upozornil, že před revolucí existovalo ve Francii několik set právních systémů.
14: Na francouzském území bylo právo soukromé, tedy zhruba to, čemu dneska říkáme občanské, rozděleno do velkého počtu oblastí. Vlastně šlo o to, že zhruba už 300 let před revolucí se francouzští králové pokusili zachytit a sjednotit soukromé právo a do té revoluce se to ale nepodařilo. Podařilo se alespoň ho zmapovat, takže v tom 15. století se najednou zjistilo, že ve Francii existuje zhruba 700 oblastí různých právních systémů. Bylo to právo obyčejové, čili nepsané, zvykové. Ty oblasti měly třeba různé míry a váhy. Voltaire dokonce říká, že když člověk cestuje po Francii, tak střídá právní řády častěji, než přepřahá koně.
11: Napoleon se tedy rozhodl sjednotit právní prostředí. Z jakých základů jeho právní řád vychází?
14: Ten zákoník je kompilací tří zdrojů. Dvou velmi konzervativních, konkrétně jsou to právě ty krajové obyčeje. Druhým významným zdrojem bylo římské právo, které se pěstovalo po celý středověk jako takzvané ratio scripta, čili psaný rozum, čili určitý ideál exaktního, propracovaného, systematického práva. A konečně ten třetí zdroj, to je doktrína. Doktrína přirozených práv, doktrína původem osvícenská, ale realizovaná v revoluci. Doktrína, která říká, všichni lidé se rodí svobodní a rovní ve svých právech a na svobodě občana, na svobodě člověka staví celý systém společnosti.
11: S tou rovností žen to bylo ale trochu složitější. Pane docente Elišere, jak zákoník upravoval postavení žen?
15: Ten kodex, a tady asi i pokud nás prameny nešálí, tak pod zřetelným vlivem samotného Napoleona, si právě uchoval jistou patriarchální převahu právě v té oblasti rodinného práva, zejména práva manželského a také práv a povinností rodičů a dětí. Totiž žena, která si někoho vzala v době této, o které mluvíme, tak vlastně byla považována za jakousi, jak říkají Francouzi, mineur perpetuel, tedy věčnou nezletilou. Čili ona v podstatě měla status jakési omezeně svéprávné osoby, která nemohla jaksi činit veškerá právní jednání ohledně sebe ani ohledně svého majetku. Protože v tom původním kodexu z roku 1804 v čele té rodiny stojí chef de la famille, což byla hlava rodiny, šéf, že jo, jak cítíte z toho francouzského znění. A tahle ta predominance maskulinní byla vlastně zrušena až v podstatě v 70. letech minulého století.
11: Docentka Daniela Tinková k tomu poznamenává, že rakouské zákony, které se vztahovaly také na české země, že nám poskytovaly širší práva.
12: Tohle třeba v rakouském zákoníku není. Tam jako žena samostatná mohla vést obchody, mohla uzavírat smlouvy, ve Francii ne. Tam vždycky je k tomu potřeba nějaký muž. V tom mi to přijde docela zajímavý zase pro srovnání, protože to Rakousko jakoby v tomhle, nechci říct slovo pokrokovější, ale jako vycházelo přece jenom z trošku jakoby rovnostářtějšího modelu, než je ten románsko, řeknu ošklivě korsický systém, jo? Že tam, já bych řekla, že to souvisí s tím, že kód civil víc vychází z římskoprávních předpisů, které vlastně byly silně patriarchální a tam ta ekonomická moc ženy vždycky byla nějak jako mnohem slabší než ekonomická moc muže.

0: Přesto francouzský zákoník vydržel více jak 200 let. Napoleon vytvořil desítky komisí, ve kterých byli právníci z různých oblastí Francie. Jak dodává doktor Císař, chtěli vytvořit hlavně stabilní a dlouhodobý kodex.
1: Napoleon ustavil, tu řídící komisi byla složena ze 4 právníků. Předsedou té komise byl jakýsi Tronchet, což byl pařížský soudce. Pak tam byl zase soudce z Bretaně, pak zase soudce z Périgordu, čili z té jiho západní Francie, a Portalis z Provence, tedy z té jiho východní Francie. Jejich cílem tedy bylo, aby realisticky vytvořili zákoník, který bude odpovídat povaze lidí, jejich přirozenosti. A další převratnost asi spočívá v té kvalitě toho zákoníku. Vytvořil velmi přehledný systém, že pracuje s formulacemi stručnými, jasnými, dokonce elegantními. Ta řeč je velmi elegantní. Standal dokonce doporučoval četbu občanského zákoníku pro kultivaci stylistiky studentů literatury.
0: Mohl byste mě i posluchačům přiblížit metodu, jakou zákoník tvořili?
1: Ty formulace byly velmi obecné, ale v té obecnosti výstižné pro mnoho různých nepředvídaných situací. Tam, kde zákonodárce přestane prostě malovat ten obraz velkými tahy a začne filigránsky vykreslovat drobnosti, tak ztroskotává, protože nikdy nemůže ten detail doběhnout. Vždycky ten detail v té aplikaci práva je složitější, než si člověk dokáže představit. Ten zákonník nepracuje s detaily, ale spíše s principy, se zásadami.
0: Jak moc se na tomto právním díle podílel samotný Napoleon, přece jenom hlavně byl voják, která ta ustavení jsou tedy dílem Napoleona samotného?
1: Napoleon se vlastně omezil jenom na to, že jestliže se stručně řečeno ti právníci v těch komisích pohádali, tak on dělal toho arbitra, který rozhodl se svojí genialitou, prozíravostí a intuicí ty sporné otázky.
0: Jakým způsobem se tento nový zákoník odrazil v životě běžných Francouzů? Nastala nějaká změna v jejich životech?
1: Když byl tedy v březnu roku 1804 ten zákoník vyhlášen, tak nenastal rozhodně žádný převrat v životě všech občanů. To by bylo i špatně, kdyby nastal takový převrat. Takže ale co pro ně teda skutečně bylo nové pro občany, poprvé to celé občanské právo se dalo přečíst, vidět, seznámit se s ním, a to byl ten ohromný pokrok, protože do té doby, jak jsme si ukázali, tak vlastně to bylo velmi těžké pro neprávníka se v tom právu orientovat a řídit se jim v každodenním životě.
2: Bych to ještě doplnil, navázal na to, co říkal pan doktor Císař. Ono se na tom ukázalo také to, že kodex byl vlastně skutečně snahou o jakési smíření, protože ta společnost byla po té francouzské revoluci nesmírně prostě rozvrácená. V podstatě ty stavy byly zrušeny a tak dále. Takže přeci jen určité výdobytky, které měly antifeudální atribut, tak ty tam byly. Připomeňme si třeba například v oblasti dědického práva. Do té doby ve Francii bylo dědické právo založeno na primogenituře. Prvorozený syn zásadně dědil ten majetek, ty statky, a ti ostatní bez ohledu na pohlaví tedy nic nedostávali. I tohle bylo vlastně zrušeno tím kodexem a byli zrovnoprávněni všichni potomci toho kterého člověka, a ještě bychom asi mohli uvést řadu dalších prvků, které se tam promítaly v oblasti třeba smluvního práva. Bylo také řečeno, že prostě to, co si mezi sebou lidé ujednají jako smlouvu, to, co do ní vtělí jako její obsah, budiš mezi nimi zákonem.
0: Doplňuje docent David Elisher a dodává příklad toho, jakým způsobem sám Napoleon Bonaparte zasahoval do tvorby nového kodexu.
2: Se vedl spor o to už tehdy vlastně, jestli mají být v tom kodexu zahrnuta úprava nesezdaného soužití, tedy vlastně nikoli manželství, ale těch nesezdaných párů, že už tehdy jich bylo. Říkalo se tomu union libre, že? Tedy volný svazek. A ovšem doktrinální termín byl konkubináž, jakoby konkubinát. A dotaz právníků zněl, zdali má být o nich aspoň zmínka v tom kodexu. A Napoleon měl teda podle těch pramenů odvětit le concubin se passe de la loi se désintéresse de, což tedy v překladu znamená konkubíni, tedy ti nesezdaní, se jaksi obejdou bez zákona a právo se tedy o ně ani nezajímá. Čili z toho důvodu ta jeho odpověď byla negativní a prostě v tom roce 1804 nebyla jediná zmínka o těch nesezdaných soužitích v občanském zákoníku a dostává se tam vlastně až v roce 1999, téměř po 200 letech od jeho přijetí.
1: Ještě taková úplná zajímavost, určitě se běžně neví, ale je to překvapivé v tom dobovém kontextu, že ten druhý muž konzulátu před císařstvím, ale on prostě zůstal u moci i za císařství, čili v podstatě formální zástupce Napoleona, byl otevřený homosexuál a dokonce se dosti zasloužil o ne snad úplnou legalizaci, ale dekriminalizaci, že jo? Čili to, že vlastně homosexualita nebyla trestně stíhatelná.
0: Poznámka doktora Jaromíra Císaře mířila na druhého konzula, jehož jméno se neodvážím skloňovat. Jean-Jacques Régis de Cambacérès. Code civil ovlivnil také právní systémy v jiných zemích. Přímo ho přijala třeba Belgie. Značnou inspiraci bychom našli i v tehdejších kodexech Itálie, Portugalska nebo Španělska. Některé pasáže nalezneme také v soudobém českém právu. Jak podotýká docent Elišer, velká část platí ve Francii dodnes a se změnami Francouzi nespěchají.
2: Je z těch Francouzů vždycky cítit taková velká úcta k tomu kodexu. Já si moc dobře vzpomínám na slova profesora Carboniera, který je opravdu doyenem té francouzské civilistiky a ten říkával, že Code civil je vlastně civilní konstitucí, je civilní ústavou pro každého Francouze. A z toho plyne i obrovská úcta, kterou nejen Francouzi, ale odborná veřejnost, právníci, akademici k tomu kodexu chovají. Čili oni, když ho mají reformovat, novelizovat, tak k tomu přistupují až s nábožnou úctou. Prostě desítky let diskutují o každém ustanovení a teprve pak se uchylují k nějaké novelizaci, čili rozhodně to není nic překotného. A co mě na tom ještě zaujalo z toho historického hlediska? Představte si, že v tom kodexu z roku 1804 existují ustanovení, a není jich málo, podle některých analytiků je to až 1200 ustanovení, která zůstala nedotčena a mají tu původní redakci Napoleonovu nebo napoleonskou, třeba právní úprava plotů, oplocení sousedních pozemků, rozhrad. To všechno bychom nalezli už v těch pařížských zvykových právech a to z 15. století. A představte si, že tyhle ty věci byly uzákoněny v roce 1804 a dodnes jsou tam v nezměněné textaci.
0: V důsledku revoluce, na kterou navazuje Napoleonův režim a dalšího rychlého vývoje, procházela francouzská, ale i evropská společnost zásadními změnami. Ty se dotkly živých i mrtvých. Jak připomíná docentka Daniela Tinková, reformy se týkaly také pohřbívání.
3: Za Bonaparta byl nejvýznamnější dekret z doby konzulátu, který v podstatě dal dohromady ministr Portalis a ten právě jako předpokládal, že se hřbitovy budou zakládat za městy. To, co u nás udělal Josef II. Vlastně už 20 let předtím, že hřbitovy se teda budou zakládat za městy z hygienických důvodů a hřbitovy, že budou taky rozděleny na několik oddělení. To jsme tady úplně takhle striktně neměli a to bylo na tom vlastně ještě zásadnější, protože tam od revoluce na hřbitovech ve Francii docházelo pořád ke konfliktům. Katolíci, protestanti, jsem tam do toho nějaký žid, vždycky z toho byla nějaká rvačka, potom občas nějaký herec, nějaká prostitutka zakopali je na katolickýho hřbitova, farář je nechal vyhodit, nebo tam přišli věřící, v noci vyhrabali. Takže Portalisův dekret někdy z toho roku 1801 udělal prostě komplexní, nějaká konečné řešení se hřbitovy, že hřbitovy budou městy, budou mít zhruba takovou plochu, je vymezena jako ideální plocha pro každýho, jako kolik má zaujímat jako místa, na kolik má nárok, na kolik let ten hrob bude, aby tam nebyly ty tahanice, kdo jak dlouho si může hnít, že ten si hníje díl. To, že po 10 letech se to recykluje, ty lidi se vyhodí, aby se neplýtvalo půdou. To udělal i Josef II. Tady, takže s tím nepřišli Francouzi. No a ten Portalisův dekret navíc tam má rozdělení hřbitovů na konfesní části. Katolíci, hygienoti a lidi bez vyznání.
0: S uměním, literaturou i administrativou souvisely napoleonské reformy ve školství. Podle docentky Tinkové tady ale Bonaparte slavil jen částečný úspěch.
3: V Napoleonově době bylo docela dost radikálně překopáno vysoké školství a taky střední. Tehdy byla zavedena licea, to, co mají Francouzi do dneška vlastně jako gymnázia, ty vyšší střední školy, které byly vlastně vojensky organizovány. A došlo taky k reorganizaci i škol uměleckých. Ta Académie des Beaux-Arts, která vznikla za Colberta někdy v roce 1666 a kterou zrušila revoluce, tak byla za Napoleona obnovená, překopaná. Nejdůležitější uměleckou autoritou se tehdy stal Jacques-Louis David, že ho, známý malíř revoluce, který byl tehdy oficiálně správcem sbírek Louvru. Tak se stal takovým jako diktátorem vkusu a stál vlastně i v čele malířské školy, která v duchu toho neoklasicismu, který vlastně i souzněl s takovou tou imperiální politikou Napoleonovou, vlastně razil ten neoklasicismus jako takový jako oficiální styl vlastně císařství. To, z čeho se potom stane empire, jako styl císařský.
4: A co literatura?
3: No, literatura tam na tom byl vlastně i hůř. Já jsem o těch školách mluvila i proto, že on se snažil jakoby vytvořit si i takovou tu intelektuální elitu, která mu půjde na ruku. Ale tohle se úplně nepovedlo. Ani z těch škol, které z těch liceí a ještě vlastně vznikla École normale d'administration, která dneska taky funguje. To je pro ty nové kádry, jako administrativní École normale supérieure pro budoucí učitele. To taky je napoleonská invence, která do dneška funguje. Tak ty kádry se mu administrativní podařilo z těch škol vygenerovat, ale úplně ne třeba ty publicisty, co ho budou oslavovat. Tam se mu to jako nepovedlo a on sám i někde jako poznamenal, že získal tu jakoby malou literaturu, takové pár těch žurnalistů z žurnálu, který platil, ale velká literatura, že nikdy nebude na jeho straně.
0: Žádný strom neroste do nebe. Napoleonovy snahy začlenit svou rodinu do tradičních vládnoucích dynastií vyvolávaly ve francouzských občanech a hlavně mezi jeho vojáky pocity zrady. Přičtěme k tomu ještě nepovedenou kontinentální blokádu nebo katastrofu při ruském tažení. I proto se v dubnu 1814 vzdal císařského trůnu a ani stodenní návrat na tom nic nezměnil.
1: Když už po svém politickém pádu ve vyhnanství na svaté Heleně sepisoval svoje paměti, tak řekl, moje sláva nebude spočívat ve 40 bitvách, které jsem vyhrál, protože Waterloo to všechno vymazalo. Ale co nikdy nemůže být zapomenuto a co bude žít věčně, je můj občanský zákoník.
0: Doplňuje na závěr dnešní Historie Plus doktor práv Jaromír Císař. Jemu a docentům Daniele Tinkové a Davidu Elišerovi děkuji za spolupráci. Stejně tak mistru zvuku Lukáši Vorlovi. Režii měla Michála Krčmová. Vám děkuji, že jste poslouchali. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Zeman.
5: Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Interview Plus.
6: Ministerstvo vnitra podle tisku ve výroční zprávě o extremismu za loňský rok neuvedlo stranu SPD, která se přitom předtím ve zprávě objevovala opakovaně. Znamená to, že SPD v loňském roce vystupovala umírněněji než dříve? Nebo se snad to, co bývalo extremistické, stalo normálním? Petr Vizina se zeptá odborníka na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleše Michala.
5: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu.
7: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy připravuje Jana Utendorská. Požáry na jeho západě Francie sílí, evakuace museli další desítky tisíc lidí. Podvodníci zneužívají jméno Českého rozhlasu a České televize pro vylákání citlivých údajů. Tenistky Samsona Havlíčková si na turnaji v Praze zahrají o titul ve čtyřhře. Práce silničářů zpomalují provoz na silnici 38 u Červeného kříže na Jihlavsku. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Hasiči na jeho západě Francie dál bojují s rozsáhlými lesními požáry. Úřady nařídily evakuaci dalších 55 tisíc lidí v okolí města Bordeaux. Už předtím muselo domovy opustit více než 200 tisíc lidí. Podle agentury AFP požár v regionu znovu výrazně zesílil.
4: Nejvíc je zasažený departmán Žiron. Úřady tam částečně uzavřely důležitou dálnici a francouzské státní dráhy později oznámily, že do odvolání přeruší železniční dopravu na jednom z úseků jižně od Bordeaux. Paříž nasadila do bojů s požáry 1400 hasičů a pomáhají i vojáci nebo hasiči ze zahraničí, včetně těch z Česka. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunez pro Listla Tribune řekl, že bude trvat dlouho, než se oheň na jihozápadě země podaří dostat pod kontrolu. Další evakuaci nařídilo večer taky Španělsko. Hasiči tam bojují s plameny v okolí Madridu. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
7: V Česku hasiči dohašují skrytá ohniska po požáru lesa u Velhartic na Klatovsku. Včera tam hořelo zhruba na ploše 5 hektarů ve strmém kopci v nepřístupném terénu. Pod kontrolu hasičů požár dostali večer. Aktuálně je vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Na místo teď dorazily nové jednotky. Práce budou pokračovat zřejmě celý den, možná i zítra, říká velitel zásahu Aleš Bucifal.
8: Pokračujeme v dohašování nějakých drobných ohnisek, skrytých ohnisek, podzemního hoření pod kořenama. Teď vyhasíme takový ty viditelný ohniska, který třeba se ještě mírně hoří nebo se z nich kouří. A potom se to všechno bude muset procházet termokamerou a hledat ještě takový ty skrytý, který vysloveně nejsou vidět, ale třeba z, já nevím, půl metru pod povrchem, pod tom mechu to někde hoří, jo.
7: Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS zpráv neposílají. Varování může být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
9: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
7: V Jižní Koreji zasedá výbor pro světové dědictví UNESCO. Na svůj prestižní seznam už nově zařadil například Buddhovo rodiště v Indii nebo jedny z největších sladkovodních mokřadů na světě v americkém státě Georgia. Česko letos o zapsání žádné své položky neusilovalo.
10: Na konferenci v jihokorejském Pusanu zaznělo, že největším nebezpečím pro historické památky UNESCO jsou momentálně války a ozbrojené konflikty, pro přírodní lokality potom globální změny klimatu. Česká republika má aktuálně na prestižním seznamu UNESCO zapsáno celkem 17 položek a podle ministerstva kultury bude výhledově navrhovat další, například historickou papírnu ve Velkých Losinách, hořické pašijové hry nebo českou pivní kulturu. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
7: Zarostlou část Hárecké planinky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů, jako jsou vzácné orchideje nebo motýl jasoň dymnivkový. Hárecká planinka je součástí chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Má rozlozu kolem 80 hektarů.
11: Sport. Tenistky Laura Samson a Lucie Havlíčková si zahrají o titul ve čtyřhře na turnaji v Praze. V 11 hodin nastoupí k finálovému utkání proti Britkám Dartové a Lamsdenové. Laura Samson se těší na atmosféru centrálního kurtu, která by podle ní měla pomoct domácímu páru.
12: Jsme v Česku, takže podle mě oni můžou být ještě víc nervózní, protože ví, že to vlastně je všech těch 6 tisíc asi proti něm. No, takže samozřejmě to bude skvělá atmosféra a těšíme se.
11: Zápas o titul v deblu na Live Sport Prague Open odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu budeme informovat v reportážních vstupech. Po druhé hodině je na programu na Štvanici finále dvouhry mezi Ukrajinkou Snigurovou a Rakušankou Tagerovou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D1 u Hulína a omezení na silnici 38 u Červeného kříže. Na D1 z Ostravy do Brna zpozorněte u nájezdu z D55. Na kilometru 265,5 stojí kamion kvůli defektu. Blokuje pravý připojovací pruh opatrně, tak i ze směru z Otrokovic. Je to za zatáčkou, je to také už označené světelnou šipkou. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy je za Štoky dopravní omezení kvůli sanaci zeminy. Jezdí se kyvadlově, zpoždění kolem 10 až 15 minut v obou směrech. Na silnici 34 z Pelhřimova Jevřimova do Havlíčkova Brodu u Velkého Rybníku a Vystrkova opravují vozovku. Provoz řídí na dvou místech semafor Kyvadlově.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma bude celoživotní vzdělávání. Podle průzkumu agentury Ipsos z června roku 2026 patří polovina ekonomicky aktivních Čechů k takzvaným kutilům, tedy lidem, kteří se učí za pochodu, ale ne vždy dotáhnou věci do konce. Jen 3% z nás jsou hybatelé vlastního rozvoje. Co ta čísla říkají o naší společnosti? Jak si stojí Česká republika v porovnání s dalšími evropskými státy? A co ovlivňuje to, zda se budeme vzdělávat po celý život? Hostem je teď sociolog Jan Kalenda z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, kde vede Centrum výzkumu. Hezký den.
15: Dobrý den.
5: Leonardo Plus.
14: Když zmíním celoživotní vzdělávání, lidé si možná často představí rekvalifikaci, kurz angličtiny nebo třeba firemní školení. Je to správná představa?
15: Je to správná představa, ale trochu neúplná. Jo. A jedna z těch fascinujících věcí ohledně celoživotního vzdělávání je to, že ho vlastně najdeme skoro všude, ale zároveň on nemá jakoby nikde domov, takže zároveň nikde, protože není žádné ministerstvo celoživotního vzdělávání, úřad celoživotního vzdělávání. To znamená vlastně, ono má mnoho tváří a v tom je jeho obrovská výhoda, protože může sloužit vlastně nejrůznějším lidem, nejrůznějším cílům a tak dál. Na druhou stranu spočívá jeden z těch jako největších problémů jeho podpory, koordinace rozvoje, protože když nikomu nepatří, tak je velmi obtížné vlastně všechny tyhle prvky nějakým způsobem spojit. Někdy vlastně říkáme, že celoživotní vzdělávání má dvě takové jakoby dimenze, okolo kterých se jim můžeme vlastně představit, kterými je vlastně vymezujeme. Na jedné straně je to vlastně to, co už je vlastně z hlediska toho názvu, co znamená, to je jako celoživotní osa, to znamená, je to vlastně vzdělávání a učení, které začíná doslova do písmene od kolébky a pokračuje až doslova do písmene do hrobu. A v tomhle se vlastně zásadním způsobem mění od toho tradičního školního modelu vzdělávání, protože ta vlastně škola nám vlastně vzniká, nebo ten model vlastně edukace, rozvoje gramotnosti nám vlastně nejprve vzniká vlastně pro, řekněme, velmi úzkou vlastně část té život dráhy pro děti do 12-15 let, když půjdeme zpátky do 18. 19. století. Později se v průběhu organizované modernity rozšiřuje, až vlastně dnes nám končí ten systém formálního, toho úvodního vzdělávání u velké části populace, téměř u více jak poloviny populačního ručníku v případě vysokoškoláků, někde okolo 25 let. Ale vlastně ta celoživotní osa nám vlastně říká, že vlastně ani poté vlastně ta potřeba, nejenom potřeba lidí si doplňovat znalosti a dovednosti, ale vlastně i ty aspirace, které můžou mít v oblasti toho, že si chci osvojit nějaké znalosti a dovednosti, nekončí. A naopak vlastně proměny společnosti, zejména technologické změny, když se budeme bavit o těch nejvýznamnějších z nich, těch pachatelích, těch důvodů pro celoživotní vzdělávání, tak vlastně vedou k tomu, že se lidé prostě v čím dál větší míře, minimálně od těch 80. 90. let, prostě zkrátka zapojují do, nejenom se vrací do školy, ale vlastně zapojují se vlastně do toho rozvoje těch svých dovedností v průběhu celého života. A ta druhá osa, to by byla ta celoživotní osa, která někdy nazýváme celospolečenská, tak ta právě navazuje vlastně na to, že to celoživotní vzdělání se děje v různých kontextech. Není to právě jenom to vzdělávání v té školní lavici. Jo? Není to jenom ten návrat právě do těch školních lavic, to, čemu někdy se historicky říká vlastně vzdělávání druhé šance, že mám možnost si v pozdním věku nebo ve středním věku jít doplnit maturitu nebo doplnit vysokoškolské vzdělání, ale je to právě v těch různých prostředích, ať už je to zejména vlastně oblast pracovního vzdělávání, je to oblast zájmového vzdělávání, jsou to všechny ty nejrůznější kurzy, kterými si rozvíjíme to, čemu vlastně říkáme, co jsou pro nás vlastně ty koníčky. A je to ve větší a větší míře dneska vlastně i oblast učení, které se děje v digitálním světě, prostřednictvím online platform a mnohých
14: dalších. Tam je velká síla. A než se podíváme na konkrétní čísla, učíme se my Češi rádi?
15: To je moc dobrá otázka. To je, jestli se učíme rádi, většina dat říká, že ne. Máme, protože když se podíváme na postojové vlastně výzkumy v kontextu českého vlastně vzdělávání, tak lidi mnoho, a tady zase nemůžeme úplně paušalizovat, ale najdeme vlastně přibližně 50% populace, která má spíš negativní vlastně emoční asociace spojené se vzděláváním a učením. A samozřejmě jsou celá řada teorií, která to vysvětluje z hlediska. Některé říkají, že už to má vlastně příčinu. Spousta teoretiků říká, že vlastně problém se vzděláváním v průběhu životní dráhy souvisí vlastně už s problémy, které jsou v tom úvodu, to znamená, jsou to ty negativní stereotypy a vzpomínky na školu. To sezení v lavicích, přesně tak.
16: Můžete říct, proč je důležité se vzdělávat a jak nás absence vzdělávání právě může diskvalifikovat na pracovním trhu?
15: Jedna z těch základních aspektů, které jsou pro jedince, víme, že nebo ta situace, která se změnila pro tuto generaci na trhu práce, je ta, že my sice strávíme na trhu práce, ne, když to srovnáme třeba se situací někde v polovině 70. let, ne 30, ale 40 let v průměru, což je prodloužení zhruba o 33%, ale ten hlavní rozdíl vlastně v kontextu toho vzdělávání je ten, že velkou část té kariéry strávíme po 50. roce života. Oproti člověku, který žil v 70. letech, ten, který žije dneska, vlastně stráví 15 let vlastně po 50. roce života na trhu práce, což je strojnásobení délky ve skutečnosti, ten nárůst o 150%. A v tom je bohužel ta biologická danost neúprostná. Vlastně je to v období kognitivního úpadku. To znamená, to vzdělávání významným způsobem vlastně je schopné kompenzovat. My víme zase z mnoha prostě studií, které jsou dělány vlastně na mezinárodních datech, jako je třeba šetření gramotnosti dospělých mezinárodních a další, dokáže kompenzovat část tohohle úpadku. Je to stejné, i ten náš mozek potřebuje mít stimuly, aby byl v kondici, stejně jako naše tělo, a když my ho mu odpíráme, tak vlastně s ním chřadne. Což není jenom vlastně ten aspekt, řekněme, zdravotní, ale má to ten aspekt i toho, že vzdělání dosažené funguje určitým způsobem jako signalizační efekt v úvodu kariéry z hlediska toho, jakou práci můžu vykonávat a kde na trhu práce. Ale pak vlastně tu klíčovou, zase odborně sociologové říkají, signalizační funkci pro toho potenciálního zaměstnavatele nebo pro to ohodnocení se vlastně víc a víc právě sehrávají dovednosti, které máme. A problém s dovednostmi v posledních 20 letech je spojený s tím, že ty dovednosti, které vlastně zase dávají to, čemu se říká takzvané jako prémium, co jsou ty bonusové na tom trhu práce, tak oni se nesmírně rychle proměňují a jediný způsob, jak se k ním dostat je, my už je nemáme z té školy, jak bychom mohli před těmi 10-15 lety, je zkrátka se je naučit. To znamená, není to jenom vlastně obrana proti nějaké nezaměstnanosti, ale vlastně i té možnosti mít vytváření většího palety možností na tom trhu práce.
16: Je běžné, že člověk, který pracuje v IT, se vzdělává, dejme tomu, v marketingu, v jiném oboru, anebo se vzdělává v tom svém oboru, jestli mi rozumíte, co tím myslím.
15: Většinou velká část, pokud se vlastně děje pracovně orientovaného vzdělávání v kontextu České republiky, tak vlastně používám většinou členění přesně na dva typy dovedností. Jeden vlastně říkáme specifické dovednosti, které čistě souvisí s výkonem té dané profese, to znamená používání nějakého právě softwaru, nějaký způsob programování a tak dál v případě toho IT pracovníka. A pak máme obecné dovednosti. To znamená ty dovednosti, které najednou my jsme schopni použít vlastně v rámci nějakých dalších podoblastí, nejenom v rámci té profese. A mnohem typičtější je samozřejmě ta investice do těch specifických dovedností. Jeden z důvodů toho je ten, že samozřejmě zaměstnavatelé mají mnohem větší míru, ve větší míře právě podpo, když už už podporují, tak podporují právě rozvoj těch specifických dovedností. A zároveň se taky mnohem častěji vlastně podílejí na hrazení toho tréninku. Mnohem méně častěji vidíme vlastně tu podporu, řekněme, těch obecnějších dovedností. Ale i v tom je to fascinující, i v tom se mezi sebou ku příkladu země velmi významně liší, nakolik vlastně podporují vlastně ty obecné dovednosti.
14: Vy pracujete s termíny jako formální, neformální a informální vzdělávání. Připomeňte posluchačům, co si pod tím představit.
15: Formální vzdělávání je vlastně, pod tím si můžeme představit, že v tom kontextu té celospolečenské dimenze těch různých prostředí, v kterém se to vzdělávání odehrává, tak formální vzdělávání je vlastně to, které se děje ve vzdělávacím systému a pro nás je důležité, že je zakončené vlastně nějakým uznaným certifikátem. To znamená, je to vzdělávání, které končí ku příkladu výučním listem, cukrář, kuchař, nebo maturitním vysvědčením, nebo vysokoškolským titulem. V kontextu vlastně toho, kolik lidí se zapojuje do formálního vzdělávání, tak v České republice je to vlastně relativně málo. Je to dlouhodobě okolo 2-3 % dospělých mezi 25 a 64 lety se nám vlastně vrací doslova do písmen. To jsou ti, kteří se nám vrací do těch lavic z nějakého důvodu. To znamená, to by byl ten nejvíc formalizovaný a vlastně typ toho dalšího vzdělávání. Ale on je důležitý, protože on stále má jediný, zaručený a poměrně významnou signalizační funkci pro ty zaměstnavatele. Pak máme vlastně obrovský a strašně pestrý svět toho neformálního vzdělávání, což je veškeré organizované záměrné učení, do kterého dospělí vlastně vstupují. To jsou všechny naše školení na pracovišti. To jsou organizované kurzy. Ale může to být vlastně i individuální lekce angličtiny, italštiny, na kterou chodím jednou týdně s lektorem. A ta je poměrně široká. A tenhle segment je opravdu velmi výrazný v České republice. Každoročně se do něj zapojí okolo 40 až 45% dospělých mezi 25 a 64 lety, což je, když to převedeme na celá čísla, 1,8 milionů obyvatel se ročně takhle vlastně zapojí do tady tohle typu neformálního vzdělávání, což je prakticky téměř stejný objem, který odpovídá tomu, kolik máme dětí na základní, střední škole a kolik máme vysokoškoláků dohromady. To znamená, ten segment je velký. Samozřejmě ta doba strávená, to je počítání hlav, ale ta doba strávená tím učením je samozřejmě mnohem menší mezi těmi dospělými, protože plní ještě mnoho dalších rolí. A pak máme tu třetí oblast, která je samozřejmě taky jako strašně fascinující, a to je vlastně ta oblast informálního učení, která vlastně vznikla vlastně historicky trošku v těch klasifikacích a měřeních trošku jako zbytková kategorie, protože se nám nikam nehodí, ale vlastně víme, že lidé se odjakživa učí i sami. Tím, že něco napodobují s růstem gramotnosti, tím, že si čtou, později experimentují a tak dále. To znamená, informální učení je vlastně jakékoliv neorganizované, ale záměrné učení, kde se sám snažím naučit podle tutoriálu na YouTube, na kytaru a podobně.
5: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Teď už se podrobněji podíváme na průzkum agentury Ipsos, který realizovala pro nadaci České spořitelny s názvem Celoživotní učení, jak k němu Češi přistupují. Průzkumu se účastnila ekonomicky aktivní část populace, lidé ve věku od 18 do 65 let, jak zaměstnanci, tak OSVČ, ale i lidé nezaměstnaní anebo na rodičovské, kteří se budou na pracovní trh vracet. Sběr dat proběhl v dubnu 2026. A než okomentujeme ty konkrétní výsledky, tak za vás bylo něco, co překvapilo?
15: Určitě to, co si myslím, jako co je nejvíc překvapivý fakt z těch dat, jsou vlastně postoje, které se týkají vlastně adopce vlastně generativní umělé inteligence mezi dospělými. A jak moc vlastně jsou Češi, když to pak společně rozebereme, bychom řekli stále technopesimisté než technooptimisté.
16: Průzkum agentury Ipsos rozděluje, než se podíváme na AI, tak rozděluje Čechy do 4 typů. Hybatel, stratég, kutil, průzkumník. Největší skupinou je kutil. Zkouší, experimentuje, ne vždy věci dotáhne do konce. V české populaci je to 51% kutilů. Tak co to o nás vypovídá?
15: Vypovídá to přesně, odpovídá to na jednu z těch otázek, kterou jste mi dávala. Kdy se vlastně ti dospělí začnou učit? No většinou tehdy, až když jsou tomu vystaveni a musí. Není to příliš jako proaktivní typ učení, vzdělávání právě, který by byl plánovaný, který by byl spojený s tím, že tu strategii, že tu kariéru opravdu chápu tak jako strategii, pečuji o tom a k tomu sbírám ty certifikáty a rozvím ty dovednosti, ne. Je to opravdu takové opravdu jako ad hoc a je to něco, co ten průzkum vlastně kvantifikuje, vlastně jeden z kvalitativních výzkumů, který se v České republice udával už před nějakými 3 lety, který vlastně říká o tom, že Češi vlastně se začínají učit zejména a dominuje tomu jejich učení právě to informální učení. V okamžiku, kdy něco neví, tak spoléhají právě na ty informální kanály a to, že se budou schopni, když něco potřebují vlastně sami doučit, ale vlastně není to příliš organizované, provázané a zase tím pádem to odpovídá i tomu, co pak vidíme třeba v těch větších datech, a které jsou spojeny právě s tou účastí a neúčastí v tom neformálním vzdělávání, protože ten průzkum velmi hezky vlastně ukazuje, že když se podíváme právě na ty strategie a hybatele, tak ti tvoří zhruba okolo těch 40% té české populace, což je zhruba ti 4 lidé z 10, kteří se nám vlastně každoročně nějakým způsobem dostávají do toho neformálního vzdělávání.
16: A neodráží tedy ten průzkum trošku tu naši českou mentalitu, kdybyste třeba to porovnal i s dalšími evropskými státy?
15: Tam je v něčem samozřejmě ano, protože to vychází a tady je, ale bych si dával pozor na to, abychom to jenom jako neindividualizovali, že jsou to jenom postoje, individuální postoje těch lidí, protože samozřejmě ten průzkum i odráží vlastně, a on to má v mnoha dalších datech, odráží vlastně to, že ty moje postoje můžou být taky obraz i do určité míry vlastně i mého pracovního místa. Jo, pokud já budu mít rutinní práci a nebude mi vlastně to běžné pracovní prostředí vytvářet žádné stimuly nebo dávat mi příležitosti k tomu, abych se rozvíjel, tak mít v něm nějaké růstové nastavení mysli je jako sedět v zaparkovaném autě a prostě šlapat na plyn, ale nikam nedojedu. Takže tam je vlastně, je potřeba vždycky jakoby číst, že ty dvě věci vlastně jsou vzájemně propojené. Vidíme vlastně v tom kontextu minimálně toho českého rybníka nebo toho tuzemského rybníka se vzděláváním, že vlastně mnohem častěji narážíme vlastně na spíše řekněme jako pesimistické nebo méně pozitivní přístupy k těm organizovaným formám vzdělávání a vlastně velmi silnému přesvědčení o tom, že když přijde na problém, my se s ním vypořádáme. Což není vždycky pak vidět v těch datech, protože když se třeba podíváme na to, jakým způsobem se nám vyvíjí jeden vlastně jediný objektivní měřák vlastně dovedností, které mají Češi vlastně z hlediska dat od roku 2010 do současnosti vlastně z mezinárodního šetření vlastně dovedností dospělých, který provádí OECD každých 10 let, tak zjišťujeme, že téměř, že v té kategorii vlastně dospělých z nejnižší úrovní třeba matematické nebo nejnižší úrovní textové gramotnosti, co znamená, to jsou lidé, kteří mají problém porozumět textu, který je složitější nebo je v trochu jiném kontextu, než který běžně znají. Dám příklad. Složitá hypoteční smlouva. Jo, nebo nebo dezinformační zpráva a tak dál, tak ten počet vlastně v proporce těch lidí v té populaci narostla z 12 na 25% za posledních 10 let. To znamená, to jsou vlastně věci, kde my na jedné straně můžeme na úrovni těch postojů být sebevědomější, ale z druhé strany vidíme, že vlastně spousta těch dat hovoří vlastně proti tomu.
17: A který evropský stát třeba, ku příkladu, je tou vlajkovou lodí celoživotního vzdělávání, kde to zkrátka umí?
15: Mm-hmm. Tu vlajkovou lodí určitě, kdybychom se na to dívali takhle, tak momentálně jako v té flotile v kontextu Evropy třeba dominují vyloženě tři země, každá z

0: se vlastně šancí lidí, kteří přicházejí do Holandska. A třetí vlastně mezi těmi zeměmi, které byť to vlastně v těch absolutních číslech není tak vidět, tak vlastně jejich zlepšení oproti roku 2010-12 jedním z těch největších skokanů je vlastně Německo. Ne ani tak v těch absolutních číslech, to znamená v té maximální míře účasti, ale ve schopnosti, jakým způsobem jsou schopni vlastně třeba podporovat nízkokvalifikované pracovníky a tak dále.
1: Když se vrátíme do České republiky, tak bychom měli se podívat i na data, která ukazují, o jaké vzdělávání je největší zájem. Na výběr byly jazyky, osobní rozvoj, dovednosti v oblasti právě AI, odborné znalosti v oboru, finanční gramotnost a tak dále a tak dále. O co je největší zájem a proč tomu tak je? Dokážete to říct?
0: Určitě. Já jenom ještě bych doplnil, že vlastně ta otázka je vlastně sformulovaná vlastně v tom šetření Ipsosu a nadace České spořitelny tak, že se vlastně ptá, o co by měli největší zájem.
1: Ano,
0: to znamená, měříme tam v úvozovkách přání, ne realitu. To znamená, přání Čechů, vlastně, když bychom se na to dívali takhle, tak vždycky, ale to vidíme i v datech dlouhodobě od 90. let, pokud se dospělí primárně učí, tak se učí zejména ve svém volném čase cizí jazyky. To je něco, co s námi jde pořád a je to dlouhodobě číslo jedna. To druhé nás nepřekvapí, protože jsme taky na to dneska už narazili. To jsou ty specifické pracovní dovednosti. To znamená něco, co já přímo využiju v kontextu té svojí práce a dám mi to předtím svým zaměstnavatelem nějakou, řekněme, výhodu.
1: Motivací jsou finance.
0: Přesně. A třetí bod, který tam je, tak se samozřejmě objevuje, to je něco, co bychom tam ještě asi před 5 lety vůbec neměli, tak jsou to znalosti a dovednosti v oblasti používání umělé inteligence. Tam vidíme, že to patří na ten wishlist téměř čtvrtiny vlastně dospělých Čechů. Když to srovnáme s posledními daty třeba z velkého šetření CDFOPu, které se vlastně dělo zaměřilo na to, jakým způsobem opravdu se používá umělá inteligence ve firmách a jak moc vlastně zaměstnavatelé opravdu poskytují školení a podporu v tomhle vzdělávání, tak zjistíme vlastně, že ta data přesně v těch přáních zaměstnanců jsou úplně stejná, jsou někde okolo 25%, ale zaměstnavatelé jenom ve 12% případů opravdu doručují vlastně nějaký trénink a rozvoj dovedností v těmhle. Takže tady vidíme jako velký nepoměr mezi nabídkou a skutečnou poptávkou i na tom českém vzdělávacím trhu.
1: Finálová otázka, klidně stručně, co je tou největší motivací dospělých vzdělávat se? Jsou to finance?
0: Nejsou to finance. Je to v České republice a zase empiricky je to, protože musí. 50% Čechů se zapojuje do vzdělávání prostě protože musí. A ta druhá polovina z kombinace dvou důvodů, protože to považuje důležité pro jejich kariérní dynamiku, ale nejsou v tom jenom ty peníze. Je v tom i seberealizace v rámci té práce a nějaký profesní růst obecně. A pak je to vlastně ta oblast seberealizace.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byl Jan Kalenda z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Další otázky probereme v dalším vydání pořadu Leonardo Plus. Poslouchat můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
2: Radiožurnál je 10:30. Zprávy Radiožurnálu a Marek Sedláček.
3: Němečtí policisti dál pátrají po podezřelém z večerního útoku na festival za práva sexuálních menšin v Berlíně. Hledají 21-letého muže. Je podle nich vázaný na islamistický extremismus a policie na svém webu zveřejnila jeho fotografii. Vyšetřovatelé zatím nevylučují, že měl komplice. Auto do davu na berlínském Prideu najelo krátce před 22. hodinou. Zemřela jedna žena, dalších 16 lidí je zraněných. Z toho 3 jsou v ohrožení života. České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve

0: Stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení. A archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavi. Navazují na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli dva kostely a asi 400 hrobů. Nově našli další tři hroby s celými kostrami ze 9. století. Předpokládají, že by mohli odkryt ještě čtvrtý. Sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar by si v závěrečné etapě Tour de France měl dojet pro páté celkové vítězství. Toho zařadí mezi rekordmany. Dojezd na pařížský bulvár Champs-Élysées pořadatelé zkrátili na necelých 90 kilometrů, aby ulevili záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry na řadě míst Francie. Etapa odstartuje před 18. hodinou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D2 u Blučiny a překážka na D8 u Klíčan. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je u sjezdu na Židlochovice dopravní omezení. Na 12. kilometru se projíždí jedním pruhem, je tam krátká kolona. Na D1 z Přerova do Brna u nájezdu z D55 stojí kamion. Na kilometru 265,5 blokuje pravý připojovací pruh, je za zatáčkou označený šipkou, pomalu tedy hlavně při nájezdu směrem z Otrokovic. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zase jezdem na Kralupy nad Vltavou, dejte pozor, na 5,5 kilometru stojí kamion, je v odstavném pruhu, mírně se vybočuje. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy jsou za štoky dopravní omezení a kyvadlový provoz, zdržíte se přes 10 minut a směrem do Brodu jsou fronty o něco kratší. Na silnici 34 z Pelhřimova do Havlíčkova Brodu u Velkého Rybníku a Vystrkova opravují vozovku, provoz řídí na dvou místech semafor kyvadlově, zpoždění až 20 minut, směrem do Pelhřimova postojíte zhruba 10. A v Praze v tunelu Mrázovka směrem na Břevnov opatrně, v pravém pruhu tam stojí porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34, na horách kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu.
4: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
5: Dnes s Janem Lukačevičem.
6: Když se řekne bičík nebo řasinka, většina z nás si představí něco z hodin biologie. Malinkatý mechanismus, kterým se pohybují mikroorganismy. Jenže tahle nenápadná buněčná anténa má zásadní význam i pro nás, lidi. Jak to? To nám poví můj dnešní host Filip Šlapal, který zkoumá právě tyto fascinující struktury, jejich proteiny a role v buňce. Ať už jde o lidské buňky, nebo o jednobuněčné parazity, jako jsou trypanozomy. Filipe, vítej.
7: Ahoj, díky za pozvání.
1: Žárovky.
6: Filipe, tvůj výzkum se točí kolem bičíku a řasinek. Ve škole jsme o nich asi všichni slyšeli, ale proč jsou vlastně tak důležité?
7: Ano, nejznámější roli bičíků a řasinek, což morfologicky je vlastně stejná organela, je generování pohybu. To, že vlastně buď se může hýbat samotná buňka, jednobuněčné organismy využívají bičíky k pohybu, nebo třeba spermie používají bičík k pohybu, nebo ten pohyb je důležitý pro pohybování třeba hlenu v našich plicích, ale bičíky a řasinky toho umí daleko víc.
6: Jak ses k takovému, řekněme, hodně specifickému tématu vlastně dostal?
7: Úplně nejdřív mě na střední zaujalo video, kde jsme viděli kineziny, což jsou takové proteiny, které jsou schopné chodit po mikrotubulech, což jsou takové, dejme tomu, buněčné kolejnice. Tohle video nám právě ukázal náš učitel Radim Ondra, učitel biologie a chemie. A tohle mě fascinovalo. Potom na vysoké škole na přednášce profesora Jana Černého jsme se dozvěděli o tom, jak klíčové jsou tady tyhle organely a jak jakákoliv odchylka, jakákoliv mutace v proteinech, které souvisí s bičíky nebo řasinkami, můžou způsobit velké množství problémů. A právě moje švagrová žije s ciliopatií, což je souhrný název tady těchto onemocnění. Takže tady tyhle faktory mě dovedly k tomu, že jsem se začal zajímat o bičíky a řasinky.
6: Ty jsi zmínil, že bičíky má velké množství organismů. Jak je možné, že něco takhle prastarého vlastně zůstalo relativně nezměněné po tak dlouhou dobu?
7: Ano, my skutečně víme, že bičíky jsou strašně stará věc. Když si představíme v podstatě všechny organismy, které tu máme jako strom života, tak se můžeme dostat až úplně do začátku. To znamená k takzvané lece. Leka, last eukaryotic common ancestor, neboli poslední společný eukaryotický předek, je vlastně buňka, ze které pochází absolutně všechno. Všechny naše buňky, všechny moje buňky, tvoje buňky, buňky všech posluchačů, jejich fíkusy i jednobuněčné bizarní řasy, které třeba plavou v oceánu. A vzhledem k tomu, že když si znova představíme ten strom, který se rozvětuje na další a další větve až do nejmenších větviček, tak vlastně všechny tyhle větvičky u nich, u těchto buněk, které jsou nám třeba i strašně vzdálené, furt můžeme najít tady tuhle organelu. Takže víme, že je důležitá, jinak bychom se jí zbavili. A jednou z důležitých rolí je právě pohyb, který je umožněný tady těmito bičíky, ale zároveň jde o důležitou organelu v rámci mezibuněčné signalizace.
6: Dá se tedy říct, že buňky si mezi sebou těmi bičíky a řasinkami mávají, nebo je to nějak složitější?
7: Trošičku složitější. Jde o to, že každá buňka má kolem sebe obal. Cytoplazmatickou membránu, což je vlastně takový tukový obal, ve kterém se ale nachází spousta proteinů. To znamená, že je tam spousta různých částic, které umožňují vnikání a vpouštění třeba různých iontů do buňky, které jsou strašně důležité v buňce. A dokážou teda regulovat, jestli se dovnitř dostane cukr, jestli se dovnitř dostane vápník. A právě kolem řasinek a bičíků se nachází ještě trošičku jiná membrána, ciliární membrána, která obsahuje trochu jiné proteiny, které umožňují ještě jinou komunikaci. A právě tahle specificita je to, co dodává bičíkům takovou důležitost.
6: Ty zkoumáš právě tyto proteiny. Dá se říct nějak jednoduše, co vlastně dělají a jak ta komunikace probíhá? Jestli to chápu dobře, tak dochází k nějaké jako výměně molekul napříč tou membránou, nebo možná naši posluchači a posluchačky by ocenili nějaké zjednodušené vysvětlení.
7: Pojďme se teda podívat na to, jak vlastně cílie vypadá. Můžeme si představit takové dvojce mikrotubulů, dvojce kolejniček a 9 takových dvojic vytvoří válec. A uvnitř toho válce se nachází ještě 2 takové kolejnice. Mezi nimi jsou spoje. Ty spoje umožňují, že když si vlastně představíme jednu stranu toho válce, který je propojený s tím středem, a ten střed zase vede úplně na druhou stranu. Tím pádem, pokud dojde k tomu, že se zvedne jedna část toho válce, tak ta druhá poklesne a cílie se může ohnout. To vede k tomu, jak je generován ten pohyb. A právě spousta různých proteinů nebo ty samotné kolejnice jsou strašně důležité a strašně specifické. A právě po těch kolejnicích chodí protein, který jsem tady už zmínil, kinezin, které jsou schopné vlézt do cílie a táhnout náklad. Ten náklad právě může být buď něco, z čeho se skládá ta samotná axonema, ten válec, který vlastně dorůstá pouze na vrchu, takže je potřeba ho transportovat nahoru, anebo právě můžou nést některé proteiny, které potom jsou následně z té cílie dostávány ven a můžou předávat informace dál. A ještě nás strašně zajímají proteiny, které tohle umožňují. To je pořád poměrně záhadné.
6: To je dobře, že zmiňuješ tu záhadu. My se nacházíme v Olomouci, v prastarém místě, kde se vědění koncentrovalo, protože jsme v konviktu. A proč je pro vědu důležité tuhletu záhadu, jak ty proteiny fungují, vlastně rozplést?
7: Protože bičíky, lépe řečeno řasinky, se nachází skoro na každé buňce našeho těla. Sice ne na každé, dochází k nějakému pohybu, to jsou třeba, jak jsem zmínil, spermie, nebo kdekoliv, kde je potřeba pohybovat nějakou tekutinou v mozku, v plicích. A většina našich buněk má řasinky, kterým se říká primární cílie. To znamená, že oni nemají ten střední mikrotubulový pár, který umožňuje pohyb, takže oni nejsou pohyblivé. Co ale můžou ty cílie dělat, je získávat a odesílat signály. A to je právě ta strašně důležitá věc, ta signalizace. A to je třeba extrémně důležité v průběhu vývoje. Buňky našeho embrya potřebují vědět, co mají udělat, protože jsou v takzvaném kmenovém stavu, kdy se z nich můžou stát absolutně cokoliv, buňka oka, buňka srdce. Ale nějak se musí dozvědět, co přesně se s nimi má stát. A právě tyto signály získávají skrz cílie.
6: Takže ta komunikace skrz ty tubusy probíhá tak, že tam tedy něco v úvozovkách foukne, nějaká ta molekula projde dovnitř, anebo naopak ta buňka vyšle něco ven, aby komunikovala s těmi ostatními buňkami?
7: No, konkrétně jde spíš o tu ciliární membránu. Má specifické receptory, skrz které může procházet nějaký tady tenhle signál. A on buď projde jen tak, že dojde přímo do cílie a potom skrz tu cílii kolem těch tubusů projde do těla buňky, anebo se může navázat na kinezin, který potom tady tyhle informace vlastně dotáhne zpátky do těla buňky.
5: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
6: Filipa Šlapala se ptá, jak to vlastně funguje při vývoji buněk a jakou roli přitom hrají bičíky a řasinky. Zároveň jsme taky narazili na to, že bičíky a řasinky můžou pomoci nám lépe pochopit jak vývoj, tak taky léčbu nemocí. Mohl by si nám přiblížit, jak tohle může fungovat?
7: Obecně se nemocím, které nějakým způsobem souvisí s bičíky a řasinkami, říká ciliopatie. A to je na nich to strašně zajímavé, protože mutace nebo nějaká změna ve funkci jednoho proteinu souvisejícího s vývojem bičíků a řasinek může vést ke širokému spektru projevů. U těch mírnějších může docházet k chronické rýmě, k častějším zánětům. Také může docházet k tomu, že se zcela obrátí orgány, že srdce se nachází na pravém místě, místo levého, což samo o sobě nespůsobuje nějaké velké problémy, ale je to právě spojeno s dalšími. A mezi ty závažnější můžou patřit sklony k obezitě, vývojové vady, třeba končetin, polydaktylie, to znamená, že člověk se narodí s větším množstvím prstů, a nebo ještě k těm závažnějším, k poruchám zraku, sluchu, čichu či k mentálním problémům.
6: Dá se říct, jak hluboko jsme v téhleté výzkumné cestě, jak se nám tohle bádání daří?
7: Problém je, že ještě donedávna jsme úplně neměli mechanismy na to se na cílie dívat. Mohli jsme se na ně podívat jenom tak nějak staticky, že jsme je vyfotili a viděli jsme, že je tam buňka a z ní něco trčí. Mohli jsme se třeba podívat na to, že se skládá z kolejnic, ale nemohli jsme se na ně dívat tak nějak v pohybu, což je strašně důležité. A teprve asi před 15-20 lety jsme najednou se mohli dívat na ně jednak v pohybu a jednak ve 3D. A tím, jak se nám dostávají do rukou další a další nástroje, jako třeba nástroje pro modifikaci DNA, nebo třeba nástroje, kdy můžeme na nějaký protein přilepit fluorescenční protein, který, když na ně pod mikroskopem posvítíme, svítí, tak najednou můžeme zjišťovat, kde jsou ty proteiny, jak se chovají, s jakými proteiny interagují, odkud kam se pohybují, jak rychle. A tohle nám vlastně umožňuje získávat další a další informace, jak tahle organela funguje.
6: Mně se moc líbí to, že jsi řekl slovo nedávno a hned na to si dodal před 15 až 20 lety. Tak to jsou trošku jiná měřítka, s kterými vědci a vědkyně pracují. Filipe, tvoje vlastní vědecká kariéra už tak nějakou dobu trvá, ale já bych se chtěl vrátit na úplný začátek. Zmiňoval jsi, že tvoje švagrová je jedním z motivátorů, proč se do něčeho takového pustit. Ale mě by zajímalo, jestli v rodině máš nějaké vědce nebo vědkyně, nebo jsi třeba úplně první.
7: Jsem úplně první. Moji oba dva rodiče učí češtinu a dějepis na základní škole a to mě vlastně dovedlo obecně k tomu, že se zajímám o informace. Baví mě číst, měl jsem doma spoustu knih týkající se dějepisu, konkrétně děsivou historii a děsivou vědu. Chvilku mě bavil středověk, chvilku starověk, chvilku botanika, chvilku geologie a tak nějak jsem furt pendloval, až jsem nějak dopendloval k té biologii. A když jsem se potom dostal na Karlovu univerzitu, na bakaláře, tak jsem postupně zjišťoval, kam přesně chci jít, co mě konkrétně zajímá, ale nikdy jsem tak nějak nepřestal se zajímat i o ostatní části vědy, ať už jde o jiné oblasti biologie, nebo i o tu historii.
6: My se nacházíme v parku poblíž Olomoucké univerzity Palackého, což asi není úplně typické prostředí, v kterém by ses pohyboval. Myslíš si, že by si nám mohl přiblížit, jak vypadá prostředí, v kterém běžně svůj výzkum vykonáváš?
7: Naše laboratoř je dost plná všech možných mašin a všech možných přístrojů, protože Ostatně jako každá jiná laboratoř potřebuje spoustu různých metod ke spoustě různých procesů. A proto, když k nám vejdete, tak můžete pozorovat jednak centrifugy, kde třeba oddělujeme látky na základě jejich hmotnosti, velké flowboxy, takzvané laminární boxy, ve kterých můžeme sterilně pracovat, můžeme s nimi pracovat s buňkama jednak tak, abychom do nich nezavlekli něco, co bychom nechtěli, jednak aby ty buňky nenakazily nás, když se bavíme konkrétně třeba o parazitech, a spoustu dalších přístrojů, které nám umožní získat informace o jednotlivých molekulách či buňkách.
6: Dostaneš se někdy do terénu? Já jsem si vždycky představoval, že když někdo zkoumá bičíky a řasinky a třeba nějaké parazity, tak to vyžaduje taky čas od času sebrat nějaký vzorek v terénu, nebo to je něco, co si nepoštěstí?
7: Nepoštěstí. My pracujeme s trypanozomami, které už byly před desítkami let přivlečeny do laboratoří a byly trochu upraveny, aby se jim lépe žilo v laboratořích, aby daleko lépe přijímali cizrodou DNA, kterou do nich chceme vpravit, abychom mohli třeba pozorovat změny procesů uvnitř buněk v případě, že tam ten protein trošičku upravíme nebo ho třeba něčím nabarvíme. A je to vlastně otázka, protože v laboratoři, kde děláme, tak vyšla studie, která popisuje, že některé mikroorganismy se můžou změnit, že si vlastně tak nějak navyknou na to, jak to chodí v laboratoři, že k ním dáváme velmi výživná média. A může teda dojít k tomu, že se možná i trošku změní. To znamená, že vlastně každý takovýhle výzkum musí počítat s tím, že třeba naživo venku by to mohlo fungovat trošku jinak.
6: My jsme naživo a venku. A tak mě napadá, jestli když ne v laboratoři a v rámci své práce trávíš taky čas venku, jak si vědec jako ty čistí hlavu? Vyráží do přírody nebo má nějaké jiné koníčky?
7: Je to právě vyrážení do přírody, protože já pocházím z Pobeskycka, to znamená každý den, pokud to časové možnosti dovolí, se snažíme vyrážet právě s mojí ženou, s mojí švagrovou a švagrem do kopců, do lesů, ještě s naším psem. I když už je třeba posetnění, tak se skutečně snažíme každý den si zajít aspoň na nějakých 6-8 kilometrů, kde je to právě úplně jiné, protože v mojí práci a v podstatě kdekoliv jsem zahlcený informacemi a tam, kde vlastně není ani signál, ani žádná Wi-Fi, tak nejsem ničím rušený a jsem schopen vnímat takové množství věmů, na jaké byli naši předci zvyklí. To znamená, vnímám přírodu, vnímám šustění stromů, vnímám zpěv ptáků, stejně jako tady. A myslím si, že přesně tady tohle je to, co člověk potřebuje, aby tak nějak mohl vypnout a potom se zase čerstvý vrátit do práce a pracovat s tím obrovským kvantem dat, s jakým musíme pracovat.
6: To zní, že tedy s rodinou a blízkými trávíš docela dost času. Mě by zajímalo, jak se ale tváří na to tvoje vlastní vědecké bádání.
7: Vykládám o tom velmi často, možná někdy až moc. Tímto bych se mi chtěl omluvit za to, že možná o své práci mluvím až moc dopodrobna, i když to někdy může zacházet až do pro spoustu lidí nudných detailů. Nicméně mi přijde, že obecně se věnuji biologii a že se zajímám o přírodu, je často zajímá a že jsou rádi, že můžou občas získávat i informace ať už o lidském zdraví nebo o světě kolem nás, protože si myslím, že člověka jim tak nemůže nezajímat to, co vidí v přírodě a to, co je uvnitř něj.
6: Filipe, co by tě bavilo dělat, kdyby se zvědě ale nevěnoval?
7: Vzhledem k tomu, že mě dost baví příběhy, a vlastně nezáleží na tom, jestli to je kniha, nebo film, seriál, počítačová hra, tak bych možná zkusil psát nějakou fikci, nějaké fikční příběhy. Případně bych chtěl dělat něco, co bych mohl dělat i v přírodě, v lese.
6: Napadá tě, co by si na sebe ještě mohl prozradit, co by lidé o tobě neuhodli?
7: Myslím, že taková překvapivá věc jsou zvířata, která chovám. Kromě psa Dory, kterou už jsem zmínil, se kterou chodíme na procházky, máme doma ještě 5 potkanů, kteří jsou často nepochopenými tvory. Jsou velmi čistotní, velmi příjemní a strašně chytří. Jsou schopni se naučit i některé tričky a jsou dokonce schopni se naučit i svoje jméno a potom přiběhnout na zavolání. Konkrétně naši se umí na povel točit dokola, případně umí skákat z gauče na nás. Někteří daleko disciplinovanější potkani jsou třeba schopni vzít i balounek, odnést ho do miniaturního basketbalového koše a potom ho zase vrátit.
6: No, tak to bych tedy vůbec neřekl, ale ukazuje to, že o zvířatech se ještě máme hodně co učit a že naše všeobecné znalosti možná nejsou tak hluboké, jako bychom si sami přáli.
4: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
6: S Filipem Šlapalem si povídáme nejen o jeho vědeckém výzkumu, ale taky o tom, že vychází docela pravidelně do Beskydských hor a že tráví čas v přírodě tak jako my dnes v zahradách Olomoucké univerzity Palackého. A když se budeme bavit o těch znalostech, kdyby si mohl cestovat do minulosti a sledovat nějaký vědecký objev naživo, jaký by to byl, co by si spřál zažít takhle znovu?
7: Podle mého zaměření si myslím, že nejdůležitější objevy máme v rámci biologie, a to třeba objevy penicilinu, antibiotik nebo vakcín, protože očkování si myslím, že je absolutně geniální vynález, kdy pomáháme našemu velmi složitému a fikanému imunitnímu systému k tomu, aby ještě efektivněji bojoval s patogeny. Ale osobně si myslím, že by to nebylo až tak efektivní, takže kdybych si mohl vybrat, tak bych chtěl něco efektního, jako třeba vynález střelného prachu. To si myslím, že by bylo lepší.
6: Nicméně ty se taky věnuješ psaní nejrůznějších článků v rámci pořadu Týden ve vědě, který vzniká pro olomoucký Vědátor. Co ti takovéto psaní dává za zážitek nebo za potěšení než tvoje klasická práce v laboratoři?
7: Projekt Vědátor, založený Jeronem Tomaštíkem a Láďou Lokotou, se zakládá na tom, že bychom vědu, která je ze své podstaty poměrně složitá, složitě psaná, že bychom ji měli přiblížit i širšímu publiku. To znamená, že bychom neměli tu vědu nechávat jenom pro nějaké vědátoři, kteří si sedí někde v laboratořích, jak to dělávám já, ale zároveň o tom mluvit s dalšími lidmi. To znamená výjít ven, mluvit s lidmi, zjednodušovat to, a už to samotné zjednodušení nám často pomáhá nám samotným lépe pochopit, na čem vlastně děláme. Protože když se na to podíváme z širšího pohledu, vložíme to do nějakého širšího kontextu a dodáváme tam vlastně ten důvod, proč děláme to, co v laboratoři děláme, tak se sami vlastně můžeme jednak motivovat k tomu v tom pokračovat a jednak tuhle informaci šířit. A já osobně věřím tomu, že když ty informace, nejen toho, co zrovna děláme, ale jak fungují základní buněčné mechanismy, dostaneme i mezi lidi, kteří nemají čas číst složité anglicky psané vědecké články, takže se nám tady bude žít trochu lépe. To znamená, že lidé budou padat méně do dezinformací a budou prostě chápat přírodu takovou, jaká je.
6: No a jak lidé na takováto témata reagují? Máš nějakou zpětnou vazbu ke tvým článkům a textům?
7: Ano, jednak k těm textům, které zveřejňujeme na sociálních sítích a na webu vědátor.org, a zároveň v pořadech, jako jsou Vědátoři na pivu nebo Týden ve vědě, kdy každé pondělí shrneme to nejdůležitější z vědy, co se událo za poslední týden. A v rámci komentářů naši diváci a čtenáři často ukazují jednak, že vědě skutečně rozumí a že se o ní hlavně zajímají, což mě strašně těší, že i něco tak složitého a abstraktního, jako je to, co se děje uvnitř našich buněk, nebo to, co se děje v nejzdálenějších koncích naší galaxie, skutečně lidi zajímá a chtějí se rozvídat víc.
6: My se nacházíme na půdě vlastně už prastaré univerzity. Jak se díváš na ten dnešní, řekněme trošku varovný trend, kdy lidé mají tendenci vědu a vědecké poznání zpochybňovat?
7: Trochu mě to děsí a trochu mě to štve. My tady máme spoustu problémů, které musíme řešit. Klimatickou krizi, musíme řešit problémy s narůstající rezistenci bakterií vůči antibiotikům. Musíme řešit čím dál pravděpodobně častější přenosy virů ze zvířat na lidi, s tím, jak vlastně plundrujeme pralesy a přicházíme více a více do kontaktu s těmito zoonotickými onemocněními. A do toho jsou tady lidé, kteří třeba tvrdí, že nic jako globální oteplování neexistuje, že buňky neexistují. Přitom máme velmi široké informace, velmi hluboká data, že se to tak děje. Já třeba ty buňky každý den vidím v práci a musíme vlastně vysvětlovat, že ty buňky skutečně existují, že to není náš výmysl, a to zabírá poměrně dost času a energie, který bychom mohli právě věnovat tomu, jak řešit ty skutečné problémy, které tu máme.
6: To je, myslím, výborný postřeh, a kdybych mohl z dnešního dílu něco podtrhnout, tak tohle bych podtrhl dvakrát. Takže, milí posluchači a posluchačky, tohle si prosím zapamatujte. Nicméně mě k tomu napadá ještě jedna otázka. Myslíš si, že tedy popularizace vědy může ovlivnit, jak lidé vědce a vědkyně vnímají, a změnit pohled lidí na to, čemu se vědci a vědkyně věnují?
7: Rozhodně. Pokud budeme komunikovat s lidmi a ukážeme, že nejsme jenom nějací blázni v bílých pláštích, v nějakých slonovinových věžích, kteří si jako nad něčím bádáme, ale že za peníze daňových poplatníků skutečně děláme něco, co najde využití u každého člověka, tak si myslím, že je to správný krok. Taky si myslím, že když budeme vysvětlovat, jak fungují buněčné mechanismy, třeba jak funguje DNA, jak funguje RNA, že pokud budeme schopni srozumitelně vysvětlovat takovéto poměrně složité abstraktní věci, že lidi nebudou mít takovou obavu z věcí, jako je třeba mRNA očkování, pokud jim porozumí, tak si myslím, že se nám tady bude žít daleko lépe.
6: Moc děkuji za tenhle postřeh a tenhle pohled na věc. Povídáme si s Filipem Šlapalem z Ostravské univerzity, biologem, který zkoumá bičíky a řasinky.
4: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
6: Spíš laboratoř nebo s mikroskopem do terénu?
7: Laboratoř.
6: Spíš RNA nebo DNA?
7: RNA.
6: Káva nebo čaj?
7: Káva.
6: Popularizační článek nebo vlastní vědecká publikace?
7: Popularizační článek.
6: Velký vesmír anebo mikrosvět?
7: Mikrosvět.
6: Podcast anebo video?
7: Podcast.
6: Hory anebo moře?
7: Hory.
4: Žárovky.
6: Filipe, když se koukneš trošku dál do budoucnosti, kam by ses vlastně chtěl ve svém výzkumu posunout? Máš nějakou výzkumnou otázku nebo něco, na čem pracuješ a čemu by si chtěl přijít na kloub?
7: Daleko hlouběji bych chtěl porozumět proteinům, na kterých dělám. Jsou to proteiny, u kterých předpokládáme, že nějakým způsobem souvisí s bičíky. Ale nevíme přesně jak a nevíme přesně, jaké další proteiny by se v tomhle procesu mohly objevovat a být klíčové. A rád bych tady tyhle proteiny zasadil do nějakého hlubšího kontextu. Třeba přijít na to, že tady tyhle proteiny ovlivňují přesně tímhle daným mechanismem, přesně tady tuhle část bičíku a zároveň se třeba podílí na nějaké zatím neobjevené proteinové dráze, která tak nějak kaskádovitě ovlivňuje další mechanismy, třeba tvorbu rakoviny nebo další způsoby buněčné signalizace.
6: Kde si myslíš, že tvoje objevy můžou pak najít využití a jakým způsobem tvůj obor může vlastně přispět zlepšení života nás všech?
7: Protože pracuju na afrických trypanozomách, tak hypoteticky by mohlo jít třeba o způsob, jak pochopit, jak přesně fungují tady tyto parazité a jak s nimi případně bojovat. A nebo protože jak ty bičíky, tak i ty proteiny, na kterých pracuju, jsou velmi konzervované a ve velmi podobné formě se nachází i v lidských buňkách, tak bych byl velmi rád, kdyby můj výzkum nějakým způsobem přispěl k tomu, že bychom věděli, jak třeba vznikají další možné patologie cílí, protože v současné době jsou ciliopatie neléčitelné. Lépe řečeno nevyléčitelné, ale dá se s nimi pracovat, protože tým doktora Uhlíka z Motolské nemocnice tady lidi, kteří mají nějakou poruchu v těchto proteinech, združuje a snaží se jim pomáhat. Pomáhá jim vlastně pomocí různých léků, pomocí různých terapií, pomocí inhalace, cvičení. A čím dříve takový pacient je diagnostikován a dostane se vlastně k takovéhle léčbě, tím daleko lepší má vyhlídky na kvalitní život. A tím, že budeme vědět, jaké proteiny můžou způsobit tyto patologie, tak bychom hypoteticky mohli tyto lidi diagnostikovat ještě dříve, než se třeba narodí. A i když tohle už je trošku sci-fi a trošku se bavíme spíše o dekádách, v budoucnu bychom hypoteticky ještě před narozením mohli tyto proteiny upravit, změnit je do jejich původní formy a genetickou modifikací vlastně zabránit rozvoji tady těchto chorob. Ale to naráží na spoustu etických problémů a také na biologické problémy, protože každý protein může být zároveň zakomponovaný i v dalších drahách, takže musíme zjistit, jestli třeba náhodou tím, že bychom změnili toto na tomhle konkrétním proteinu, by neudělalo velký nepořádek v nějaké jiné signalizační dráze.
6: Uvidíme, kam se to vyvine. Budeme ti držet palce. Lidé jako Filip Šlapal z Ostravské univerzity jsou naše zářivá budoucnost. Filipe, děkuju.
7: Děkuju.
6: A já se loučím s vámi, milí posluchači a posluchačky. Jan Lukačevič se s vámi uslyší zase u příštích Žárovek.
5: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
4: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Je už žurnál 11 hodin. Jsou tu zprávy a Marek Sedláček.
1: Na západě Francie kvůli požárům nejezdí vlaky. Antidopingovému výboru přibudou pravomoci. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa 7 medailí. Poslední zlato má Přindiš v kajak krosu. Kolonu čekejte na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou směrem do Turnova. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzský státní dopravce SNCF do odvolání přerušil železniční dopravu v úseku jižně od Bordeaux. Oblast sužuje rozsáhlý lesní požár, informuje o tom agentura AFP. Úřady už dřív uzavřely část důležité dálnice a nařídili její evakuaci dalších 55 tisíc lidí. Francouzský premiér Sébastien Lecornu na síti X napsal, že celkem je v zemi aktivních asi 30 lesních požárů. S hašením pomáhá i vojenský letoun Airbus A400M. Antidopingovému výboru se má od příštího roku rozšířit agenda. Nově by měl řešit třeba ovlivňování výsledků sportovních soutěží nebo takzvaný safeguarding, tedy posilování bezpečného sportovního prostředí. Výbor by podle ní měl nově zabývat taky prevencí diváckého násilí, pokračuje předseda antidopingového výboru Martin Čížek.
3: Začneme vytvářet nějaký proces, který by měl vést zejména k té prevenci, protože ta represe samozřejmě jako to je jako zastaralý způsob toho, jak vést k nějakým dobrým výsledku. Takže budeme se určitě snažit prostě fanouškům vysvětlovat, že nepomůžou svým klubu tím, že budou jako mu způsobovat škody. No to prostě není fandění.
1: A podrobnosti ve víkendovém radiožurnálu přidáme po 11:30. Návštěvníci večerního fotbalového utkání mezi Hradcem Králové a Pardubicemi by měli počítat s dostatečnou časovou rezervou. Zápas je vyhodnocený jako rizikový a u vstupu čekají fanoušky bezpečnostní kontroly. Navíc se opravují obě příjezdové trasy k aréně, což se týká i hromadné dopravy, jak připomíná mluvčí hradeckého dopravního podniku David Pozník.
4: Zápas začíná ve 20:00 a od 19:00 platí ve vozech MHD nástup předními dveřmi. Zároveň bychom rádi upozornili na dopravní omezení poblíž stadionu. Kvůli probíhající rekonstrukci Malšovického mostu i Malšovického nadjezdu mohou vznikat kolony.
1: Holčovice na Bruntálsku chystají rekonstrukci dvou německých hrobek na zaniklém evangelickém hřbitově. V současnosti je hřbitov zanedbaný a u většiny hrobů není jasné, komu patřili. Radnice tam chce postavit památník. Jeho budoucí podobu popisuje nezávislý starosta Holčovic Martin Hradil.
5: Doplnit to, tak ať to je nějak ucelené s tím, že vlastně ty hrobky jsou odkryté, že tam nemají zakrytí. Jsme to chtěli nějakým způsobem zachovat, opravit a dát tomu nějaký důstojnější vzhled, aby to tam nějakým způsobem zachycovalo tu historii toho evangelického hřbitova.
6: Sport. Mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Světový šampion z individuálního závodu na kajaku z roku 2022 ovládl v Oklahoma City kontaktní olympijskou disciplínu, když v závěru finále předjel Švýcara Markse. Mezi ženami skončila Olga Samková šestá. Češi na šampionátu ve Spojených státech získali celkem 7 medailí. Mistry světa jsou kromě Přindiše ještě kajakář Jakub Krejčí a kanoistka Tereza Kneblová. Šéftrenér Jiří Prskavec starší převzal cenu za vítězství v pořadí národů.
7: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
6: Fotbalisté Sparty prohráli úvodní zápas sezóny šance ligy v Brně se Zbrojovkou 1-3. Plzeň doma podlehla Liberci taky 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava vyhrál ve Zlíně 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D3 u Veselí a kolona na 35C u Hodkovic. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy dejte pozor za sjezdem na Jindřichův Hradec. Na stém kilometru jsou vysypané hřebíky. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 166,5 sekají trávu v dělícím pásu. Uzavřený je levý pruh a začíná se tvořit kolona. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pomalu za čerpací stanicí MOL na 13. kilometru se dojíždí do kolony kvůli omezení u sjezdu na Židlochovice zdržení 15 minut. A na silnici 35 z Liberce do Turnova u Hodkovic nad Mohelkou je kvůli stavbě dopravní omezení. Tvoří se kolona zdržení 20 minut.
9: U Hodkovicích to stojí. Tentokrát začíná čelo kolony dost brdy u Rádorského mlýna v zatáčce.
8: A v koloně udržujte uličku pro záchranáře. Další zelená vlna nejpozději je za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Místy slabý, jinak mírný jižní až jihozápadní vítr. Odpoledne se bude v západní polovině Čech měnit na západní. Teploty 27 až 32 stupňů, v dolním Polabí a po Ohří místy až 34, na horách kolem 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Konkrétní čísla na to nemám, ale stačí letmý pohled do programu televizních kanálů a je to jasné. Nejoblíbenějším diváckým žánrem jsou kriminálky a detektivky. Tajemství a napětí, boj dobra se zlem, někdy také akce a nebezpečí a pokud možno nějaký charismatický kriminalista nebo kriminalistka. To je to, co filmy a seriály o hledání pachatele dělá tolik atraktivními. Proto je všechny televize tak pilně točí a občas i filmové produkce se do tohoto žánru pustí. Platí to o zahraničí i o České republice. V socialistickém Československu ovšem detektivky neměly vždycky na růžích ustláno a leckdy tak byly více nositelem ideologie než příběhem s napínavou zápletkou. A právě o tom bude příští hodinka. Příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
2: Téma plus.
10: Ukažte mi člověka, který nesnáší detektivky a já vám ukážu hlupáka. Možná chytrého hlupáka, ale přesto hlupáka. To napsal Raymond Chandler, autor celé hromady detektivek a stvořitel Phila Marlowa. Jestli je to pravda, nedokážu ověřit, protože nejspíš neznám nikoho, kdo by nesnášel detektivky.

0: příběhy s kriminálními motivy mají lidé rádi asi od jak živa. Objevují se v perských příbězích Tisíce a jedné noci, v Bibli. Dodneška jsou oblíbené detektivní příběhy s mazanými soudci ze staré Číny. Není se co divit, že se příběhy o pátrání po zločincích dostaly záhy i do filmu. V českém prostředí byly první detektivky natočeny už v roce 1912. Ve 30. letech byly zfilmovány i některé detektivní romány od českých zakladatelů žánru Emila Vachka a Eduarda Fickera. Podle jehož knih se točilo především po válce. Možná znáte Vraždu v Ostrovní ulici podle Vachkovy předlohy z roku 1933 nebo Fickerův 13. revír z roku 1946. Jenže pak vzala otěže Československa do rukou komunistická strana, která podle marxisticko-leninského kadlubu formovala všechno, včetně kultury. Jak mohly obstát detektivní příběhy, kde hlavním hrdinou bývá silná individualita nadaná jedinečnými vlastnostmi? S ideologií, která oslavuje kolektiv, to moc dohromady nejde. Co na to filmový historik Petr Kopal z Ústavu pro studium totalitních režimů?
1: Soudruzi, kulturně političtí aktéři se nad tím zamýšleli velmi. Už tedy někdy od roku 1948-49 a vlastně po celá 50. léta potom. Zejména teda s detektivním žánrem měli veliký problém, protože detektivka byla považována za žánr zprofanovaný buržoazním filmem a buržoazní kulturou. A podle soudruhů tedy jaksi obnášela celou řadu škodlivých aspektů typických právě pro buržoazní kapitalistickou společnost. A zde se tedy střetávaly ty představy o společnosti nové socialistické, kde se předpokládalo, že zločin v podstatě nebude existovat. Pak se teda přišlo na tom, že zločin přece jenom nějaký existuje, ale takový jako specifický, páchaný spíše tedy jaksi těmi vnitřními a vnějšími nepřáteli. Zkrátka dobře, žánr detektivky a detektivního filmu byl postupně rehabilitován, nebo byly činěny pokusy o jeho rehabilitaci a byly hledány specifické socialistické cesty, jak tento žánr nějak uchopit a stvárnit. Byla hledána nová detektivka, případně se vlastně zpočátku ani to označení detektivní a detektivka nepoužívalo a hledaly se různé tedy alternativní názvy, jiná označení a detektivka byla schovávána pod dobrodružný film, ačkoliv teda i dobrodružný film byl vlastně žánr podezřelý, ale přece jenom o něco méně podezřelý než ten detektivní. Takže v takové té úplně prvotní fázi léta 47-48 se vlastně netočily ani ty dobrodružné filmy, točily se výhradně filmy budovatelské, kde ovšem byli obsaženi různí ti diverzanti, záškodníci a proti nim tedy neměli zakročovat ani tak bezpečnostní složky, jako spíše sami pracující. A tady se nám začíná formovat specifický tematický útvar a to byly tedy filmy bdělosti a ostražitosti.
0: To, o čem právě mluvil Petr Kopal, je pěkně vidět i na tvorbě Jiřího Marka, jednoho ze známých a úspěšných tvůrců detektivek a kriminálek. Je autorem předlohy a scénáře k detektivce Alibi na vodě, scénáristou k filmu Na kolejích čeká vrah a především autorem předlohy i scénáře k seriálům Hříšní lidé města Pražského a Panoptikum města Pražského. Ale než se pustil do detektivek, byl tento aktivní komunista redaktorem Rudého práva a jako takový odjel sbírat zkušenosti na Mostecko do dolů.
2: A nakonec jsem začal psát beletrii o hornících a nakonec jsem se stal v jedné části svého života takovým hornickým autorem a byl jsem na to pyšný. Já jsem na to pyšný i dnes. Nemohu ani stručně vylíčit, co všechno jsem tam viděl a co všechno jsem tam poznal, protože to byl život tak bouřlivý, tak jiný, tak zajímavý, že jsem toho byl upřímně řečeno plný. Ale to nejcennější, co jsem si tam odnes, to byl ten lidský vztah člověka k člověku, který je samozřejmě všude na světě, já vím, ale v hornickém povolání má zvláštní specifikum. Víte, když sfáráte těch pár set metrů pod zem, když prostě jste tam v té uzavřené prostoře, tak pán nepán, inženýr neinženýr, důlní, obyčejný havíř, všichni jsou na tom vlastně momentálně stejně a jeden ručí za druhýho.
0: Vyprávěl Jiří Marek v roce 1979 v pořadu A léta běží. Petr Kopal tu zmínil filmy Bdělosti a ostražitosti. Jde o díla o různých diverzantech a agentech, kteří chtějí škodit budování komunismu, ovšem bdělí občané jejich rejdům zatrhnou tipec. Také Jiří Marek, kterého jste slyšeli, k podobnému filmu napsal námět. Jde o snímek s enigmatickým názvem Případ Z8 z roku 1948. Pojednává o špionech, kteří se pokoušejí zhatit průběh dvouletky v železárnách, ale to jim uvědomělí zaměstnanci nedovolí. Jak jinak?
1: Teprve posléze, na začátku 50. let, začínají být do tohoto tematického útvaru přibíráni příslušníci bezpečnostních složek a nese se to zároveň se snahou tyhle ty příslušníky nějakým způsobem zviditelňovat a heroizovat. Bylo to všechno velice složité, velice klopotné, protože tady právě jedním z těch západních buržoazních schémat daného žánru byl třeba velký detektiv. Ti, co tedy vyšetřují ty zločiny, tak neměli být jednotlivci, ale měl to být tedy pátrací nějaký detektivní kolektiv, který nějakým způsobem stále tedy vlastně spolupracuje s těmi bdělými pracujícími. Do toho se ale zase, jak si ozývala rezortní dramaturgie nebo cenzura ze strany příslušných ministerstev, ministerstva vnitra zejména, že jaksi nám tady v těch filmech pracující pátrají na vlastní pěst a pletou se do práce jaksi těch příslušných profesionálů a že to vlastně není zase tak úplně žádoucí dávat tenhle ten příklad. Takže bylo to složité, ale zkrátka a dobře, ustavují se tedy vlastně nějaké ty nové dobrodružné filmy, případně tedy i nové detektivní filmy, kde příslušníci, pracovníci bezpečnostních složek, včetně tedy státní bezpečnosti, zasahují proti záškodníkům, diverzantům, západním špionům, proti vnitřním i vnějším nepřátelům. A vzniká tedy skupina těchto filmů někdy kolem roku 1953 a jednou z těch prvních vlaštovek je třeba Express Norimberka Vladimíra Čecha a k tomuhle filmu napsal původní námět Kamil Pixa, což byl vlastně jeden ze zakladatelů komunistické státní bezpečnosti a donedávna je zároveň jeden z jejich čelných představitelů. No a Kamil Pixa někdy právě v tom roce 1952 ze státní bezpečnosti přechází jaksi plynule do československého státního filmu a v tomhletom prostředí se uplatňuje stále intenzivněji a právě už někdy v tom roce 1953 se prosazuje jako autor námětů a zejména jako odborný poradce. Patrně do značné míry bylo jeho, řekněme, zásluhou, že jaksi rehabilitace těchto žánrů, včetně tedy té nové nebo socialistické detektivky, významně pokročila.
0: A diváci to kvitovali. Budovatelských filmů, kde se řešila jenom práce a všechny se odehrávaly podle stejných šablon, měli brzy dost.
1: I to si teda soudruzi uvědomovali, že náš divák jaksi přirozeně po těchto atraktivních žánrech baží a proto byla snaha tyhle ty žánry nějak jako využít vlastně zároveň ve prospěch toho režimu do toho atraktivního obalu, tedy vměstnat nějakou žádoucí ideologii, nějaké to ideologické poslání.
0: Dá se do toho třeba počítat Král Šumavy? Asi jo, že jo?
1: Určitě.
0: Pátrá se tam po pachateli, ideologie tam je taky.
1: Jo, kolem toho roku 1953 se objevují takové ty první žánrové pokusy, jako je teda Express Norimberka nebo Severní příklad. přístav a zároveň se teda objevují i první detektivky. Odborného poradce k ním opět teda dělal ten zmiňovaný Kamil Pixa. To jsou filmy Na konci města a Kavárna na hlavní třídě. Zajímavé je, že tady vlastně zase jako jistá obezlička byla nalezena v tom, že prostě tam ten zločin byl spáchán nikoli v té socialistické současnosti, ale ještě za předměchovské republiky a třeba potom jako v té Kavárně na hlavní třídě, tam je možno poukázat jaksi na skorumpovanost těch tehdejších prvorepublikových bezpečnostních složek. No a potom po stěžejním a přelomovém Banskobystrickém festivalu československého filmu, kde byla československá kinematografie z nejvyšších politických míst podrobena zdrcující kritice, tak zintenzivnilo natáčení těch nových dobrodružných filmů. Takovým jako prototypem tohoto filmu se stal právě Král Šumavy. Tenhle film tedy jaksi měl velký úspěch jak u těch kulturně politických aktérů, tak u filmové kritiky a zároveň i u diváků, protože k dnešku ta návštěvnost činí přes 4 miliony diváků, což bylo opravdu jaksi rekordní a úctyhodné. Jediné, co snad vlastně některým filmovým kritikům na Králi Šumavy vadilo, že se příliš soustřeďuje na ten žánr a na to napětí a poněkud mu uniká ta ideologické poslání. A zejména bylo poukazováno na to, že ten hlavní padouch, který vlastně je do poslední chvíle tajemnou postavou a teprve ve finále tedy je demaskován, tak vlastně vůbec nevyjevuje nějaké motivy té své protistátní činnosti. K tomu tam vůbec jako při všem tom zaujetí žánrem nedošlo. A tohle teda byla vlastně jediná významnější výtka, která se v souvislosti s Králem Šumavy vyskytla.
0: Petr Kopal si myslí, že i proto v následujících letech vznikla skupina dobrodružných filmů se špionážní tematikou. Ovšem tentokrát se bedlivě dbalo na to, aby motivy pachatele byly divákovi dobře ozřejměny.
1: Vznikají filmy, kde jsou výrazné postavy těch nepřátel, těch západních špionů a je tam vlastně tedy názorně předestírán ten jejich portrét, včetně těch jejich motivací, proč tedy jaksi se stali špiony a proč to nadále tedy tohleto povolání vykonávají. A to jsou třeba teda filmy jako Smyk Zbyňka Brynicha. Film jako velice, velice vlastně ve své době nákladný, ambiciózní. Byl to film širokoúhlý, stereofonní, s prostorovým zvukem a mladí autoři, tedy režisér Zbyněk Brynich a kamera Jan Kališ se snažili vlastně i vytvořit jako velice poutavou podívanou, snažili se využít ty možnosti, které skýtal ten široký formát. To jim pak zase jako bylo vyčítáno, že se příliš tedy soustředili na tu formu a že se měli spíše tedy držet toho obsahu. Ale celý ten film je vlastně takovou jako sondou do psychy toho emigranta a posléze agenta, toho Františka Krále, ze kterého se potom stane po vstupu do nějaké té západní výzvedné centrály v západním Berlíně agent Franz Koenig, který je vyslán tedy zpátky do bývalé vlasti. Zajímavý teda je, že k tomu Smyku napsal původní námět herec Jiří Vala, který hrál hlavní roli v Králi Šumavy, Kachyňově. Tady teda stvárnil prostě toho padoucha, původně tedy student s velkým talentem na cizí jazyky, no ale po roce 48, jak si vlastně ta jeho zdárně nastartovaná kariéra nemůže být rozvíjena. O ty jeho dispozice vlastně nikdo nemá moc zájem. Leda by stoupil do komunistické rozvědky, ale on je tak jako antikomunisticky profilován, takže volí tu emigraci. Na západě pak jako je konfrontován vlastně s tou bídou toho života a v podstatě je zahnán tam ke vstupu do té špionáže a pak se teda vrací po plastické operaci, protože on mezi tím tam někde v tom západním Berlíně se stane obětí autonehody a tam vlastně nějak schoří obličej a tak mu udělají plastickou operaci. No ale ve skutečnosti je to samozřejmě teda dílo barandovských maskérů. Tam příslušný ten umělecký maskér v nějakém rozhovoru dobovém tvrdil, že vlastně se nikdy doposud ve své kariéře nesetkal s takto náročnou prací. Kladlo to teda značné nároky jak na ty maskéry, tak na toho představitele, protože ta maska se strašně jako dlouho a obtížně vyráběla a skládala se z nějakých 4 kusů, které se pak lepily na ten obličej. Tohle lze považovat vlastně za jeden určitě velkých kladů teda toho filmu. Když si vybavíte posléze tedy normalizační seriál 30 případů majora Zemana, tak plastická operace agenta Bláhy
0: se nepovedla úplně. Takže nebohého agenta Bláhu poznala nejen jeho bývalá milenka, ale také všichni diváci. A to tvůrci určitě nechtěli. Brynichův film Smyk měl značný úspěch. V prvních 2 měsících po premiéře na něj do kina přišel asi 1 000 000 lidí. Ale na konci 60. let toto téma přestalo být atraktivní. Po roce 1968 byl film úplně stažen z distribuce a nevysílal se pak ani v televizi, protože jeden z herců odešel na západ a autor literárního scénáře Pavel Kohout upadl v nemilost a později byl donucen k emigraci.

0: by zajímalo, jak moc to vnitro nebo ty státní orgány obecně zasahovaly do tvorby tady těch filmů. Jestli to přímo nějak řídili, jestli si třeba jako objednali, že by chtěli kriminálku na to a to téma, anebo jestli se k tomu dostávali, až když ten film byl v kině, nebo jestli se jim předkládal nějakým způsobem scénář.
1: Záleží na tom, v jaké době. Když se bavíme o těch počátcích, tak ten proces posuzování byl poměrně velmi organizovaný a velmi intenzivní. Vlastně už na přelomu 40. a 50. let jako poradní orgán ministra informací a osvěty Václava Kopeckého vzniká filmová rada, která posuzovala ta filmová díla už tedy od fáze rané literární přípravy. V důsledku toho se i výroba těch filmů dost opožďovala, což pak jako bylo kontraproduktivní i z toho hlediska, že ten film vznikal s nějakým aktuálním politickým zadáním a to se mezi tím, jo, během těch 2 až 3 let, kdy probíhal ten schvalovací proces, tak prostě ta situace se mohla poměrně radikálně proměnit a v důsledku toho jako pak si soudruzi lámali hlavu, co s tím filmem. Třeba u toho zmiňovaného Expresu z Norimberka byla snaha tvůrců nějakým způsobem zobrazit i jaksi zázemí těch špionů, kteří jsou posíláni na naše území. Tam byly jako různé americké motivy, velící důstojníci, tam třeba z nějaké té

0: festival v Banské Bystrici v roce 1959, kde oficiální místa skritizovala dosavadní filmovou tvorbu. A zároveň na tom jistou zásluhu měl také film Smrt v sedle z roku 1958 režiséra Jindřicha Poláka. Film z prostředí Hřebčína, původně určený pro mládež. Snímek měl údajně zesměšňovat westerny a oblibu rodokapsů, ale vyzníval naopak romanticky a především v něm byla opravdu napínavá detektivní zápletka.
1: Zároveň tady vlastně u toho filmu nebyl tolik kladen důraz na nějaké teda to ideologické poslání nebo vyznění. Byla to prostě spíš zábava a podařilo se do toho filmu nemálo investovat. Kdy tohle to byl jeden teda z prvních, nebo možná vůbec první širokouhlý film, zároveň to byl film barevný. Pak teda byla snaha ten široký formát a barevný film, tyhle ty jako nákladné technické vymoženosti investovat do těch ideově hodnotných filmů. A tady se to v tom předfestivalovém období teda podařilo skoncentrovat do tohohle toho titulu, který ten náležitý ideový náboj teda moc neměl, na což jako v první fázi i na tom kritickém festivalu bylo poukazováno, ale pak prostě na to přišly takový davy do těch kin, že i ty kritici začali psát, jako, že to je vlastně jako povedený a diváci na to chodí, takže prostě je všechno v pořádku. No. Tenhle ten ekonomický ukazatel byl významný vždycky. No.

0: Filmu Smrt v sedle určitě pomohla také titulní skladba Píseň v sedle od Evžena Ilína v podání Milana Chladila, která se stala hitem. Smrt v sedle a kritika na filmovém festivalu otevřela dveře klasickým detektivkám, na které rádi koukáme dodnes, já tedy určitě. Než se do této kapitoly pustíme, ještě v 50. letech zůstaneme.
1: Posloucháte pořad Téma plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: 1. května 1953 začala vysílat Československá televize. O prvních detektivních příbězích v jejím vysílání jsem si povídala s televizním historikem Milanem Krumlem.
2: Ta televize byla technologicky na začátku docela dost, řekněme, komplikovaná záležitost a spousta věcí nebo drtivá většina se vysílala živě a ze studia. Ta studiová detektivka samozřejmě jako má nějaké svoje zákonitosti, není úplně jednoduché ji napsat, ale současně tady bylo to, co říkal kolega Kopal, ta detektivka byla považována za brakový žánr. To se změnilo, až ve chvíli začaly vycházet detektivky v Sovětském svazu, což bylo v druhé půlce 50. let. Tak najednou tedy jako ta detektivka úplně tak jako zase braková nebyla. Hodně mimochodem pomohl detektivce Josef Škvorecký takým slavným třídílným seriálem v světové literatuře, kde vlastně popsal ty, jakože to vlastně může být i umění. Chandler a Dashiell Hammett a tak dále. No a ta televize samozřejmě jako věděla, že to je žánr, který lidi chtějí. Ale dostat se k tomu v tvaru nebylo tak úplně jednoduché. Jo? A hlavně mluvíme o původní detektivce. Pak bylo obrovské množství těch adaptací, ale tady mluvíme o nějaký původní detektivce. A ten tvar z začátku byl zajímavý, protože nabízel těm divákům jakousi, nechci říct soutěž, ale takovou jako výzvu, že vlastně se odvysílal televizní příběh a pachatele oznámila ta televize až posléze, až za chvilku. Mezitím vlastně byla nějaká debata i ve studiu, kdo teda byl tím pachatelem a tak dál. Byla to taková jako hra trošku, ale ty detektivky začaly objevovat už na konci 50. let a takové jako, řekněme, definitivní tedy etablování toho žánru tak od roku 60.
0: A tady ty první s tou debatou a s tím zatajováním pachatele, to předpokládám, že se asi nedochovalo v archivu.
2: Ne, bohužel. Ne. Všechno se vysílalo živě. Tady vlastně ta televize měla sice od roku 56 jedno záznamové zařízení, ale ten záznam byl velmi drahý. Na to bylo embargo, takže se sem vlastně ty zařízení nemohly dovést, nebo se sem to jedno se sem propašovalo nějak přes Jugoslávii, Itálii a tak dál.

0: Samozřejmě rozhodovalo se, to jako bylo velmi komplikované, co se zaznamená a co ne. Takže my máme jako třeba první inscenace Jaroslava Dietla je v archivu, kvalitě, která odpovídá tedy době. Až v roce 66, tuším, to byl první rok, kdy vlastně bylo víc odvysílaných víc hodin se záznamu než živě. Do té doby to živé vysílání bylo velmi častý. Spousta věcí se samozřejmě zachovala. No.
1: Jenom protože mě to vážně zaujalo, to, co jste říkal o těch prvních detektivních příbězích, zachovaly se nějaké scénáře, nebo víme aspoň, kdo to třeba napsal?
0: Ano, zachovaly se scénáře a byli tam jako mezi těmi autory byli i lidi, kteří tehdy detektivky psali, to znamená Vachek, tuším, a Železný a tak dále. Oni se vysílali třeba v tom jednom večeru dva ty příběhy. Vím, že jeden se jmenoval Švýcarské hodinky, bylo toho pašování jako hodiny. Ty příběhy byly podle mě klasické detektivní příběhy, ale co můžete na té ploše asi těch 40 minut udělat nebo rozehrát, to zase není velká scéna pro nějaký náročný příběh. Ale ty přišly jako už poměrně záhy, kdy se začaly adaptovat známé detektivní romány ze zahraničí.
1: Kdy se objevují první detektivky klasické jako televizní inscenace, že je to natočené, dá se to reprízovat?
0: Ty se objevují už, řekněme, v první půlce 60. let, ale to období, kdy ta detektivka patřila mezi ty nejoblíbenější žánry i mezi tvůrci, tak je tak od roku 65, řekněme. Tam vlastně potom se mezi ty zahraniční příběhy dostávají i ty tuzemské, Hana Prošková, Měsíc s dýmkou, to je taková slavná zachovaná inscenace, ale vedle toho třeba Šest černých koček, což je Ellery Queen, Vrah dostal Goncourta, což je francouzská detektivka, taková slavná. Jako bylo jich hodně. Najednou se ukázalo, že to jde. Ta televize se pouštěla i do komplikovaných, nebo z pohledu mého třeba komplikovaných detektivek. První Maigret byl taky někdy v půlce 60. let. A tuším, že Maigret a dlouhé bydlo někdy v roce 65. Sherlock Holmes se tady objevil. Taky je dobrý si připomenout, že to nebyla jenom tedy česká tvorba, protože jsme byli Československo a Československá televize. Na Slovensku se taky pokoušeli jako o zajímavý projekty. Pokoušeli se tady obě, i ta bratislavská část, i ta pražská, třeba od Chandlera v roce 68, Ed McBain a tak jako fakt těch detektivek bylo hrozně moc.
1: Vysvětluje televizní historik Milan Kruml. Televizní tvorba byla tehdy zcela nová disciplína a Milan Kruml už to naznačil, že se jí televizní tvůrci museli teprve naučit.
0: Ti tvůrci mě vždycky překvapovalo, jak strašně rychle se učili a jak vlastně jako třeba, aniž by měli nějaký kontakt s tvorbou televizní v západní Evropě, ve Spojených státech, že vlastně dost často došli ke stejným řešením. Že to médium je v podstatě k tomu dotlačilo. A ta vizualizace těch příběhů samozřejmě jako byla komplikovaná. Nemohli pracovat, jako pracovali ve filmu, protože televize fakt jako je technologicky to byla jiná kategorie. Dneska se taky točí záběr po záběru a tenkrát ne. To za prvé. Za druhé museli pořád dbát na to, že to je studio a že spoustu věcí nemůžou ukázat. Takže buď se musí říct, anebo si je musí ten divák domyslet. Že vlastně je docela podstatné připomenout si, jak velká je ta obrazovka, kterou mají lidi doma. To znamená, musíte používat poměrně hodně jako detaily nebo polodetaily, aby na té obrazovce bylo něco vidět. A taky ty lidi chtěli vidět, ty herce nebo ty herečky. Takže jako vlastně tam byla spousta takových, řekněme, technických daností. No a když se vrátíme k tomu obsahu, když konstruujete nebo stavíte ten příběh, tak ten příběh samozřejmě jako se odehrává na ploše, vy si můžete vymyslet inscenaci, která bude mít hodinu a půl, ale je to docela už jako únavné i pro toho diváka, jo. Když to není fakt jako hodně napínavé. To znamená, vy musíte pracovat s nějakými vrcholy toho příběhu nebo zvraty a tak dále. Musíte vymyslet tak, aby se dali natočit a zahrát. To si myslím, že hodně třeba pomohla tvorba televize NDR, která byla dál než ta československá televize. A třeba ty seriály východoněmecké, oni to byly minisérie z dnešního pohledu spíš, se tady vysílali a jako bylo na nich vidět, že ty Němci se dívají k jiným Němcům, takže viděli, jak se to dělá a my jsme se taky dívali k těm našim, tedy Němcům, k těm spřáteleným. Taky se sem vlastně začali poměrně brzo kupovat seriály. Inspektor Leclerc, francouzský krimiseriál, byl první, který se tady vysílal. Tuším, že v roce 64 začal mít premiéru. Pak jako přišlo hodně dalších, které jsou dneska úplně zapomenuté nebo neznámé. Třeba Zápor německý, Kriminalistická laboratoř. Byl takový hezký seriál, který měl jako takový jako základní nápad, že na začátku jste vstoupla do kriminalistického muzea a došla jste k vitríně a tam ležel nějaký předmět. A ten předmět byl součástí nějakého kriminálního činu a ten se vyprávěl v té epizodě. Abonent na trati u Claude Evelyn, to je vlastně slavná detektivka francouzská, která tady vyšla v 68. v Odeonu a ty knížky měly náklad 80 tisíc, že? No a pak se koupil seriál, na který se dívala celá republika. Ten kontakt i s tou zahraniční tvorbou tady vlastně od těch 60. let byl poměrně silný.
1: 60. léta, kdy detektivky a kriminálky zahájily vítězné tažení vysíláním Československé televize, byla, jak už jsme si dříve řekli, slavným obdobím také pro detektivky filmové. A o tom si opět s historikem Petrem Roubalem teď budeme povídat. Kerný.

0: Znalci v této melodii Dalibora C. Vačkáře v podání Jiřího Vašíčka určitě poznali titulní písničku z detektivky Kde alibi nestačí. Jde o prostřední snímek trilogie s kapitánem Tůmou a jeho vocnem poručíkem Líbalem, které stvárnili Karel Heger a Josef Beck. První díl trilogie s názvem 105% alibi byl natočen ještě v roce 1959. Ne, že by doba vzniku nebyla vůbec znát, ale v první řadě je to prostě pěkná detektivka. Proč se mohl najednou na plátnech objevit klasický velký detektiv? Co způsobilo tuto změnu v přístupu k filmům s kriminální tématikou? To vysvětlí historik Petr Kopal.
1: Po tom zmiňovaném Banskobystrickém festivalu československého filmu, který teda proběhl v únoru 59, tak začal být kladen zvýšený důraz na žánr, včetně tedy těch atraktivních žánrů. Bylo to tedy motivováno tou snahou ty žánry pořád jaksi využívat pro ty ideové účely, ale postupně docházelo ke stále vlastně většímu rozvolňování na jednotlivé žánry, tedy již přestaly být kladeny tyto vysoké nároky a v podstatě se jaksi ustálilo takové to tradiční klasické žánrové schéma s tím, že žánr může být skutečně oddechový a jenom pro zábavu. A už teda v roce 1959 nám vzniká taková první opravdu klasická detektivka, a to je 105% alibi. Tady teda se vyšetřuje opravdu jaksi kriminální záležitost ze současnosti. Nejsou tam žádní špioni, žádní záškodníci, je to opravdu klasická detektivka. Tím se vlastně tenhle ten žánr tak nějak ustaluje a konečně rehabilituje. Pro velký divácký úspěch tedy vznikají celé série tady, takže následují další filmy s kapitánem Tůmou, posléze majorem Tůmou a jeho tam parťákem. No a vedle toho se ustavuje vlastně další série, kterou točí Petr Šulhov a začíná to tím Strachem v roce 63 a tady je teda další velký detektiv a to je ten major Kalaš v podání Rudolfa Hrušinského. A je teda zajímavé, že tady tuhletu postavu velkého detektiva Kalaše napsal Eduard Ficker, byl to vlastně jeho poslední velký detektiv v celé té řady detektivů, kterou on už od první republiky vytvářel. A Eduard Ficker, který jaksi už na začátku 50. let byl přizván do československého filmu a podílel se na některých filmech, včetně detektivek, například na detektivce Na konci města. Zajímavé je, že Kalaš podle Fickerova románu z roku 55, tuším Zlatá čtyřka se to jmenovalo, tak měl být důstojníkem Státní bezpečnosti a ty případy měly být prostě státobezpečnostní, nikoliv kriminální. Posléze se tedy z majora Kalaše v tom filmu hlavně teda stává ryzí kriminalista. Sice v tom Strachu je to tak jako vlastně napomezí, protože tam jde o tu nacistickou minulost a jsou to vlastně zase tedy nějací špioni, ale v zásadě ten případ je tak jako kriminální a každopádně ho vyšetřuje kriminalista a všechny ty další filmy s Kalašem jsou už ryze kriminální, nikoliv státu bezpečnostní.
0: A zasahovalo třeba do toho nějakým způsobem

0: vnitro, protože třeba u těch alibi, tam třeba můžeme sledovat tu práci těch policejních techniků, že si to využívali k tomu, aby se diváci dozvěděli o tom, jak to vypadá ta práce veřejné bezpečnosti.
1: Jako paradoxně tady se mnohem více než nějaké institucionální oficiální zásahy projevil vliv jednotlivců. U obou těch sérií byla výrazná role Karla Kalivody, což byl tedy jaksi, řekněme, ředitel kriminální policie tady, ale samozřejmě to je komunistické. On tedy původně z pozice autora nějakých těch odborných posudků se dostával do stále větší blízkosti tady k vytváření těch filmů. Působil tam jako zprvu neoficiální odborný poradce. Dost údajně přispěl právě jaksi ke sformování postavy toho Kalaše jako kriminalisty. Teprve vlastně až ale u té poslední Kalašovky, tak tam je uveden i v titulcích jako odborný poradce, ale do té doby tam vlastně figuroval neoficiálně.
0: Ke Karlovi Kalivodovi jenom dodám, že to byl v první řadě velice úspěšný kriminalista. Jím vyřešené případy inspirovaly dva díly Majora Zemana, a sice Měděrytinu a Kvadraturu ženy. Podle dostupných zdrojů a vzpomínek pamětníků dokázal Kalivoda nelehkou dobou, ve které působil, projít se ctí. Fanouškům kriminalistické historie, ale i filmu, mohu doporučit knihu Karel Kalivoda, Pražský Megret, která vyšla v roce 2009.

0: Svého velkého detektiva v 60. letech stvořila i Československá televize. V roce 1969 měl premiéru úspěšný seriál Hříšní lidé města Pražského, kde partu kriminalistů vede osobitý Rada Vacátko. Prostředí meziválečného Československa umožnilo elegantně se vyhnout ideologii. Literární otec Rady Vacátka, Jiří Marek, jak víme, někdejší autor hornických románů, v roce 1979 v už citovaném pořadu A léta běží vysvětlil, proč vážné hornické téma vyměnil za prvorepublikového kriminalistu s Buřinkou.
1: Proč najednou jsem uhnul z této své cesty a začal jsem psát takové zvláštní, dokonce veselé kriminální příběhy, které jsou známy pod tím televizním názvem Hříšní lidé a kde figurka pana Rady Vacátka se stala takovou dost populární literární postavou, takže mnozí si dokonce myslí, že je to postava skutečná. Já si myslím, že on tak strašný rozdíl mezi třeba starožitným detektívem, který chodí v té své Buřince a který se pokouší získat světu nutnou spravedlnost, a mezi tím člověkem, který světu dává určité hodnoty prací svých rukou, hodnoty materiální, tak smrtelný rozdíl není. Jsou to lidé svého povolání, lidé zvláštní, lidé oddaní své věci a lidé užiteční všem ostatním.
0: Detektivky druhé poloviny 60. let poznamenalo celospolečenské uvolnění. Ideologie se téměř vytratila, detektivové byli osobití, nezřídka vtipní, zločiny řádně tajemné a často páchané v atraktivním prostředí. Poslední tůmovka Alibi na vodě se odehrává mezi filmaři ve fotografickém ateliéru a na houseboatu pod Orlíkem. Detektivka Smrt za oponou, kde se role detektiva zhostil Miroslav Horníček, v opeře a na plážích ostrova Rujána. V detektivce Nahá pastýřka ke zločinům dojde na zámku, v pokladu byzantského kupce zase mezi archeology. A povídková detektivka Zločin v dívčí škole je zajímavých prostředí plná. S normalizací ale zábava končí a velcí detektivové jakoby vyhynuli. Co na to Petr Kopal?
2: Svobodnější a oddechové vnímání těch atraktivních žánrů a těch detektivek v podstatě končí s těmi 60. lety a za normalizace se to zase jako hodně vrací teda do toho modelu z 50. let. I se vlastně jako recyklují některá témata, jako je třeba prostě nějaký ten váhající intelektuál, který nakonec ale nalezne tu správnou cestu, nebo člověk, který zase teda prohlédne a bezpečnostním orgánům jaksi statečně všecko prozradí, udá.
3: Si pamatuju, já nevím teda, ale jestli je to úplně detektivka, nějak člověk není sám.
2: Ano, ano.
3: A ten film, když jsem viděla, tak jsem si nejdřív říkala, že je asi z 50. let, ale ona tam, myslím, hraje Švorcová. A to jsem si říkala, ale ta Švorcová už je tady nějaká postarší. A pak mi došlo, že ten film je vlastně o 20 let mladší, než já jsem si myslela.
2: Tady vlastně za té normalizace se vrací ty motivy, ty náměty. Je to hodně třeba scenaristická tvorba toho Ivana Garíše, alias tedy Antonína Prchala, respektive Antonína Prchala obráceně. To je třeba právě tohleto Člověk není sám, nebo Cesty mužů s Karlem Hlušičkou. Tam se recykluje titul Kohout plaší smrt z toho přelomu 50. 60. let. To se podařilo mimo jiné teda tady u toho titulu Kohout plaší smrt a u Cesty mužů, že se vlastně jako převrací takový ten mučednický archetyp, který byl na škodu správného ideového vyznění těch filmů v 50. letech, kdy tam osamocený nějaký špion je naháněn celým tím bezpečnostním aparátem, případně i nějakými těmi uvědomělými pracujícími. A nakonec je tedy samozřejmě slavně uštván. Tyhle ty filmy typu Kohout plaší smrt nebo Cesty mužů, tenhle ten model obracejí a ten pracovník státní bezpečnosti se ocitá na jakémsi pomyslném cizím území a v obklíčení nepřátel a musí si sám samojediný poradit. Což je pak třeba případ i akce v Istanbulu, kde Radovan Lukavský hraje toho našeho rozvědčíka tam v v rádiu Svobodná Evropa v tom Mnichově.
3: Když se v 70. letech vrátily ty náměty a ten přístup tady k těm filmům, vrátil se asi i ten silnější dozor, ne? Předpokládám ministerstva vnitra.
2: Vrací se opravdu i jako v tomto ohledu model těch 50. let a snaha příslušných ministerstev a zejména ministerstva vnitra nějakým způsobem i spopularizovat svoji práci. Ale tady třeba u státní bezpečnosti nastávala a opět podobně jako v těch 50. letech jistá schizoidní situace, kdy oni jako sice chtěli si vytvářet PR a nějakým způsobem se popularizovat a zličťovat v očích veřejnosti, ale na druhou stranu to byla tajná policie, takže ono to jako drhlo, nešlo to úplně samo a snadno. No. Za normalizace dochází k tomu efektu, že se tak nějak do určité míry stírá ta hranice mezi tou oblastí státu bezpečnostní a kriminální. V některých filmech nedokážeme úplně rozlišit, o koho z těch bezpečnostních složek se tam jedná. Bylo to i v důsledku toho, že cokoliv, co bylo spácháno za zločin, jakkoliv to byl zločin kriminální, tak byl interpretován tak, že míří proti samotné podstatě toho režimu. A zase pak jako naopak, kde teda to byl zločin špionáže nebo zločin z ranku státu bezpečnostního, tak byla snaha tyhle ty pachatele líčit nikoliv jako ideové odpůrce, ale jako zločince kriminální, byla snaha je kriminalizovat. Názorně to vidíme třeba potom na tom stěžením seriálu 30 případů Mayora Zemana, kde zase jako ta hranice mezi kriminálním a státu bezpečnostním je dost jako rozostřená. Je tam právě ta snaha ty odpůrce ideové kriminalizovat.
3: Petr Kopal tu zmínil Antonína Prchala alias Ivana Gariše, autora předloh k uvedeným filmům se státobezpečnostní tématikou Člověk není sám, Cesty mužů nebo Akce v Istanbulu. Dost možná u těchto dílek čerpal z vlastní zkušenosti. Prchal byl totiž dost temná postava. Od 40. let působil nejprve jako spolupracovník a záhy jako příslušník tajných bezpečnostních složek, a to ne ledajaký příslušník.
4: Prchal se totiž podílel na konstruování politických čistek a procesů na přelomu 40. a 50. let. Byl odpovědný za brutální výslechové postupy. Například v listopadu 1951 osobně zatýkal bývalého generálního tajemníka Komunistické strany Československa Rudolfa Slánského a byl jedním z hlavních tvůrců procesu s takzvaným protistátním spikleneckým centrem. Těšil se přízni sovětských poradců přítomných v Československu. Jeho hvězda na počátku 50. let strmě stoupala. Na konci roku 1951 se stal velitelem státní bezpečnosti. Kontrolu STB si podržel i jako náměstek ministra vnitra. V polovině 50. let přišla do Československa vlna opatrné destalinizace. Na konci března 1956 byl proto Prchal z funkce náměstka ministra vnitra odvolán. V prosinci 1962 byl zatčen a v červenci 1963 odsouzen k 6 letům odnětí svobody.
3: Napsal historik Jan Kalous ve studii Jablko, které nepadlo daleko od stromu, v revii Paměť a dějiny v roce 2015. Po propuštění z vězení Prchal pracoval v civilních zaměstnáních a v 70. letech psal pod pseudonymem Gariš, který byl mimochodem ve 40. letech jeho krycím jménem, knihy a scénáře. Po špionážních filmech přišla trochu lehčí dílka. Nejprve scénář k seriálu Ve znamení Merkura. To je dost bizarní kousek z prostředí hraničních přechodů a celní správy. A dále je Ivan Gariš podepsán pod seriálem Případy podporučíka Haniky z roku 1989 a z téhož roku je další Garišovo dílo Případ pro zvláštní skupinu. Později napsal ještě sérii komedií z kriminálního podsvětí Já to tedy beru, šéfe. Když jsme u té ideologie, pojďme si ještě s televizním historikem Milanem Krumlem říct, jak to s ideovým dohledem vypadalo v Československé televizi. Jak to třeba bylo s adaptováním západních předloh nebo západní produkcí vůbec?
1: Tak do toho roku 56, 57, 56, myslím, byla první velká čistka v té televizi. Za prvé, ta televize nehrála tu roli do roku 69 nebo 70, jakou hrála potom v době normalizace. Ona nebyla to médium číslo jedna, to byl rozhlas. A tudíž ani ty požadavky, byť byly bez pochyby, jako se týče propagandy a tak dále, tak jako nebyly tak silné, jako potom v době té normalizace. Ale i tam, řekněme, normalizátor, který přemýšlel trošku rozumně, tak mu muselo být jasné, že k tomu, aby ty diváci vstřebali to, co se jim pokouší nacpat do hlavy, tak potřebuje něco, aby se vůbec na televizi dívali. A ta atraktivita spočívala právě v tom, že se používaly žánry, které diváci vyhledávali, a drtivá většina těch detektivek, které se tady adaptovaly, tak se s naprosto klidným svědomím jste mohla označit za sociální sondu nebo nastavené zrcadlo západní společnosti. A oni byli. Ty detektivky jsou sociální, řekněme, příběhy do určité míry, nebo ukazují na nějaká témata, která souvisí s tím, jak v jakém stavu ta společnost je. Paradoxně toto byl menší problém, než třeba, nevím, u sci-fi, kde jako, já si totiž nepamatuju, že bys, ano, bylo těžké natočit něco, co by pak šlo do trezoru, myslím v těch 70. a 80. letech. Stalo se to u sci-fi a byla to sci-fi podle sovětských autorů. U detektivky si tohle nepamatuju.
0: Milan Kruml to tady už naznačil. Postupem času se v normalizační televizi i ve filmu dostávaly ke slovu náměty, ze kterých nekapala ideologie už od titulků. Tak například v roce 1976 přišla do kin netypická a do poslední chvíle napínavá detektivka Holka na zabití. V roce 1979 čtvrtá a poslední Kalašovka Diagnóza smrti. V roce 1982 Smrt talentovaného ševce s Jiřím Kodetem jako kapitánem Exnerem. Mimochodem, právě titulní písnička z tohoto filmu Detektiv od Otakara Petřiny v podání Petry Janů doprovází náš pořad.

0: ze symbolů televizní normalizační tvorby je samozřejmě 30 případů Majora Zemana. Seriál, kde pátrání po pachateli je jen rudlíkem, na kterém je divákům servírován režimní výklad soudobých dějin. I když vedle toho se točily i kvalitnější věci. V 80. letech se pak začaly točit kriminální inscenace a seriály, kde se objevovaly skutečné soudobé problémy, prostituce, vexláctví nebo dokonce drogy. Ať už to byl třeba malý pitaval z velkého města, nebo už zmíněný případ pro zvláštní skupinu, stopy zločinu a jiné. Čím to? Šlo o nějakou objednávku ze zhora, nebo o snahu být atraktivní, nebo projev zahnívání režimu? Ptám se znovu Milana Krumla.
1: I v té normalizaci bojovali mezi sebou vlastně taková ta jako část, která chtěla, řekněme, být realističtější a ta, která vlastně se pokoušela tu televizi držet tam, že vlastně nemáme žádný problémy, pojďme točit komedie a tak, jo. Samozřejmě ta společnost ty problémy měla, jo. Vždycky muselo být něco, co to jakoby prorazilo a ne vždycky to byla televize. U těch drog to byl Mladý svět a v posléze knížka Radka Jona, posléze film Pavučina, že jo. A najednou jako se to téma jako začalo víc zpracovávat. Nebylo to vždycky na základě nějakého přání nebo rozhodnutí, ale dost často prostě k tomu dospěli ty tvůrci, protože jim připadalo, že to téma je zajímavý a někdy ho zpracovali hloupě. O drogách jsem viděl hodně filmů, Zlaté rybičky třeba, nebo Mravenci nesou smrt, až směšně. A někdy ho zpracovali tak, že vlastně jako se ukázalo, že to problém je v tom třeba případu pro zvláštní skupinu, který měl hodně zvláštní nastavení, včetně toho postavení té ženské postavy, který teda bylo dost strašlivý z dnešního pohledu, ale i z tehdejšího. Ale tam vlastně ty věci jako byly brané tak, že ano, v tomhle žijem, no, tak jako prostituce tady je a nějakým způsobem se s tím bojuje, ale vymítit ji nelze. Problém je ne prostituce, ale ta zločinnost, která je na ní navázaná. Takhle ten seriál v podstatě vyzněl, nebo tohle vám sděluje, jo. Vždycky ty detektivky ukazovaly nějaké jako negativní věci, které byste za jiných okolností asi těžko nacpala do, řekněme, dramatu televizního. U té kriminálky se snesli i proto, že vlastně jako přišel nějaký ten trest.
0: Tak snad nebyl trestem poslech dnešního Tématu Plus, věnovaného starým filmovým a televizním detektivkám a kriminálkám. Hovořili v něm historici Petr Kopal z Ústavu pro studium totalitních režimů a Milan Kruml z České televize. Pořad nasnímal a smontoval mistr zvuku Jan Brauner, dramaturgii měla Lucie Korcová, která také načetla ukázku, a od mikrofonu se za všechny loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
2: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Německá policie dál pátrá po pachateli útoku v Berlíně, o pomoc požádala i české kolegy. Zemřel výtvarník a hudebník, někdejší ředitel Národní galerie Milan Knížák, bylo mu 86 let. Fotbalisti mistrovské Slavie vstoupí zápasem se Slováckem do nové sezóny šance ligy. Omezení brzdí provoz na D8 na 25. kilometru směrem do Ústí nad Labem a bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů Celsia. Je neděle 26. července, klidné poledne vám přeje Marek Sedláček.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Německá policie stále pátrá po muži, který večer vjel autem do davu lidí v Berlíně. Ti se účastnili pochodu na podporu práv sexuálních menšin. Po útoku jedna žena zemřela, dalších 16 lidí je zraněných, několik vážně. Pachatelem útoku je údajně 21-letý muž, který se pohyboval v islamistických kruzích.
4: Podezřelý podle vyšetřovatelů vjel menší bílou dodávkou mezi lidi v parku Tiergarten, nedaleko Braniborské brány, pak z auta vystoupil a utekl. Organizátoři kvůli tomu potom předčasně ukončili tzv. Christopher Street Day, jednu z největších oslav příslušníků LGBT komunity v Evropě. Podle policie není známý motiv činu, úřady ho vyšetřují jako teroristický útok. O pomoc s vyšetřováním požádali i české kolegy, říká tiskový mluvčí policejního prezidenta Josef Bocán.
5: V současné době nemáme informace, které by hovořily o tom, že by se ten podezřelý měl pohybovat na našem území.
4: Útok na berlínském Prideu odsoudili jako odporný čin proti společnosti starosta Berlína Kay Wegner i spolkový kancléř Friedrich Merz. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Hasiči na jihozápadě Francie dál bojují s rozsáhlými lesními požáry. Úřady nařídily evakuaci dalších 55 tisíc lidí v okolí města Bordeaux. Už předtím muselo domovy opustit víc než 200 tisíc lidí. Podle agentury AFP požár v regionu znovu výrazně zesílil.
6: Nejvíc je zasažený departement Gironde. Úřady tam částečně uzavřely důležitou dálnici a francouzské státní dráhy později oznámily, že do odvolání přeruší železniční dopravu na jednom z úseků jižně od Bordeaux. Paříž nasadila do bojů s požáry 1400 hasičů a pomáhají i vojáci nebo hasiči ze zahraničí, včetně těch z Česka. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunez pro Listla Tribun řekl, že bude trvat dlouho, než se oheň na jihozápadě země podaří dostat pod kontrolu. Další evakuaci nařídil večer taky Španělsko. Hasiči tam bojují s plameny v okolí Madridu. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
3: Ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
7: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
8: Smích jako pláč, láska je zášť.
7: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
9: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
7: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v něm hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a taky platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMSek neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, jak říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
10: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
3: Víc informací se dozvíte na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení.
11: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
12: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
13: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
12: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k ním zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně tak bylo úrazů asi o 200 víc. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě častěji řeší úrazy i brigádníci.
14: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
15: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
14: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
16: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
14: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Pláže v Normandii jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Organizace je tam zařadila při zasedání v Jižní Koreji. Na plážích Utah, Omaha, Gold, Sword nebo Juno se v červnu 1944 vylodili spojenci, kteří přispěli k porážce nacismu a konci druhé světové války v Evropě.
17: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách.
18: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí.
19: Popsal českému rozhlasu Denny, který na pláže v Normandii jezdí se svým obojživelným vozem Duck a vypráví o operaci Overlord. Prezident regionu Normandie Hervé Morin doufá, že zápis pláží na seznam UNESCO přivede do oblasti další milion turistů, kteří tam zůstanou v průměru až 5 dnů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
20: Vodní slalomář Vít Přindiš na závěr mistrovství světa ovládl závod v kajak krosu. Češi tak na šampionátu v Oklahoma City získali celkem 7 medailí, z toho 3 zlaté. Fotbalisté mistrovské Slávie Praha vstoupí do nové sezóny šance ligy. Šampioni z posledních 2 ročníků přivítají v 15 hodin na svém stadionu Slovácko. Od 17:30 následuje zápas Jablonce s Olomoucí a od 20:00 se utkají Hradec Králové a Pardubice. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson hrají na pražském turnaji okruhu WTA o titul v deblu proti Britkám Dartové a Lomzdenové. Podrobnosti přidá David Prouza.
21: 4-6 prohráli Havlíčková se Samson první sadu v té druhé, ale vedou 2-1 a při servisu Lomzdenové mají breakovou příležitost. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
20: O titul ve dvouhře se později utkají Ukrajinka Snigurová s Rakušankou Tagerovou.
22: Zdržení na D2 u Blučiny a na D3 před Miličínem. Na D2 z Bratislavy do Brna za čerpací stanicí MOL z 15. kilometru pojedete v koloně více než 20 minut. Provoz brzdí omezení u sjezdu na Židlochovice. Na D3 z Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny ze 64. kilometru pojedete v koloně. Nesouvisle se táhne až před Olbramovice po silnici 3. Celý úsek pojedete zhruba 35 minut. Na D8 z Prahy do Ústí za sjezdem na Mělník z 21. kilometru kolona kvůli omezení zdržení 25 minut. A na pražském okruhu směrem na letiště před sjezdem na Dejvice zpomalíte na 28. kilometru. Za nájezdem z Evropské se srazila 2 auta a je to na téměř 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky, teploty 27 až 32 stupňů Celsia, v dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34 stupňů, na horách kolem 23. Tolik hlavní zprávy. A teď začíná polední publicistika s Tomášem Pavlíčkem.
23: Jaké výsledky přinesla pro podnikatele a turisty cesta předsedy sněmovny Okamury do Číny? Proč došlo k útoku na pochod hrdosti v Berlíně a jak časté jsou v Německu podobné incidenty? A proč stoupá v Česku počet lidí, kteří si doma chovají slepice? Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se vrátil z návštěvy Číny. Byla to první cesta jednoho z nejvyšších českých ústavních činitelů po 7 letech. Cílem cesty mělo být rozšíření příležitostí pro české podnikatele v Číně, možnost obnovení přímé letecké linky Praha-Šangaj anebo zrušení vízové povinnosti. Čínská média vyzdvihovala návštěvu coby ukázku obratu na české politické scéně. Cesta se odehrála v době, kdy Peking zadržel českého občana, kterého vyšetřuje kvůli údajnému ohrožení státní bezpečnosti. V Česku je od začátku roku ve vazbě čínský občan obviněný ze špionáže. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD je teď v našem přenosovém voze. Dobrý den.
0: Dobrý den vám i posluchačům.
23: Nejprve k tomu, co jste před odjezdem zmiňoval nejčastěji. Podařilo se domluvit zrušení vízové povinnosti pro Čechy a přímou leteckou linku Praha-Šangaj?
0: Ano, tato jednání jsme otevřeli. Určitě víte, že když k někomu jdete na návštěvu po 7 letech, tak vám žádná návštěva neodsouhlasí všechno i hned. Důležité bylo ta témata otevřít. A já si myslím, že jsme je otevřeli jak zrušení vízové povinnosti pro české turisty, protože po Fialově vládě jsme bohužel pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, tou druhou je Litva, která má turistická víza do Číny. Podařilo se předjednat i otevření té přímé letecké linky Praha-Šanghaj. Předpokladem, pakliže ty vztahy budou dále, bude probíhat ten dialog zájemný, tak hovoříme o podzimu nebo létě, v lepším případě příštího roku, protože samozřejmě to dálková linka velkým letadlem, je potřeba spolu s tím dělat i velký marketing, aby se to všechno naplnilo. Proto jsem měl také jednání s největší čínskou cestovní kanceláří Spring Tour. Jednal jsem i s celým vedením letecké společnosti China Eastern Airlines, která je jednou z největších leteckých společností na světě, jednou z 10 největších na světě. A všechno jsme toto projednali.
23: A můžu se zeptat, omlouvám se, že vás přerušuji, jestli se můžu zeptat i na tu vízovou povinnost, je nějaký výhled, kdy by mohla být zrušena?
0: Tak, myslím, že by to mohlo být příští rok, ale bude záležet na pokračování dialogu. Ta jednání se podařilo otevřít, to úplně bez sporu. Ta odezva z čínské strany na všechna ta témata, o kterých hovořím, je kladná. Projednali jsme to ze všech stran. Já mám s tímto východoasijským trhem, jak víte, desítky let zkušenosti a velmi úspěšně, takže tu mentalitu znám. A teďka samozřejmě, já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, jo, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány a už na úrovni i ministerstva zahraničí, i diplomatů, i co se týče té letecké linky a podobně, co se týče letiště Praha, státního podniku, ty tam byly se mnou dva manažeři, kteří to mají na starosti, takže už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
23: Kromě těch manažerů letiště Praha, tak společně s vámi jela do Číny širší skupina podnikatelů. Dohodli tam nějaké kontrakty nebo přísliby spolupráce?
0: Ano. Ano, je to tak. Účastnili se té podnikatelské mise, se účastnili už i firmy, které tam přímo už spolupracují a chtěli rozvinout spolupráci. Mají tam už i svá zastoupení, to znamená, jsou tam přímo Češi, kteří tam pracují, anebo ty čínské firmy mají už svoje pobočky i svoji pobočku mají v České republice. Takže ten předpoklad toho rozvoje je, vím už i o konkrétním kontraktu na základě toho business fora, které jsem otevřel, budou to stroje v oblasti obnovitelných zdrojů. Takže to, co po těch 7 letech se v rámci možností, co jsme otevřít mohli, tak jsme otevřeli. Chystáme další podnikatelskou delegaci. Ta by měla být právě nejpozději do jara příštího roku. Opět ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, právě ve spolupráci s nimi členové Svazu průmyslu a dopravy mě také doprovodili. A v neposlední řádě mě taky doprovodil ředitel mezinárodní odboru. To všechno bylo na moji žádost, ten ředitel letiště Praha a podobně. Ministerstva kultury, kde jsme otevřeli z vedení Ministerstva kultury a cestovní ruchu Čínské lidové republiky, jsme otevřeli tu možnost zapůjčení té světové výstavy terakotové armády, ale ovšem se bude jednat, ale ta odezva je v tuto chvíli po těch 7 letech, po té návštěvě, to byla první návštěva, taky vesměs pozitivní.
23: A předpokládáte tedy, že naváže na tu vaši cestu návštěva nějakého vysokého českého představitele, dejme tomu se mluvilo o vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi?
0: Určitě. Hovořil jsem i s panem premiérem. Ideální by bylo, kdyby na tu můj návštěvu navázal pan premiér. A to si myslím, že by bylo velmi vhodné. S vicepremiérem Havlíčkem jsem o tom už mluvil několikrát. Tam si myslím, že víceméně jsme domluveni. Opět by to byla součástí byla podnikatelská mise. No a na těch vztazích je dobré pracovat.
23: Tak během jednání vaší delegace v čínském parlamentu padly podle ministra zahraničí Petra Macinky nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Jaká je tedy v tuhle chvíli situace?
0: Tak já jsem požádal před svojí cestou ministerstvo zahraničí, aby mě doprovodil z ministerstva zahraničí někdo na úrovni náměstka, což jsme si samozřejmě vyhověli, protože já jsem chtěl, abych ve všech těch tématech, o kterých jsme i v tomto rozhovoru hovořili, tak abych měl maximálně možné silné složení i po té odborné stránce. Tuto otázku jsme otevřeli. Čínská strana otevřela samozřejmě i tu otázku čínského občana v České republice a já právě v zájmu toho, že ta jednání jsou otevřena, tak abych neohrozil další vývoj, tak nemůžu podávat podrobnější informace. Tyto informace, teď už to bude v gesci ministerstva zahraničí a profesionálů, ale ta jednání jsou otevřena, ano.
23: Ano, a vyplynulo z toho jednání, tedy když jste sám říkal, že Čína zmínila i ten případ toho zadrženého Číňana na českém území, že Peking si přeje výměnu obou zadržených?
0: Tak já opravdu nemůžu uvádět podrobnosti, nicméně si troufám tvrdit, že tyto dva případy určitě nejsou spojené, jak některá média spekulovali. To z toho jednání nevyplynulo, že by měl být spojená a máme i informace samozřejmě v předstihu i naše ministr zahraničí. Nicméně podařilo se to otevřít a teď to bude opravdu otázkou další jednání. Nicméně to, co můžu říci a ty závěry téhleté cesty jsou takové, že by tyto případy neměly ohrozit to nastolení té politiky vzájemného respektu a vzájemného porozumění v souladu s programovým prohlášením naší vlády. To znamená, že chceme mít i s globálními velmocemi standardní vztahy, tak jako to mají všechny západní demokratické země.
23: No, on třeba náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský řekl Českém rozhlasu, že když jste otevřeli tu otázku Čecha zadrženého v Číně, tak druhá strana uvedla, že mají také svůj případ, čili to vypadá, že ano. Ty obě záležitosti opravdu spojují.
0: Tak já
23: že to není rozděleno.
0: No, to bych neřekl, to je spíš byla akce reakce, protože já jsem to téma proaktivně otevřel a pak jsem předal slovo náměstkovi. Z toho důvodu tam taky jel. Já jsem u všech jednání samozřejmě byl, protože jsem je osobně otvíral, ale to byla spíš akce reakce.
23: Čína je známá tím.
0: Já ti myslím, to, když jsme to otevřeli, tak byla ta reakce z té strany. Nikoliv, že by ta zadržení byla akce reakce, to se tam nepotvrdilo a ani tyto informace upřímně nemáme interně.
23: Čína je známá tím, že tyhle cesty využívá ke svým propagandistickým účelům. Prospěl podle vás například českým výrobcům aut, když jste v Číně pochválil kvalitu a vyspělost tamních elektrických vozů, kterou ale, jak víme, stát masivně dotuje a které jsou na evropském trhu přímými konkurenty?
0: Tak já si myslím, že já tu vaši otázku chápu, jo, ale když se podíváte, že Čínu a i čínské technologické podniky naštěvují američtí vysocí politici, západoevropští vysocí politici, teď jenom za poslední dva roky, když si vemte, byl tam španělský premiér, německý kancléř, americký prezident letos, americký ministr zahraničí, ministři Rakouska, Dánska, Finska, Irska, Slovenska, ano, to znamená, rozumím. Ty náštěvy jsou celá standardní.
23: Ale oni současně
0: se samozřejmě vyjadřují. Ne.
23: Ano, oni současně říkají, že tam je právě to, že Čína využila masivní dotace na podporu svých aut a že do jisté míry využila i know-how evropských automobilek a že tady neexistuje úplně rovný přístup a kvůli tomu vlastně zavedla Evropská unie cla na čínské elektromobily. To tam zmínili.
0: Pane rektore, ta situace je ještě o něco tristnější, než tady jakoby naznačujete. Evropská unie nejprve myslí Green Deal, nejprve myslí zrušení prodeje aut spalovacích motorů od roku 2035, já s tím prostě nesouhlasím, no a potom zjistíme, že nás čínská konkurence předběhne. To je opravdu jak v Kocourkově, to je opravdu totální selhání vedení Evropské unie a těch unijních politiků a teď si nalijeme čistého vína. I západní politici, když navštívili ty automobilky a já, protože jsem automobilový fanoušek velký, 10 let jezdím tedy Škodovkou v soukromí a fandím samozřejmě českému výrobci, tak na první pohled musíme uznat, že ty technologie prostě jsou vpředu.
1: Ano, tak myslím,
0: nalhávat. A jestli si budeme něco nalhávat a budeme se vymlouvat na nějaké dotace a na nějaké jiné věci, tak nám fakt ujede vlak. To znamená,
1: ty dotace tam v každém případě jsou, to přiznávají všichni,
0: ty
1: třeba výrobce
0: strany.
1: Rozhodně ne takové jako v Číně.
0: Strany. Ty jsou i z unijní strany.
1: Já vám děkuji za rozhovor.
0: Ještě jenom jednu větičku. Měli bychom se opravdu podívat na líci čistého vína a začít opravdu makat na tom, aby ten evropský průmysl, aby nám ta Čína neutekla. Já to říkám opravdu úplně na rovinu. Já faním Evropě, já jsem český politik, ale neměli bychom si nalhávat, jaká je realita, zrušit tu byrokracii, snížit omezení v rámci Evropské unie a zvýšit konkurenceschopnost. Děkuji.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD byl naším hostem. Děkuji vám. Naslyšenou.
0: Děkuji moc a mějte se hezky, hezkou neděli.
1: Tisíce policistů v Německu, ale i v dalších evropských zemích pátrají po muži, který je podezřelý, že vjel dodávkou do lidí na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Při incidentu, který se odehrál v sobotu večer, podle úřadů zahynula jedna žena, dalších 16 lidí utrpělo zranění. Úřady z útoku podezírají Abdulla B., který je údajně napojený na islamistickou scénu. Německá policie požádala o spolupráci okolní země i Česko. Německý kancléř označil čin pachatele za odporný. Naším hostem je Lukáš Novotný, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Je jasné, jak se celý ten incident odehrál?
4: No tak já mám informace samozřejmě zatím jenom z médií. Vím, že u nás byly zmínky o té akci nebo o té události až ráno, ale mělo se to udát včera večer asi v 10 večer. Kdy vozidlo Citroën dodávka narazila do skupiny lidí a následně do stromu, přičemž ten Abdul, kterého už jste zmínil, má to být majíc o mladého člověka, 21 let libanonského původu, tak vlastně z místa utekl. Pokud vím, tak je dosud vlastně jako potvrzená i jedna mrtvá osoba, nějakých 15-16 je vlastně zraněných. Pro mě je zajímavé to, že ten člověk je spojován s islamistickou scénou v Berlíně. Už působil nebo už byl i v nápravném zařízení a evidentně se vlastně ho nepodařilo nějakým způsobem tady napravit a teď vlastně provedl tohleto a myslím si, že z nějakého širšího třeba i, nechci tím nudit, ale politologického hlediska může být zajímavé to, jak vůbec s těmito osobami pracovat, pokud se jako mladiství dostanou třeba do nějakého nápravného zařízení, tak aby opravdu prostě poznali, že součástí našich hodnot není to, aby jsme, když se někde slaví, prostě někde v sobotu, v ulicích, v Tiergartenu, tak aby někdo vzal dodávku a napálil to prostě do lidí a do stromu a pak utek.
1: Čili myslíte si, že to v podstatě otevírá nejenom otázky té bezpečnosti, co o něm ty tajné služby věděli dopředu, jakým způsobem s ním pracovali, jak třeba ochránit podobná shromáždění, ale i to, jak se chovat k lidem, kteří jsou, dejme tomu, členy nějaké extremistické skupiny a byli v nějakém nápravném zařízení, tak jak s nimi dál pracovat?
4: No ano, protože vlastně existují přímo deradikalizační programy v některých zemích. Jo? V Česku to třeba není, obecně ta bývalá východní Evropa to nemá. Třeba Německo má tyhle ty exitové programy, ale myslím si, že tohle právě je velmi specifický případ jednak člověka, tedy patrně s migrantským původem, jak říkám, ještě neznám celou tu jeho biografii a potom i vlastně mladého člověka, takže vlastně tady je to ještě vlastně o to složitější a spadá to do nějakého prostě širšího kontextu toho, jak se Německo vypořádává nebo nevypořádává s islamistickým terorismem a zároveň samozřejmě víte, že dlouhodobě se v Německu řeší i téma bezpečnosti těchto velkých veřejných akcí. V tomto případě tedy šlo o tu ochranu účastníků, on se to jako de facto je to vlastně ta Pride, je to vlastně takový ten festival vlastně jeden z největších vlastně jako vůbec festivalů tohoto typu na podporu LGBTIQ komunity vlastně v Evropě. vlastně nějaký jako vyšší desetitisíce lidí se pohybovali tou dobou vlastně v ulicích Berlína. Pokud vím, já jsem si vyhledal, že už bylo asi o 48. ročník a vlastně poprvé se tahle ta akce vůbec koná nikoli jako jednodenní, ale jako dvoudenní. Bylo zajímavé, že evidentně měli připravený i nějaký takový ten krizový scénář, abych tak řekl, protože pokud vím, tak se podařilo i poměrně rychle a organizovaně tu akci ukončit a ty davy se vlastně jakoby rozcházely bez toho, aniž by třeba násilí vyvolávalo další násilí nebo nějaké další problémové věci.
1: A ještě bych se na závěr zeptal a poprosím o stručnou odpověď. Kancléř Merz, jak jsme slyšeli, označil ten čin za odporný, je to podle něj útok na celou společnost, která je otevřena a miluje svobodu, ale je možné, že tohoto incidentu využijí některé politické síly k posílení své agendy?
4: Divil bych se, kdyby tomu tak nebylo. Alice Weidel, předsedkyně AfD, zatím dala jen velmi krátký tweet o tom, že lituje těch obětí, které se odehrály, ale je třeba si uvědomit, že nás čekají v těch dvou východních pomačkových spolkových zemích, v Sasku-Anhaltsku a v Mecklenburgsku předním Pomořansku zemské volby. AfD už tam s přehledem vítězí a myslím si, že tohle toho činu 100% využijí do té horké fáze kampaně.
1: Lukáš Novotný, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

0: větší zájem o vlastní slepice? Je to podle vás jen vyšší cena vajec, nebo tam vidíte i jiné důvody?
1: No, už jsem v té oblasti asi 33 let, takže můžu říct, že vždycky, když roste třeba cena vajec, tak se u nás zvedá poptávka po kuřicích nebo po těch vynešených slepicích. Takže víme, že se to takhle děje i s tou cenou. Momentálně cena vajec se drží poměrně vysoko. My, chovatelé nebo výrobci vajec, doufáme, že se udrží nadále, protože jsme konečně po dlouhých letech, skoro bych řekl desetiletích, za tu naši práci odměněni.
0: A můžu se zeptat, pokud chce někdo začít chovat slepice pro domácí použití, tak jaké jsou podmínky chovu? Musí se někde registrovat, splnit nějaké podmínky?
1: Já si teď nejsem jistý, určitě se chystá něco i pro drobno chovatele, tohle úplně nesleduju, jako bavíme se o počtech 10-20 slepiček, já se pohybuju v těch číslech vyšších, protože se tím živím, ale myslím si, že zatím není legislativa, že by kvůli takovému počtu se musel někdo někde registrovat.
0: No a co všechno takže prakticky potřebuju pořídit, když chci začít chovat třeba nějakých 5-6 slepic?
1: Ano, já bych začal úplně od začátku tím, že nejdůležitější to dělat ne právě z těch důvodů, který jsem zmiňoval na začátku, z těch ekonomických, ale z těch, že opravdu člověk si pořizuje živý zvíře, že se mu bude muset každý den věnovat, že to chce dělat, protože má rád, nebo že prostě má rád zvířata a takhle. Určitě poslední, proč bych si je pořizoval, jsou jenom ekonomický důvody.
0: No jak náročné jsou slepice na čas chovatele, tedy když o tom mluvíte?
1: Tak bavíme-li se o drobnochovu 10 slepic, tak řádově dokážu si představit, že to zabere třeba 1/4 hodiny denně, kdy se musí denně pozbírat vejce, několikrát denně, třeba dvakrát denně, dopolední hodina a zkontrolovat zdravotní stav, to znamená si holky obejít a zjistit, jestli jsou všichni zdraví a veselí a hraví. A v podstatě se jednou třeba za týden, záleží jak podle toho kudníku, samozřejmě vykydat, vědět, že v nějaký periodě je dobrý kurník dezinfikovat, ať už je přítomnosti náročné, slepic, tedy nebo nějakým
0: musí
1: způsobem
0: tomu člověk ten, ano, dát ten čas a lásku. Já vám moc krát děkuju. Děkuju tolik, Josef Dvořák ze statku Dvořák. Díky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, děkuji, naschledanou.
0: A Tomáš Pavlíček přeje hezké odpoledne.
2: Už je 12 hodin a 30 minut. Právě Radiožurnálu a s nimi Marek Sedláček.
3: Ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Knížák stal u zrodu českého undergroundu. Po změně režimu byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze a několik let vedl taky Národní galerii. Kromě výtvarného umění a hudby se věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Knížák byl zároveň příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Policisti dál čekají na znalecký posudek kvůli úniku kejdy do řeky Dyje. Z měsíce výkalů hospodářských zvířat se dostala do toků na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Vodárny kvůli tomu nemohly několik dní pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže. Generální tajemník OSN Antonio Guterres pokračuje v návštěvě Sýrie. Včera se sešel s prezidentem země Ahmadem Šarou. Ten se dostal k moci po svržení diktátora Bašára Asada na konci roku 2024. Šara byl zároveň do té doby na teroristickém sankčním seznamu Rady bezpečnosti OSN. Guterres Sýrii navštívil jako první šéf OSN od roku 2009. A do švýcarského Valais se sjela asi 100 hráčů na alpský roh. Město tradičně organizuje mezinárodní festival Alphornu. Slavnosti provází folklorní vystoupení tanečníků, hráčů na kravské zvony a zpěváků, kteří si osvojili techniku takzvaného jodlování. Vrcholem festivalu je mezinárodní soutěž o nejlepšího hráče na alpský roh. Sport. O deblový titul na tenisovém turnaji WTA v Praze hrají Češky Lucie Havlíčková a Laura Samson proti britskému páru Dartová-Lumsdenová. Podrobnosti má David Prouza.
4: 4-6 a 4-5, to je skóre, které vidí Češky Havlíčková se Samson, když se podívají na výsledkovou tabuli. Teď stojí tady krátká přestávka, po ní Britky Dartová s Lumsdenovou půjdou podávat na vítězství v turnaji. Přímý přenos nabízíme na Radiožurnálu Sport. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. známe lepší cestu.
6: Omezení na D8 u Roudnice a nehoda v Lipské v Praze. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 22. kilometru počítejte s kolonou. Na 25. kilometru je dopravní omezení a kolona je už na více než půl hodiny. Pokud nechcete čekat, dá se jet z exitu 18 po souběžné silnici. S5 najedete na 29. kilometru. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny ze 64. kilometru pojedete v koloně, nesouvisle se táhne do Miličína, je to na 20 minut jen silným provozem. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na Karlovy Vary zpomalíte na 27. kilometru, za nájezdem z Evropské řeší nehodu, je to na téměř půl hodiny. A na silnici 35 z Liberce do Turnova za sjezdem na Jablonec z 30. kilometru se popojíždí kvůli stavbě u Hodkovic. Zpoždění 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34. Na horách kolem 23. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Růst ekonomiky v Rusku se výrazně zpomalil. Evropané zaostávají v umělé inteligenci. Francie schválila zákon o možnosti ukončit svůj život. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
5: Názory a argumenty.
7: Vláda premiéra Andreje Babiše nedávno vydala stanovisko ke kompetenční žalobě, kterou na ní u ústavního soudu podal prezident Petr Pavel. V dokumentu je mimo jiné podsouváno hlavě státu, že se snaží až příliš posílit svou moc na úkor vlády. Zda jsou zmíněné obavy na místě, nad tím se ve svém komentáři zamýšlí publicista Jan Vávra.
8: Jedním z argumentů, které Andrej Babiš a většina členů jeho vlády vůči prezidentovi a ústavnímu soudu stále opakuje, je tvrzení o takzvaném druhém centru moci. Ve vládní odpovědi ústavnímu soudu na prezidentovu kompetenční žalobu píše minister spravedlnosti, že autonomní zahraniční politika prezidenta republiky by především představovala popření ústavního pořádku, neboť by fakticky znamenala vytvoření druhého centra moci. Tato argumentace předpokládá, že demokratický stát má mít podle ústavy jen jedno centrum moci. Řeči o centrech moci zavánějí marxistickou rétorikou, což v případě Andreje Babiše samozřejmě nepřekvapuje. Za času vlády jedné strany komunisté pomocí obvinění z alternativních mocenských center likvidovali všechny oponenty. Socialistický stát měl ze své podstaty jedno centrum moci a to bylo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany. Ovšem, jedním ze zásadních prvků demokratického státu je dělba moci. Je založena na přesvědčení, že nikdo nemá mít moci příliš mnoho. Všichni víme, že každá moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Proto se moc dělí na výkonnou, zákonodárnou a soudní a je vytvořen systém pojistek a kontrol. I pokud by někde skutečně existovalo nějaké druhé nebo třetí centrum moci, neznamenalo by to popření ústavního pořádku, pokud by byla dodržena ústava. O vytvoření vlastního centra moci změnou parlamentní demokracie na poloprezidentský systém se pokusil Miloš Zeman, když odmítl sněmovnou naveřenou většinu v čele s Miroslavou Němcovou a jmenoval úřednickou vládu Jiřího Rusnoka, kterou držel u moci až do dalších voleb, ačkoliv nezískala důvěru sněmovny. Prezident Pavel se ale ústavní systém nijak nepokouší změnit. Požaduje pouze, aby mu vláda umožnila reprezentovat zemi navenek, jak to stojí v ústavě. S představou, že vítězství ve volbách dává politikům právo ovládat celou společnost, včetně soudů a médií, přišli populisté, kterým ostatní pilíře moci překážejí v neomezené vládě. V nejkoncentrovanější podobě takový přístup předvádí Donald Trump. Odvoláváním se na vůli voličů ospravedlňují populisté v čele s Trumpem i své vyhýbání se spravedlnosti. úspěch ve volbách, podle nich totiž rozhoduje i o jejich beztrestnosti. Třeba Andrej Babiš dokazuje svoji nevinu tím, že voliči věděli o jeho problémech s Čapím hnízdem, ale přesto ho zvolili. Podobně argumentují i jiní populisté, kteří mají problémy se zákonem, jako Donald Trump, Marine Le Penová či Filip Turek. To ovšem s demokracií, kde o vině a nevině rozhodují nezávislé soudy, nemá nic společného. Na vůli lidu se nakonec odvolávali všichni diktátoři a řadu z nich, většina populace aspoň v jejich začátcích, skutečně nadšeně podporovala. Ale volby, ve kterých zvítězili, byly většinou ty poslední, aspoň poslední svobodné. Ve spřádání teorií o mocenských centrech Babišova vláda zapomíná, že i Petr Pavel je prezidentem z vůle lidu, dokonce z vůle nadpoloviční většiny voličů. Vláda se tedy nemůže divit, že tak jako ona, chce i on plnit program, se kterým byl zvolen. To je důsledek nedomyšleného zavedení přímé volby, kterou byli politici nuceni přijmout po dvou zcela nechutných volbách prezidenta parlamentem. Tak jako se tedy musí vláda vzešlá z poslanecké sněmovny vypořádat s často odlišnými názory Senátu, musí se dokázat demokratickým způsobem vyrovnat i s rozdílnými názory přímo voleného prezidenta. Tak to v demokracii prostě chodí.
7: Tolik publicista Jan Vávra. Pátým rokem trvající válka Ruska proti Ukrajině způsobila nejenom dramatické materiální škody v napadené zemi, ale začíná se také stále více promítat do ruské ekonomiky. Nedávno, to dokonce vůbec poprvé, naznačil i prezident Vladimír Putin. Jenomže problémy ruské ekonomiky jsou daleko hlubší, dodává komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
9: Růst ruské ekonomiky je skromný. Prohlásil to ruský prezident Vladimír Putin na poradě o ekonomice tento týden. Je to nejspíše poprvé od začátku velké války na Ukrajině, kdy Putin přiznal problémy. Dosud vždy tvrdil, že žádné problémy neexistují, ruské hospodářství skvétá a západní sankce naopak podporují jeho růst. Jenže čísla jsou neúprosná. Putin citoval oficiální statistiku, podle které ruská ekonomika za prvních pět měsíců vzrostla o 0,2%, což je pětkrát méně než za stejné období loňského roku. Podle Vladimira Putina je na vině nedostatek investic. Musíme spustit nový investiční cyklus a stimulovat strukturální změny v ekonomice, prohlásil ruský prezident. Podle něj příkladem musí jít miliardáři a velké státní korporace. Jenže realita je přesně opačná. Opět podle oficiální statistiky od počátku roku investice klesly o více než 14%, což je rekordní pokles od roku 2009. A stojí za ním právě Putinem zmíněné velké korporace. Gazprom letos ořezal svůj investiční program o třetinu, státní železnice plánují investovat o polovinu méně prostředků než v loňském roce. Soukromý Novatek také zmenšil své investice do závodu na zkapalněný plyn o více než 50%. Ruští miliardáři si nejčastěji stěžují na vysokou úrokovou míru centrální banky, která činí úvěry prakticky nedostupnými. Jenže šéfka ruské centrální banky Elvira Nabiullina ji snižuje jen velmi pomalu kvůli obavám z nekontrolovatelné inflace. Přičemž ruské společnosti nemají možnost půjčit si prostředky na světovém trhu. Na západě nemohou kvůli sankcím, ale nejde to ani nikde jinde. K nemalému zklamání Moskvy ani Čína nechce Rusko úvěrovat nebo pouštět ruské giganty na svůj akciový trh. Společnostem dochází jejich vlastní prostředky. Za prvních pět měsíců jejich zisk klesl o více než 10%. V zásadě firmy investují do toho, aby mohly dále vyrábět. Na nové projekty jednoduše nemají peníze. Ty ještě jsou v sektorech, které mají státní zakázky nebo podporu. Především se to týká obranného průmyslu a v zásadě všeho, co je spojené s válkou. Je ovšem otázka, jak dlouho to může trvat. Deficit rozpočtu už v dubnu překročil plánovanou hodnotu na celý rok. Co nezaznělo na poradě s Putinovou účastí a výrazně to omezuje ochotu soukromých majitelů investovat, je právní nejistota. Od počátku velké války začalo masivní přerozdělování majetku. Nejde jen o aktiva, která patřila západním společnostem, jako byl dánský pivovarský koncern Carlsberg nebo francouzská Danone. O své majetky přišla řada ruských miliardářů, kteří byli vždy loajální, jenže se jejich podniky zalíbily někomu jinému s lepšími kontakty v Kremlu. Podle údajů ruské generální prokuratury byl za 4 roky války znárodněn majetek v hodnotě přes 50 miliard dolarů. Konec války je nedohlednu, deficit rozpočtu roste a daně už byly 2x zvýšeny, bez ohledu na slib Vladimira Putina, že do roku 2030 žádné zvyšování daní nebude. A ještě o majetek můžete kdykoliv přijít. To opravdu nevypadá na strukturální reformu ekonomiky, o které mluvil ruský prezident.
7: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Když slýcháme zprávy o nejnovějším vývoji umělé inteligence, týkají se skoro výlučně amerických nebo čínských společností. Evropa jakoby v tomto souboji nehrála velkou roli. Před časem zhasla jedna naděje, že by tomu mohlo být do budoucna jinak. Více už v komentáři zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboše Kreče.
10: O tom, že Evropa v technologickém sprintu za obecnou umělou inteligencí zaostává za Amerikou a Čínou, není třeba spekulovat. Je to fakt. Ještě nedávno se ale mělo za to, že přece jen nějakého zástupce v závodu máme, a to v podobě francouzského startupu Mistral. Jenže tomu tak není a naše pozornost se musí ubírat jiným směrem. Francouzský prezident Emmanuel Macron si před lety vytyčil za cíl, že z Francie udělá evropský startupový hub. To se mu částečně povedlo, byť svou roli v tom samozřejmě sehrál i odchod Londýna z EU. Jedním z projektů, na které je nejvíc pyšný, je společnost Mistral, která na sebe upozornila loni v zimě, když vypustila jazykový model LChat, podobný těm od OpenAI nebo Anthropicu. Rázem se hovořilo o tom, že také Evropa má svého AI šampiona, který je rychlejší a levnější než zaoceánští konkurenti. Nyní s odstupem 1,5 roku bohužel musíme říct, že to byla jen zbožná přání. Macron sice nařídil státním institucím, aby vsadili na Mistral místo amerických nástrojů, ale žádnou zásadní změnu v trakci to nepřineslo. Víc a víc se ukazovalo, že brutální inovační tempo, které mohli sledovat uživatelé ChatGPT, Cloudu či Gemini, nebyli Francouzi schopni následovat. Jak nyní upozornil odborný server Sifted, tvůrci Mistrálu si to uvědomili a rozhodli se dramaticky přehodnotit své směřování. Takže se nyní zaměřují víc na pomoc firmám s nasazováním a využíváním umělé inteligence, než na její vývoj samotný. Celkem přiznaně se chtějí stát evropskou obdobou mýty opředené americké skupiny Palantir, která využívá AI mimo jiné v práci pro tajné služby a bezpečnostní složky. Biznisově to je logický krok, ale potvrzuje smutný fakt, že Evropa chtě nechtě bude odkázaná na primární technologie od svých geopolitických konkurentů, tedy od USA a Číny. Právě z nich pocházejí dominantní jazykové modely, které fungují jako určitá podkladová vrstva. Zároveň se ale na horizontu ukazují noví šampioni a překvapivě jsou z oboru, nad kterým Evropa dlouhé dekády ohrnovala nos, dokud ji drsná realita neukázala, co a jak. A tím je zbrojní průmysl. Jestli se totiž o nějaké evropské firmě v souvislosti s AI aktuálně hodně hovoří, je to vedle Mistrálu a holandského výrobce čipové infrastruktury ASML ještě německý startup Helsing. Ten je pojmenovaný po bájném lovci upírů z románu Drákula a jeho chytré drony, které nepotřebují připojení k internetu ani GPS, pomáhají Ukrajincům páchat obří škody uvnitř ruského území. Firma navíc vyvíjí i autonomní stíhačku a další vojenské high-tech vychytávky. Právě v obraně a technologiích s ní spojených chytá Evropa, donucena válečným konfliktem na svých hranicích, pomyslný druhý dech. a umělá inteligence, která má potenciál změnit téměř každý obor lidské činnosti, i tady skýtá obří příležitosti a ještě větší výzvy. Tak snad je chytneme a ukážeme, že i se starým kontinentem je pořád třeba počítat.
7: Dodává šéfredaktor serveru CzechCrunch Luboš Kreč. Francie se stala před několika dny další zemí, která umožní předčasně ukončit život lidem s těžkou a nevyléčitelnou nemocí. Podobně jako o jiných kulturně-etických otázkách se i o této záležitosti mnoho let intenzivně debatovalo. Podrobnosti má politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška.
11: Francie přijala před pár dny přelomový zákon, který hluboce ovlivní myšlení společnosti o otázkách života a smrti. Jde o zákon na právo na ukončení života, pokud se už nedá kvůli, cituji, nevyléčitelné a závažné nemoci a bolestem s ní spojeným snést. Poslanci tak vyšli vstříc lidem, kteří už v takové existenci nechtějí dál pokračovat. Francouzská média v minulosti přinesla řadu zpráv o zoufalství takových lidí, kteří žádali, aby jim bylo umožněno důstojně a za odborné asistence odejít ze světa a nemohli být vyslyšeni. Buď si sami pokoutně sehnali nějaký prostředek, nebo pokud jim to jejich stav dovoloval, odjeli na kliniku do Belgie, Holandska nebo Švýcarska, kde je eutanázie či asistované ukončení vlastního života legální. Francouzský zákon nebyl přijat lehkovážně. Pracovalo se na něm v parlamentu několik let, prošel několikerým čtením, vyjadřovali se k němu lékaři i sociální pracovníci z terénu. Byla snaha stanovit co nejpřísnější zábrany vůči zneužití. K původnímu textu přišlo skoro 2000 pozměňovacích návrhů. S myšlenkou přišel ve svém programu prezident Macron, přesvědčený, že k modernímu státu patří, aby člověk mohl rozhodnout o svém životě. S tímto textem se člověk může podívat smrti do tváře, řekl. Přesto text zákona zdaleka nepřesvědčil všechny poslance. Pro jich zvedlo ruku 291, proti bylo 241 a 30 se zdržela hlasování. Ti většinou proto, že se necítili oprávněni vzít na sebe zodpovědnost za ukončení ničího života a zároveň chápali, že pro některé lidi to může být vysvobozením. Někteří doporučovali konat o tak závažné záležitosti referendum. Poslanci se rozhodovali podle svého svědomí, bez ohledu na stranickou příslušnost. Pro hlasoval většinou politický střed a levice, proti většinou pravice a krajní pravice. Byly však i výjimky. Platit by měl od příštího ledna. S textem ale nesouhlasí i premiér Sébastien Lecornu, jinak blízký Macronovi, i předseda Senátu. A poslali ho už k přezkoumání ústavní radě. A protestovala samozřejmě katolická církev. V tomto příspěvku není místo na podrobný rozbor toho zákona. Řekněme, že jeho zastánci argumentují tím, že právo na vlastní smrt bude stále něčím výjimečným, nikoli běžnou praxí, a že zákon obsahuje všemožná omezení proti zneužití. Odpůrci zase tvrdí, že o lidském životě nemohou rozhodovat politici a že pojistky proti zneužití nejsou dostatečné. Zákon stanoví drastická omezení práva na asistovanou smrt. Dotyčný musí být plnoletý, Francouz, trpět vážnou a nevylečitelnou chorobou v pokročilém stádiu, která nedává šanci na život, musí s ní být spojena bolest a tak dále. Obsahuje také lhůtu, kterou má pacient od chvíle, kdy se rozhodne, až po konečný akt, přičemž lékař se musí v ten kritický den ještě ujistit, že dotyčný nezměnil názor. Pokud nemocný není schopen sám si smrtící látku podat, učiní tak lékař. Ten má ovšem právo něco takového odmítnout z důvodu svědomí. Musí se také ujistit, že pacient měl možnost paliativní péče a že ji odmítl. Proto také francouzští poslanci nedávno přijali, a to jednohlasně, zákon o právu na přístup k paliativní péči a také výrazné zvýšení financí na ně. O možnosti ukončit svůj život se začalo debatovat i v České republice, včetně Senátu. Debata měla ale zatím velmi nezralý, nepoučený a ideologický charakter. Ve světě je dnes 11 států, které něco takového umožňují.
7: To byl politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas
12: a v dalších podcastových aplikacích.
7: A teď dostanou prostor zajímavé komentáře uplynulého týdne. Pravděpodobně už za několik měsíců se dozvíme, kdo měl pravdu v epickém sporu mezi prezidentem a vládou, pokud jde o účast na summitu Severoatlantické aliance. Bez ohledu na to, jak ústavní soud o kompetenční žalobě rozhodne, nemohou ústavní soudci nahradit komunikaci vlády a prezidenta. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
13: Prezident republiky zastupuje stát navenek, píše se v ústavě České republiky. Jakým způsobem konkrétně, o to se vede mezi hradem a vládou spor. Rozhoduje ho ústavní soud. Děje se tak na základě žaloby, kterou podal prezident. Jaký bude verdikt, to se dozvíme nejdříve na podzim. Konflikt o to, zda má vláda možnost bránit hlavě státu v účasti na akcích typu summitu NATO, by neměl vyústit v překvapení. Alespoň vydané předběžné opatření naznačuje, že by se vláda měla i do budoucna držet zaběhnutých zvyklostí. Pokud prezident projeví o účast zájem, neměla by mu v tom bránit. Právě předběžné opatření vyvolalo polemiku o tom, zda k tomuto kroku měli ústavní soudci přistoupit a zda postupovali v souladu s právem. Tento spor zůstane v rovině tvrzení proti tvrzení a na vyneseném verdiktu se už nic nezmění. Vláda se proti němu nemohla odvolat. Mohla navrhnout ústavnímu soudu jeho zrušení. To by nedávalo smysl, protože soudci by těžko během pár dnů změnili svůj postoj. Zároveň museli rozhodovat velmi rychle. Takže summit nakonec proběhl i za účasti prezidenta. Nyní může ústavní soud bez časového presu přemýšlet a později rozhodnout o tom, jakým způsobem má být naplňována pravomoc prezidenta republiky při zastupování státu navenek. Jakou roli v tom může a má hrát vláda? Lze si jen těžko představit, že by prezidenti nemuseli vůbec respektovat zahraniční politiku země, kterou určuje vláda a také za ní zodpovídá. Zároveň by neměla prezidenta omezovat v tom, aby se akcí typu summitu NATO mohl účastnit. Tím spíš, pokud opakovaně dává najevo, že se hodlá řídit mandátem, kterým by ho měla vybavit. Zkrátka, rozhodování ústavního soudu bude poměrně komplikované a může mít dopad na fungování zahraniční politiky v budoucnosti. Tedy v momentu, kdy v rolích prezidenta a premiéra budou jiné osoby. V současné době je spor o výklad pravomocí prezidenta spíše zástupný. Babišův kabinet se pustil do konfrontace s hlavou státu z jiného důvodu. Tím je dění kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Ten postupně vygradoval do stavu, kdy jsou vztahy mezi hradem a vládou velmi napjaté. Vzájemná komunikace vázne a koordinace zahraniční politiky nefunguje. Premiér opakovaně dával najevo, že nic koordinovat nepotřebuje. On různé problémy raději řeší a nejenom zahraniční politiku řídí. Zatím se mu to daří takovým způsobem, že se do jejího fungování musí zapojit ústavní soud. Ten však těžko může nahradit komunikaci mezi hradem a vládou. Přitom bez ní nemůže normálně fungovat nejenom zahraniční politika této země.
7: Míní komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Česká vláda učinila první rozhodnutí, která se týkají důchodů. Jednak stanovila, že penze budou pravidelně zvyšovány seniorům starším 80 let, stejně tak i důchodcům, kteří ještě pracují. Zároveň odložila drahé sliby z minulé volební kampaně, včetně zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 letech. Tématu se ve svém komentáři věnuje publicista Petr Holub.
14: Buď se budou současní důchodci pást na trávníku před hlavním nádražím, anebo mladší generace už žádné důchody nedostane. Tak vyhroceně staví vyhlídky důchodového systému politici z různých stran. Také proto lze ocenit, že první rozhodnutí současné vlády ohledně důchodů tak málo dramatické a odpovídá reálným poměrům. Konkrétně bylo na návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky zavedeno pravidlo, podle kterého se bude seniorům nad 80 zvyšovat penze každých 5 let mimořádně o 500 korun. Státní pokladnu to přijde na přes rok na 2,5 miliardy, v pozdějších desetiletích až na 6 miliard korun ročně. Vzhledem k tomu, jak drahé jsou pečovatelské služby, je to víceméně rozumný, navíc nepříliš nákladný krok. Zároveň se bude každým rokem valorizovat penze o 300 až 500 korun pracujícím důchodcům. Dosud to bylo něco okolo 100 korun. Proti tomu protestují Piráti, podle kterých to žádného z nepracujících seniorů k práci stejně motivovat nebude. Jen tím systém přijde o peníze, byť v prvních letech to budou jen stovky milionů. Návrh ovšem odbourává diskriminaci pracujících důchodců. Také oni odvádějí do systému pojistné a bude spravedlivé, pokud se jich odvody započtou do výše důchodu podle stejného vzorce, podle kterého se jim započítávali před odchodem do penze. Nehledě k tomu, že vyhlídka na vyšší důchod může penzisty na pracovním trhu přece jen zdržet. Naproti tomu vládní strany odkládají své dražší sliby z volební kampaně, konkrétně rychlejší valorizaci penzí a zastropování důchodového věku na 65 letech po roce 2030. K takovému rozhodnutí stačí prostá úvaha o rozpočtové odpovědnosti, je však dobře, že ji vláda připouští. Jednou větou schválené změny v penzích současné důchodce neožebračí, ani nezhorší penzijní výhledy mladých. Přesto nelze přehlédnout, že obvykle důchodové debaty mají zneklidňující podtext, podle kterého se celý penzijní systém vinou stárnutí populace nezadržitelně řítí do katastrofy, tedy do hlubokých dluhů a následného krachu. Zabránit tomu může jen zásadní systémová reforma a k té mají ovšem veškeré vládní plány velmi daleko. Ovšem právě v této souvislosti lze prozatím vládu pochválit. Tuzemský penzijní systém opravdu není bůhví jak skvěle nastaven. Zvláště zaměstnanci, kteří mají vyšší mzdu, musí počítat s tím, že penze bude jen zlomkem jejich dosavadních příjmů. Přesto není pochyb, že státní důchod zajišťuje prakticky každému z penzistů, který dříve desítky let pracoval, takový příjem, který stačí ke slušnému životu. Nižší náhradový poměr než jinde v Evropě je zároveň důvodem, že důchodový účet dosud vykazuje přebytek a že se náklady systému drží poblíž 9% HDP. To je v evropském srovnání velmi slušné číslo. Prozatím bude nejlepší nějak zjednodušit přístup běžné populace ke kapitálovým fondům, aby lépe vydělávající zaměstnanci ukládali peníze pro důchod právě na jejich účtech, místo toho, aby peníze investovali v nemovitostech a tím zvyšovali ceny bydlení. Vyladit stávající penzijní systém a vyhnout se zásadním změnám. To je opravdu to nejlepší, co může vláda v této situaci učinit.
7: A slova publicisty Petra Holuba jsou symbolickou tečkou na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Markéta Bičovská, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
12: Události nemají přestávku. Dějí se pořád. Proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
2: Posloucháte Radiožurnál ve 13 hodin. A poslechněte si i nové zprávy a Marka Sedláčka.
3: Rusko v noci znovu útočilo raketami na Kyjev. Závěr Tour de France bude kratší, záchranáři místo závodu pomáhají u požárů. Tenistky Havlíčková a Samson nezískali deblový titul na turnaji v Praze. Ve finále podlehli Britkám. Zdržení čekejte na D8 u Roudnice nad Labem směrem do Ústí. A bude polojasno až oblačno a teploty až 32 stupňů.
12: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko v noci vypálilo 5 balistických raket na ukrajinskou metropoli. Ze 3 městských obvodů jsou hlášené požáry obytných i jiných budov. Podle kyjevských úřadů byly zraněni 3 lidé.
15: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Rusko útočilo také na bytovky v Charkově, kde zahynul 1 člověk a 9 lidí bylo zraněno, z toho 2 děti. Hasiči doteď likvidují požár stavebního hypermarketu v Krivém Rihu, který zasáhla ruská střela. Za týden Rusko odpálilo na Ukrajinu celkem 95 raket a z toho víc než polovinu tvořily balistické střely. Letadla svrhla na Ukrajinu 1630 leteckých bomb a Moskva vyslala téměř 1700 nepilotovaných letounů různých typů, napsal ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
3: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 680 let. Radiožurnálu to potvrdil minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů, bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze, byl u zrodu českého undergroundu. Ve vysílání Radiožurnálu Milana Knížáka připomeneme hned po zprávách. Ve Francii končí 113. ročník cyklistického závodu Tour de France. Poslední etapa bude mít start i cíl na pařížském bulváru Champs-Élysées. Závod bude kratší, protože ministerstvo vnitra povolalo bezpečnostní složky na hašení obřího požáru na jihozápadě Francie u Bordeaux.
16: Plameny se přiblížily k městu, bojují s nimi tisícovky hasičů, vojáků i členů bezpečnostních složek. Ministerstvo vnitra vyslalo na místo i hasiče z Paříže i další jednotky, které původně měly dohlížet na průjezd cyklistů na Tour de France. Trasa tak bude měřit necelých 90 kilometrů oproti původním 133 a povede výhradně centrem Paříže. Stejně jako loni závodníky čeká výšlap na Montmartre a dojezd na bulváru Champs-Élysées. Očekává se, že si pro celkové v pořadí už páté prvenství jede Slovinec Tadej Pogačar, který má velký náskok. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Americký rapper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódiu postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper a hudební producent Lil Jon.
17: Pitbull začínal na rapové scéně v Miami a vypracoval se mezi nejúspěšnější interprety tanečního popu všech dob. V průběhu své více než 20leté kariéry spolupracoval s Jennifer Lopez, Enrique Iglesiasem nebo Kešou. V posledních letech zaujal také společnou skladbou Now or Never s kapelou Bon Jovi. Držitel ceny Grammy se po koncertu na letišti v Letňanech znovu představí českým fanouškům už 22. listopadu, kdy vystoupí v pražské O2 aréně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
18: Sport. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson nezískaly společný deblový titul na turnaji WTA v Praze. Ve finále podlehly britskému páru Dartová-Lamsdenová 2x4-6. Ve finále dvouhry se po 14. hodině na štvanici utkají Rakušanka Tagerová se Snigurovou z Ukrajiny. Fotbalisté pražské Slávie v úvodním kole sezóny Šance ligy přivítají v 15 hodin Slovácko. V 17.30 následuje duel Jablonce s Olomoucí a Pardubice nastoupí v 8 večer v regionálním derby na hřišti Hradce Králové. O atraktivním zápase mluví trenér a pardubických fotbalistů Jan Trousil.
19: Neděle 8 hodin pod světlama. Derby je jedno, že to je v Hradci. Já se těším na tu atmosféru Hradčáků a o to, že přijede náš plný kotel. Takže my budeme dělat všechno pro to, aby jsme tam budovali, ale samozřejmě každý zápas jdeme, tak jdeme vyhrát, takže uvidíme, na co to bude stačit, ale chci, aby to byl dobrý fotbal, aby byl zajímavý pro lidi a s dobrým výsledkem pro nás.
18: Všechna utkání dnešního ligového programu nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D8 u Roudnice a nehoda na jižní spojce. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 22. kilometru popojíždí kolona kvůli opravám v dělícím pásu. Fronta je až na půl hodiny, dá se objet z exitu 18 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Roudnice. Na D7 z Chomutova do Prahy za západním sjezdem na Louny dejte pozor, na 46. kilometru je vylitý olej. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny na 63. a půltém kilometru hlásíte kolonu provozem. Pomaleji se jede do Miličína, tam pojedete necelou čtvrt hodinu, ovšem chvílemi se jede pomaleji i dál za Oldřichovcem až na obchvat Olbramovic. Na silnici 13 z Nového Boru do Kamenického Šenova pomalu za Borem máme tam hlášenou čerstvou nehodu, srazila se motorka a osobní auto a tvoří se tam krátká kolona. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most před sjezdem na Dolní Počernice počítejte s kolonou, pokračuje za nájezd z Průmyslové na jižní spojku. Tam se srazila 3 auta v levém pruhu, zdržení 20 minut. A v místě nehody zpomalují i řidiči jedoucí v protisměru, krokem se tak jede z Lanového mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude převážně polojasno až oblačno, teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
20: Už v tom roce 1992 se řešily první případy na kriminalistickém ústavu. To, co je nějaké charakteristické pro forenzní genetiku, je, že ona dokáže docela rychle implementovat objevy z jiných oborů. V překotném vývoji identifikační nebo forenzní genetiky jsme se v polovině 90. let dostali do stádia konzolidace, kdy jsme vylepšovali stávající metody a postupně do té naší bedničky s nářadím přidáváme další nástroje, které nám mohou pomoci pro objasnění nějakých složitějších případů.
17: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl 8. Věda je úžasná, aneb forenzní genetika. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Radhouská. Hostem posledního dílu série Místo činu bude pan doktor Daniel Vaněk, který se zabývá forenzní genetikou a působí i jako soudní znalec.
20: Začátky identifikační genetiky ve světě, to byl rok 86-87, první práce Jeffreyse z Velké Británie, krátce na to řešen první případ, vražda z násilní dvou dívek, Narborough vs. Leicester. A vlastně v Československu se genetika začala pro řešení objasňování trestné činnosti používat hned po revoluci. A ten první případ byla vlastně vražda studentky Masarykovy univerzity v roce 90. V té době ještě neexistovala policejní genetická laboratoř v rámci Československa. Oni tam vyhledali pana doktora v té době, nebo už možná docenta Vladimíra Feráka z Univerzity Komenského v Bratislavě, který, ač vlastně původně zaměřením byl antropolog, tak ta genetika hrozně bavila a ten první případ vyřešil, takže ten následně odsouzený vrah Lubas byl ten první historicky, který si okusil, co ten nový vědní obor dokáže, jak jednoznačně vlastně určí, že pachatel byl na místě činu a že on má na sobě biologický materiál oběti. Takže to byl ten začátek. V té době v rámci Československa, tak samozřejmě se nám sem dostávaly informace o tom, co se vlastně děje ve světě vědy mnohem snáze. Já jsem vlastně dostal ten impuls od pana inženýra Závady z Přírodovědecké fakulty. My jsme se nějak potkali, já jsem říkal, že nejsem v akademii věd, že ten základní výzkum pro mě vlastně nějak moc není. A on mi říkal, hele, co kdybyste si zkusil nabídnout své služby u policie. Tak jsem sebral odvahu, ale bylo to takový divný vstupovat poprvé dobrovolně, ne v Antonu do Bartolomějské ulice. A tam jsem došel na bránu kriminalistického ústavu, zeptal jsem se, jestli tam mají něco jako biologii. A že jo, a že šéf se právě vrátil z oběda, tak ho zavolá. Přišla asi dvoumetrová postava v bílém plášti, pan doktor Loupy, úžasný člověk. Tak jsem mu jako v krátkosti vzal nápad a genetika a policie a takhle, že ve světě to frčí. No, nefrčelo, to mělo to 6 států, ale budiš. A on říkal, no, to zní zajímavě, tak počkej, já si jdu převlíknout a zajdeme na UV. Teď byl rok 91, UV, a já jsem říkal, tyjo, ty jako jaký ústřední výbor a to. On jsem říkal, dobře. Jen jsme vyšli, že jsme byli v té Bartolomějské, říkám, kam jdeme? Jako to UV mě trošku postrašilo. Říkal, to je naše kódové označení pro hospodu UV vodu. Takže jsem říkal, dobrý. No a tam jsme poseděli a to druhý den ještě s lehkou kocovinkou jsem vyplnil papíry jako přijetí k policii. Pak byly takový ty kolečka, testy zdatnosti a podobně, ale tak já jako judista myslím, že jsem byl někde úplně na vrcholu těch tabulek a že dokonce mi říkali, že by se mohl k nějakému tomu báckomandu a podobně, že to v laborce mě škoda. No a v té samé době tam vlastně byl přijat do služebního poměru i pan doktor Brouček. Na rozdíl ode mě, já jsem byl jeden z prvních absolventů oboru molekulární biologie a genetika na Karlově univerzitě On šel vlastně také malinko oklikou a ve dvou jsme takhle v roce 92 začali budovat tam laboratoř, což bylo opravdu malá místnost, několik elektroforez, jednoduché přístroje, ale pravdou zůstává, že už v tom roce 1992 se řešily první případy na kriminalistickém ústavu a postupně během těch 10 let, co já jsem tam strávil 10 let a 15 dní, jsme řešili nejdřív desítky, pak stovky a pak už to byly velmi vysoké stovky případů ročně. A to spektrum bylo od těch nejzávažnějších až po nějakou tu majetkovou trestnou činnost a podobně, kde ta genetika je hrozně silná, protože dokáže spojit na základě analýzy DNA jednotlivé případy, které spolu třeba podle způsobu provedení ani nemusí moc souviset, ale podle genetiky si to dokážete propojit a pro vyšetřování to samozřejmě potom dává velký smysl.
1: Co všechno do té forenzní genetiky patří? Co všechno můžeme využít?
20: Kdybychom to vzali chronologicky, jak se vyvíjely metody, tak od toho Jeffreysova objevu, kdybychom šli ta polovina 80. let až do poloviny 90. let, tak to byla snaha najít nějaký zlatý standard. Prostě jakou tu metodiku používat. Bylo do té doby učiněno docela dost objevů na poli genetiky, včetně rozluštění genetického kódu, struktura DNA, metody sekvenování, co udělal Fred Sengers a podobně. A celé to teda se skládal dohromady Alec Jeffreys, ale ta technologie byla hrozně pracná, bylo nutné využívat radioaktivní značené sondy, celý ten proces trval i s tím vyvíjením třeba několik týdnů a pak se člověk dozvěděl, že vlastně nemá žádný výsledek a musel začínat znovu. Ale to, co je vlastně jako je charakteristické pro forenzní genetiku, je, že ona dokáže docela rychle implementovat objevy z jiných oborů. A tak třeba na tom začátku 90. let to byl objev polymerázové řetězové reakce, takže jsme najednou mohli některé ty kroky, které používal Jeffreys, přeskočit, být rychlejší, citlivější v těch metodách. A ten zlatý standard se objevil s nástupem kapilární elektroforezy, což je přístroj, který dokáže jak sekvenovat, tak dělat takzvanou fragmentační analýzu. To je to, co my zejména používáme. A pro nás vlastně dobře bylo, že se tady ten standard udržel potom v zásadě do dneška. Takže používáme víceméně stejné přístupy, čímž minimalizujeme riziko nějakých technických artefaktů, nebo alespoň víme, jak se s nimi vypořádat. Ale musíme si uvědomit, že pokrok nezastavíš a samozřejmě i v tom zkoumání, v té jednoduché identifikaci, třeba dáváme stopa z místa činu, nějaký podezřelý a podobně. To je vlastně jenom taková ta jednoduchá identifikace, přiřadíme A k B, ale tento typ analýz nám neposkytuje informaci, bych tak řekl, třeba o takovém kontextu. Co se to stalo, jak se to stalo a podobně. Tady pak můžeme použít metody, které zase v rámci biomedicíny už jsou používanější, takže jakkoliv by to vypadalo, že forenzní genetika ustrnula, tak to není pravda, protože se tam objevují právě nové a nové technologické možnosti nebo i přístupy k tomu, co jak řešit. Abych uvedl nějaký případ, dočteme se v rozsudku u soudu, že oběť zemřela zvlášť trýznivým způsobem. Takže tam dostane prostě třetí odstavec, trest bude mnohem vyšší, ten pachatel. Ale i genetika dokáže říci teď, že třeba na základě analýzy ribonukleové kyseliny, jak dlouho trvala agonie, jak dlouho ten člověk trpěl, protože tam existují nějaké procesy v lidském těle, které umírá, že i tady to jde měřit. Další příklad, analýza mikrobiomu. My jsme řekli mikroorganismy, no, tak dobře, člověk je občas nemocný a podobně, ale zase v kontextu té forenzní genetiky nám to může zodpovědět nějaké otázky typu, kde se ten člověk vyskytoval, třeba složení mikrobiomu v půdě a podobně, tak dokážeme lokalizovat, kde chodil. Jsou tam další možnosti i pro výzkum a potom aplikování do těch trestních věcí. No a V neposlední řadě musíme zmínit genetickou genealogii, která ve chvíli, když se využívá pro potřeby dokazování, jak se tomu říká anglicky FGG, forenzní investigativní genetická genealogie, je to pořád vlastně ta samá genealogie, a tam se využívá toho, že dokážeme i tu stopu, kde nemáme pachatele nebo nemáme jeho srovnávací vzorek, tak přes příbuzné, kteří si vložili své výsledky do databází, tak se můžeme dostat k těm příbuzným a pak nám tam takhle může vyběhnout ten pachatel. Krásný případ byl, bude to nějakých 5-6 let, z Kalifornie, myslím, že to byl Joseph DeAngelo, bývalý voják, policista, a toho dopadly, měl na krku opravdu desítky násilných trestných činů, vloupaček a podobně, a sám některé z těch činů vyšetřoval, ku podivu sám sebe nikdy nedopad jako policista, ale přes jeho příbuzné, přes databáze, oni použili nějaký vzorek z jednoho ze znásilnění, prohnali to přes ty geneticko-genologické služby, což nabízí celá řada firm, a dostali se takhle k němu. Takže těch možností je hodně a já vždycky studentům, no, když někoho školím, tak jim říkám, hlavně nemyslet příliš konvergentně, ale snažit se naopak jakoby roztáhnout křídla a podívat se okolo sebe, jestli nějaká nová technologie by se nehodila o něco lépe k zodpovězení těch otázek nebo i k vysvětlení těch jevů, které jsou. Zpátky malinkatej skok zase třeba k té ribonukleové kyselině, nebo spíš k tomu, jak by nám mohla pomoct vyřešit nebo vůbec jak změnit náhled na tu forenzní genetiku. Protože několik oblastí, kde nedokážeme být jednoznační. Já třeba tady jsem nechal vlastně vzorek svého biologického materiálu na tom plastovém kelímku a vy, kdybyste si ho schovala a někdy ho třeba za 10 let, za 5 let nechala na nějakém místě činu, kdybyste páchali něco špatného, tak té laboratoři by řekli, jo, tam je DNA Dana Vaňka. A já bych se hájil tím, že prostě, ale ne, já jsem tam nebyl. To je ta přímá vazba. Ale ten kontext by byl analýzou RNA, že bychom řekli, no, ale to určitě nebylo včera, protože tam není žádná RNA, ta už je dávno rozpadla. A tímhle tím způsobem dokážeme třeba vysvětlit to stáří biologických stop, kdy ta stopa vznikla. Dalším problémem, který se váže, ale možná obecně k forenzním vědám, je to, že hodně lidí, kteří používají výsledky forenzního zkoumání napříč tím celým spektrem, tak nemají dostatečné vzdělání, znalosti, zkušenosti z toho oboru. A oni pak často posuzují sílu toho důkazu na základě třeba i těch seriálů a true crime a podobně. A mají pocit, že ti věci jsou neomylní. Není tomu tak. Každý se mýlí, je to přirozené. A samozřejmě jsou osoby, které tvrdí, já se nikdy nemýlím, nebo náš ústav neudělal nikdy chybu, ale to samozřejmě neplatí, protože to platit nemůže. A hlavně žádné vědecké tvrzení není absolutní. Vždycky tam, zejména v biologii, v genetice, tam existuje prostě nějaká složka, která nám může převrátit celý ten závěr. A je to dáno i tím, že máme forenzní obory, které jsou hodně objektivní, no, které jsou hodně subjektivní. Nejvíc subjektivní by byla třeba odorologie, hodnotí nám tu pachovou stopu pes, ale ten pes nám na rozdíl třeba od toho doktora, psychologa nedokáže vysvětlit, jak k tomu závěru došel. A právě tady ta složka toho subjektivního hodnocení nám pak může zapříčinit to, že člověk, ten vědec, který to hodnotí, podlehne zase nějakým vnějším vlivům a vyhodnotí ten výsledek jinak. A nebo třeba i tak, jak se od něj očekává, což samozřejmě nemůžeme vyloučit, jsme jenom lidské bytosti. Takže abych to shrnul, po překotném vývoji identifikační nebo forenzní genetiky jsme se v polovině 90. let dostali do stádia konzolidace, kdy jsme vylepšovali stávající metody a postupně do té naší bedničky s nářadím přidáváme další nástroje, které nám mohou pomoci pro objasnění nějakých složitějších případů. Takže teď třeba dokážeme z té stopy na místě činu predikovat, odhadnout barvu očí, vlasů, pigmentace kůže a podobně. Takže nám to dokáže zúžit třeba okruh pachatelů, dokážeme odhadnout, zase využijeme poznatky z genetické genealogie, geografický původ předků té osoby A takhle, když budeme pomalinku ukrajovat z toho spektra možných podezřelých, tak se dostaneme třeba k menšímu okruhu lidí a pak už to bude na těch operativcích, na vyšetřovatelích, jak tedy s tou informací naloží. A samozřejmě můžou používat různé databázové systémy a podobně. Věda tady v tom případě dokáže hezky na pomoci tomu úsilí. Protože nejenom dopadnout pachatele, to je jedna věc, a mít čárku objasněný případ, ale já hodně myslím na to, hlavně abych nikomu neuškodil, protože úplně to nejhorší je, když je za trestný čin odsouzen někdo, kdo to nespáchal. To znamená, že máme toho, kdo to nespáchal ve vězení, ale ten pachatel je na svobodě a bude páchat dál, protože si řekne, hele, mě nedopadli. Jo, je to opravdu takový tancování na špičce jehly, kolikrát, jak nebejt vlastně přehnaně jednoznačný a podobně, takže já se snažím u soudu vždycky dávat to yin a yang, prostě, že je to mince, která má dvě strany a to, co jsem říkal, že nic není absolutní, když si tu mincí budete házet, občas zůstane stát na té hraně.
1: Jenom se vrátím k tomu kelímku s vodou.
20: Přidám ještě nějaký biologický materiál.
1: Právě.
20: Ale já jako cvičený zpravodajský důstojník si ten kelímek sebou vemu, až budu odcházet.
1: Je nějaký slavný případ, kde tedy došlo k omylu, a nebo naopak, kde genetika pomohla v tom, že tomu omylu bylo zabráněno?
20: Já bych to vzal možná úplně jinak. Jeden ze slavných případů ze začátku 90. let byl ten případ O.J. Simpsona ve Spojených státech amerických, kde on byl v tom trestním procesu osvobozen, ale to je kapitola v knize, a pak při občanskoprávním řízení byl uznán vinným. Tam bylo hodně debat o tom, je-li možné použít ty důkazy a podobně, a zda nebyli policisté podjati, ale to je trošinku jiná věc. Ale obhájci O.J. Simpsona byly dvě osoby, Barry Sheck a Peter Neufeld z Joshua University v New Yorku. A já jsem pak měl možnost se s nimi bavit v roce 2013. Oni založili něco, co se jmenuje Innocence Project. Projekt nevina. A oni se snaží a mají pobočky po celém světě, aby případy, kde to odsouzení nebylo tak úplně jednoznačné a hlavně v tom systému ve Spojených státech amerických byly případy, kdy si ten člověk raději přizná k tomu činu, aby mu nehrozil trest smrti a pak se snaží o obnovu procesu, tak oni pak začali konat dobro. Jakkoliv často bývají advokáti považováni za prostě osoby, které pomáhají zločincům a podobně. Ale já jsem často takhle nálepkován, taky když pomáhám lidem, kteří se snaží obnova procesu a podobně, když tam prostě vidím, že to nemuselo být před těma 15 lety ta analýza udělaná naprosto korektně, tak je to povinnost, když jsem třeba jediný, kdo může tomu člověku pomoct. Takže to dělám. Tak oni začali takhle jakoby páchat dobro a jsou hrozně zajímavé statistiky z toho projektu Nevina, protože oni mají vlastně stovky případů, kdy se jim podařilo prokázat, že ten člověk byl odsouzen za trestný čin, který nespáchal. A oni mohou najít ty kořenové příčiny, proč k tomu došlo. Že to bylo selhání toho justičního systému, nátlak, křivé svědectví vězňů. Ale bohužel třeba v 50% případů je to i, oni tomu říkají float, vlastně forensic science, taková jako vohnutá věda. A je zajímavé, že přestože tyhle ty statistiky jsou známy a podobně, tak je stále ještě hrozně moc lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě ta policejní laboratoř by určitě neudělala chybu. A to je takový ten impuls k tomu, aby k tomu justičnímu omylu došlo. A ve chvíli, kdy se to nezačne vlastně korigovat hned u toho v našich podmínkách u nalézacího soudu, ta potom je hrozně těžké navrhovat nějaké další důkazy a podobně. Tohle to je vlastně z mé vlastní zkušenosti, prostě práce s klienty a podobně. Ale těch slavných případů, no tak v České republice samozřejmě máme případ Nečesaný a další případy, ale já třeba sám mám případy, kdy vlastně k té objevě nedošlo. Že ten člověk byl pravomocně odsouzen, činu se nikdy nepřiznal, pak šel ještě do detence, takže psychofarmaka a podobně a stále se někomu snaží prostě obnovu procesu a já vidím, že tam to prostě viselo na jenom jednom svědectví, kterým jako nemusí být. Jo, a tohle to je prostě špatně. Rozhodně jsem jako nechtěl být tady v těch případech tím soudcem, protože si nedokážu představit, že by jsem, já byť tu odpovědnost beru na sebe, na svý bedra, zprostředkovaně jako soudní znalec, ale pak vynášet to rozhodnutí, to musí být hrozně těžký.
1: Jak vůbec forenzní genetik spolupracuje s lidmi, kteří ohledávají místo činu?
20: Tohle je hrozně dobrá otázka, protože nás dostává na samotný začátek toho identifikačního procesu. Stopa, která není na místě činu nebo na těle oběti nalezena, má pro nás nulovou informační hodnotu. Ztratí se. Takže tím nejdůležitějším článkem vlastně v tom řetězci jsou ty v našich podmínkách kriminalističtí technici, kteří jsou vycvičeni proto, aby zajistili celou tu škálu od otisků prstů, mikrostopy, biologický materiál a podobně, protože následně, když na to místo činu trhne soudní lékař a vyšetřovatele, fotograf a podobně, tak se to všechno může znehodnotit a zkontaminovat. Je to nesmírně důležitý, aby tam byla úzká vazba mezi tím kriminalistickým technikem a laboratoří, kam v rámci policie České republiky nikdo jiný neohledává to místo činu, takže oni zajišťují ty stopy a samozřejmě tam musí existovat a vím, že existuje vlastně systém školení těch techniků, aby dokázali efektivně a abych tak já řekl čistě pracovat na tom místě činu. Byť jsou tam deficience, protože já poměrně hodně jezdím i přednášet ven a tam oni přeci jenom s použitím těch nejmodernějších technologií, zejména na západě, jsou o hodně dál. Postupně se

0: To vypadá, že vraždit bude pořád těžší a těžší.
1: Určitě soupeřit s vědou je hodně těžké a vždycky je důležitý být o krok, o dva, o tři napřed a vědět, co dělat, mít takový ten plán B, když se prostě tohle nevydaří a hlavně se učit z chyb, třeba z těch starších případů, které z nějakého důvodu nevyšly, něco se nepodařilo, tak vylepšovat ten systém, aby k těm chybám nedocházelo alespoň tak často. Třeba takovým hodně velkým deficitem v rámci České republiky, a zase uvedu srovnání se Západem, byl jsem na univerzitě ve Fort Worth v Texasu u kolegy genetika, který byl u forenzní genetiky úplného počátku, prostě Bruce Badawi, nejvíc publikací, šéfoval genetiku FBI, kvantiku. A pak odešel učit na univerzitu, měl tam samozřejmě laboratoř, měl za úkol přezkoumat nějaký starší případ. A říkal, hele, pojď, to by se ti mohlo líbit. Určitě si posluchači vzpomenou na ten seriál Walker, Texas Ranger. No a my jsme šli do úplně té samé budovy, kde to fungovali. Já nejsem žádný malý chlap, ale když jsem tam vešel a tam běhali prostě ty rangeři ještě v těch kloboukách a byli tak o dvě hlavy vyšší, tak jsem jako až prostě ty 45 u pasu, tak jsem říkal, jo, tak tady se člověk cítí bezpečně. No ale sjeli jsme do podzemí a tam jsme zadali prostě číslo případu a robůtek nám přivez bedničku, kde byly ty stopy, které se v rámci toho případu zpracovávaly. A mohlo se případu po 15 letech pokračovat. Ale tady v České republice se dostat, prostě nemáme centrální systém skladování těch biologických stop a podobně. Chápu argumenty, že těch případů, které by bylo potřeba přezkoumávat, zase není tolik. Ale bavil jsem se o tom tomhle svýho času ještě s Jirkou Markovičem. Pokud máme tu možnost to udělat, tak byť by se jednalo o jeden jediný lidský život, lidský osud, tak jsme povinni to udělat. A tady to pak třeba i ta práce pro otevírání případů a podobně, když soudkyně napíše dotaz na kriminalistický ústav, jestli mají schovaný vzorek izolované DNA k tomu případu a dostane se jí odpovědi, no možná jsme to zlikvidovali, možná jsme to použili na nějaký pokusy, tak jako mě, jako jednomu ze zakladatelů té identifikační genetiky, je to hodně líto. Opravdu já jsem zažil desítky případů, kdy to vypadalo na určitýho pachatele a pak jsem ho prostě jednoznačně vyloučil a byl to někdo, kdo jakoby na první pohled s tím nemusel mít nic zvyšení. Já jsem si hodně často vychutnával právě kluky u policie, pro který jsme dělali analýzy. Já jsem zavolal, Pepulo, to se nevyjímaje, říkám, no tak mám výsledky, no kdo to je? A říkám, no tak si tipni. A nebo jsem tam došel na kongresovku a říkám, tak co kluci, tak kdo si myslíte? A jako každý měl ty své co, říkám, ne, byl to tenhle. Ty jo, no ale jo, vlastně, a teď on, jo, a najednou oni, když dostanou ten impuls, tak si uvědomí, že tam byly nějaký indicie, které ale přehlížili, protože měli na první pohled lepšího pachatele. Tady na tom bych vlastně mohl dokumentovat to, co mě na té identifikační genetice nejvíc baví. Že já jsem ten první, který ví, jak to bylo. Já jsem ten, který ví, kdo byl tatínkem Tomáše Garrigua Masaryka, kdo spáchal nějaký trestný čin, jak to bylo s kostma na Pražském hradě. A tohle to je něco úžasného. To je prostě to palivo pro to, že člověk dál vymýšlí věci do laboratoře, čte články, píše články, protože ta věda je tady v tom úžasná. Že přináší odpovědi na otázky a já můžu si říkat, tak jo, tak já už vím, jak to je. A co vy? Vážení posluchači, víte, jak to bylo?
0: Dílem věnovaným forenzní genetice jsme uzavřeli sérii Místo činu. Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská a někdy příště se opět těším na slyšenou.
2: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně

0: zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Hlas Bollywoodu umlkl. 12. dubna zemřela v indické Bombaji ve věku 92 let zpěvačka Asha Bhosle. Za svůj život natočila podle různých odhadů 12 až 15 tisíc hudebních nahrávek. Přesně to už asi nikdo nespočítá, protože její kariéra sahá až do 40. let minulého století. Minimálně podle Guinnessovy knihy je ale v tomhle ohledu naprostou světovou rekordmankou. Nad písněmi v podání Aši Bhosle se dojímaly bez nadsázky celé generace Indů. A jestli jste někdy viděli aspoň některý bollywoodský film, nejspíš jste ji slyšeli také. I když asi vám připadalo, že zpěv vychází z úst někoho jiného. Většinu svých slavných děl totiž natočila pro filmový průmysl a na stříbrném plátně její zpěv vycházel z úst bollywoodských krásek. V dnešním díle pořadu Za obzorem se vypravíme do bombajských filmových a nahrávacích studií. K poslechu vás zve Ondřej Himer.
0: Posloucháte pořad Za obzorem.
1: Asha Bhosle svoje první písně natočila ve 13 nebo 14 letech, tedy ještě na sklonku britské koloniální vlády. Vlastně jí tehdy nic jiného nezbývalo. Narodila se do rodiny známého klasického zpěváka Dinanatha Mangeshkara, který ale zemřel, když jí bylo pouhých 9 let. S matkou a sestrami se pak přestěhovala do Bombaje a zpíváním začala vypomáhat rodinnému rozpočtu. Ostatně stejně jako její starší sestra Lata Mangeshkar, jejíž jméno dnes ještě uslyšíme, protože podobně jako Asha Bhosle se stala velmi známým hlasem Bollywoodu a tvořila dlouhá desetiletí. Zemřela v roce 2002.
2: Ve 40. a 50. letech se zpívalo hodně jinak. Já měla ráda anglické filmy a začala jsem napodobovat anglické písně. Ne jejich slova, ale způsob zpěvu lidí, jako byl Jerry Lee Lewis. Doma byli všichni klasičtí zpěváci a zlobili se kvůli tomu na mě, ale já kopírovala Billa Haleyho a Elvise Presleyho. Milovala jsem jejich písničky a chtěla jsem dělat pořád něco nového. Míchala jsem jejich styl do hindské muziky, rodina to vnímala jako hanbu a pošpinění našeho jména, ale mladým se to líbilo.
1: Vzpomínala Asha Bhosle na svoje začátky v roce 2007 v rozhovoru pro Al Jazeeru. Pro představu, jak zní ten klasický zpěv, který pěstoval její otec a kterému se i Asha Bhosle dál příležitostně věnovala, tady je její nahrávka s legendárním hráčem na sarod Ali Akbar.

0: U téhle hudby ale Asha Bhosle zůstat nechtěla a nejspíš ani nemohla, pokud chtěla zabezpečit rodinu. Důležitá je ale ta touha zkoušet stále něco nového, o které před chvílí sama mluvila. Ta ji provázela celou kariéru a umožnila jí nejen držet krok s dobou, ale po dlouhá desetiletí vlastně spoluurčovat, kudy se indická filmová hudba bude ubírat. Pokusím se tenhle vývoj ilustrovat v průběhu dnešního pořadu a pokud by vám chyběl nějaký obrazový doprovod, protože videa rozhodně stojí za to, tak klipy z filmů můžete najít na stránkách pořadu Za obzorem na webu plus.rozhlas.cz. Teď třeba slyšíme milostnou filmovou píseň Mankesa Tumhara z 50. let. Daleko méně tradičně, ale už zní třeba píseň Ao Huzur Tumko z roku 1968 s náznaky francouzského šansonu. No a tady je zase inspirace vlnou hippie a psychedelického roku v písni Dum Maro Dum, tedy v překladu asi Potáhni si nebo Dej si šluka, která je natočená v roce 1971. Mimochodem, tu samou píseň pak živě zpívala v roce 2013 v doprovodu amsterdamského metropolitního orchestru při velkém koncertu v nizozemské metropoli. No a v úvodu jsme pak slyšeli píseň Rádha Kese Nadžale, čili Jak pak by Rádha nežárlila z filmu Lagan z roku 2001. Na plátně v barevném sárí tančí a svého filmového partnera svádí tehdy 21-letá herečka Gracie Singh. Z úst jí ale vychází zpěv bezmála 70-leté Aši Bhosle. Často se jí ptali na to, jestli jí nevadí, že zůstává takhle v skrytu. O nějaké žárlivosti z její strany prý ale nemohla být řeč.
1: Nikdy mi to nevadilo. Herečky jsou slavné 10-20 let. Nám zpěvákům to vydrží 60 let a nemusíme zůstávat ve formě, když zestárnou a stloustnou, nedostanou práci. A já jsem stará a tlustá a zpívám pořád.
0: Že má odvahu ke změně, dokazovala Asha Bhosle i v osobním životě. V 16 letech utekla od rodiny, aby se vdala z lásky, v Indii na konci 40. let něco nevídaného, a to i v dost kosmopolitní Bombaji. Svého prvního manžela navíc po 10 letech opustila, a to v době, kdy s ním čekala třetí dítě, další nevídaná věc. Osamostatnila se, obnovila styky s rodinou, která její sňatek neschvalovala, a neustále nahrávala. A to prakticky až do své smrti, dlouhých 80 let.
1: Svoje písně jsem nikdy nepočítala, ale byla jich spousta. Někdy jsem naspívala 3 nebo 4 za jediný den. Nejvíc to snad bylo 7 písní na jednou.
0: Vzpomínala v rozhovoru pro BBC z roku 1984. A my teď její slávu vysvětlíme v širším kontextu. A jelikož já jsem v oblasti filmu jen nepoučený divák, pozval jsem si do studia režiséra a uměleckého ředitele indického filmového festivalu Radima Špačka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: My bychom asi na začátek úplně měli říct, jakou roli vlastně ta hudební složka, a tedy konkrétně písně, hrají v indickém filmu, protože je to úplně jiné než u nás.
2: Je to úplně jiné, pokud se bavíme teda samozřejmě o tom klasickém Bollywoodu, když se podíváme na ty filmy, které jsou 15, 20, 30 let staré, tak tam je ta hudební složka dominantní opravdu. A nejenom, že tam je doprovodná hudba, ale jsou tam opravdu, a myslím si, že to diváci asi vědí, že už nějaký ten indický film asi viděli, že tam náhle bez varování uprostřed děje přitančí 20 jinochů a 20 dívek a začne tam prostě pětiminutové taneční a pěvecké číslo, které se několikrát pak opakuje, nebo je jich tam několik v tom filmu, jo, třeba 5-6. Takže to je úplně jiné pojetí prostě toho hudebního doprovodu než u nás. No.
3: A jakou roli tam tady ty hudební vložky mají? Je to jenom jako na vyplnění, aby si lidé došli pro limonádu, nebo to je důležitější pro děj toho filmu?
2: Já jsem četl takovou teorii, že to vzniklo vlastně trošku z donucení, protože Indové jsou tradičně velmi prudérní a když v tom ději nastane ten moment, kdy se ti dva milenci, protože většinou to je nějaká romantický příběh, když se ti milenci mají třeba políbit, nebo má se naznačit, že spolu začali chodit, nebo nedej bože ještě něco víc, tak se to nemohlo ukázat. Jo? Já opravdu ještě pamatuju v těch na konci 90. let žádný polibek ještě nebyl. Jo? Prostě jenom se k sobě přiblížily ty tváře a najednou začala písnička a z té písničky bylo patrný, že prostě se spolu třeba vyspali nebo prostě si spolu něco začali. Takže to si myslím, že byl ten jako hlavní důvod, ale pak to začali používat i jako vlastně takový ornament.
3: A kde to začíná? To už je úplně od začátku, třeba v tom bollywoodském filmu přítomné, to, že ty filmy mají prostě 3 hodiny minimálně a polovinu z toho se protančí a prospívá?
2: Já úplně nemám třeba v oblibě až takhle starý filmy, jako třeba z 30. let, ale co se týče těch filmů třeba už z 50. let, tak tam už to je. Jsou opravdu dlouhý, třeba tak klasický filmy od Rajé Kapoora nebo tak jsou tam ty zpívané čísla a samozřejmě tam šlo spíš třeba i o nějaké sociální dramata, takže tam třeba se představuje pomocí té písničky noční život v Bombeji, nebo prostě život na ulici, nebo nějaké vztahy mezi nějakými lidmi na opravdu okraji společnosti.
3: A nebo třeba i charakter těch jednotlivých postav. Já vím, že právě Asha Bhosle z začátku své kariéry především prý zpívala hlavně role žen, které byly takové trošku zhýralé, femme fatale, že to nebyly takové ty heroiny, ty čisté dívky.
2: Ano, tak jak to dát najevo jinak než písní, no?
3: Dokonce jedné písně, jak jsem slyšel, tam i škytá, aby jako dávala najevo, že je opilá. My si tady musíme říct, že v těch filmech samozřejmě tam hraje ta herečka a ten herec, ale ten zpěv není jejich, že to je, v angličtině se tomu říká playback singers. V češtině asi nemáme proto zavedený.
2: Protože to u nás nepoužíváme, tak proto nemáme žádný zavedený název, takže playbackový zpěvák. No.
3: Takže jakou pozici vlastně, řekněme, v té bollywoodské hierarchii tihleti playbackoví zpěváci mají?
2: Já jsem kdysi viděl dokumentární film Vnější svět Šaruka Kána.
3: Čili jedné z největších hereckých hvězd Bollywoodu vůbec.
2: Který mapoval jeho koncertní turné po USA v roce 2004 a tam mi utkvěla scéna, kdy on stojí na pódiu, ta kamera je v zákulisí, Šaruk stojí na pódiu, tam prostě 10 000 lidí v publiku a on teda zpívá nějakou ten hit, ale v tom zákulisí, tam za tou šálou prostě stojí ten playbackový zpěvák a normálně to prostě naživo zpívá. Nikdo ho nevidí, celý úspěch sklízí samozřejmě ten Šaruk, ale prostě ten hlas je tady tohohle playbackovýho zpěváka. V tomhletom konkrétním případě to byl Sonu Nigam, kterýho jsem shodou okolností teďka v lednu viděl živě na koncertě a měl neuvěřitelný úspěch, byla to totální hvězda, jako jo, prostě, takže tehdy jsem měl pocit, že jako jsou to takový jako otloukánci, kteří vlastně z té slávy nic nemají, ale pak člověk zjistí, že oni opravdu mají svoje vlastní kariéry. Sami skládají, sami prostě třeba vydávají svoje desky, nebo jsou to hudební režiséři, uvádějí nějaké televizní show, takže oni jsou to opravdu hvězdy sami pro sebe a kromě toho teda ještě zpívají za nějaké slavnější ještě teda herce a jiné hvězdy.
3: A je běžné, že se v tomhle vlastně dost jako dravém a proměnlivém prostředí, jakým ten indický Bollywood je a byl za těch posledních 60 let, někdo udrží takhle dlouho na vrcholu, jako se to povedlo té Ashe Bhosle?
2: Já myslím, že teda Lata Mangeshkar a její mladší sestra Asha Bhosle jsou naprosto unikátní v tomhletom. Nemyslím si, že, nevím o nikom jiným, jo, samozřejmě jejich generační souputník Kishore Kumar byl podobně známý, slavný, ale ten tedy odešel bohužel už někdy na sklonku 80. let. A to, že ta jejich kariéra trvala vlastně takhle dlouho, tak samozřejmě lze přičíst i té dlouhověkosti. Mimochodem, Asha Bhosle, kromě teda toho, že údajně naspívala 12 000 písniček za celý svůj život, že zpívala ve 20 jazycích, teda samozřejmě většina z nich jsou ty indické jazyky, tak ještě nahrávala nahrávky třeba s Michaelem Stipem, naspívala jednu perfektní písničku, kterou jsem si včera poslechl.

0: A úplně naposledy se objevila letos na jaře na nové desce virtuálního projektu Gorillaz. Tak to jsem úplně jako byl fakt v šoku z toho.
1: My jsme už říkali, že ten indický film, že je to hodně specifický, ten bollywoodský film konkrétně, že se tam hodně tančí, zpívá, že je to hodně barevné, najednou tam člověk má prostřih na švýcarské Alpy, do pražských ulic, do Paříže, do nějakých jako kulis, které jsou pro toho indického diváka exotické. Já se musím přiznat, že když jsem viděl svůj první indický bollywoodský film, tak jsem tomu vlastně nevěřil. Mně to přišlo jako taková parodie, vlastně dost špatně udělaná. Jak jste se dostal vy, nebo jak jste si vynašel cestu k indickému bollywoodské produkci?
0: Já jsem odjel poprvé v roce 1997 na výlet do Indie. Byla to láska na první pohled, okamžitě, od první minuty jsem věděl, že to je prostě to, co mě baví, to, co mě opravdu jako zajímá a kde se cítím dobře. A samozřejmě v rámci toho prvního výletu teda jsme v nějakém maloměstě nebo v nějaké vesnici šli do kina. Tehdy to byl to úplný megahit Kuč Kuč Hotahe právě se Šarukem Kánem. Vůbec se mi to nelíbilo, vůbec jsem tomu nerozuměl, kromě toho, že to bylo hinsky, tak ani tomu ději jsem nerozuměl. Samozřejmě mě bavila ta atmosféra v tom kině, bylo tam narváno, bylo to vyprodaný, lidi fandili, překřikovali se tam, telefonovali, prostě byl to úplně jiný zážitek než u nás, ale ten film jako mi nic neříkal. Až jsme tedy později, o pár let později založili s dvěma kamarádkami ten festival tehdy ještě bollywoodského filmu a při prvním ročníku jsem viděl poprvé film, který mi najednou, Dil Čachtahé to byl, který mi najednou učaroval, protože byl hrozně moderní a byl takovej civilní, takže od té doby já už jako vlastně vím, který filmy mě vyhovujou a zpětně dokážu ocenit i ty, který třeba úplně neberu, ale vlastně vím, jakou mají tu kvalitu.
1: Člověk, který je zvyklý na evropské filmy, tak čeká, že přijde nějaký jako příběh, nějaká jako sevřené vyprávění, nějaký umělecký zážitek a dostane prostě totální limonádu, ještě řízlou se spoustou písniček, tanců a vůbec neví, co se o tom má myslet.
0: Ne, nadarmo se takovým filmům říká masala movies, což je prostě masala je směs koření, takže ano, je to přesně takovej pelmel, takovej od každého něco, ale je to vlastně unikátní žánr a když se člověk podívá, jak jsou vlastně indický filmy populární, jako třeba i v těch ostatních asijských zemích, jo. I v Africe dokonce. Různě existují ty různé jakési parafráze na Bollywood, že jo, prostě jako tak si člověku dojde, že vlastně ono, se jim podařilo jako vytvořit něco, co prostě nikde jinde není.
1: A nakonec je to celkem univerzálně sdílné. Já jsem si k tomu cestu teda našel a vlastně nakonec i člověk jako si povolí to, že jako ano, je to limonáda, ano, je to prostě milostný příběh, ale když to na sebe nechá působit, tak vlastně tak to na něj působí velmi jako silně.
0: Jo, a myslím si, že dokonce to má i nějaký vliv jako na tu západní tvorbu. Myslím si, že třeba Slumdog Millionaire, což není indický film.
1: Milionář z Chatrče.
0: Milionář z Chatrče, ano. Tak to je prostě, že jo, to natočil Danny Boyle, ale u mě to pracuje právě s těmi bollywoodskými inspiracemi nebo Mulan. Růž. Prostě film, který podle mě je úplně jako žánrově okopírovaný z Bollywoodu, nebo Lars von Trier v Tanci v temnotách má tu scénu na tom vlaku podél, který ho rozmístil těch tisíc kamer, což je prostě opravdu okopírovaná parafráze z té nejslavnější písničky Chaya Chaya z filmu Dilse, která se taky odehrává na střeše vagónu. Ano, je to něco unikátního, my si z toho taky můžeme čerpat.
1: A čerpáme z toho?
0: No, myslím si, že
1: Noc na Karlštejně?
0: No, vlastně, myslím si, že vlastně západní muzikály jsou svým způsobem možná nějakou protiváhou tomu Bollywoodu, který je ale ovšem daleko víc ještě přehnanější a ještě víc dovedený až do nekonečna.
1: Hmm. A když se vrátíme k té tedy filmové muzice, měl jste třeba možnost vidět, jak to vypadá, jak se to tvoří, tady ta hudební složka těch filmů v Bollywoodu?
0: Viděl jsem samozřejmě spoustu nějakých klipů, kde bylo vidět, jak to nahrávají, nebo nějakých dokumentů. Úplně osobně jsem při žádném nahrávání nebyl. Nicméně podařilo se mi být při natáčení indického filmu v Praze, kdy jsem se nechal najmout jako runner, prostě takový kluk pro všechno, u filmu, který točila a produkovala Priti Zinta, velmi známá indická herečka, Ishq in Paris, takže Praha hrála Paříž, a to byl teda dost neuvěřitelný zážitek, protože ta míra toho chaosu a té improvizace, já jsem jako filmař zvyklý, že vlastně člověk musí někoho improvizovat, nebo že nic není danýho, stát se může cokoliv, ale tohle to teda úplně jakoby přesahovalo moji fantazii.

0: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
1: Je tady teďka někdo, kdo nahradí Ašu Bohosle v pozici toho, jak si někdy říkala si nadsázka, hlas Bollywoodu, paní melodie.
2: Já mám velmi rád playbackovou zpěvačku Alku Jagnik, která je teda o generaci mladší a i ten hlas má už jako trošku jiný, ale která samozřejmě taky už má na kontě strašnou spoustu filmů a písní, ale nemyslím si, že dosahuje až takovýhle téhle zhvězdnosti, jo? Že prostě přece jenom ta Aša s tou Latou, to je i ten jejich jako vůbec celoživotní osud, jo, a ty jejich jako různé životní útrapy, to je úplně neuvěřitelný. Myslím si, že ne, že vlastně s nimi opravdu odchází vlastně nejenom ta jejich generace těch zpěvaček a zpěváků, ale vlastně i vůbec to řemeslo jako takové. Já si myslím, že totiž už filmy, bollywoodské filmy se mění, už je tam daleko víc, se potrpějí na ty žánry jako thrillery, horory, gangsterské filmy, akčňáky, různé historické filmy a těch písní už tam tolik není.
1: Písně o lásce už netáhnou.
2: Už jako my máme třeba na festival velký problém poslední dobou sehnat nějaký opravdu dobrý film, toho klasického střihu, kde je prostě nějaký nekomplikovaný děj a je proložený těma písničkama a tancema. Tyhle ty filmy už opravdu mizej a s nima mizí asi i ta potřeba prostě mít takhle skvělé ty playbackové zpěvačky.
1: Čím to je?
2: Pozápadňují se, ty filmy už netrvají 4,5 hodiny, ale prostě 2 hodiny a něco. Myslím si, že tím, jak se už všichni mají přístup k internetu, tak já, když potkám teďka v Bombaji 25-letýho kluka a začneme se bavit o filmech, tak on říká, já nesnáším indický filmy, nekoukám na to. Jo, kouká jenom na ty západní, což ještě před 15 rokama by mě nenapadlo. Jo. A myslím si, že ta mladá generace se hodně tak jako pozápadňuje a vlastně tomu se přizpůsobuje i ten filmový průmysl. Jo, daleko víc ještě s tím zamával covid a plus teda úprk té kinematografie na ty platformy, na Netflix a na Amazon Prime, a tam je vlastně teďka celá ta produkce a já mám třeba oblíbený ty seriály, některý, který prostě jako dělají velmi kvalitně a velmi dobře, ale už to jsou opravdu žánrovky.
1: Není to ta masala všeho.
2: Už to není ta masala, už se tam nespívá, už to je opravdu prostě jako realita, no.
1: A myslíte, že letos na festivalu děláte nějakou třeba retrospektivu?
2: No retrospektivu nevím, to samozřejmě úplně, že by, no i když tam člověk, když šáhne de facto po jakýmkoliv filmu starším 10 let, tak ji tam najde určitě, jo, prostě, ale je to výborný nápad, teda určitě, teda my máme teďka takovou tradici, že dáváme vždycky nějaký starší film, protože jsme zjistili, že ty lidi na to slyšejí, že na ně přijdou, a tak to je výborný nápad, že bychom dali nějaký film, kde ona zpívá, super, děkuju za tip.
1: Tak se budeme těšit. Mým hostem dnes byl režisér a umělecký ředitel festivalu indického filmu Radim Špaček. Děkuju za odpovědi.
2: Díky za pozvání, nashledanou.
1: A jak už říkal můj dnešní host, Aša Bhosle nahrávala ve 20 různých jazycích, většinou indických. Takže to, co teď slyšíme, to je její tamilská píseň Kunjeniram. A v průběhu dílu jste mohli zachytit třeba i její slova v bengálštině. Zajímavá je i její spolupráce se západními umělci. A jak už Radim Špaček zmínil, její úplně poslední nahrávkou je píseň Shadowy Light britské skupiny Gorillaz, zveřejněná jen pár týdnů před její smrtí. K vydání písně zveřejnila na Instagramu příspěvek, který se vlastně stal jejím epitafem.
3: Zpívám tu o překročení hluboké řeky, ta představuje mou životní cestu, narození, vztahy, moji oddanost hudbě, moje úspěchy a moje povinnosti jako dcery, matky, sestry, manželky a hinduistky. Má hudba je můj převozník, můj průvodce na cestě přes řeku života. A až dospěju na druhou stranu, bude moje cesta u konce. Dosáhnu vysvobození a splynu s tisíci zvuků, které se vznáší všude kolem nás a společně vytvářejí krásnou melodii. Stanu se jedním z těch zvuků, jednou notou v krásné písni, kterou uslyší mnoho generací po tisíce let. Splynout s jednotou, to je svoboda, která mě čeká na druhé straně řeky.
1: Napsala na rozloučenou Ašab Holsle. Za pozornost vám děkuje Ondřej Hmer.
0: Hlavní události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní Odpolední plus. Doma, v autě nebo při běhání. Poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na Plusu. Interview Plus.
4: Ministerstvo vnitra podle tisku ve výroční zprávě o extremismu za loňský rok neuvedlo stranu SPD, která se přitom předtím ve zprávě objevovala opakovaně. Znamená to, že SPD v loňském roce vystupovala umírněněji než dříve? Nebo se snad to, co bývalo extremistické, stalo normálním? Petr Vizina se zeptá odborníka na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleše Michala.
0: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu.
5: Radiožurnál je 14 hodin. Jsou tu další zprávy, připravil je pro vás Marek Sedláček.
6: Česko bude podle Okamury dál jednat s Čínou. Čeští policisti pomáhají s hledáním útočníka z berlínského Prideu. Fotbalová Slavia na úvod sezóny přivítá Slovácko, Hradec Králové se utká v derby s Pardubicemi. Nehoda zpomalila provoz v Praze na jižní spojce před Lanovým mostem a bude oblačno, teploty do 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Do Číny by mohla na jaře zamířit vládní delegace. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Pokračuje Okamura.
7: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřeba na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
6: Čeští policisti se zapojili do pátrání po útočníkovi, který včera v Berlíně najel autem do pochodu na podporu LGBT lidí. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezídia Josef Bocán. Podle něj němečtí kolegové požádali o spolupráci všechny okolní země. Útočník jednu ženu zabil a dalších 16 lidí zranil. Z Česka se do pátrání zapojila hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, vysvětluje Bocán.
8: Kolegy si předáváme standardní informace v rámci mezinárodní policejní spolupráce a v současné době nemáme informace, které by hovořily o tom, že by se ten podezřelý měl pohybovat na našem území.
6: Policie pátrá po 21-letém muži, který byl podle vyšetřovatelů napojený na islamistickou scénu. Pracuje i s verzí, že mohl mít komplice. Dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut se po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici vrátili zpátky na Zem. Sergej Kuť-Sverčkov, Sergej Mikájev a Chris Williams bezpečně přistáli pomocí padáků v lodi Soyuz MS-28 v Kazachstánu. Informovala o tom ruská kosmická agentura Roskosmos i americký Národní úřad pro letectví a vesmír. NASA píše, že trojice během své mise obletěla Zemi víc než 3800krát a urazila přes 102 milionů. Mílí, tedy víc než 164 milionů kilometrů. Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavi. Navazují tak na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli dva kostely a asi 400 hrobů. Nově našli další tři hrobky s celými kostrami z 9. století. Předpokládají, že by mohli odkrýt ještě čtvrtou. Upřesňuje vedoucí výzkumu archeolog Petr Dressler.
9: Má hlavu položenou na kamenech, což je typické, takže předpokládáme, že teda z toho 9. století z období té Velké Moravy. Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou dva, uvidíme se, ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho.
10: Sport. Fotbalisté mistrovské Slavie Praha zahájí obhajobu titulu v šancelize zápasem se Slováckem. V Edenu se začne hrát za necelou hodinu. V půl šesté pak Jablonec přivítá Sigmu Olomouc a ve 20 hodin je na programu východočeské derby Hradce Králové s Pardubicemi. Radiožurnál Sport odvysílá zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. V Plzni druhým dnem pokračuje republikový šampionát v atletice. Soutěž o štěpařek tam sleduje reportér Jakub Marek.
11: A před okamžikem skončila poslední série oštěpařek a z premiérového republikového titulu mezi dospělými se raduje 28-letá Nikolta Bačková, atletka, která od letoška trénuje pod Barborou Šputákovou, vyhrála výkonem 57 metrů a 76 centimetrů. V tyči žen bere zlato juniorka Nikol Krutilová, překonala 440 centimetrů a ještě pokračuje v soutěži. Z Plzně Jakub Marek, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D1 v Brně a na jižní spojce v Praze. Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy za sjezdem na Mikulov na kilometru 192 se srazila tři auta v levém pruhu. Kolona začíná na kilometru 196 a je na více než 20 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 22. kilometru pojedete v koloně na 36. kvůli dopravnímu omezení. Celý úsek je na necelých 40 minut. Trasa po souběžné silnice je dlouhá, příliš vychází čas. Podobně. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je silný provoz kolem Votic, Olbramovic a také za Benešovem. Na silnici 35 z Liberce do Turnova zůstává kolona před omezením u Hodkovic, zpoždění přes 10 minut.
14: Jedu z Liberce na Prahu. Před Hodkovicem na to stojí už u Rádelského mlýna.
13: A v Praze na jižní spojce se před Lanovým mostem srazila tři auta v levém pruhu. Kolona ze Štěrboholské spojky od Běchovic je na více než půl hodiny. Ucpaný je i průjezd Štěrboholy směrem k Černokostelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude převážně oblačno, na severu zpočátku i polojasno, výjimečně se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Bylo to něco, co Itálie do té doby nezažila. V únoru 1986 začal v Palermu proces, ve kterém bylo 474 obžalovaných mafiánů. Italský termín maxi proceso je od té doby mezinárodně srozumitelným pojmem pro pokus vypořádat se s organizovaným zločinem. Tenhle proces by asi neměl takové rozměry, kdyby vyšetřovatelé nenašli mafiány ochotné vypovídat. Nebylo to jednoduché ani pro vyšetřovatele, ani pro obžalované, kteří se vlastně najednou stávali svědky, takzvanými kajícníky. Jak vlastně promluvit o organizaci, ve které hlavní ctností je mlčení? Speciál portrétů věnovaný dnes mafii nabízí hned tři jména: Buscetta, Brusca, Contorno. Čtvrté jméno je Jan Adamec. Honzo, hezký den.
16: Dobrý den.
15: A přidám ještě sebe dobrý poslech, přeje David Hertl.
12: Mafiáni.
15: Když jsme, Honzo, vybírali tahle tři jména, říkali jsme si, že věcí, která je spojuje, tak je ten prokurátor Giovanni Falcone. Dva mu pomáhali rozkrýt vlastně působení mafie, třetího zabil. Já když jsem tak nad tím vším přemýšlel, opravdu bylo to svědectví těchto kajícníků pro ten proces klíčové? Konal by se vůbec ten proces bez nich?
16: To je velká otázka. Nemůžeme říct, že to byl jako jediný ten stavební kámen toho, že se ten maxi proces skonal. Je potřeba připomenout i tu nově přijatou legislativu, která se horko těžko rodila a také stála mnoho mrtvých soudců a zákonodárců a na jejich základě se vlastně definovaly nové zločiny a bylo možné vlastně stíhat mafii jako organizovaný zločin. Tady se vlastně ten stát a ta státní administrativa učila tomu novému zločinu, ale ta svědectví kajícníků byla svědectví lidí, kteří byli přímo u toho. Mohli dosvědčit způsoby organizace, konkrétní detaily, jména, kontakty. Něco, co vlastně nebylo možné, protože jiný důkazní materiál ten stát neměl. Neměli odposlechy, nebyly písemné dokumenty, byly jen zločiny a bylo je potřeba spojit s osobami. Ta role kajícníků, především Buschetti a dalších, byla důležitá také v tom, že vlastně velmi přesně Falconemu a dalším otevřela a nastínila tu strukturu té zločinecké struktury. Nejenom, že ukázala, že ten a ten se podílel na vraždě toho a toho, ale vlastně ukázala ten systém. Ty mnohadenní výpovědi Buschettovi vlastně ukazovaly a potvrzovaly na jedné straně podezření, že prostě to není jenom nějaká, nejsou to nějaké jako klany, ale že to je jako hierarchická, široce rozvětvená, přísně řízená organizace se prostě s nějakou hlavou, s nějakými přesně danými pravidly a že skutečně existuje, protože velmi často se stávalo, že v předchozích procesech nebo předchozích vlastně soudních sporech ti soudci spochybňovali vůbec existenci mafie jako takové, jako dávali to do kontextu, že to je spíš nějaký jako kulturní folklor, jo, palermský, sicilský, který sahá někdy do 19. století, ale nedokázali, protože k tomu nebylo to jasné svědectví někoho přímo zevnitř té mafie, nedokázali vlastně definovat, že ta mafie skutečně je takovouto hrozivou organizací, která vlastně propojuje organizovaný zločin, politiku, finanční svět a vlastně prorůstá celou tou společností.
15: Když jsi zmínil tu novou legislativu, tam přece je důležité, že tihle kajícníci dostávali jakousi výhodu. Často to byly mnohonásobní vrazy a najednou dostávali, řekněme, nízké tresty. Někteří z nich dokonce se ocitli okamžitě na svobodě. To asi byla složitá věc pro Itálii tohle nějak řešit.
16: No on je to z etického nebo morálního hlediska problém vůbec. No, ta otázka kajícníků, otázka vlastně spolupracujícího svědka, který může získat výrazné snížení trestu nebo dokonce jeho odpuštění za to, že bude vypovídat. Ale na druhou stranu je to jeden z klíčových nástrojů, jak bojovat s organizovaným zločinem. Pochopili to ve Spojených státech a nakonec se k tomu dostala i Itálie, protože už v těch minulých dílech jsme si říkali, že často to vypadalo tak, že Itálie nebo ten italský soudní a policejní systém nebere tu mafii dostatečně vážně. No, a vždycky tahal za kratší konec, přestože proti mafii bojoval už v 50., v 60., v 70. letech, ale ta mafie byla vždycky o mnoho kroků vpřed a hlavně ten stát podle mě nedocenil tu hrozbu, kterou vlastně ta, kdo proti ním stojí, že to je v podstatě jakýsi kontrastát, že to není jenom zhluk zločineckých skupin, ale opravdu vlastně něco, co ohrožuje samou podstatu fungování toho státu samotného.
15: Pojďme teď k těm jednotlivým mafiánům, kajícníkům. První jméno, které jsme říkali, Tommaso Buschetta, narodil se v červenci 1928 v Palermu jako nejmladší ze 17 dětí ve velmi chudé rodině. Už v 16 letech byl oženěný a měl dva syny. Já myslím, že ten jeho život, kdy on putuje mezi Itálií, Spojenými státy, Brazílií, je různě zatýkán, vydáván, zpět utíká. To bychom tady asi nedokázali všechno popsat v detailech. Ty jsi mi říkal, než jsme začali natáčet, že Buschetta byl ale tak trochu mafián té staré školy, takový ten, já se to trošku stydím říct, mafián gentleman, ale jak ho popsat?
16: Úplně bych neřekl gentleman, jsou tam vlastně jako ty typické znaky. Vychází ze strašných chudobných poměrů a velmi záhy zjišťuje, že jedinou možnou cestou, nebo pro něj jedinou možnou cestou, jak si zlepšit své sociální postavení, je prostě dráha zločinu. Nic jiného mu ta společnost nebo prostě ta situace nenabídla, nebo nechtěl přijmout. A tím se vlastně jako učí být profesionálním zločincem už vlastně od raného mládí. Z toho vyplývá několik jeho zvyků, které si vybudoval už v raném mládí a vlastně se jich držel celý život, extrémní opatrnost, neustále byl na pohybu, neustále se musel obávat, že by mohl být dopaden, ať už policií nebo konkurenčními mafiány, takže byl nesmírně opatrný, neustále vlastně všude musel vidět nějakou hrozbu. On to třeba později vysvětlil na takovém krásném detailu, když vysvětloval, proč třeba nemůže nikdy přijmout cigaretu z otevřeného balíčku. No, vždycky musí mít tu cigaretu z nově otevřeného úplně čerstvého balíčku. On to zdůvodňoval i tím, že prostě se musí obávat, že ten balíček může být nějak, může tam být bomba, nebo může tam být jed, nebo a tak dále, když ho teda Falcone, když ho ti soudci pak vyslýchali. Na něm je zajímavé i ten mezinárodní rozsah. Velká část těch tradičních mafiánů, včetně Rýny, moc necestovala a vlastně neudržovala tu mezinárodní linku. Ale on, protože už vlastně velmi brzy jel takzvaně v drogách a specializoval se na vybudování drogových cest a drogových skupin, tak vlastně to propojení na tu Latinskou Ameriku, na Spojené státy, na Brazílii, to je tam vlastně na něm zajímavé a odráží se v tom i ta jeho osobnost. On byl údajně nesmírně chytrý, ovládal několik jazyků perfektně a i to byl jeden z důvodů, proč třeba úplně nedokázal spolupracovat s vozovkách méně vstřícnými nebo méně chytrými vyšetřovateli a proč si nakonec oblíbil pouze Falconeho a jemu dokázal všechna ta tajemství mafie svěřit. Takže Buscetta byl trošku se odlišoval, jo? Určitě se odlišoval od toho u vozovkách sedláka Rýny, který se ani netajil tím, že příliš vzdělán není. Na druhou stranu Buscetta varoval Falconeho, nebo prostě vypovídal i v tom smyslu, že Rýna není vzdělaný, ale nesmírně taky mazaný, chytrý a nesmírně brutální, což vlastně byla kombinace, kterou Buscetta pak označoval za nesmírně nebezpečnou a před Rýnou v tomhle smyslu varoval.
15: Zasadíme si to do letopočtu. Rok 1983, Buscetta je vydán z Brazílie do Itálie, tam tedy se setkává s prokurátorem Falconem a začíná to vyšetřování. Prý 45 dnů Falconemu vysvětloval fungování mafie, prý s ním také ale odmítl hovořit o politických vazbách mafie s tím, že stát italský není ještě připraven na všechny tyhle informace. Poslechněme si ukázku z knížky historika Alexandra Stileho. Ta knížka se jmenuje Vynikající mrtvoly, mafie a zánik první italské republiky. Vyšla v roce 1995, dojde i na tu příhodu s těmi cigaretami.
17: Jedním z důvodů, proč vztah mezi Falconem a Buscettou tak dobře fungoval, bylo, že Falcone jako Sicilián rozuměl jazyku gest a nepřímých vzkazů. Rozuměli jsme si, aniž bychom museli mluvit, řekl Buscetta po Falconově smrti. Měl intuici a inteligenci, byl čestný a měl chuť pracovat. Podtext, jemný neverbální dialog, se odehrával paralelně s jejich konverzací. Náš vztah byl veden jakousi šifrou, řekl Falcone. Ten podtext se objevil už při prvním setkání. Na konci schůzky Buscetta nenápadně zmínil, že mu došly cigarety. Falcone mu nabídl otevřenou krabičku, ze které kouřil. Buscetta přijal. Při dalším setkání dal Buscetta najevo, že epizoda s cigaretami byla testem. Přijal jsem vaše cigarety, protože krabička byla otevřená, řekl. Nikdy bych si nevzal karton nebo několik neotevřených krabiček, protože by to byl pokus mě ponížit. Falco nevěděl, kdy ustoupit a kdy pokračovat, kdy uvolnit napětí vtipem a kdy zacházet s věcmi s absolutní vážností. Falcone a Buscetta si vyvinuli pozoruhodnou synchronii. Nikdy nekladl zbytečné otázky. Byl jediný, kdo tomu rozuměl, řekl Buscetta.

0: Tak tedy Bušetu máme ve vyšetřovací vazbě a pojďme k dalšímu mafiánovi, dalšímu kajícníkovi, který promluvil. Salvatore Contorno narodil se v květnu 46 v Palermu, o 20 let mladší než Bušeta, čili úplně jiná generace, vyučený řezník. To je také ten případ, který se doslova narodil do mafie?
1: Dalo by se to tak říct, respektive zdědil.
0: Zdědil.
1: Zdědil mafii po svém otci. Na něm je vlastně zajímavé to, že k tomu kajícnictví ho vlastně dohnalo něco podobného jako Bušetu. To znamená ta dýnem rozpoutaná válka mafií, nebo válka mezi členy mafie, která byla tak brutální, že vlastně nakonec nedávala těm, kteří tušili, že si s nimi Rina chce vyřídit účty, nedávala jinou možnost, než hledat poslední záchranu v nějaké spolupráci s policií, která vlastně nakonec jako jediná se ukázala jim nabídnout alespoň nějakou naději na přežití.
0: Jsme to říkali minule, to bylo zabíjení žen, dětí, naprosto nesmyslné.
1: Právě to na jednu stranu to vlastně jako Rinovi totálně konzolidovalo moc a vytvářelo prostě jako obrovskou jako hráz strachu. Na druhou stranu ale u těch inteligentnějších mafiánů nebo u těch, kteří ještě byli naživu, to logicky otevíralo otázku, že jak se můžu zachránit. No, když mi Rina nenabídne ani třeba spolupráci nebo prostě nenabídne mi nějaký možný ústupek, abych s tím mohl spolupracovat, prostě jediným řešením je vyvraždit mě i moji rodinu, tak ta logická volba přes všechny zákony a přísahy mafie je tu mafii zradit a začít mluvit.
0: Salvatore Contorno je zajímavý tím, že on prý ze začátku policii posílal anonymní dopisy, ve kterých tak jakoby opatrně rozkrýval vlastně, jak mafie funguje, a až potom byl tedy zatčen. A ze začátku ale prý odmítl spolupracovat s policií.
1: Samozřejmě ono to není nic jednoduchého. Navíc to není jednoduché pro ty členy, kteří nejsou úplně na vrcholu té pyramidy. Údajně pak vlastně ten zlom nastal, když sám Bušeta mu vlastně jako řekl, že může mluvit.
0: Jo,
1: že
0: vlastně, při tom vyšetřování.
1: Ano, při tom vyšetřování, a pak vlastně na základě toho Contornova svědectví bylo vydáno několik desítek zatykačů a on také odhalil velkou část té struktury. Ale samozřejmě byl velký rozdíl mezi Bušetou a Contornem v jejich znalostech, vzdělání a vůbec jako v tom backgroundu, ale ten princip byl víceméně podobný.
0: Já jenom doplním ta čísla, ono je to opravdu neskutečné. Contorno byl zatčen v březnu 82. Nejprve na základě jeho informací policie zatkla 162 mafiánů, kteří obchodovali s drogami a vraždili. A když potom tedy vypovídal dál, tak bylo v říjnu 84 vydáno dalších 127 zatykačů. Ta čísla jsou opravdu velká. A ještě jednou Alexander Steele a ukázka z jeho knížky.
2: Zatímco Bušeta patřil k nejinteligentnějším členům Cosa Nostry, Contorno byl mužem činu. Bušeta byl přemýšlivý, výřečný a mluvil několika cizími jazyky. Contorno hovořil pouze čistým sicilským dialektem. Když vypovídal u soudu, byli pro právníky ze severní Itálie zapotřebí překladatelé. Policejní inspektor se jednou Contorna zeptal, kolik procent ze všeho, co věděl o mafii, prozradil státním zástupcům. 20, 40, 60, 80%? 20, odpověděl Contorno. V tu chvíli se Bušeta, který byl v místnosti, obrátil na Contorna a zeptal se ho, víš, co je to procento? Contorno odpověděl ne. To je Contorno, člověk s intuitivním zvířecím instinktem, schopností vycítit nebezpečí a neuvěřitelně rychlými reflexy, což vysvětluje, jak přežilo.

0: To je pravda, říkalo se mu také sicilský Robin Hood, protože se dokázal dlouho Rainovi schovávat a unikat vlastně před zastřelením. Tak jenom řeknu, v tom Maxi procesu, tam tedy důležité bylo, že Contorno byl odsouzen k 6 letům. Mafie následně ale zabila 12 jeho příbuzných, když bylo jasné, že to byl on, kdo tedy vypovídal.
1: Posloucháte cyklus portrétů Mafiáni. Příběhy mužů, kteří měli moc, peníze a zbraně a nebáli se je použít. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.
0: Poslední, koho jsme si do dnešních portrétů vybrali, je Giovanni Brusca, narozen v únoru 1957, takže opět mladší, vlastně z té naší sestavy úplně nejmladší. Měl pověst nejbrutálnějších vrahů sicilské mafie, později se přiznal nejméně ke 100 vražd a pro nás je důležitý tím, že v květnu 1992 byl to on, kdo navozil a odpálil těch 500 tun trhavin pod dálnici.
2: No, byl členem toho komanda, ona to byla velmi sofistikovaná operace, na níž údajně byl pozván i odborník ze Spojených států v ozovkách, tedy mafiánský odborník na výbušniny a to, protože jenom připomenu, že vlastně šlo o to, že z letiště musel Falcone jet autem, do města musel projet po takové jako dálnici a oni umístili tu bombu do takové jako odvodní roury a tam umístili nesmírně silnou trhavinu, která, když právě ten konvoj, nebo ta kolona s Falconeho ochrankou a Falconem samotným jela, taky odpálili a opravdu to zdemolovalo všechny ta auta. Byl to opravdu jako spektakulární, v podstatě jako teroristický útok. To nebyl jako útok jednoho, ale to byla prostě organizovaná, dlouho připravovaná operace. Tam je takový krásný detail, že oni, aby tam dostali do té odvodní roury tu výbušninu, tak oni použili skateboard. A ten skateboard pak hraje důležitou roli v tom filmu Paolo Sorrentino Božský. Tam ten parlament jedná a najednou jako v symbolické rovině mezi ně vjede ten skateboard. Jako prostě
0: jasný signál.
2: Jasný signál zastrašení, ale zároveň i okamžiku, který zásadně jako proměnil tu italskou politickou scénu.
0: O tomhle ještě jedna citace. John Dickey a jeho knížka Cosa Nostra, historie sicilské mafie.
3: Sicilští mafiáni jsou posedlí pravidly cti. Čestný muž může těmto pravidlům uhýbat, manipulovat s nimi a přepisovat je, ale přesto si je vždy uvědomuje. Určují, jak ho vnímají jeho vrstevníci. To neznamená, že hodnoty mafiánské cti mají mnoho společného s tím, co se běžně považuje za čestné. Čest má pro Cosa Nostru specifický význam a ovlivňuje i ty nejodpornější činy, jak dokazuje případ Giovanniho Brusky, muže, který stiskl spouštěč bomby v Kapáči. Brusca byl členem smrtícího komanda, přímo podřízeného šéfovi šéfů Totorinovi. Po bombovém útoku v Kapáči Giovanni Brusca nezahálel. Zabil šéfa rodiny Alcamo, který začal neuznávat Rinovu autoritu. O několik dní později členové Bruscova týmu uškrtili těhotnou partnerku téhož muže. Brusca pak zabil mimořádně bohatého podnikatele mafiána, který nedokázal využít své politické kontakty k ochraně mafie před Maxi procesem.

0: A ještě bychom mohli dodat, že další jeho známou vraždou bylo zabití nezletilého Giuseppe Di Mattea, syna Nina Di Mattea, jednoho z prvních mafiánů, který začal spolupracovat s policií. Mafie chtěla dosáhnout toho, aby Di Matteo přestal se soudci vyjednávat. 11-letý chlapec byl zabit a jeho tělo potom rozpuštěno v kyselině. Brusca byl v květnu 96 zatčen, zpočátku odmítal spolupráci s policií, ale v lednu 97 dal najevo ochotu vypovídat a nakonec byl odsouzen za 10 vražd k několikanásobnému doživotí. Trest byl ale zkrácen na 25 a později na 10 let právě za tu spolupráci. Já tady musím říct ještě jednu věc. My jsme se bavili minule o tom Maxi procesu. Mě tam zaujalo to, že výpovědi těch mafiánů probíhaly v tom betonovém bunkru zvláštním a dočetl jsem se, že on byl upraven tak, aby dokázal odolat raketovému útoku. Mně to přišlo absurdní úplně. Jenom do té chvíle, než jsem se dozvěděl, že v červenci 97 policie odhalila Bruskovu zbrojnici, abych tak řekl. V jedné palermské nemocnici měl sklad zbraní a tam bylo 23 protitankových granátometů, 15 samopalů, 25 karabin, 22 pistolí, 10 000 nábojů, 30 kg výbušniny a 2 raketomety. Neuvěřitelné.
1: No, pro mafii s těmi pohádkovými příjmy z drog a z čehokoliv z další organizace zločinu nebyl problém sehnat v podstatě cokoliv. A kdyby to bylo účelné, tak tam budou lítat ve vrtulnicích a mít stíhačky a pořídí si třeba letadlovou loď. No, to ale nepotřebovali. Oni opravdu v určitý moment prorostli a stali se vlastně paralelním státem, který žil v podzemí v ilegalitě a disponoval v podstatě základními atributy státu od prostě monopolu na násilí až po prostě svůj vlastní správní, dalo by se říct, systém řízení lidí, o ekonomickou sílu a tak dále, tak dále. To je to vlastně, co se v těch 80. letech ten italský stát musel naučit a musel si vštípit, že prostě jak koho má proti sobě. A právě to Bušetovo svědectví k tomu výrazně přispělo, že přes Falconeho se to vlastně stalo takovou jako obecnou znalostí, že mafie opravdu nejsou žádní jako pouliční zlodějíčci, ale že to je prostě paralelní teroristický stát a jako s takovým se s ním prostě musí jednat, pokud ho chcete porazit nebo rozložit.

0: No a na závěr musíme říct, jak to všechno dopadlo. Tak Salvatore Contorno po tom velkém procesu svědčil ještě u dalších procesů proti mafii ve Spojených státech. Několikrát byl zatčen, naposledy v roce 2004, ale všechna obvinění proti němu byla vždy stažena. Giovanni Brusca v roce 2021 v Kukle požádal z vězení příbuzné lidí, které zabil, o odpuštění a definitivně propuštěn byl v červnu 2025. Dneska žije pod ochranou policie na nějakém neznámém místě mimo Sicílii. A konečně Tommaso Buscetta, o kterém jsme tady dneska asi nejvíc mluvili, on od roku 85 žil s rodinou ve Spojených státech pod policejní ochranou a s pozměněnou identitou. Hodně spolupracovala s americkou justicí při rozkrývání činnosti mafie ve Spojených státech a zemřel v dubnu 2000, bylo mu 71 let, na rakovinu. Je pohřben v Miami na Floridě. Mimochodem, on umřel potřetí ženatý. Honzo, ty si říkal, že to byl člověk, který si uměl užívat života.
1: Určitě, on měl několik manželství, mnoho dětí, které tedy bohužel řadu z nich zavraždila mafie právě v pomstě za to jeho svědectví. A to byl opravdu člověk, který když mohl a měl ty peníze, měl samozřejmě ty peníze, tak si užíval života a miloval luxus. Do značné míry se to dá vysvětlit

0: sestrou otevíráte účet, který bude vyrovnán až po vaší smrti. Jste si jistý, že v tom chcete pokračovat?
1: Ptal se Tomaso Buscetta Giovanni Falconeho, jak to s ním dopadlo, víme. Pokračovat určitě nebudeme my, to je konec dnešních portrétů. Hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: Ukázky četl David Schneider, technicky spolupracovali Jan Kravárik a Jiří Flossmann, dramaturgem portrétu je Stanislav Winter a pořadem vás provázel a na další setkání s vámi se už teď těší David Hertl. Mafiáni. Byli bohatí, byli mocní a mohli skoro všechno, alespoň si to mysleli. Portréty několika mafiánských bosů najdete v cyklu Mafiáni na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Radiožurnál ve 14 hodin a 30 minut. Ve studiu se zprávami je Marek Sedláček.
1: V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně. Letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 tisíc. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Loni se do registrů díky zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes rekordních 30 tisíc dobrovolníků. Celkem v českých registrech je teď přes 200 tisíc lidí. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila další dron, který narušil rumunský vzdušný prostor. Jde už o třetí incident za poslední 3 dny. Informuje o tom rumunské ministerstvo obrany s tím, že pilot stroj sestřelil nad Černým mořem, asi 12 kilometrů severovýchodně od města Sulina. To leží v blízkosti hranic s Ukrajinou. Původ dronu zatím není známý. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat z lidí osobní a platební údaje. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. A hasiči dohasili požár 5 hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet tam začalo včera kolem 16. hodiny. Na místě zasahovali desítky hasičů a taky vrtulník s bambivakem. Dnes hasiči dohasili skrytá ohniska a teď už místo postupně opouštějí. Při zásahu podle velitele Aleše Bucifala nikdo neutrpěl zranění. Sport. Fotbalisti B týmu pražské Slávie remizovali na úvod sezóny druhé ligy s Příbramí 2-2. V prvním poločase Pražané o 2 góly prohrávali kolem přestávky, ale 2 góly dali. Elitní slavistické mužstvo nastoupí k prvnímu zápasu šance ligy za necelou půl hodinu. V Edenu přivítají Slovácko. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos, Radiožurnál reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Rousínova a nehoda na jižní spojce. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 se popojíždí na 212,5 km. Tam stojí odstavený karavan s poždění 20 minut. Na D1 v Brně směrem do Prahy za sjezdem na Mikulov na kilometru 192 šetří nehodu v levém pruhu. Kolona s omezení od sjezdu na Bratislavu je na půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Choceradi pomalejší provoz brzdí se na 29. kilometru. Do omezení na Šmejkalku na 24. je to na 10 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 23. kilometru počítejte s kolonou. Je to kvůli omezení, vše se rozjede na 36. kilometru, celý úsek pojedete půl hodiny. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy se jede v koloně za Voticemi až za obchvat Olbramovic zpoždění 15 minut. A v Praze na jižní spojce před Lanovým mostem řeší nehodu v levém pruhu. Jedno z vozidel je hodně poničené, jede se krokem. Zpomalíte za sjezdem na Běchovice, zpoždění půl hodiny a popojíždí se i ve Štěrboholích v Ústřední ulici směrem ke Kutnohorské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně oblačno na severu zpočátku i pojasno. Výjimečně se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Mám doma paní učitelku.

0: Tak se jmenuje čtyřdílný dokumentární seriál Karla Špalka, ve kterém na ploše jednoho roku mapuje osudy českých pedagogů, ale také jejich rodin, do kterých učitelské povolání více či méně zasahuje. Reprízu série vám nabídneme v příští půlhodině.
1: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.

0: To je skvělé, že jdeš do města. Jdeme si s holkama na kávu, tak se stav. Zašvítořila nedávno manželka učitelka a mně bylo jasné, že zmíněné holky jsou také učitelky. S nadšením jsem přikývl. Stůl v kavárně nebylo třeba hledat, bylo ho slyšet až ke vchodu. Paní učitelky, které musí svým hlasovým fondem pokrýt celou třídu, v jiných prostorách nevypínají. Posadil jsem se a nic netuše objednal kávu. Čtyři dámy ponořené do školní bubliny probírali dvě témata. Jedna naproti sobě sedící dvojici hospitalce, zatímco druhá, rovněž sedící proti sobě, řešila nepořádek na školních záchodcích. Holky řvaly jedna přes druhou a bylo zjevné, jak si to užívají. Vydržel jsem asi 10 minut, omluvil se a s opařeným jazykem vyrazil do rušných ulic. Jejich hluk mi připadal jako rajská hudba. Touto příhodou jsme vstoupili do třetí části seriálu Mám doma paní učitelku. Tentokrát se v něm dostaneme mimo školní budovy a zažijeme také trošku adrenalínu. Na cestě za školním dobrodružstvím vám přeji hezký poslech. Nevím jak vy, ale pokud stojím na zastávce městské hromadné dopravy a vidím chumel dětí, u kterých je pravděpodobné, že do dopravního prostředku, který mám odjet, nastoupí, raději počkám na další spoj. Prožívám totiž větší stres než sama paní učitelka, která je doprovází. Hluk a hemžení dětí mě až tak nevadí, horší je to na zastávkách. Nemám nervy na to dívat se, jak některé dítě vystupuje na jiné zastávce, než je ta cílová, a jak ho naspět vtahuje paní učitelka v poslední vteřině před zavřením dveří. Pokud to nestihne, je nad ní nemilosrdně vynesen ortel prostřednictvím sdělovacích prostředků. Přesto jsem se jednoho dne na tuto dobrodružnou misi vypravil a jel s dětmi první a druhé třídy do divadla. Přiznám se, že vůbec nechápu, proč na sebe paní učitelky berou takovou zodpovědnost, když vlastně nemusí. Před školou stály maminky naparáděných dětí a tak jsem toho využil.
1: Dobrý den, prosím vás, troufla byste si s takovou smečkou dětí nastoupit do hromadného dopravního prostředku?
2: Netroufla, protože bych se bála, že mi vystoupí někde špatně, nebo je to velká odpovědnost. No.
1: Troufla byste si s takovou skupinou dětí nasednout do hromadného dopravního prostředku a jít přes celé město do divadla?
3: No, to bych si asi netroufla. Je jich hodně a MHD je většinou už taky hodně přeplněný a jistota, že nikdo nevystoupí, kde nemá, není taky stoprocentní. Takže obdivuju paní učitelky, že to zvládnou.
4: Já osobně ne, maximálně kdyby nás tam bylo třeba 5-6 dospělých na jednu třídu. V jednom, ve dvou určitě ne. A učitelky mají můj obdiv, že to zvládnou.
0: Děti se začínají scházet, zatímco já začínám litovat toho, že jsem se do tak pošetilého podniku, jako je cesta z prvňáky do divadla, pustil. Hemžení drobotiny mi připadá naprosto chaotické a propadám bez naději, že by něco takového vůbec mohlo dojít až na zastávku MHD, natož projít za plného provozu městem. Beznadějné mi připadají také poslední instrukce učitelek. Obdivuji jejich klid, stejně jako smysl pro humor, který jsem s příchodem před školu ztratil. Ale na dosah mikrofonu mám dvě zkušené paní učitelky Kateřinu a Marcelu a tak neodolám.
5: Dobrý den, zdravím děti.
6: Dobrý den.
5: Já se strašně těším, koupila jsem si nový perlový náhrdelník kvůli tomu, abych byla fešanda. Máte svačinky?
6: Jo. Jo.
5: Pití?
6: Ano.
7: Jo.
5: Úsměv na tváři?
7: Jo.
5: Ukažte mě ten bezzubej úsměv.
8: Kdo máte bačkůrky, děti? Dejte si je do žatny, nepotřebujeme do divadla bačkůrky.
9: Požádaně po dvou, protože jdeme vozovkou,
10: kde jezdí vozy, auta, tramvaje.
5: Děcka, prosím vás, řekněte mě, co uděláte, když přijdete do Šaliny. Nepozdravíme, to se nedělá, ale všichni si co?
11: Sedneme.
5: Buď sednete, anebo se? chytnete, ne sami sebe.
7: A když vystoupíš o zastávku, jinak tak uděláš, co?
11: Vystoupíš tam a počkáš, než si paní učitelka.
7: Výborně.
5: Třída už odchází, uděláme dvojičky a jdeme za nima. Dvojičky, dva.

0: do divadla a nevíme přesně, na jakou pohádku pojedeme, ale strašně se tam těšíme.
1: Jsme se naoblíkli, ať jsme byli krásně nastrojení.

0: Proč jezdíte na taková představa?
1: Protože si myslím, že je důležité, aby děti věděli, že existuje něco jiného než kino a počítače, aby věděli, že se musí v této příležitosti slušně oblíct, aby věděli, že se nejí, nesvačí, nepíská, po představení zatleská. Myslím si, že to patří k základnímu vzdělání.
0: A nebojíte se s takovou smečkou jet hromadným dopravním prostředkem?
1: Já už učím tolik let, že už se nebojím.
0: A stojí vám to za to, za ty nervy, všechno zorganizovat, všechno připravit?
1: Myslím si, že to potom má ten efekt, takže stojí za to.
2: Určitě to stojí za to, když potom vidíš ty oči v tom divadle, jak to prožívají ty děti a někdy s rodičema vůbec do divadla někteří nejdou. Takže to je jejich jediná šance a to stojí za to. Kam jsme

0: stranu, doprava nebo doleva?
1: Doprava.
0: Která je pravá?
1: Tahle.
0: No? Tak, ale jdeme doleva, děcka. Nepamatujeme si, nepamatujeme. Tak, a teď to bude velmi rychle, jo? Velmi rychle. A pokračujte. Jdeme, jdeme.
2: Kdo ví, jak se jmenuje ten kostel?
1: Nevím.
2: Ale vpředu to kluci budou určitě vědět, tak se jdu zeptat dopředu. Jakuba, dobře, Zdeni. Svatého Jakuba. Ale jste šikovní, musím vás pochválit. I cestou jste byli skvělí.
3: To jste ještě neslyšeli, jak to s nima.
4: Myslím, že moje mise dopadla úspěšně, i když se klepu ještě teď. Vůbec nechápu, jak mohou paní učitelky zvládnout děti převést rušnými ulicemi a ještě je přitom vzdělávat. Viděl jsem to na vlastní oči, ale i tak to nechápu. No nic, jdeme dál.
3: A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme dál.
4: Pokud jedete tramvají, kterou s vámi sdílí houf dětí, je na první pohled zjevné, komu ze skupiny patří statut paní učitelky. Záměrně mluvím o učitelce, protože v podobné situaci jsem učitele muže ještě nepotkal. Paní učitelka se dá ale poznat i bez houfu dětí. Pokud do ranní tramvaje, kdy jezdí děti do školy, nastoupí žena a ještě než se zavřou dveře, srovná ty, které sedí, slovy okamžitě si stoupněte a uvolněte místo starším. Ano, právě v tuto chvíli vstoupila do vozu paní učitelka. Pokud ještě tuto skutečnost stvrdí čouhajícími sešity z tašky, které do noci opravovala, je to nadevší pochybnost. Děti to udělají, i když je tramvaj poloprázdná a kromě jejich uvolněných míst by se na ostatní sedadla posadila ještě polovina domova pro seniory. Druhý příklad, který bezpečně identifikuje paní učitelku ve voze, nastává v okamžiku, kdy nastoupí žena a hlasitě a srozumitelně pozdraví. Je zvláštní, že rozpačití spolucestující většinou slušně odpoví. Učitelka, kterou mám doma, tvrdí, že je to nesmysl. Ona přece v tramvaji říká naschledanou. Leden znamená hektické období uzavírání klasifikace, které končí rozdáním pololetního vysvědčení. A potom kýžený klid. Ale kdepak, žádný klid. Hlasivky pedagoga jsou za půl roku unavené a nastává období viróz. A v takovém stavu se mi vrací moje učitelka domů.
2: Hlas nemám, však si poslechni. Tak třeba, jak to bylo pohádko, zabloudilo kuřátko. Za zahradou mezi polí pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí bude večer za chvíli.
4: Pokud navíc nastane čas všelijakých epidemií a ze třídy zbývá pouhé torzo, kantor své žáky opouští, až když má smrt na jazyku. Potom se supluje od rána do večera, takže přetažení suplující odpadnou také, aby je nahradili jejich nedoléčení kolegové. Své o tom ví také 38letá paní učitelka Kateřina.
5: Jsou i takové dny, kdy třeba chybí 11 učitelů, a to potom se vám snadno může stát, že máte každý den 6 hodin v kuse, což tomu, kdo neučil, ten asi mu to nic neřekne, ale jako už to samo o sobě je šílené, když vám do toho ještě hodí dozory za kolegy. U nás se drží půldenní dozory, takže vlastně chodíte půl dne až celý den, veškeré přestávky pořád po chodbě, měli byste tam být, protože jsou tam problémoví žáci, na které jsme neustále upozorňováni, takže se nevyčuráte, nenajíte, na to nemáte vlastně nárok vůbec a běžíte do třídy, pak v ty dvě, když skončíte po těch 6 hodinách, dozorech na chodbě a nejlépe ještě dozoru v jídelně, tak už jenom sednete a jste rádi, že jste, cítíte se jako naprostý štvanec a další den víte, že vás tohle stejné čeká zase na novo. Když potom přišel ještě do toho covid, kdy odpadly klizečky a museli být v karanténě, takže jsme si potom jako pedagogičtí pracovníci, pomáhali nám i asistentky, kdo nespěchal úplně strašně domů, tak zůstával odpoledne, vytíral tam podlahy na chodbách, ve třídách se uklízelo místo uklízeček. Vím, že pak odpadly kuchařky, tak to zase asistentky pomáhali chodit vařit do kuchyně a do školky.
4: jsem v čase covidu, kdy byly zavřené školy, čekal ve frontě před obchůdkem s pečivem, pán za mnou, který si zjevně odskočil z pracovního procesu, promlouval k nějaké paní. A co prý by ti učitelé ještě chtěli, zvedají jim platy, mají prázdniny a teď, když jsou zavřené školy, dělají úplné, no, nedělají nic. To mě opravdu vytočilo. Pane, řekl jsem mu, zjevně se mýlíte. Mám doma učitelku a ta teď pracuje 12 i víc hodin denně. O tom, jak složitá byla příprava na distanční výuku a kolik telefonů a mailů musela za den vyřídit a jak tento způsob práce narušoval rodinný život, by bylo asi zbytečné mu vysvětlovat. Jeden benefit jsem z toho ale přece jenom měl. Občas jsem zahlédl, jakého pejska nebo křečka děti doma mají a jaké spodní prádlo nosí jejich maminka.
6: Asi nejnáročnější pro to oddělení pracovního a soukromého života bylo období covidu.
4: Tak to je Martina s 21letou praxí a její manžel.
6: Distanční výuka, kdy prostě to nešlo oddělit. Člověk pořád pracoval od nevidím do nevidím. Výuka online, přípravy, řešení spoustu problémů, opravování, to prostě byly 12-14 hodinové šichty a to bylo teda jako nekonečné. Ještě zavření doma, to bylo hodně teda náročné.
7: Škola byla doma? A když jsem přišel z práce, tak jsem nemohl pozdravit, že manželka buď to s někým online nějaká výuka, nebo telefonovala s rodičma. A když netelefonovala, tak psala mail a v zápěti telefonovala. Takže to byl pro mě jako období covidu.
8: A předpokládám, že vše probíhalo na váš soukromý internet.
7: No samozřejmě.
4: V té době byli učitelé nazýváni hrdiny a měli dostat odměny podobně jako lékaři nebo záchranáři. To se ale velmi brzy rozplynulo jako pára nad hrncem. Jen covid a oddaní učitelé zůstali.
9: Tak jo, milanci, máme zbaleno, lyže jsou naložený, nastupujeme a odjíždíme. Seber si ten baťok, prosím tě. Jedem. Tak jo, jedem, odjezd.
4: K zimnímu období na školách samozřejmě patří také lyžařské kurzy. Měl jsem možnost se jednoho takového zúčastnit jako vedoucí družstva běžkařů. Před léty mě o to požádal kamarád, profesor na střední škole a já jsem mu na to s vidinou nádherné dovolené na horách přikývl. Oh, jak jsem se mýlil. On mi totiž neřekl, že mý svěřenci žijí v Novém Městě a většina z nich závodně lyžuje. Co budu povídat, takovou potupu jsem snad v životě nezažil. Domů jsem se vrátil s naprosto zhuntovaným tělem a závazkem, že mě na něco podobného už nikdy nikdo nedostane. Obdivuji každého učitele, který se pustí do příprav a vezme na sebe tu nepředstavitelnou zodpovědnost za své svěřence. Jedním z nich je 46-letý Honza, učitel ze základní školy.
10: No, míra zodpovědnosti je absolutní v podstatě. Vedoucí kurzu dostává takzvaný pověření k vedení lyžařského kurzu, tím pádem se stává součástí vedení školy a veškerá zodpovědnost za jakýkoliv problém, který by v kontextu s pořádáním té akce jako vznikl, tak padá na jeho hlavu. Většinou samozřejmě to vyplývá od toho mít všechny věci, co se týká předpisů v pořádku, administrativu v pořádku a nastavení, že poučení žáků a tak dále. Tam spousta momentů, kterých se nesmí pochybit, protože pak tím pádem jdete z kůži na trh.
8: Zažil jste nějaké dramatické situace?
10: Na šarák jezdíme posledních 6 let. Měl jsem tam chlapce, který spadl na lyžích při běžném výcviku. Během toho výcviku nám neřekl, že by ho něco trápilo. Po tom pádu vyvezli jsme ho nahoru na šarák a po skončení toho lyžařského dne, kde teda v podstatě se vám uzavře po 4. hodině jakákoliv možnost přepravy, protože tam se jezdí lanovkama, není tam žádný jiný způsob přepravy. Takže jsme s ním vyjeli nahoru, nahoře si začal stěžovat na předloktí. Zjistili jsme, že tam nějaká pravděpodobnost, že má zlomenou ruku. Není to životohrožující situace, ale my jsme povinni ze zákona poskytnout okamžitě lékařské ošetření. Řešil jsem situaci, jak ho dostat dolů z kopce. Horská služba se mnou komunikovala velmi obtížně, protože nešlo o životohrožující situaci. Rychlá záchranná služba se tam nedostane. Řešili jsme to tím, že jsme zháněli pro nájem skútru, který nás veze dolů, a potom jsme přepravovali kluka do Jeseníku, do nemocnice v průběhu noci. Spíš vypjaté situace ve smyslu velmi vysoké míry stresu. Ne, že by šlo o život, ale prostě jde o komunikaci s rodiči, jde o to, že čekáte na to, jak ten rodič vám bude reagovat, jestli pochopí tu situaci, jestli si nechá vysvětlit, proč k té věci došlo a za jakých okolností. Prostě to jednání s ním není nikdy příjemný v situaci, kdy jde prostě o nějaký problém.
4: Při povídání s Honzou mě napadlo, že za léta soužití s paní učitelkou na prvním stupni se málem zapomněl, že existuje také druhý stupeň základní školy, na kterém to funguje trošku jinak. Zvlášť, když je učitelem muž. Jaký je rozdíl mezi učitelem a učitelkou a jak to vnímáte vy?
10: Tak ne, že bych byl nějaký ješitnej chlap, ale každopádně kantor má v dnešní době úplně jinou pozici než kantorka. Nesrovnatelnou. Takhle to vnímám já za poslední roky a úplně intenzivně. Je to o tom, že prostě čerpáte z přirozené autority, kterou dneska při tom, jakým způsobem vychovaná mládež, tak ty ženský mají s tímhletím problém u těch starších dětí.
8: Takže vy jste zastáncem metody Igora Hnízda?
10: Jestli máte na mysli z obecné školy to, že pro něj byl důležitý pozitivní příklad chlapský, tak to je jasný, autorita, charisma, přirozená autorita, v podstatě nějakým způsobem ty děcka z vás cítí ten testosteron a je to přirozený naprosto. Není v tom žádný zásadní umění, ten chlap má prostě v tomhle s tomto výhodu danou od přírody. Dnešní svět je hodně o výkonu, je hodně o prosazování sebe sama v rámci kolektivu a my to cítíme už i na téhle úrovni vzdělávací. V rámci té základky a víceméně ten chlap těží z toho, že ty děcka respektují jeho fyzickou převahu, síla hlasu, prostě dominantnější postavení než mají ženský. No. A tím, co jsem zmínil, teď samozřejmě není myšleno to, že by ten kantor neměl umět. Musí umět samozřejmě využít téhle té dispozice, kterou mu příroda nabídla, ale mimo to samozřejmě musí mít ten pedagogický takt, tu přirozenou pedagogickou intuici, musí umět s tímhletím zacházet.
8: Vaše manželka je učitelka, vy jste učitel, nosíte si práci domů, radíte se doma, jak to u vás probíhá?
10: Samozřejmě si práci domů nosíme, to je jistý tím, že ta profese je shodná v té rodině, je tam ta tendence se poradit prostě s tím druhým, zkušenosti naše jsou plus minus stejný, ale třeba někdy odlišný přístup, takže občas si o nějakých záležitostech, které proběhly v práci, popovídáme a zjišťujeme ten náhled toho druhého. No. Žena zmiňuje věci, které třeba naopak mě z toho pohledu chlapského přijdou k tomu řešení jako banální, a mávnu nad něma rukou s tím, že bych s tím byl vyřízený během 10 vteřin, ženský to řeší úplně jiným způsobem, daleko složitěji a zdlouhavěji, pak třeba může vzniknout nějaký konflikt mezi náma dvouma, protože ona nerozumí tomu mojemu pohledu na věc. Takže tohle to jsou třeba poměrně často opakované situace.
8: Nejde tam o emoce u těch žen?
10: Oni jsou citlivější a jsou opatrnější. Konkrétně moje žena to má nastavený tak, že je to prostě hluboce hodný člověk a trpí v podstatě v tom řemesle na to, že se snaží úplně každému vyhovět. Čili se snaží vyhovět vedení školy, snaží se vyhovět žákům, snaží se vyhovět rodičům. A ono to samozřejmě ne vždycky jde, že jo? Někdy v tom řemeslu prostě musí člověk si nastavit dominantní polohu a musí si vydupat nějakým způsobem to svoje, aby se ta práce dala dělat, což ona má v tomhle prostě složitý.
4: Ano, to jsou potom noci, kdy sebou učitelka mlátí na posteli a vstává ve 3 hodiny v noci, protože je pro ní lepší bdít, než být v děsivém polospánku. A myslím, že tohle se týká učitelek na všech stupních. Přímo živnou půdou pro tyto stavy je například příprava na školu v přírodě.
8: Vítej doma, už tě čekám. Kde jsi tak dlouho? Vy jste chystali školu v přírodě?
2: No to jsme si mysleli, že školu v přírodě už máme z krku, že jsme se prodrali horou papíru a dneska jsme se dozvěděli, že neoplán, kterým jsme měli jet, se porouchal a že v žádném případě jet nemůže, že oprava bude prostě dlouho trvat. Tak jsme začali pátrat po autobusech, které by mohly naše děti odvést, ale je to teda nekonečný příběh, zatím nic nemáme, takže budu mít zase neklidnou noc. Není jenom o to, jako sehnat na květen autobus, kdy už jezdí výlety, jezdí dovolené, ale jde o to, že se cena zdvojnásobí a tak, aby za tu dopravu rodiče nezaplatili horentní sumu, tak se snažíme najít nějakého slušného dopravce, který nás dopraví na školu v přírodě za minimální cenu.
4: Vhodný náhradní autobus se sehnat podařilo a tak se k radosti dětí i paní učitelek škola v přírodě konat mohla. O co víc se mi manželé radujeme z týdenní absence své učitelky a v útulných hospůdkách doháníme vše, co jsme během roku zanedbali, o to větší rozčarování přijde po jejich návratu. Manželky se nám vrací bez hlasu, bez iluzí a bez nálady na cokoliv. Místo toho si přiváží spánkový deficit a velmi často také teplotu. I když to nechápu, za rok jedou se stejným nadšením znovu.
11: Byli jsme na Vysočině u Chotěboře. Bylo to krásné místo, krásná příroda. Moc jsme si to užili. Ve zdraví jsme se i vrátili.
8: Ale je to obrovská zodpovědnost za ty děti. Úvazek na 24 hodin každý den.
11: To je sice pravda, ale člověk, když tu práci dělá s láskou, tak tady toto moc nevnímá a děláme to prostě pro děti, aby jsme si užili i ty děti úplně jinak než v té škole, kde máme právě těch 24 hodin na to, ty děti poznat i lépe a oni sami i do toho kolektivu lépe vplout. Namáhavé to sice je, ale stojí mi to za to.
8: Škola v přírodě, pěkná dovolená, ne?
11: Určitě, dovolená to byla. Poslední dítě nám usínalo v 1 ráno a první nám stálo ve 4 ráno. Takže dovolená to určitě byla, že jsme se hodně vyspali.
12: Od rána až do večerky, celý den jsme ty děti měli na starosti se všema jejich problémama, se všema zraněníma, úrazama, těch teda naštěstí moc nebylo, ale bolístkama různýma a potom i přes noc, protože sem tam se samozřejmě nějaké dítě v noci probudí, protože se mu stýská, tak plače, tak ho musíte utěšovat, nebo ho bolí bříško, nebo ho bolí hlavička, nebo různé věci, takže opravdu jsme museli takhle fungovat celých 24 hodin. A když jsme děti vraceli, tak hodněkrát se nám stalo, že nám rodiče třeba neřekli ani děkuju. To opravdu bylo smutný, což se stává pořád.
4: Mám doma paní učitelku a tak vím, že i přes problémy a zmíněný nevděk pojede za rok na školu v přírodě znovu. Vždyť vděk, to je to poslední, co by učitelky za svoji náročnou práci očekávali. Pro ně jsou na prvním místě přece jejich děti. Na rozhlasové setkání za týden se těší autor pořadu Karel Špalek.
13: Český rozhlas Plus míří na letní filmovou školu v Uherském Hradišti a přiváží témata, která rezonují současnou společností. O tom, jak se mění politická kultura a jaký vliv mají politici na atmosféru a vztahy mezi lidmi, bude názorový pořad Pro a proti. Nad současnou rolí mužů ve společnosti a krizí maskulinity se zamyslí hosté Chyby systému. A vliv fašistické propagandy na kulturu rozebere debata Estetika fašismu. Taky na letní filmové škole v Uherském Hradišti je tu pro vás Český rozhlas Plus, který vám samozřejmě všechny debaty nabídne i ve vysílání.
14: Jak to bylo doopravdy?
15: Rok 1848 přinesl smršť událostí, které se valily Evropou od západu na východ a zase zpět.
16: Říká historik Jan Rychlík. Otázkou zůstává, v rámci tohoto revolučního dění byl tento rok výhrou pro Čechy?
14: Jak to bylo doopravdy? Zítra po 20. hodině na Plusu.
17: Radiožurnál je 15 hodin. Jsou to zprávy a má je Marek Sedláček.
18: Německé úřady označily včerejší útok v Berlíně za terorismus. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Fotbalisti Slávie rozehráli utkání prvního kola nové ligové sezóny proti Slovácku. Stojící karavan zpomaluje provoz na D1 na 212. kilometru směrem do Brna a bude oblačno, teploty až 32 stupňů.
14: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
18: Včerejší útok v Berlíně na pochod za práva sexuálních menšin byl podle všeho islamistický terorismus. Jen kousek od místa činu to dnes řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj zemřela jedna žena, počet zraněných stoupl na 29. Německá policie dál pátrá po podezřelém pachateli, je jim 21-letý mladík. Podle Dobrindta jde o německého občana s libanonskými kořeny. V minulosti spáchal několik trestných činů, radikalizoval se a působil na berlínské islamistické scéně. Hasiči na jihozápadě Francie dál bojují s rozsáhlými lesními požáry. Úřady nařídily evakuaci dalších 55 tisíc lidí v okolí města Bordeaux. Už předtím muselo domovy opustit víc než 200 tisíc lidí. Podle agentury AFP požár v regionu znovu výrazně zesílil.
19: Nejvíc je zasažený departmán Žiron. Úřady tam částečně uzavřely důležitou dálnici a francouzské státní dráhy později oznámily, že do odvolání přeruší železniční dopravu na jednom z úseků jižně od Bordeaux. Paříž nasadila do bojů s požáry 1400 hasičů a pomáhají i vojáci nebo hasiči ze zahraničí, včetně těch z Česka. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunez pro Listla Tribun řekl, že bude trvat dlouho, než se oheň na jihozápadě země podaří dostat pod kontrolu. Další evakuaci nařídil večer taky Španělsko. Hasiči tam bojují s plameny v okolí Madridu. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
18: Ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Radiožurnálu to potvrdil minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů, bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze, byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
20: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
21: Smích jako pláč, láska je zášť.
20: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
22: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
20: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
18: Návštěvníci večerního fotbalového utkání mezi Hradcem Králové a Pardubicemi by měli počítat s dostatečnou časovou rezervou. Zápas je vyhodnocený jako rizikový a u vstupu tak čekají návštěvníky bezpečnostní kontroly. Navíc se opravují obě příjezdové cesty k aréně, což se týká i hromadné dopravy, jak připomíná mluvčí hradeckého dopravního podniku David Pozník.
23: Zápas začíná ve 20.00 a od 19.00 platí ve vozech MHD nástup předními dveřmi. Zároveň bychom rádi upozornili na dopravní omezení poblíž stadionu. Kvůli probíhající rekonstrukci Malšovického mostu i Malšovického nadjezdu mohou vznikat kolony.
18: Sport. Fotbalisté Slávie hrají na úvod nového ročníku šance ligy se Slováckem. V Edenu sleduje vstup obhájců titulu do sezóny Adam Weidenthaler.
24: Čtvrtá minuta a stav je 0-0 mezi Sláví a Slováckem, zatím bez střely na bránu. Slávisté teď budou mít k dispozici volný přímý kop. Přímý přenos dál vysíláme na digitálním radiožurnálu Sport z Prahy. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
18: V 17.30 začne duel Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin má výkop východočeské derby Hradce Králové a Pardubic. Před malou chvílí odstartovala velká cena Maďarska Formule 1. Z prvního místa do závodu vyrazil Brit Lando Norris z McLarenu. Vedoucí muž pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli vyjel ze 7. pozice. Zástupci seriálu zároveň oznámili, že zrušenou dubnovou velkou cenu Bahrajnu nahradí závod v Malajzii. Na okruhu v Sepangu se pojede 4. října. V Bahrajnu a Saudské Arábii se letos nezávodilo z bezpečnostních důvodů po startu válečného konfliktu Spojených států a Izraele s Íránem.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Překážka na D1 u Rousínova a nehoda na jižní spojce. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov stojí v dopravním omezení karavan. Na kilometru 212,5 blokuje jeden pruh, kolona z 216. kilometru je na 25 minut. Na D1 z Brna do Prahy houstné nedělní provoz na Benešovsku. Zpomalíte za sjezdem na Divišov na 36. kilometru. Na 35. řeší srážku dvou aut, stojí v dělícím pásu a mírně zasahují do levého pruhu. Různě pomalu se jede i dál až do omezení na 23. kilometr. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Slaný z 23. kilometru hlásíte pomalejší provoz, a to na 36. kilometr. Je to kvůli pracím silničářů, celý úsek se jede půl hodiny až na 36. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce od odbočky na Ončovice počítejte s kolonou, provoz brzdí opravy vozovky, zpoždění přes 20 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most za Průmyslovou nadále řeší nehodu v levém pruhu. Půlhodinová fronta se táhne od sjezdu na Běchovice, popojíždí se kvůli tomu i ve Štěrboholích směrem ke Kutnohorské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
25: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
18: Bude převážně oblačno, na severu zpočátku i polojasno. Výjimečně se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
25: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Dobrý den, je neděle 26. července a právě teď po 15. hodině začíná odpolední vysílání Plusu. A co vám nabídneme? Španělsko a Francie bojují s rozsáhlými požáry, kam až se plameny dostaly a jak se daří hasičům s nimi bojovat. V 60 letech náhle zemřel jeden z mezinárodně nejuznávanějších českých vědců, Pavel Jungwirth, čím se ve světě proslavil. Tváří se jako Česká televize, ale Česká televize to není. Podvodníci rozesílají falešné výzvy k zaplacení koncesionářských poplatků. Jak se nenechat podvést? Tak to byla stručná nabídka následující necelé půl hodiny vysílání a příjemný poslech vám přeje Štěpánka Martanová.
25: Odpolední plus.
0: Jak už víte z našeho vysílání, celý víkend bojují týmy hasičů na západě a jihu Evropy s rozsáhlými lesními požáry. Pomáhají jim i kolegové ze zahraničí. Plameny se ve Francii nebezpečně přibližují městu Bordeaux. Záchranáři v jeho okolí evakuují nové vesnice a vláda na pomoc povolala další stovky vojáků. Podrobnosti má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se daří hasičům ve Francii ty požáry zastavit?
1: Tak ty speciální týmy, kterým tedy pomáhají hasiči z celé Evropy, proti plamenům bojují už několik dní v kuse, ale to prakticky nepřetržitě, přiznávají ale zároveň, že na mnoha místech, tedy hlavně v tom regionu Gironde, je situace kritická. Třeba podle francouzského ministra vnitra Lorana Nunese se sice na některých místech přes noc oheň podařilo zmírnit, zároveň dodal ale, že situace na celém jihozápadě země je extrémně nepředvídatelná, to hlavně kvůli změnám síly a taky směru větru. Spálených je podle něj už víc než 42 tisíc hektarů a protože se ty plameny blíží k Bordeaux, tak dnes nařídili záchranáři taky evakuaci dalších 5 obcí.
0: Jaké jsou ve Francii škody těch požárů? Jsou už nějaké odhady?
1: Na to sčítání škod samozřejmě bude čas, až se tedy podaří hasičům to šíření požáru zastavit. Nicméně už podle těch nových vyjádření vládních politiků víme, že oheň zcela zničil nejméně 240 domů, to se týká toho regionu Gironde. Podle starosty Bordeaux Tomase Kazanéva všechny ještě čeká těžká noc, tedy bude se to týkat zřejmě asi i 270 tisíc obyvatel právě města Bordeaux. Podle televize Sky News dokonce zastupitelstvo Bordeaux vypracovává scénář totální evakuace. Je to tedy ale ten nejčernější scénář, ke kterému by město muselo přistoupit pouze v tom úplně nejhorším případě, že by se ty plameny nepodařilo zastavit. Sám starosta dnes ale zdůraznil, že v současnosti žádný takový plán na stole není. Nicméně ta evakuace, když počítáme i situaci ve Španělsku, tak za ty uplynulé dny se podle odhadů dotkla už víc než 300 tisíc lidí.
0: Právě ve Španělsku dnes zasažená místa navštívila královská rodina i španělský premiér Pedro Sanchez. Jak tam vláda a úřady na ty požáry reagují?
1: Tak ve Španělsku se už ty poslední hlavně 3 dny ten oheň tedy šíří hlavně v okolí hlavního města v Madridu, konkrétně regionu Ávila a taky u města Toledo. Hasiči ale zasahují taky v katalánské Valencii, právě ve Valencii mimochodem hlásili první oběť těch dosavadních požárů. Tam uhořel starší muž v autě. Nicméně v Madridu vytvořili pro ty evakuované, kterých je v současné době přes 70 tisíc, zatím takových 15 velkých velkých provizorních center, jsou hlavně v tělocvičnách nebo třeba v prostorech stadionu. Jenom pro zajímavost, pomáhat se tam na těch místech snaží opravdu každý, kdo může. Já jsem zaznamenal třeba v televizi RTVE popolední, tam vystoupil trenér španělského fotbalového týmu mistrů světa Luis de la Fuente. On se nabídnul právě jako dobrovolník, říkal, že v téhle situaci musí opravdu každý, kdo může přijít pomoct. Ale zpět k té otázce, tak premiér Pedro Sanchez řekl, že je s vládou připravený poskytnout veškeré prostředky na pomoc všem zasaženým. Teď je podle něj hlavně čas na záchranu životů. On dnes vystoupil v jednom ze středisek, kde jsou právě obyvatelé nouzově ubytovaní.
2: Španělský
1: premiér tam poděkoval všem, kteří pomáhají. On řekl, že jeho zemi teď čekají opravdu obtížné hodiny. Zmínil ale, že by se díky těm lepším povětrnostním podmínkám mohlo intenzitu požáru zmírnit. Vlastně ten jeho tón byl velmi optimistický. Zároveň dodal ale, že kroky vlády jsou velmi důležité kvůli tomu, aby se do budoucna právě muselo zabránit těm tragickým přírodním katastrofám. Vyzval právě proto taky k uzavření takového souboru opatření za účelem boje proti dopadům klimatických změn. Na to je ale potřeba právě shoda napříč všemi stranami španělského parlamentu. Největšími kritiky právě tohohle návrhu levicové vlády Sancheze je teď krajně pravicová strana Vox.
0: Já tě ještě doplním aktuální zprávou z agentury, protože meteorologické přístroje dnes nad ránem zaznamenaly dokonce i nad územím Česka kouř těchto požáru a byl 3 až 4,5 km nad zemí. Požáry v jižní Evropě jsme probrali s Jiřím Kordíkem ze zahraniční redakce. Díky.
1: Hezký den.
0: V 60 letech náhle zemřel jeden z mezinárodně nejuznávanějších českých vědců, Pavel Jungwirth. Věnoval se hlavně fyzikální chemii a v ní molekulovému modelování. Publikoval v renomovaných časopisech, jako je Science a nebo Nature. Ovlivnil obory, jako je chemie atmosféry, chemické technologie. Přispěl i k našemu porozumění dění v živých buňkách, což se hodí v medicíně. Připouštěl zároveň, že věda je nejistý podnik a má slepé uličky. V našem pořadu Leonardo Plus z 1. června roku 2025 přiblížil Pavel Jungwirth Martině Maškové svůj přístup k bádání těmito slovy.
3: Asi to nejúžitečnější, co teď děláme, je to, co právě podpořil grant Evropské výzkumné rady. Myslím si, že to je něco, co se ukazuje velmi užitečné pro tu vědeckou komunitu, konkrétně protože naši primární práce je molekulové modelování a tam funguje takový princip, že my se díváme, jak ty molekuly mezi sebou interagují, jak tam vznikají různé zajímavé fyzikální, chemické, biologické jevy. A jako vstup do těch simulací musíme předepsat, jak mezi sebou ty molekuly interagují. A tam platí takové to pravidlo, v angličtině se tam říká garbage in, garbage out, to znamená, když špatně popíšeme té interakce, tak nemůžeme správně popsat ten jev a zůstane to v rovině virtuální reality, bude to všechno špatně. My už od těch 20. let, kdy vznikla kvantová mechanika, víme, jak správně ty interakce mají být, ale problém je, pokud chceme ty interakce popsat přesně, tak je to tak výpočetně náročné, že to popíšeme jenom pro strašně malinké systémy a ty biologické systémy jsou velké. Takže když to jako řeknu v takové nadsázce, tak my umíme přesně vyřešit systémy, které nejsou zajímavé a relevantní, a nepřesně systémy, které jsou relevantní. A tady jsme právě pokoušíme o takovou jako zkratku, prostě to prorazit a pro aspoň některou třídu problémů, jak se nám třeba synchronizuje srdeční tep díky tomu, že se tam navazují vápenaté ionty, tak pro tyhle ty problémy my jsme našli možná takovou zkratku, že umíme ty výpočty udělat mnohem přesněji, ale bez toho, že by to bylo výpočetně náročnější. Ty staré modely předpovídaly, že srdce tepe jednou za milion let, my jsme teďka někde na jednou za 6 hodin. To pořád ještě není ono, ale už se dostáváme do toho správného řádu a cílem je dostat se do toho jednoho tepu za vteřinu, když to řeknu v takové nadsázce. Takže tohle je asi to nejúžitečnější, co si děláme. Já na to teďka upírám vlastně hodně energie. I z takového pocitu, že v současné období mojí kariéry, že teď mi bylo před pár dny 59, takže už jako rozhodně nejsem mladý vědec, tak mám pocit, že já jsem strašně moc od té komunity dostal. Já jsem využíval metodiky, které vyvinuli jiní lidé, abych objevil něco nového. Na tom jsme třeba něco udělali zajímavého, vybudoval jsem si kariéru, tak teď je možná čas to trošku vracet zpátky. Vidím, jak třeba ty naše nové metodiky už používají mladí vědci a řeší ty jejich problémy s tím a daří se jim to, tak to je fajn.
5: Co vytváří dobré které předpolí, zázemí, předpoklady pro kvalitní vědeckou práci?
3: Můj školitel na postdoku, když jsem byl na Hebrejské univerzitě, Benny Gerber, který asi je člověk, který mě nejvíc vlastně mé kariéry posunul, tak ten měl takové řečení Everybody has its own survival kit, že každý má svoji KPZ-ku, krabičku poslední záchrany, jak na tu vědu jde a že není jako jedna cesta. Někdo prostě se zahrebe do jednoho problému, dělá ho celý život a ví o tom úplně všechno a je pak ten expert na ten konkrétní problém. A když má kliku, že ten problém je důležitý a vydrží tu jeho kariéru, tak je to super. A když má smůlu a prostě se to překoná, tak je to blbý. Někdo je víc takový turista jako já, kouší víc věcí. Někdo pracuje samostatně, někdo si buduje velký tým. Důležitý je si najít každý tu svoji cestu, co mu vyhovuje, ale je tam pár takových základních věcí, že ty věci se musí dělat pořádně, že člověk musí mít sám od sebe kritický odstup, nepoužívat to, čemu se říká loving eye, jako že se zamiluju do vlastních výsledků, naučit se poslouchat, číst tu literaturu. Takový základní principy fungují, ale každý si z toho pak udělá takový koktejl a ty úspěšní věci mají různý ty koktejly. Jo? Je prostě jahodový koktejl a je mangový koktejl, oba jsou dobrý.
5: Píšete občas také o samočistící nebo samoobnovovací schopnost vědy. Co to je, v čem to spočívá?
3: Tak tohle je strašně důležitý ve vědě a souvisí to s tím, čemu se říká peer review, že si vlastně vzájemně ty články čteme a než nějaký článek vyjde, tak je posouzen kolegy. Věda nezaručuje, že všechny ty výsledky, které se objeví jako v literatuře, jsou správně, ale je tam šance na toto ověřovat, je metodika, jak to ověřovat, je tam šance ty chyby napravovat a funguje to tak, že je takové staré pravidlo ve vědě, čím jako to tvrzení, které děláme, jako výraznější a důležitější, tak tím víc by mělo být podpořené. To znamená, když někdo přijde s něčím zcela novým,
5: podpořené daty,
3: nejenom daty, ale tím, že to musí nějak i logicky fungovat. Když se dneska schvaluje nové léčivo, tak nestačí jenom ukázat na tom vzorku, že to funguje, ale také je třeba ukázat mechanismus. Musíme také nějakým způsobem rozumět, jak to funguje. Když to nefunguje, tak se na to celkem brzy přijde. Chybné věci, které zůstávají v literatuře, tak nejčastěji to jsou věci, které nebyly příliš důležité, takže to nikdo neověřil. Tam je spíš problém, je, že ano, v literatuře se objeví výsledky, které zcela jistě byly chybné, jako studená fúze nebo polivoda a tak. V té literatuře vědecké je to dávno opravené, ale nějakým způsobem to žije
5: vlastním životem.
3: Vlastním životem, zvláště pokud se to dá využít nějak komerčně, jako třeba v homeopatii nebo tak, tak ty komerční hráči se odkazují na ty články, které ty původní ale už neřeknou, že to bylo jako vyvráceno a tak. Takže tohle je trošku problém a to úplně nevím přesně vlastně, co s tím dělat, ale asi poukazovat na to, že ano, ale to se stává ve vědě, ale pak něco následuje a když se řekne A, tak by se měl říct i B, že tedy už jako to bylo vyvráceno.
0: To byla vzpomínka na zesnulého Pavla Jungwirta, který byl jedním z mezinárodně nejuznávanějších českých vědců. A slyšeli jste záznam pořadu Leonardo Plus z 1. června loňského roku. A o Pavlu Jungwirtovi a jeho odkazu budeme mluvit také dnes po 17. hodině s ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Janem Konvalinkou.
6: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
0: A posloucháte nás 15 hodin a 18 minut. Do Britského muzea letos zamíří jeden z nejslavnějších artefaktů evropského středověku. Téměř 1000 let stará tapisérie z Baye, která zachycuje normandské dobytí Anglie v roce 1066. Francie za ní na oplátku získá jiný poklad středověkého severu, proslulé šachové figurky nalezené na skotském ostrově Louis. Co vlastně o těchto záhadných figurkách víme a co nám říkají o světě vikingů a středověkého severního Atlantiku? O tom už si povíme s archeologem a reinkantrem se zaměřením na oblast severního Atlantiku Lubomírem Novákem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Pane Nováku, co jsou zač ty lujské šachové figurky?
7: Ty figurky je velmi unikátní a velmi zajímavý soubor figurek, vlastně, které většina z nich patří k šachové hře. Těch je 78 a potom dalších 14 kamenů pro vikingskou hru, která se nazývala Tavl. A zajímavé je i to, že vlastně nejde o dejme tomu jeden šachový set, ale jde o pomíchání několika šachových setů dohromady, takže vlastně tady, i když ta šachová hra se normálně dá hrát, třeba i s výměnami některých figurek, tak máme zároveň i představu vlastně nějakého organického uměleckého stylu, odkud ty, nebo v jakém byly ty figurky vyrobeny, a tady je tedy i vlastně nějaká výstava těch různých stylů šachových figurek. Hmm.
0: Někdy se mluví o tom, že jsou ze slonoviny. Proč? Z jakého materiálu vlastně ve skutečnosti jsou? A bylo by vůbec možné, aby staří Skandinávci měli k dispozici slonovinu?
7: A tohle je právě častá dezinformace, způsobená obvykle zjednodušeným překladem z angličtiny. Ty figurky, většina z nich byla vyrobena z mrožího kleje. Anglicky je to walrus ivory, a to slovo ivory, slonovina, právě už je bráno jako ta zkratka, takže vlastně jsou z mrožů, několik málo je potom z verlibího zubu, a slonovina byla drahá a vzácná i v samotné středověké Evropě, a na severu byla opravdu velmi výjimečná, a vlastně většina slonoviny na středověkých nástrojích až vlastně, já nevím, do nějakého třeba 14. století, tak pochází právě přes Skandinávii, z Grónska, ze Severní Ameriky. Takže tady nám vlastně ty figurky ukazují i na to, že Grónsko nebyla nějaká nejzápadnější odlehlá část evropské civilizace, ale že bylo obchodně s Evropou úzce propojeno. Hmm.
0: Británie figurky nabízí na zapůjčení výměnou za tapiserie z Baye. Dá se nějak srovnat kulturně historická hodnota obou těchto děl?
7: U takových děl je to prakticky nemožné. Ta tapiserie z Baye určitě ukazuje na vlastně důležitost pro anglické dějiny. Pravděpodobně ta takzvaná tapiserie, fakticky je to teda jenom výšivka, vozovka, která je jenom výšivka, tak byla vyrobena v Anglii, ale nevíme, jakým způsobem se do té Francie dostala a zůstala uložena tedy v Bayeu. A je to, dá se říct, jako komiks středověkého světa. Jo, je to historický komiks, v dnešní terminologii dokonce i ty nad obrázky jsou popisky v latině. Na druhou stranu figurky jsou velice vznešená královská hra v šachy, takže oboje to vlastně ukazuje spíš to vnitřní vnímání těch lidí, jejich reality, samozřejmě tedy té bohaté vrstvy, ale jsou svým způsobem srovnatelné. Je to nějaká zábava pro vysokou společnost.
0: Tak uvidíme, jaký bude zájem vidět tapisery i ty šachové figurky. Archeolog Lubomír Novák, moc krát děkujeme za rozhovor.
7: Děkuji, nashledanou.
0: A teď se podíváme do České republiky, protože možná jste i vy zažili následující situaci. Přišla vám SMS zpráva, že dlužíte na poplatcích za televizi a rozhlas. A pokud nezaplatíte ještě dnes, hrozí vám 10 000ová přirážka. Jenže tuhle zprávu poslali podvodníci. Jde jen o další pokus, jak z lidí vylákat citlivé a platební údaje. Jak falešnou výzvu rozeznat a na co si dát pozor, to rozebrali naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším dílu seriálu Ověřovna. A my si teď o tom povíme s Martinem Fischerem z domácí redakce. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Martine, jak přesně tento podvod vypadá?
4: Podvodníci rozesílejí SMS s výzvou k okamžité úhradě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Odkaz ve zprávě ale vede na falešný web, který napodobuje stránky České televize. Po kliknutí na tlačítko přihlásit se uživatel dostane na platební bránu, kde má vyplnit své údaje. No a právě ty se podvodníci snaží získat. Varováním můžou být gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz.
0: Před podvodem jako první varovala samotná Česká televize. Jak poznám, že mi píše opravdu ona?
4: Nejdůležitější je zkontrolovat právě webovou adresu. Česká televize používá pro komunikaci o televizních poplatcích výhradně stránku tvpoplatky.cz. Zároveň upozorňuje, že výzvy k úhradě dluhu neposílá prostřednictvím SMS, vysvětluje mluvčí televize Michal Pleskot.
8: Aktuálně jsme publikovali upozornění na webu České televize na stránce Vše o ČT. Dále jsme upozornění také zveřejnili na našich platformách X a Threads. V této souvislosti jsme připravili také edukační příspěvek na Instagramu České televize.
4: To stejné platí i pro Český rozhlas. Oficiální informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné výhradně na adrese poplatek.rozhlas.cz, říká mluvčí Lídia Erlbachová.
9: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
4: Ani Česká televize, ani Český rozhlas zatím neevidují nikoho, kdo by podvodníkům naletěl a bankovní údaje na stránce skutečně zadal.
0: Podobné falešné zprávy a stránky ale nejsou žádnou novinkou. Za koho se podvodníci ještě vydávají?
4: Nejčastěji jde o známé instituce, kterým lidé běžně důvěřují. V minulosti zneužili jméno Policie ČR, Unicredit Bank nebo třeba Všeobecné zdravotní pojišťovny. Typické je, že se snaží příjemce vystrašit a donutit ho jednat co nejrychleji. Právě časový tlak je jedním z nejčastějších znaků podobných podvodů. Policie proto doporučuje na podobné výzvy nereagovat hned a jejich pravost si vždy nejdřív ověřit.
0: Martin Fischer, děkujeme a celý díl nejnovější ověřovny najdete na serveru iRozhlas.cz. A my teď zamíříme do regionu, protože hlavní turistická sezóna na památkách se obvykle potkává se sezónou stavební. Lešení nebo naopak výkopy a u nich dělníky i letos v létě návštěvníci potkají hned na několika hradech a zámcích. Na Jižní Moravě jsou to hrady Pernštejn a Veveří, ale třeba i zámek v Lednici. A zajímala se o to reportérka Vlasta Gajdušíková. Co přesně se opravuje na Pernštejně a Veveří a jaký to má dopad na návštěvníky?
10: Dobré odpoledne, tak konkrétně na Pernštejně řeší havarijní stav, vykloněnou hradební zeď na první nádvoří. Pro návštěvníky to znamená drobné omezení v těsné blízkosti stavby. Větší překážka je čeká na hradě Veveří. Tam dělníci obnovují jižní bránu a vedlejší terasu s oranžerií a neogotickým skleníkem. Vstup do hradu je kvůli tomu možný pouze západní bránou, a to až do listopadu příštího roku, kdy mají práce za 120 milionů korun skončit. Po nich vznikne v jižní bráně nové návštěvnické centrum s kavárnou. Na zámku v Lednici pokračuje památková obnova katakomb a maurské vodárny, které chce správa zámku zpřístupnit veřejnosti. Zatím musí lidé staveniště s opatrností obcházet. Hotovo má být příští rok na podzim a bude to stát víc než 80 milionů korun. Zhruba stejné náklady i termín dokončení má obnova západního předzámčí zámku Valtice. Vznikne tam expozice orientálního umění a depozitáře s badatelnou. A obnova čeká taky střechu zámku v Miloticích. Příští týden se tam začne stavět lešení.
0: Aktuální opravy památek na Jižní Moravě shrnula reportérka Vlasta Gajdušíková. Příští týden začne taky oprava jednoho z nejstarších mostů v Česku a nejstaršího na Moravě, svatojánského mostu v Litovli. A podrobnosti má Sabina Millerová.
11: Dobré odpoledne. Rekonstrukce mostu v Litovli má začít zítra. Stavba překonává jedno z tamních šesti ramen řeky Moravy. První zmínka o ní pochází z konce 16. století. Stavba za svou historii přečkala několik velkých povodní, zejména ty v roce 75 a 97. Poslední velká potopa v roce 2024 poškodila jednu z jeho kleneb. Vyřešit to má právě chystaná rekonstrukce, stejně jako problém s zatékající vodou, která způsobuje narušení nosných konstrukcí mostu. Dělníci například na stavbě vymění izolaci. Pohledové plochy zábradlí z kamenného obkladu zase očistí a opatří hydrofobizačním nátěrem. Most bude po dobu prací uzavřený automobilové dopravě. Chodci staveništěm i nadále projdou, stejně tak jako cyklisté. Ti ale budou muset sesednout z kola. Práce potrvají zhruba 4 měsíce a na podzim by tak mělo být hotovo.
0: Tolik kolegyně Sabina Millerová, i vám díky za informace z regionu a o tom, jak nás můžou památky během

0: který vám samozřejmě všechny debaty nabídne i ve vysílání.
1: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
2: Radiožurnál posloucháte v 15 hodin a 30 minut. Odpolední zprávy má Marek Sedláček.
3: Antidopingový výbor by se nově mohl zabývat takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle ní by výbor od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Pokuty a tresty by ale udělovat neměl. Policisté dál čekají na znalecký posudek kvůli úniku kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toku na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Vodárny kvůli tomu nemohly několik dní pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže. Normandské pláže jsou nově na seznamu světového dědictví UNESCO. Místo vylodění spojeneckých vojsk v červnu 1944 zařadil na seznam dnes výbor organizace, který zasedá v jihokorejském Pusanu. Podle agentury AFP je zápis normandských pláží výsledkem asi 20-letého úsilí. Na seznam se nově dostal i masiv Olymp v Řecku. Ten je důležitou součástí řecké mytologie, podle které měl právě tam nejvyšší bůh Zeus svůj trůn. A americký rapper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Mezi jeho celosvětově známé hity patří Timber, Fireball, International Love nebo Rain Over Me. Držitel ceny Grammy se po koncertu na letišti v Letňanech znovu představí českým fanouškům už 22. listopadu, kdy vystoupí v pražské O2 aréně. Sport. Fotbalisti Slávie bojují v úvodním kole šance ligy se Slováckem. Jak se obhájcům titulu daří, řekne Adam Weidenthaler.
4: 2-1 vedou slavisté po obratu doma nad Slováckem a to ve 32. minutě. Přímý přenos vysíláme na digitálním radiožurnálu Sport. Z Prahy Adam Weidenthaler, radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Rousínova a nehoda na jižní spojce v Praze. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov na 212,5 kilometru překáží v omezení stojící karavan. Kolona se protahuje, brzdí se už na 216,5 kilometru, zpoždění 30 minut, zaplnila se i souběžná silnice. Lepší cesta je z exitu 216 přes Slavkov. Zpět se vrátíte u Holubic. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Divišov ze 41. kilometru pojedete v souvislé koloně do omezení na most Šmejkalka. Na 35. kilometru nehodu odjeli řešit mimo dálnici, jede se dvěma pruhy. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem od sjezdu na Roudnici z 29. kilometru počítejte s kolonou na 36. Dopravní omezení vás zdrží už jen 15 minut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce od odbočky na Onšovice počítejte se zdržením, provoz brzdí opravy vozovky a kyvadlový provoz, zpoždění přes 20 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Nový most postojíte v koloně, za nájezdem z Průmyslové stále překážejí následky nehody v levém pruhu, fronta je na 35 minut, popojíždí se i ve Štěrboholích směrem ke Kutnohorské, dá se jet případně po Českobrodské a Průmyslové, zpět se vrátíte přes Hostivař. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Je převážně oblačno, výjimečně se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v noci se ochladí na 20 až 15 stupňů. Zítra už čekáme proměnlivou, zpočátku velkou oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
8: Já to považuji za jako velmi, velmi nešťastné.
9: Víte, co je to pasy?
10: Naše země nevzkvétá.
11: To jsou všechno lži.
12: Slibuji věrnost České republice.
13: Že nikdy neodstoupím.
14: Nikdy.
1: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
10: Vítáme vás u letního speciálu, ve kterém analytik ukrajinského zpravodajského webu The Kyiv Independent Adam Sibera a po něm analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk předkládají různé pohledy na urychlené přijetí Ukrajiny do Evropské unie. Jako první uslyšíte esej Adama Sibery.
11: Pokud má být debata o vstupu Ukrajiny do Evropské unie vedena seriózně, je potřeba nejprve oddělit dva pojmy, které se v evropské debatě velmi často zaměňují. Právní nemožnost a politickou neochotu. Odpůrci rychlejšího přístupového procesu argumentují, že by bylo nespravedlivé zvýhodnit Ukrajinu například před státy západního Balkánu, které čekají na členství více než 10 let. Tento argument má politickou váhu a nelze jednoduše odmítnout. Z právního hlediska však není přesný. Evropská unie nikdy nepřijímala nové členy podle pořadníku. Neexistuje žádná právní zásada, podle níž by první kandidátská země musela automaticky vstoupit jako první. Každá žádost o členství je totiž posuzovaná samostatně a každá přístupová smlouva je samostatným mezinárodním aktem a každé rozhodnutí Rady Evropské unie je výsledkem samostatného politického posouzení. Ukrajina tedy právně nikoho nepředbíhá. Je posuzovaná podle vlastního pokroku a vlastních okolností, stejně tak jako všechny kandidátské země před ní. Nicméně je pravda, že okolnosti činí Ukrajinu zcela výjimečným případem. Evropské právo nepracuje pouze s principem rovnosti, ale také s principem proporcionality. Rozdílné situace mohou vyžadovat rozdílné zacházení, pokud pro něj existuje objektivní a rozumné odůvodnění. A jen obtížně lze nalézt kandidátskou zemi, jejíž situace by byla s Ukrajinou srovnatelná. Ukrajina mezitím prošla vývojem, který nemá v moderních evropských dějinách obdoby. Za pouhé 4 roky se z armády orientované především na obranu vlastního území stala vojenská síla, která získala zkušenosti s vedením největší konvenční války v Evropě od roku 1945, a to i na území Ruské federace. Ozbrojené síly Ukrajiny dnes denně využívají technologie, jejichž význam si většina evropských armád teprve začíná uvědomovat. Od masového nasazení bezpilotních systémů přes elektronický boj až po integraci umělé inteligence, satelitních dat a decentralizovaného velení. Současně vytvořili obranný průmysl schopný inovovat v řádu týdnů, nikoli let. To není pouze vojenská zkušenost. To je strategické know-how, které dnes v Evropě nemá obdoby. Nejde pouze o to, že Evropská unie poskytuje Ukrajině bezpečnostní a ekonomické záruky. Platí i opačný vztah. Ukrajina významně zvyšuje bezpečnostní kapacitu Evropské unie. A tento argument není hypotetický. Evropské instituce sami stále častěji upozorňují, že evropská obrana již nemůže být založena výhradně na předpokladu dlouhodobé americké vojenské přítomnosti na kontinentu. Pokud chce Evropa převzít větší odpovědnost za vlastní bezpečnost, bude potřebovat nejen vyšší obranné výdaje, ale také zkušenosti, které sama v posledních 10 letech nezískala. Právě zde představuje Ukrajina jedinečný strategický přínos. A to nás přivádí k širší otázce evropské identity. Evropská unie dnes stojí před rozhodnutím, zda chce zůstat především ekonomickým projektem, nebo zda skutečně usiluje o postavení globálního aktéra. Obě varianty jsou legitimní. Nelze však současně prohlašovat, že Evropa chce hrát významnější roli v mezinárodní bezpečnosti a zároveň váhat integrací země, která se stala nejvýznamnějším garantem evropské bezpečnosti. Ukrajinské členství představuje jedinečný okamžik. Ne proto, že by Evropa měla jednat ze solidarity nebo snad z morální povinnosti, ale proto, že evropské zájmy a ukrajinské zájmy se dnes překrývají více než kdykoliv v minulosti. Evropská unie potřebuje bezpečnější východní hranici, silnější obranný průmysl, větší strategickou autonomii a schopnost obstát v konkurenci mocností, jako jsou Spojené státy a Čína, a zároveň se bránit kinetické i hybridní hrozbě, které představuje současné Rusko. Ukrajina naopak potřebuje právní jistotu, investice a dlouhodobé institucionální ukotvení. Členství proto není jednostrannou pomocí, je investicí do budoucí podoby samotné Evropské unie. Jedním z největších omylů současné debaty je představa, že Ukrajina stojí před branami Evropské unie a čeká, až jí členské státy dovolí vstoupit dovnitř. Tento obraz je sice politicky pohodlný, ale neodpovídá realitě posledních 10 let. Ukrajina totiž není zemí, která by se teprve rozhodovala, zda se chce stát součástí Evropy. Toto rozhodnutí učinila již v roce 2014 během revoluce důstojnosti. Od té doby za něj zaplatila nelegální a dočasnou okupací Krymu agresivním Ruskem, potom válkou na Donbasu a nakonec i plnohodnotnou invazí. Z ukrajinské perspektivy není evropská integrace otázkou zahraniční politiky. Je to otázka samotné existence ukrajinského státu. Evropa často uvažuje o Ukrajině obrácenou optikou. V Bruselu se vede debata o tom, zda je Ukrajina připravena vstoupit do Evropské unie. My bychom si však měli položit jinou otázku. Je Evropská unie připravena přijmout důsledky vlastních hodnot? Protože válka na Ukrajině není pouze konfliktem mezi dvěma státy. Je střetem dvou zcela odlišných představ o tom, jak má vypadat evropský kontinent. Na jedné straně stojí evropský model založený na dobrovolné integraci, právním státu a suverenitě jednotlivých států. Na straně druhé stojí imperiální logika, podle níž mají velmoci právo rozhodovat o zahraničně politické orientaci svých sousedů a vytvářet sféry vlivu. Z tohoto pohledu není válka vedená proti Ukrajině reakcí na konkrétní ukrajinskou vládu ani na konkrétní politické rozhodnutí. Je reakcí na samotnou možnost, že se demokratická a evropsky orientovaná Ukrajina může stát úspěšným státem mimo ruskou sféru vlivu. Právě proto je podle mého názoru nepřesné chápat evropskou integraci Ukrajiny jako jednostranné rozšíření Evropské unie. Ve skutečnosti jde o rozhodnutí, zda Evropa dokáže ochránit vlastní politický model. Pokud by totiž Evropská unie přijala logiku, že vojenská agrese může dlouhodobě zablokovat evropskou budoucnost sousední země, vytvořila by mimořádně nebezpečný precedent. Poprvé od konce druhé světové války by totiž platilo, že ozbrojená síla je účinným nástrojem proti evropské integraci. Evropská unie tedy deklaruje ambici stát se samostatným pilířem světového řádu vedle Spojených států a Číny, současně však váhá s integrací země, která dnes disponuje největší bojovou zkušeností na evropském kontinentu, jedním z nejrychleji inovujících obranných průmyslů na světě a společností, která prokázala mimořádnou odolnost vůči konvenční i hybridní válce vedenou Ruskem. Pokud chce Evropa skutečně budovat vlastní obranou unii a strategickou autonomii, jen obtížně si lze představit významnějšího partnera, než je právě Ukrajina. Ukrajina není pro Evropu zátěží, ale strategickým přínosem. Její členství by posílilo obranné schopnosti, průmyslovou základnu i geopolitickou váhu celé Unie. Není to pouze o tom, zda je Ukrajina připravena na Evropskou unii, ale zda je Evropská unie připravena přijmout skutečnost, že její budoucnost už není oddělitelná od budoucnosti Ukrajiny. Další oblastí je rozpočet. Ukrajina je velká země. Její vstup by nepochybně změnil rozdělení evropských peněz. Největší dopad by se týkal společné zemědělské politiky a kohezní politiky. To je realita, kterou nelze bagatelizovat. Ukrajinské zemědělství je rozsáhlé, konkurenceschopné a strukturálně odlišné od mnoha zemědělských sektorů v dnešní Evropské unii. Pokud by byla Ukrajina začleněna do současných pravidel bez přechodných období a bez reformy, vyvolalo by to značné otřesy. Ale to není argument proti Ukrajině. Je to argument proti tomu, aby Evropská unie předstírala, že její současné politiky mohou zůstat beze změny. Společná zemědělská politika byla vytvořena pro jinou Evropu. Kohezní politika byla nastavena pro jinou institucionální rovnováhu. Rozšíření o Ukrajinu by tuto realitu pouze urychlilo a zviditelnilo. Jinými slovy, Ukrajina by nezpůsobila potřebu reformy. Ukrajina by pouze znemožnila ji dál odkládat. Z evropského pohledu by proto nejlepší přístup byla plná politická cesta ke členství, přísná právní podmíněnost a rozumná přechodná období v oblastech, kde by okamžité začlenění mohlo způsobit destabilizaci evropských politik. Konec konců, Evropská unie používala přechodná období při předchozích rozšíření opakovaně. U Ukrajiny by jejich využití nebylo výjimkou z evropského práva. Bylo by to pokračování zavedené praxe. Třetí otázkou je dopad na samotnou Ukrajinu. Zrychlené přijetí by pro Ukrajinu neznamenalo pouze symbolické potvrzení její evropské identity. Mělo by konkrétní dopady na bezpečnost, ekonomiku, investice a návrat obyvatel i suverenitu. Bezpečnostně by členství v Evropské unii nebylo totéž jako členství v NATO. To je potřeba říci jasně. Evropská unie není vojenská aliance v klasickém smyslu. Přesto by ukrajinské členství zásadně změnilo strategické prostředí. Znamenalo by, že Ukrajina už není zemí v šedé zóně mezi Ruskem a Západem, ale plnoprávnou součástí evropského právního i politického prostoru. Pro Rusko by bylo mnohem obtížnější tvrdit, že o budoucnosti Ukrajiny se může rozhodovat mimo Ukrajinu a mimo evropské instituce. Ekonomicky by rychlejší členství posílilo důvěru investorů. Obnova Ukrajiny nebude možná pouze z grantů a veřejné pomoci. Bude vyžadovat soukromý kapitál, pojištění rizik, dlouhodobé právní záruky a předvídatelnost. Země, která má jasnou a časově ohraničenou cestu do Evropské unie, je pro investory jiným rizikem než země, jejíž budoucnost zůstává otevřená. Členství nebo velmi důvěryhodná perspektiva členství by proto nebyly pouze diplomatickým gestem. Byly by ekonomickou infrastrukturou rekonstrukce. Pro obyvatele Ukrajiny by jasná evropská perspektiva znamenala také psychologický a demografický signál. Miliony Ukrajinců dnes žijí v Evropské unii pod dočasnou ochranou. Jejich rozhodnutí, zda se vrátit, nebude záviset pouze na bezpečnosti nebo výši mest. Bude záviset i na tom, zda budou věřit, že Ukrajina má stabilní evropskou budoucnost. Pokud bude členství odsouváno na neurčito, bude část lidí přirozeně budovat život jinde. Pokud bude cesta k členství věrohodná, návrat se stane racionálnější volbou. Rozšíření o Ukrajinu nebude snadné, ale žádné rozhodnutí, které z Evropské unie udělalo skutečně významného aktéra, nebylo snadné. Pokud chce být Unie světovým hráčem, musí se naučit dělat rozhodnutí, která světoví hráči dělají. Strategická, nákladná, dlouhodobá a odvážná. Ukrajina je testem této schopnosti.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
10: To byl analytik z The Kyiv Independent Adam Sibera. Následuje analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
13: Vše nasvědčuje tomu, že se nám otevřelo okno příležitosti, aby se Evropská unie ještě před koncem této dekády konečně po dlouhé době opět rozšířila o dalšího člena, možná dokonce o dva nebo o tři. Sadím se ale o co chcete, že Ukrajina mezi nimi nebude. Nejde o to, že by se to nedalo stihnout. Důvody jsou jiné a hned je vysvětlím. Dovolte mi ale nejprve odbočit krátkým návratem do minulosti, který je však proto ilustrativní. Je první polovina března 2022. Ruská armáda se pokouší dokončit obklíčení Kyjeva a přimět zemi k rychlé kapitulaci. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko oznamuje, že z města už uprchla polovina jeho obyvatel. Tamní armáda se dál statečně brání. Kremlu se uzavřít obklíčení nedaří, rozhodnou ale nejbližší dny. Ve stejném okamžiku se scházejí šéfové vlád a států Evropské unie na mimořádném summitu. Potkávají se na zámku Versailles u Paříže na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jehož země po Česku převzala unijní předsednictví. I když nejde o hlavní téma, lídry států 27 rozdělí spor, zda by měli Ukrajině přislíbit možnost členství v Evropské unii. O zahájení zrychlených přístupových rozhovorů je požádal přímo prezident Volodymyr Zelenský. Skupina zemí střední a východní Evropy, zahrnující Pobaltí, Polsko nebo Českou republiku, mu chce vyjít vstříc. Argumentují, že politický příslib možnosti budoucího členství ještě Unii k faktickému přijetí do klubu nezavazuje, napadené zemi by ale poskytl důležitou morální vzpruhu. Vždyť možnost rozhodnout si autonomně o prozápadním směřování byla smyslem revoluce na Majdanu. Je proto v našem zájmu potvrdit, že proevropské ambice Ukrajiny mají i v nové situaci války šanci na úspěch a že tedy Ukrajinci nevzdorují marně. S takovým pohledem však státy jako Francie, Německo nebo Nizozemsko nesouhlasí. Říkají, že Ukrajina a Ukrajinci sice potřebují solidaritu, musíme ale být realističtí, mají-li naše sliby zůstat kredibilní. Žádná zkratka do EU přece neexistuje, šlo by o prázdné gesto. Podle Macrona navíc může těžko o členství vyjednávat vláda se zemí ve válečném stavu. Tehdejší německý kancléř Olaf Scholz také vyslovuje nahlas veřejně známé tajemství. Mnohým zakládajícím státům EU došla trpělivost se zneužíváním práva veta a do dalšího rozšiřování se jim nechce bez hloubkové reformy fungování společného klubu, zejména bez opuštění principu rozhodování jednomyslností. Diskuze ve Versailles se protahuje a s ní i summit, který měl vyslat dojem rezolutní jednoty v kritickém okamžiku. Po přetahování lídři dospějí k typicky evropskému řešení. Do závěrečné deklarace uvedou větu, která zní povzbudivě, ale dá se vyložit různými způsoby. Zní: Ukrajina patří do evropské rodiny. Konec citátu. O přímý příslib členství, natož rychlého, tedy nejde. Epizoda vyvolala trapný dojem. S odstupem času se zdá, že nakonec jasně zvítězil názor zemí jako Česko. Vždyť Ukrajina později obdržela nejen kandidátský status, ale letos v létě otevřela také první takzvaný vyjednavací klastr, tedy lidsky řečeno, reálně jedná o podmínkách členství, přestože se nadále nachází ve válečném stavu a denně čelí ruským útokům. Usvědčila tak šéfa Elizejského paláce z nedostatku představivosti. A co víc, celá politika rozšiřování se v důsledku ruské agrese po letech odsouvání stranou zájmu konečně těší politické pozornosti, kterou zasluhuje. Až dosud v řadě zemí západu převažoval pocit frustrace z velkého třesku východního rozšíření, kdy se součástí EU stala nejen Česká republika, ale také Maďarsko, kterému 20 let vládl mistr blokování unijní akceschopnosti přisátý na evropské dotace Viktor Orbán. Teď si ale i někdejší skeptici uvědomují, že je v bytostném zájmu Evropy nenechávat ve svém sousedství země s unijními aspiracemi na pospas vlivu a ambicím Ruska. Bohužel pro Ukrajinu i pro nás se ale lídři 27. versajský spor už znovu vyřešit nepokusili, a tak mnohé tehdejší výtky zůstávají platné dodnes. Jakkoliv nám může být statečný odpor Ukrajiny vůči zlu sympatický a zasluhující uvítání do evropského klubu, je třeba si také přiznat, že Evropská unie na přijetí Ukrajiny zatím není připravená. Začnu u důvodů, které se tváří jako finanční. Přijetí Ukrajiny se totiž může zdát relativně drahé. Pokud by se nově příchozím stal aktuální lídr kandidátského pelotonu, tedy Černá Hora, s 600 tisíci obyvateli a ročním HDP nominálně odpovídajícím výkonu běžného českého krajského města, unijní rozpočet by si toho při vší úctě k této krásné balkánské zemi ani nevšiml. Mnohonásobně větší, válkou zdevastovaná a tudíž ekonomicky silně oslabená Ukrajina, zároveň ale obdržená pro zemědělství bezkonkurenčně příznivými podmínkami, by však pro rozpočet znamenala jiné sousto. Vlivný bruselský think tank Bruchl spočítal, že by vstup Ukrajiny unijní rozpočet v obvyklém sedmiletém finančním cyklu mohl stát při počtu 2,6 až 3 biliony korun. Je to vysoká částka? Vzhledem k ekonomickému výkonu Evropské unie zase tak astronomická není. Odpovídá zhruba 1 až 1,3 promile HDP EU. To se může zdát na první pohled jako nikoli malý, ale docela stravitelný obnos, avšak jen do chvíle, než si uvědomíme, jak hluboké třenice mezi členskými státy vyvolává při aktuálním vyjednávání o příštím víceletém unijním rozpočtu podobná částka, o kterou Evropská komise navrhla sedmiletý finanční rámec navýšit, aby bylo víceméně na splátky covidového dluhu. Čistým plátcům do rozpočtu se zkrátka víc platit nechce. Jakékoliv nafukování společné evropské kasy je pro ně politicky těžko prosaditelné, a tak můžeme čekat spíš škrty. A to se bavíme o finanční perspektivě sahající až k roku 2034. Dřív než se pohoršíme nad bohatými zeměmi, je třeba jedním dechem dodat, že by se ve stejné situaci ocitlo i Česko. Případný vstup relativně chudé Ukrajiny by totiž srazil laťku průměru evropského HDP a Českou republiku by tak téměř jistě katapultoval mezi čisté plátce do rozpočtu. Umíte si za současné politické konstelace představit českou vládu o jakémkoliv složení, která by se smířila s tím, že přijde o 100 miliardy z Bruselu? Vždyť v uplynulých 20 letech kryli polovinu všech veřejných investic v zemi a často suplovali roli státního rozpočtu. Nemluvě o nářku subjektů, které se na dotacích staly mezitím závislými. Nepropadejme sebemrskačství, podobně by na tom bylo množství jiných zemí. Je jasné, že by vstup Ukrajiny nebyl možný bez hlubokých reforem unijní zemědělské a kohezní politiky, které se však dlouhodobě nedaří prosadit, a současně bez reformy unijních financí, které by musely zahrnovat buďto víc národních příspěvků, nebo nové vlastní zdroje, anebo společný dluh. Ve všech třech případech jde ale o dosti nepopulární až kontroverzní možnosti. Finanční důvody jsou tak ve skutečnosti politické. Namítat lze také podobným okruhem důvodů, které zmiňoval Olaf Scholz, tedy že Evropská unie je už v současných 27 státech jen těžkopádně se pohybující obr a bylo by tedy obtížné jej dále rozšiřovat bez reformy rozhodovacích procedur. Zvláště pokud by se unie měla rozšířit o více států a o členství má vážný zájem desítka kandidátů. Zdánlivě je to tedy překážka právní. Ve skutečnosti jde ale o procesně dávno ošetřenou otázku. Zcela postačující flexibilitu totiž nabízí už Lisabonská smlouva, jejíž přijetí provázelo poslední velkou vlnu rozšíření a kterou stále plně nevyužíváme. Ta obsahuje například možnost zavést rotace eurokomisařů, aby se nemusela vymýšlet absurdně znějící portfolia, aby každý stát takzvaně něco dostal. Jenže unijní země se shodly, že toto ujednání používat nebudou. A smlouva rovněž obsahuje metodu, kterou je možné opustit rozhodování jednomyslností, pokud se na tom státy v dané oblasti shodnou, a to takzvanou pasarelou. Jenže na ničem takovém se nikdy neshodli. Zajímavé je, že v cestě reformám stojí ponejvíce státy, které sami sebe současně označují za největší přátelé rozšíření. Jmenovitě jde i o Česko. Opět za jakékoliv myslitelné vlády. Politická změna není v dohledu. A pak je tu fakt, že žádná zkratka do Evropské unie skutečně neexistuje. Podmínky jsou jasně dané. Chce-li se kandidátská země stát členskou, musí svůj domácí právní pořádek plně sladit s tím unijním, jinak není dost dobře technicky možné, aby se stala součástí jednotného trhu. A současně musí garantovat, že svou úroveň soudnictví a dalších pojistek právního státu vytáhla na úroveň, na které je schopna právo účinně vymáhat a chránit prostředky evropských daňových poplatníků. Oslabováním těchto principů by EU byla sama proti sobě. Především příklad vlády Fideszu v Maďarsku ukázal, jak obtížné je vymáhat naplnění standardů vlády práva a bojovat proti zneužívání dotací ve chvíli, kdy se stát stane členskou zemí a nevisí tak nad ním už bič rizika nepřijetí. Šlo by o nebezpečný precedent, kterým by Unie podkopala kredibilitu přístupového procesu do budoucna. A bylo by to přinejmenším nefér vůči jiným kandidátským zemím. Albánský premiér Edi Rama svého času vtipkoval, že by se země západního Balkánu možná měly dohodnout a vzájemně se napadnout, aby se s jejich přístupovými rozhovory také konečně hnulo. Vtip je to nejapný a dost hořký. Ale dejme tomu, že Ukrajina žádné zkratky nebude potřebovat a zvládne i přes mimořádně obtížné podmínky řádná přístupová vyjednávání ve standardní době, což je zhruba 3 až 5 let. Nastal by pak samotný akt rozhodnutí o přijetí, na němž se musí členské státy shodnout jednomyslně. Opravdu bychom Ukrajině členství schválili? Nepochopme se špatně. Jsem hluboce přesvědčen, že by Evropská unie měla usilovat o vstup Ukrajiny do svých řad. Nejen z morálních důvodů, které na Versajském summitu rezonovaly nejsilněji, ale především proto, že je to v našem vlastním geopolitickém, bezpečnostním i ekonomickém zájmu. Chceme-li vrátit do mezinárodního pořádku stabilitu, nemůžeme připustit, aby se Rusku pošlapání mezinárodního práva vyplatilo. Je rovněž v našem zájmu mít mezi spojenci na východní hranici momentálně nejzkušenější evropskou armádu, to jest tu ukrajinskou, a udržet prozápadní směřování celého regionu. A v neposlední řadě Ukrajina představuje moře ekonomických příležitostí, ať už pro české firmy angažované v rekonstrukci, anebo v oblasti pracovní síly, kterou český pracovní trh zoufale potřebuje. Míníme-li ale podání ruky Ukrajině vážně, není možné její přistoupení do Evropské unie nechat jen na Ukrajincích. Evropa by měla předně přijetím některého z pokročilejších kandidátů ukázat, že je rozšíření schopná a je čas začít současně pracovat na tom, abychom byli sami schopní Ukrajinu v budoucnu absorbovat. Nebude to úkol vůbec snadný. Platí přitom známá věta jednoho z otců evropské integrace Jeana Moneta. Evropa bude ukována z krizí a stane se sumou řešení na tyto krize. Je to válka, která nutí Evropu do akceschopnosti. Až skončí, což si jistě všichni přejeme, přijdou jiné problémy, které naši pozornost roztříští a ochotu investovat politický kapitál do bolestivých reform a nepopulárních rozhodnutí oslabí. Nevyužít okno příležitosti a nechat se místo toho usvědčit zdávání prázdných slibů by pro Evropu mělo nedozírné následky.
10: Slyšeli jste esej analytika Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktora Daňka. Jeho text, stejně jako ten Adama Sibery, najdete i na webu i rozhlas.cz.
14: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nejširší výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií, jaký na českých rozhlasových vlnách můžete slyšet. To je Svět ve 20 minutách. Jedinečný pohled na stránky zahraničního tisku. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: Žurnál 16 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
3: Útok na berlínský pochod za práva sexuálních menšin byl podle německé vlády islamistický terorismus. Podvodníci zneužívají jméno České televize a Českého rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Fotbalisti Slávie a Slovácka bojují o body v prvním kole nového ligového ročníku. Následky nehody stále brzdí provoz v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Barrandovský most. A zítra bude oblačno, místy s deštěm, teploty až 25 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Motivem včerejšího útoku na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně byl zřejmě islamistický terorismus. Řekl to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj jedna žena zemřela a zraněných je 29 lidí, někteří z nich vážně. Policie po útočníkovi stále pátrá. Podle spolkového ministra vnitra Dobrindta je podezřelým 21-letý německý občan libanonského původu, který v minulosti spáchal několik trestných činů.
16: Die Vielzahl der Straftaten.
17: Četnost trestných činů a radikalizace se projevila i v minulosti, když byl v Berlíně odsouzený na 1 rok a 10 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem. Státní zastupitelství se proti tomu odvolalo. Prioritou je teď pátrání po pachateli.
3: O pomoc s vyšetřováním německá policie požádala kolegy ze všech okolních států. Z Česka se podle mluvčího policejního prezidia Josefa Bocána zapojí hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMSek neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Jak říká mluvčí Českého rozhlasu Lídia Erlebachová.
18: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
3: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. A víc informací se dozvíte v sekci Ověřovna na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Dobrovolníci v okolí Aše zachránili při letošních sečích 110 srnčat. Jak informuje iniciativa Zachraň srnce Srnče Ašsko, na sociálních sítích 45 srnčat uložili do speciálních boxů a následně je vypustili. Ostatní se podařilo vyhnat z luk do lesa. Iniciativa vznikla letos na jaře. Třetím rokem zachraňuje srnčata i dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska, který letos poprvé začal využívat i dron s termovizí.
19: Sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do nové sezóny Šance ligy. Utkání úřadujících mistrů v prvním kole nejvyšší soutěže proti Slovácku vidí Adam Weidenthaler.
20: První poločas zcela jasný, Slávia ho vyhrála nad Slováckem 4-1, ten druhý se rozjede za zhruba 3 minutky a poslouchat to můžete v přímém přenosu na digitálním radiožurnálu Sport. Z Prahy Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
19: Další utkání úvodního ligového kola mezi Jabloncem a Olomoucí začne v 17.30. Ve 20 hodin se utkají Hradec Králové a Pardubice. Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová ovládly turnaj pro tour kategorie Challenge v čínském Šanklu. Česká dvojice ve finále porazila Ukrajinky Davidovou a Chmilovou 2-1 na sety. A před 18. hodinou odstartuje závěrečná etapa cyklistické Tour de France, ve které by si měl Slovinec Tadej Pogačar dojet pro své páté celkové vítězství. Dojezd na pařížský bulvar Champs-Élysées pořadatelé zkrátili na necelých 90 kilometrů, aby ulevili záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry na řadě míst Francie.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Silný provoz na D1 u Holubic a v Posázaví. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 216. Počítejte se silným provozem, rozjíždí se tam kolona, v omezení stál porouchaný karavan, zdržíte se už jen kolem 10 minut. Na D1 za Brnem směrem do Prahy se jede pomaleji mezi sjezdy na Výstaviště a Kývalku, tedy mezi kilometry 190 a 181. Na D1 z Brna do Prahy je tradičně silný nedělní provoz a v Posázaví pomaleji se jede od sjezdu na Divišov ze 40. prvního kilometru na most Šmejkalka na 24. Je to na necelou půl hodinu. Vyplatí se zůstat na dálnici. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Landový most postojíte v koloně. Za nájezdem z Průmyslové stále překážejí následky nehody v levém pruhu. Fronta je na 35 minut. Popojíždí se i na průjezdu Štěrboholy. A na Novopatské směrem na D8 se jede v koloně v celé délce kvůli omezení ve Kbelské zpoždění přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Je převážně oblačno, výjimečně se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v noci se ochladí na 20 až 15 stupňů Celsia. Zítra už čekáme proměnlivou, zpočátku velkou oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: A posloucháte ho po 16. hodině v neděli 26. července. A co jsme pro následující půl hodinu připravili? Kazachstánský prezident Tokajev vyzval svůj ruský protějšek Vladimira Putina ke zmrazení války na Ukrajině. Čím argumentoval a jaká byla reakce Moskvy? Byl to jeden z příběhů loňského roku. Desítky tisíc Čechů se zapisovali do registru dárců kostní dřeně, aby pomohli vážně nemocné madlence. Je i letos zájem enormní. Letní brigády to nemusí být jen přivýdělek, může dojít i k úrazu, zranění. Na co má brigádník nárok a jak úraz nahlásit? A připomeneme si osobnost Milana Knížáka, který, jak víte, z našeho vysílání dnes zemřel. Co znamenal pro tu zemskou kulturu? Tolik naše hlavní témata. Pohodovou neděli od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Štěpánka Martanová.
14: Odpolední Plus.
0: A tuto hodinu otevíráme zahraniční politikou, protože prezident Kazachstánu Tasim Žomart Tokajev při jednání s prezidentem Vladimirem Putinem před kamerami veřejně vyzval ke zmrazení války na Ukrajině. Za tragické označil především množství padlých na obou stranách. Jde o dosud nejotevřenější výrok představitele země, která patří mezi nejbližší partnery Moskvy. Kreml však přerušení bojů odmítl s tím, že Rusko musí nejprve dosáhnout svých cílů. Ve spojení už jsme s naším komentátorem a odborníkem na postsovětský prostor Liborem Dvořákem. Hezký den.
21: Štěpánko, dobré odpoledne vám i všem našim posluchačům.
0: Jaké mohl mít kazašský prezident při osobním setkání s Putinem v sibirském Omsku pro toto nečekané prohlášení konkrétní důvody?
21: Tak možná, že to prohlášení je opravdu trochu nečekané. Na druhé straně je pravda, že pan prezident Tokájev, kromě těch důvodů, které jste uváděla v úvodu, mluví zejména o tom, že jde o skutečný mezistátní konflikt, což nechápou ani mnozí Kazaši, jak se vyjádřil, a řekl, že to zmrazení tohoto konfliktu by bylo zatím jedinou cestou, jak ty potoky mrtvých a potoky krve, jak je zastavit, protože ve světě zatím nikdo žádné jiné okamžité řešení nemá. Já si ale myslím, že má i, řekl bych, takové tiché osobní důvody. On ví, že po ruských parlamentních volbách 20. září bude vyhlášena mobilizace, což pro něj znamená, že zesílí proud ruských uprchlíků ze země a značná část jich může mířit právě do severního Kazachstánu, kde jsou díky Kozákům Rusy obývané oblasti, takže tohle se obává a nevyloučil bych, že ani to, že se trošku bojí, jak by Rusové při pokračující palivové krizi mohli zatočit se zásobováním palivy právě v Kazachstánu, protože kde kdo v Rusku doporučuje, jste-li v Kazachstánu, buďte rádi, než jedete do Ruska, natankujte si plnou. Hmm.
0: Jakou osobností je vlastně sám Tokajev? Jakým je partnerem vůči Putinovi? Jestli je vůbec partnerem?
21: Já si myslím, že partnerem je, ale samozřejmě sui generis, protože pokud je vůbec pro Putina někdo partner, řekl bych rovnocenný, no tak to bude maximálně prezident Trump, čínský prezident Xi a možná severokorejský diktátor Kim Jong-un, kterého nutně potřebuje, teď tam chce jak 30 tisíc vojáků, tak další odpalovací rampy. Jinak ovšem Tokájev, a to mi připadá velmi zajímavé, protože byl vlastně prvním po prvním kazašském vůdci Nazarbájevovi, který stál v čele země už od počátku její nezávislosti na počátku 90. let. A v roce tuším 28 by musel prezidentský úřad opustit bez možnosti být po druhé zvolen. On ale přispěchal s velmi elegantním řešením. Od 1. července tohoto roku platí v Kazachstánu nová ústava, která počítá s přebudováním parlamentu na jednokomorový, se zřízením funkce prezidenta, ale zároveň se říká, že když platí nová ústava, tak předchozí prezidentské období se anuluje a Tokájev se může stát prezidentem i na další období, respektive může jít do prezidentských voleb.
0: Náš odborník na postsovětský prostor by o situaci mohl mluvit určitě ještě mnohem déle. Náš čas ale pro tento rozhovor vypršel. Moc krát děkuji za aktuální reakce a hezký den.
21: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: A v 16 hodin a téměř 12 minut zůstáváme v zahraničí. Ve velkých a menších městech žije podle zprávy OSN za loňský rok přes 80% světové populace. A jejich podíl má podle předpovědí dál růst. Lidi do měst táhne kromě pracovních příležitostí také větší pohodlí a infrastruktura. Mezi nejpříjemnější evropská města patří podle žebříčku sestavovaného společností Monokl, Kodaň, Lisabon a Vídeň. Tato trojice přitom i v dalších průzkumech kvality života vyniká opakovaně. Téma teď probereme s naší zpravodajkou při institucích Evropské unie Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Zdeňko, ve kterých světových městech se tedy podle nového žebříčku lidem žije vůbec nejlépe?
2: Tak úplným vítězem tohoto hodnocení je Tokio, mimo jiné díky své bezpečnosti a nízké kriminalitě. Autoři žebříčku také konstatují, že navzdory své velikosti si hlavní město Japonska zachovává staromódní smysl pro komunitu a příjemné je také díky typicky japonskému vychování, například, že se lidé ve veřejné dopravě baví zpravidla tiše a ohleduplně, na nástupištích metra čekají trpělivě ve frontách a tak dále. Na dalších místech je ta zmíněná trojice evropských měst, tedy Kodaň, Lisabon a Vídeň, následuje australská Sydney a také švýcarský Curych. Evropská města si celkově v tomto hodnocení vedla velmi dobře. Mezi 20 nejlepšími městy pro život se podle tohoto hodnocení nachází 13 měst právě v Evropě. Praha se v té veřejné části žebříčku přitom neobjevila. A zaujalo mě ještě také, že ze severoamerických měst se v první 20 umístil pouze kanadský Vancouver.
0: A na základě jakých městských kvalit autoři vlastně tento žebříček sestavili?
2: Oni každoročně hodnotí takzvanou obyvatelnost jednotlivých měst, do které se promítají různá objektivní i subjektivní kritéria. Oni neřeší věci, jako jsou daňové sazby, hrubý domácí produkt nebo životní náklady domácností, ale místo toho se zaměřují na kritéria, jako je bezpečnost, dopravní infrastruktura, maloobchod a také parky, zelené plochy ve městech, ale třeba také na to, jak příjemná je architektura v těch jednotlivých městech.
0: Z evropských měst jsou pro obyvatele podle tohoto hodnocení nejpohodlnější Kodaň, Lisabon a Vídeň. Proč se právě v těchto městech žije lidem tak dobře?
2: U Kodaně chválí autoři toho žebříčku velmi dobrou dopravní infrastrukturu, například metro funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Připomínají také, že Kodaň je vlastně město, které v Evropě způsobilo revoluci v městské cyklistice. Lisabon zase těží ze své geografické polohy, tedy že má mnoho hodin slunečního svitu v roce. Autoři žebříčku také vyzdvihují tamní gastronomickou scénu a architekturu a kromě toho je Lisabon také dlouhodobě hodnocená jako jedno z nejbezpečnějších měst na světě. No a Vídeň, která je z evropských měst na třetím místě, tak ta vyniká kombinací funkčních veřejných služeb, bydlení, kultury a také schopností pořádat velké mezinárodní akce.
0: Zdeňko, Praha se nedostala, ty sama působíš při Evropské unii, tedy nejčastěji jsi v Bruselu. Můžeš nám říct, jak obstál Brusel?
2: Brusel se stejně jako Praha v té první dvacítce měst nevyskytl. Z mé zkušenosti se tam ale žije dobře a například Brusel patří mezi jedna z nejzelenějších měst celé Evropské unie. Je tam spousta opravdu zelených ploch.
0: I když se nedostala ani Praha, město v Praze žije taky dobře. Zdeňka Trachtová, informace o tom, ve kterých městech na světě se žije nejlépe. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: 16 hodin a 15 minut, teď zvážníme. Loňský rok byl pro české registry dárců kostní dřeně rekordní, hlavně díky příběhu malé Madlenky. Vážně nemocné dívce chtěly pomoci desítky tisíc lidí, kteří se do registru rozhodli zaregistrovat. Příběh Madlenky nakonec skončil dobře. Noví potenciální dárci se ale registrům hlásí i dál.
4: Kolegyně si teda, až přijde dárce, ho pozve sem do odběrové místnosti, nechá ho právě vyplnit ten velmi podrobný zdravotní dotazník.
7: Marie Kuříková je vedoucí registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu a popisuje mi, jak to vypadá, když u nich najdou pro pacienta možná vhodného dárce.
4: Takže tady bude vlastně tak hodinku až dvě, pak teda oddělají ten odběr krve nebo někde v mezidobí, aby ten dárce zase tady nestrádal, protože mu samozřejmě pak rádi uvaří kávu, čaj nebo něco dobrého.
7: Všechno je to ale zatím taková mezifáze. K finálním odběrům dochází až po dalších podrobnějších testech.
4: To transplantační centrum si vybere vlastně dárce po celém světě. Pak si shromáždí ty výsledky, se sumírují si podle sebe, co je pro ně nejvhodnější a potom teprve žádají o ten opravdu odběr těch krvetvorných buněk. Ale jsou pacienti, kteří potřebují dřív anebo později.
7: Přísným sítem loni prošel třeba Martin.
22: Jsem jako strašně rád, to je super pocit za mě.
7: Zpráva z IKEMu ho prý zastihla na letní brigádě v zahradnictví.
22: Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem už unavený a právě mi volal neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Byla to tady paní koordinátorka, mám pro vás skvělou zprávu, byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně.
7: Právě mladí muži, to jsou prý dárci, o které je ze strany lékařů zájem nejčastější.
23: A je to kvůli tomu, že muži jsou statnější, můžeme jim odebrat víc těch krvetvorných buněk, nehrozí tam třeba těhotenství, doby kojení a podobně.
7: Vysvětluje Klára Conková, mluvčí Českého národního registru dárců dřeně v Plzni. I když jste ale mladý muž, může se stát, že se z registru třeba nikdy nikdo neozve. Najít totiž vhodného dárce mimo rodinu je velmi složité a statistiky prý ukazují schodu spíš v promile případů.
23: Důležitý je být zapsán a dávat tu naději. A to, že mě nikdo nepotřebuje, to, že mě nikdo nevolal a nikdo mě neoslovil, znamená, že to moje identický dvojče někde po světě běhá zdravé. A já si víc přát nemůžu prostě. A kdyby onemocnil, tak mě v tom registru najdou. Já tam jsem připravena darovat a zachráním ho.
7: Plzeňský registr zatím letos eviduje přes 8 tisíc nově zapsaných potenciálních dárců. Odhaduje, že by jich celkem mohlo být k 15 tisícům, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech před rekordním loňským náborem spojeným s příběhem Madlenky.
23: A co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život, tak tak jsme odebrali 80. dárce. A to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme 100, protože máme ještě krásný půl rok na to, aby jsme minimálně těch 20 odebrali.
7: Propočítává Klára Conková s tím, že v loni měli nakonec 91 odběrů. A co se týče menšího registru v pražském IKEMu, i tam se nově zapsanými dobrovolníky vrátili na čísla před rokem 2025. Od začátku roku do tohoto týdne se jich přihlásilo skoro 1400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Registru dřeně, dárcům, ale i pacientům. A tématu transplantací se budeme věnovat i příští týden v seriálu kolegyně Veroniky Hlaváčové. Letní brigáda někdy může místo výdělku přinést i nepříjemný úraz. Ať už jde o zlomeninu, popáleninu anebo třeba pořezání, brigádníci mají podle Státního úřadu inspekce práce stejná práva na odškodnění jako běžní zaměstnanci. Velká část z nich o tom ale neví. Jak úraz nahlásit a na co všechno mají brigádníci nárok, tak přesně to nám řekne Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jak už jsme naznačili, v případě pracovního úrazu je jedno, jestli ho řeší zaměstnanec s klasickou smlouvou nebo s dohodou o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Zaměstnavatel musí řešit úrazy všech svých zaměstnanců stejně. Brigádníci taky stejně jako ostatní zaměstnanci musí dodržovat bezpečnostní pokyny zaměstnavatele, říká mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač.
9: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
8: Nárok na bolestné ani jiné formy odškodnění úrazu ale nemají brigádníci, kteří pracují takzvaně na černo, tedy bez smlouvy. Ty zákon nechrání.
0: A jak by měl brigádník úraz správně nahlásit?
8: Ideálně co nejdřív poté, co se stane. Zaměstnavatel by pak měl incident zapsat do knihy úrazů. Pokud brigádník úraz nahlásí později, třeba po několika dnech, zaměstnavatel ho nemusí uznat. O tom, jestli jde o pracovní úraz nebo ne, totiž rozhoduje právě zaměstnavatel, říká Richard Kolibač.
9: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
8: Posudek od inspekce práce ale brigádníkovi podle Kolibače může u soudu pomoct.
0: Když tedy zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, o co všechno můžeme žádat?
8: To nám teď řekne Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
11: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestním. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
8: Pojišťovna zaměstnavatele pak v některých případech proplácí i náklady zraněného, kterému vznikly v souvislosti s léčením. Typicky to bývají různé zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Při vážnějších úrazech nebo i smrti pak podle Morávka mají nárok na odškodnění i blízcí daného člověka, kteří se pak o něj třeba starají nebo mu zařizují pohřeb.
0: Na co by si měli dát brigádníci pozor, v čem třeba chybují?
8: Brigádníci, ale ani běžní zaměstnanci by třeba neměli podepisovat žádný dokument ohledně školení o bezpečnosti práce, pokud školení ve skutečnosti nedostali. Zaměstnavatelé taky často nedávají zaměstnancům dost ochranných pomůcek, říká Richard Kolibač ze Státního úřadu inspekce práce.
9: Pokud je nedostanete, tak jste nechráněni a to riziko úrazu je mnohem větší. A třetí věc důležitá, ten zaměstnavatel by měl dohlížet na to, abyste ty pracovní pomůcky ochranné nejenom vyfasovali, ale také používali.
8: Po pracovním úrazu bychom si pak měli hlídat i zákonnou promlčecí lhůtu, říká Jakub Morávek z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
11: V základu 3 roky ode dne, kdy ten nárok vznikl, a to se v čase tedy mění. Pokud je to bolestné, tak tomu je tím okamžikem, kdy k tomu došlo. Pokud je to stížení společenského uplatnění, tak to se dá určit až rok potom, co se ustálilo zdravotní stav. Takže každý jeden z těch nároků má tu startovací čáru trošku jinou.
8: Nárok na jakékoliv odškodné by ale měli lidé podle Morávka řešit co nejdříve a ne těsně před koncem 3leté promlčecí lhůty. S odstupem totiž může být složitější nároky dokazovat.
0: Jak řešit případné nehody na brigádě, to nám řekl Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky.
8: Díky, naslyšenou.
14: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
0: a Plus posloucháte v neděli v 16 hodin a 23 minut. Celý život podle svých slov vyčníval z davu a nebál se provokovat. Jeho tvorba se dostala do světových galerií, na výstavy i do knih. Výtvarník a hudebník Milan Knížák zemřel ve věku 86 let. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě. Na významného umělce českého undergroundu teď zavzpomínáme s Martinem Fischerem z domácí redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tvorba Milana Knížáka se do několika věc shrnuje velmi těžko, co ale patří k nejdůležitějším milníkům jeho života.
1: Knížák patřil už od 60. let k nejvýraznějším postavám českého výtvarného umění. Věnoval se ale taky architektuře, designu, poezii, fotografii nebo módě. Stál u zrodu českého undergroundu. Po roce 1989 se stal rektorem Akademie výtvarných umění a několik let vedl Národní galerii. V 60. letech taky založil experimentální kapelu Aktuál, se kterou vystupoval skoro až do konce života.
10: Hrajem si na humanitu, zakazujem intimitu.
1: Knížák byl dlouholetým příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause a často budil pozornost svými názory na společenské dění, jak sám vzpomínal ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2017.
12: Ten se snažil vždycky vyrovnat s nějakým problémem, který přišel. Vyrovnat se s životem jako takovým, abych se nemusel stydět, abych nemusel na smrtelný posteli spáchat sebevraždu, když se podívám zpátky.
1: V letech 1968 až 1969 taky přednášel na dvou univerzitách v USA. Za svou práci získal spoustu ocenění, mimo jiné v roce 2010 medaily za zásluhy prvního stupně.
0: Každopádně ale osobnost Milana Knížáka vyvolává silné reakce. Kdo už na něj veřejně zavzpomínal?
1: Hold mu vzdali například ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů nebo ministr kultury Otto Klempír za Motoristy. Podle toho dnes česká kultura ztratila jednu ze svých nejvýraznějších osobností moderní doby. Během působení na AVU Knížák vychoval i spoustu známých umělců. Spolupracovali s ním i sochař Krištof Kintera nebo kurátor galerie Hybernská Filip Kazda.
13: Mě na něm i imponovalo jeho vlastně až taková mnohdy společností vnímaná jako agresivní schopnost vyjádřit, co si myslí. Ale byl to prostě pevný člověk, který si stál za svým. A dokázal přiznat chybu, co bylo velký.
1: Na Knížáka vzpomínal i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS. Označil ho za legendu české kultury a ocenil jeho neohroženost i schopnost čeřit stojaté vody. Ještě připomenu, že mnozí umělci a historici se shodují, že patřil k nejvýraznějším osobnostem českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Podle jeho kolegů dokázal rozpoznat talent, ovlivnil řadu studentů a významně se zasloužil o proměnu Akademie výtvarných umění i Národní galerie. Zároveň ale po celý život vyvolával rozporuplné reakce. Jeho tvorba i veřejná vystoupení často otevíraly ostré debaty a podle současného rektora AVU Tomáše Pospíšila bude jeho kontroverzní odkaz kulturní obec rozdělovat i v dalších letech.
0: Milana Knížáka a jeho přínos pro českou kulturu nám přiblížil Martin Fischer z domácí redakce. Díky za to.
1: Díky, naslyšenou.
0: Na louce před zámečkem Pohansko u Břeclavi pracují archeologové. V místech, kde v 60. letech minulého století objevili dva kostely z období Velké Moravy. Teď při novém průzkumu odkryli několik dosud neznámých hrobů. Kromě koster z 9. století navíc narazili i na lidské kosti z 20. století, jejichž původ zatím nedokážou vysvětlit.
24: Musí se právě postupně, aby se neodšťoupil nějaký větší, důležitější kámen.
25: Klečí v jámě studentka druhého ročníku archeologie Markéta.
24: Hlavně mým úkolem je to vypreparovat tak, aby potom bylo krásně vidět, jak ty šutry tady leží, jak jsou pohromadě a případně potom zjistit, co jsou zač. Zatím to vypadá, že tohle bude nějaká pícka nebo nějaký otopný zařízení, ale kdo ví.
25: Markéta je jednou z desítky studentů archeologie, kteří jsou na Pohansku na praxi. V terénu je s nimi pedagožka Renáta Přichystalová z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.
26: Markéta tady odkrývá objekt, který je starší než základy kostela. Ta keramika, která se v něm našla, je keramika takzvaného pražského typu, což znamená, že se jedná o časně slovanský objekt. Takže v 7. století tady byl nějaký objekt, který zanikl, a pak během 9. století tak nad ním byla postavená vlastně loď prvního kostela.
25: Studenti se zapojili do revizního výzkumu Velkomoravského hradiště. Navazují na archeology, kteří tu v 60. letech minulého století odkryli základy jednolodního kostela s rotundou a kolem něj více než 400 hrobů. Teď odkryli 3 nové a předpokládají, že přibude ještě 4. Vysvětluje vedoucí výzkumu Petr Dressler.
6: Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou 2, uvidíme se, ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho.
25: Nově odkrytá kostra je v celku a leží přímo v prostorách kostela.
6: Má hlavu položenou na kamenech, což je právě typické, takže předpokládáme, že teda z toho 9. století, z období té Velké Moravy, jak se říká.
25: Při výzkumu archeologové ale objevili ještě další obrovské množství kostí z novověku, doplňuje Renáta Přichystalová.
26: Dlouhé kosti horních a dolních končetin byly uloženy, jak když máte zápalky v krabičce, byly uloženy v jedné se.

0: Jana Gulda.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odsoudil včerejší útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Útok označil za zbabělý a odporný teroristický čin. Podle Babiše je důsledkem neřízené migrace, kterou dlouhodobě uplatňovala Evropská unie. Po útoku jedna žena zemřela, dalších 29 lidí je zraněných. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt dnes oznámil, že útok v Berlíně byl zřejmě islamistický terorismus. Policie po útočníkovi stále pátrá. Hasiči dohasili požár 5 hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet tam začalo včera kolem 16. hodiny. Na místě zasahovaly desítky hasičů a taky vrtulník s bambivakem. Dnes hasiči dohasili skrytá ohniska a teď už místo postupně opouští. Podle velitele zásahu Aleše Bucifala při zásahu nikdo nebyl zraněn. V Paříži dnes končí cyklistický závod Tour de France. Poslední etapu symbolicky zahájí i zakončí na pařížském Champs-Élysées. Kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie je poslední etapa kratší, asi o 40 kilometrů. Peloton letos tradičně vyšlápne i na pařížské tržiště Montmartre. A do švýcarského Valais se sjela asi 100 hráčů na alpský roh. Město tradičně organizuje mezinárodní festival Alphornu. Slavnosti provází folklorní vystoupení tanečníků, hráčů na kravské zvony a zpěváků, kteří se osvojili techniku takzvaného jodlování. Vrcholem festivalu je mezinárodní soutěž o nejlepšího hráče na alpský roh. Sport. Fotbalisti Slávie zahájili nový ročník šance ligy duelem proti Slovácku a podrobnosti přidá z Edenu Adama Weidenthaler.
2: 70. minuta právě končí, Slávisté vedou nad Slováckem 4-1 a navíc má soupeř jednoho vyloučeného hráče. Přímý přenos dál vysíláme na digitálním radiožurnálu Sport z Prahy. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: 17 hodin a 30 minut vstoupí do ligové sezony Jablonec proti Olomouci a ve 20 hodin pak Hradec Králové proti Pardubicím.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Divišova a požár v Praze ve Vídeňské. Na D1 z Brna do Prahy pomalu před sjezdem na Divišov na 41. a půltém kilometru se dojíždí do nesouvislé kolony. Ta pokračuje na most Šmejkalka na 24. kilometr. Tam je omezení, je to celé na půl hodiny. Na D3 respektive silnici 3 na trase z Českých Budějovic do Prahy je silný provoz, nejprve na konci dálnice před Milíčínem, následně se popojíždí kolem Botic, Rušno je také před i za Benešovem a znovu se jede pomalu také před Senohraby. V Praze ve Vídeňské u Vestce při odbočení k čerpací stanici Shell hlásíte požár?
5: Tak u čerpací stanice Shell za kruhovým objezdem hoří osobní automobil, tak asi tam dají lidi pozor.
4: Na místě už jsou hasiči, také policie. Ta provoz zastavila, odklání provoz zpět na okruh, případně se dá jet také směrem na Jesenici. Z Prahy do Jesenice se dá jet teď přes Hrnčíře, případně po D1 a po okruhu. A na jižní spojce směrem na Barandovský most před Lanovým mostem po nehodě už nic nepřekáží a kolona se téměř rozjela. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle taky bouřky. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nic osobního.
6: Prostě biznis.
3: Jana Klímová.
6: Petr Šimůnek.
3: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
6: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
3: Pět odborových organizací působících na pražském letišti je ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa letiště Praha, kterým se už od 1. srpna stane Radomír Lašák.
6: Odbory se bojí propouštění a prodeje majetku. Pamatují si totiž Lašáka z doby, kdy stál v čele českých aerolinií. A ty už neexistují. Probereme, co z biznisu o Radomíru Lašákovi víme.
7: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu.
8: Akcí letiště.

0: Na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro...
1: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák.
2: Pro některé různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže...
3: Radomír Lašák, odborů strašák. Myslíš, Petře, že je to oprávněné?
4: Tak v každém případě ten rým je geniální, to Radomírovi Lašákovi ten start 1. srpna úplně nezávidím.
3: Já jsem v dětství psala básničky.
4: Ale krásná věc to je. No, tady v Česku v aeroprůmyslu mají dvě jména jasnou skvrnu z minulosti. Jedno jméno je Jaroslav Tvrdík a to druhé je Radomír Lašák. A jednoho z nich si vybralo ministerstvo financí jako nového šéfa letiště. Takže tak to asi cítím.
3: Fakt je, že to bylo překvapení určitě. A já k tomu musím říct, že jsi zmínil tady ty dvě jména, Jaroslav Tvrdík, Radomír Lašák. A je faktem, že musíme přiznat Radomíru Lašákovi k dobru, že tu zkázu pozdější ČSA opravdu začal právě Jaroslav Tvrdík a Radomír Lašák byl ten, kdo se měl pokusit to zabránit. On tam tehdy přišel s takovou tříletou strategií, která se jmenovala OK. Ta firma tehdy měla...
4: Změnila se na KO.
3: No, změnila se na měla znamenat, že ČSA budou OK. Přišel do firmy, musíme říct, prostě, že ČSA měli tehdy přes 300 milionů ztrátu, obrovské dluhy, které zbyly právě po nákupní horečce předchozího šéfa Jaroslava Tvrdíka. A já jsem mluvila s x lidmi z biznisu, kteří v době Lašáka ČSA buď znali a nebo tam působili a podle jednoho člověka, který s ním pracoval, tak prostě jednoznačným viníkem úpadku českých aerolinií opravdu byl Jaroslav Tvrdík. Ale faktem je, že právě Radomír Lašák to měl dát pro stát, tedy dokupy, připravit ČSA na budoucí prodej, ale to se mu nakonec nepovedlo, i když dva roky, co on tam byl, on přišel v roce 2006 a byl tam do začátku října 2009, kdy předčasně vlastně odešel tam odtamtud, tak jemu se podařilo na dva roky tu firmu vytáhnout skutečně z té ztráty, měli nějaké 100 milionové zisky, ale bylo to vlastně díky tomu, že rozprodávali majetek. Jenomže už v roce 2009 se ČSA tedy opět propadly do ztráty a ta nakonec, na konci roku, už teda po jeho odchodu, tak byla 3,7 miliardy korun. A to bylo jasné už na ten podzim, že se to tam řítí. Už pololetí měli 1,8 miliardy mínus. To Radomír Lašák teda neustál a v tom říjnu skončil, což teda muselo mimochodem bolet. On to také ukazuje něco o těch poměrech v ČSA. A to nejenom teda bolelo, to nejenom reputačně, ale finančně, protože víš, jaký tam byly platy tehdy třeba ve vedení ČSA?
4: Nemám představu, jo. Je to 10, kolik, pomalu 20 let zpátky.
3: Přesně, bavíme se o roku 2008.
4: Řádu jako, nějakých 100 tisíců, něco 20. Takové.
3: Takže bylo to 300 tisíc jako plus bonusy, takže kolem třeba 400 tisíc, takže ve firmě, která prodělává 4 miliardy. Ale to se netýkalo jenom vedení, ale to byly právě i piloti, zaměstnanci, což
4: vysoké
3: tam...
4: Vysoké platy obecně.
3: Jo, a ještě sliby navyšování, co tam zbylo ještě po Jaroslavu Tvrdíkovi, ale je potřeba říct, že prostě Radomíru Lašákovi se nepodařilo tohleto překonat, prostě dohodnout se s těma lidma, což je teda další věc, kterou jsem slyšela, že to bylo jeho největší selhání, že absolutně nebyl schopen komunikovat s těma lidma, že si je vlastně postavil proti sobě.
4: A tam je teda důležité ještě říct, že přece jenom on taky měl proti sobě nejenom ty lidi, s kterými neuměl komunikovat, ale taky kontext, protože
3: přesně.
4: Bavíme se o době, kdy padly Lehman Brothers a začala největší finanční krize.
3: 2008-2009 vylítly obrovské ceny ropy na $150 za barel, takže krachovaly nejenom banky, jak jsi říkal, ale i jiné letecké společnosti. A co ještě je potřeba zmínit, také tehdy v té době začínal nástup nízkonákladových leteckých společností a to tedy nezachytili ani Jaroslav Tvrdík, ani Radomír Lašák.
4: Takže to je působení Radomíra Lašáka poprvé v českých aeroliních, ale jak se tam vlastně dostal, protože to, já si ho nepamatuju, jakože by to byl nějaký známý, světoznámý letecký odborník.
3: Ne, to nebyl. Těsně předtím, teda než přišel do ČSA, tak byl 2 roky v představenstvu ČEZu, bylo státní firmy, a předtím byl v Komerční bance, k tomu se možná ještě dostaneme, ale já, co jsem dohledávala, jak to vlastně bylo, tak když on skončil, tak E15 napsala, že jí manažer jedné známé headhunterské agentury, která pro ministerstvo financí tehdy dělala nějaký předvýběr manažerů pro ČSA, řekl, že Lašáka jako restrukturalizačního manažera jim tehdy doporučoval Ivan Langer z ODS. Každopádně, teda, jak jsem říkala, on měl předtím významnou pozici v ČEZu, měl pod sebou personalistiku a akvizice, což bylo důležité. Mimochodem tedy v té době taky se stal šéfem divize akvizic v ČEZu Vladimír Šmalc, opět postava z ODS a také manžel Petry Šmalcové, která byla předtím ředitelkou na Dace ČES a pak také byla s Radomírem Lašákem spojená v ČES a mu dělala třeba ředitelku kanceláře potom. A ještě bych zmínila Komerční banku, protože to si myslím, že to byl vlastně začátek kariéry Radomíra Lašáka. On se propracoval s Ústí nad Labem postupně až do vedení Komerční banky v 90. letech a dostal se vlastně potom do takového řídícího výboru Komerčky.
4: Rychlá kariéra v bankovnictví.
3: Připravovali vlastně nakonec Komerčku pro privatizaci. Ta privatizace dopadla dobře, koupila ji Societe Generale, která vlastní Komerčku do dneška, a myslím si, že to vlastně mu udělalo potom ty ostruhy, jako že mohl jít dál. I když jeho druhá mise po Komerční bance byla restrukturalizace e-banky, tehdy ze skupiny PPF, a ta tedy nedopadla nějak dobře.
4: No, tam je zajímavé taky říct, ty jsi zmiňovala ODS, Jaroslav Tvrdík byl tehdy spojován s ČSSD.
3: On nakonec po svým angažmá v ČSA dělal, myslím, že volebního manažera
4: ano,
3: ČSSD.
4: Ale že? Proč to říkám, že ČSA v tu dobu byly zlaté vejce, což se možná dá říct pořád ještě o letiště ČSA. Jsme řekli, že po akci OK skončili KO a že už dneska vlastně neexistují. Hmm. Vidíme pár letadel na letišti.
3: Ale skončili, který... tak tam byly potom další pokusy, že vznikl český aeroholding, kdy to právě spojili s letištěm právě.
4: Těch kroků tam bylo spoustu, ale teď už vidíme ČSA asi 2 nebo 3 letadla, které mají livrej ČSA, ale ta společnost Altomen...
3: Skončila v roce 24.
4: Přesně tak. Ale zpátky k Radomíru Lašákovi. Když neúspěšně přistál z ČSA, a asi bez podvozku, dá se říct. Co bylo potom? Co dělal vlastně potom do té doby, než se znovu vynořil tady jako šéf letiště?
3: Ale těch informací není moc. Když se podíváme do obchodního rejstříku, tak z toho, co je dohledatelné, tak byl v orgánech pár nějakých jako firm, které spíš spravovaly nějaký majetek, a do roku 2015 byl třeba místopředsedou představenstva firmy Šiškův mlýn, o které se toho teda opravdu moc neví, zřejmě provozovali nějaký penzion. Předseda představenstva byl dříve blízký spolupracovník a právník Martina Romana, což byl bývalý šéf ČEZu, právě v éře, kdy tam byl pan Lašák.
4: Žádná velká firma, Šiškův mlýn.
3: Asi ne, no. A potom jako je určitě zajímavá etapa právě od toho roku 2015, kdy se Radomír Lašák objevuje jako majitel, jednatel firmy Zlatý kříž, a ta obnovila takové původní nějaké prvorepublikové lahůdkářství na Praze 1. Ten Zlatý kříž, to je Jungmanovo náměstí a roh Jungmanové ulice.
4: Dneska je tam Starbucks.
3: Dneska je tam Starbucks, ale z boku pořád v té Jungmance, tam myslím si, že někdo tam teď provozuje
4: chlebíčky,
3: někdo jiný.
4: Dělá.
3: Ale prostě byly to chlebíčky, kafíčko jako a tak. A mimochodem jsem pak našla, že mezi jejími klienty byl třeba ČES, že jo. No, a, ale tak
4: objednával
3: prostě...
4: Objednával na Zlatém kříži.
3: Asi jo, ale prostě tak podnikali. No a asi se jim po určitou dobu dařilo, ale nakonec to neskončilo dobře. Ta firma vlastně skončila, než šla do likvidace, pak teď skončila potom před 2 lety asi v insolvenci, zůstaly nějaké dluhy, neměla prostředky, a podle toho, co jsem našla v insolvenčním rejstříku, tak to skončilo teda opravdu nějakou velkou nepříjemnou bitvou nebo sporem, bych řekla, s majitelem budovy, kde ty lahůdky sídlily, palác Zlatý kříž, kde se tam řezali s firmou o výši nájmu. Oni nárokovali, že měli mít nějakou slevu, tu ale nedostali, takže
4: to,
3: prostě...
4: To všechno se v podnikání může stát, ale bez despektu. Šiškův mlýn a Zlatý kříž, to nevypadá jako úplně jasná kvalifikace pro to, aby člověk mohl řídit letiště. Ministerstvo financí ale napsalo, že aktuálně Radomír Lašák přichází ze společnosti Grant Thornton a dříve prý působil ve vrcholných manažerských pozicích jak v soukromém sektoru v České republice, tak taky ve Spojených státech nebo ve Švýcarsku. Našli jsme něco, kde Radomír Lašák nebo Radomír Lasák nám z Google leze jako vrcholový manažer v Americe nebo ve Švýcarsku?
3: Já jsem nenašla, možná jsem špatně hledala, ale nenašla jsem ve veřejných zdrojích. Možná, že třeba v těch Spojených státech to mohlo nějak souviset se Zlatým křížem, třeba nevím, těžko říct. Ale jinak teda ohledně firmy Grant Thornton, což je samozřejmě
4: renomovaná velká firma,
3: která tady má svůj pobočku, tak podle jejich odpovědi na moji otázku, teda čím se pan Lašák tam zabýval, tak mi napsali, že s ním spolupracují v posledních letech jako s externím seniorním expertem na vybraných projektech, ve kterých může zužitkovat své předchozí manažerské a statutární zkušenosti, zejména v oblasti transakcí a strategie.
4: No ale kdyby se na to člověk podíval znovu, tak jak jsem říkal, podívejme se na nového šéfa letiště, co má za sebou, tak víme, že má za sebou ty 4 nebo 3 neúspěšné roky v ČSA, jak to přebíral a tak dále, to jsme si řekli. A potom toho moc nevíme, takže jako to není...
3: Pak nějaké podnikání a vlastně moc nevíme, no, přesně tak. Člověk, který s ním pracoval vlastně i v době ČSA, tak říká, že ten jeho životopis vlastně neobsahuje zas až takové věci.
4: To se snažím naznačit celou dobu, ale... Jako... Vůbec nebudeme Radomíra Lašáka dál hodnotit, v každém případě on 1. srpna urychleně, mělo to být původně až na konci srpna nebo 1. září, ale naše Lerová se rozhodla ho instalovat vlastně o měsíc dřív.
3: Tak, na základě výběrového řízení.
4: Výběrového řízení už teď má proti sobě odboráře Lašák, Strašák, to se mi fakt, doufám, že nás neslyší ty odboráři, protože tak ho asi přivítají. Ale to výběrové řízení, jak to vlastně vypadalo? Kolik tam bylo lidí? A je jasné, proč Radomír Lašák vyhrál?
3: Nevíme, ministerstvo financí to zdůvodnilo tím jeho životopisem.
5: To znamená, že on dostane smlouvu vlastně bez konkurenční doložky, což znamená, že kdykoliv může skončit a musí se...
3: Údajně tam bylo asi 5 lidí a z toho tedy jeden byl ten dosavadní šéf letiště, to je Jiří Pos, kterému končil mandát, čili na základě toho právě vypsalo ministerstvo financí jako majitel letiště Praha to výběrové řízení. On se, Jiří Pose, do toho znovu přihlásil, ale neuspěl tedy. Ale kdo byli ty další lidi, já osobně nevím.
4: To by bylo docela zajímavé zjistit, doufám, že ministerstvo financí to zveřejní.
3: No a k tomu ho vyzvala v minulých dnech taky opoziční ODS, kdy její šéf Martin Kupka vystoupil poměrně dost ostře proti samotnému Lašákovi.
6: Tenhle manažer nesmí dostat jako hračku do ruky letiště Praha. V případě ČSA znamenal pro Českou republiku obrovské ekonomické ztráty. A ve výsledku po jeho působení se následně prodávalo letiště za nesrovnatelně nižší hodnotu a stát ještě musel doplatit ty ztráty, které s ČSA byly spojené.
4: Odboráři teď tvrdí právě na základě té historické zkušenosti, že mají obavy z propouštění a prodeje části akcí letiště. V tom je teď strašný zmatek, protože Alena Schillerová jeden den řekne, že se letiště nemůže prodávat, protože máme speciální zákon.
5: V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
4: Aby druhý den premiér Andrej Babiš řekl, že letiště půjde na burzu, že 40% se tam dá dát a že možná v roce 2028 bude zprivatizováno tímhle způsobem. Takže je v tom aspoň pro mě zvenku strašný zmatek, jak to vlastně vláda myslí, jaký plán s tím má.
3: No a To je jedna věc, že je v tom zmatek, že jednou se řekne, půjde to na burzu, pak Alena Schillerová řekne, že ne, a pak Andrej Babiš zase ještě i spolu s Karlem Havlíčkem, vicepremiérem, řeknou, že ano.
0: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí.
3: To my asi teďka nerozlouskneme, ale Petře, dává to podle tebe smysl prodat kus letiště Praha?
4: To strašně záleží na to, jak se na to...
3: 30%.
4: Strašně záleží na tom, jak se na to díváš a komu to má ten smysl dávat. Pokud chce stát za každou cenu získat peníze, třeba jako z prodeje ČEZu nebo letiště, tak jako být premiérem, tak mi to asi smysl dává, protože přitečou potenciálně miliardy do rozpočtu, ale to je potřeba říct, že z ekonomického hlediska je to strašně krátkozraká strategie, která zalepí jenom díru na rozpočet, v rozpočtu na 1-2 roky. Musíme si uvědomit, že to je strategická infrastruktura, že v tom je taky nějaký zájem státu, aby bylo nějaké spojení Prahy s dalšími destinacemi. Dneska má přes 190 linek z toho pražského letiště a tam, když se to zprivatizuje, potom může být clash, může tam být konflikt zájmů mezi státem a potenciálními novými soukromými vlastníky, kteří budou chtít zisk a nebude je zajímat, jestli se lítá do Gruzie nebo nelítá.
3: Jasně, na druhou stranu jako není úplně neobvyklé, že i letiště v jiných zemích prostě mají třeba soukromé vlastníky.
4: Máš naprosto pravdu, vůbec ne, jako Praha se často srovnává s Vídní, která je potřeba říct, strašně utekla před nějakými 10 lety, to bylo skoro o prsa, ale teď je to víc než o třetinu, je to vídeňské letiště větší a důležitější, ale to zrovna je na burze, ale je tam free flow akcí na burze jenom 5,7%, ale 44% vídeňského letiště patří IFM Airport Group Europe, což je součást australského infrastrukturního fondu, který po celém světě investuje do různých velkých infrastrukturních věcí. To znamená, že vídeňské letiště přesto všechno je takhle soukromé. Stejné je to s letištěm Frankfurt nebo z Paříží, i to je na burze. Ale co tam je zajímavé, vždycky tam má stát nějakým způsobem zajištěno rozhodující slovo. Buď tím, že má víc akcí, nebo tím, že tam je nějaké pravidlo zlaté akcie, kvalifikované většiny, která musí odsouhlasit různé
3: Jasně.
4: velké věci.
3: Tak to ale... by ale bylo tady taky, že 60% by zůstalo státu.
4: A mám pocit, že vláda takhle o tom přemýšlí.
3: Že mluví o 40%
4: tak, maximálně. Že by tam určitě byla nějaká páka, která by tu strategickou věc státní dokázala zajistit. A strašně, jako když se člověk nad tím zamýšlí, kam by šly potom výnosy z toho prodeje. Jestli by to šlo do rozpočtu nebo na to, aby se dal vyplatit speciální příspěvek důchodcům, anebo jestli by to šlo na rozvoj toho letiště, jak to bylo třeba v případě Vídně nebo i Paříže. To v tuhle chvíli není jasné. No, ale
3: Andrej Babiš o tom bohužel mluvil tak, jako že by se tím pokryly nějaké další výdaje státu, jako investice, když o tom mluvil, myslím, že poprvé to zmínil v poslanecké sněmovně v rámci poslaneckých interpelací, kde se ho právě ptali na to, kde chce stát vzít peníze na ty různé plánované výdaje.
0: Například, že bychom šli z letiště na IPO, že bychom dali 40% na trh. To by bylo peněz jak želez.
3: Ale na druhou stranu je pravda, co říkáš, že třeba by dávalo smysl, kdyby to šlo do těch investic, protože letiště má před sebou právě obrovské investice teďka právě za desítky miliard.
4: Přesně tak. Zaprvé je potřeba říct, že dnešní šéf, pořád ještě Jiří Pos, se bude loučit se skvělými výsledky. Letiště má zisk přes 3,5 miliardy, EBITDA je 5 miliard korun a připravil právě plán na velkou obnovu nebo rozšíření letiště do let 2030, 2032, 2035 a za rok, za dva, to je taky zajímavé, ten termín není stanoven, kdyby se mělo začít stavět, ale jsou připraveny investice řádově za desítky miliard korun, má vzniknout nová odbavovací hala na terminálu 1 i 2, hotely, parkovací domy, samozřejmě i dráha na letiště a tak dále, což neplatí letiště, ale někdo jiný. Nicméně to s tím souvisí. Zkrátka letiště se má rozrůstat a má před sebou velkou expanzní etapu a peníze by se mu samozřejmě hodily. Dnes ale letiště funguje a hospodaří tak, že si může půjčit i na kapitálovém trhu nebo v bankách a všichni mu rádi půjčí. A možná, že to je vlastně i že jsou to spojené nádoby, protože letiště je teď, abych použil tu terminologii, leteckou v laufu, a to znamená, že kdyby šlo na burzu, tak se prodává takový pěkný růstový příběh. Podívejte se, pražské letiště má ambici mít 22-25 milionů pasažérů a k tomu potřebuje tu infrastrukturu rozšířit desítky miliard korun na investice, takže to by se možná mohlo prodávat docela dobře. Stavět by se mělo začít 2027-2028, což přesně souvisí s tím časem, kdyby chtěl Andrej Babiš vlastně kus toho letiště dát na pražskou burzu.
3: Tak uvidíme, jak do toho růstového příběhu Radomír Lašák zapadne vlastně.
4: Třeba bude mít potom nějaký nový Rým. Tak... Lašák, pašák.
3: Taky si psal básně v dětství. Máme tu bizár nakonec, Petře. To je tvoje oblíbená rubrika.
4: Je. Byla jsi někdy naposledy na nějakém festivalu hudebním?
3: Ani ne. Na mě tam moc lidí.
4: Moc lidí. No, to je podstata festivalu, je tam hodně lidí.
3: Já si doma píšu básně.
4: 40-50 tisíc lidí i víc. A tak si představ, ty festivaly třeba v Británii mají docela problém, protože lidi právě přemýšlejí jako ty a nechce se jim tam, píšou si básně domů. Doma místo, aby šli na festival. V Británii obvykle prší, takže Glastonbury nebo další festivaly jsou spojené s tím, že tam je bahno a je to tam vlastně strašný a lidi si dávají párek a burger a tak a poslouchají muziku, ale to se mění. Teď ty festivaly investují masivně do toho, že přináší luxus. Takže ty, když tam seš a máš peníze, tak si můžeš třeba pronajmout výřivku, saunu, můžeš jít do luxusní restaurace, kterou vede Jotam Ottolenghi. Znáš Jotama Ottolenghiho?
3: Neznám.
4: Fantastická kuchařka Jeruzalém, ikonický kuchař z Izraele a z Palestiny. Žádnej párek nebo burger, dostaneš za 2000 korun menu tříchodové, párované s vínem, které stojí 3000 korun. Na jiném festivalu si můžeš koupit koš od Fortnum & Mason za 100 liber a sedět a poslouchat muziku a mít tadyhle ten košík a dávat si foie gras nebo něco takového. A můžeš mít taky speciální záchody za 80 liber, když si připlatíš. Můžeš mít výřivku pro 6 lidí za 460 liber. To všechno na tomhletom blátivém festivalu. Ale má to jednu malinkou vadu na kráse. Třeba loni to právě na tom největším festivalu v Glastonbury zkoušela firma, která skutečně pronajímala luxusní jurty za víš za kolik?
3: Nevím.
4: Za 10 000 euro. Bylo to takový package ze vším všudy, s jídlem a tak dále.
3: Liber.
4: Liber, 10 000 liber, přesně tak. Ale mělo to tu chybu, že než ten festival v Glastonbury začal, tak zkrachovali. A ty lidi, kteří zaplatili těch 10 000 liber, nemají co? Nemají nic.
3: Jo, no, tak podle mě hlavně jezdíš na festival právě proto, že tě baví, že jsi prostě spocený a že se tam mačkají s lidma.
4: No, jako, to jsme my, generace X, ale...
3: A že máš prostě boty od bahna.
4: Ne, zetkaři ne, zetkaři potřebují výřivku.
3: Já to nejsem.
4: Zetkaři vytáhnou 100 liber a jdou si na piknik.
3: Jdem se rozloučit.
4: Dneska je to opravdu všechno.
3: Tento i další díly pořadu Nic osobního, prostě biznis najdete na webové stránce Českého rozhlasu Plus anebo ve všech podcastových aplikacích.
4: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
3: a Jana Klímová.
7: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: K čemu všemu nám slouží koruna?
9: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
8: Kurs koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů nebo eur a opačně. V tržních ekonomikách, a tedy i u nás, se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu. To, jak je koruna drahá nebo levná vůči ostatním měnám, je pro nás důležité, protože nám to buď prodražuje nebo zlevňuje zahraniční nákupy a dovozy zboží do Česka a naopak cenově zvýhodňuje nebo znevýhodňuje zboží a služby, které ven vyvážíme. Silná koruna je dobrá pro ty, kteří utrácejí své peníze v zahraničí a nakupují zboží ze zahraničí u nás, protože jejich nákupy to zlevňuje, ale naopak znevýhodňuje vývozce, pro které je lepší koruna slabší. Díky ní se totiž víc vydělají a při slabším kurzu měny mohou navíc své ceny v zahraničí snížit a zlepší si tak svoji konkurenceschopnost na zahraničním trhu.
10: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně. Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Fotbalisti Slávie vstoupili do ligové sezóny výhrou nad Slováckem. Nehodu vyšetřují na dálnici D10 na 12. kilometru směrem do Prahy. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Český národní registr dárců dřeně zapsal letos 8 000 nových zájemců. V Česku jsou registry dárců 2, do toho při nemocnici IKEM se letos zatím zapsalo 1500 dárců. V obou registrech dohromady je přes 200 000 lidí. Věkový průměr potenciálních dárců se ale daří snižovat. Kromě online kampaně zaměřené na generaci Z, výjíždějí pracovníci registru přes léto na kulturní akce. Teď lidi můžou potkat třeba na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Čuje mluvčí registru Klára Conková.
11: Až začne semestr, chystáme se na naší tradiční tour po vysokých školách, už to domlouváme a to jsou nábory, kdy jedem po jednotlivých fakultách a vyloženě nabídáme studenty na všech vysokých školách. Ty vysoké školy střídáme, máme s nimi už dobře rozjetou spolupráci.
1: Policisti stále čekají na druhý znalecký posudek v případu úniku kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do tuků na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Několik dní kvůli tomu nemohly vodárny pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže.
12: Znojemský vodoprávní úřad před prázdninami dokončil zápis o tom, jak jednotlivé složky havárii řešily. Strany se pak k dokumentu mohly vyjádřit a neměly žádné připomínky. Úředníci teď pošlou zápis policii. Odstraňování následků úniku kejdy oficiálně ukončili na začátku května. Bezprostředně po havárii kvalitu vody monitorovali jak vodohospodáři, tak i vodárny. Ty tehdy preventivně navážely cisternami vodu do vodojemů. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: V Hormuzském průlivu podle iránské agentury Tasnim explodoval ropný tanker potom, co najel na námořní minu. Údajně se odchýlil od Íránem stanovené trasy. Teherán incident dosud nekomentoval a tvrzení o výbuchu zatím není jak ověřit. Hormuzská úžina je klíčovou globální dopravní trasou. Před začátkem konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem tam proudila zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Radiožurnálu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vědec působil. Několik let se mimo jiné věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Jungwirth o tom mluvil loni na Českém rozhlase Plus v pořadu Leonardo Plus.
13: Někde tak jako uprostřed, ten systém jako se nemůže rozhodnout, jestli je elektroid nebo kov, tak tam vzniká to, čím se říká nehomogenní. Ty část toho systému už je kovový, část je ještě pořád elektrody. To se také vědělo. To nové, co s tím přicházíme, je, že v tomhletom přechodném stavu ten systém, tím, jak se ty molekuly v kapalině mohou hýbat, tak on se přepíná velmi rychle mezi kovem a nekovem. A tohleto velmi rychlé přepínání, to je ten nový jev.
1: Pavel Jungwirth taky dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku.
7: Sport. Fotbalisté Slávie zahájili cestu za obhajobou titulu v Šancelize vítězně. Do nového ročníku nejvyšší soutěže vstoupili vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Za necelou půl hodinu začne duel Jablonec Olomouc. Ve 20 hodin má výkop utkání Hradec Králové Pardubice. Brit Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Pořadí šampionátu dál vede Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který dojel třetí. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson deblový titul
14: na pražském turnaji nezískali. Ve finále na Štvanici podlehli Britkám Dartové a Lumsdenové 2x4-6. Utkání sledovali i účastnice fedcupového finále z roku 1986 v čele s Helenou Sukovou a Hanou Mandlíkovou. Pro mladé české tenistky to byla čest, pokračuje Havlíčková.
15: Určitě, samozřejmě jsou to legendy našeho sportu a to, že se tady na nás dívali, tak je skvělý a doufáme, že jsme se jim aspoň trošku líbili a nejsou zděšení z toho, co tady teď nastupuje za generaci.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolona na D1 u Divišova a nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Na D1 z Brna, z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim zpomalíte na 42. kilometru. Různě pomalu se jede do omezení na 24. kilometr, je to na půl hodiny. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D10 z Turnova do Prahy zpomalíte za sjezdem na Starou Boleslav na 14. kilometru, co brzdí provoz, poví náš zpravodaj.
17: Průjíždí se jedním kruhem, je to ta policie, je to nehoda osobního auta.
16: Zpoždění přes 10 minut a narůstá. Na silnici 3 z Tábora do Prahy je stále silný provoz, největší kolona teď popojíždí mezi Voticemi a Olbramovicemi, zpoždění 10 minut. Na silnici 20 z Plzně do Písku hlásíte stojící auto v místě oprav za Blatnou.
18: Za Blatnou bez zúžení, kde nám dělají nový povrch, směrem na Písek upadlo levý přední kolo, takže to tam za ním roku posuje.
16: A v Praze v Cínovecké směrem z centra za sjezdem na Ďáblice nehoda, tvoří se kolona, brzdí se už na konci Liberecké a zdržíte se 10 minut. Další Zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: A to pokračuje po zprávách 17 hodin a dnes je neděle 26. července. A následující půlhodina bude plná aktuálních témat. Například Ministerstvo práce dokončilo vypořádání připomínek k novele zákoníku práce. Zavádí pravidla rovného a transparentního odměňování. Co to znamená pro firmy a co pro zaměstnance? Antidopingový výbor by se od příštího roku mohl rozšířit o takzvanou Integrity Unit. Na jaké další oblasti sportu se výbor zaměří? V 60 letech náhle zemřel jeden z nejuznávanějších českých vědců Pavel Jungwirth. V čem posunul českou vědu a v čem spočívá jeho největší přínos? A válka s Íránem vyčerpala americké zásoby raket rychleji, než je Pentagon dokáže doplňovat. Co to pro USA znamená? Příjemný poslech přeje Štěpánka Martanová.
9: Odpolední plus.
19: A tady je naše první téma. Od ledna má v Česku platit část novely zákoníku práce, která zavádí evropská pravidla rovného a transparentního odměňování. Ministerstvo práce a sociálních věcí už dokončilo vypořádání připomínek a jak upozornil server Česká justice, po několika měsíčních jednáních a překvapivých zvratů nakonec zachovává většinu původních povinností. Reaguje ale na část výhrad zaměstnavatelů. Třeba o informace o mzdách kolegů na srovnatelných pozicích budou moci zaměstnanci žádat jen jednou ročně. Zaměstnavatelské svazy varují před tím, že nová pravidla budou pro firmy velmi náročné. A jestli to tak bude, to teď probereme s Jaroslavou Rezlerovou, šéfkou Asociace personálních agentur a vedoucí sekce zaměstnanosti a trhu práce Hospodářské komory. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Ona, ta novela, bude nabíhat postupně, ale ta nejzásadnější část, zřejmě tedy už od ledna, zmiňované informace o odměňování. Co podle vás v praxi může na tuzemském pracovním trhu změnit?
20: Bude to určitě zajímavé sledovat. Vlastně pokud se podaří ten zákon přijmout, což asi nic tomu nehrozí, nebrání, tak by to od 1. ledna mělo vstoupit v platnost. První report by tedy zaměstnavatelé s 250 plus zaměstnanci měli podávat právě za ten rok 2027, což znamená až na začátku roku 2028. ale pro všechny zaměstnavatele to bude znamenat, že už budou muset mít k dispozici pro svoje zaměstnance na požádání nějakou takovou strukturu mest nebo platů, které jsou na srovnatelných pozicích těm jednotlivým lidem dávány. A už tam si myslím, že hodně firem s tím dneska trochu bojuje. Takže uvidíme, jak to bude vypadat v praxi. V tuhletu chvíli se můžeme jenom dohadovat, že to nebude jednoduché.
19: Je vlastně důležité a proč případně vědět, kolik berou na stejné pozici moji kolegové podle vás?
20: No, vy nesmíte vědět, kolik bere konkrétně ten jeden určitý člověk, ale měla byste vědět, v jaké kategorii mzd nebo platů, záleží, že jestli je to státní správa nebo privátní sféra, se pohybujete. A to si myslím, že je zcela fér, jo? Aby lidé nebyli zbytečně podhodnocováni, anebo aby třeba někdo nový nebyl extrémně nadhodnocen nad tou skupinou již existujících zaměstnanců, kteří pracují na srovnatelné pozici. Takže ta firma, která dneska tohle to nemá vyjasněné, si musí ty věci dát do pořádku, musí si to nastavit, což si myslím, že takový jako systém hodnocení pracovních míst, kategorizace práce stejné hodnoty a pak jako nějaká schopnost té firmy objektivně obhájit případné rozdíly v odměňování na té samé pozici při té práci stejné hodnoty, že nebude na škodu. Mhm. A je pravda, že teda z toho, co víme z trhu, na to se firmy dneska už skutečně zejména ty větší připravují.
19: Česko dlouhodobě vykazuje jeden z nejvyšších mzdových rozdílů mezi pohlavími v rámci Evropské unie. Průměrný rozdíl v hrubých výdělcích mužů a žen se pohybuje okolo 18%, přičemž medián hrubé měsíční mzdy žen bývá o zhruba 6600 korun nižší než u mužů, data zveřejňuje statistický úřad. Může tato novela posílit ženy na trhu práce, aby jejich platy byly srovnatelné s muži?
20: Ano, dokonce za tímto účelem byla vlastně napsána, nebo byl to jeden z těch hlavních cílů. Ty rozdíly v platech a mzdách mužů a žen jsou v České republice skutečně pořád jako relativně vysoké. Významně nad evropským průměrem se úplně nepohybují, že tam je to asi 13%, ale jsme vysoko ve srovnání s těmi, dejme tomu, vyspělejšími zeměmi na západ od nás. To, co tomu ale hodně pomáhá, a tady je potřeba si to říct otevřeně, je dlouhá mateřská dovolená v České republice, kdy u nás ženy zůstávají dlouho s dětmi na rodičovské, mnohdy i proto, že nemají možnost se vrátit do práce, že nemají žádnou nabídku třeba flexibilního zkráceného pracovního úvazku, a samozřejmě mezi tím se ve firmě přidává, lidé se rekvalifikují, postupují dál a ta žena se tam vrátí prostě v tom bodě, ve kterém z té práce odešla. Takže část toho gapu je zaviněna zejména tímto. Možná, jestli dovolíte, ještě jednu poznámku k tomu. Nejvyšší rozdíly mezi muži a ženami jsou, a pro mě to bylo také překvapivé, na úrovních vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří dělají buď velmi specializované pozice, doktoři, inženýři, specialisté v inženýrství, další a další jsou manažerské, vysoké manažerské pozice a ty rozdíly jsou až 25%. Jo? Takže paradoxně největší gap mezi muži a ženami jsou vysoko kvalifikované pozice, u těch nižších středně nebo méně kvalifikovaných pozice dostáváme až pod 10%. Takže i tady ta nerovnost existuje.
19: Dá se říct jednou větou, paní Rezlová, prosím vás pěkně, kdyby se ty platy mezi muži a ženami daly po přijetí té novely srovnat? Bude to otázka měsíců nebo let?
20: Bude to otázka více let, třeba 3 nebo 5.
19: Novela zákoníku práce z pohledu šéfky Asociace personálních agentur a vedoucí sekce zaměstnanosti Hospodářské komory Jaroslavy Rézlové. Díky za váš čas a informace. Hezký den.
20: Děkuji, nashledanou.
19: Je 17 hodin a 13 minut a posloucháte Český rozhlas Plus. Antidopingový výbor by od ledna už neměl řešit jen užívání zakázaných látek ve sportu. Podle novely zákona o podpoře sportu ministra Borisy Šťastného z motoristů by se měl rozšířit i o takzvanou Integrity Unit. Nově by se tak zabýval třeba prevencí diváckého násilí anebo širší ochranou sportovců. O chystaných změnách teď budeme mluvit s reportérkou Adélou Burešovou. Hezký den.
2: Hezké odpoledne. celkem vyšlo o 3 další odvětví, kterým by se výbor nově věnoval. Jak jsme řekli, jednou z nich by byla prevence diváckého násilí, typicky třeba na fotbalových stadionech. Dál potom takzvaný safeguarding, tedy ochrana samotných sportovců před jakoukoliv formou násilí, diskriminací nebo šikanou. A tím posledním pilířem je pak prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, tedy match fixingu. Podle předsedy antidopingového výboru Martina Číška by se v tomto ohledu mohlo Česko inspirovat v zahraničí.
21: Třeba v té oblasti toho match fixingu tam potom to funguje, že tam je nějaký zástupce sázkových kanceláří, který je v kontaktu s někým tady z toho Integrity Unit a vlastně se tam řeší ta metodika, vyhodnocují se různý fotbalový utkání a pak se když tak přivolává policie, když je tam nějaký podezření.
2: Co se týče toho zmiňovaného safeguardingu, ten by měl primárně zajišťovat férové a bezpečné sportovní prostředí, případně pak i řešit jakousi šedou zónu sportu, tedy moment, kdy se třeba běžný fyzický kontakt nebo nějaký přísný tlak na výkon změní v šikanu nebo ponižování, vysvětluje předseda výboru Martin Čížek.
21: Ten sport je specifický, jo? Ten trenér přece se nějak toho sportovce dotýkat musí a teď už je to přes čáru nebo ne. Takže tady by měl být nějaký mezičlánek, který to bude monitorovat celorepublikově a bude dělat jako prostředníka.
2: Antidopingový výbor ale nebude mít žádné sankční pravomoci, více by měl naopak spolupracovat se sportovními svazy, kterým by dával třeba metodiky nebo doporučení, jak tyto negativní jevy ze sportu eliminovat. Větší agendou se logicky výbor taky rozšíří o nejméně 3 pracovní úvazky a co se týče dopadů na rozpočet, tak ty zatím vyčíslené podle Číška nejsou.
22: Zmiňovala se i to divácké násilí na stadionech. Tam ale ministr pro sport Šťastný uvažoval o kamerách na stadionech. V jaké je fázi tento návrh?
2: Tato novela, vlastně, která se týká antidopingového výboru, nepřímo podle ministra Šťastného souvisí právě i s tímto návrhem na chytrý stadion, jak ho ministr Šťastný nazval. Antidopingový výbor je totiž součástí Národní sportovní agentury a ta by to nevhodné chování některých fanoušků na stadionech měla nově řešit, vysvětluje ministr Šťastný.
23: Především předpokládáme, že od příštího roku přijetím dalšího zákona bude Národní sportovní agentura provozovatelem vlastně databáze jako nejvyšší správní úřad, která právě bude sloužit k tomu, aby ti nezvaní hosté, kteří se dopustí něčeho na stadionech, tak už se na něj nedostali.
2: A tento návrh, na kterém pracuje i ministerstvo vnitra, je teď v paragrafovém znění, musí tedy ještě projít připomínkovým řízením a platit by podle Šťastného měl od příští ligové sezóny. Jen připomenu, že reaguje na výtržnosti fanoušků na květnovém derby Slaví se Spartou. V poslanecké sněmovně k němu vznikla i pracovní skupina. Její součástí jsou i zástupci Ligové fotbalové asociace, České fotbalové asociace, Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo pak i opoziční ODS. Ta je ale ke skenování biometrických údajů na stadionech zdrženlivá.
22: No mimochodem, jak se opozice dívá na rozšíření agendy antidopingového výboru?
2: Tak třeba poslanec opoziční ODS Karel Haas tuto novelu označil za apolitickou. Naopak jde podle něj o směřování správným směrem, které by mělo pomoct mimo jiné férovému a bezpečnému sportovnímu prostředí. Jako hlavní problém českého sportu ale nevidí právě to zmiňované násilí fanoušků.
24: Z pohledu ekonomického je určitě větší problém match fixing, z pohledu lidského bude nepochybně větší problém, řeknu, bezpečné a respektující prostředí. Těch důležitých věcí je hodně, takže mě občas mrzí, že se třeba na základě derby Sparta Slavia jako prezentuje nebo zvýrazňuje násilí na stadionech, ale myslím si, že to není úplně ta alfa omega.
2: A na závěr ještě dodám, že tato novela je teď v připomínkovém řízení, kdy se k ní můžou vyjadřovat jednotlivá ministerstva nebo instituce.
22: O chystaných změnách u antidopingového výboru jsme mluvili s reportérkou Adélou. Show. Díky.
2: Díky, naslyšenou.
25: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
22: A na Plusu teď míříme do zahraničí. Spojené státy podle deníku New York Times ve válce s Íránem vyčerpaly obrovské množství raket a munice. Doplnění zásob má trvat roky. Situace je podle zdroje deníku vážnější, než si Bílý dům vůbec uvědomuje. Jaký to může mít vliv na průběh války s Íránem, to už rozebereme s naší americkou zpravodajkou Jenou Cíglerovou. Tohoto času v Česku dobrý den.
26: Dobrý den.
22: Jak vážné je to vyčerpání zásob? Mluvíme o výpadku, který USA pocítí hned, anebo spíše o dlouhodobém riziku?
0: Spíše o dlouhodobém riziku, nicméně to vyčerpání je vážné, není jenom kosmetické. Podle deníku New York Times padlo za 7 týdnů bojů přes 1000 tomahavků a to je zhruba 10násobek toho, co americká armáda běžně vyrobí za rok. Potvrdil to ostatně i hlavní poradce Centra pro strategická mezinárodní studia Mark Karsien, který říká, že u té klíčové protiraketové obrany u Patriotů je to kolem poloviny předválečných zásob a krátkodobě to tím pádem omezuje, jak intenzivně Spojené státy mohou dál tu válku vést. Dlouhodobě je to ale problém pro celou obranyschopnost.
22: A jak dlouho trvá doplnění munice?
0: Poměrně dlouho, i rok, odhadují to experti na měsíce, spíše rok až 5 let, protože výroba těchto raket je pomalá. Jak Patrioty, tak Tomahawky, oni mají složité komponenty, vyrábí se jich jen omezené množství měsíčně a Pentagon teď například dostává řádově 10 kusů měsíčně. To znamená, ne stovky, jak by potřeboval vzhledem k současné situaci. A ty vojenské firmy, armádní firmy jako RTX nebo Lockheed, ty teprve najíždějí na tu vyšší výrobu, ale reálně to zase znamená ty roky spíš než ty měsíce. Takže ten nedostatek zvyšuje riziko, že by Spojené státy mohly být hůř připravené na jiný konflikt, na nějaký potenciálně třeba ještě vážnější střet, dejme tomu, kdyby zautočila Čína ve své oblasti.
22: Deník New York Times informuje o tom, že o rozsahu problému nevěděl ani Bílý dům. Jak je toto možné?
0: No, je to podle nejnovějších zpráv tak, že jeden z amerických úředníků podle deníku varoval, že ta situace je horší, než si Bílý dům vůbec uvědomuje proto, že tam panuje určitý rozpor mezi tím, co hlásí armáda a tím, co ví to politické vedení. Takže i v tomhle kontextu je významná ta dnešní zpráva, že Donald Trump nechal po 2 týdnech nepřetržitého bombardování zastavit letecké útoky na Irán a že dává prostor diplomacii a on to viceprezident J.D. Vance i náčelník generálního štábu Dan Kane už i minulý týden podle amerických médií varovali před další eskalací a toto se zdá být jedním z těch důvodů.
22: Takže může toto vyčerpání zásob vlastně ovlivnit i to, jak dlouho a jak intenzivně bude prezident Trump ve válce s Iránem pokračovat?
0: No teď se vlastně zdá, že ano, protože ta pauza v úderech, to prohlášení velvyslance Spojených států u OSN Mikea Waltze, že Donald Trump dává prostor jednáním. I to, že Vance a Kane minulý pátek varovali před další eskalací. Tohle všechno ukazuje, že ty vyčerpané zásoby se teď vlastně reálně promítají do rozhodování o válce, že to není jenom politická vůle, ta diplomatická jednání. A ostatně žádost ministra obrany Pete Hegsetha o mimořádné finance od kongresu, tak to je vlastně informace nebo dění ve stejném duchu.
22: Shrnuje problémy americké armády naše tamní zpravodajka toho času, tedy v České republice, Jana Cíglerová. Díky moc a hezký den.
0: Hezký den.
22: V 60 letech náhle zemřel jeden z nejuznávanějších českých vědců, Pavel Jungwirth. Věnoval se fyzikální chemii, publikoval v renomovaných časopisech, jako je Science a nebo Nature. Ovlivnil obory, jako je chemie atmosféry a chemické technologie. Loni obdržel hlavní cenu nadace Neurona za celoživotní přínos vědě. Ve vysílání je teď biochemik a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky Jan Konvalinka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
22: Pane Konvalinko, v čem Pavel Jungwirth posunul českou vědu a v čem myslíte, spočívá ten jeho největší přínos?
3: Je to hned na několika polích. On byl asi jeden z nejtalentovanějších studentů Rudolfa Zahradníka, dělal kvantovou chemii a molekulové modelování a studoval to, jak se chovají molekuly v roztoku nebo v interakci s ionty nebo s jinými molekulami. Ono to vypadá jako hrozně teoreticky, ale on třeba přispěl klíčově k tomu, aby vysvětlil, jak vzniká světelný smog v Los Angeles. Ale velmi podobně, když to vypadá jako absurdně, tak také udělal se svými studenty fenomenální a vlastně úplně první počítačový model toho, jak funguje lidský sluch. A současně se velmi zabýval a vytvořil dokonalé, velmi zajímavé teoretické modely pro to, jak malé molekuly přecházejí přes biologické membrány. To jsou vlastně hodně podobné procesy svým způsobem a to přechod malých molekul přes membrány taky zní teoreticky, ale je to strašně důležité pro návrh léčiv a pro to, aby ty léčiva, které v laboratoře vymyslíme, aby procházely do buněk. To jsou všechno naprosto klíčové příspěvky Pavla Jungwirtha.
22: Takže vlastně ty jeho výzkumy nebo to, co objevil, nás provází, dá se říct, téměř každodenním životem, jestli to chápu správně.
3: Ano, tyho příspěvky, on dělá velmi základní výzkum, ale je to jeden z příkladů toho, jak základní výzkum, když se dělá dobře a když to dělá, a on byl genius, když to dělá genius, tak to má ohromné praktické dopady, to je výsledek jeho práce. Ano.
22: Říkáte, že to byl genius, tak který z jeho objevů má podle vás vlastně největší využitelnost v praxi?
3: Já si myslím, že to byly ty poslední objevy, které se týkají obecně výpočtu toho, jak se chovají malé molekuly v roztoku, jak prochází přes membrány. Doufám, že budou jeho studenti schopni na to navázat a z toho by mohla být opravdu nástroj pro medicinální chemii, který by mohl být strašně důležitý a strašně zajímavý.
22: A jak bude ta jeho pracovní skupina podle vás pokračovat dál? Na co všechno bude navazovat a bude to náročné?
3: Bude to strašně náročné. Víte, Karel Čapek napsal, že nelze nahradit muže na svém místě. Tady víte, v Čechách se často mluví o excelenci a o tom, jaký ústav excelentní. Je tady několik málo lidí v téhle zemi, kteří opravdu ne, že patří k nejlepším na světě, ale opravdu vytvářejí tu světovou špičku a ostatní se stahují k ním. On byl jedním z nich. Takový člověka nelze nahradit a na ústavu nedědíme skupiny, takže my se samozřejmě postaráme o to, aby jeho studenti, jeho pouzdoci, jeho spolupracovníci mohli dál pracovat a dodělávat svoje práce, ale budeme se pokoušet najít jiného génia, který si vytvoří novou skupinu, která nějakým způsobem na jeho práci naváže.
22: Na to se chci právě zeptat, jestli má pan Jungwirth nástupce.
3: No, on má spoustu skvělých studentů po celém světě, kteří jsou dneska i profesory na význačných západních univerzitách, že to vynikající věce je běžné, má spoustu studentů teď ve své skupině, ale jak jsem řekl, na našem ústavu, a tak se to dělá na významných světových institucích stejně, že nikdo si nevychovává svého nástupce, to ani nelze. My proti tomu bojujeme, lidé, kteří ukončí studium u nějakého vynikajícího odborníka, odcházejí do ciziny a s odchodem toho vědeckého pracovníka ta skupina končí a vytváříme a hledáme nové lidi. Už teď máme vypsaný konkurs na teda teoretickou chemii, který mimochodem vypisoval právě Pavel Jungwirth a byl klíčovou osobou při vyhledávání nových odborníků, takže musíme doufat, že z tohohle konkurzu nebo z dalších najdeme nějakého jeho nástupce.
22: Můžu vás, pane Konvalinku, ještě na závěr poprosit o váš osobní pohled, proč pana Jungwirtha, kterého jste nazval geniem, budete vy osobně postrádat?
3: On to byl strašně spravedlivý, laskavý a optimistický člověk. Kdykoliv se ho potkali, tak nejenom, že zářil úsměvem, ale z každého rozhovoru úplně vylétávali jiskry nápadů a inspirace. On byl ohromně inspirativní, ohromně bystrej a ohromně přátelský člověk. Bude nám strašně chybět.
22: V 60 letech náhle zemřel jeden z nejuznávanějších českých vědců Pavel Jungwirth a vzpomínal na něj biochemik Jan Konvalinka. Děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
22: 17 hodin na celých 27 minut, teď jedno z letních témat. V minulých letech stovky, letos zatím jen desítky vodáků navštívili vodácké kempy u řeky Lužnice na Třeboňsku. Chybí v ní voda. Řeka je sízná jen na některých úsecích, což některé milovníky vodáckého sportu odradilo.
4: Voda je docela teplá, kachny nám plavou po řece, skútr máme zaparkovaný, ale vodáka nevidíme.
5: V kempu Lužnice ve stejnojmenné obci nedaleko Třeboně stojím v blízkosti řeky s šéfem místního kempu, Zdeňkem Radostou. Vodáky tady neviděli už hodně dlouho.
4: Přijelo nám jich pouhých 5, no a všechno je to způsobené tím, že prostě na staré řece z rozvodí do Rožumberku, včetně rybníku Rožumberk, není voda.
5: Každopádně v kempu vidím auta i karavany, takže návštěvnost nějaká je i bez vodáků.
4: No samozřejmě musíme se tomu přizpůsobit, takže se snažíme sem dostat karavany a samozřejmě ubytování do chatiče, který nám tady už léta běží a v letošním roce je vidět poměrně hodně mladých lidí.
5: Teď se z Lužnice vydám do Suchdola nad Lužnicí, kde už na mě čeká provozovatelka kempu a půjčovny lodí Jana Brabcová.
6: Tady můžeme přeběhnout na druhou stranu, můžeme si sundat bocky, vytáhneme kalhoty.
5: Teď právě stojíme u řeky Lužnice, nedaleko Klikovského mostu.
6: Není to na 3 až 4 hodiny.
7: hodiny plavba do Majdaleny, ale na těch 5-6 hodinek sváču sebou plavky a jsou tam krásný písčiny, je to nádherná krajina na tu Majdalenu a rodiče můžou učit ty malé dětičky, aby pádlovali.
8: Právě přijeli vodáci, tak se za nimi půjdou podívat. Vystoupili uprostřed řeky a vodou mají pokutníky.
10: Nechceš to sem převést?
8: Jana Sukdoláková se svým manželem Martinem přijeli na Lužnici z Berouna.
10: Já jsem ta žena, co není do nepohody, tak já budu říkat, že to je hrozný, tak radši mluvte s manželem.
8: Ale úsměv na rtech ani jednomu nechybí.
11: My se pohádali, takže teď už je ten úsměv na rtech.
10: Protože původně jsme měli začít až tady u mostu, ale manžel nám dojednal delší trasu, která je úplně hrozná, takže to byl důvod hádek.
8: Chvilku pěšky, chvilku na lodi.
10: Jo, překonat kameny, ale jinak to bylo hezký.
12: V řece chybí voda, vodákům ale nechybí humor.
11: My počítáme, že to takhle bude celou cestu, ale jako těšíme se na to. Jo, možná se tady někde zachytíme trošku, ale to odstrčíme, odrazíme se a pojedeme.
13: Každý den někdo z lidí dorazí, zeptají se, vidí, že to není nebezpečný, ale takový ty sezony, kdy bylo plný tábořiště vodáků, tak tomu už dávno odzvonilo.
14: Uzavírá provozovatelka kempu Jana Brabcová.
27: Situace se pravděpodobně na Lužnici nezmění ani v následujících dnech, protože meteorologové nehlásí téměř žádné deště. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
22: Tolik poslední příspěvek další půl hodiny odpoledního plusu. Teď vás čekají zprávy a po nich krátce po 17:30 repríza sobotní osobnosti plus se Světlanou Vitovskou natáčela v Karlových Varech s Františkem Skálou. Sedmnáct hodin 30 minut. Čas zpráv a

0: poměru. Ruský noční úder na ukrajinský Charkov nepřežila jedna žena, zraněných je 12 lidí, včetně 10letého chlapce. Na síti Telegram o tom informuje náčelník oblastní správy Oleh Syněhubov. Útok a oběti hlásí taky Záporoží. Naváděná letecká bomba zabila jednoho člověka a dalších 6 zranila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Rusko v noci zútočilo 8 balistickými raketami a víc než 130 drony různého typu. A bavorský premiér Markus Söder odmítl jakoukoliv spolupráci mezi hlavní vládní koaliční unií CDU-CSU a opoziční krajině pravicovou alternativou pro Německo. Reagoval tak na výzvu saského premiéra Michaela Kretschmara, který zpochybnil formální zákaz spolupráce s alternativou pro Německo. Söder tvrdí, že spolupráce s AfD by unii kancléře Friedricha Merce rozpoltila. Sport. Fotbalisti Slávie vstoupili do nové sezóny šance ligy výhrou. Slovácko porazili úřadující mistři 5-1. Teď hraje v úvodním kole Jablonec proti Olomouci a je u toho Pavel Petr.
1: Odehráno prvních 13 sekund, stav nerozhodný 0-0 z Jablonce. Pavel Petr, Radiožurnál.
0: A ve 20 hodin se střetnou ještě Hradec Králové a Pardubice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Divišova a nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Vlašim přibrzdíte na 43. kilometru. Na silném provozu se jede do zúžení na 24. kilometr. Doba jízdy se nadále pohybuje kolem půl hodiny. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Hlavenec začíná kolona na 16. kilometru. Na 12. vyšetřují nehodu, jede se levým pruhem, zpoždění stouplo na 20 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště zesílil provoz, pomaleji se jede kolem Lochkova mezi 15. a 17. kilometrem, zdržení 10 minut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce u Velkého Rybníku a Vystrkova zůstávají fronty kvůli kyvadlovému provozu, zpoždění přes 20 minut, v opačném směru jsou kolony poloviční. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy trvá silný provoz, brzdí se na konci dálnice D3 před Mlíčínem, nesouvislá kolona pokračuje až na obchvat Olbramovic, celý úsek pojedete 35 minut. A v Praze v Cínovecké směrem z centra za sjezdem na Ďáblice je po nehodě omezený průjezd, zpoždění do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: V mých denících se ukazuje, že některé nápady mám v hlavě i přes 20 let. Pořád se objevují, mizí a zase se vracejí. Do ateliéru se snažím chodit pracovat pravidelně, hudbu si ale musím dávkovat. Říká multižánrový umělec František Skála, o kterém teď režisér Petr Slavík natočil dokumentární film. Je František Skála ještě pořád tvrdohlavý? Jak si představuje konec světa a co mu dělá radost ve veřejném prostoru? Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A dobrý poslech z Karlových Varů přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
4: Režisér Petr Slavík vás ve filmu představuje jako netradičního umělce. Existuje vůbec něco jako tradiční umělec? Nejste vy všichni umělci trošku svérázní, netradiční?
5: Tradiční umělec existuje, to je třeba takový malíř, který prostě stále maluje jenom kytice nebo tak. A většinou tradiční umělec je takový, který moc nemění ty žánry a dělá jednu věc. No.
4: Takže ta vaše netradičnost je v tom, že jste multižánr?
5: No asi jo, dělám to hodně, protože mě to baví a prostě vždycky jako třeba přejdu na něco jiného a pak se zase k čemu vrátím, takže dělám to hodně.
4: A co z toho, co děláte všechno, máte úplně nejradši? Co byste za žádných okolností neopustil, i kdybyste si musel vybrat?
5: Víte, co já říkám, že mě baví všechno, to znamená, nemám nic, žádné jako preference, to nemám.
4: No ale hudbu si musíte dávkovat, to znamená, že kdybyste mohl, tak byste jenom hrál?
5: No to jsem si říkal, kdybych třeba oslep, tak asi mě nezbývalo než hrát, jo, ale jinak tam spíš jde o ten čas, protože jako děláte nějakou svoji takovou pravidelnou činnost, kde třeba teďko posledních 7 let jenom maluju, jo, obrazy, to jsem nedělal, předtím 30 let jsem nemaloval, no tak teď jenom maluju, no ale občas do toho udělám nějaký objekty a tak, no a ty koncerty si musím dávkovat, protože nechci furt někde jezdit prostě a protože těch těles jsou asi 3 nebo 4. No.
4: Na webových stránkách skupiny Tvrdohlaví.cz, kterou jste v roce 1987 zakládal, je napsáno, že ve vaší nejstarší vzpomínce v dětství objíždíte na kole park kostela Cyrila a Metoděje v Karlíně a nacházíte různé předměty. To je vaše nejstarší vzpomínka z dětství.
5: No co si tam napíšete, to tam máte a to potom vám všichni furt opakuju.
4: No a tak pamatujete si ještě, co jste tehdy našel?
5: Jo, pamatuju. Našel jsem takový podlouhlej magnet, takovou jako destičku a byl to magnet, asi to bylo moje první setkání s magnetem a pak jsem si ho přikládal na tu mříž, kterou dělal Josef Mánes na tom kostele. A právě mě fascinovalo, že se to tam chytá.
4: A co jste s tím magnetem potom udělal?
5: No, to už nevím, asi někde zmizel, že propadli ti dějin.
4: Vy s tím, co najdete, pracujete celý život. Co vás láká na estetice odpadu, kostí, šrotu?
5: Víte co, já tomu v žádném případě neříkám odpad ani šrot. To jsou velice vzácné věci, protože to je vybráno z milionů předmětů, s kterými se někde setkáte. Já vždycky říkám jako případ, že když prostě projdu do 30 kilometrů pláže, tak seberu 3 věci, které tam najdu. A to je právě otázka toho výběru osobního. To znamená, lidi třeba mě nosí nějaké věci, že si myslí, že mě to bude zajímat a mě to třeba vůbec nezajímá. Že jo? Ale někdy mě to zajímá.
4: A našel jste už něco tady v Karlových Varech?
5: Ne. Tady se to moc nejde. Ale já se vyhýbám tomu, abych něco sbíral, jenom se prostě někdy nemůžu jako udržet. Jako nechodím záměrně na žádný bleší trhy, protože mám opravdu hodně věcí, které jsou prostě čekatelé, aby se dostali do hry, třeba aby se stali součástí nějakého uměleckého díla, ale nemůžu to do konce života nikdy zpracovat. Ale třeba naposledy jsme byli někde v Barceloně, šli jsme na bleší trh, nic jsem kupovat nechtěl a stejně jsem si koupil 2 věci.
4: Kde to všechno skladujete, když takhle si odevšet něco přinesete?
5: Tak to je taková praktická otázka, musíte mít na to nějaký prostor. Musíte mít, já mám zaprvé na venkově něco a v Praze taky mám nějaký ateliér. No.
4: Jak to vzniká, když jdete, něco se vám hodí a řeknete si, tak to si vemu a udělám z toho to a to, anebo si řeknete, to se mi jednou bude hodit, uložíte si to a pak je to teda čekatel a někdy to přijde na řadu.
5: No nebo to třeba zahodíte potom, protože jo, to je prostě, je to čekatel, ale já jsem vždycky říkal, že pokud se jakákoliv věc dostane do vlastně uměleckého díla, tak to je pro ní nejvyšší forma bytí, pokud je to nějaký předmět. To znamená, že by mě nemělo být nikdy líto i nějakých sebevzácnějších věcí, které jsou třeba z mého osobního života. Takže já jsem třeba ve Velčinské jízdárně vystavoval takový muzajon, kde byly ty nejvzácnější věci. Teď si to jeden člověk právě koupil taky ode mě, ale já jsem mu musel vysvětlovat, že to je drahý, protože jsou tam třeba hodinky po mém otci, který prostě byly, jsou nádherný, nebo z dědictví po mém otci, jo, který opravdu jsem použil, protože tam bylo potřeba je použít.
4: A vy si ty věci pamatujete, když si je schováte, anebo se na ně chodíte občas dívat a řeknete si, jdu se podívat na čekatele, který je zrovna na řadě, nebo jak to vlastně vypadá?
5: Jsou to různé úrovně, abych tak řekl. Jo, to znamená, mám třeba sklady, kde mám prostě věci od plastů nazbíraných u moře, od dřevěných různých součástí, jako od čeho možného, nebo prostě, nebo mám třeba bednu a tam jsou drátky.
4: Takže v tom jako máte starý systém.
5: No tak musíte v tom mít systém, jinak byste se to z toho zbláznil, já jsem velice pořádku milovný.
4: A když jdete a něco vás trkne do oka, tak vy to poznáte hned na první pohled, že to je něco, co by se vám mohlo hodit?
5: Někdy ano a někdy ne. A někdy se mně stalo, že mám kamaráda, který to jako poznal jako třeba líp. Že mě řekl, že to je dobrý, že tam je jako ta kvalita, že bychom to měli vzít. Jako v některých případech.
4: Co vám na to říká doma manželka, když takhle nosíte pořád domů?
5: Ale já nic nenosím.
4: Jo, vy nic nenosíte.
5: Ne, já vůbec už nic nenosím. Ne, to je, jako já opravdu tohle už dávno jako nedělám. Ale třeba, tak vám řeknu případ, když to chcete vidět, tak třeba teďko nedávno vznikl vlastně cyklus objektů, který jsem vystavoval i v Trafogalerii v Praze v Holešovicích. A to jsou vlastně takové zmenšené jako modely soch pro světové metropole. A jsou z kostí, které jsou nazbírané v Temži v Londýně. Jo, to znamená, že prostě jsem slezl tam k té vodě a tam jsou neuvěřitelně krásné omleté kosti, které už sami o sobě vypadají jako plastiky od Henry Moora.
6: A to jsou kosti lidské?
5: No pochopitelně. No, to jsou z toho velkého moru v roce 1456, takže v nich jsou i zárodky těch chorob a tak. Přijde opatrně s tím. Ale počkejte, ale ještě jsem to nedopověděl. A pod nima jsou sokly, které jsou z takové břidlice, kterou zase jsem objevil někde u kamaráda Zuzana Stivínová, oni mají takový arboretum a zdědili a tam prostě u potoka je taková nádherná břidlice, která se láme v takových kubistických tvarech, takže i po letech se ještě dokážu natchnout pro nějaký materiál, který vlastně v něm vidím tu kvalitu a pak z toho vznikly tyhle objekty, že na těch soklech byly sestavený z těch kostí. No.
6: Vaše díla často vypadají jako z jiného světa, tak kam chodíte pro inspiraci, nebo jak k vám přichází ta inspirace?
5: Víte co, já mám na to, teď jsem zrovna složil takovou písničku, kde právě s tímhletím se vyrovnávám, s touhletou otázkou a tam se zpívá řekl mi novinář, abych mu prozradil tajemství, kam chodím na inspiraci. Má každý osel svý moudra a poselství, která chce předat budoucím generacím.
6: Takže vy máte něco, co chcete předat budoucím generacím.
5: No a pak to pokračuje. Jen žádná senzace, jen žádná atrakce, jen tichá a nenápadná práce, která se objeví, až když to dozraje a bude se vám dlouho vracet.
6: Ta vaše práce ale není vůbec nenápadná, protože vy tvoříte třeba čtyřmetrový, čtyřtunový kolos. Je to socha lišky jménem Vulpes God Dratoslav von Mischling alias Slávek. Proč z drátu a proč takové jméno?
5: No, já jsem tím chtěl říct, jenom ještě se k tomu vracím, že ten výsledek není nenápadný, ale ta práce tak je zdlouhavá, mnohdy úmorná a velice nenápadná.
6: No a tak jak to vzniklo?
5: A pak ten výsledek.
6: Tahle obří věc.
5: No, vznikla tak, že jsem prostě na grafice Maxe Švabinského jedné je takovýhle pejsek malinký, který přihlíží velice dojemné scéně piety, vlastně snímání z kříže a ten pejsek tam stojí a tak jako na to kouká smutně. A on má právě takový jako hliščí ocas podivnej. A ještě ke všemu to je lept. To znamená, že vypadá jako právě trošku z těch drátů, má takovou tu splcnatělou srst, mm-hmm. Jo, takový chudáček. No a já jsem si ho už asi před 25 lety nějak nakreslil a říkal jsem si, mám ho v deníku a zjistil jsem, že vlastně by bylo hezký ho udělat obrovskýho. A při příležitosti výstavy v Drážďanech Česká sezóna, tak jsem se k tomu teda odhodlal a dokopal, že prostě jsem jako asi rok jsme na něm pracovali.
6: Takže vy se v těch denicích vracíte zpátky a hledáte tam?
5: Nehledám, ale mnohdy, když se tam podívám, tak zjistím, že něco, co teď zrovna dělám, už mě napadlo před 20 lety.
6: Vy jste toho Vulpsa vyráběl nestandardní sochařskou technologií. Jak jste ho vyráběl?
5: No je to taková vývojová práce jako vývojáře, že vlastně když chcete udělat něco, co se s tím ještě nepracovalo, tak zkoumáte, jak k tomu výsledku dospět, který chcete jako dosáhnout. To znamená, že jsem si napřed třeba nechal v pérovně hostiva vyrobit nějaký pružiny, zjistil jsem, že to nejde, že se s tím nejde. Ale udělal jsem si modílek ze žíní, z madrací, kde ten chlupatý pes prostě ho ušijete, na drátěnou kostru, pak se prostě skenuje, jo, musí se udělat kovová konstrukce, která, když se to zvětšuje potom, tak aby to vypadalo tak jako to malý, tak prostě to musí být přesný, počítá se s nějakou sílou té srsti, která se bude našívat na to a ta srst se potom vyrábí třeba 5 měsíců, 5 lidí na tom pracuje ručně. Hmm.
6: Četla jsem, že jste toho psa, lišku, věnoval odstrkovaným bytostem na okraji. Měl jste někdy vy sám pocit, že jste odstrkovaná bytost na okraji něčeho?
5: Ani moc ne.
6: A proč jste ho věnoval těmhle lidem, nebo bytostem?
5: No víte co, ono musíte ke všemu říct nějakou omáčku, aby bylo o čem mluvit. To znamená, že vždycky jako se vás ptají, co to je, jestli k tomu nějakou ideologii a tak dále. Já mám rád věci, které nepotřebují žádný komentář, ale lidi ty komentáře prostě potřebujou, aby věděli, co si o tom mají myslet. Jo, to znamená, že...
6: Takže jste si vymyslel, no, že jste ho věnoval odstrkovaný
5: bytostem. Ale je to tak, protože třeba jsem říkal, že bych rád udělal pomník rošlápnutého brouka, nebo takových věcí, kterých opravdu jako těch bídných prostě, nebo nějaký žížaly, nebo takových bídných tvorů, který opravdu nikdo jim pomníky nestaví, že jo. Protože jako mám rád přírodu. A je třeba zajímavý, že když opravdu jdete podél dálnice nebo podél nějaký silnice, tak jenom tam nacházíte ty sražený zvířátka, motýly.
6: No, když vytváříte věci, které vypadají jako z jiného světa, věříte v to, že třeba někde ve vesmíru nějaký paralelní jiný svět je?
5: No, já do vesmíru neutíkám. Já zůstávám na zemi a myslím, že tady máme dost starostí.
6: A jste fatalista?
5: Akorát bych rád, aby některý lidi se vystřelili jako už do toho kosmu a tam, aby někde se zabydleli, aby jsme je tady neměli.
6: No a vy jste fatalista, věříte v osud?
5: Ano.
6: A jaký je ten váš?
5: No dobrý.
6: Jo?
5: Mám to jako, tak to jako plyne, jako... Opravdu jako netlačím na pilu, nedá se říct, že bych něco si jako vytyčil, nějaký úkoly, ale tak to prostě přichází. A...
6: Vy jste se v roce 1974 stal členem tajné organizace BKS. Bude konec světa. Jak si konec světa představujete?
5: Já o tom zaprvé nesmím mluvit, protože to je tajná organizace, která už,
6: no teď už ne.
5: Která už hlavně uzavřela svoji činnost, protože vydala knihu 50 let tajné organizace BKS, kde všechno je, ale hlavní náplní jako té organizace byla taky taková spíš jako kulturní, ale vnitroorganizační činnost, to znamená poezie, výtvarné umění, performance, různé.
6: No a bude konec
5: díle.
6: Světa?
5: No já vždycky říkám, že už dávno probíhá. Už dávno probíhá, akorát si toho někteří nevšímají. No.
6: V roce 87 jste s dalšími 8 umělci založil skupinu Tvrdohlaví, což byla první skupina výtvarníků mimo oficiální režimní organizace od roku 68. Zůstalo z toho vzdoru z té doby něco do dneška ve vás?
5: A tak on to nebyl takový jako vzdor, ona to spíš byla nutnost, že vlastně my jsme nebyli nějak politicky jako vyhraněně angažovaní, prostě nebyli jsme v undergroundu, ale chtěli jsme pouze vystavovat svoji svobodnou tvorbu, která vlastně nebylo možné ji vystavovat. A ta tvorba byla docela radostná a barevná. Jo, to byl právě ten zlom, teda, kdy to jako s nástupem té postmoderny jsme začali dělat docela jako radostné, ale do té doby se to nesmělo. No, tak... Ten vzdor spočíval v tom, že jsme prostě měli poprvé ne kunzhistorika nebo teoretika, který by vysvětloval naší činnost, ale měli jsme manažera Václava Marhoula, který byl nezastupitelná osoba, protože nám prostě vybojoval ty výstavy, který v té době přicházela perestrojka a už prostě si netroufli vlastně některé ty výstavy nějak zakázat, protože tam není to režijní umění. Takže jsme stékali hradby těch Komančů jednu za druhou a prostě vyvrcholilo to revolucí a pak po revoluci jsme se asi za 2 roky rozpadli, protože vlastně ta funkce té skupiny už jako přestala.
6: Dneska už nemá smysl, že by se třeba Tvrdohlaví znovu sešli a znovu začali něco tvořit?
5: Ale my se tak občas jako sejdeme a občas, no takhle, my bychom byli velice rádi, kdyby nám někdo udělal výstavu, ale nikdo se k tomu taky moc nemá. No.
6: A jste vy tvrdohlaví, nebo tvrdošíní, protože jsem četla, že ono, ti tvrdohlaví tak jako vycházejí z těch tvrdošíních.
5: No, no.
6: Jste tvrdohlaví?
5: No asi jo. No asi jo, protože myslím, že všichni z té skupiny vlastně si dělají svoje umění, nikdo se nestratil nějak, jako že by dělal něco jiného, všichni jsou poměrně úspěšní.
6: Říká umělec František Skála, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Já jsem četla, že jste při natáčení dokumentu nechtěl, aby vás snímala kamera, protože vás to ruší, takže jste se natáčel sám na mobil. Měl jste v sobě dost disciplíny, abyste plnil natáčecí plány, nebo jak jste to dělali?
5: Jo, ne, to je špatná informace.
6: Špatná
5: informace, že jsem nechtěl, aby mě natáčela kamera. Ta mě natáčela samozřejmě celou dobu.
6: Při práci.
5: No jo, to je pravda, při práci. To je pravda. No tak ono tam totiž není nic moc z té mojí tiché a nenápadné práce, která probíhá v ateliéru v soukromí, kdy se člověk musí koncentrovat, a to nemám rád, když prostě mě někdo kouká do ruky, když já sám něco řeším a jsem u toho docela nervózní mnohdy, protože prostě se mě docela nedaří, tak...
6: Nadáváte třeba někdy u toho?
5: No, ani ne.
6: Ne?
5: To jako... Ale taky můžu, no ale ne, to takhle to není. Takhle to není. Ale oni mě dali ten takový pěkný iPhone, že já mám jinak tlačítkový telefon, tak mě dali ten hezký iPhone, který opravdu má vynikající obraz, ale nezvyknul jsem si na to, že bych jako chtěl natáčet sám sebe, jako že něco dělám. To je, pokoušel jsem se o to, ale v momentě, kdy skončila tato povinnost, už mě to vlastně moc nezajímalo.
6: Podle režiséra Petra Slavíka je ten film o svobodě, která se prolíná celým vaším životem i prací. Jak je důležitá v tom vašem životě, v té vaší práci?
5: No ta je důležitá, nejdůležitější ze všeho úplně. Protože člověk, když má tu možnost nedělat to, co nechce dělat, tak je to úplně ideální a má krásný a radostný život. Když se může rozhodnout, že prostě tohle to dělat nebude, a nebude to dělat z nějakých důvodů, že prostě třeba by to dělal kvůli penězům, a jinak by ho to nebavilo, no tak to je super.
6: A co byste byl ochotný pro tu svobodu obětovat?
5: No, umělec by měl být chudý. ne, to si dělám srandu. Umělec by neměl být chudý. Umělec by měl mít normálně peníze, aby mohl dobře žít a aby mohl pracovat. Ale obětovat, no mnohdy se to týká těch peněz. No. Hmm.
6: Film se jmenuje Veřejný prostor Františka Skály. Jak důležitý je veřejný prostor pro nás lidi? Jak to na nás působí? A co je pro vás veřejný prostor?
5: No, pro mě je veřejný prostor tady, že tady prostě jsou nějaký lidi a že se jim tady dobře žije a že prostě se jim to líbí. A pak je to taky určitá kultura toho veřejného prostoru, to znamená, když stojí někde nějaké sochy, nebo se to třeba týká svobody někde hrát na ulici a tak dále. A to na to vždycky si vzpomeneme, jak prostě, jaký to bylo příšerný za těch komunistů, když se nic nesmělo a všechno bylo zoufalý a prostě a furt byla nějaká buzerace někde, že jo, a tohle. No tak, a když jsme vyjeli poprvé na západ a viděli jsme, jak to může vypadat, že je tam prostě svoboda, no tak to bylo jako krásný. To znamená, že teď si myslím, že se máme jako, ač třeba zrovna nemáme jako dobrou politickou garnituru.
6: Pro někoho.
5: Já bych řekl, že spíš ne.
6: Byly volby.
5: Je to pravda.
6: Takže část lidí je určitě spokojená.
5: Jasně, no týká se to právě té úrovně toho národa. No.
6: Řekněte mi, jestli vnímáte v čase, že se mění postoj lidí k veřejnému prostoru, že je to pro nás možná důležitější, než bylo dřív, že se o to staráme, o to, v čem žijeme, jak to na nás působí, protože se říká, že to kultivuje vlastně lidi, to, v čem žijí, kde se pohybují.
5: No určitě. Určitě, akorát my jsme o tom mluvili, že vlastně zároveň, jako třeba v tom minulém režimu, byly nějaký procenta, které byly na ty umělecké díla, o jejich jako výtvarné úrovni už jako to je druhá věc, ale že vlastně ta ideologie dávala peníze jako na tu kulturu, kdežto teďko ta ideologie jí nahradili opravdu ty peníze, to znamená, že kdybychom to vzali z tohohle hlediska, jaká je reprezentace vlastně té vládnoucí strany kulturní. A když se třeba ohlídneme jako do historie, že reprezentace té šlechty a těch vládců vlastně vytvořila celé to umění prostě minulých staletí, tak když si vezmete, co reprezentuje tu současnou naši jako vládnoucí třídu, tak to je dost teda zoufalý, no.
6: Co vás dokáže ve veřejném prostoru bezpečně naštvat? Jestli něco
5: tak
6: takového je?
5: Já se snažím, aby mě nic moc nenaštvalo, ale no tak když je prostě něco třeba jenom nějaká jako senzace a jako ta kvalita v tom není. Že? Teďko se hodně právě dá na tu senzaci, že to je nějaká atrakce, a že to je spíš takový jako pouťová věc. Jo? Tak...
6: A co vás baví ve veřejném prostoru, když se objeví?
5: No baví mě, když je tam nějaká trvalá hodnota. Já mám rád věci, které prostě, když jsou kvalitní, tak trvají. Hmm. To znamená, což je taky problém současnosti, že se pořád všechno mění a že prostě, když je někde nějaká, už se to týká toho, že je někde nějaká skvělá hospoda nebo něco a prostě dostane to nový majitel. Jako neviditelná ruka trhu to neřeší, tyhle ty věci, ta prostě dělá problémy. No.
6: A co je pro vás v práci největší pohon? Je to pořád ještě zvědavost nebo potřeba dokončit věci, které nosíte v hlavě třeba i roky, jak se ukazuje v těch vašich denících a občas tam najdete něco, co už to tam máte několik let?
5: No, já jsem to někde i psal, že si jako se snažím si navodit stav úžasu i nad tím, co jsem sám vytvořil. A když se mě to povede, že myslím, že to je nějaká od Karla Čapka taky nějaká takový citát, že to jsem blázen, řekl Bůh, když viděl, co vytvořil. Nějak to takhle zní, že? Tak to je vlastně ideální, protože celý to mystérium jako tvorby je vlastně jako to největší dobrodružství, kdy taky když někdo o tom mluví, že chtěl něco udělat, no tak kecá, protože mnohdy prostě neví pořád něco udělal. Pokud to má za něco stát, to umění.
6: S kapelou Třaskavá směs jste nedávno vydali novou desku s názvem Rotika. Jakou nejtřaskavější směs jste v životě viděl, zažil, snědl nebo vypil?
5: Víte co, já vůbec tyhle ty nemám. Na tyhle ty otázky já vůbec neodpovídám.
6: Neodpovídáte?
5: Ne.
6: A jakou největší rotiku máte za sebou v životě?
5: Ale ne, tak to já bych to musel mít připravený, jakože na tyhle ty otázky mám připravenou tu odpověď nějakou. No tak včera byl výborný večírek Macháčku, že jo? Ale to nebyla zas tak velká rotika, tam jsme si jenom skvěle zatančili, byla tam sranda, bylo to jako perfektní úplně.
6: No. A byla tam třaskavá směs? No, lidí?
5: Byla. A jako já jsem třeba spokojený, že jsem se donutil, že jsem mu zahrál taky tři písně, což vyžaduje vždycky určitou odvahu, že jo, když jsou tam ty zpěváci, prostě Vojta Dejk a takový, no tak se překonat, abych mu taky zahrál něco. Tak.
6: Co jste mu zahrál?
5: Zahrál jsem mu duet Haničku Zagorovou s Drupim. Zaspíval.
6: Který... To jste zpíval vy sám
5: no,
6: duet?
5: No. To umím. Já to teda v MTO zpívám s Lenkou Vychodilovou, ale nejradši jsem, když je nemocná, můžu se zaspívat sám. Ona to nemá ráda, samozřejmě.
6: Dobře, co druhá
5: tak
6: píseň?
5: Jsem mu zaspíval od Duchoně píseň V dolinách, kterou začínáme koncert s MTO a pak jsem mu ještě dal, chtěli třetí, tak jsem mu dal nějakýho Elvise. No.
6: Říká František Skála, který byl hostem Osobnosti Plus, kterou vysíláme z Karlových Varů. Děkuju vám za to.
5: Já taky děkuju.
6: Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Český rozhlas Plus míří na letní filmovou školu v Uherském Hradišti a přiváží témata, která rezonují současnou společností. O tom, jak se mění politická kultura a jaký vliv mají politici na atmosféru a vztahy mezi lidmi, bude názorový pořad Pro a proti. Nad současnou rolí mužů ve společnosti a krizí maskulinity se zamyslí hosté Chyby systému. A vliv fašistické propagandy na kulturu rozebere debata Estetika fašismu. Taky na letní filmové škole v Uherském Hradišti je tu pro vás Český rozhlas Plus, který vám samozřejmě všechny debaty nabídne i ve vysílání. Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Útok na berlínský pochod za práva sexuálních menšin byl islamistický terorismus. Pachatel je stále na útěku. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Fotbalisti Slávie na úvod šance ligy porazili Slovácko, Jablonec hraje s Olomoucí. Na dálnici D10 u Staré Boleslavy směrem do Prahy zůstává kolona po nehodě. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů. Je neděle 26. července. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Německý kancléř Friedrich Merz odsoudil včerejší útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Lidi dopouštějící se podobných činů podle něj nemají v německé společnosti místo. Útok nepřežila jedna žena. Pachatel je stále na útěku.
7: Abdul Balut.
8: Podezřelým z toho, že najížděl do účastníků pochodu hrdosti v dodávce a pak na ně taky útočil mačetou, je 21-letý Němec libanonského původu Abdul B., který má blízko k islamismu. V Berlíně to dnes řekl ministr vnitra Alexander Dobrindt, podle kterého skoro 30 lidí utrpělo zranění. Televize ARD ale uvedla, že nikdo další už není v ohrožení života. Policie při hledání pachatele zesílila kontroly na letištích, na nádražích a taky na hranicích.
9: Lassen wir uns nicht einschüchtern.
8: Kancléř Merz vyzval Němce, aby se nenechali zastrašit a dál hájili svou svobodu a otevřenost. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Knížák se kromě hudby a výtvarnému umění věnoval taky architektuře, módě, fotografii a poezii.
10: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
11: Smích jako pláč, láska je zášť.
10: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
12: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
10: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Už skoro 10 tisíc lidí se letos přihlásilo do českých registrů dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou institucí. Oproti loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo rekordních víc než 30 tisíc dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení.
13: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
14: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
15: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
14: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Francouzští hasiči se snaží zastavit lesní požáry, které se na jihozápadě země rychle přibližují k městu Bordeaux. Záchranáři museli v jeho okolí evakuovat dalších 5 obcí. Podle prefektky Nové Akvitánie a Gironde Sophie Brokasové je situace stále nepředvídatelná. Turisty vyzývá, aby do oblasti nejezdili.
16: Navzdory tomu, že jsou plameny na dohled města, odmítl starosta Bordeaux Toma Kazna v jeho úplnou evakuaci. Úřady jsou ale ve stavu pohotovosti a dostat oheň pod kontrolu bude trvat ještě dlouho. Další hodiny budou zásadní i ve Španělsku, jak tvrdí premiér Pedro Sánchez. Tam se oheň daří hasit v okolí Madridu a v regionu Ávila, ale vyhnal z domovů další desítky tisíc lidí. Noc musí strávit v provizorním ubytování v tělocvičnách. Politické strany se podle Sáncheze musí co nejdřív dohodnout na důrazných klimatických opatřeních, aby se podobné tragédie neopakovaly. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Pořadatelé zkrátili kvůli požárům poslední etapu Tour de France. Slavný cyklistický závod odstartoval na pařížském bulváru Champs-Élysées a na stejné třídě taky skončí. Cyklisty čeká i stoupání k bazilice Sacré-Cœur a právě tam je náš zpravodaj Martin Balucha.
7: Já jsem přímo u baziliky, podél trati jsou tady davy lidí v puntíkovaných dresech. Mluvil jsem tu s partou Čechů, kteří zapíchli českou vlajku přímo na trávník pod bazilikou. Potkal jsem tady taky Francouzi, kteří u trati seděli už 3 hodiny před startem na skládacích židličkách, hráli karty. Říkali, že jim nevadí, že je ten závod kratší, že soucítí s obyvateli jihozápadu Francie, kde hoří. Trasa tady Tour de France původně měla měřit přes 130 km, nakonec to bude necelých 90 km. Vláda totiž poslala hasiče a další bezpečnostní složky, které měly dohlížet na závod na jihozápad právě Francie. Proměnila se tím pádem taky trasa. Původně měli cyklisté startovat dál od Paříže. Nakonec tedy celý závod bude tady v centru Paříže. Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Spojené státy po 2 týdnech nepřetržitého bombardování zastavily letecké údery na Írán. Podle velvyslance Spojených států při OSN Mikea Waltze tím prezident Donald Trump dává prostor diplomatickým jednáním. Pauza přichází v době, kdy podle expertů americká armáda citelně vyčerpala zásoby raket.
17: Hlavní poradce Centra pro strategická studia Mark Karsin podotýká, že americký arzenál je vyčerpaný a některé jeho složky jsou na minimu zásob. Podle něj to vytváří pro Američany zranitelnost. Nahradit tyto zásoby potrvá 1 až 5 let. Viceprezident J.D. Vance i náčelník generálního štábu Dan Kane už minulý týden podle amerických médií varovali před další eskalací. Donald Trump ale hrozil masivním útokem, pokud Írán neotevře Hormuzský průliv. Ten je nyní stále uzavřený. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Americký rapper Pitbull zhruba za 2 hodiny vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódiu postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper a hudební producent Lil Jon.
18: Pitbull začínal na rapové scéně v Miami a vypracoval se mezi nejúspěšnější interprety tanečního popu všech dob. V průběhu své více než 20leté kariéry spolupracoval s Jennifer Lopez, Enrique Iglesiasem nebo Kešou. V posledních letech zaujal také společnou skladbou Now or Never s kapelou Bon Jovi. Držitel ceny Grammy se po koncertu na letišti v Letňanech znovu představí českým fanouškům už 22. listopadu, kde vystoupí v pražské O2 aréně. Tereza Cidlová, Radiožurnál.
19: Fotbalisté Slávie získali v prvním kole nového ročníku šance ligy 3 body. Slovácko obhájci mistrovského titulu porazili 5-1. Na severu Čech teď hrají Jablonec s Olomoucí. Utkání sleduje Pavel Petr.
1: 37. minuta, domácí fotbalisté prohrávají 0-1. V 9. minutě se prosadil Lurvik. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
19: Ve 20 hodin začne východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Před chvílí odstartovala na cyklistické Tour de France závěrečná necelých 90 kilometrů dlouhá etapa. Pro 5. titul v kariéře by si měl dojet slovinský obhájce prvenství Tadej Pogačar. A velkou cenu Maďarska Formule 1 ovládl britský pilot McLarenu Lando Norris. Za úřadujícím šampionem dojeli 2. Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a 3. Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který navýšil své vedení v pořadí mistrovství světa.
3: Nehoda na D10 u Staré Boleslavy a kolona na D1 u Divišova. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Hlavenec ze 17. kilometru popojíždí kolona. Na 13. kilometru vyšetřují nehodu, fronta je na téměř 30 minut. Plná je i souběžná silnice za Skorkovem i průjezd Starou Boleslaví. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Divišov ze 42. kilometru hlásíte kolonu. V silném provozu se jede do zúžení na 25. kilometr. Je to zatím celé na 30 minut, ovšem na 38. kilometru se před okamžikem srazila 3 auta. Blokují levý a částečně prostřední pruh a kolona začíná zpomalovat. A na D8 z Prahy do Ústí za sjezdem na Mělník z 26. kilometru pojedete v koloně na konec omezení na 40. kilometr 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. Místy s deštěm na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky, k večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: A to i po 18. hodině, kdy pokračuje víkendové vysílání Plusu a co jsme pro vás připravili na poslední necelou půl hodinu. Islamistický teroristický útok, tak mluví němečtí politici o včerejším incidentu v Berlíně. Už má policie pachatele a ví, proč si vybral jedno z největších LGBT shromáždění v Evropě. Španělsko a Francie bojují s rozsáhlými požáry, dá se jim předcházet, když teploty dlouhodobě stoupají. A Paříž chystá velké finále Tour de France. Peloton dorazí na Champs-Élysées kolem 7:30. Jaká je ve městě atmosféra? To uslyšíte před 6:30. Pohodový poslech přeje Štěpánka Martanová.
20: Odpolední Plus.
4: Slyšeli jste to před chvilkou už i ve zprávách. V Německu pokračuje pátrání po mladém muži. Je podezřelý, že včera vjel dodávkou do účastníků pochodu hrdosti v Berlíně a zabil jednu ženu. Queer komunita truchlí, ale i dnes se sešla v počtu stovek lidí u Braniborské brány. My si víc řekneme s naším zpravodem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
21: Dobrý den, pěkné odpoledne.
4: Tomáši, ten útok se stal včera docela pozdě večer po 10. hodině. Jaká je dnes v Berlíně atmosféra?
21: Tak právě stal se pozdě, takže dnes na to navázala veškerá ta policejní práce. To místo, kde došlo k tomu útoku, tedy jak bylo řečeno, tak ten pachatel najížděl autem do lidí, pak sám naboural, tak to je ještě stále opáskované. Zároveň na to samozřejmě navázaly všechny reakce, to znamená primátor Berlína se vyjádřil, vlastně všechny politické strany, a zároveň vlastně vystoupila i ta queer komunita, která v počtu asi několika tisíc, možná spíš lidí, se dnes sešla u Braniborské brány. No a další lidé, ti zas byli, možná ještě jsou v kostele nedaleko Alexanderplatzu, odkud se potom chtěli vydat právě také k té Braniborské bráně po té hlavní berlínské třídě Unter den Linden. V tom kostele u Alexanderplatzu byla smuteční bohoslužba právě za oběti včerejšího incidentu a na ní byl i spolkový kancléř Friedrich Merz. A i to vlastně ukazuje na to, že a jak ta včerejší tragédie Německo zasáhla.
22: Teroristischen islamistischen Anschlags der letzten Nacht.
21: Německý kancléř Merz odsoudil ten včerejší incident právě jako islamistický teroristický útok, tak o tom už před ním dnes odpoledne mluvil taky ministr vnitra Alexander Dobrindt. A Friedrich Merz řekl, že pachatele podobných činů, že pro ně v centru, v jádru německé společnosti není místo, a řekl také, že smyslem podobných činů je rozdělovat a zastrašovat společnost, což ale podle Friedricha Merze se nepodaří, a Německo bude bránit svou liberalitu, svobodu a svoji soudržnost.
4: Ministr vnitra Dobrindt mluvil už odpoledne o islamistickém útoku. Je už víc poznatků ohledně včerejšího činu?
21: Víme třeba jedna dobrá zpráva. Televize ARD uvedla, že nikdo z těch lidí, kteří byli včera večer zraněni, už by neměl být v ohrožení života. Zraněných jinak je skoro 30 lidí, i to dnes řekl ministr vnitra Alexander Dobrindt, který zároveň potvrdil, že tou šílenou jízdou to včera tak úplně neskončilo.
23: Mutmaßlich Anna Machete.
21: Alexander Dobrindt řekl, že když pachatel z auta vysedl, tak podle něj dál útočil na lidi nějakou bodnou nebo sečnou zbraní, možná to byla mačeta. Není dosud vlastně jasné, kolik lidí v té dodávce bylo, jestli jeden, protože se mluví o tom, že možná byl zadržený už jeden člověk původem z Iránu, nebo jestli byli dva, a těch nejasností kolem toho případu je víc.
4: Policie ale intenzivně pátrá hlavně po 21-letém Abdulovi B., který se narodil jako Němec v Německu, kořeny má ale jeho rodina v Libanonu. Vzbudil už někdy dřív pozornost úřadu?
21: To vzbudil, a vlastně ze dvou důvodů. Jedním z těch důvodů už je nějaká předchozí a to docela četná, asi trestná činnost. Kvůli tomu měl být Abdul B. odsouzený nepravomocně i ke zhruba jednoročnímu trestu odnětí svobody, ale druhou takovou kolejí, které si německé úřady všímaly, byla právě radikalizace, islámská radikalizace. Abdul B. měl minimálně jednou na přelomu loňského a letošního roku odcestovat na Blízký východ, kde se měl nějakým způsobem přidružovat k islámskému, takzvanému islámskému státu, a poté, co se letos na jaře odtud vrátil, tak ho německé úřady minimálně na nějakou dobu zadrželi, vyslýchali a od té doby taky sledovali jeho telefon. Nicméně nic z toho tedy nedokázalo úplně zabránit tomu, co se včera stalo v Berlíně, a jak jsem řekl, těch nejasností je víc. Není například jasné, jakým způsobem se ta dodávka, která byla využita k tomu útoku, vůbec mohla dostat do prostoru, který byl střežený a oplocený.
4: Vše na místě bude i nadále sledovat náš tamní zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Díky za informace a klidný den.
21: Děkuji, hezký den.
4: A situaci v Německu teď ještě rozebereme s editorem deníku Právo a odborníkem na německy mluvící země Robertem Schusterem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Má podle vás ten útok nějakou souvislost s tím, že pachatel útočil na Pride pochod? Dá se tam najít nějaká symbolika?
6: Tak vyšetřovatelé v Německu jsou zatím teda velmi opatrní, pokud jde o stanovení motivu útočníka, nicméně ta časová souvislost nabízí výklad, že skutečně tím motivem byl ten pochod hrdosti, a to tím spíš, že islamští teroristé už v minulých letech, nejen v Německu, ale jinde, často útočili právě na třeba buď podobné pochody nebo zařízení, která třeba se věnují práci s LGBT komunitou, protože oni považují třeba ty pochody hrdosti za něco, co je symbolem té z jejich pohledu zkažené západní společnosti, kterou chtějí oni porazit.
4: O pachatele bylo známo, že měl vazby na islámské radikály. Proč nebyl pod větším drobnohledem policie? Navíc teď jsme od kolegy Havlína slyšeli, že byl nepravomocně i odsouzen.
6: To je asi skutečně velká otázka. Zase na straně druhé říct, že zejména od let 2015-2016, kdy se v Německu velice výrazně zvýšil počet těchto islámsky motivovaných útoků, tak se rozjela celá řada právě programů s cílem sledovat tyto aktivity, a určitě ve spoustě případů se například povedlo zabránit nějakým útokům, ale prostě tento jeden případ se ukázalo, že to zejména nestačilo toho sledování.
4: Vy jste říkal, že ty útoky od roku 2015-16 se zvyšovaly, navíc ty útoky autem se v Německu opakují právě už řadu let. Proč se německým úřadům nedaří právě těmto útokům zabránit?
6: No, já bych to zase otočil. No, samozřejmě my nevíme o těch útocích, kterým se třeba povedlo zabránit. To znamená, já bych skutečně řekl, že zejména pokud je o takovéto akce s velkou účastí lidí, jako jsou třeba pochody hrdosti nebo jako jsou předvánoční trhy v různých německých městech, tak tam skutečně došlo v minulých letech k velmi výrazným posílením té bezpečnosti. A samozřejmě úplně 100% to asi být nikdy nemůže. To je třeba také přiznat.
4: Hmm. Mimochodem, těch pochodů LGBT plus v Německu se pořádá řada každý rok. Myslíte si, že to může mít nějaký dopad, ten včerejší útok, na ty další, když říkáte právě, že jsou to ty velké akce?
6: To jsem zatím měl možnost číst a vidět, tak většina pořadatelů v jiných městech naopak chce demonstrativně pokračovat nebo trvat na tom, že ten jejich pochod se uskuteční právě jako symbol toho nebo vyjádření toho, že se nenechají zastrašit právě islámským teroristům.
4: Tak vlastně, jak k tomu vyzval kancléř Merz, jaké očekáváte, že bude mít tento útok politické dopady, jestli vůbec nějaké?
6: No, hlavně si myslím, že se znovu vrátí téma migrace do centra politické debaty, kde přece jenom se to trošku v souvislosti s ekonomickými problémy země trochu vytratilo. A nesmíme také zapomenout, že v Berlíně se 20. září budou konat volby do tamního regionálního parlamentu, a dokážu si představit, že právě otázka migrace, integrace cizinců, boj proti islamismu bude teď v těch nastávajících týdnech jedním z horkých témat kampaně.
4: Dodává editor deníku Právo Robert Schuster. Děkujeme za vaše postřehy a naslyšenou.
6: Děkuji za pozvání, na shledanou.
4: Je 18 hodin a 19 minut a stále posloucháte Český rozhlas Plus. Španělsko a Francie bojují s rozsáhlými požáry. Francouzská vláda nasadila v boji s ohněm armádu. Na jihozápadě země bylo evakuováno 220 tisíc lidí. Ve Španělsku museli opustit své domovy stovky tisíc lidí v okolí Madridu, Toleda a Avily. Španělský premiér Pedro Sánchez řekl, že kvůli pokračujícím lesním požárům Španělsko ještě čekají krušné hodiny. V sobotu poblíž Valencie v důsledku požáru zemřel starší muž, který uhořel v autě. Několik dalších lidí skončilo v nemocnici. My už jsme teď ve spojení s geografem a znalcem Španělska Vítem Štěpánkem. Dobrý den vám.
5: Hezký dobrý den.
4: Pane Štěpánku, do Španělska jezdíte desítky let. Jak se tam situace, právě co se týče těch požárů zhorka, za tu dobu změnila?
5: No tak je jich čím dál tím víc a ty ohně ničí čím dál tím větší plochu a je samozřejmě také čím dál tím více obětí. Ono to není úplně lineárně, ale když se podívám třeba na vývoj za posledních 20 let, tak před někdy 2005, dejme tomu, jsme se bavili o tom, že lehlo popelem třeba 50 tisíc hektarů za rok a minulý rok jsme se bavili o 400 tisících. To znamená, je tady téměř exponenciální nárůst. Ten rozdíl je obrovský. Společnost to vnímá.
4: Společnost to vnímá a jsou lidé za ty roky už na tyto situace připravenější a vlastně dá se na ně vůbec připravit?
5: No tak určitě se zlepšil varovný systém, což je v kompetenci regionálních vlád těch jednotlivých španělských správních oblastí. Na druhou stranu, oni se chrání ty úřady, zejména španělský meteorologický institut, taky tím způsobem, že občas vydávají ta varování i za situace, kdy potom nedojde k ničemu nebo skoro k ničemu a to vede k určité únavě obyvatelstva, protože když vám pětkrát během dvou týdnů pípne nějaké upozornění, pozor, chystá se oheň nebo možná bude velká voda nebo něco podobného a pětkrát se nic nestane, tak po šesté to budete ignorovat, ale po šesté to bohužel může přijít. No. K tomu docházelo v minulých letech opakovaně. Tak jsou problémy s evakuací a podobně.
4: Jak v souvislosti s požáry podle vás funguje pomoc ze strany Evropské unie? Je efektivní? Jak je efektivní?
5: No tak máme tady mechanismus, kterému se říká Evropský mechanismus obrany civilního obyvatelstva a ten byl aktivován tento týden, tuším, že v pátek na žádost španělské vlády. Je to o tom, že asi v 10 nebo 11 zemích EU je v pohotovosti určitý počet požárních letadel, helikoptér a nějaké požárnické týmy, je to taky v České republice. A ty, když je potřeba, jako třeba teďka v těch velkých požárech v centru Španělska, tak se mohou operativně a rychle dostat na místo. Ale to samozřejmě pomůže, ale při tomhle jakoby rozsahu jako nespasí. Je to pomoc, ale není to samospásná věc.
4: Takže to není, funguje to. Není to ale tedy zcela efektivní podle vás?
5: Tak víte co, ono to je vždycky otázka poměru jaksi financí a nějakého vážení rizik. Tak kdyby ty evropské síly rychlé reakce, protipožární reakce, když to řeknu neoficiálně teď, byly desetkrát rozsáhlejší, tak by asi i ta pomoc byla větší, ale to už by stalo takové peníze, že ani tak bohatý kontinent Evropa si to prostě nemůže dovolit.
4: S přírodou se bojuje velmi těžko. Dá se takovým požárům vlastně předcházet, když teploty dlouhodobě stoupají podle vás?
5: Obtížně. Požáry ve Španělsku byly vždycky, ale jak jsme si řekli na začátku, tak nikdy nebyly v takovéhle míře a v takovémto rozsahu. A co já jsem nabyl dojmu z hovoru s lidmi, kteří tam žijí, tak mnoho cít, že se na ně z důvodu globálního oteplení jaksi valí něco, čemu ta společnost prostě není schopná efektivně čelit. No. Když máte stále prohlubující periody horek, kde je 40 stupňů plus a 4 měsíce v řadě ani nekápne, tak to je samozřejmě obtížné.
4: Na druhou stranu ten region, o kterém mluvíme, bojuje, ale také i se silnými podzimními povodněmi, které vznikají z těch extrémně vysokých teplot. Dají se ty povodně očekávat i letos? Co máte informace třeba ze španělské strany od meteorologů?
5: Ano. To spolu souvisí a je to opět o těch v průměru zrůstajících teplotách. U těch požárů jde prostě o to, že je dlouho horko a je sucho a půda je vyprahlá. Já bych ještě k tomu dodal, že narostlo hodně vegetace letos na jaře, takže ten oheň má co jakoby požírat. Mm-hmm. Ale u těch povodní to o tom, že se extrémně ohřeje Středozemní moře a letos je tak teplé, jako nebylo nikdy v historii měření. A potom dochází k efektu, kdy ta energie z toho horkého moře na podzim může jakoby posílit ty přicházející tlakové níže a to potom vede k extrémním srážkám. To byl důvod před 2 roky na přelomu října a listopadu, kdy v regionu Valencie přišly obrovské srážky. Bralo to všechno, co tomu stálo v cestě a bylo tam 230 mrtvých pokuceným. Když vám někde spadne 300 mm za den, tak tomu se prostě nedá čelit. Musíte vzít nohy na ramena, utéct, nic jiného nepřichází v úvahu.
4: Ještě stručně, pane dá se očekávat tady povodně. Ještě stručně třeba jednou větou, jestli byste dokázal zmínit, jaká opatření dosud přijímaly a přijaly španělské vlády na boj s tím extrémním počasím. Vy jste zmiňoval ten varovný systém, co dalšího?
5: Tak už dlouhá léta ve Španělsku všude ve volné krajině, která je porostlá buď to lesem nebo takovým řídkým stromovým keři, tak máte protipožární záseky a máte tam protipožární hlídkové věže. Tak těch je čím dál tím více. Pečlivě se to udržuje, pečlivě se to monitoruje, ale jak jsme řekli na začátku, když přijde trochu velkého rozsahu, tak ani tohle ten požár neudrží.
4: Pořád je to příroda. Tolik geografit Štěpánek, děkujeme a naslyšenou.
5: Hezký večer, naschledanou.
4: V Paříži končí 113. ročník cyklistického závodu Tour de France. Cyklisté odstartovali na bulváru Champs-Élysées a taky tam budou finišovat. Stejně jako loni závodníci projíždějí také pod bazilikou Sacré-Cœur. A detaily má přímo z místa náš zpravodaj Martin Balucha. Dobrý, vlastně už skoro večer.
7: Také zdravím, hezký večer.
4: Organizátoři závěrečnou etapu zkrátili kvůli obřímu požáru na jihozápadě Francie, o kterém jsme se už i dnes zmiňovali. Co je vedlo k tomuto rozhodnutí?
7: Je to tak, těch důvodů bylo hned několik a jeden ten hlavní je, že jednoduše vláda, respektive ministerstvo vnitra, potřebovalo uvolnit ty hasiče a další bezpečnostní složky, které měly dohlížet na celý ten průběh toho závodu tady v Paříži, jednoduše je vyslat právě na jihozápad Francie, na další místa právě bojovat s těmi požáry. Původně se počítalo s tím, že Tour de France bude začínat na předměstí v oblasti Tuary, tam měla být teda, tam nakonec taky byla prezentace vlastně jenom týmů a pak se autobusem přemístili sem do centra Paříže, takže to bylo hlavně z toho důvodu, aby si vláda uvolnila ruce a poslala ty hasiče tam, kde jsou zapotřebí. Když jsem se tady bavil s lidmi, kteří sledovali nebo kteří se tady připravovali a kteří už za chvilku vlastně uvidí průjezd těch prvních cyklistů Tour de France, tak říkali, že jsou solidární, že jsou si vědomí.
4: Ano, slyšíme se a slyšíme i, jak to tam celé prožívají diváci. Ty jsi přímo na Montmartru, můžeš nám popsat tu atmosféru?
7: Ano, právě každou chvílku, zhruba za 3 minuty, by tady měli projet cyklisté. Ten hlavní peloton, který odstartoval tedy krátce před 6 hodinou na Champs-Élysées. Tady, když se rozhlednu kolem sebe, tak jsou tady davy lidí podél trati, hlavně v těch puntíkovaných dresech pro vrchařskou prémii, pro ty vrchaře tedy. A když se rozhlednu, tak vidím několik vlajek, tady naproti belgická vlajka, protože druhý závodník toho celkového pořadí, to je Remco Evenpool, to je Belgičan, kterému se letos na Tour daří. Vidím tady taky mexickou vlajku, protože i Mexičané mají velmi dobrého závodníka El Tora v tom celkovém pořadí, ale jinak se to všechno odehrává skutečně tady přímo pod bazilikou Tour de France. Tady, když se ohlédnu, tak ještě před chviličku jsem viděl zapíchnutou přímo na trávníku tady pod bazilikou českou vlajku, protože tady byla česká parta, která přijela sem stěhovat dceru, maminka, tatínek a rodinní přátel. Stěhovat dceru na studia, tak to využili i právě proto, aby se podívali na tady cyklistický závod. Ale všichni už jsou napětí, protože skutečně cyklisté by každou chvilku měli projet tady pod bazilikou Sacré-Cœur.
4: A je tam takové velké horko, stejně jako mají cyklisté, osvěžují se nějak lidé jenom stručně?
7: Horko tady nebylo až vlastně doteď, akorát teď začalo svítit prudší sluníčko, ale jinak tady bylo tak kolem 25-26 stupňů, takže ideální počasí bych řekl pro cyklisty.
4: Pro cyklisty. A poslední otázka, Martine, kudy vede dnešní etapa? Už je jasné, že žlutý trikot obhájí Slovenec Tadej Pogačar taky?
7: Vypadá to, že ho obhájí, protože má skutečně velmi dobrý zhruba sedminutový náskok, takže vypadá to, že Slovinec Tadej Pogačar bude po páté skutečně mistrem a obhájí ten žlutý trikot Tour de France. Ta etapa vede od vlastně celkově úplně celá po Paříži, po centru Paříže začínají cyklisté, už začali tedy na bulváru Champs-Élysées, pokračují centrem Paříže a pak je čeká stoupání sem na Montmartre. Poprvé sem cyklisté jeli v roce 2024 během olympijských her, pak tedy minulý rok a letos je to podruhý v rámci Tour de France. Je to vždycky velkolepá atmosféra, lidé se na to těší, na průjezd Montmartrem.
4: A my děkujeme, do cílové rovinky Tour de France určitě také zamíříš, náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha, a my už pomalu míříme k dalším zprávám. Tolik Nedělní plus. Díky za pozornost a naslyšenou.
20: 18.30 Český rozhlas plus zprávy.
0: Prevenci diváckého násilí a ovlivňování výsledků sportovních utkání by od ledna mohl řešit antidopingový výbor. Vyplývá to z novely zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by ale neměl sankční pravomoci. Návrh má podporu taky opozice. Cena zlata od lednového maxima přes $5,400 za unci klesla zhruba o čtvrtinu na současných zhruba $4,050. Ve druhém čtvrtletí propadla o 14,1%. Žlutý kov tak zaznamenal nejhorší čtvrtletní výkonnost od druhého čtvrtletí 2013. Vyplývá to z analýzy investiční

0: Výjimkou bude tunel Homole. Na síti X o tom informoval generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Fotbalisti Slávie zvítězili v prvním kole šance ligy nad Slováckem 5-1. Utkání Jablonce s Olomoucí na úvod nové sezóny sleduje Pavel Petr.
1: Čekáme na start druhé půle, poté první Olomouc vede 1-0 z Jablonce. Pavel Petr, Radiožurnál.
0: A ve 20 hodin začne ještě ligové východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
2: Kolona na D10 u Hlavence a nehoda na D1 u Divišova. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Hlavenec ze 17. kilometru počítejte s kolonou. Na 13. kilometru se po nehodě už jede dvěma pruhy a kolona se dává do pohybu. Z dálnice nesjíždějte, průjezd Starou Boleslaví je ucpaný. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru počítejte s kolonou. Pokračuje do omezení na 25. kilometr. V koloně na 38. zasahují u následku srážky tří aut. Na místě je sanitka a hasiči. Ti teď uzavřeli prostřední pruh, je to celkově za most Šmejkalka na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště pojedete pomaleji kolem sjezdu na Barandov mezi 15. a 17. kilometrem, zdržení kolem 5 minut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce u Velkého Rybníku a Vystrkova zůstávají kolony kvůli opravám silnice. Zdržení 15 minut, v opačném směru se zdržíte jen krátce. A na silnici 35 z Hrádku nad ní jsou na příjezdu do Liberce je kratší kolona kvůli pracím silničářů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Růst ekonomiky v Rusku se výrazně zpomalil. Evropané zaostávají v umělé inteligenci. Francie schválila zákon o možnosti ukončit svůj život. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
4: Vláda premiéra Andreje Babiše nedávno vydala stanovisko ke kompetenční žalobě, kterou na ní u ústavního soudu podal prezident Petr Pavel. V dokumentu je mimo jiné podsouváno hlavě státu, že se snaží až příliš posílit svou moc na úkor vlády. Zda jsou zmíněné obavy na místě, nad tím se ve svém komentáři zamýšlí publicista Jan Vávra.
5: Jedním z argumentů, které Andrej Babiš a většina členů jeho vlády vůči prezidentovi a ústavnímu soudu stále opakuje, je tvrzení o takzvaném druhém centru moci. Ve vládní odpovědi ústavnímu soudu na prezidentovu kompetenční žalobu píše ministr spravedlnosti, že autonomní zahraniční politika prezidenta republiky by především představovala popření ústavního pořádku, neboť by fakticky znamenala vytvoření druhého centra moci. Tato argumentace předpokládá, že demokratický stát má mít podle ústavy jen jedno centrum moci. Řeči o centrech moci zavánějí marxistickou rétorikou, což v případě Andreje Babiše samozřejmě nepřekvapuje. Za času vlády jedné strany komunisté pomocí obvinění z alternativních mocenských center likvidovali všechny oponenty. Socialistický stát měl ze své podstaty jedno centrum moci a to bylo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany. Ovšem jedním ze zásadních prvků demokratického státu je dělba moci. Je založena na přesvědčení, že nikdo nemá mít moci příliš mnoho. Všichni víme, že každá moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Proto se moc dělí na výkonnou, zákonodárnou a soudní a je vytvořen systém pojistek a kontrol. I pokud by někde skutečně existovalo nějaké druhé nebo třetí centrum moci, neznamenalo by to popření ústavního pořádku, pokud by byla dodržena ústava. O vytvoření vlastního centra moci změnou parlamentní demokracie na poloprezidentský systém se pokusil Miloš Zeman, když odmítl sněmovnu.

0: na veřejnou většinu v čele s Miroslavou Němcovou a jmenoval úřednickou vládu Jiřího Rusnoka, kterou držel u moci až do dalších voleb, ačkoliv nezískala důvěru sněmovny. Prezident Pavel se ale ústavní systém nijak nepokouší změnit. Požaduje pouze, aby mu vláda umožnila reprezentovat zemi navenek, jak to stojí v ústavě. S představou, že vítězství ve volbách dává politikům právo ovládat celou společnost, včetně soudů a médií, přišli populisté, kterým ostatní pilíře moci překážejí v neomezené vládě. V nejkoncentrovanější podobě takový přístup předvádí Donald Trump. Odvoláváním se na vůli voličů ospravedlňují populisté v čele s Trumpem i své vyhýbání se spravedlnosti. Úspěch ve volbách podle nich totiž rozhoduje i o jejich beztrestnosti. Třeba Andrej Babiš dokazuje svoji nevinu tím, že voliči věděli o jeho problémech s Čapím hnízdem, ale přesto ho zvolili. Podobně argumentují i jiní populisté, kteří mají problémy se zákonem, jako Donald Trump, Marine Le Penová či Filip Turek. To ovšem s demokracií, kde o vině a nevině rozhodují nezávislé soudy, nemá nic společného. Na vůli lidu se nakonec odvolávali všichni diktátoři a řadu z nich, většina populace aspoň v jejich začátcích, skutečně nadšeně podporovala. Ale volby, ve kterých zvítězili, byly většinou ty poslední, aspoň poslední svobodné. Ve spřádání teorií o mocenských centrech Babišova vláda zapomíná, že i Petr Pavel je prezidentem z vůle lidu, dokonce z vůle nadpoloviční většiny voličů. Vláda se tedy nemůže divit, že tak jako ona, chce i on plnit program, se kterým byl zvolen. To je důsledek nedomyšleného zavedení přímé volby, kterou byli politici nuceni přijmout po dvou zcela nechutných volbách prezidenta parlamentem. Tak jako se tedy musí vláda vzešlá z poslanecké sněmovny vypořádat s často odlišnými názory Senátu, musí se dokázat demokratickým způsobem vyrovnat i s rozdílnými názory přímo voleného prezidenta. Tak to v demokracii prostě chodí.
1: Tolik publicista Jan Vávra. Pátým rokem trvající válka Ruska proti Ukrajině způsobila nejenom dramatické materiální škody v napadené zemi, ale začíná se také stále více promítat do ruské ekonomiky. Nedávno to dokonce vůbec poprvé naznačil i prezident Vladimír Putin. Jenomže problémy ruské ekonomiky jsou daleko hlubší, dodává komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
2: Růst ruské ekonomiky je skromný. Prohlásil to ruský prezident Vladimír Putin na poradě o ekonomice tento týden. Je to nejspíše poprvé od začátku velké války na Ukrajině, kdy Putin přiznal problémy. Dosud vždy tvrdil, že žádné problémy neexistují, ruské hospodářství skvétá a západní sankce naopak podporují jeho růst. Jenže čísla jsou neúprosná. Putin citoval oficiální statistiku, podle které ruská ekonomika za prvních pět měsíců vzrostla o 0,2%, což je pětkrát méně než za stejné období loňského roku. Podle Vladimira Putina je na vině nedostatek investic. Musíme spustit nový investiční cyklus a stimulovat strukturální změny v ekonomice, prohlásil ruský prezident. Podle něj příkladem musí jít miliardáři a velké státní korporace. Jenže realita je přesně opačná. Opět podle oficiální statistiky od počátku roku investice klesly o více než 14%, což je rekordní pokles od roku 2009. A stojí za ním právě Putinem zmíněné velké korporace. Gazprom letos ořezal svůj investiční program o třetinu, státní železnice plánují investovat o polovinu méně prostředků než v loňském roce. Soukromý Novatek také zmenšil své investice do závodu na zkapalněný plyn o více než 50%. Ruští miliardáři si nejčastěji stěžují na vysokou úrokovou míru centrální banky, která činí úvěry prakticky nedostupnými. Jenže šéfka ruské centrální banky Elvira Nabiullina ji snižuje jen velmi pomalu kvůli obavám z nekontrolovatelné inflace. Přičemž ruské společnosti nemají možnost půjčit si prostředky na světovém trhu. Na západě nemohou kvůli sankcím, ale nejde to ani nikdy jinde, K nemalému zklamání Moskvy ani Čína nechce Rusko úvěrovat nebo pouštět ruské giganty na svůj akciový trh. Společnostem dochází jejich vlastní prostředky. Za prvních 5 měsíců jejich zisk klesl o více než 10%. V zásadě firmy investují do toho, aby mohly dále vyrábět. Na nové projekty jednoduše nemají peníze. Ty ještě jsou v sektorech, které mají státní zakázky nebo podporu. Především se to týká obranného průmyslu a v zásadě všeho, co je spojené s válkou. Je ovšem otázka, jak dlouho to může trvat. Deficit rozpočtu už v dubnu překročil plánovanou hodnotu na celý rok. Co nezaznělo na poradě s Putinovou účastí a výrazně to omezuje ochotu soukromých majitelů investovat, je právní nejistota. Od počátku velké války začalo masivní přerozdělování majetku. Nejde jen o aktiva, která patřila západním společnostem, jako byl dánský pivovarský koncern Carlsberg nebo francouzská Danone. O své majetky přišla řada ruských miliardářů, kteří byli vždy loajální, jenže se jejich podniky zalíbily někomu jinému s lepšími kontakty v Kremlu. Podle údajů ruské generální prokuratury byl za 4 roky války znárodněn majetek v hodnotě přes 50 miliard dolarů. Konec války je v nedohlednu, deficit rozpočtu roste a daně už byly 2x zvýšeny, bez ohledu na slib Vladimira Putina, že do roku 2030 žádné zvyšování daní nebude. A ještě o majetek můžete kdykoliv přijít. To opravdu nevypadá na strukturální reformu ekonomiky, o které mluvil ruský prezident.
1: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Když slýcháme zprávy o nejnovějším vývoji umělé inteligence, týkají se skoro výlučně amerických nebo čínských společností. Evropa jakoby v tomto souboji nehrála velkou roli. Před časem zhasla jedna naděje, že by tomu mohlo být do budoucna jinak. Více už v komentáři zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboše Kreče.
3: O tom, že Evropa v technologickém sprintu za obecnou umělou inteligencí zaostává za Amerikou a Čínou, není třeba spekulovat. Je to fakt. Ještě nedávno se ale mělo za to, že přece jen nějakého zástupce v závodu máme, a to v podobě francouzského startupu Mistral. Jenže tomu tak není a naše pozornost se musí ubírat jiným směrem. Francouzský prezident Emmanuel Macron si před lety vytyčil za cíl, že z Francie udělá evropský startupový hub. To se mu částečně povedlo, byť svou roli v tom samozřejmě sehrál i odchod Londýna z EU. Jedním z projektů, na které je nejvíc pyšný, je společnost Mistral, která na sebe upozornila loni v zimě, když vypustila jazykový model LChat, podobný těm od OpenAI nebo Anthropicu. Rázem se hovořilo o tom, že také Evropa má svého AI šampiona, který je rychlejší a levnější než zaoceánští konkurenti. Nyní s odstupem 1,5 roku bohužel musíme říct, že to byla jen zbožná přání. Macron sice nařídil státním institucím, aby vsadili na Mistral místo amerických nástrojů, ale žádnou zásadní změnu v trakci to nepřineslo. Víc a víc se ukazovalo, že brutální inovační tempo, které mohli sledovat uživatelé ChatGPT, Cloudu či Gemini, nebyli Francouzi schopni následovat. Jak nyní upozornil odborný server Sifted, tvůrci Mistrálu si to uvědomili a rozhodli se dramaticky přehodnotit své směřování. Takže se nyní zaměřují víc na pomoc firmám s nasazováním a využíváním umělé inteligence, než na její vývoj samotný. Celkem přiznaně se chtějí stát evropskou obdobou mýty opředené americké skupiny Palantir, která využívá AI mimo jiné v práci pro tajné služby a bezpečnostní složky. Biznisově to je logický krok, ale potvrzuje smutný fakt, že Evropa chtě nechtě bude odkázaná na primární technologie od svých geopolitických konkurentů, tedy od USA a Číny. Právě z nich pocházejí dominantní jazykové modely, které fungují jako určitá podkladová vrstva. Zároveň se ale na horizontu ukazují noví šampioni a překvapivě jsou z oboru, nad kterým Evropa dlouhé dekády ohrnovala nos, dokud ji drsná realita neukázala, co a jak. a tím je zbrojní průmysl. Jestli se totiž o nějaké evropské firmě v souvislosti s AI aktuálně hodně hovoří, je to vedle Mistralu a holandského výrobce čipové infrastruktury ASML ještě německý startup Helsing. Ten je pojmenovaný po bájném lovci upírů z románu Drákula a jeho chytré drony, které nepotřebují připojení k internetu ani GPS, pomáhají Ukrajincům páchat obří škody uvnitř ruského území. Firma navíc vyvíjí i autonomní stíhačku a další vojenské high-tech vychytávky. Právě v obraně a technologiích s ní spojených chytá Evropa, donucena válečným konfliktem na svých hranicích, pomyslný druhý dech. A umělá inteligence, která má potenciál změnit téměř každý obor lidské činnosti, i tady skýtá obří příležitosti a ještě větší výzvy. Tak snad je chytneme a ukážeme, že i se starým kontinentem je pořád třeba počítat.
1: Dodává šéfredaktor serveru CzechCrunch Luboš Kreč. Francie se stala před několika dny další zemí, která umožní předčasně ukončit život lidem s těžkou a nevyléčitelnou nemocí. Podobně jako o jiných kulturně etických otázkách se i o této záležitosti mnoho let intenzivně debatovalo. Podrobnosti má politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška.
4: Francie přijala před pár dny přelomový zákon, který hluboce ovlivní myšlení společnosti o otázkách života a smrti. Jde o zákon na právo na ukončení života, pokud se už nedá kvůli, cituji, nevyléčitelné a závažné nemoci a bolestem s ní spojeným snést. Poslanci tak vyšli vstříc lidem, kteří už v takové existenci nechtějí dál pokračovat. Francouzská média v minulosti přinesla řadu zpráv o zoufalství takových lidí, kteří žádali, aby jim bylo umožněno důstojně a za odborné asistence odejít ze světa a nemohli být vyslyšeni. Buď si sami pokoutně sehnali nějaký prostředek, nebo pokud jim to jejich stav dovoloval, odjeli na kliniku do Belgie, Holandska nebo Švýcarska, kde je eutanázie či asistované ukončení vlastního života legální. Francouzský zákon nebyl přijat lehkovážně. Pracovalo se na něm v parlamentu několik let, prošel několikerým čtením, vyjadřovali se k němu lékaři i sociální pracovníci z terénu. Byla snaha stanovit co nejpřísnější zábrany vůči zneužití. K původnímu textu přišlo skoro 2000 pozměňovacích návrhů. S myšlenkou přišel ve svém programu prezident Macron, přesvědčený, že k modernímu státu patří, aby člověk mohl rozhodnout o svém životě. S tímto textem se člověk může podívat smrti do tváře, řekl. Přesto text zákona zdaleka nepřesvědčil všechny poslance. Pro jich zvedlo ruku 291, proti bylo 241 a 30 se zdržela hlasování. Ti většinou proto, že se necítili oprávněni vzít na sebe zodpovědnost za ukončení ničího života a zároveň chápali, že pro některé lidi to může být vysvobozením. Někteří doporučovali konat o tak závažné záležitosti referendum. Poslanci se rozhodovali podle svého svědomí, bez ohledu na stranickou příslušnost. Pro hlasoval většinou politický střed a levice, proti většinou pravice a krajní pravice. Byly však i výjimky. Platit by měl od příštího ledna. S textem ale nesouhlasí i premiér Sébastien Lecornu, jinak blízký Macronovi, i předseda Senátu. A poslali ho už k přezkoumání ústavní radě. A protestovala samozřejmě katolická církev. V tomto příspěvku není místo na podrobný rozbor toho zákona. Řekněme, že jeho zastánci argumentují tím, že právo na vlastní smrt bude stále něčím výjimečným, nikoli běžnou praxí, a že zákon obsahuje všemožná omezení proti zneužití. Odpůrci zase tvrdí, že o lidském životě nemohou rozhodovat politici a že pojistky proti zneužití nejsou dostatečné. Zákon stanoví drastická omezení práva na asistovanou smrt. Dotyčný musí být plnoletý, Francouz, trpět vážnou a nevylečitelnou chorobou v pokročilém stádiu, která nedává šanci na život, musí s ní být spojena bolest a tak dále. Obsahuje také lhůtu, kterou má pacient od chvíle, kdy se rozhodne, až po konečný akt, přičemž lékař se musí v ten kritický den ještě ujistit, že dotyčný nezměnil názor. Pokud nemocný není schopen sám si smrtící látku podat, učiní tak lékař. Ten má ovšem právo něco takového odmítnout z důvodu svědomí. Musí se také ujistit, že pacient měl možnost paliativní péče a že ji odmítl. Proto také francouzští poslanci nedávno přijali, a to jednohlasně, zákon o právu na přístup k paliativní péči a také výrazné zvýšení financí na ně. O možnosti ukončit svůj život se začalo debatovat i v České republice, včetně Senátu. Debata měla ale zatím velmi nezralý, nepoučený a ideologický charakter. Ve světě je dnes 11 států, které něco takového umožňují.
1: To byl politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A teď dostanou prostor zajímavé komentáře uplynulého týdne. Pravděpodobně už za několik měsíců se dozvíme, kdo měl pravdu v epickém sporu mezi prezidentem a vládou, pokud jde o účast na summitu Severoatlantické aliance. Bez ohledu na to, jak ústavní soud o kompetenční žalobě rozhodne, nemohou ústavní soudci nahradit komunikaci vlády a prezidenta. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
6: Prezident republiky zastupuje stát navenek. Píše se v ústavě České republiky. Jakým způsobem konkrétně? O to se vede mezi hradem a vládou spor. Rozhoduje ho ústavní soud. Děje se tak na základě žaloby, kterou podal prezident. Jaký bude verdikt, to se dozvíme nejdříve na podzim. Konflikt o to, zda má vláda možnost bránit hlavě státu v účasti na akcích typu summitu NATO, by neměl vyústit v překvapení. Alespoň vydané předběžné opatření naznačuje, že by se vláda měla i do budoucna držet zaběhnutých zvyklostí. Pokud prezident projeví o účast zájem, neměla by mu v tom bránit. Právě předběžné opatření vyvolalo polemiku o tom, zda k tomuto kroku měli ústavní soudci přistoupit a zda postupovali v souladu s právem. Tento spor zůstane v rovině tvrzení proti tvrzení a na vyneseném verdiktu se už nic nezmění. Vláda se proti němu nemohla odvolat. Mohla navrhnout ústavnímu soudu jeho zrušení. To by nedávalo smysl, protože soudci by těžko během pár dnů změnili svůj postoj. Zároveň museli rozhodovat velmi rychle. Takže summit nakonec proběhl i za účasti prezidenta. Nyní může ústavní soud bez časového presu přemýšlet a později rozhodnout o tom, jakým způsobem má být naplňována pravomoc prezidenta republiky při zastupování státu navenek. Jakou roli v tom může a má hrát vláda? Lze si jen těžko představit, že by prezidenti nemuseli vůbec respektovat zahraniční politiku země, kterou určuje vláda a také za ní zodpovídá. Zároveň by neměla prezidenta omezovat v tom, aby se akci typu summitu NATO mohl účastnit. Tím spíš, pokud opakovaně dává najevo, že se hodlá řídit mandátem, kterým by ho měla vybavit. Zkrátka, rozhodování ústavního soudu bude poměrně komplikované a může mít dopad na fungování zahraniční politiky v budoucnosti. Tedy v momentu, kdy v rolích prezidenta a premiéra budou jiné osoby. V současné době je spor o výklad pravomocí prezidenta spíše zástupný. Babišův kabinet se pustil do konfrontace s hlavou státu z jiného důvodu. Tím je dění kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Ten postupně vygradoval do stavu, kdy jsou vztahy mezi hradem a vládou velmi napjaté. Vzájemná komunikace vázne a koordinace zahraniční politiky nefunguje. Premiér opakovaně dával najevo, že nic koordinovat nepotřebuje. On různé problémy raději řeší a nejenom zahraniční politiku řídí. Zatím se mu to daří takovým způsobem, že se do jejího fungování musí zapojit ústavní soud. Ten však těžko může nahradit komunikaci mezi hradem a vládou. Přitom bez ní nemůže normálně fungovat nejenom zahraniční politika této země.
1: Míní komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Česká vláda učinila první rozhodnutí, která se týkají důchodů. Jednak stanovila, že penze budou pravidelně zvyšovány seniorům starším 80 let, stejně tak i důchodcům, kteří ještě pracují. Zároveň odložila drahé sliby z minulé volební kampaně, včetně zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 letech. Tématu se ve svém komentáři věnuje publicista Petr Holub.
7: Buď se budou současní důchodci pást na trávníku před hlavním nádražím, anebo mladší generace už žádné důchody nedostane. tak vyhroceně staví vyhlídky důchodového systému politici z různých stran. Také proto lze ocenit, že první rozhodnutí současné vlády ohledně důchodů,

0: tak málo dramatické a odpovídá reálným poměrům. Konkrétně bylo na návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky zavedeno pravidlo, podle kterého se bude seniorům nad 80 zvyšovat penze každých 5 let mimořádně o 500 korun. Státní pokladnu to přijde na přes rok na 2,5 miliardy, v pozdějších desetiletích až na 6 miliard korun ročně. Vzhledem k tomu, jak drahé jsou pečovatelské služby, je to víceméně rozumný, navíc nepříliš nákladný krok. Zároveň se bude každým rokem valorizovat penze o 300 až 500 korun pracujícím důchodcům. Dosud to bylo něco okolo 100 korun. Proti tomu protestují piráti, podle kterých to žádného z nepracujících seniorů k práci stejně motivovat nebude. Jen tím systém přijde o peníze, byť v prvních letech to budou jen stovky milionů. Návrh ovšem odbourává diskriminaci pracujících důchodců. Také oni odvádějí do systému pojistné a bude jen spravedlivé, pokud se jich odvody započtou do výše důchodu podle stejného vzorce, podle kterého se jim započítávali před odchodem do penze. Nehledě k tomu, že vyhlídka na vyšší důchod může penzisty na pracovním trhu přece jen zdržet. Naproti tomu vládní strany odkládají své dražší sliby z volební kampaně, konkrétně rychlejší valorizaci penzí a zastropování důchodového věku na 65 letech po roce 2030. K takovému rozhodnutí stačí prostá úvaha o rozpočtové odpovědnosti, je však dobře, že ji vláda připouští. Jednou větou schválené změny v penzích současné důchodce neožebračí, ani nezhorší penzijní výhledy mladých. Přesto nelze přehlédnout, že obvykle důchodové debaty mají zneklidňující podtext, podle kterého se celý penzijní systém vinou stárnutí populace nezadržitelně řítí do katastrofy, tedy do hlubokých dluhů a následného krachu. Zabránit tomu může jen zásadní systémová reforma a k té mají ovšem veškeré vládní plány velmi daleko. Ovšem právě v této souvislosti lze prozatím vládu pochválit. Tuzemský penzijní systém opravdu není bůhví jak skvěle nastaven. Zvláště zaměstnanci, kteří mají vyšší mzdu, musí počítat s tím, že penze bude jen zlomkem jejich dosavadních příjmů. Přesto není pochyb, že státní důchod zajišťuje prakticky každému z penzistů, který dříve desítky let pracoval, takový příjem, který stačí ke slušnému životu. Nižší náhradový poměr než jinde v Evropě je zároveň důvodem, že důchodový účet dosud vykazuje přebytek a že se náklady systému drží poblíž 9% HDP. To je v evropském srovnání velmi slušné číslo. Prozatím bude nejlepší nějak zjednodušit přístup běžné populace ke kapitálovým fondům, aby lépe vydělávající zaměstnanci ukládali peníze pro důchod právě na jejich účtech, místo toho, aby peníze investovali v nemovitostech a tím zvyšovali ceny bydlení. Vyladit stávající penzijní systém a vyhnout se zásadním změnám. To je opravdu to nejlepší, co může vláda v této situaci učinit.
1: A slova publicisty Petra Holuba jsou symbolickou tečkou na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Markéta Bičovská, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Podvodníci zneužívají jméno České televize a Českého rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Rusko dnes útočilo na hypermarkety a samoobsluhy na Ukrajině. Fotbalisti Jablonce bojují na úvod nového ligového ročníku s Olomoucí. Na dálnici D1 na 38. kilometru směrem do Prahy brzdí provoz nehoda. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přerážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Upozorňuje mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
3: Informace o poplatcích jsou dostupné pouze na webech poplatek.rozhlas.cz a tvpoplatky.cz. České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. Rusko zintenzivnilo vzdušné útoky na obchody a čerpací stanice na Ukrajině. Dva mrtvé má ruský dronový útok na obchod v ukrajinském Černihivu.
5: Mezi oběťmi ruského útoku na samoobsluhu sítě ATB v Černihivu je i 10letá holčička a 3 lidé byli zranění, oznámila městská vojenská správa. Nejméně 2 ruské proudové drony podle sociálních sítí zasáhly hypermarket Epicenter v Krivém Rihu. Zprávy o obětech odtud zatím nepřišly. V Charkově raketodron typu Banderol zasáhl obytný dům, zabil jednu ženu a 12 osob zranil, oznámili tamní úřady. Jeden člověk zahynul a 6 bylo zraněno při dopadu leteckých bomb do obytné čtvrti v Záporoží. Jeden muž uhořel v autě při útoku na čerpací stanici, informovala Záporožská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Řidiči musí dnes večer počítat se zdržením u hradecké fotbalové Finep arény. Už za hodinu tam začne fotbalové derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Na obou příjezdových trasách ke stadionu se kvůli opravám budou pravděpodobně tvořit kolony, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
6: Rekonstrukce Malšovického mostu znamená svedení dopravy jedním jízdním pruhem řízeným světelnou signalizací. Další komplikace mohou nastat v souvislosti s opravami komunikace v prostoru nadjezdu v Malšovicích. Řidiči musí počítat s tvorbou kolon.
3: Zápas je navíc vyhodnocený jako rizikový a u vstupu návštěvníky čekají bezpečnostní kontroly.
7: Úřadující mistři fotbalové šance ligy ze Slavie vstoupili do nové sezóny vítězně. Slovácko porazili 5-1. Teď hraje Jablonec s Olomoucí a na severu Čech to vidí Pavel Petr.
8: 75. minuta, domácí fotbalisté vedou 2-1. Olomoučtí sice vedli, ale dvěma góly v druhé půli domácí otočili stav. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
7: Za necelou hodinu nastoupí do ligového východočeského derby Hradec Králové a Pardubice. A finále dvouhry na pražském tenisovém turnaji WTA ovládla 18letá Rakušanka Lili Tagerová. Na štvanici porazila Ukrajinku Dariu Snigurovou 7-6 a 6-2. Titul ze 4 hry znovu po roce nezískali Lucie Havlíčková a Laura Samson, které prohrály s Britkami Dartovou a Lumsnedovou 0-2 na sety.
9: Nehoda na D1 u Divišova a požár na 38 u Dox. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov na 38. kilometru řeší kolizi 3 aut. Jede se prostředním a pravým pruhem, tedy už o něco rychleji. Kolona ze 42. kilometru je na více než 20 minut. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice je na 4. kilometru uzavřený pravý pruh, jsou tam silničáři a krátká kolona. Na D10 z Turnova do Prahy je od sjezdu na Hlavenec ze 17. kilometru malejší provoz ke sjezdu na okruh a Černý most, je to na necelých 20 minut. Na silnici 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy za starými splavy u Dox hoří auto. Na místě jsou hasiči, tvoří se kolony v obou směrech, dá se to případně objet silnicí kolem Máchova jezera. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je stále silný provoz, v koloně se jede zejména kolem Votic za obchvat Olbramovic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky, k večeru se pak začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Co očekávat od nového britského premiéra Burnhama? Trumpova hrozba 100% clem na generické léky ohrožuje zásobování USA levnými léčivy.
12: Mají ohledně umělé inteligence pravdu proroci soudného dne nebo vizionáři?
11: Srbští hudebníci doplácejí na podporu protivládních protestů. Někteří už doma prakticky nemohou vystupovat.
12: Víc zápasů, víc kontroverzí. Takové bylo mistrovství světa ve fotbale.
11: To jsou témata následujícího pořadu.
12: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
11: Od mikrofonu vás vítají
12: Lenka Buriánková
11: a Martin Benda.
10: Svět ve 20 minutách.
12: Experti na evropskou politiku a diplomacii Matthias Matthays a Benjamin Harris se v článku pro vlivný americký think tank Rada pro mezinárodní vztahy zaměřují na nového britského premiéra Andyho Burnhama, který se ujal úřadu 20. července a po dvou letech vystřídal labouristického lídra Keira Starmera.
11: Burnham, co by sedmý britský premiér během jediného desetiletí, vstupuje do Downing Street s programem založeným na manchesterismu, tedy decentralizaci moci a reindustrializaci země. S jeho usednutím do křesla ministerského předsedy se těžiště labouristické strany posouvá od technokratického řízení z Westminsteru směrem k politice zaměřené na regiony, investice a obnovu země.
12: Chci k vám být upřímný, nebyli jsme dost dobří a musíme být lepší, řekl premiér ve svém prvním projevu. Země podle něj potřebuje nový model fungování, který jí pomůže vymanit se z otřesů, jimž musela čelit po referendu o vystoupení z Evropské unie v roce 2016. Agentura Reuters doplňuje, že Burnham bude muset vzdorovat dlouhému seznamu problémů od nelegální migrace po nedostatečně fungující systém poskytování veřejných služeb.
11: Partneři Velké Británie ve Washingtonu a Bruselu si nyní zřejmě kladou otázku, jestli se v Downing Street 10 začne jen hovořit manchesterským dialektem, nebo bude změna mnohem zásadnější.
12: Burnham se narodil v roce 1970 v Liverpoolu a poprvé byl zvolen poslancem ve svých 31 letech. Ve vládách Tonyho Blaira a Gordona Browna zastával funkce hlavního tajemníka ministerstva financí, kultury a od roku 2009 zdravotnictví.
11: Do širšího povědomí Britů se dostal například tvrdýma postojem proti zatajování pochybení, zejména v souvislosti s vyšetřováním tragédie na stadionu v Hillsborough. V roce 1989 v důsledku tlačenice v přeplněném fanouškovském sektoru zemřelo 97 lidí a další stovky byly zraněny. Teprve v roce 2016 soud oficiálně uznal, že oběti byly usmrceny v důsledku policejních pochybení a selhání organizátorů.
12: O vedení labouristické strany usiloval Burnham neúspěšně dvakrát. Skutečně výraznou politickou osobností se ale stal až co by úspěšný starosta velkého Manchesteru. V této roli si vysloužil přezdívku Král Severu.
11: Z radnice v Manchesteru do čela vlády se Burnham dostal postranním vchodem a nečekaně rychle, glosují autoři článku. V lednu Národní výkonný výbor labouristické strany poměrem hlasů 8-1 zablokoval jeho kandidaturu v doplňovacích volbách pro obvod Gorton and Denton, čímž prakticky uvolnil cestu zeleným. V reakci na to 14. května na svůj mandát rezignoval mladý poslanec Josh Simons, aby Burnhamovi umožnil návrat do dolní sněmovny přes obvod Makerfield.
12: O měsíc později Burnham doplňovací volby vyhrál se ziskem téměř 55% hlasů. 4 dny na to tehdejší premiér Starmer oznámil svou rezignaci a cesta do čela strany se otevřela. Hned první den nominací podpořilo Burnhamovu kandidaturu 322 z 403 poslanců. I přes takto silnou podporu mezi poslanci by se ale mohla jako problematická ukázat skutečnost, že nový premiér nemá přímý mandát od voličů. Jestli se příští volby v Británii odehrají opravdu až v roce 2029, ukáže čas.
11: Politiku, se kterou Burnham přichází do čela země, sám označuje jako manchesterismus a vychází z přesvědčení, že hlavním problémem Spojeného království je extrémně centralizovaný stát. Jedním z nejvýraznějších návrhů nového britského premiéra je jakási Downing Street Sever, obdoba londýnského úřadu na čísle 10 v Manchesteru, odkud by byl proces decentralizace koordinován.
12: Burnham osobně je patrně nejsilněji proevropským britským britským ministerským předsedou od dob Blaira. Loni se dokonce nechal slyšet, že doufá v návrat Británie do Evropské unie. Za priority ve spolupráci s Evropou označuje boj proti nelegální migraci a posilování ekonomické bezpečnosti a odolnosti společnosti.
11: Další hospodářská integrace nicméně mezi prioritami nefiguruje a labouristická strana nadále odmítá vstup do celní unie, jednotný trh i obnovení volného pohybu osob. Přesto Matt Hayes s Harrisem očekávají další zbližování s evropskými partnery, například v oblasti kritických surovin, cloudových služeb nebo platební infrastruktury.
12: V otázkách zahraniční politiky autoři předpokládají kontinuitu, upozorňují ale na změnu tónu směrem ke Spojeným státům. Vztahy mezi USA a Británií nazval Burnham klíčovým, nikoliv už ustáleným termínem special relationship. Labouristické kruhy i proto očekávají méně podřízený přístup vůči Američanům. Jestli však premiér, jehož politické instinkty, kariéra i mandát jsou pevně zakořeněny v domácí politice, dokáže současně udržet nadstandardní mezinárodní vliv Spojeného království a zvládat vztahy s Donaldem Trumpem, Bruselem i sílící stranou Reform UK, zůstává otázkou. Konstatují to v článku pro Think Tank Rada pro mezinárodní vztahy Matthias Matthijs a Benjamin Harris.
11: Poté, co americký nejvyšší soud v únoru označil za nezákonnou většinu cel, které Donald Trump zavedl během svého druhého funkčního období, je šéf Bílého domu nahradil dočasným 10% clem na takřka veškerý dovoz do Spojených států. Teď, po několika měsících relativního klidu, Trump přistoupil k zahájení nové etapy nejistoty, píše americký deník Wall Street Journal.
12: Prezident v úterý na sociální síti Truth Social napsal, že od srpna 2028 bude na generická léčiva dovážená do Spojených států uvaleno 100% clo. O rok později, v srpnu 2029, má vzrůst na 200%.
11: Opatření by mělo přimět firmy k návratu výroby generik přímo do Spojených států. Pokud bude clo skutečně zavedeno, hrozí narušení globálního dodavatelského řetězce, díky němuž zůstávají generické léky pro Američany cenově dostupné. Není tak jasné, jak se tento krok slučuje s Trumpovým cílem snížit ceny léčiv, doplňuje agentura Bloomberg.
12: Podle amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv tvoří generické léky přibližně 90% všech vydaných receptů ve Spojených státech. Úřad zároveň odhaduje, že zhruba 70% těchto léčiv pochází ze zahraničí, dodávají k tématu britské Financial Times.
11: Toto rozhodnutí povede ke zhoršení dostupnosti generických léků ve Spojených státech, protože je nebude možné vyrábět za stejně nízkou cenu. Spotřebitelé budou častěji odkázáni na originální léky, aniž by měli na americkém trhu k dispozici generickou alternativu. Varuje Nathan Gray z Institutu pro mezinárodní obchod při univerzitě v australském Adelaide.
12: Na rozdíl od výrobců inovativních léčiv chráněných patenty je pro výrobce generik, tedy kopií originálních léčiv se shodnou účinnou látkou, mnohem obtížnější vyrovnat se s případnými cly, podotýká Bloomberg. Ze všech obchodních partnerů Spojených států by nejvýrazněji dopadla na Indii.
11: Vybudování nového výrobního závodu by kromě značné investice vyžadovalo více času, než kolik ho Trumpův harmonogram poskytuje. Firmy, které plánují rozšířit své výrobní kapacity v USA, mohou požádat ministerstvo obchodu o možnost využívat po dobu 4 let sníženou celní sazbu ve výši 20%.
12: Přestože Washington prozatím vyjednal s některými státy nebo přímo s farmaceutickými společnostmi celní výjimky na patentově chráněné léky, americký prezident domácí farmafirmy vyzval, aby ve Spojených státech vyráběli více svých patentovaných léčiv. Jeho administrativa se totiž chystá zavést cla až do výše 100% i na ně, uzavírá Bloomberg.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Společnost OpenAI oznámila, že autonomní agent umělé inteligence, poháněný její technologií, se během testování vymkl kontrole a samostatně napadl startup Hugging Face. Upozornila na to agentura Reuters i britský deník Guardian, který mimo jiné napsal, že podobné incidenty budou s rostoucími schopnostmi modelů stále častější.
12: Americký zpravodajský server Politico se ve své nedávné anketě mezi vlivnými osobnostmi z oboru a politiky zaměřil na názorové proudy právě v oblasti bezpečnosti umělé inteligence. Podle autorů přehledu jde o překvapivě kontroverzní téma.
11: Ukazuje se, že velmi záleží na úhlu pohledu. Zatímco někteří vnímají umělou inteligenci jako potenciální existenční hrozbu pro lidstvo, jiní upozorňují na nezbytnost ochrany dětí nebo rizika masivních ztrát pracovních míst. A jsou tu konečně i tací, kteří naopak varují před regulacemi ve jménu technologického pokroku.
12: Politico si všímá toho, že termín AI safety, tedy bezpečnost umělé inteligence, získává pro různé zájmové skupiny odlišné významové odstíny. S tím, jak se tato problematika rozšířila za hranice Silicon Valley, začíná být tento pojem stále méně jednoznačný.
11: Novináři se obrátili na celkem 20 lidí z oboru nebo těch, kdo mají k dané problematice blízko. Otázka zněla, co pro vás znamená pojem bezpečnost umělé inteligence.
12: První kategorií respondentů jsou tak řečení proroci soudného dne, kteří věří, že další vývoj umělé inteligence by mohl přivodit zánik lidstva. Jedním z nejradikálnějších zastánců úplného zastavení vývoje AI je prezident neziskové organizace Machine Intelligence Research Institute Nate Soares.
11: Když se řídíte autem k okraji útesu, není ta správná chvíle začít mluvit o bezpečnosti automobilů. Bezpečnost aut znamená bezpečnostní pásy, airbagy nebo deformační zóny, ale nic z toho vás nezachrání, pokud sletíte z útesu, odpovídá Soares. Poukazuje na to, že firmy vyvíjející AI závodí ve snaze vytvořit superinteligenci. Jejich systémy jsou prý přitom chaotické soubory naučených číselných parametrů, kterým nerozumí ani jejich vlastní tvůrci.
12: Evoluční bioložka a zakladatelka amerického hnutí Pause AI, Holly Elmoreová, nevolá po úplném zastavení vývoje umělé inteligence. Žádá ale jeho pozastavení alespoň do doby, než se otázka bezpečnosti uspokojivě vyřeší.
11: Další skupinou je tábor opatrných katastrofistů. Ti sice sdílí velké obavy z umělé inteligence, nejsou ale zastánci teze, že pokračování vývoje nevyhnutelně povede k vyhnutí lidstva. Například filozof Nick Bostrom vidí za pojmem AI safety technickou výzvu k nutnosti sladit superinteligenci s lidskými záměry tak, aby bylo zajištěno, že AI bude jednat v souladu s našimi záměry i poté, co překoná schopnosti lidí.
12: Konzervativci říkají, že je nezbytné mít technické prostředky k zajištění toho, že systémy umělé inteligence zůstanou pod lidským dohledem. Volají taky po důkladném bezpečnostním testování, účinné ochraně dětí a přísné vývozní kontrole.
11: Šéfka filantropické investiční společnosti Omidyar Network Michelle Javandová vnímá bezpečnost umělé inteligence nejen jako technickou a technologickou výzvu, ale také jako výzvu pro společnost. Podle ní je potřeba dbát na to, aby nevznikaly systémy koncentrující moc, nýbrž systémy rozšiřující příležitosti. Ty musí být transparentní, důvěryhodné a odpovědné.
12: Protože jde bezesporu i o téma politické, zeptali se novináři také samotných politiků. Jedním z výrazných amerických zákonodárců, který se otázce umělé inteligence věnuje, je někdejší prezidentský kandidát a nezávislý senátor za stát Vermont Bernie Sanders.
11: Ve Spojených státech dnes platí přísnější zdravotní a bezpečnostní předpisy pro otevření nového stánku se sendviči, než pro uvedení nového modelu umělé inteligence, který může doslova proměnit samotnou podstatu lidského bytí. To je absurdní, konstatuje Sanders. Upozorňuje na potenciál umělé inteligence a robotiky připravit o práci desítky milionů lidí, poškodit kognitivní schopnosti dětí nebo zdevastovat životní prostředí. Musíme zajistit, aby umělá inteligence sloužila nám všem, nejen miliardářům, kteří ji vlastní, dodává senátor.
12: Zastánci z řad liberálů považují umělou inteligenci za skutečně transformační technologii, které by vláda měla věnovat daleko více pozornosti. Bývalá ředitelka Úřadu pro vědu a technologii Bílého domu Alondra Nelsonová se domnívá, že bezpečnost AI je tady od toho, aby umělá inteligence lidem neškodila, ale pomáhala.
11: V zásadě jde o to, zda jsou systémy umělé inteligence chráněny před zaujatostí při rozhodování, odolné vůči manipulaci, narušující demokratickou debatu nebo bezpečné pro vývoj mladých lidí, říká Nelsonova. Zdůrazňuje, že AI nesmí oslabovat instituce a společenské vazby.
12: Zakladatel centristicko-liberálního think tanku Third Way Mike Sexton pak formuluje nutnost vytvoření systému posuzování nejpokročilejších modelů umělé inteligence, který by dokázal rozpoznat modely příliš rizikové na to, aby byly uvolněny pro veřejnost.
11: Na zcela opačném konci spektra, než v úvodu zmiňovaní proroci soudného dne, stojí zastánci naprosté svobody. Ti se obávají, že přílišná regulace by mohla vést ke zpomalení inovací a oslabení Spojených států na úkor geopolitických soupeřů, zejména Číny.
12: Současný stav rozhodně není bezpečný. Vyšší míru bezpečnosti ale přinese pokrok, nikoli stagnace, říká Neil Chilson z neziskové organizace Abundance Institute. Dean Ball ze společnosti OpenAI, která stojí mimo jiné za aplikací ChatGPT, dokonce sousloví bezpečnost umělé inteligence zcela odmítá.
11: Neříkám tím, že bezpečnost AI není důležitá. Naopak tvrdím, že je příliš důležitá na to, aby byla jednoduše nadiktována zhora, uzavírá pohledem vývojáře server Politico.
12: Zpravodajský server Balkan Insight píše o tom, že srbské úřady systematicky ruší koncerty hudebníků, kteří veřejně podpořili studentské protivládní protesty. Umělci loajální k prezidentu Aleksandaru Vučičovi naopak získávají lukrativní veřejné zakázky financované z obecních rozpočtů. Kultura v zemi se tak stává dalším kolbištěm politického boje.
11: Příkladem může být zrušení festivalu Noise Fest, který se měl konat 14. a 15. srpna ve městě Negotin. Měla tam mimo jiné vystoupit legendární srbská punkrocková skupina Gobliny, která vznikla v době rozpadu socialistické Jugoslávie a jejíž písně se v 90. letech staly populárními protestními hymnami. Členové kapely dodnes otevřeně vystupují proti společenskému bezpráví.
12: Právě proto podle investigativců z Balkan Insight není překvapením, že úřady v Negotinu rozhodly o zrušení festivalu. Když o tom organizátoři 3. července na sociálních sítích informovali, napsali mimo jiné: nikdy jsme nedovolili, aby politické názory ovlivňovaly organizaci festivalu, výběr umělců nebo produkci. Veškerá rozhodnutí byla vždy vedena výhradně kvalitou a tím, co bylo v danou chvíli nejzajímavější. Právě to je ale teď hlavním důvodem výhrad.
11: Basista kapely Gobliny Vladislav Kokotovič novinářům řekl, že rušení koncertů se od konce roku 2024, kdy v zemi začaly protivládní protesty, stalo běžnou součástí života mnoha hudebníků. Podobné kroky podle muzikanta ukazují, jak velký strach politické špičky mají. Věří, že se taktika vládnoucí strany nakonec obrátí proti ní samé. Každý takto zrušený koncert je střela do vlastní nohy, konstatuje hudebník.
12: Možnost vystupovat na akcích financovaných státem postupně přestává pro nepohodlné umělce existovat. Podobný osud jako kapelu Gobliny potkal třeba skupiny SARS a samostalné referenty, zpěvačky Seku Alexičovou, Natašu Bekvalacovou a řadu dalších. Všem byly plánované koncerty zrušeny z důvodu technických oprav, rekonstrukcí prostor nebo náhlých bezpečnostních komplikací.
11: Kapela Rytam Nereda z Nového Sadu, která protesty proti vládě podpořila už v počátcích, dnes podle baskytaristy Miroslava Mijatoviče hraje převážně v okolních státech. Příležitosti v Srbsku pro ní prakticky zmizely. Pokud by organizátoři skupinu pozvali, hrozí jim úřední kontroly všeho druhu a v konečném důsledku mohou přijít o práci, vysvětluje Mijatovič.
12: Ušetřeny nejsou dokonce ani benefiční akce. V říjnu 2025 byl zrušen koncert kapely Ateis Rap, který si kladl za cíl vybrat finanční prostředky na nákladnou zdravotní péči o dvě malé děti. Místní úřady v obci Kisáč ale odmítly vydat potřebná povolení.
11: Institucionální tlak na domácí scénu se dotkl i největšího srbského hudebního festivalu Exit. Poté, co organizátoři veřejně podpořili sílící protestní hnutí, byly náhle zastaveny vysoké dotace z rozpočtu města Nový Sad i provincie Vojvodina. Čtvrt století poté, co festival na vlně odporu proti režimu Slobodana Miloševiče vznikl, se tak Exit rozhodl Srbsko opustit a přesunout své působiště do sousední Černé Hory.
12: Naopak hudebníci a zpěváci, kteří se veřejně postavili na stranu Srbské pokrokové strany a prezidenta Vučiče, ze své loajality těží. Vystupují totiž na koncertech financovaných z rozpočtů místních samospráv, a to prakticky bez ohledu na početnost publika.
11: Místní turistické organizace a kulturní centra pravidelně obcházejí otevřená výběrová řízení a zakázky zadávají přímo. Například zpěvačka Jelena Karleuša, která během protestů prohlásila, že by demonstranty nejraději přijela autem, se stala tváří státem podporovaných koncertů hned v několika městech. Za jedno vystoupení přitom inkasovala v přepočtu až 1 200 000 korun, popisuje Balkan Insight.
12: Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací, tedy zkráceně FIFA, Gianni Infantino sliboval, že letošní mistrovství světa bude největší událostí v dějinách lidstva. Turnaj přinesl několik novinek i kontroverzí. Klání, kterého se zúčastnilo rekordních 48 týmů světa, se konalo v 16 hostitelských městech ve třech zemích – Kanadě, Mexiku a Spojených státech. Pozornost vzbudily povinné 3-minutové přestávky na občerstvení, vysoké ceny vstupenek i politizace fotbalu. Za turnajem se ohlíží britská veřejnoprávní stanice BBC.
11: V úvodu připomíná velké příběhy nováčků, například Kapverdy senzačně remizovali se Španělskem, Uruguají nebo Saudskou Arábií. Podařilo se jim obsadit druhé místo ve skupině a ve vyřazovací fázi dokonce potrápili nakonec stříbrnou Argentinu. Překvapilo také Curaçao nebo Demokratická republika Kongo.
12: Debatovanou novinkou se staly 3-minutové občerstvovací přestávky, které FIFA podle oficiálních vyjádření zavedla v zájmu zdraví hráčů. Fanoušci na stadionech sice projevovali nad přerušováním hry nelibost. Cena reklamního prostoru na stanici Fox News se ale v těchto pauzách vyšplhala v přepočtu až na necelých 16 milionů korun za 30 vteřin.
11: Šéf rozhodčích Mezinárodní federace fotbalových asociací Pierluigi Collina se pro tento šampionát rozhodl zatočit se zdržováním hry. Zatímco před 4 lety nařídil důsledně nastavovat čas za každé přerušení, čímž se průměrná délka zápasu vyšplhala až na 101 minut a 22 sekund, letos se po odečtení času přestávek na občerstvení hrálo průměrně 96 minut a 24 sekund. Oproti roku 2022 byl přitom míč ve hře fakticky stejně dlouho.
12: Dalším třaskavým tématem byly astronomické ceny vstupenek. Ty ale podle návštěvnosti fanoušky fotbalu neodradily. Průměrně byly stadiony zaplněny z 99,7% a zápasy navštívilo přes 6 milionů a 800 tisíc diváků.
11: Kromě cen vstupenek vyvolalo kritiku také neprůhledné přidělování zadadel a 30% poplatek pro další prodej lístků, což vedlo dokonce k vyšetřování ze strany generálních prokurátorů amerických států New York a New Jersey.
12: A pak je tu také politizace celé akce. Situace nabrala nečekaný obrat ještě před úvodním výkopem, když somálskému rozhodčímu Omaru Artanovi nebyl po příletu na letiště v Miami povolen vstup do země, píše BBC. Upozorňuje, že problémům čelila také iránská reprezentace, které americká administrativa povolila vstup do země vždy jen na 24 hodin v den zápasu.
11: Opatrně největší skandál celého mistrovství se nakonec postaral prezident jedné z hostitelských zemí Donald Trump, který osobně intervenoval za přezkoumání červené karty pro amerického reprezentanta Floriana Baloguna přímo u šéfa Mezinárodní federace fotbalových asociací Infantina. Krátce na to disciplinární komise FIFA mimořádně změnila automatický jednozápasový trest na podmíněný, takže Balogun mohl nastoupit do 8 finále proti Belgii. I tato kauza znovu otevřela vážné otázky ohledně politického zasahování do průběhu turnaje, konstatuje závěrem BBC.
10: Svět ve 20 minutách.
12: Z dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
11: Martin Benda
12: a Lenka Buriánková.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
13: Sportovní reportáž začala v rozhlase s legendárním Josefem Laufrem.
14: Já jsem si tehdy už byl posluchačem rozhlasu, měli jsme doma rádio, ale s vysíláním zápasu neměl jsem nic jiného společného než to, že jsem jako jednatel pořádajícího klubu dal k vysílání jménem výboru souhlas.
13: Josef Laufer se za mikrofon k vůbec prvnímu komentovanému zápasu přitom dostal úplnou náhodou.
14: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
15: On na to šel možná nevědomky, ale geniálně.
13: Popisuje další významný sportovní reportér Karel Tejkal.
15: On říkal, tak co jsem měl dělat, tak co je to rádio?

0: kolik se sportovní reportáž za uplynulé století změnila.
1: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
3: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
2: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Hlas Bollywoodu umlkl. 12. dubna zemřela v indické Bombaji ve věku 92 let zpěvačka Asha Bhosle. Za svůj život natočila podle různých odhadů 12 až 15 tisíc hudebních nahrávek. Přesně to už asi nikdo nespočítá, protože její kariéra sahá až do 40. let minulého století. Minimálně podle Guinnessovy knihy je ale v tomhle ohledu naprostou světovou rekordmankou. Nad písněmi v podání Aši Bhosle se dojímaly bez nadsázky celé generace Indů. A jestli jste někdy viděli aspoň některý bollywoodský film, nejspíš jste ji slyšeli také. I když asi vám připadalo, že zpěv vychází z úst někoho jiného. Většinu svých slavných děl totiž natočila pro filmový průmysl a na stříbrném plátně její zpěv vycházel z úst bollywoodských krásek. V dnešním díle pořadu Za obzorem se vypravíme do bombajských filmových a nahrávacích studií. K poslechu vás zve Ondřej Himer.
2: Posloucháte pořad Za obzorem.
4: Asha Bhosle svoje první písně natočila ve 13 nebo 14 letech, tedy ještě na sklonku britské koloniální vlády. Vlastně jí tehdy nic jiného nezbývalo. Narodila se do rodiny známého klasického zpěváka Dinanatha Mangeshkara, který ale zemřel, když jí bylo pouhých 9 let. S matkou a sestrami se pak přestěhovala do Bombaje a zpíváním začala vypomáhat rodinnému rozpočtu. Ostatně stejně jako její starší sestra Lata Mangeshkar, jejíž jméno dnes ještě uslyšíme, protože podobně jako Asha Bhosle se stala velmi známým hlasem Bollywoodu a tvořila dlouhá desetiletí. Zemřela v roce 2002.
5: Ve 40. a 50. letech se zpívalo hodně jinak. Já měla ráda anglické filmy a začala jsem napodobovat anglické písně. Ne jejich slova, ale způsob zpěvu lidí, jako byl Jerry Lee Lewis. Doma byli všichni klasičtí zpěváci a zlobili se kvůli tomu na mě, ale já kopírovala Billa Haleyho a Elvise Presleyho. Milovala jsem jejich písničky a chtěla jsem dělat pořád něco nového. Míchala jsem jejich styl do hindské muziky, rodina to vnímala jako hanbu a pošpinění našeho jména, ale mladým se to líbilo.
4: Vzpomínala Asha Bhosle na svoje začátky v roce 2007 v rozhovoru pro Al Jazeeru. Pro představu, jak zní ten klasický zpěv, který pěstoval její otec a kterému se i Asha Bhosle dál příležitostně věnovala, tady je její nahrávka s legendárním hráčem na sarod Ali Akbarem.

0: u téhle hudby, ale Aša Bhosle zůstat nechtěla a nejspíš ani nemohla, pokud chtěla zabezpečit rodinu. Důležitá je ale ta touha zkoušet stále něco nového, o které před chvílí sama mluvila. Ta jí provázela celou kariéru a umožnila jí nejen držet krok s dobou, ale po dlouhá desetiletí vlastně spoluurčovat, kudy se indická filmová hudba bude ubírat. Pokusím se tenhle vývoj ilustrovat v průběhu dnešního pořadu a pokud by vám chyběl nějaký obrazový doprovod, protože videa rozhodně stojí za to, tak klipy z filmů můžete najít na stránkách pořadu Za obzorem na webu plus.rozhlas.cz. Teď třeba slyšíme milostnou filmovou píseň Mankesa Tumhara z 50. let. Daleko méně tradičně, ale už zní třeba píseň Ao Huzur Tumko z roku 1968 s náznaky francouzského šansonu. No a tady je zase inspirace vlnou hippie a psychedelického roku v písni Dum Maro Dum, tedy v překladu asi potáhni si nebo dej si šluka, která je natočená v roce 1971. Mimochodem, tu samou píseň pak živě zpívala v roce 2013 v doprovodu amsterdamského metropolitního orchestru při velkém koncertu v nizozemské metropoli. No a v úvodu jsme pak slyšeli píseň Rádha Kese Nadžale, čili Jak pak by Rádha nežárlila z filmu Lagan z roku 2001. Na plátně v barevném sárí tančí a svého filmového partnera svádí tehdy 21-letá herečka Gracie Singh. Z úst jí ale vychází zpěv bezmála 70-leté Aši Bhosle. Často se jí ptali na to, jestli jí nevadí, že zůstává takhle v skrytu. O nějaké žárlivosti z její strany prý ale nemohla být řeč.
1: Nikdy mi to nevadilo. Herečky jsou slavné 10-20 let. Nám zpěvákům to vydrží 60 let a nemusíme zůstávat ve formě, když zestárnou a stloustnou, nedostanou práci. A já jsem stará a tlustá a zpívám pořád.
0: Že má odvahu ke změně, dokazovala Aša Bhosle i v osobním životě. V 16 letech utekla od rodiny, aby se vdala z lásky, v Indii na konci 40. let něco nevídaného, a to i v dost kosmopolitní Bombaji. Svého prvního manžela navíc po 10 letech opustila, a to v době, kdy s ním čekala třetí dítě, další nevídaná věc. Osamostatnila se, obnovila styky s rodinou, která její sňatek neschvalovala, a neustále nahrávala. A to prakticky až do své smrti, dlouhých 80 let.
1: Svoje písně jsem nikdy nepočítala, ale byla jich spousta. Někdy jsem naspívala 3 nebo 4 za jediný den. Nejvíc to snad bylo 7 písní na jednou.
0: Vzpomínala v rozhovoru pro BBC z roku 1984. A my teď její slávu vysvětlíme v širším kontextu. A jelikož já jsem v oblasti filmu jen nepoučený divák, pozval jsem si do studia režiséra a uměleckého ředitele indického filmového festivalu Radima Špačka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: My bychom asi na začátek úplně měli říct, jakou roli vlastně ta hudební složka, a tedy konkrétně písně, hrají v indickém filmu, protože je to úplně jiné než u nás.
2: Je to úplně jiné, pokud se bavíme teda samozřejmě o tom klasickém Bollywoodu, když se podíváme na ty filmy, které jsou 15, 20, 30 let staré, tak tam je ta hudební složka dominantní opravdu. A nejenom, že tam je doprovodná hudba, ale jsou tam opravdu, a myslím si, že to diváci asi vědí, že už už nějaký ten indický film asi viděli, že tam náhle bez varování uprostřed děje přitančí 20 jinochů a 20 dívek a začne tam prostě pětiminutové taneční a pěvecké číslo, které se několikrát pak opakuje, nebo je jich tam několik v tom filmu, jo, třeba 5-6. Takže to je úplně jiné pojetí prostě toho hudebního doprovodu než u nás. No.
3: A jakou roli tam tady ty hudební vložky mají? Je to jenom jako na vyplnění, aby si lidé došli pro limonádu, nebo to je důležitější pro děj toho filmu?
2: Já jsem četl takovou teorii, že to vzniklo vlastně trošku z donucení, protože Indové jsou tradičně velmi prudérní a když v tom ději nastane ten moment, kdy se ti dva milenci, protože většinou to je nějaká romantický příběh, když se ti milenci mají třeba políbit, nebo má se naznačit, že spolu začali chodit, nebo nedej bože ještě něco víc, tak se to nemohlo ukázat. Jo? Já opravdu ještě pamatuju v těch na konci 90. let žádný políbek ještě nebyl. Jo? Prostě jenom se k sobě přiblížili ty tváře a najednou začala písnička a z té písničky bylo patrný, že prostě se spolu třeba vyspali nebo prostě si spolu něco začali. Takže to si myslím, že byl ten jako hlavní důvod, ale pak to začali používat i jako vlastně takový ornament.
3: A kde to začíná? To už je úplně od začátku, třeba v tom bollywoodském filmu přítomné, to, že ty filmy mají prostě 3 hodiny minimálně a polovinu z toho se protančí a prospívá?
2: Já úplně nemám třeba v oblibě až takhle starý filmy, jako třeba z 30. let, ale co se týče těch filmů třeba už z 50. let, tak tam už to je. Tam už to je, jsou opravdu dlouhý, třeba tak klasický filmy od Raje Kapoora nebo tak jsou tam ty zpívaný čísla a samozřejmě tam šlo spíš třeba i o nějaké sociální dramata, takže tam třeba se představuje pomocí té písničky noční život v Bombeji, nebo prostě život na ulici, nebo nějaké vztahy mezi nějakými lidmi na opravdu okraji společnosti.
3: A nebo třeba i charakter těch jednotlivých postav. Já vím, že právě Asha Bhosle z začátku své kariéry především prý zpívala hlavně role žen, které byly takové trošku zhýralé, femme fatale, že to nebyly takové ty heroiny, ty čisté dívky.
2: Ano, tak jak to dát najevo jinak než písní, no.
3: Dokonce v jedné písni, jak jsem slyšel, tam i škytá, aby jako dávala najevo, že je opilá. My si tady musíme říct, že v těch filmech samozřejmě tam hraje ta herečka a ten herec, ale ten zpěv není jejich, že to je, v angličtině se tomu říká playback singers. V češtině asi nemáme proto zavedený.
2: Protože to u nás nepoužíváme, tak proto nemáme žádný zavedený název, takže playbackový zpěvák. No.
3: Takže jakou pozici vlastně, řekněme, v té bollywoodské hierarchii tihleti playbackoví zpěváci mají?
2: Já jsem kdysi viděl dokumentární film Vnější svět Shahrukha Khana.
3: Čili jedné z největších hereckých hvězd Bollywoodu vůbec.
2: Který mapoval jeho koncertní turné po USA v roce 2004 a tam mi utkvěla scéna, kdy on stojí na pódiu, ta kamera je v zákulisí, Shahrukh stojí na pódiu, tam prostě 10 000 lidí v publiku a on teda zpívá nějakou ten hit, ale v tom zákulisí, tam za tou šálou prostě stojí ten playbackový zpěvák a normálně to prostě naživo zpívá. Nikdo ho nevidí, celý úspěch sklízí samozřejmě ten Shahrukh, ale prostě ten hlas je tady tohohle playbackovýho zpěváka. V tomhletom konkrétním případě to byl Sonu Nigam, kterýho jsem shodou okolností teďka v lednu viděl živě na koncertě a měl neuvěřitelný úspěch, byla to totální hvězda, jako jo, prostě, takže tehdy jsem měl pocit, že jako jsou to takový jako otloukánci, kteří vlastně z té slávy nic nemají, ale pak člověk zjistí, že oni opravdu mají svoje vlastní kariéry. Sami skládají, sami prostě třeba vydávají svoje desky, nebo jsou to hudební režiséři, uvádějí nějaké televizní show, takže oni jsou to opravdu hvězdy sami pro sebe a kromě toho teda ještě zpívají za nějaké slavnější ještě teda herce a jiné hvězdy.
3: A je běžné, že se v tomhle vlastně dost jako dravém a proměnlivém prostředí, jakým ten indický Bollywood je a byl za těch posledních 60 let, někdo udrží takhle dlouho na vrcholu, jako se to povedlo té Ashe Bhosle?
2: Já myslím, že teda Lata Mangeshkar a její mladší sestra Asha Bhosle jsou naprosto unikátní v tomhletom. Nemyslím si, že nevím o nikom jiným, jo. Samozřejmě jejich generační souputník Kishore Kumar byl podobně známý, slavný ale ten tedy odešel bohužel už někdy na sklonku 80. let. A to, že ta jejich kariéra trvala vlastně takhle dlouho, tak samozřejmě lze přičíst i té dlouhověkosti. Mimochodem, Asha Bosle, kromě teda toho, že údajně naspívala 12 000 písniček za celý svůj život, že zpívala ve 20 jazycích, teda samozřejmě většina z nich jsou ty indické jazyky, tak ještě nahrávala nahrávky třeba s Michaelem Stipem, naspívala jednu perfektní písničku, kterou jsem si včera poslechl.

0: úplně naposledy se objevila letos na jaře na nové desce virtuálního projektu Gorillaz. Tak to jsem úplně jako byl fakt v šoku z toho.
1: My jsme už říkali, že ten indický film, že je to hodně specifický, ten bollywoodský film konkrétně, že se tam hodně tančí, zpívá, že je to hodně barevné, najednou tam člověk má prostřih na švýcarské Alpy, do pražských ulic, do Paříže, do nějakých jako kulis, které jsou pro toho indického diváka exotické. Já se musím přiznat, že když jsem viděl svůj první indický bollywoodský film, tak jsem tomu vlastně nevěřil. Mně to přišlo jako taková parodie, vlastně dost špatně udělaná. Jak jste se dostal vy, nebo jak jste si vynašel cestu k indickému bollywoodské produkci?
0: Já jsem odjel poprvé v roce 1997 na výlet do Indie. Byla to láska na první pohled, okamžitě, od první minuty jsem věděl, že to je prostě to, co mě baví, to, co mě opravdu jako zajímá a kde se cítím dobře. A samozřejmě v rámci toho prvního výletu, teda jsme v nějakém maloměstě nebo v nějaký vesnici šli do kina, tehdy to byl to úplný megahit Kuč Kuč Hota Hé právě se Šarukem Kánem. Vůbec se mi to nelíbilo, vůbec jsem tomu nerozuměl, kromě toho, že to bylo hinsky, tak ani tomu ději jsem nerozuměl. Samozřejmě mě bavila ta atmosféra v tom kině, bylo tam narváno, bylo to vyprodaný, lidi fandili, překřikovali se tam, telefonovali, prostě byl to úplně jiný zážitek než u nás, ale ten film jako mi nic neříkal. Až jsme tedy později, o pár let později založili s dvěma kamarádkami ten festival tehdy ještě bollywoodského filmu a při prvním ročníku jsem viděl poprvé film, který mi najednou, Dil Chahta Hé to byl, který mi najednou učaroval, protože byl hrozně moderní a byl takovej civilní, takže od té doby já už jako vlastně vím, který filmy mě vyhovujou a zpětně dokážu ocenit i ty, který třeba úplně neberu, ale vlastně vím, jakou mají tu kvalitu.
1: Člověk, který je zvyklý na evropské filmy, tak čeká, že přijde nějaký jako příběh, nějaká jako sevřené vyprávění, nějaký umělecký zážitek a dostane prostě totální limonádu, ještě řízlou se spoustou písniček, tanců a vůbec neví, co se o tom má myslet.
0: Ne, nadarmo se takovým filmům říká masala movies, což je prostě masala je směs koření, takže ano, je to přesně takovej pelmel, takovej od každého něco, ale je to vlastně unikátní žánr a když se člověk podívá, jak jsou vlastně indický filmy populární, jako třeba i v těch ostatních asijských zemích, jo. I v Africe dokonce. Různě existují ty různé jakési parafráze na Bollywood, že jo, prostě jako, tak si člověku dojde, že vlastně ono, se jim podařilo jako vytvořit něco, co prostě nikde jinde není.
1: A nakonec je to celkem univerzálně sdílné. Já jsem si k tomu cestu teda našel a vlastně nakonec je člověk jako si povolí to, že jako ano, je to limonáda, ano, je to prostě milostný příběh, ale když to na sebe nechá působit, tak vlastně mu to, tak to na něj působí velmi jako silně.
0: Jo, a myslím si, že dokonce to má i nějaký vliv jako na tu západní tvorbu. Myslím si, že třeba Slumdog Millionaire, což není indický film.
1: Milionář z Chatrče.
0: Milionář z Chatrče, ano. Tak to je prostě, že jo, to natočil Danny Boyle, ale u mě to pracuje právě s těmi bollywoodskými inspiracemi nebo mule. Len růž. Prostě film, který podle mě je úplně jako žánrově okopírovaný z Bollywoodu, nebo Lars von Trier v Tanci v temnotách má tu scénu na tom vlaku, podél kterýho rozmístil těch tisíc kamer, což je prostě opravdu okopírovaná parafráze z té nejslavnější písničky Chaya Chaya z filmu Dilse, která se taky odehrává na střeše vagónu. Ano, je to něco unikátního, my si z toho taky můžeme čerpat.
1: A čerpáme z toho?
0: No, myslím si, že
1: míněš... Noc na Karlštejně?
0: No, vlastně, myslím si, že vlastně západní muzikály jsou svým způsobem možná nějakou protiváhou tomu Bollywoodu, který je ale ovšem daleko víc ještě přehnanější a ještě víc dovedený až do nekonečna.
1: Hmm. A když se vrátíme k té tedy filmové muzice, měl jste třeba možnost vidět, jak to vypadá, jak se to tvoří, tady ta hudební složka těch filmů v Bollywoodu?
0: Viděl jsem samozřejmě spoustu nějakých klipů, kde bylo vidět, jak to nahrávají, nebo nějakých dokumentů. Úplně osobně jsem při žádném nahrávání nebyl. Nicméně podařilo se mi být při natáčení indického filmu v Praze, kdy jsem se nechal najmout jako runner, prostě takový kluk pro všechno, u filmu, který točila a produkovala Priti Zinta, velmi známá indická herečka, Ishq in Paris, takže Praha hrála Paříž, a to byl teda dost neuvěřitelný zážitek, protože ta míra toho chaosu a té improvizace, já jsem jako filmař zvyklý, že vlastně člověk musí někoho improvizovat, nebo že nic není danýho, stát se může cokoliv, ale tohle to teda úplně jakoby přesahovalo moji fantazii.

0: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
1: Je tady teďka někdo, kdo nahradí Ašu Bohosle v pozici toho, jak si někdy říkal, asi nadsázka, hlas Bollywoodu, paní Melodie.
2: Já mám velmi rád playbackovou zpěvačku Alku Jagnik, která je teda o generaci mladší a i ten hlas má už jako trošku jiný, ale která samozřejmě taky už má na kontě strašnou spoustu filmů a písní, ale nemyslím si, že dosahuje až takovýhle téhle zhvězdnosti, jo? Že prostě přece jenom ta Aša s tou Latou, to je i ten jejich jako vůbec celoživotní osud, jo, a ty jejich jako různé životní útrapy, to je úplně neuvěřitelný. Myslím si, že ne, že vlastně s nimi opravdu odchází vlastně nejenom ta jejich generace těch zpěvaček a zpěváků, ale vlastně i vůbec to řemeslo jako takové. Já si myslím, že totiž už filmy, bollywoodské filmy se mění, už je tam daleko víc, se potrpějí na ty žánry jako thrillery, horory, gangsterské filmy, akčňáky, různé historické filmy a těch písní už tam tolik není.
1: Písně o lásce už netáhnou.
2: Už jako my máme třeba na festival velký problém poslední dobou sehnat nějaký opravdu dobrý film toho klasického střihu, kde je prostě nějaký nekomplikovaný děj a je proložený těma písničkama a tancema. Tyhle ty filmy už opravdu mizej a s nima mizí asi i ta potřeba prostě mít takhle skvělé ty playbackové zpěvačky.
1: Čím to je?
2: Pozápadňují se, ty filmy už netrvají 4,5 hodiny, ale prostě 2 hodiny a něco. Myslím si, že tím, jak se už všichni mají přístup k internetu, tak já, když potkám teďka v Bombaji 25-letýho kluka a začneme se bavit o filmech, tak mu říká, já nesnáším indický filmy, nekoukám na to. Jo, kouká jenom na ty západní, což ještě před 15 rokama by mě nenapadlo. Jo. A myslím si, že ta mladá generace se hodně tak jako pozápadňuje a vlastně tomu se přizpůsobuje i ten filmový průmysl. Jo, daleko víc ještě s tím zamával covid a plus teda úprk té kinematografie na ty platformy, na Netflix a na Amazon Prime, a tam je vlastně teďka celá ta produkce a já mám třeba oblíbený ty seriály, některý, který prostě jako dělají velmi kvalitně a velmi dobře, ale už to jsou opravdu žánrovky.
1: Není to ta masala všeho.
2: Už to není ta masala, už se tam nespívá, už to je opravdu prostě jako realita, no.
1: A myslíte, že letos na festivalu uděláte nějakou třeba retrospektivu?
2: No retrospektivu nevím, to samozřejmě úplně, že by, no i když tam člověk, když šáhne de facto po jakýmkoliv filmu starším 10 let, tak ji tam najde určitě, jo, prostě, ale je to výborný nápad, teda určitě, teda my máme teďka takovou tradici, že dáváme vždycky nějaký starší film, protože jsme zjistili, že ty lidi na to slyšejí, že na ně přijdou, a tak to je výborný nápad, že bychom dali nějaký film, kde ona zpívá, super, děkuju za tip.
1: Tak se budeme těšit. Mým hostem dnes byl režisér a umělecký ředitel festivalu indického filmu Radim Špaček. Děkuju za odpovědi.
2: Díky za pozvání, nashledanou.
1: A jak už říkal můj dnešní host, Aša Bhosle nahrávala ve 20 různých jazycích, většinou indických. Takže to, co teď slyšíme, to je její tamilská píseň Kunjaniram. A v průběhu dílu jste mohli zachytit třeba i její slova v bengálštině. Zajímavá je i její spolupráce se západními umělci. A jak už Radim Špaček zmínil, její úplně poslední nahrávkou je píseň Shadowy Light britské skupiny Gorillaz, zveřejněná jen pár týdnů před její smrtí. K vydání písně zveřejnila na Instagramu příspěvek, který se vlastně stal jejím epitafem. S
3: Zpívám tu o překročení hluboké řeky, ta představuje mou životní cestu. Narození, vztahy, moji oddanost hudbě, moje úspěchy a moje povinnosti jako dcery, matky, sestry, manželky a hinduistky. Má hudba je můj převozník, můj průvodce na cestě přes řeku života. A až dospěju na druhou stranu, bude moje cesta u konce. Dosáhnu vysvobození a splynu s tisíci zvuků, které se vznáší všude kolem nás a společně vytvářejí krásnou melodii. Stanu se jedním z těch zvuků, jednou notou v krásné písni, kterou uslyší mnoho generací po tisíce let. Splynout s jednotou, to je svoboda, která mě čeká na druhé straně řeky.
1: Napsala na rozloučenou Ašab Holsle. Za pozornost vám děkuje Ondřej Hmer.
0: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Jak to bylo doopravdy?
4: Rok 1848 přinesl smršť událostí, které se valily Evropou od západu na východ a zase zpět.
5: Říká historik Jan Rychlík. Otázkou zůstává, v rámci tohoto revolučního dění byl tento rok výhrou pro Čechy?
0: Jak to bylo doopravdy? Zítra po 20. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. V Česku loni utrpělo pracovní úraz přes 630 tisíc lidí. Fotbalisti Hradce Králové a Pardubic rozehráli ligové derby. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Němečtí policisti zastřelili podezřelého, který včera vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Spandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Víc než 630 tisíc pracovních úrazů loni řešili zaměstnavatelé se svými zaměstnanci. Meziročně jich přibylo téměř 200. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují taky brigádníky. Ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném a pracovním poměru. O tom, jestli případně utrpěli pracovní úraz, tak taky u brigádníků rozhoduje zaměstnavatel, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
7: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
6: Výtvarník a hudebník Milan Knížák zemřel, bylo mu 86 let. Bývalý ředitel Národní galerie byl u zrodu českého undergroundu. Kromě umění se věnoval i designu nebo módě. Často budil pozornost svými kritickými a kontroverzními názory na společenské dění. Jako rektor AVU vychoval spoustu známých umělců, třeba sochaře Krištofa Kinteru nebo malíře Jakuba Španhelu. Spolupracoval s ním i kurátor galerie Hybernská Filip Kazda.
8: On ovlivnil vlastně celou tu naši kulturu a myslím si, že jeho umělecká činnost byla vlastně neuvěřitelně košatá. On opravdu byl to multimediální umělec, tak jak si to slovo dokážeme vůbec naplnit. A samozřejmě bylo kolem něj spoustu neklidu a zčerený vody.
6: Renesanční a barokní z grafita znovu zdobí fasády nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Oralskem na Českolipsku. Radnice dokončila poslední část obnovy vnějších zdí. Restaurátoři při obnově zkoumali druhy písku z okolí, aby dosáhli co nejpřesnějšího historického odstínu. I proto mají různé stěny různé barvy. Popisuje to Eliška Vránová z Městského informačního centra.
9: Je to tím, že už je toto novější z grafito po té barokní přestavbě a tady Hanto je to starší, tedy po té renesanční po Hišperkárách, takže z toho důvodu oni vlastně zvolili i ten odstín.
10: Fotbalisté Slávie vstoupili do nové sezóny šance ligy výhrou 5-1 nad Slováckem. Jablonec porazil Olomouc 2-1. Před chvílí začalo východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a je u toho Tomáš Borovec.
11: V tuto chvíli končí třetí minuta, Hradec Králové, Pardubice 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
10: A Slovinec Tadej Pogačar vyhrál po páté v kariéře cyklistickou Tour de France a zařadil se tak mezi rekordmany v počtu celkových triumfů na slavném závodu. Závěrečnou etapu s dojezdem na pařížské Champs-Élysées vyhrál Nizozemec Mathieu van der Poel.
12: Kolony na D1 u Rousínova, také za Divišovem. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna čekejte kolonu za Rousínovem. Na kilometru 211 ještě dořešují nehodu a fronta z kilometru 215 je asi na 20 minut. Silný provoz a komplikace jsou i na D1 z Brna směr Prahy ve Středočeském kraji. Za Divišovem na 38. kilometru odtahují auto po nehodě z levého pruhu. Fronta tam má asi 4 kilometry.
13: Kolona byla asi tak od 42. kilometru a zdržení je tak do 12-15 minut.
12: A na D1 pak pozor i na příjezdu do Prahy. U průhonic na 5. kilometru stojí nepojízdný kamion. V pravém pruhu kolona ze 7. je na 10 minut. Na D11 z Jaroměře do Prahy pozor před Hradcem u Předměřic. Na 98. kilometru v omezení stojí dvě auta po nehodě. Zdržení asi 10 minut. A na dálnici D5 za výjezdem z Prahy do Plzně pozor za Rudnou. Na 6. kilometru stojí nepojízdné osobní auto.
14: Zatáčce a za obzorem stojí v odstavním pruhu tmavý auto. Nemá vůbec ani trojúhelník, jenom blikačky a veselé si u něj prochází dva chlapci bez vest.
12: Tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
15: Před 81 lety, přesně to bylo 31. července 1945, došlo v Ústí nad Labem k masakru tamních Němců. Po sérii výbuchů v muničním skladu v krásném Březně začalo v uvozovkách odvetné linčování německy mluvících civilistů, tehdy většinou povinně označených bílými páskami. Obětí bylo několik desítek, ještě se k tomu dostaneme. Příběhy 20. století jsou tentokrát věnovány vzpomínkám Bedřicha Gregoryneho z Lovosic, který byl jako chlapec přímým svědkem zmíněných událostí. Ve druhé části pak vzpomínkám Růženy Šťastné, která se narodila roku 1932 ve smíšené česko-německé rodině Gecových ve Skoroticích, tedy součásti Ústí nad Labem. Provází vás Adam Drda, poděkování za spolupráci patří Janu Benešovi z Paměti národa. Pozdější divadelník Bedřich Gregoriny se narodil 28. prosince 1939 v Lovosicích jako první z jednovaječných dvojčat. Jeho bratr byl Jindřich, matka se jmenovala Elizabet, pocházela z Lovosic a od poloviny 20. let žila v Argentině.
16: Matka tehdy nevěděla, že budeme dva, protože tehdy ty metody lékařské nebyly takové, jako jsou dneska. A tady si dovolím dát něco před závorku. Matka pocházela ze 4 dětí, její matka ovdověla, prvního syna někdy v 30. letech poslala do Argentiny, tam vznikala německá komuna, on tam měl nějakou farmu a když bylo mý matce 15, tak jí babička poslala za bratrem, aby mu s tou farmou pomáhala. Zaláskovala se tam do Miguela Gregoriny, vzala si ho, povili syna Edgara a na ten porod přijela moje babička až z těch Lovosic. A když přišla matka znova do jiného stavu, tak už se babičce do Argentiny nechtělo. No tak jela moje matka už v těhotenském stavu pokročilém, jela, jak oni říkali, do Evropy. Oni ty Argentinci nerozlišovali Polsko a Česko a tak dále. Oni tomu říkali Evropa. Tak jela do Evropy. No a tam jsme se narodili. Bratr po 20 minutách po mně. No a vlastně už zuřila válka. No a my jsme se narodili v Sudetech tím pádem, tedy v těch Lovosicích a stalo se tedy, že naše mateřština byla němčina, protože babička měla taky německé občanství a maminka nemohla zpátky během té války a vlastně nás vychovávala babička.
15: Protože se Elizabet s dětmi nedokázala vrátit do Jižní Ameriky za manželem a prvním synem, převzala od své matky práci v Krejčovském salonu u Lovosického nádraží. Bedřich Gregoriny má na období války záblesky vzpomínek odpovídající útlému dětskému věku.
16: Z té doby jedna příhoda s Ústí nad Labem, když nám bylo nějak 3,5 roku, tak nás tady v nemocnici nám vzali nosní mandle. A já nevím, jak je to možný, bylo nám 3,5 a já si pamatuju, že na nějakém vozejku nás takovým nákladním výtahem vezli do sklepa, protože byl ohlášený nálet. Potom, když bombardovali Drážďany, naši přátelé z Ameriky, tak my jsme tu zář a ty rány slyšeli přes ty kopečky až do těch Lovosic. A dopoledne jsme byli u matky v tom salonu Kejčovským a přijel první vlak z Drážďan. A přišel nějaký pán do toho salonu, byl celý začmouzený a v ruce držel takovou háčkovanou dečku, co se dávala na stůl. A říkal, prosím vás, dejte mi trošku vody. To je jediný, co z mýho domu a z mé rodiny mi zůstalo. Tak to je taky jeden takový zážitek z té války.
15: Jen pro upřesnění, v Ústí nad Labem, kde byli Bedřich s Jindřichem v nemocnici, bombardovali spojenci v prosinci 1944 a v dubnu 1945. Následky byly katastrofální. Bomby zcela zničily centrum města, zemřelo přes 500 lidí. Všeobecně známý děsivý nálet na Drážďany podnikli spojenci ve dnech 13. až 15. února 45. Obětí byly tisíce. Osvobození severních Čech v květnu 45 prožívali 5letí bratři Gregoriny s matkou Elizabet ve sklepě vily pod Lovošem.
16: Ta vila tam ještě furt stojí a tam bydlela jedna její přítelkyně a měla taky dva syny. A toho 7. května 45 si to ruská armáda valila po té teplické, staré teplické ulici směrem na Prahu. A před tou vilou, kde my jsme byli skovaný ve sklepě s uhlím, opačným směrem utíkali Němci autama, teda německá armáda. A jeden to otočil a střelil si do těch Rusů, to bylo takhle asi 300 metrů přes to pole na tu hlavní silnici, tak ten jeden tank se otočil, namířil to na ten náš barák, ale nevystřelili. Ale jak jsme byli v tom sklepě skovaný, tak najednou jeden rudoarměnec rozkopnul to sklepní okno a s tím kališníkovem vlez dovnitř. A tam byly dvě ženy se čtyřma dětma, těm ženám bylo kolem 34 let, že ten Rus je nechtěl znásilnit, to dneška nemůžu pochopit, protože potom to praktikovali v Lovosicích jako veselé. No ale nic se nestalo, Rus zase vylez a nastalo osvobození Československa.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
15: Elizabeth Gregoriny se po osvobození znovu pokusila o návrat do Argentiny za synem Edgarem a za manželem. Potřebovala ověřené doklady a měli v tom být nápomocný německý notář z Ústí nad Labem. S oběma syny navštívila jeho kancelář 31. července 1945. Při explozích v Muničce v krásném Březně ten den zahynulo 27 vojáků a civilistů. Desítky dalších lidí byly zraněny. Městem se šířily zprávy, které později používala i propaganda, že za tragédií stáli němečtí záškodníci ze skupiny Werwolf. Nikdy se to nepotvrdilo. Možné a opět nepotvrzené také je, že za útokem stáli komunisté z ministerstev vnitra a obrany, kteří chtěli v době konání postupimské konference rozdmíchat nenávist k Němcům. Na vraždění v Ústí nad Labem, o němž bude za chvíli mluvit Bedřich Gregoriny, se podle všeho nepodíleli tamní čeští starousedlíci. Prováděli je příslušníci revolučních gard, vojáci svobodové armády, rudoarmějci a také civilisté, kteří do města přijeli krátce před masakrem. Pokračuje Bedřich Gregoriny.
16: Zjistila, že v Ústí nad Labem je nějaký notář, který to nějak umí zařídit. Takže 31. července po obědě jsme jeli do Ústí navštívit toho notáře. Ten dlouho nešel. No tak jsme šli s matkou zpátky na nádraží a na ulici ležel mrtvej ten muž, za kterým jsme jeli. To už byla ta situace, kdy v tom krásném Březně vybuchla ta munička. A čeští vlacenci byli přesvědčeni o tom, že to udělali Němci, takže chytali na ulici a všude německé občany. Ono to bylo jednoduché, protože Němci museli nosit bílou pásku. Když chytli toho Němce, tak ho měli takový dlouhý klacky nahoře prošpikovanýma hřebíkama, tak ho obevstoupili a utloukli ho k smrti. To jsme viděli. My jsme neuměli česky. A matka nám řekla, kluci, když promluvíte, tak nás zabijou. Ona měla po manželovi argentinský pás, čili oni na ní nemohli. Ale protože jsme byli, tak jak na těch fotkách vypadáme, dva stejný kluci, rozeznala nás akorát matka. Kurnatý zlatý vlasy jsme měli, dneska už je to jiný, že jo. A My jsme byli tak vychovaní, že když nám matka řekla, aby jsme mlčeli, tak jsme mlčeli. No tak jsme mlčeli, jenom jsme se na to dívali, ale to je obraz, který prostě do smrti nemůžu zapomenout, co to bylo za hrůzu a co to muselo být za hrůzu pro tu matku. Protože věděla, že kdyby jsme odevřeli pusu, tak jsme šli k zemi, všichni tři, že jo. Protože matka taky neuměla česky, ona sice vedla po svý matce Kejšovský salon blízko nádraží v Lovosicích a tam měla německé, české děvčata, které se učili šít a tam jí šili. Takže ona trošku češtiny od nich pochopila, jo, nebo se naučila. Jo. Ona uměla německy a španělsky z té Argentiny. No a tu češtinu lámala, ale zhubem času se to naučila. No.
15: Přesný počet mrtvých obětí lynčování v Ústí nad Labem se nepodařilo určit. Bylo jich nejméně 43, ale spíš víc. Odhady historiků se nejčastěji pohybují v rozmezí 80 až 100 zavražděných. Oběti byly tlučeny, stříleny, topeny v požární nádrži nebo schozeny z mostu Edvarda Beneše, který vede přes Labe a stříleny pak ve vodě.
16: Šli jsme na to nádraží, který bylo vybombardovaný, takže jsme viděli na ten Střikovský most, dneska se to myslím jmenuje most Edvarda Beneše. A tak jsme viděli, jak Kočárek letěl, my jsme mysleli, že s dítětem letěl do Labe a pak letěla ta matka, ale potom se dočet někde, že ten Kočárek šel zvlášť a ta matka, že šla s tím dítětem do Labe, ale že měla kliku, že ji vylovili nějaký Holanďani, který tam někde 100 lidí parkovali. Ale řada Němců takové štěstí neměla, vyplavali snad až do Ražďanech.
15: Vzpomíná Bedřich Gregoriny. Situace Němců v Ústí nad Labem byla od začátku května 1945 skutečně tristní, jak o tom svědčí i další vzpomínka. Brigita Gottmann ze Svobodna Kašte se narodila do chudé rodiny v dubnu 1939 ve Svádově poblíž Ústí nad Labem. Její otec Willibald Kašte získal za války místo přednosti stanice ve Velkém Březně, kde také rodina se třemi dcerami žila ve služebním nádražním bytě. Otec roku 1944 narukoval do Wehrmachtu a koncem dubna 45 musela Brigita s matkou, tetou a sestrami opustit byt a odjet k babičce do Sebuzína, který je dnes součástí Ústí. O masakru se v té době šestiletá Brigita dozvěděla později od příbuzných. Patřila k Němcům vyhnaným už na začátku léta a už předtím se chtěla její matka vzít život.
17: Ich weiß nur, in Sebuzein, als wir dort angekommen sind, wollte meine Mutter mit uns drei Kindern in die Elbe gehen.
15: Wir wären nicht. Vzpomínám si, že když jsme dorazili do Sebuzína, chtěla s námi třemi máma jít do řeky. Nebyli bychom jediné. V Labi plavala spousta žen a dětí svázaných k sobě i manželů. To vím z vyprávění, říká Brigita Gottmann a pokračuje. Moje máma byla taky na cestě od babičina domu dolů k té řece. Řeka tam byla docela prudká a na určitých místech rychlá. A tam jsme potkali jednu příbuznou a máma hodně brečela. Ta příbuzná jí domlouvala, že se má s dětmi zase vrátit. A to potom taky máma udělala. Moje máma byla ale hodně psychicky ubitá svým těžkým dětstvím s nemocným a slepým otcem. Musela už ve 12 letech jít pracovat. Chodila bosa prát lidem prádlo. Byla opravdu chudá a děda měl dokonce i slepecký průkaz, který ho opravňoval k žebrotě. Tolik Brigita Gottmann, která byla i s příbuznými vyhnána do Saska, později utekla do západního Německa.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
15: Vraťme se ke vzpomínkám Bedřicha Gregoriného. Jeho lovosická babička byla brzy zařazena do odsunového transportu.
16: Babička měla tu německou národnost a tedy i příslušnost a tu odsunuli hned nějak v červenci. My jsme se s ní šli rozloučit do Sokolovny, kde je shromažďovali a potom už je hodili na ty vlaky do Německa. A co to pro tu babičku muselo být, to jsem pochopil, až když jsem měl vlastní děti a vlastní vnoučata a dnes už pravnouče. Ona nás vychovávala do těch 5,5 roku a už nás nikdy neviděla. Pro ní to muselo být hrozný. My jsme z toho tehdy rozum neměli.
15: Jindřichova a Bedřichova matka Elizabet Gregoriny usilovala o návrat do Jižní Ameriky i v dalších poválečných měsících, ale neúspěšně.
16: Matka se snažila dostat do té Argentiny, to už jsem ale říkal, tak na ambasádě argentinský v Praze jí dali vízum, ale řekli, je to jednorázového vízum a když ho prošvihnete, tak víc, my vám druhý nedáme. A teď, co se nestalo? Tedy stalo. Jedna z dětí babičky, tedy sestra mojí matky Marion, ta hrála divadlo v Neues Deutsches Theater, dnešní státní opeře. A oni, taková parta, utekla před Hitlerem v roce 1939 do Švýcar. A tam si hráli divadlo. A ona způsobila, že tu naši babičku z toho vybombardovaného Německa prostřednictvím Červeného kříže dostala do Švýcar. ale v Praze ji musel někdo převíst z jednoho nádraží na druhý. A byla Němka, že jo, neuměla česky. Takže matka jela do té Prahy, tu babičku převedla, babička se ve zdraví dostala do Švýcar, tam u své dcery dožila a nám propadlo to vízum. No, tak jsme zase zůstali sami, tři v těch Teplicích a matka byla velmi dobrá stříhačka a dostala místo v Praze u Podolský, to bylo známé jméno. Ona to místo vzala, ale nevěděla, co s námi. Takže nás v tom roce 46 dala do Krupky u Bohosudova, do kláštera, který vedli jeptišky a my jsme tam vychodili první třídu. Naučili jsme se ministrovat a žili jsme prostě tím klášterním životem. Ráno kaple, v poledne kaple, večer kaple, v uniformách, ve dvojstupu do školy. No ale my jsme za ten rok se naučili česky, ale totálně jsme zapomněli tu němčinu. To se prostě u dětí stává, když se takhle překlopí a když se ten druhý jazyk s nima nepěstuje. Po roce nás matka vzala zpátky z toho kláštera a my jsme přijeli domů a zjistili jsme, že máme sestřičku. A byl konec s Argentínou. Takže v roce 47 jsme se z Lovosic přestěhovali do Teplic. Tam jsme dochodili základní školu, průmyslovou školu. V 15 jsme se začali zabývat muzikou, já s harmonikou, bratr nejdřív s harmonikou a pak s tenorem. On byl lepší muzikant než já a on se na toho tenora naučil sám. Prostě já jsem mu hrál tóny na harmoniku a on hledal na tom saxofonu, kde ten tón je a takhle se naučil hrát. Založili jsme ve škole kapelu, nějakým způsobem jsme odmaturovali a hned ten večer jsme hráli v Central Baru. To byl takový, no prostě bar večerní. Tak tam jsme začali naši pouť s muzikou.
15: Elizabeth Gregorini se už do Argentiny nevrátila. Bedřich Gregorini svého argentinského otce Miguela a bratra Eduarda nikdy neviděl.
16: K tomu nutno říct, že můj syn, kterýmu bude příští rok 50, se někdy před 15 lety vydal do Argentiny hledat stopy naší rodiny a hlavně hledat mýho bratra, který byl o 7 let starší a od kterého matka tím přišla, že jo, matka plakala každý večer a že se tam nemohla vrátit a tak dále. Ale tím, že tady měla další dítě, tak kdo ví, co tam si o nás řekli nebo neřekli. Za války ten kontakt prostě nebyl možný ani tak, ani tak. A ono potom, když si, já jsem to trošku jako ne studoval, ale tak jsem se o to zajímal, ty dějiny Argentíny, tak ono za Perona to bylo horší než 50 leta v Česku. Jako, jo, to se ztráceli děti a dodnes se hledají děti a tak dále a tak dále. No a můj syn se učil 2 roky španělsky, aby se tam mohl vydat, protože byl zvídavý a vydal se tam a hledal teda stopy po mém bratrovi. A tam existuje taková internetová schránka, kde je možný napsat hledám toho a toho, nebo našel jsem tam toho a toho, kdyby někdo měl zájem a tak dále. Takže on tam, já jsem tehdy šel za americkým ambasádorem, za argentinským ambasádorem velvyslance, který psal jsem znal osobně, protože jsme nějak spolu se dostali dohromady a šel jsem za ním a vyprávěl jsem mu ten příběh a řekl jsem mu, můj syn tam teď jede, můžete mu excelence nějak pomoct? A on říkal, ať si tam odevře žlutý stránky. No, to byla jeho pomoc. No tak tam těch Gregorinů je tady jako nováku asi tak, jo. Přeháním maliko. A tak to nepomohlo, ale on, někdo mu tam poradil, že je možný napsat tam do toho internetu a přihlásil se mu spolužák mýho bratra, který byl v té době v Chicagu, že s Edgarem měli jako tohle a tamhle, ale že zemřel na leukemii, na což zemřel i můj dědeček, jo, takže to bylo, nevím, jestli dědičný, ale prostě zemřel na leukemii, ale on si tam půjčil Fiata a zajel někam 600 kilometrů daleko a našel tam vdovu po něm a dceru, ze kterou matka, se jmenuje Graciela, ze kterou matka kontakt měla s tou Gracielou, ale s těma ostatníma ne. No, takže takhle jsme se dostali k tomu, jak ta rodina tam žila, a on tam objel ty příbuzný a dokonce na zdi tam byla fotka mý matky s námi dvěma, když nám bylo asi rok, taková, tak je tam mezi těma fotografiema, co jsem tady přinesl. Takže oni ji tam brali jako teta z Evropy. A tím to pro ně skončilo, k mému synovi se chovali slušně a my jsme pak s tou Gracielou zkoušeli ještě mít jako kontakt nějaký, ale nějak to skončilo. No, já musím říct, že jsem vlastně nikdy netoužil se do té Argentiny podívat, protože jsem neuměl řeč, tak jsem si říkal, a neumím ani anglicky, na rozdíl od mého syna, a já se můžu domluvit s těma německy mluvícíma, no. Takže tam ten kontakt skončil a nikdy jsem se tím moc netrápil. Matka se trápila, že přišla o syna samozřejmě, což je hrozný, ale taky si na to musela zvyknout. No.
15: Vzpomíná v rozhovoru pro Paměť národa Bedřich Gregoriny, který získal československé občanství až v 18 letech. Pokud vás zajímají jeho další osudy za komunismu a jeho divadelní život, můžete si najít podrobnosti v archivu Paměť národa. V příbězích 20. století je teď třeba udělat obvyklou přestávku na zprávy. Po nich se budeme věnovat vzpomínkám Růženy Šťastné, která se narodila roku 32 ve smíšené česko-německé rodině Getzových ve Skoroticích. Zůstaneme tedy v Ústí nad Labem.
0: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Několik tisíc lidí se dnes sešlo na pietní akci u Braniborské brány v centru Berlína, na které uctili památku ženy zabité při včerejším útoku na manifestaci za práva komunity LGBT+. Zraněných je po útoku podle posledních informací 29. V okolí místa činu lidi pokládají květiny a vzkazy. Policie oznámila, že pravděpodobného útočníka zastřelila. Ruský internetový prodejce Wildberries ve své nabídce zrušil sekci nazvanou Vše pro speciální vojenskou operaci, jak je v Rusku oficiálně nazývána válka proti Ukrajině. Upozornil na to server The Moscow Times. Ukrajinská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků na logistická centra tohoto největšího ruského internetového tržiště. Hasiči během dneška dohasili požár 5 hektarů lesa v kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet tam začalo včera kolem 16. hodiny. Škoda bude podle hasičů kolem 1 000 000 korun. Příčina vzniku ohně zatím není známá. A zástupci českého divadelního souboru Spitfire Company o víkendu obdrželi na festivalu v jeho francouzském Avignonu cenu za nejlepší režii inscenace Antiverts. Představení v režii Petra Boháče vychází ze hry Václava Havla Audience. Informovala o tom jménem souboru Adéla Brabcová. Fotbalisti Hradce Králové hrají v prvním kole nového ročníku šance ligy proti Pardubicím. Východočeské derby vidí Tomáš Borovec.
11: Hrinčáč. 32. minuta utkání Hradec Králové Pardubice stále 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
6: A v dalších zápasech zvítězili obhájci titulu ze Slavie nad Slováckem 5-1 a Jablonec porazil Olomouc 2-1.
12: Kolony na D1 před Brnem a také před Prahou. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna stále čekejte zdržení za sjezdem na Rousínov. Kolona začíná na kilometru 215 a pokračuje se pomalu až ke sjezdu na Slavkov na kilometr 211. Tam stále dořešují dřívější nehodu.

0: Kutová, kousek za Slaným u Lotouše překáží nehoda.
1: Havárku auta na osobňáku a dodávky. Je to asi 100 metrů před obcí Lotouš na kilometru 26,5. Místo je opatrně průjezdné.
0: A zdržení od Prahy další skoro na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky, k večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
4: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Druhá část dnešních příběhů je věnována vzpomínkám Růženy Šťastné. Narodila se jako Gecová 14. března 1932 ve Skoroticích na Ústecku. Otec Josef Getz, národností Němec, pracoval jako účetní v šichtových závodech v Ústí. Maminka Františka Getzová, rozená Meissnerová, byla Češka. Starala se doma o Růženu a jejího o 4 roky staršího bratra Františka. Na zábor pohraničí v roce 1938 si Růžena Šťastná moc nevzpomínala. Bylo jí 6 let. Její vzpomínky na válku a nacismus jsou pochopitelně také dětské. Podobně jako Bedřich Gregoriny, kterého jste slyšeli v předchozí části, si ovšem vybavuje hořící Drážďany a bombardování Ústí v letech 1944 a 45. Ale třeba také nedostatek jídla v letech předcházejících. Za války chodila do německé školy. Její otec prý nemusel narukovat do armády, neboť měl nemocné srdce a byl už vyššího věku. Podle dcery smýšlel protinacisticky.
5: Tatínek, jak vám říkám, vždycky poslouchal Londýn, jo, a strašně fandil tím druhým než Hitlerovi. Ten jeho soused, jmenoval se Kaisler, ten každý večer přišel k nám a poslouchali ten Londýn, jo. No a debatovali, no a jak to, a vždycky říkali, Ježišmarja, kdyby už ten Hitler bat, no. On měl i tu legitimaci, ty antifašisty, jak byli, jo. No, stejně mu to nebylo nic platný, no. A vím, že vždycky říkal, Růženko, až vyrosteš, tak žádný partaji nesmíš nastoupit. Do žádného partaje nechoď.
6: Poslechla jste ho?
5: Poslechla. Nikam jsem nešla.
6: A co dělal váš bratr?
5: Bratr ten nebyl doma, protože brácha musel narukovat 15.3.45, akorát na konci války, jo. A já bych si to takhle přesně nepamatovala, ale tatínek měl 15.3. narozeniny a dostal v chemičce od kolegu dort. A s tím dortem přilít na nádraží a stihnul ještě vlak, kde byl brácha a dal mu ten dort do toho vlaku. Proto si pamatuju, že to bylo 15.3.45.
4: Vzpomíná Růžena Šťastná, rozená Getzová. Na konci války jí bylo 13 let, prožila ho ve Skoroticích, dnes části Ústí nad Labem.
5: Ten konec války byl hroznej. To si teda pamatuju všechno, protože v noci přišli ty Rusové a to byli takový všichni malí, jako Mongolové, to takový šikmý oči měli a hodně bylo na koních a hnali před sebou stádo krav a ty strašně řvali bolesti, protože nikdo je nedojel, měli je jenom na maso asi. No a teďka, jak se rozprchli mezi lidi, tak ten řev těch lidí, no na to nikdy nezapomenu. A srovna ty krávy, jako zůstaly stát to stádo před naším barákem. No, ale kolikátýho to nevím, to bych musela lhát. No, byli jsme schovaní, my jsme v tom baráku měli dvojitou půdu, tak na té druhé půdě jsme byli všechny žensky schovaní, jo. A bylo strašný teplo, ty žízen jsme měli, teď všude celý barák, sami vojáci a oni si tam vařili, jo. Takže na té půdě jsme strávili určitě 5 dnů. Oni teda pořádně nebyli, že jo, v té kuchyni dole, co byli, tak to vypadalo teda hrozně, ale nevzali nic. Naopak ještě tam nechali kus masa a kus špeku. No, no a potom nějak otáhli a já nevím kam. No a pak jsme teda byli do září, tam žádný vojsko nebylo, no ale zase přišlo třeba z výboru, přišli lidi, zaklepali, přišli do bytu, celý byt prošli, prohlídli si to. No ale nejhorší vám řeknu, že byla ta rabovací garda. To bylo, my jsme bydleli takhle pod kopcem, jak se jede do Skorotic, tak my jsme je vždycky viděli příštět nákladňákama, jo. Měli vždycky pásky RGŠ, jo. Naložili si autáky a odjeli. Ne, že by pomohli jako republice něco pracovat nebo něco, to ne. Akorát přijeli, dětky naložili a zase odjeli. To byla ta rabovací karta.
6: Co si brali všechno, co jste dělali?
5: Všechno, na co si vzpomenete. Všechno, prádlo, nádobí, sklenice, no všechno, co bylo prostě v tom bytě, tak to sali. No.
6: Kam to odváželi, nevíte?
5: Domů. To víte, že nebo jestli to někde prodali, já nevím. Zkrátka to naložili a zase večer odjeli.
4: Ústecký masakr na konci července 1945 si paní Šťastná pamatuje, ale osobně tehdejší události nezažila.
5: To jsem vnímala, protože ten náš soused nepřišel domů, jo. Tak jsme říkali, a on dělal v šichtovce. A tak jsme říkali, toho určitě hodili do toho. No a teď jak v archivu jsem si koupila různý knížky o Ústí a o to. A taková malá knížička, jak jsem měla s sebou, tak jsem ho našla v tom seznamu, co ho hodili do toho Labe.
4: Ptali jsme se Růženy Šťastné, jestli měl její otec jako Němec po válce strach. Žil sice v manželství s Češkou a podle dcery získal osvědčení o antifašismu, nicméně pomstychtivé revolucionáře to příliš nezajímalo. Když paní Šťastná v následující odpovědi používá slovo evakuovat, myslí tím, že otec neměl být zařazen do odsunového transportu, tedy vyhnán z Československa.
5: No to víte, že nemluvil o tom, ale dobře mu asi nebylo. Ale on byl v chemice jako účetní, který ho strašně potřebovali. Tak oni mu vypsali takovou listinu, že ho nesmí v žádném případě evakovat. Jo, no takže v září, nevím kolikátýho, to už si nepamatuju, uzavřeli celou vesnici Skorotice a jenom tatínka pustili, protože měl ten papír, že ho nesměli evakovat, jo. Jenomže bylo asi 10 nebo 10:30, přišel ještě dodnes, vím, že se jmenoval Tvrdý, přišel a zařval na maminku, že za hodinu musíme zbytu ven. A v žádném případě, že si nesmíme vzít peřinu. No a maminka říkala, tak ona normálně si mluvila česky, že jo, tak říkala, prosím vás, manžel má potvrzení z chemičky, že ho nesmí evakovat, že ho nutně potřebujou. No a on ještě zařval, že ať se o to nestará, až za hodinu, že přijde a zalepí nám byt. No tak maminka, co se dalo, tak do kufru nacpala, jo. A ještě vím, že si pamatuju, že říkala, hele, Ruženko, všechno na sebe nacpi, třeba troje šaty, to je jedno, a jenom na sebe navlíkni, co se dá. No a za hodinu opravdu ten tvrdík přišel, vyhodil nás z bytu, stáli jsme tam u výboru, no a ještě štěstí, že vedle nás bydlela paní Baumová, to byla Slovenka, a tu pustili jako ven a ta jela honem do chemičky jako pro tatínka. No a tam mu řekli, pane Gec, nebojte se, teď máte papír, my vás nutně potřebujeme. No tak s ním jela, ale to už jsme stáli s maminkou u výboru, jo, a on tam přišel a šel dovnitř a ukázal jim ty papíry, že ho nesmí evakovat, že ho nutně potřebujou. Jenomže ten pán, já nevím, kdo to byl, vzal papír, roztrhal to, hodil mu to pod nohy a říká, koukejte smazat. No, tak tatínek tam stál, neměl ani kabát, nic, protože maminka počítala, že nás nevyhodí, jo. No a teď říkala, ale tato, ty nemáš ani kabát. To nejde. A ona říká, já jdu zpátky do bytu. A tatínek se bál, říkal, prosím, děti, už je to zalepený, děti, něco udělej. Ona se nebála, maminka, říká, jen ať si to zkusí. Šla opravdu, měla ještě klíče, tak odlepila tu pásku, šla tatínkovi pro kabát. No a potom nás naložili na nákladní autáky a nevěděli jsme, co s námi bude, jo, asi do Německa nebo kam. A oni nás odvezli do Čech, jo.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
4: Smíšená rodina Gecových bez syna Františka, který se ještě nevrátil z války, byla na podzim roku 1945 deportována z Ústí nad Labem na práci na Českomoravskou Vysočinu.
5: A bylo to u Chotěpoře, jmenovalo se to Maleč, a co my jsme byli u sedláka Dolní Lhotka. Jo, no a to si pamatuju, na to nikdy nezapomenu, jak jsme přijeli v noci do toho Malče, tam nás vyložili u hospody na dvůr, jo. No a tak jsme čekali a ráno přišli sedláci a vybírali si lidi na práci. No a ještě štěstí, že maminka, jak mluvila česky, tak slyšela, jak vedle ní stála taková hezká slečna, že schání kočího a ještě pro souseda, pro Vilíma, jednu paní jako na práci. No a tak ona nás, tatínka vzala jako kočího, maminku vzala tomu Vilímovi, no a mě vzala sebou. No a to jsme měli štěstí, protože tatínek byl u nějakého Neubaura a my jsme byli u Vilímu a měli jsme se dobře. Museli jsme pracovat hodně, to je pravda, ale měli jsme jídlo a byli na nás strašně hodní.
6: Vídala jste potom ještě někoho jiného z těch Skorotic?
5: Jo. Ty, co měli smůlu, ty přišli na ty dvory, jo, a ty měli hlad a byli na ně hrozně voškliví. A tak tam jsme měli jednu rodinu, ty, co s námi bydleli v tom baráku, a ty měli malýho kluka a přišli k nám jednou v neděli na návštěvu. A babička ta, jako co jsme byli, Vilímová, pekla takový velikánský puchty, takový cihly, jo, dobrý, se švestkama. A tak tomu malýmu klukovi nabalila ty buchty, jo. No a to si pamatuju, že asi za měsíc najednou ten malinký kluk stál se u dveří v neděli u nás. A on šel pěšky takovou dálku, utek z toho, že si přišel pro ty buchty. No tak babička mu se nabalila buchty, no ale ty se měli špatně, opravdu. No. A hlavně ty lidi na ně byli voškliví.
6: Stískalo se nám po těch kamarádech ze Skorotic?
5: To víte, že jo.
6: A po Skoroticích jako takových?
5: Po Skoroticích se mi stejskalo, to jo, to jo. Ale co se dalo dělat, no? Protože stejně všechny ty kamarády a to všechny je vyhodili taky, tak tam nikdo nebyl. Koho bych bývala znala?
4: Vzpomíná Růžena Šťastná, rozená Gecová. A tyto příběhy vznikají shodou okolností pár kilometrů od míst, kam byli Gecovi posláni pracovat. Po necelém roce byla její česko-německá rodina deportována zpátky do pohraničí, stejně náhle a bez vysvětlení, jako se předtím dostala z Ústí nad Labem na Vysočinu.
5: Byli jsme tam 11 měsíců, utekvili mu a najednou přišel z výboru, že nás odvezou zase. Ale neřekli kam, nic, tak jsme mysleli, že nás odvezou do Německa. No a oni nás odvezli zpátky do Skorotic. Jenom nás. Dodnes nevím, proč nás odvezli zpátky do Skorotic. Tam jsme stáli u výboru, neměli jsme nic, jo? Neměli jsme kam jít. Teď se radili, co s námi. No a u paní Chroustový dole byl byt 1-1, tak ta nás stala do toho bytu. Jenomže jsme neměli ani talíř, ani hrníček, vůbec nic, jo. Takže to nebylo lehký, ale zase jsme měli štěstí, že jsme byli u té Chroustu, že jsme měli aspoň 1-1.
6: A to byla paní, která už tam bydlela za vás?
5: Ne, ta koupila ten byt, tam bydleli v tom baráku nějaký Pfeifrovi, no a ty taky odstěhovali, že ono, tak ta paní Chroustová si ten barák jako koupila.
6: Předpokládám, že v tom vašem původním bytě už někdo bydlel.
5: No.
6: Nelákalo vás se tam jít podívat?
5: Víte, to byly takový divní pocity, jo. Když jsem šla, protože ta paní Baumová, co šla pro toho tatínka, ta tam ještě zůstala bydlet, jo. A teď jsem šla k ní, když jsem šla kolem těch dveří, co jsem bydlela, tak to byl divný pocit.
6: Vy jste přece museli zanechat spoustu věcí v tom.
5: Všechno.
6: Asi možná nějaký hraček a tak dále.
5: No úplně
6: nelákalo
5: všechno.
6: Nelákalo vás tam zaklepat a říct si,
5: ne.
6: A setkala jste se někdy s těmi lidmi, co tam po vás bydleli?
5: Jo, byli to nějaký rotoví, se jmenovali. A tak jsme se tak nějak, a oni měli syna asi starýho jako já. A tak nějak jsme se pak normálně bavili. No, co se dalo dělat? No, kdyby tam nešli rotoví, tak by tam šel někdo jiný. No.
6: A nepodařilo se třeba mamince nebo tatínkovi z toho bytu dostat ještě něco, třeba na čem jim srdečně záleželo a věděli, že to
5: ne, je? Ne. Vůbec do toho bytu jsme nesměli. Ale měli jsme štěstí. Maminka byla taková jako šikovná, ona na půdě měla velikánskou bednu a do toho dala jako tu vejbavu, ještě měla co a nádobí a všechno možný. Dala to do té bedny a když jsme nás vyhodili, tak řekla paní Baumovi, aby si táhla tu bednu k sobě, aby si to vzala. No a ona si to nevzala a dala nám tu bednu potom zpátky, takže jsme měli aspoň nějaký povlečený nebo něco, ale moc toho nebylo, ale aspoň něco.
4: Říká Růžena Šťastná v rozhovoru s Janem Benešem z Paměti národa. Po návratu do Skorotic se cítila osamělá a její následující vzpomínka dobře postihuje realitu ústeckého předměstí, zbaveného původních německých obyvatel.
5: My, když jsme tam byli, tak vždycky všechny děti jsme byli pohromadě. Hráli jsme si pohromadě u toho potoka a všude. No a to jsem neviděla. To jsem neviděla, že by si děti hráli jako pospolu. Asi se ještě neznali, dobře nevím.
4: Gecovi tehdy přišli téměř o všechno. Matka neměla práci, Růžena se také nemohla vrátit do školy.
5: To jsem prostě nemohla nic dělat. Hele, co jsme dělali, protože jsme neměli peníze, tak s maminkou měli jsme takový třevenej vozejk, jako veliký, a s tím jsme jezdili do Varvažova sbírat uhly. Tak to byla naše práce. A nebo jsem šla potom pomáhat mamince uklízet. Kde co bylo, no tak jsem jako dělala, no.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
4: Otec Josef Goetz se po čase vrátil do zaměstnání v chemičce.
5: Vrátil jenom, že už ne jako účetní, ale jako v tom technickém nějakým oddělení nějaký. Myslím, že tam byly taky, u chemičky byly šranky, že jo, ta dráha, jak vozila jako zboží do ty chemičky, tak jeden čas taky byl u těch šraněk.
6: A maminka pracovala?
5: A maminka chodila uklízet. Jak je divadlo, naproti byla banka, ta je teďka jako, tam jsou policisty, že jo, jako nová budova. No a tak v té bance uklízela, no a díky tomu, že tam byl v té bance taky nějaký pan Kressler a ten říkal mamice, paní Goetzo, vy jste dneska nějaká smutná. A ona říká, no jo, máme starost, naši holku nikde nevemou. Do školy nesmí, jo, do školy ji nevemou. A tak mám starosti. A on říká, kolik je? A maminka říká, no 16 roku. A ne, ani ne, celých. No a on říká, no a co? On dělal v těch oděvech u toho jíbla. A říká, no tak ať to zkusí u nás, půjde holka pro všechno, ale práce bude mít. Tak jsem tam začala jako holka pro všechno, pro svačinu jsem chodila, razítkovala, doklady, kdo co potřeboval. No a tak jsem se pomalu jako vypracovala. No a šla jsem do důchodu a byla jsem vedoucí finanční účtárny.
6: A vy jste stihla ještě dodělat tu měšťanku v Ústí nad Labem?
5: Kdepak? Teď já nemám ani celých 8 let. Nemám ani celých 8 let. No a tak ráda bych bývala šla do té školy, jo, no ale nešlo to, nikde mi nevzali. No a v těch, právě jak jsme byli v té Dolní Lhotce, tak tam se mě líbilo, akorát mě bylo strašně líto. Ráno v 6 hodin se musela s krávama na pastvu. Jo, no a děti, když šly do školy v 8 hodin, že jo, tak to mě bylo líto, že jsem nemohla do té školy. No ale vůbec mi to nevadilo, hele, já jsem šla, od 6 hodin jsem šla s kravama, v 8 hodin jsem je hnala domů, od 8 jsem byla na polích do 6 hodin, normálně senskýma, jako jsem dělala všechno jako oni, no pak jsem od 6 zase hnala krávy na pastvu, no takže jsem prakticky dělala od 6 do 8.
6: A co byl ten argument, proč vás vlastně nevzali potom do školy, že jste byla poloviční Němka?
5: No to mě vůbec jako nějaký důvod mě neřekli. Já si pamatuju, že tady na Masaryčce bylo krejčovství a to byl Rakušan, tak maminka tam šla a říkala, jestli by mě nevzal jako do toho, abych se to naučila. A on řekl, jo, klidně, vypsal mi papíry a tak jsem šla na pracák a maminka říká, to bude dobrý, Růženko, aspoň můžeš jít do ty pokračovačky, máš aspoň nějakou školu. No a tak jsme šli na pracák, no a na tom pracáku mě zase tu přihlášku roztrhali a vyhodili. No.
6: A důvod vám teda neřekl?
5: No, no, to se vůbec neobtěžovali. No, nebylo to lehký, no. A my jsme si netroufali nějak, já nevím, proti tomu jako bojovat nebo něco.
4: Růženin bratr František Goetz přijel domů až na jaře 1947. Do té doby pracoval v Německu na statku u sedláka. Roku 1949 narukoval do československé armády a po návratu začal pracovat v uhelném dole. Po únoru 1948 se rodina Goetzových politicky neangažovala. Snažili se být spíš nenápadní, volný čas strávili na výletech v okolí Ústí nad Labem. Roku 1950 poznala paní Růžena svého budoucího muže Zdeňka Šťastného, za kterého se o 6 let později provdala. Narodil se jim syn. Jak už zmínila, pracovala ve státním podniku Oděvy, kde se později stala účetní a podnik opustila až roku 1990, kdy odcházela do penze. Roku 2023, kdy vzniklo toto interview, žila v Ústí nad Labem. Tím končí dnešní příběhy. Jen ještě jednou upozorním, že podrobnosti k osudu paní Šťastné a archivní fotografie najdete na Paměti národa. Ústecký masakr Němců, o němž jsme mluvili především v první části pořadu, připomene letos 31. července v rámci roku smíření například pietní akt u pomníku v Krásném Březně, ekumenická modlitba na železničním mostě a také bohoslužba v kostele na nebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
7: Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na Plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Policie v Berlíně zastřelila podezřelého z útoku na pochodu na podporu sexuálních menšin. UNESCO zařadilo na seznam světového dědictví normandské pláže, kde vylodili spojenci. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po 5. ovládl Tour de France. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Místy s deštěm ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Němečtí policisti zastřelili podezřelého z útoku na berlínský pochod hrdosti. 21-letý muž vjel včera autem do davu v parku Tiergarten nedaleko Braniborské brány. Zabil jednu ženu, dalších 29 lidí je zraněných. Útočníka policie podle mluvčího berlínské policie Floriana Natta našla v zahrádkářské kolonii v Berlíně Špandau.
8: Podezřelý se zbodnou zbraní rozběhl směrem k policistům, proto jsme použili střelné zbraně. Po střelbě utrpěl podezřelý tak vážná zranění, že ačkoliv se ho snažili záchranáři resuscitovat, na místě zemřel.
3: Čeští policisti stále čekají na druhý znalecký posudek v případu úniku kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toku na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Několik dní kvůli tomu nemohly vodárny pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže.
9: Znojemský vodoprávní úřad před prázdninami dokončil zápis o tom, jak jednotlivé složky havárii řešily. Strany se pak k dokumentu mohly vyjádřit a neměly žádné připomínky. Úředníci teď pošlou zápis policii. Odstraňování následků úniku kejdy oficiálně ukončili na začátku května. Bezprostředně po havárii kvalitu vody monitorovali jak vodohospodáři, tak i vodárny. Ty tehdy preventivně navážely cisternami vodu do vodojemů. Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Holčovice na Bruntálsku chystají rekonstrukci dvou německých hrobek na zaniklém evangelickém hřbitově. V současnosti je hřbitov zanedbaný a u většiny hrobů není jasné, komu patřili. Radnice tam chce postavit památník a vybírá dodavatele, říká nezávislý starosta Holčovic Martin Hradil.
10: Doplnit to, tak ať to je nějak ucelené s tím, že vlastně ty hrobky jsou odkryté, že tam nemají zakrytí. Jsme to chtěli nějakým způsobem zachovat, opravit a dát tomu nějaký důstojnější vzhled, aby to tam nějakým způsobem zachycovalo tu historii toho evangelického hřbitova.
3: Vyloďovací pláže v Normandii jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Organizace je tam zařadila při zasedání v Jižní Koreji. Na plážích Utah, Omaha, Gold, Sword a Juno se v červnu roku 1944 vylodili spojenci, kteří přispěli k porážce nacismu a ke konci druhé světové války v Evropě.
11: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách.
12: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí.
11: Popsal českému rozhlasu Denny, který na pláže v Normandii jezdí se svým obojživelným vozem Duck a vypráví o operaci Overlord. Prezident regionu Normandie Hervé Morin doufá, že zápis pláží na seznam UNESCO přivede do oblasti další milion turistů, kteří tam zůstanou v průměru až 5 dnů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
13: Fotbalisté Hradce Králové vstupují do nové sezóny šance ligy ve východočeském derby proti Pardubicím. Je u toho Tomáš Borovec.
14: Za malý okamžik začne druhý poločas. Derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Po první půli vedou domácí fotbalisté 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
13: Slavia rozehrála ligový ročník vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Jablonec vyhrál nad Olomoucí 2-1. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté ovládl celkové pořadí Tour de France a vyrovnal tak rekord závodu. Závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po sportu Nizozemec Mathieu van der Poel. A úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý byl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil lídr šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu.
0: Překážka na D1 před Prahou a nehoda na sedmičce u Slaného. Na dálnici D1 stále čekejte menší zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za průhonicemi na 4,5 kilometru stál nepojízdný kamion. Už sice pár minut nepřekáží a odjel, ale zůstává tam šipka silničářů, která blokuje pravý pruh a kvůli tomu je tak kolona ze 6. kilometru asi na 10 minut. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy u Předměřic na 98. kilometru v omezení tam stojí dvě osobní auta po nehodě, policisté jsou na místě, kolona se netvoří, ale vybočuje se. Na tahu číslo 7 z Prahy do Chomutova čekejte komplikace za Slaným. U Lotouše řeší nehodu dvou osobních aut, projíždí se Kyvadlově. Zdržení směrem na Chomutově delší asi na 15 minut, stojí se v koloně od odbočky na Velvary a Mělník. A v Ostravě jsou komplikace v Místecké ulici na příjezdu do města směrem z Frýdku Místku. Za sjezdem na Rudnou před dolní oblastí Vítkovic narazilo osobní auto do svodidel a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na Jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma bude celoživotní vzdělávání. Podle průzkumu agentury Ipsos z června roku 2026 patří polovina ekonomicky aktivních Čechů k takzvaným kutilům, tedy lidem, kteří se učí za pochodu, ale ne vždy dotáhnou věci do konce. Jen 3% z nás jsou hybatelé vlastního rozvoje. Co ta čísla říkají o naší společnosti? Jak si stojí Česká republika v porovnání s dalšími evropskými státy? A co ovlivňuje to, zda se budeme vzdělávat po celý život? Hostem je teď sociolog Jan Kalenda z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, kde vede Centrum výzkumu. Hezký den.
15: Dobrý den.
7: Leonardo Plus.
9: Když zmíním celoživotní vzdělávání, lidé si možná často představí rekvalifikaci, kurz angličtiny nebo třeba firemní školení. Je to správná představa?
15: Je to správná představa, ale trochu neúplná. Jo. A jedna z těch fascinujících věcí ohledně celoživotního vzdělávání je to, že ho vlastně najdeme skoro všude, ale zároveň on nemá jakoby nikde domov, takže zároveň nikde, protože není žádné ministerstvo celoživotního vzdělávání, úřad celoživotního vzdělávání. To znamená, vlastně ono má mnoho tváří. A v tom je jeho obrovská výhoda, protože může sloužit vlastně nejrůznějším lidem, nejrůznějším cílům a tak dál. Na druhou stranu v tom spočívá jeden z těch jako největších problémů jeho podpory, koordinace rozvoje, protože když nikomu nepatří, tak je velmi obtížné vlastně všechny tyhle prvky nějakým způsobem spojit. Někdy vlastně říkáme, že celoživotní vzdělávání má dvě takové jakoby dimenze, okolo kterých se jim můžeme vlastně představit, kterými je vlastně vymezujeme. Na jedné straně je to vlastně to, co už je vlastně z hlediska toho názvu, co znamená, to je jako celoživotní osa, to znamená, je to vlastně vzdělávání a učení, které začíná doslova do písmene od kolébky a pokračuje až doslova do písmene do hrobu. A v tomhle se vlastně zásadním způsobem mění od toho tradičního školního modelu vzdělávání, protože ta vlastně škola nám vlastně vzniká, nebo ten model vlastně edukace, rozvoje gramotnosti nám vlastně nejprve vzniká vlastně pro, řekněme, velmi úzkou vlastně část té životní dráhy pro děti do 12-15 let, když půjdeme zpátky do 18. 19. století. Později se v průběhu organizované modernity rozšiřuje, až vlastně dnes nám končí ten systém formálního, toho úvodního vzdělávání u velké části populace, téměř u více jak poloviny populačního ručníku v případě vysokoškoláků, někde okolo 25 let. Ale vlastně ta celoživotní osa nám vlastně říká, že vlastně ani poté vlastně ta potřeba, nejenom potřeba lidí si doplňovat znalosti a dovednosti, ale vlastně i ty aspirace, které můžou mít v oblasti toho, že si chci osvojit nějaké znalosti a dovednosti, nekončí. A naopak vlastně proměny společnosti, zejména technologické změny, když se budeme bavit o těch nejvýznamnějších z nich, těch pachatelích, těch důvodů pro celoživotní vzdělávání, tak vlastně vedou k tomu, že se lidé prostě v čím dál větší míře, minimálně od těch 80. 90. let, prostě zkrátka zapojují do, nejenom se vrací do školy, ale vlastně zapojují se vlastně do toho rozvoje těch svých dovedností v průběhu celého života. A ta druhá osa, to by byla ta celoživotní osa, která někdy nazýváme celospolečenská, tak ta právě navazuje vlastně na to, že to celoživotní vzdělání se děje v různých kontextech. Není to právě jenom to vzdělávání v té školní lavici. Jo? Není to jenom ten návrat právě do těch školních lavic, to, čemu někdy se historicky říká vlastně vzdělávání druhé šance, že mám možnost si v pozdním věku nebo ve středním věku jít doplnit maturitu nebo doplnit vysokoškolské vzdělání, ale je to právě v těch různých prostředích, ať už je to zejména vlastně oblast pracovního vzdělávání, je to oblast zájmového vzdělávání, jsou to všechny ty nejrůznější kurzy, kterými si rozvíjíme to, čemu vlastně říkáme, co jsou pro nás vlastně ty koníčky. A je to ve větší a větší míře dneska vlastně i oblast učení, které se děje v digitálním světě, prostřednictvím online platform a mnohých
9: dalších. Tam je velká síla. A než se podíváme na konkrétní čísla, učíme se my Češi rádi?
15: To je moc dobrá otázka. To, jestli se učíme rádi, většina dat říká, že ne. Máme, protože když se podíváme na postojové vlastně výzkumy v kontextu českého vlastně vzdělávání, tak lidi mnoho, a tady zase nemůžeme úplně paušalizovat, ale najdeme vlastně přibližně 50% populace, které má spíš negativní vlastně emoční asociace spojené se vzděláváním a učením. A samozřejmě jsou celá řada teorií, která to vysvětluje z hlediska. Některé říkají, že už to má vlastně příčinu. Spousta teoretiků říká, že vlastně problém se vzděláváním v průběhu životní dráhy souvisí vlastně už s problémy, které jsou v tom úvodu, to znamená, jsou to ty negativní stereotypy a vzpomínky na školu. To sezení v lavicích, přesně tak.
9: Můžete říct, proč je důležité se vzdělávat a jak nás absence vzdělávání právě může diskvalifikovat na pracovním trhu?
15: Jedna z těch základních aspektů, které jsou pro jedince, víme, že to nebo ta situace, která se změnila pro tuto generaci na trhu práce, je ta, že my sice strávíme na trhu práce, ne, když to srovnáme třeba se situací někde v polovině 70. let, ne 30, ale 40 let v průměru, což je prodloužení zhruba o 33%, ale ten hlavní rozdíl vlastně v kontextu toho vzdělávání je ten, že velkou část té kariéry strávíme po 50. roce života. Oproti člověku, který žil v 70. letech, ten, který žije dneska, vlastně stráví 15 let vlastně po 50. roce života na trhu práce, což je strojnásobení délky ve skutečnosti, ten nárůst o 150%. A v tom je bohužel ta biologická danost neúprostná. Vlastně je to v období kognitivního úpadku. To znamená, to vzdělávání významným způsobem vlastně je schopné kompenzovat. My víme zase z mnoha prostě studií, které jsou dělány vlastně na mezinárodních datech, jako je třeba šetření gramotnosti dospělých mezinárodních a další, dokáže kompenzovat část tohohle úpadku. Je to stejné, i ten náš mozek potřebuje mít stimuly, aby byl v kondici, stejně jako naše tělo, a když my ho mu odpíráme, tak vlastně s ním chřadne. Což není jenom vlastně ten aspekt, řekněme, zdravotní, ale má to ten aspekt i toho, že vzdělání dosažené funguje určitým způsobem jako signalizační efekt v úvodu kariéry z hlediska toho, jakou práci můžu vykonávat a kde na trhu práce. Ale pak vlastně tu klíčovou, zase odborně sociologie říkají, signalizační funkci pro toho potenciálního zaměstnavatele nebo pro to ohodnocení se vlastně víc a víc právě sehrávají dovednosti, které máme. A problém s dovednostmi v posledních 20 letech je spojený s tím, že ty dovednosti, které vlastně zase dávají to, čemu se říká takzvané jako prémium, co jsou ty bonusové na tom trhu práce, tak oni se nesmírně rychle proměňují a jediný způsob, jak se k ním dostat je, my už je nemáme z té školy, jak bychom mohli před těmi 10-15 lety, je zkrátka se je naučit. To znamená, není to jenom vlastně obrana proti nějaké nezaměstnanosti, ale vlastně té možnosti mít vytváření většího palety možností na tom trhu práce.
16: Je běžné, že člověk, který pracuje v IT, se vzdělává, dejme tomu, v marketingu, v jiném oboru, a nebo se vzdělává v tom svém oboru, jestli mi rozumíte, co tím myslím.
15: Většinou velká část, pokud se vlastně děje pracovně orientovaného vzdělávání v kontextu České republiky, tak vlastně používám většinou členění přesně na dva typy dovedností. Jeden vlastně říkáme specifické dovednosti, které čistě souvisí s výkonem té dané profese, to znamená používání nějakého právě softwaru, nějaký způsob programování a tak dál v případě toho IT pracovníka. A pak máme obecné dovednosti, to znamená ty dovednosti, které najednou my jsme schopni použít vlastně v rámci nějakých dalších podoblastí, nejenom v rámci té profese. A mnohem typičtější je samozřejmě ta investice do těch specifických dovedností. Jeden z důvodů toho je ten, že samozřejmě zaměstnavatelé mají v mnohem větší míru, ve větší míře právě podporují právě rozvoj těch specifických dovedností. A zároveň se taky mnohem častěji vlastně podílejí na hrazení toho tréninku. Mnohem méně častěji vidíme vlastně tu podporu, řekněme, těch obecnějších dovedností. Ale i v tom je to fascinující, v tom se mezi sebou, ku příkladu země, velmi významně liší, nakolik vlastně podporují vlastně ty obecné dovednosti.
16: Vy pracujete s termíny jako formální, neformální a informální vzdělávání. Připomeňte posluchačům, co si pod tím představit.
15: Formální vzdělávání je vlastně, pod tím si můžeme představit, že v tom kontextu té celospolečenské dimenze těch různých prostředí, v kterém se to vzdělávání odehrává, tak formální vzdělávání je vlastně to, které se děje ve vzdělávacím systému, a pro nás je důležité, že je zakončené vlastně nějakým uznaným certifikátem. To znamená, je to vzdělávání, které končí ku příkladu výučním listem, cukrář, kuchař, nebo maturitním vysvědčením, nebo vysokoškolským titulem. V kontextu vlastně toho, kolik lidí se zapojuje do formálního vzdělávání, tak v České republice je to vlastně relativně málo. Je to dlouhodobě okolo 2-3% dospělých mezi 25 a 64 lety se nám vlastně vrací doslova do písmen. To jsou ti, kteří se nám vrací do těch hlavic z nějakého důvodu. To znamená, to by byl ten nejvíc formalizovaný a vlastně typ toho dalšího vzdělávání. Ale on je důležitý, protože on stále má jediný zaručený a poměrně významnou signalizační funkci pro ty zaměstnavatele. Pak máme vlastně obrovský a strašně pestrý svět toho neformálního vzdělávání, což je veškeré organizované záměrné učení, do kterého dospělí vlastně vstupují. To jsou všechny naše školení na pracovišti. To jsou organizované kurzy. Ale může to být vlastně i individuální lekce angličtiny, italštiny, na kterou chodím jednou týdně s lektorem. A ta je poměrně široká. A tenhle segment je opravdu velmi výrazný v České republice. Každoročně se do něj zapojí okolo 40 až 45% dospělých mezi 25 a 64 lety, což je, když to převedeme na celá čísla, 1,8 milionů obyvatel se ročně takhle vlastně zapojí do tohle typu neformálního vzdělávání, což je prakticky téměř stejný objem, který odpovídá tomu, kolik máme dětí na základní, střední škole a kolik máme vysokoškoláků dohromady. To znamená, ten segment je velký. Samozřejmě ta doba strávená, to je počítání hlav, ale ta doba strávená tím učením je samozřejmě mnohem menší mezi těmi dospělými, protože plní ještě mnoho dalších rolí. A pak máme tu třetí oblast, která je samozřejmě taky jako strašně fascinující, a to je vlastně ta oblast informálního učení, která vlastně vznikla vlastně historicky trošku v těch klasifikacích a měřeních trošku jako zbytková kategorie, protože se nám nikam nehodí, ale vlastně víme, že lidé se odjakživa učí i sami. Tím, že něco napodobují s růstem gramotnosti, tím, že si čtou, později experimentují a tak dále. To znamená, informální učení je vlastně jakékoliv neorganizované, ale záměrné učení, kde se sám snažím naučit podle tutoriálu na YouTube, na kytaru a podobně.
7: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Teď už se podrobněji podíváme na průzkum agentury Ipsos, který realizovala pro nadaci České spořitelny s názvem Celoživotní učení, jak k němu Češi přistupují. Průzkumu se účastnila ekonomicky aktivní část populace, lidé ve věku od 18 do 65 let, jak zaměstnanci, tak OSVČ, ale i lidé nezaměstnaní anebo na rodičovské, kteří se budou na pracovní trh vracet. Sběr dat proběhl v dubnu 2026. A než okomentujeme ty konkrétní výsledky, tak za vás bylo něco, co překvapilo?
15: Určitě to, co si myslím, jako co je nejvíc překvapivý fakt z těch dat, jsou vlastně postoje, které se týkají vlastně adopce vlastně generativní umělé inteligence mezi dospělými. A jak moc vlastně jsou Češi, když to pak společně rozebereme, bychom řekli stále technopesimisté než technooptimisté.
16: Průzkum agentury Ipsos rozděluje, než se podíváme na AI, tak rozděluje Čechy do čtyř typů. Hybatel, stratég, kutil, průzkumník. Největší skupinou je kutil. Zkouší, experimentuje, ne vždy věci dotáhne do konce. V české populaci je to 51% kutilů. Tak co to o nás vypovídá?
15: Vypovídá to přesně, odpovídá to na jednu z těch otázek, kterou jste mi dávala. Kdy se vlastně ti dospělí začnou učit? No většinou tehdy, až když jsou tomu vystaveni a musí. Není to příliš jako proaktivní typ učení, vzdělávání právě, který by byl plánovaný, který by byl spojený s tím, že tu strategii, že tu kariéru opravdu chápu tak jako strategii, pečuji o tom a k tomu sbírám ty certifikáty a rozvím ty dovednosti, ne. Je to opravdu takové opravdu jako ad hoc a je to něco, co ten průzkum vlastně kvantifikuje, vlastně jeden z kvalitativních výzkumů, který se v České republice udával už před nějakými 3 lety, který vlastně říká o tom, že Češi vlastně se začínají učit zejména a dominuje tomu jejich učení právě to informální učení. V okamžiku, kdy něco neví, tak spoléhají právě na ty informální kanály a to, že se budou schopni, když něco potřebují, vlastně sami doučit, ale vlastně není to příliš organizované, provázané a zase tím pádem to odpovídá i tomu, co pak vidíme třeba v těch větších datech, a které jsou spojeny právě s tou účastí a neúčastí v tom neformálním vzdělávání, protože ten průzkum velmi hezky vlastně ukazuje, že když se podíváme právě na ty strategie a hybatele, tak ti tvoří zhruba okolo těch 40% té české populace, což je zhruba ti 4 lidé z 10, kteří se nám vlastně každoročně nějakým způsobem dostávají do toho neformálního vzdělávání.
17: A neodráží tedy ten průzkum trošku tu naši českou mentalitu, kdybyste třeba to porovnal i s dalšími evropskými státy?
15: Tam je v něčem samozřejmě ano, protože to vychází a tady je, ale bych si dával pozor na to, abychom to jenom jako neindividualizovali, že jsou to jenom postoje, individuální postoje těch lidí, protože samozřejmě ten průzkum i odráží vlastně, a on to má v mnoha dalších datech, odráží vlastně to, že ty moje postoje můžou být taky obraz i do určité míry vlastně i mého pracovního místa. Jo, pokud já budu mít rutinní práci a nebude mi vlastně to běžné pracovní prostředí vytvářet žádné stimuly nebo dávat mi příležitosti k tomu, abych se rozvíjel, tak mít v něm nějaké růstové nastavení mysli, jako sedět v zaparkovaném autě a prostě šlapat na plyn, ale nikam nedojedu. Takže tam je vlastně, je potřeba vždycky jakoby číst, že ty dvě věci vlastně jsou vzájemně propojené. Vidíme vlastně v tom kontextu minimálně toho českého rybníka nebo toho tuzemského rybníka se vzděláváním, že vlastně mnohem častěji narážíme vlastně na spíše řekněme jako pesimistické nebo méně pozitivní přístupy k těm organizovaným formám vzdělávání a vlastně velmi silnému přesvědčení o tom, že když přijde na problém, my se s ním vypořádáme. Což není vždycky pak vidět v těch datech, protože když se třeba podíváme na to, jakým způsobem se nám vyvíjí jeden vlastně jediný objektivní měřák vlastně dovedností, které mají Češi vlastně z hlediska dat od roku 2010 do současnosti vlastně z mezinárodního šetření vlastně dovedností dospělých, který provádí OECD každých 10 let, tak zjišťujeme, že téměř, že v té kategorii vlastně dospělých z nejnižší úrovní třeba matematické nebo nejnižší úrovní textové gramotnosti, co znamená, to jsou lidé, kteří mají problém porozumět textu, který je složitější nebo je v trochu jiném kontextu, než který běžně znají. Dám příklad. Složitá hypoteční smlouva. Jo, nebo dezinformační zpráva a tak dál, tak ten počet vlastně v proporce těch lidí v té populaci narostla z 12 na 25% za posledních 10 let. To znamená, to jsou vlastně věci, kde my na jedné straně můžeme na úrovni těch postojů být sebevědomější, ale z druhé strany vidíme, že vlastně spousta těch dat hovoří vlastně proti tomu.
17: A který evropský stát třeba, ku příkladu, je tou vlajkovou lodí celoživotního vzdělávání, kde to zkrátka umí? Mm-hmm.
15: Tu vlajkovou lodí určitě, kdybychom se na to dívali takhle, tak momentálně jako v té flotile v kontextu Evropy třeba dominují vyloženě tři země, každá z jiných důvodů. Je to historicky Švédsko, protože Švédsko už vlastně někdy od 70. let vlastně zahájilo už reformu svého vzdělávacího systému právě s velkým důrazem na podporu neformálního vzdělávání a neformálního třeba vzájemného informálního učení dospělých. To znamená, tohle je jedna z nich. V posledním desetiletí pak velmi Holandsko, které vlastně se tím snaží vlastně zejména používá to vzdělávání dospělých jako velmi významný integrační nástroj, který se týká oblasti migrace a vyrovnávání se vlastně šancí lidí, kteří přicházejí do Holandska. A třetí vlastně mezi těmi zeměmi, které byť to vlastně v těch absolutních číslech není tak vidět, tak vlastně jejich zlepšení oproti roku 2010-12 jedním z těch největších skokanů je vlastně Německo. Ne ani tak v těch absolutních číslech, to znamená v té maximální míře účasti, ale ve schopnosti, jakým způsobem jsou schopni vlastně třeba podporovat nízkokvalifikované pracovníky a tak dále.
17: Když se vrátíme do České republiky, tak bychom měli se podívat i na data, která ukazují, o jaké vzdělávání je největší zájem. Na výběr byly jazyky, osobní rozvoj, dovednosti v oblasti právě AI, odborné znalosti v oboru, finanční gramotnost a tak dále a tak dále. O co je největší zájem a proč tomu tak je? Dokážete to říct?
15: Určitě. Já jenom ještě bych doplnil, že vlastně ta otázka je vlastně sformulovaná vlastně v tom šetření Ipsosu a nadaci České spořitelny tak, že se vlastně ptá, o co by měli největší
17: ano,
15: zájem.
17: Ano,
15: to znamená, měříme tam v uvozovkách přání, ne realitu. To znamená, přání Čechů, vlastně, když bychom se na to dívali takhle, tak vždycky, ale to vidíme i v datech dlouhodobě od 90. let, pokud se dospělí primárně učí, tak se učí zejména ve svém volném čase cizí jazyky. To je něco, co s námi jde pořád a je to dlouhodobě číslo jedna. To druhé nás nepřekvapí, protože jsme taky na to dneska už narazili. To jsou ty specifické pracovní dovednosti. To znamená něco, co já přímo využiju v kontextu té svojí práce a dám mi to před tím svým zaměstnavatelem nějakou, řekněme, výhodu.
17: Motivací jsou finance.
15: Přesně. A třetí bod, který tam je, tak se samozřejmě objevuje, to je něco, co bychom tam ještě asi před 5 lety vůbec neměli, tak jsou to znalosti a dovednosti v oblasti používání umělé inteligence. Tam vidíme, že to patří na ten wishlist téměř čtvrtiny vlastně dospělých Čechů. Když to srovnáme s tím, s posledními daty třeba z velkého šetření CDFOPu, které se vlastně dělo zaměřeno na to, jakým způsobem opravdu se používá umělá inteligence ve firmách a jak moc vlastně zaměstnavatelé opravdu poskytují školení a podporu v tomhle vzdělávání, tak zjistíme vlastně, že ta data přesně v těch přáních zaměstnanců jsou úplně stejná, jsou někde okolo 25%, ale zaměstnavatelé jenom ve 12% případů opravdu doručují vlastně nějaký trénink a rozvoj dovedností v těmhle. Takže tady vidíme jako velký nepoměr mezi nabídkou a skutečnou poptávkou i na tom českém vzdělávacím trhu.
17: Finálová otázka, klidně stručně, co je tou největší motivací dospělých vzdělávat se? Jsou to finance?
15: Nejsou to finance. Je to v České republice a zase empiricky je to, protože musí. 50% Čechů se zapojuje do vzdělávání prostě protože musí. A ta druhá polovina z kombinace dvou důvodů, protože to považuje důležité pro jejich kariérní dynamiku, ale nejsou v tom jenom ty peníze. Je v tom i seberealizace v rámci té práce a nějaký profesní růst obecně. A pak je to vlastně ta oblast seberealizace.
17: Hostem pořadu Leonardo Plus byl Jan Kalenda z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Moc děkujeme. Naslyšenou.
15: Moc děkuji za pozvání.
17: Další otázky probereme v dalším vydání pořadu Leonardo Plus. Poslouchat můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
18: Chtějí dnešní děti provádět v hodinách chemie a fyziky pokusy? Nebo je radši sledovat jenom na videích z internetu? Jak poutavě vyučovat přírodovědné a technické předměty a přimět děti k tomu, aby se jim věnovali i později ve svých profesích? Na to se zaměří pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.
7: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
19: Jakob Burckhardt se narodil v roce 1818 v Bazileji do rodiny protestantského pastora. Ačkoliv po 3 roky studoval teologii, rozhodl se dál nejít ve šlépějích ani svého otce, ani dědečka. Před církevní dráhou upřednostnil dějiny umění. Tehdy nově založený obor odešel studovat do Berlína.
20: Burckhardt položil základy moderních kulturních dějin a sám se stal jedním z největších kunsthistoriků, jehož vliv a revoluční přístupy poznamenávaly tento obor po většinu 20. století.
19: Po studiích v Berlíně a Bonu se vrátil do rodného Švýcarska, kde přednášel historii na univerzitách v Bazileji a v Curychu. V Bazileji ho také vyhledal mladý Friedrich Nietzsche. Po řadu let spolu udržovali přátelské styky a rozsáhlou korespondenci.
20: Roku 1850 vydal svou druhou knihu Cicerón, jak si užít uměleckých děl v Itálii. Dnes bychom ji mohli označit za bestseller. Po jejím vydání se stala Itálie hlavním cílem kultivovaných turistů.
19: Z vědeckého hlediska je však jeho stěžejním dílem monografie Renesanční kultura v Itálii, která mimochodem nedávno opět vyšla v českém překladu. Burkhardt dokázal celou renesanční epochu uchopit jako celek. Neupřednostňoval její politický, ekonomický ani kulturní rozměr.
20: Detailně popsal nejen politické klima doby, ale i každodenní život. Za zdroje mu sloužily nejen archivní materiály, ale i běžně dostupné kroniky. Revoluční byl jeho přístup a nové otázky, které v díle kladl.
19: Burkhardt upozornil na řadu kontrastů mezi středověkem a renesancí. Přesto renesanci nějak oproti předchozímu období nevyzdvihoval. Jeho vnímání dějin nedávalo prostor myšlence obecného pokroku či vynášení jedné epochy nad druhou.
20: Na sklonku života.

0: vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Když se řekne bičík nebo řasinka, většina z nás si představí něco z hodin biologie. Malinkatý mechanismus, kterým se pohybují mikroorganismy. Jenže tahle nenápadná buněčná anténa má zásadní význam i pro nás, lidi. Jak to? To nám poví můj dnešní host Filip Šlapal, který zkoumá právě tyto fascinující struktury, jejich proteiny a role v buňce. Ať už jde o lidské buňky, nebo o jednobuněčné parazity, jako jsou trypanozomy. Filipe, vítej.
3: Ahoj, díky za pozvání.
0: Žárovky.
2: Filipe, tvůj výzkum se točí kolem bičíku a řasinek. Ve škole jsme o nich asi všichni slyšeli, ale proč jsou vlastně tak důležité?
3: Ano, nejznámější roli bičíků a řasinek, což morfologicky je vlastně stejná organela, je generování pohybu. To, že vlastně buď se může hýbat samotná buňka, jednobuněčné organismy využívají bičíky k pohybu, nebo třeba spermie používají bičík k pohybu, nebo ten pohyb je důležitý pro pohybování třeba hlenu v našich plicích, ale bičíky a řasinky toho umí daleko víc.
2: Jak ses k takovému, řekněme, hodně specifickému tématu vlastně dostal?
3: Úplně nejdřív mě na střední zaujalo video, kde jsme viděli kineziny, což jsou takové proteiny, které jsou schopné chodit po mikrotubulech, což jsou takové, dejme tomu, buněčné kolejnice. Tohle video nám právě ukázal náš učitel Radim Ondra, učitel biologie a chemie. A tohle mě fascinovalo. Potom na vysoké škole, na přednášce profesora Jana Černého, jsme se dozvěděli o tom, jak klíčové jsou tady tyhle organely a jak jakákoliv odchylka, jakákoliv mutace v proteinech, které souvisí s bičíky nebo řasinkami, můžou způsobit velké množství problémů. A právě moje švagrová žije s ciliopatií, což je souhrnný název tady těchto onemocnění. Takže tady tyhle faktory mě dovedly k tomu, že jsem se začal zajímat o bičíky a řasinky.
2: Ty jsi zmínil, že bičíky má velké množství organismů. Jak je možné, že něco takhle prastarého vlastně zůstalo relativně nezměněné po tak dlouhou dobu?
3: Ano, my skutečně víme, že bičíky jsou strašně stará věc. Když si představíme v podstatě všechny organismy, které tu máme jako strom života, tak se můžeme dostat až úplně do začátku. To znamená k takzvané lece. Leka, last eukaryotic common ancestor, neboli poslední společný eukaryotický předek, je vlastně buňka, ze které pochází absolutně všechno. Všechny naše buňky, všechny moje buňky, tvoje buňky, buňky všech posluchačů, jejich fíkusy i jednobuněčné bizarní řasy, které třeba plavou v oceánu. A vzhledem k tomu, že když si znova představíme ten strom, který se rozvětuje na další a další větve až do nejmenších větviček, tak vlastně všechny tyhle větvičky u nich, u těchto buněk, které jsou nám třeba i strašně vzdálené, furt můžeme najít tady tuhle organelu. Takže víme, že je důležitá, jinak bychom se jí zbavili. A jednou z důležitých rolí je právě pohyb, který je umožněný tady těmito bičíky, ale zároveň jde o důležitou organelu v rámci mezibuněčné signalizace.
2: Dá se tedy říct, že buňky si mezi sebou těmi bičíky a řasinkami mávají, nebo je to nějak složitější?
3: Trošičku složitější. Jde o to, že každá buňka má kolem sebe obal. Cytoplazmatickou membránu, což je vlastně takový tukový obal, ve kterém se ale nachází spousta proteinů. To znamená, že je tam spousta různých částic, které umožňují vnikání a vpouštění třeba různých iontů do buňky, které jsou strašně důležité v buňce. A dokážou teda regulovat, jestli se dovnitř dostane cukr, jestli se dovnitř dostane vápník. A právě kolem řasinek a bičíků se nachází ještě trošičku jiná membrána, ciliární membrána, která obsahuje trochu jiné proteiny, které umožňují ještě jinou komunikaci. A právě tahle specificita je to, co dodává bičíkům takovou důležitost.
2: Ty zkoumáš právě tyto proteiny. Dá se říct nějak jednoduše, co vlastně dělají a jak ta komunikace probíhá? Jestli to chápu dobře, tak dochází k nějaké jako výměně molekul napříč tou membránou, nebo možná naši posluchači a posluchačky by ocenili nějaké zjednodušené vysvětlení.
3: Pojďme se teda podívat na to, jak vlastně cílie vypadá. Můžeme si představit takové dvojce mikrotubulů, dvojce kolejniček a 9 takových dvojic vytvoří válec. A uvnitř toho válce se nachází ještě 2 takové kolejnice. Mezi nimi jsou spoje. Ty spoje umožňují, že když si vlastně představíme jednu stranu toho válce, který je propojený s tím středem, a ten střed zase vede úplně na druhou stranu. Tím pádem, pokud dojde k tomu, že se zvedne jedna část toho válce, tak ta druhá poklesne a cílie se může ohnout. to vede k tomu, jak je generován ten pohyb. A právě spousta různých proteinů nebo ty samotné kolejnice jsou strašně důležité a strašně specifické. A právě po těch kolejnicích chodí protein, který jsem tady už zmínil, kinezin, které jsou schopné vlézt do cílie a táhnout náklad. Ten náklad právě může být buď něco, z čeho se skládá ta samotná axonema, ten válec, který vlastně dorůstá pouze na vrchu, takže je potřeba ho transportovat nahoru, anebo právě můžou nést některé proteiny, které potom jsou následně z té cílie dostávány ven a můžou předávat informace dál. A ještě nás strašně zajímají proteiny, které tohle umožňují. To je pořád poměrně záhadné.
2: To je dobře, že zmiňuješ tu záhadu. My se nacházíme v Olomouci, v prastarém místě, kde se vědění koncentrovalo, protože jsme v konviktu. A proč je pro vědu důležité tuhletu záhadu, jak ty proteiny fungují, vlastně rozplést?
3: Protože bičíky, lépe řečeno řasinky, se nachází skoro na každé buňce našeho těla. Sice ne na každé, dochází k nějakému pohybu, to jsou třeba, jak jsem zmínil, spermie, nebo kdekoliv, kde je potřeba pohybovat nějakou tekutinou v mozku, v plicích. A většina našich buněk má řasinky, kterým se říká primární cílie. To znamená, že oni nemají ten střední mikrotubulový pár, který umožňuje pohyb, takže oni nejsou pohyblivé. Co ale můžou ty cílie dělat, je získávat a odesílat signály. A to je právě ta strašně důležitá věc, ta signalizace. A to je třeba extrémně důležité v průběhu vývoje. Buňky našeho embrya potřebují vědět, co mají udělat, protože jsou v takzvaném kmenovém stavu, kdy se z nich můžou stát absolutně cokoliv, buňka oka, buňka srdce. Ale nějak se musí dozvědět, co přesně se s nimi má stát. A právě tyto signály získávají skrz cílie.
2: Takže ta komunikace skrz ty tubusy probíhá tak, že tam tedy něco v uvozovkách foukne, nějaká ta molekula projde dovnitř, anebo naopak ta buňka vyšle něco ven, aby komunikovala s těmi ostatními buňkami?
3: No, konkrétně jde spíš o tu ciliární membránu. Má specifické receptory, skrz které může procházet nějaký tady tenhle signál. A on buď projde jen tak, že dojde přímo do cílie a potom skrz tu cílii kolem těch tubusů projde do těla buňky, anebo se může navázat na kinezin, který potom tady tyhle informace vlastně dotáhne zpátky do těla buňky.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Filipa Šlapala se ptá, jak to vlastně funguje při vývoji buněk a jakou roli přitom hrají bičíky a řasinky. Zároveň jsme taky narazili na to, že bičíky a řasinky můžou pomoci nám lépe pochopit jak vývoj, tak taky léčbu nemocí. Mohl by si nám přiblížit, jak tohle může fungovat?
3: Obecně se nemocím, které nějakým způsobem souvisí s bičíky a řasinkami, říká ciliopatie. A to je na nich to strašně zajímavé, protože mutace nebo nějaká změna ve funkci jednoho proteinu souvisejícího s vývojem bičíků a řasinek může vést ke širokému spektru projevů. U těch mírnějších může docházet k chronické rýmě, k častějším zánětům, také může docházet k tomu, že se zcela obrátí orgány, že srdce se nachází na pravém místě, místo levého, což samo o sobě nespůsobuje nějaké velké problémy, ale je to právě spojeno s dalšími. A mezi ty závažnější můžou patřit sklony k obezitě, vývojové vady, třeba končetin, polydaktylie, to znamená, že člověk se narodí s větším množstvím prstů, a nebo ještě k těm závažnějším, k poruchám zraku, sluchu, čichu či k mentálním problémům.
2: Dá se říct, jak hluboko jsme v téhleté výzkumné cestě, jak se nám tohle bádání daří?
3: Problém je, že ještě donedávna jsme úplně neměli mechanismy na to se na cílie dívat. Mohli jsme se na ně podívat jenom tak nějak staticky, že jsme je vyfotili a viděli jsme, že je tam buňka a z ní něco trčí. Mohli jsme se třeba podívat na to, že se skládá z kolejnic, ale nemohli jsme se na ně dívat tak nějak v pohybu, což je strašně důležité. A teprve asi před 15-20 lety jsme najednou se mohli dívat na ně jednak v pohybu a jednak ve 3D. A tím, jak se nám dostávají do rukou další a další nástroje, jako třeba nástroje pro modifikaci DNA, nebo třeba nástroje, kdy můžeme na nějaký protein přilepit fluorescenční protein, který, když na ně pod mikroskopem posvítíme, svítí, tak najednou můžeme zjišťovat, kde jsou ty proteiny, jak se chovají, s jakými proteiny interagují, odkud kam se pohybují, jak rychle. A tohle nám vlastně umožňuje získávat další a další informace, jak tahle organela funguje.
2: Mně se moc líbí to, že jsi řekl slovo nedávno a hned na to si dodal před 15 až 20 lety. Tak to jsou trošku jiná měřítka, s kterými vědci a vědkyně pracují. Filipe, tvoje vlastní vědecká kariéra už tak nějakou dobu trvá, ale já bych se chtěl vrátit na úplný začátek. Zmiňoval jsi, že tvoje švagrová je jedním z motivátorů, proč se do něčeho takového pustit. Ale mě by zajímalo, jestli v rodině máš nějaké vědce nebo vědkyně, nebo jsi třeba úplně první.
3: Jsem úplně první. Moji oba dva rodiče učí češtinu a dějepis na základní škole a to mě vlastně dovedlo obecně k tomu, že se zajímám o informace. Baví mě číst, měl jsem doma spoustu knih týkající se dějepisu, konkrétně děsivou historii a děsivou vědu. Chvilku mě bavil středověk, chvilku starověk, chvilku botanika, chvilku geologie a tak nějak jsem furt pendloval, až jsem nějak dopendloval k té biologii. A když jsem se potom dostal na Karlovu univerzitu, na bakaláře, tak jsem postupně zjišťoval, kam přesně chci jít, co mě konkrétně zajímá, ale nikdy jsem tak nějak nepřestal se zajímat i o ostatní části vědy, ať už jde o jiné oblasti biologie, nebo i o tu historii.
2: My se nacházíme v parku poblíž Olomoucké univerzity Palackého, což asi není úplně typické prostředí, v kterém by se pohyboval. Myslíš si, že by si nám mohl přiblížit, jak vypadá prostředí, v kterém běžně svůj výzkum vykonáváš?
3: Naše laboratoř je dost plná všech možných mašin a všech možných přístrojů, protože ostatně jako každá jiná laboratoř potřebuje spoustu různých metod ke spoustě různých procesů. A proto, když k nám vejdete, tak můžete pozorovat jednak centrifugy, kde třeba oddělujeme látky na základě jejich hmotnosti, velké flowboxy, takzvané laminární boxy, ve kterých můžeme sterilně pracovat, můžeme s nimi pracovat s buňkama, jednak tak, abychom do nich nezavlekli něco, co bychom nechtěli, jednak aby ty buňky nenakazily nás, když se bavíme konkrétně třeba o parazitech, a spoustu dalších přístrojů, které nám umožní získat informace o jednotlivých molekulách či buňkách.
2: Dostaneš se někdy do terénu? Já jsem si vždycky představoval, že když někdo zkoumá bičíky a řasinky a třeba nějaké parazity, tak to vyžaduje taky čas od času sebrat nějaký vzorek v terénu, nebo to je něco, co si nepoštěstí?
3: Nepoštěstí. My pracujeme s trypanozomami, které už byly před desítkami let přivlečeny do laboratoří a byly trochu upraveny, aby se jim lépe žilo v laboratořích, aby daleko lépe přijímali cizrodou DNA, kterou do nich chceme vpravit, abychom mohli třeba pozorovat změny procesů uvnitř buněk v případě, že tam ten protein trošičku upravíme nebo ho třeba něčím nabarvíme. A je to vlastně otázka, protože v laboratoři, kde děláme, tak vyšla studie, která popisuje, že některé mikroorganismy se můžou změnit, že si vlastně tak nějak navyknou na to, jak to chodí v laboratoři, že k ním dáváme velmi výživná média. A může teda dojít k tomu, že se možná i trošku změní. To znamená, že vlastně každý takovýhle výzkum musí počítat s tím, že třeba naživo venku by to mohlo fungovat trošku jinak.
2: My jsme naživo a venku. A tak mě napadá, jestli, když ne v laboratoři a v rámci své práce trávíš taky čas venku, jak si vědec jako ty čistí hlavu? Vyráží do přírody nebo má nějaké jiné koníčky?
3: Je to právě vyrážení do přírody, protože já pocházím z Pobeskycka, to znamená každý den, pokud to časové možnosti dovolí, se snažíme vyrážet právě s mojí ženou, s mojí švagrovou a švagrem do kopců, do lesů, ještě s naším psem. I když už je třeba posetmění, tak se skutečně snažíme každý den si zajít aspoň na nějakých 6-8 kilometrů, kde je to právě úplně jiné, protože v mojí práci a v podstatě kdekoliv jsem zahlcený informacemi a tam, kde vlastně není ani signál, ani žádná Wi-Fi, tak nejsem ničím rušený a jsem schopen vnímat takové množství věmů, na jaké byli naši předci zvyklí. To znamená, vnímám přírodu, vnímám šustění stromů, vnímám zpěv ptáků, stejně jako tady. A myslím si, že přesně tady tohle je to, co člověk potřebuje, aby tak nějak mohl vypnout a potom se zase čerstvý vrátit do práce a pracovat s tím obrovským kvantem dat, s jakým musíme pracovat.
2: To zní, že tedy s rodinou a blízkými trávíš docela dost času. Mě by zajímalo, jak se ale tváří na to tvoje vlastní vědecké bádání.
3: Vykládám o tom velmi často, možná někdy až moc. Tímto bych se mi chtěl omluvit za to, že možná o své práci mluvím až moc dopodrobna, i když to někdy může zacházet až do pro spoustu lidí nudných detailů. Nicméně mi přijde, že obecně se věnují biologii a že se zajímám o přírodu, je často zajímá a že jsou rádi, že můžou občas získávat i informace ať už o lidském zdraví nebo o světě kolem nás, protože si myslím, že člověka jim tak nemůže nezajímat to, co vidí v přírodě a to, co je uvnitř něj.
2: Filipe, co by tě bavilo dělat, kdyby se zvědě ale nevěnoval?
3: Vzhledem k tomu, že mě dost baví příběhy, a vlastně nezáleží na tom, jestli to je kniha, nebo film, seriál, počítačová hra, tak bych možná zkusil psát nějakou fikci, nějaké fikční příběhy. Případně bych chtěl dělat něco, co bych mohl dělat i v přírodě, v lese.
2: Napadá tě, co by si na sebe ještě mohl prozradit, co by lidé o tobě neuhodli?
3: Myslím, že taková překvapivá věc jsou zvířata, která chovám. Kromě psadory, kterou už jsem zmínil, se kterou chodíme na procházky, máme doma ještě 5 potkanů, kteří jsou často nepochopenými tvory. Jsou velmi čistotní, velmi příjemní a strašně chytří. Jsou schopni se naučit i některé tričky a jsou dokonce schopni se naučit i svoje jméno a potom přiběhnout na zavolání. Konkrétně naši se umí na povel točit dokola, případně umí skákat z gauče na nás. Někteří daleko disciplinovanější potkani jsou třeba schopni vzít i balonek, odnést ho do miniaturního basketbalového koše a potom ho zase vrátit.
2: No, tak to bych tedy vůbec neřekl, ale ukazuje to, že o zvířatech se ještě máme hodně co učit a že naše všeobecné znalosti možná nejsou tak hluboké, jako bychom si sami přáli.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: S Filipem Šlapalem si povídáme nejen o jeho vědeckém výzkumu, ale taky o tom, že vychází docela pravidelně do Beskydských hor a že tráví čas v přírodě tak jako my dnes v zahradách Olomoucké univerzity Palackého. A když se budeme bavit o těch znalostech, kdyby si mohl cestovat do minulosti a sledovat nějaký vědecký objev naživo, jaký by to byl, co by si spřál zažít takhle znovu?
3: Podle mého zaměření si myslím, že nejdůležitější objevy máme v rámci biologie, a to třeba objevy penicilinu, antibiotik, nebo vakcín, protože očkování si myslím, že je absolutně geniální vynález, kdy pomáháme našemu velmi složitému a fikanému imunitnímu systému k tomu, aby ještě efektivněji bojoval s patogeny. Ale osobně si myslím, že by to nebylo až tak efektivní, takže kdybych si mohl vybrat, tak bych chtěl něco efektního, jako třeba vynález střelného prachu. To si myslím, že by bylo lepší.
2: Nicméně ty se taky věnuješ psaní nejrůznějších článků v rámci pořadu Týden ve vědě, který vzniká pro olomoucký Vědátor. Co ti takovéto psaní dává za zážitek nebo za potěšení než tvoje klasická práce v laboratoři?
3: Projekt Vědátor, založený Jeronem Tomaštíkem a Láďou Lokotou, se zakládá na tom, že bychom vědu, která je ze své podstaty poměrně složitá, složitě psaná, že bychom ji měli přiblížit i širšímu publiku. To znamená, že bychom neměli tu vědu nechávat jenom pro nějaké vědátoři, kteří si sedí někde v laboratořích, jak to dělávám já, ale zároveň o tom mluvit s dalšími lidmi. To znamená být ven, mluvit s lidmi, zjednodušovat to, a už to samotné zjednodušení nám často pomáhá nám samotným lépe pochopit, na čem vlastně děláme. Protože když se na to podíváme z širšího pohledu, vložíme to do nějakého širšího kontextu a dodáváme tam vlastně ten důvod, proč děláme to, co v laboratoři děláme, tak se sami vlastně můžeme jednak motivovat k tomu v tom pokračovat a jednak tuhle informaci šířit. A já osobně věřím tomu, že když ty informace, nejen toho, co zrovna děláme, ale jak fungují základní buněčné mechanismy, dostaneme i mezi lidi, kteří nemají čas číst složité anglicky psané vědecké články, takže se nám tady bude žít trochu lépe. To znamená, že lidé budou padat méně do dezinformací a budou prostě chápat přírodu takovou, jaká je.
2: No a jak lidé na takováto témata reagují? Máš nějakou zpětnou vazbu ke tvým článkům a textům?
3: Ano, jednak k těm textům, které zveřejňujeme na sociálních sítích a na webu vědátor.org, a zároveň v pořadech, jako jsou Vědátoři na pivu nebo Týden ve vědě, kdy každé pondělí shrneme to nejdůležitější z vědy, co se událo za poslední týden. A v rámci komentářů naši diváci a čtenáři často ukazují jednak, že vědě skutečně rozumí a že se o ní hlavně zajímají, což mě strašně těší, že i něco tak složitého a abstraktního, jako je to, co se děje uvnitř našich buněk, nebo to, co se děje v nejzdálenějších koncích naší galaxie, skutečně lidi zajímá a chtějí se dozvídat víc.
2: My se nacházíme na půdě vlastně už prastaré univerzity. Jak se díváš na ten dnešní, řekněme trošku varovný trend, kdy lidé mají tendenci vědu a vědecké poznání zpochybňovat?
3: Trochu mě to děsí a trochu mě to štve. My tady máme spoustu problémů, které musíme řešit. Klimatickou krizi, musíme řešit problémy s narůstající rezistenci bakterií vůči antibiotikům. Musíme řešit čím dál pravděpodobně častější přenosy virů ze zvířat na lidi s tím, jak vlastně plundrujeme pralesy a přicházíme více a více do kontaktu s těmito zoonotickými onemocněními. A do toho jsou tady lidé, kteří třeba tvrdí, že nic jako globální oteplování neexistuje, že buňky neexistují. Přitom máme velmi široké informace, velmi hluboká data, že se to tak děje. Já třeba ty buňky každý den vidím v práci a musíme vlastně vysvětlovat, že ty buňky skutečně existují, že to není náš výmysl. A to zabírá poměrně dost času a energie, který bychom mohli právě věnovat tomu, jak řešit ty skutečné problémy, které tu máme.
2: To je, myslím, výborný postřeh. A kdybych mohl z dnešního dílu něco podtrhnout, tak tohle bych podtrhl dvakrát. Takže, milí posluchači a posluchačky, tohle si prosím zapamatujte. Nicméně, mě k tomu napadá ještě jedna otázka. Myslíš si, že tedy popularizace vědy může ovlivnit, jak lidé vědce a vědkyně vnímají a změnit pohled lidí na to, čemu se vědci a vědkyně věnují?
3: Rozhodně. Pokud budeme komunikovat s lidmi a ukážeme, že nejsme jenom nějací blázni v bílých pláštích, v nějakých slonovinových věžích, kteří si jako nad něčím bádáme, ale že za peníze daňových poplatníků skutečně děláme něco, co najde využití u každého člověka, tak si myslím, že je to správný krok. Taky si myslím, že když budeme vysvětlovat, jak fungují buněčné mechanismy, třeba jak funguje DNA, jak funguje RNA, že pokud budeme schopni srozumitelně vysvětlovat takovéto poměrně složité abstraktní věci, že lidi nebudou mít takovou obavu z věcí, jako je třeba mRNA očkování, pokud jim porozumí, tak si myslím, že se nám tady bude žít daleko lépe.
2: Moc děkuju za tenhle postřeh a tenhle pohled na věc. Povídáme si s Filipem Šlapalem z Ostravské univerzity, biologem, který zkoumá bičíky a řasinky.
1: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Spíš laboratoř nebo s mikroskopem do terénu?
3: Laboratoř.
2: Spíš RNA nebo DNA?
3: RNA.
2: Káva nebo čaj?
3: Káva.
2: Popularizační článek nebo vlastní vědecká publikace?
3: Popularizační článek.
2: Velký vesmír anebo mikrosvět?
3: Mikrosvět.
2: Podcast anebo video?
3: Podcast.
2: Hory anebo moře?
3: Hory.
1: Žárovky.
2: Filipe, když se koukneš trošku dál do budoucnosti, kam by ses vlastně chtěl ve svém výzkumu posunout? Máš nějakou výzkumnou otázku nebo něco, na čem pracuješ a čemu by si chtěl přijít na kloub?
3: Daleko hlouběji bych chtěl porozumět proteinům, na kterých dělám. Jsou to proteiny, u kterých předpokládáme, že nějakým způsobem souvisí s bičíky. Ale nevíme přesně jak a nevíme přesně, jaké další proteiny by se v tomhle procesu mohly objevovat a být klíčové. A rád bych tady tyhle proteiny zasadil do nějakého hlubšího kontextu. Třeba přijít na to, že tady tyhle proteiny ovlivňují přesně tímhle daným mechanismem, přesně tady tuhle část bičíku a zároveň se třeba podílí na nějaké zatím neobjevené proteinové dráze, která tak nějak kaskádovitě ovlivňuje další mechanismy, třeba tvorbu rakoviny nebo další způsoby buněčné signalizace.
2: Kde si myslíš, že tvoje objevy můžou pak najít využití a jakým způsobem tvůj obor může vlastně přispět zlepšení života nás všech?
3: Protože pracuju na afrických trypanozomách, tak hypoteticky by mohlo jít třeba o způsob, jak pochopit, jak přesně fungují tady tyto parazité a jak s nimi případně bojovat. A nebo protože jak ty bičíky, tak i ty proteiny, na kterých pracuju, jsou velmi konzervované a ve velmi podobné formě se nachází i v lidských buňkách, tak bych byl velmi rád, kdyby můj výzkum nějakým způsobem přispěl k tomu, že bychom věděli, jak třeba vznikají další možné patologie cílí, protože v současné době jsou ciliopatie neléčitelné. Lépe řečeno nevyléčitelné, ale dá se s nimi pracovat, protože tým doktora Uhlíka z Motolské nemocnice, tady lidi, kteří mají nějakou poruchu v těchto proteinech združuje a snaží se jim pomáhat. Pomáhá jim vlastně pomocí různých léků, pomocí různých terapií, pomocí inhalace, cvičení. A čím dříve takový pacient je diagnostikován a dostane se vlastně k takovéhle léčbě, tím daleko lepší má vyhlídky na kvalitní život. A tím, že budeme vidět, jaké proteiny můžou způsobit tyto patologie, tak bychom hypoteticky mohli tyto lidi diagnostikovat ještě dříve, než se třeba narodí. A i když tohle už je trošku sci-fi a trošku se bavíme spíše o dekádách, v budoucnu bychom hypoteticky ještě před narozením mohli tyto proteiny upravit, změnit je do jejich původní formy a genetickou modifikací vlastně zabránit rozvoji tady těchto chorob. Ale to naráží na spoustu etických problémů a také na biologické problémy, protože každý protein může být zároveň zakomponovaný i v dalších drahách. Takže musíme zjistit, jestli třeba náhodou tím, že bychom změnili toto na tomhle konkrétním proteinu, by neudělalo velký nepořádek v nějaké jiné signalizační dráze.
2: Uvidíme, kam se to vyvine. Budeme ti držet palce. Lidé jako Filip Šlapal z Ostravské univerzity jsou naše zářivá budoucnost. Filipe, děkuju.
3: Děkuju.
2: A já se loučím s vámi, milí posluchači a posluchačky. Jan Lukačevič se s vámi uslyší zase u příštích Žárovek.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
1: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V Česku přibývá bankrotů firem v meziročním srovnání o 10%. K francouzskému městu Bordeaux se blíží rozsáhlý lesní požár. Fotbalisti Hradce Králové na úvod nové ligové sezóny porazili Pardubice. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. Antidopingový výbor by od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat například doporučení, jak negativní jevy eliminovat, vysvětluje Šťastný.
6: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí a být takovým partnerem právě i na mezinárodní úrovni, protože řada zemí je mnohem dál než Česká republika.
5: Novela má i podporu opozice. Francouzští hasiči se snaží zastavit lesní požáry, které se na jihozápadě země rychle přibližují k městu Bordeaux. Záchranáři museli v jeho okolí evakuovat dalších 5 obcí. Podle prefektky Nové Akvitánie a Gironde Sophie Brokasové je situace stále nepředvídatelná. Turisty vyzývá, aby do oblasti nejezdili.
7: Navzdory tomu, že jsou plameny na dohled města, odmítl starosta Bordeaux Toma Kazna v jeho úplnou evakuaci. Úřady jsou ale ve stavu pohotovosti a dostat oheň pod kontrolu bude trvat ještě dlouho. Další hodiny budou zásadní i ve Španělsku, jak tvrdí premiér Pedro Sánchez. Tam se oheň daří hasit v okolí Madridu a v regionu Ávila, ale vyhnal z domovů další desítky tisíc lidí. Noc musí strávit v provizorním ubytování v tělocvičnách. Politické strany se podle Sánchez musí co nejdřív dohodnout na důrazných klimatických opatřeních, aby se podobné tragédie neopakovaly. Jiří Kodík, Radiožurnál.
5: Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Radiožurnálu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vědec působil. Několik let se mimo jiné věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Jungwirth o tom mluvil loni v Českém rozhlase Plus.
8: Někde tak jako uprostřed, ten systém jako se nemůže rozhodnout, jestli je elektrolyt nebo kov, tak tam vzniká to, čemu se říká nehomogenity. Část toho systému už je kovový, část je ještě pořád elektrolyt. To se také vědělo. To nové, co s tím přicházíme, je, že v tomhletom přechodném stavu ten systém, tím jak se ty molekuly v kapalině mohou hýbat, tak on se přepíná velmi rychle mezi kovem a nekovem. A tato velmi rychlé přepínání, to je ten nový jev.
5: Pavel Jungwirth taky dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. Fotbalisti Hradce Králové zvládli v prvním kole šance ligy východočeské derby. Pardubice porazili 2-1. Jablonec vyhrál stejným výsledkem nad Olomoucí a Slavia zvítězila nad Slováckem 5-1. Pražani vstoupili do sezony s nejmladší zahajovací sestavou v úvodním ligovém zápase od roku 1993. V průměru bylo jednomu hráči 24 let. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský říká, že jedním z faktorů byl také uzavřený stadion, kde fandilo jen asi 1500 dětí.
9: Jsme si trošku věřili v tom, že bez těch diváků bude větší komunikace, že se líp uslyšíme, bude líp reagovat na ty situace, než když třeba ty kluci někdy pod tím tlakem vlastně ty atmosféry, třeba někdy spanikaří trošku, nebo ten výkon není takový, takže jsme si říkali, že i když si projdeme nějakým těžším momentem, že třeba budeme prohrávat, to, že to zvládneme. Další věc je, že nám to přišlo, že si to prostě zaslouží za tu letní přípravu a za to, jak za to vzali.
10: Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna, ale pozor, za sjezdem na Hulín na kilometru 263 zastavilo nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu označené policejní hlídkou, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Nepojízdné vozidlo pak nepřehlédněte i na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Mýto, stojí na kilometru 58 také na krajnici, ale posádka se může pohybovat okolo. Na tahu 35 z Mohelnice směrem do Hradce Králové a Litomyšle, pozor před odbočkou na Svitavy. Před kruhovým objezdem u Koclířová stojí auto po nehodě a vybočuje se do protisměru.
11: Je na šperkách prostě nějaký poškozený auto. Jsem viděl, že asi si trefil nějakou srnku nebo něco, ale stojí tam. Takže ti, co jedou vlastně směrem na Hradec Králové, je to mírně pravotočivý. Ono není moc dobře vidět. I když je to tam přehledný, tak blíkají jenom čtverky, nemá ani zapnutý světla.
10: A na silnici 7 z Prahy do Chomutova kousek zaslaným u Lotouše dořešují dřívější nehodu dvou osobních aut, jezdí se Kyvadlově, menší kolony jsou tam obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se pak začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů a na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Máme za sebou největší sportovní akci roku. Rekordní počet zápasů i návštěvnost, tři pořadatelské země, nadšení z Cap Verde a dalších velkých příběhů, přívětivé přijetí fanoušků a euforii vítězných Španělů, ale také stávky, politické zásahy do turnaje, kontroverze s rozhodnutími videorozočích, nesnesitelná vedra nebo stížnosti výpravy Íránu na šikanu od amerických úřadů, které také nevpustili do země mimo jiné jednoho ze sudích. Vydáváme se na reportážně analytickou procházku nejdelším fotbalovým mistrovstvím světa v historii, které hostily Kanada, Mexiko a Spojené státy americké. Zeptáme se i na to, jestli šampionát změní pozici šéfa FIFA Gianniho Infantina. Do Severní Ameriky vás zve Jan Kaliba.
4: Zaostřeno.
13: Mexičani,

0: Je naprosto zřejmé, která ze tří pořadatelských zemí má největší vášeň pro fotbal. Ovšem většina té vášně zůstane tady za branami stadionu.
1: Ismael Moreno, mexicano de corazón.
0: Ismael Moreno by šel tuze rád na zápas svého národního týmu. Obléká své dvouměsíční štěně dokonce do mexického dresu.
1: Porque es mexicano.
2: ¿Cuántas semanas?
1: Dos meses.
2: Dos meses.
1: Dos meses.
0: Tomu pejskovi se to opravdu moc nelíbí. Ale Ismael říká, že na ligové zápasy chodí v přepočtu asi za 350 korun.
1: El más baratito, 300 pesos.
0: Teď by musel doslova vysolit 10 tisíce a na to jeho rodina opravdu nemá.
1: Están muy caros los boletos para el estadio. Es el Mundial de México, pero no para los mexicanos.
3: Lístky na stadion jsou velmi drahé. Je to sice turnaj v Mexiku, ale není pro Mexičany. Je to šampionát pro ty, kdo mají peníze, ale ne pro nás, co žijeme od výplaty k výplatě. Zkuste se zeptat kohokoliv v téhle ulici a každý vám řekne totéž. My jsme tříčlená rodina a vstupenky by nás stály desítky tisíc pesos. Z toho žijeme asi tak rok.
1: Pesos de tres? Con eso como un año.
0: Pokračuju dál. Aztecký stadion, tuhle katedrálu fotbalu, jak mu přezdívají Mexičané, už mám přímo před sebou jako na dlani a k těm šťastnějším, kdo projdou i na tribunu, patří manželé Mario a Gilma Regaládovi.
4: Nosotros venimos de Las Vegas.
0: Ti ovšem už desítky let nežijí tady ve své vlasti v Mexiku, ale v americkém Las Vegas. A za jeden lístek přidali 2800 dolarů, představte si to.
4: 2800 dolarů por un boleto.
0: Skoro 60 tisíc korun, ani to nechci počítat.
4: Yo los pago, no me importa.
0: V Mexico City a dalších dvou mexických městech se mundial konal už po třetí v historii. Na kanadských stadionech poprvé, ovšem naprostou většinu utkání, hostili znovu po 32 letech Spojené státy. A od roku 1994 se americký přístup k sokru podstatně změnil.
5: Vítas Karosela patří k americkým dětem, které začaly hrát evropský fotbal v době jeho zdejšího rozkvětu, po turnaji v roce 1994 a po ženském šampionátu o pět let později. Vzpomíná si, jak se mu ve venkovské části státu New York posmívali, protože soccer byl tehdy braný jako sport pro dívky.
6: Pamatuju si, jak mě šikanovali. Říkali, že jsem zženštělý, že jsem fotbalová víla, protože nehraju mužský sport, tedy americký fotbal. Ale za posledních 20-30 let se tohle hodně změnilo. Soccer už není vnímaný jako sport jen pro holky a je populárnější než kdy dřív. Z velké části je to díky možnosti sledovat evropské ligy, díky týmům, které sem jezdí a superhvězdám jako Messi, co tu hrají. A díky domácí mužské i ženské lize, na které zdejší děti mohou chodit a snít o tom, že na těch stadionech jednou budou hrát.
0: Na rozdíl od roku 1994 měli o šampionátu povědomí Američané i na místech daleko od stadionů, od velkých plání Nebrasky či Oklahomy po pláže Oregonu. Obzvlášť hostitelská města pohltilo fotbalové nadšení, také přátelská nálada a zvídavost poznat kultury z celého světa. Současná americká vláda se snaží omezit přistěhovalectví legálního a zrovna během šampionátu nejvyšší soud zamítl snahu prezidenta Donalda Trumpa zrušit ústavní nárok dětí narozených i cizincům na území Spojených států na americké občanství. Přesto se turnaj stal svým způsobem oslavou lidské migrace. Jesus Henao je velkým příznivcem prezidenta Trumpa a jeho imigrační politiky, i když ani on by podle Trumpa neměl být Američanem, USA se narodil přistěhovalcům z Kolumbie.
7: Jsem hrdý, že jsem Američan a jsem moc rád, že tady žiju a zároveň jsem rád za své kolumbijské dědictví a kdyby se někdy stalo, že proti sobě budou hrát Spojené státy a Kolumbie, tak v každém případě vyhraju.
0: Trumpova administrativa také zastavila programy na ochranu uprchlíků ze zemí jako Kuba nebo Venezuela, ale i utečenců před islamistickými režimy v Iránu či Afghánistánu. Agenti imigračního úřadu ICE také zatýkají žadatele o azyl prchající třeba před válkou na Ukrajině. Právě uprchlíci před autoritářskými režimy nebo před válkami a jejich potomci jsou nezanedbatelnou součástí americké společnosti a často patří i k těm, kdo vášnivě sledují mistrovství světa, jako třeba bosenská Američanka Aida.
8: Utekli jsme sem před genocidou v Bosně v roce 1995. Amerika je můj domov, dala mi svobodu a možnost začít nový život. Ve fotbale jsem při vzájemném zápase přece jen fandila své původní zemi. Byl to splněný sen, vidět je tu hrát proti Spojeným Spojeným státům.
0: Americký národní tým tvoří víc než z jedné třetiny právě imigranti nebo děti narozené v USA imigrantům. V tomhle ohledu ale nejsou Američané výjimkou. Skoro čtvrtina všech hráčů na šampionátu se nenarodila v zemi, kterou reprezentují. Rekordních 25 fotbalistů z týmu Curaçao se narodilo v Nizozemsku, takže americký Holanďan René Hojsen měl na výběr dokonce ze tří týmů, kterým mohl fandit a označovat je za své.
9: Ale celý tenhle koncept zemí je jedna z nejhloupějších věcí, které jsme kdy vymysleli. Lidi se po téhle planetě odjakživa pohybovali z jednoho místa na druhé a měli bychom to přijmout a oslavovat. Podívejte, jak tu lidi jeden den fandí v mexickém dresu a druhý den ti sami oblékají americké dresy a křičí USA. Není nutné přísahat věrnost jedné vlajce.
0: Různými vlajkami mávali během šampionátu také lidé z iránské diaspory v USA. I přes zákaz masově nosili na tribuny vlajku se lvem a sluncem, symboly iránské monarchie před islámskou revolucí. Opakovaně před stadiony demonstrovali proti krutostem režimu v Teheránu. Ovšem, když začal zápas, většinou se nechali fotbalem strhnout a iránskému týmu velmi vášnivě fandili.
10: Ve jménu Boha všemohoucího měli jsme tu hodně fanoušků různých vyznání a politických přesvědčení, ale z celého srdce nás podporovali a to je naše vítězství. Trávíme hodně času na cestách. Američané nám nepovolili přijet dva dny před zápasem a teď zase musíme hned odjet, což bude mít vliv na regeneraci hráčů. Írán je zřejmě nejutiskovanější tým v dějinách mistrovství světa.
0: Stěžoval si íránský kouč Amir Galenei. Tréninkovou základnu museli mít Iránci v Mexiku, i když všechny zápasy hráli v USA. Omezená možnost jednoho z týmů pohybovat se na území hostitelské země byla v dějinách šampionátů bezprecedentní, stejně jako válečný stav mezi účastnickou a pořadatelskou zemí. Americké úřady vůbec nevpustily do země část realizačního týmu Iránu, ale také týmového fotografa Iráku a některé fanoušky ze Skotska nebo Maroka. Bílý dům to vysvětloval jako prevenci možného terorismu. Američané takto po 11-hodinovém zadržení zamítli vstup i Omaru Artanovi, nejlepšímu rozhodčímu Afriky za loňský rok. Místo řízení zápasu na šampionátu se tak musel vrátit do Somálska.
7: Pro nás somalské emigranty by to byla radost. Byli bychom hrdí, kdyby nás někdo jako on reprezentoval na takovéto globální akci. Konečně z naší země vzešlo něco dobrého. V zemi zmítané konflikty se sám vypracoval v respektovaného rozhodčího světové úrovně a pak přijede sem a doplatí jenom na to, odkud pochází. Je mi z toho smutno.
0: Zlobil se Hussein Bulow, majitel somálské restaurace nedaleko stadionu v Los Angeles. Během turnaje americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti nakonec nenaplnilo obavy, agenti jeho imigračního úřadu ICE nezatýkali přímo na stadionech či v jejich okolí. Jinak ale během šampionátu zvýšili svou aktivitu na dalších místech USA. Podle americké vlády ve snaze dostat ze země lidi bez patřičnosti dokumentů. Po zásazích agentů ICE ovšem umírali v době konání turnaje další lidé a demonstranti se kvůli tomu scházeli i u stadionů, jako třeba v Dallasu. Chtějí, aby agenti zmizeli z ulic a křičí, že ICE roztaje v texaském horku, což je anglická slovní říčka se slovem led.
11: We're protesting for Lorenzo Salgado, but also all of the other countless victims of ICE.
12: Jsme tu kvůli Lorenzovi Salgadovi, ale i dalším obětem ICE. Je to zdrcující. Lorenzo měl tři děti, které přišly o tátu. Žil v Texasu 35 let, nezasloužil si umřít. Zaútočili na něj kvůli tomu, jak vypadá, protože je Hispánec. Je to zničující vidět ty agenty, jak jdou po lidech tmavé pleti tímhle způsobem. Tady v Dallasu a okolí je teď ICE zase aktivnější a tak jsme přišli během mistrovství světa upozornit na to násilí, které se tu děje našim sousedům.
0: Říká mi Nicole Pomalesová, taky hispánská američanka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které imigrační úřad ICE spadá, vysvětluje fatální zásahy svých agentů tím, že hájili veřejnou, případně svou vlastní bezpečnost. Spojené státy během šampionátu oslavili 250 let nezávislosti, Donald Trump 80. narozeniny. A do mistrovství světa se výrazně zapojil. Poprvé, když zavolal šéfovi světového fotbalu Giannimu Infantinovi a FIFA pak nezvyklým rozhodnutím omilostnila nejlepšího střelce amerického týmu Folarina Balogana před osmifinálovým zápasem Spojených států s Belgií, která nakonec i tak snadno postoupila.
5: Přímo na hřišti se řešily kontroverzní verdikty rozhodčích po využití videa či nesnesitelná vedra. V extrémních případech museli fotbalisté hrát na přímém slunci, když bylo skoro 40 stupňů Celsia ve stínu. Podle klimatologů z organizace World Weather Attribution by takto silná vlna veder byla prakticky nemožná bez změny klimatu, tedy spalování uhlí, ropy a plynu. Přitom mezi hlavní sponzory FIFA nově přijala například saudskou ropnou společnost Aramco, největšího korporátního producenta skleníkových plynů na světě. Pauzy napití uprostřed poločasů tedy často přišly k duhu, ovšem FIFA je poprvé zavedla plošně pro všechny zápasy, i když to v mnoha případech podmínky naopak vůbec nevyžadovaly.
13: I think it's kind of ridiculous that they're breaking up the game.
5: Aiden a Roberto, dva fanoušci, vedle kterých sedím při utkání Iránu s Novým Zélandem pod střechou v Los Angeles, se ošívají, že rozhodčí zápas právě přerušil. Je 70 stupňů Fahrenheita, tedy něco málo přes 20 stupňů Celsia. A dneska podle nich není pauza na pití potřeba. Aiden upozorňuje, že tahle novinka je dělaná na míru televizím, které tak mohou prodat další lukrativní minuty reklamního času. Podle deníku Wall Street Journal si zdejší vysílatel Fox Sports účtuje tolik, že za celý šampionát vydělá na reklamách jen během přestávek na pití v přepočtu 5 miliard korun. To je víc než půlka toho, kolik tato televize zaplatila za vysílací práva k mistrovství světa. Čeští fotbalisté opustili turnaj už po základní skupině skoro měsíc před jeho vyvrcholením. Při finále v New Jersey na sebe znovu stáhl pozornost americký prezident Trump. S novými světovými šampiony se po předání poháru fotil tak vytrvale, že ho pryč z pódia odlákával sám šéf FIFA Infantino. Oba společně na další 4 roky předali trofej do rukou Španělů.

0: Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Během fotbalového šampionátu ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě nastalo dost momentů, kdy se sport mísil s politikou. Tomuto propojení se dlouhodobě věnuje emeritní profesor Tufcovy univerzity v Bostonu a zakladatel tamního Institutu pro výchovu globálních lídrů Sherman Teichmann, mimo jiné také fotbalový fanoušek, který byl i na utkání mistrovství světa. Právě on je teď hostem pořadu Zaostřeno. Nejprve jsem se ho zeptal, co nám tohle mistrovství světa řeklo o stavu americké unie.
2: Look, this was an extraordinary opportunity for the United States to host people from all over the world. They came at a time which was the celebration of 250 years. That obviously was transmogrified into the adulation of Trump.
3: Byla to pro Spojené státy mimořádná příležitost hostit lidi z celého světa. Přijeli v době, kdy se slavilo 250. výročí nezávislosti. To se samozřejmě proměnilo v obdivování Trumpa. Nicméně mnoho měst po celých Spojených státech, kde týmy trénovali a hráli, bylo skvělými hostiteli. A myslím si, že jak fanoušci, tak týmy mnohem hlouběji pochopili složitost naší země, její krásu a rozmanitost. Nezaznamenal jsem v souvislosti s turnajem žádné případy otevřeného rasismu nebo polarizace, které dominují našemu veřejnému životu v posledním desetiletí. Byl to okamžik oddechu a jednoty. Motem mistrovství je sjednocení světa. Sport tohle dokáže a tenhle fotbalový turnaj v tom podle mě převyšuje olympiádu.
2: It was the Scots here in Boston with their kilts and bagpipes that took over the hearts and minds of our population.
3: Tady v Bostonu si se svými dudami a kilty získali srdce místních Skotové a máme tu velkou kapverdskou komunitu. Takže tu rezonovaly mimořádné výsledky Kapverd. Byly to silné emoce. Na stadionu jsem byl jen na zápase Ghany z Anglií, který skončil 0-0. Ghaňané ale hráli skvěle a úžasné bylo poslouchat skandování Angličanů z texty z doby druhé světové války. Pro mě, co by vášnivého fotbalového fanouška, to byl a zůstává okamžik mimořádné rozkoše.
1: Atmosféra tedy byla skvělá, agenti imigračního úřadu ICE nakonec na stadionech nezatýkali, nebo jsem žádný případ nezaznamenal, takže když nás před turnajem některé organizace varovaly, že šampionát se koná v zemi, kde se porušují základní lidská práva a padala srovnání s předchozími šampionáty v Rusku a Kataru, bylo to přehnané?
2: Totally misspoken, totally misanalyzed. What you had here was a revelation of joy.
3: Tak to se vůbec říct nedá, naprosto chybný výklad. Teď jsem popisoval radost, kterou to mistrovství přineslo. Nestaly se žádné výtržnosti, neviděli jsme žádné projevy chuligánství. Fanoušci Anglie byli naprosto srdeční a zábavní. Jinak ale mohu říct, že náš prezident pošpiní svým narcismem skoro všechno, čeho se dotkne. Jak vystrkuje tu bradu, vždycky mi připomene Mussoliniho. Ten jeho románek s Infantinem, který mu udělil první cenu míru FIFA. Kauza omilostnění našeho reprezentanta Balogana, podle mě skorumpovaným způsobem po Trumpově telefonátu Infantinovi. Ironicky je Balogan zrovna produktem imigrace, kterou Trump v této zemi nechce. A pak je tuto neuvěřitelné bohatství FIFA, které posiluje moc jejího maniackého šéfa a nevyhnutelně fotbal korumpuje. To všechno vnímám. A přesto tu hru miluju a z návštěvy toho zápasu Ghany z Anglií ještě teď cítím neobyčejné potěšení. Takže děláš rozhovor s pokrytcem. Kdybych byl katolík, asi bych šel ke zpovědi. Ale pokud jde o lidská práva ve Spojených státech, to je jiná záležitost. Tato země přivítala svět vřele, ovšem zároveň má hrozné epizody rasismu, hrozné momenty diskriminace. To se děje právě teď, třeba s překreslováním volebních okresů a tvořením překážek, které stěžují lidem přístup k volbám. Ničí tím éru občanskoprávní legislativy, která byla naprosto zásadní. Ale odehrává se to v rámci byrokracie, vnucováním celé té hořké legislativy.
1: Říkáte, že uvítání bylo srdečné, ale třeba reprezentanti Iránu by s tím po všech těch komplikacích ze strany americké administrativy zřejmě nesouhlasili, podobně somálský rozhodčí Omar Artan, kterého úřady vůbec nevpustili do země. Bylo tohle tedy zbytečné anebo nutné, jak tvrdí Trumpova administrativa? Protože ti, kdo to srovnávají s předchozími šampionáty v Rusku a Kataru, tak říkají, že tam se FIFA i přes všechny problémy s lidskými právy aspoň postarala o to, že během šampionátu opravdu byli všichni vítáni.
2: You're accurate. These are outliers, but bitter ones. I mean, the Haitians held up at the airport, Senegal. Yeah.
3: Je to tak, jsou to výjimky, ale hořké. Haťané zadržení na letišti, případ Senegalu. Ano, o tom není pochyb, nepřikrášluju to, přemýšlím v širším kontextu. Ale není pochyb o tom, že jde o příklady ksenofobie a rasismu. Ty existují. Myslím tím lidí, kteří myšlenkově ovlivňují naši současnou politiku jako Stephena Millera nebo Bannona a Trumpa s jeho stoupenci. Je to ta nejvíc zlomyslně ksenofobní a rasistická vláda, jakou jsem kdy viděl. Jsem osmdesátník, takže doufám, že můžu srovnávat. Tohle je krutá doba.
1: Zmínil jste ten případ amerického útočníka Balogana, kterému FIFA po telefonátu Trumpa s Infantinem zmírnila trest a omilostnila ho pro osmifinále s Belgií. Rozzuřilo to nejen Belgičany, ale i představitele dalších zemí a Evropskou fotbalovou unii. Považujete ten politický zásah do turnaje za typický pro fungování Trumpovy administrativy, nebo je to projev širší americké mentality udělat pro vítězství všechno, co se dá?
2: There's no doubt that it was corrupt.
3: Není pochyb, že to bylo skorumpované rozhodnutí. Dva kámoši, dva autokrati se spolčili. Není pochyb, že Belgičané měli právo se odvolat a podle mě s tím i uspět. Říkám to i přesto, že mně ten Baloganův zákrok taky nepřipadal, že byl na červenou kartu a bylo fajn vidět, že ten hráč může nastoupit. Posuzování videorozhodčím je v mnoha ohledech podezřelé. Umí spoustu rozhodnutí potvrdit, ale zároveň vytváří hodně subjektivity. Třeba ten neuznaný gól Egypta proti Argentině. Podle mě měl platit. Nezastávám konspirace o nadržování Argentině. Ostatně půl zápasu jsem u televize fandil v argentinském a půl v egyptském dresu, protože učím politiku Blízkého východu. Ale určitě to mělo na ten zápas obrovský dopad.
2: To
1: už se po několikáté dotýkáme toho propojení sportu a politiky, což se během šampionátu dělo často. Je možné ty dva světy oddělit, jak si někteří přejí, anebo to podle vás nejde?
2: Sport and politics is intense.
3: Propojení sportu a politiky je intenzivní. Na Tavcově univerzitě jsem před časem založil Institut pro výchovu globálních lídrů a celý rok jsem se věnoval globálnímu sportu a politice. Doporučil bych lidem práci svého přítele Johna Hubermana o politice olympijských her a mistrovství světa ve fotbale. Já sám jsem synem člověka, který přežil holokaust, a když jsem jel do Německa, do Mnichova, vzal jsem i syna Nathaniela, aby viděl, co se stalo. Zároveň jsem ale navštívil také tamní olympijskou vesnici. Při masakru v roce 1972 jsem ztratil několik přátel, kteří byli v izraelském olympijském týmu, včetně trenéra Shermu, Andreho Spitzera a Davida Bergera. To byl pro mě nejsilnější okamžik střetu sportu a politiky. Ale sport umí i krásné věci. Se synem jsme si vytvořili pouto díky fotbalu. Byl na šampionátech v Brazílii i Jižní Africe. Já mám doma vuvuzelu. Fotbal je pro nás velkou součástí radosti ze života.
1: To se dá zřejmě říct o 100 milionech, možná miliardách lidí po celém světě, ale obzvlášť letos se řešilo, že tohle mistrovství bylo pouze pro vyvolené, ale návštěvnost byla i tak rekordní, skoro 7 milionů fanoušků na stadionech, byť samozřejmě při rekordním počtu zápasů. Každopádně šéf FIFA Gianni Infantino si to pochvaluje jako obrovský úspěch, souhlasíte?
3: Byla to velmi zajímavá a komplexní akce. Pokud jde o peníze, bylo to ale žalostné. To zdírání z kůže, neuvěřitelné náklady, pokud si někdo chtěl pořídit vstupenku na zápas. Podle mě měly být mnohem přístupnější obyčejným lidem. Ale konec konců, to je kapitalistická společnost, ale taky vizitka současného prezidenta FIFA. A vzhledem k množství peněz, které nyní kontroluje a je schopen rozdělit jednotlivým federacím, si nemyslím, že v dohledné době dojde k nějaké vzpomínce.
2: Given the amount of money that he now controls and is able to disperse to the individual federations, I don't think there's going to be a revolt anytime soon.
1: Myslíte, že nedojde, protože na druhou stranu tu máme případ Balogan, který naštval evropské federace, i když to Infantino označil za nezávislé rozhodnutí orgánů FIFA. Naštvaní jsou na něj Egypťané, Iránci, možná i jejich spojenci v Asii a v Africe. Dokonce i Sepp Blatter, předchozí šéf FIFA, který odstoupil po obří korupční aféře, teď svého nástupce kritizuje. A máme máme tu i kontroverzní témata, která se týkají přímo hry jako takové. Mluvili jsme o videorozhodčím, o dynamických cenách vstupenek pro fanoušky, zažívali jsme tu velmi kritizované hydratační pauzy během hry. Může tohle všechno nějak narušit Infantinovu moc? Připomeňme, že volby prezidenta FIFA jsou příští rok.
2: Well, on the street, so called, of course. He's thuggish and infantile, okay? And the Peace Prize is probably one of the most preposterous things. I mean, the sycophantry.
3: No, narušit jeho moc to může takzvaně na ulici. Jasně, je to lump a dětina. Ta jeho cena míru pro Trumpa patří k tomu vůbec nejabsurdnějšímu. Myslím tím tu podlézavost. Korupce ve FIFA byla v minulosti za Blattera mimořádná, pokud je o peníze, úplatky. A myslím, že peníze i teď nakonec zvítězí. Pokud by to mělo být spravedlivé a podle veřejného mínění, měl by podle mě Infantino odejít. A pokud jde o ty kontroverze, které se týkají přímo hry, mně osobně připadá problematické, jakým způsobem se využívá video. Technologie měla věci objektivizovat, ale ta rozhodnutí jsou bez tak drsná. Odvolávání gólu 5 minut poté, co padl. Kdybych byl Egypťan, tak bych se cítil okraden. Subjektivita ve sportu bude vždycky, i s videem. Měli bychom s tím umět žít. Mám velké pochopení pro rozhodčí. V reálném čase musí dělat závažná rozhodnutí. V tom měl VAR pomáhat. Tu technologii bychom měli využívat jako v tenise. Prostě udělat všechno pro to, abychom zjistili to, co může posoudit okem, jestli míček dopadl na čáru nebo vedle ní. Ale chaos a hněv, ty video z fotbalu neodstraní. Měli bychom s tím umět žít, je to neodmyslitelná součást sportu. A já hluboce respektuju fotbalisty, kteří hrají tvrdě, ale fair, a zároveň chápou radost i krutost té hry. Viděli jsme mimořádné zápasy. U mnoha z nich jsem si říkal, wow, na tohle nezapomenu. Sport má sílu díky své spontánnosti, nepředvídatelnosti, nejistotě. Ano, je v něm korupce, ale pořád sport miluju. To, co nabízí, je neuvěřitelná podívaná. Jedna z nejlepších.
2: Love sport. It's one of the most incredible spectacles for its uncertainty and and the outcomes.
1: Slyšeli jste rozhovor s Shermanem Teichmannem, zakladatelem neziskové vzdělávací platformy The Trebuchet a emeritním profesorem Tavcovy univerzity, kde se věnoval mimo jiné propojení sportu a politiky. V dnešním pořadu jsme se ohlédli reportážně i tímto rozhovorem za mistrovstvím světa ve fotbale, v mnoha ohledech rekordním, úspěšným i problematickým a kontroverzním. K poslechu se můžete kdykoliv vrátit v aplikaci Můj rozhlas nebo v jakékoliv podcastové aplikaci, stačí hledat pořad Zaostřeno. A ten má taky svou sekci na našem webu plus.rozhlas.cz, kde najdete audioarchiv od vysílaných vydání. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje ze Severní Ameriky Jan Kaliba.
0: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pro a proti.
4: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se vrátil z oficiální návštěvy Číny. Byla jeho mise pro Česko prospěšná. A bylo moudré odcestovat do říše středu v čase, kdy Peking zadržuje českého občana a panuje podezření, že se tak může dít na výměnu za čínského novináře špiona drženého u nás. Mými hosty budou předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer za TOP 09 a poradce motoristů pro zahraniční politiku a bývalý europoslanec za ODS Jan Zahradil.
0: Pro a proti Lucie Vopálenské zítra po 9:30 na Plusu. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluvené Český rozhlas Plus.

0: To je skvělé, že jdeš do města. Jdeme si s holkama na kávu, tak se stav. Zašvitořila nedávno manželka učitelka a mně bylo jasné, že zmíněné holky jsou také učitelky. S nadšením jsem přikývl. Stůl v kavárně nebylo třeba hledat, bylo ho slyšet až ke vchodu. Paní učitelky, které musí svým hlasovým fondem pokrýt celou třídu, v jiných prostorách nevypínají. Posadil jsem se a nic netuše objednal kávu. Čtyři dámy ponořené do školní bubliny probírali dvě témata. Jedna naproti sobě sedící dvojící hospitalce, zatímco druhá, rovněž sedící proti sobě, řešila nepořádek na školních záchodcích. Holky řvaly jedna přes druhou a bylo zjevné, jak si to užívají. Vydržel jsem asi 10 minut, omluvil se a s opařeným jazykem vyrazil do rušných ulic. Jejich hluk mi připadal jako rajská hudba. Touto příhodou jsme vstoupili do třetí části seriálu Mám doma paní učitelku. Tentokrát se v něm dostaneme mimo školní budovy a zažijeme také trošku adrenalínu. Na cestě za školním dobrodružstvím vám přeji hezký poslech. Nevím jak vy, ale pokud stojím na zastávce městské hromadné dopravy a vidím chumel dětí, u kterých je pravděpodobné, že do dopravního prostředku, který mám odjet, nastoupí, raději počkám na další spoj. Prožívám totiž větší stres než sama paní učitelka, která je doprovází. Hluk a hemžení dětí mě až tak nevadí, horší je to na zastávkách. Nemám nervy na to dívat se, jak některé dítě vystupuje na jiné zastávce, než je ta cílová, a jak ho naspět vtahuje paní učitelka v poslední vteřině před zavřením dveří. Pokud to nestihne, je nad ní nemilosrdně vynesen ortel prostřednictvím sdělovacích prostředků. Přesto jsem se jednoho dne na tuto dobrodružnou misi vypravil a jel s dětmi první a druhé třídy do divadla. Přiznám se, že vůbec nechápu, proč na sebe paní učitelky berou takovou zodpovědnost, když vlastně nemusí. Před školou stály maminky naparáděných dětí a tak jsem toho využil.
1: Dobrý den, prosím vás, troufla byste si s takovou smečkou dětí nastoupit do hromadného dopravního prostředku?
2: Netroufla, protože bych se bála, že mi vystoupí někde špatně, nebo je to velká odpovědnost. No.
1: Troufla byste si s takovou skupinou dětí nasednout do hromadného dopravního prostředku a jít přes celé město do divadla?
3: No, to bych si asi netroufla. Je jich hodně a MHD je většinou už taky hodně přeplněný a jistota, že nikdo nevystoupí, kde nemá, není taky stoprocentní. Takže obdivuju paní učitelky, že to zvládnou.
4: Já osobně ne, maximálně kdyby nás tam bylo třeba 5-6 dospělých na jednu třídu. V jednom, ve dvou určitě ne. A učitelky mají můj obdiv, že to zvládnou.
0: Děti se začínají scházet, zatímco já začínám litovat toho, že jsem se do tak pošetilého podniku, jako je cesta z prvňáky do divadla, pustil. Hemžení drobotiny mi připadá naprosto chaotické a propadám bez naději, že by něco takového vůbec mohlo dojít až na zastávku MHD, natož projít za plného provozu městem. Beznadějné mi připadají také poslední instrukce učitelek. Obdivuji jejich klid, stejně jako smysl pro humor, který jsem s příchodem před školu ztratil. Ale na dosah mikrofonu mám dvě zkušené paní učitelky, Kateřinu a Marcelu, a tak neodlám.
5: Dobrý den, zdravím děti.
6: Dobrý den.
5: Já se strašně těším, koupila jsem si nový perlový náhrdelník kvůli tomu, abych byla fešanda. Máte svačinky?
6: Jo. Jo.
5: Pití?
6: Ano.
5: Jo. Úsměv na tváři?
6: Jo.
5: Ukažte mě ten bezzubej úsměv.
7: Kdo máte bačkůrky, děti? Dejte si je do žadny, nepotřebujeme do divadla bačkůrky.
8: Požádaně po dvou, protože jdeme vozovkou.
9: Kde jezdí vozy, auta, tramvaje?
5: Děcka, prosím vás, řekněte mě, co uděláte, když přijdete do Šaliny.
10: Pozdravíme.
5: Nepozdravíme, to se nedělá, ale všichni si co?
10: Sedneme.
5: Buď sednete, anebo se? chytnete, ne sami sebe.
10: A když vystoupíš o zastávku, jinak tak uděláš, co?
11: Vystoupíš tam a počkáš, než si paní učitelka.
10: Výborně.
5: Třída už odchází, uděláme dvojičky a jdeme za nima. Dvojičky, dva, dva a jdeme.
12: To jste ještě nepotkali, 30 dětí s Josefínou.
13: Jedeme do divadla a nevíme přesně, na jakou pohádku pojedem, ale strašně se tam těšíme.
14: Jsme se naoblíkli, ať jsme...

0: Proč jezdíte na taková představa?
1: Protože si myslím, že je důležité, aby děti věděli, že existuje něco jiného než kino a počítače, aby věděli, že se musí k této příležitosti slušně oblíct, aby věděli, že se nejí, nesvačí, nepíská, po představení zatleská. Myslím si, že to patří k základnímu vzdělání.
0: A nebojíte se s takovou smečkou jet hromadným dopravním prostředkem?
1: Já už učím tolik let, že už se nebojím.
0: A stojí vám to za to, za ty nervy, všechno zorganizovat, všechno připravit?
1: Myslím si, že to potom má ten efekt, takže stojí za to.
2: Určitě to stojí za to, když potom vidíš ty oči v tom divadle, jak to prožívají ty děti a někdy s rodičema vůbec do divadla někteří nejdou. Takže to je jejich jediná šance a to stojí za to.

0: dopředu, doprava nebo doleva?
1: Doprava.
0: Která je pravá?
1: Tahle.
0: No, tak ale jdeme doleva, děcka, nepamatujeme si, nepamatujeme. Tak a teď to bude velmi rychle, jo, velmi rychle. A pokračujte, jdeme, jdeme.
2: Kdo ví, jak se jmenuje ten kostel?
1: Nevím.
2: Ale vpředu to kluci budou určitě vědět, tak se jdu zeptat dopředu. Jakuba, dobře, Zdeně.
0: Svatého Jakuba.
2: Ale jste šikovní, musím vás pochválit. I cestou jste byli skvělí.
3: To jste ještě neslyšeli, jak to s nima umí.
4: Myslím, že moje mise dopadla úspěšně, i když se klepu ještě teď. Vůbec nechápu, jak mohou paní učitelky zvládnout děti převést rušnými ulicemi a ještě je přitom vzdělávat. Viděl jsem to na vlastní oči, ale i tak to nechápu. No nic, jdeme dál.
3: A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme dál.
4: Pokud jedete tramvají, kterou s vámi sdílí houf dětí, je na první pohled zjevné, komu ze skupiny patří statut paní učitelky. Záměrně mluvím o učitelce, protože v podobné situaci jsem učitele muže ještě nepotkal. Paní učitelka se dá ale poznat i bez houfu dětí. Pokud do ranní tramvaje, kdy jezdí děti do školy, nastoupí žena a ještě než se zavřou dveře, srovná ty, které sedí, slovy okamžitě si stoupněte a uvolněte místo starším. Ano, právě v tuto chvíli vstoupila do vozu paní učitelka. Pokud ještě tuto skutečnost stvrdí čouhajícími sešity stašky, které do noci opravovala, je to nadevší pochybnost. Děti to udělají, i když je tramvaj poloprázdná a kromě jejich uvolněných míst by se na ostatní sedadla posadila ještě polovina domova pro seniory. Druhý příklad, který bezpečně identifikuje paní učitelku ve voze, nastává v okamžiku, kdy nastoupí žena a hlasitě a srozumitelně pozdraví. Je zvláštní, že rozpačití spolucestující většinou slušně odpoví. Učitelka, kterou mám doma, tvrdí, že je to nesmysl. Ona přece v tramvaji říká naschledanou. Leden znamená hektické období uzavírání klasifikace, které končí rozdáním pololetního vysvědčení. A potom kýžený klid. Ale kdepak, žádný klid. Hlasivky pedagoga jsou za půl roku unavené a nastává období viróz. A v takovém stavu se mi vrací moje učitelka domů.
2: Hlas nemám, však si poslechni. Tak třeba, jak to bylo pohádko, zabloudilo kuřátko. Za zahradou mezi polí pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí bude večer za chvíli.
4: Pokud navíc nastane čas všelijakých epidemií a ze třídy zbývá pouhé torzo, kantor své žáky opouští, až když má smrt na jazyku. Potom se supluje od rána do večera, takže přetažení suplující odpadnou také, aby je nahradili jejich nedoléčení kolegové. Své o tom ví také 38letá paní učitelka Kateřina.
5: Jsou i takové dny, kdy třeba chybí 11 učitelů, a to potom se vám snadno může stát, že máte každý den 6 hodin v kuse, což tomu, kdo neučil, ten asi mu to nic neřekne, ale jako už to samo o sobě je šílené, když vám do toho ještě hodí dozory za kolegy. U nás se drží půldenní dozory, takže vlastně chodíte půl dne až celý den, veškeré přestávky pořád po chodbě, měli byste tam být, protože jsou tam problémoví žáci, na které jsme neustále upozorňováni, takže se nevyčuráte, nenajíte, na to nemáte vlastně nárok vůbec a běžíte do třídy, pak v ty dvě, když skončíte po těch 6 hodinách, dozorech na chodbě a nejlépe ještě dozoru v jídelně, tak už jenom sednete a jste rádi, že jste, cítíte se jako naprostý štvanec a další den víte, že vás tohle stejné čeká zase na novo. Když potom přišel ještě do toho covid, kdy odpadly klizečky a museli být v karanténě, takže jsme si potom jako pedagogičtí pracovníci, pomáhali nám i asistentky, kdo nespěchal úplně strašně domů, tak zůstával odpoledne, vytíral tam podlahy na chodbách, ve třídách se uklízelo místo uklízeček. Vím, že pak odpadly kuchařky, tak to zase asistentky pomáhali chodit vařit do kuchyně a do školky.
4: jsem v čase covidu, kdy byly zavřené školy, čekal ve frontě před obchůdkem s pečivem, pán za mnou, který si zjevně odskočil z pracovního procesu, promlouval k nějaké paní. A co prý by ti učitelé ještě chtěli, zvedají jim platy, mají prázdniny a teď, když jsou zavřené školy, dělají úplné, no, nedělají nic. To mě opravdu vytočilo. Pane, řekl jsem mu, zjevně se mýlíte. Mám doma učitelku a ta teď pracuje 12 i víc hodin denně. O tom, jak složitá byla příprava na distanční výuku a kolik telefonů a mailů musela za den vyřídit a jak tento způsob práce narušoval rodinný život, by bylo asi zbytečné mu vysvětlovat. Jeden benefit jsem z toho ale přece jenom měl. Občas jsem zahlédl, jakého pejska nebo křečka děti doma mají a jaké spodní prádlo nosí jejich maminka.
6: Asi nejnáročnější pro to oddělení pracovního a soukromého života bylo období covidu.
4: Tak to je Martina s 21letou praxí a její manžel.
6: Distanční výuka, kdy prostě to nešlo oddělit. Člověk pořád pracoval od nevidím do nevidím. Výuka online, přípravy, řešení spoustu problémů, opravování, to prostě byly 12-14 hodinové šichty a to bylo teda jako nekonečné. Ještě zavření doma, to bylo hodně teda náročné.
7: Škola byla doma? A když jsem přišel z práce, tak jsem nemohl pozdravit, že manželka buď to s někým online nějaká výuka, nebo telefonovala s rodičma. A když netelefonovala, tak psala mail a v zápěti telefonovala. Takže to byl pro mě jako období covidu.
8: A předpokládám, že vše probíhalo na váš soukromý internet.
7: No samozřejmě.
4: V té době byli učitelé nazýváni hrdiny a měli dostat odměny podobně jako lékaři nebo záchranáři. To se ale velmi brzy rozplynulo jako pára nad hrncem. Jen covid a oddaní učitelé zůstali.
9: Tak jo, milanci, máme zbaleno, lyže jsou naložený, nastupujeme a odjíždíme. Seber si ten baťoch, prosím tě. Jedem. Tak jo, jedem, odjezd.
4: Období na školách samozřejmě patří také lyžařské kurzy. Měl jsem možnost se jednoho takového zúčastnit jako vedoucí družstva běžkařů. Před léty mě o to požádal kamarád, profesor na střední škole a já jsem mu na to s vidinou nádherné dovolené na horách přikývl. Jak jsem se mýlil. On mi totiž neřekl, že mý svěřenci žijí v Novém Městě a většina z nich závodně lyžuje. Co budu povídat, takovou potupu jsem snad v životě nezažil. Domů jsem se vrátil s naprosto zhuntovaným tělem a závazkem, že mě na něco podobného už nikdy nikdo nedostane. Obdivuji každého učitele, který se pustí do příprav a vezme na sebe tu nepředstavitelnou zodpovědnost za své svěřence. Jedním z nich je 46-letý Honza, učitel ze základní školy.
10: No, míra zodpovědnosti je absolutní v podstatě. Vedoucí kurzu dostává takzvané pověření k vedení lyžařského kurzu, tím pádem se stává součástí vedení školy a veškerá zodpovědnost za jakýkoliv problém, který by v kontextu s pořádáním té akce jako vznikl, tak padá na jeho hlavu. Většinou samozřejmě to vyplývá od toho mít všechny věci, co se týká předpisů v pořádku, administrativu v pořádku a nastavení, že poučení žáků a tak dál. Tam spousta momentů, kterých se nesmí pochybit, protože pak tím pádem jdete z kůži na trh.
8: Zažil jste nějaké dramatické situace?
10: Na šarák jezdíme posledních 6 let. Měl jsem tam chlapce, který spadl na lyžích při běžném výcviku. Během toho výcviku nám neřekl, že by ho něco trápilo. Po tom pádu vyvezli jsme ho nahoru na šarák a po skončení toho lyžařského dne, kde teda v podstatě se vám uzavře po 4. hodině jakákoliv možnost přepravy, protože tam se jezdí lanovkama, není tam žádný jiný způsob přepravy. Takže jsme s ním vyjeli nahoru, nahoře si začal stěžovat na předloktí. Zjistili jsme, že tam nějaká pravděpodobnost, že má zlomenou ruku. Není to životohrožující situace, ale my jsme povinni ze zákona poskytnout okamžitě lékařské ošetření. Řešil jsem situaci, jak ho dostat dolů z kopce. Horská služba se mnou komunikovala velmi obtížně, protože nešlo o životohrožující situaci. Rychlá záchranná služba se tam nedostane. Řešili jsme to tím, že jsme zháněli pronájem skútru, který nás veze dolů, a potom jsme přepravovali kluka do Jeseníku, do nemocnice v průběhu noci. Spíš vypjaté situace ve smyslu velmi vysoké míry stresu. Ne, že by šlo o život, ale prostě jde o komunikaci s rodiči, jde o to, že čekáte na to, jak ten rodič vám bude reagovat, jestli pochopí tu situaci, jestli si nechá vysvětlit, proč k té věci došlo a za jakých okolností. Prostě to jednání s ním není nikdy příjemný, v situaci jde prostě o nějaký problém.
4: Při povídání s Honzou mě napadlo, že za léta soužití s paní učitelkou na prvním stupni se málem zapomněl, že existuje také druhý stupeň základní školy, na kterém to funguje trošku jinak, zvlášť když je učitelem muž. Jaký je rozdíl mezi učitelem a učitelkou a jak to vnímáte vy?
10: Tak ne, že bych byl nějaký ješitnej chlap, ale každopádně kantor má v dnešní době úplně jinou pozici než kantorka. Nesrovnatelnou. Takhle to vnímám já za poslední roky a úplně intenzivně. Je to o tom, že prostě čerpáte z přirozené autority, kterou dneska při tom, jakým způsobem vychovaná mládež, tak ty ženský mají s tímhletím problém u těch starších dětí.
4: Takže vy jste zastáncem metody Igora Hnízda?
10: Jestli máte na mysli z obecné školy to, že pro něj byl důležitý pozitivní příklad chlapský, tak to je jasný, autorita, charisma, přirozená autorita, v podstatě nějakým způsobem ty děcka z vás cítí ten testosteron a je to přirozený naprosto. Není v tom žádný zásadní umění, ten chlap má prostě v tomhle výhodu danou od přírody. Dnešní svět je hodně o výkonu, je hodně o prosazování sebe sama v rámci kolektivu a my to cítíme už i na téhle úrovni vzdělávací. V rámci té základky a víceméně ten chlap těží z toho, že ty děcka respektují jeho fyzickou převahu, síla hlasu, prostě dominantnější postavení než mají ženský. No. A tím, co jsem zmínil, teď samozřejmě není myšleno to, že by ten kantor neměl umět. Musí umět samozřejmě využít téhle té dispozice, kterou mu příroda nabídla, ale mimo to samozřejmě musí mít ten pedagogický takt, tu přirozenou pedagogickou intuici, musí umět s tímhletím zacházet.
4: Vaše manželka je učitelka, vy jste učitel, nosíte si práci domů, radíte se doma, jak to u vás probíhá?
10: Samozřejmě si práci domů nosíme, to je jistý tím, že ta profese je shodná v té rodině, je tam ta tendence se poradit prostě s tím druhým, zkušenosti naše jsou plus minus stejný, ale třeba někdy odlišný přístup, takže občas si o nějakých záležitostech, které proběhly v práci, popovídáme a zjišťujeme ten náhled toho druhého. No. Žena zmiňuje věci, které třeba naopak mě z toho pohledu chlapského přijdou k tomu řešení jako banální, a mávnu nad něma rukou s tím, že bych s tím byl vyřízený během 10 vteřin, ženský nás to řeší úplně jiným způsobem, daleko složitěji a zdlouhavěji, pak třeba může vzniknout nějaký konflikt mezi náma dvouma, protože ona nerozumí tomu mojemu pohledu na věc. Takže tohle to jsou třeba poměrně často opakované situace.
4: Nejde tam o emoce u těch žen?
10: Oni jsou citlivější a jsou opatrnější. Konkrétně moje žena to má nastavený tak, že je to prostě hluboce hodný člověk a trpí v podstatě v tom řemesle na to, že se snaží úplně každému vyhovět. Čili se snaží vyhovět vedení školy, snaží se vyhovět žákům, snaží se vyhovět rodičům. A ono to samozřejmě ne vždy jde, že jo? Někdy v tom řemeslu prostě musí člověk si nastavit dominantní polohu a musí si vydupat nějakým způsobem to svoje, aby se ta práce dala dělat, což ona má v tomhle prostě složitý.
4: Ano, to jsou potom noci, kdy sebou učitelka mlátí na posteli a vstává ve 3 hodiny v noci, protože je pro ní lepší bdít, než být v děsivém polospánku. A myslím, že tohle se týká učitelek na všech stupních. Přímo živnou půdou pro tyto stavy je například příprava na školu v přírodě. Vítej doma, už tě čekám. Kde jsi tak dlouho? Vy jste chystali školu v přírodě?
2: No to jsme si mysleli, že školu v přírodě už máme z krku, že jsme se prodrali horou papíru a dneska jsme se dozvěděli, že neoplán, kterým jsme měli jet, se porouchal a že v žádném případě jet nemůže, že oprava bude prostě dlouho trvat. Tak jsme začali pátrat po autobusech, které by mohly naše děti odvést, ale je to teda nekonečný příběh, zatím nic nemáme, takže budu mít zase neklidnou noc. Není jenom o to, jako sehnat na květen autobus, kdy už jezdí výlety, jezdí dovolené, ale jde o to, že se cena zdvojnásobí a tak, aby za tu dopravu rodiče nezaplatili horentní sumu, tak se snažíme najít nějakého slušného dopravce, který nás dopraví na školu v přírodě za minimální cenu.
4: Vhodný náhradní autobus se sehnat podařilo a tak se k radosti dětí i paní učitelek škola v přírodě konat mohla. O co víc se mi manželé radujeme z týdenní absence své učitelky a v útulných hospůdkách doháníme vše, co jsme během roku zanedbali, o to větší rozčarování přijde po jejich návratu. Manželky se nám vrací bez hlasu, bez iluzí a bez nálady na cokoliv. Místo toho si přiváží spánkový deficit a velmi často také teplotu. I když to nechápu, za rok jedou se stejným nadšením znovu.
11: Byli jsme na Vysočině u Chotěboře. Bylo to krásné místo, krásná příroda. Moc jsme si to užili. Ve zdraví jsme se i vrátili.
12: Ale je to obrovská zodpovědnost za ty děti. Úvazek na 24 hodin každý den.
11: To je sice pravda, ale člověk, když tu práci dělá s láskou, tak tady toto moc nevnímá a děláme to prostě pro děti, aby jsme si užili i ty děti úplně jinak než v té škole, kde máme právě těch 24 hodin na to, ty děti poznat i lépe a oni sami i do toho kolektivu lépe vplout. Namáhavé to sice je, ale stojí mi to za to.
12: Škola v přírodě, pěkná dovolená, ne?
11: Určitě, dovolená to byla. Poslední dítě nám usínalo v 1 ráno a první nám stálo ve 4 ráno, takže dovolená to určitě byla, že jsme se hodně vyspali.
13: Od rána až do večerky, celý den jsme ty děti měli na starosti, se všema jejich problémama, se všema zraněníma, úrazama, těch teda naštěstí moc nebylo, ale bolístkama různýma a potom i přes noc, protože sem tam se samozřejmě nějaké dítě v noci probudí, protože se mu stýská, tak plače, tak ho musíte utěšovat, nebo ho bolí bříško, nebo ho bolí hlavička, nebo různé věci, takže opravdu jsme museli takhle fungovat celých 24 hodin. A když jsme děti vraceli, tak hodněkrát se nám stalo, že nám rodiče třeba neřekli ani děkuju. To opravdu bylo smutný, což se stává pořád.
4: Mám doma paní učitelku a tak vím, že i přes problémy a zmíněný nevděk pojede za rok na školu v přírodě znovu. Vždyť vděk, to je to poslední, co by učitelky za svoji náročnou práci očekávali. Pro ně jsou na prvním místě přece jejich děti. Na rozhlasové setkání za týden se těší autor pořadu Karel Špalek.
5: Chtějí dnešní děti provádět v hodinách chemie a fyziky pokusy? Nebo je radši sledovat jenom na videích z internetu? Jak poutavě vyučovat přírodovědné a technické předměty a přimět děti k tomu, aby se jim věnovali i později ve svých profesích? Na to se zaměří pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.
14: Radiokniha.
5: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
14: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Berlínská policie dopadla muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti při potyčce, zemřel. Jednání s Čínou budou podle předsedy sněmovny Okamury pokračovat. Fotbalisté Slovácka podlehli na úvod ligové sezóny domácí Slávy. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm ojediněl i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Německý kancléř Friedrich Merz odsoudil útok na berlínský pochod za práva sexuálních menšin. Němců vzkázal, aby se nenechali zastrašit. Jedna žena zemřela, dalších nejméně 29 lidí je zraněných poté, co včera v Berlíně najel muž do davu autem. Útočník byl podle německého ministra vnitra Alexandra Dobrinta 21-letý německý občan s libanonskými kořeny. Policie ho našla v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau a zastřelila ho. Motivem byl podle vlády zřejmě islamistický terorismus. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. A první průmyslovou misí povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, pokračuje Okamura.
16: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřeba na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, co se týče letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
15: Ministr Havlíček Radiožurnálu potvrdil, že cestu do Číny plánuje v první polovině příštího roku. Uvedl, že zájem podniků o cestu je mimořádný. Čínu označil za hospodářskou velmoc a návštěva se proto musí dobře zacílit. Okamura Čínu navštívil jako jeden z nejvýše postavených českých ústavních činitelů po 7 letech. Bavorský premiér Markus Söder odmítl jakoukoliv spolupráci mezi hlavní vládní koaliční unii CDU-CSU a opoziční krajně pravicovou Alternativou pro Německo. Reagoval tak na výzvu saského premiéra Michaela Krčmera. Ten dřív zpochybnil formální zákaz spolupráce s Alternativou pro Německo. Söder tvrdí, že spolupráce s AfD by unii kancléře Friedricha Merce rozpoltila. Loni v Česku v práci utrpělo zranění více než 36 tisíc zaměstnanců, meziročně tak přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Počet pracovních úrazů zahrnuje i brigádníky, kteří se nejčastěji zraní v létě. A brigádníci mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
17: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za ztížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestním. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
15: Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá. Fotbalisté Slovácka prohráli první zápas nové ligové sezóny. Ze hřiště Slávie Praha odjeli s výsledkem 1-5 navzdory tomu, že ve 12. minutě otevřel skóre křídelník Slovácka Pavel Juroška. Ten ale ve druhém poločase viděl červenou kartu za útočný faul při presinku.
18: My jsme si říkali, že nechceme být ustrašení a možná ten gól paradoxně, který jsme dali takhle rychle, tak prostě nesmí se stát asi, že dostaneme takhle rychle dva góly po sobě, hnedka oba dva takové podobné, takže je to hrozná škoda, pak už samozřejmě se s tím těžko něco dělá, když vlastně následovala ještě v druhém poločase červená karta, čím se vlastně tady tímto i klukům hrozně omlouvám, že jsem je v tom potom nechal.
15: Slovácko čeká v sobotu první domácí zápas nové ligové sezóny proti nováčkovi Artisu Brno. V dalších zápasech Hradec Králové porazil Pardubice 2-1 a Jablonec stejným výsledkem zdolal Olomouc.
19: Nebezpečí na D5 za sjezdem na Zdice a také na tahu 47 z hranic do Lipníka. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy pozor za sjezdem na Zdice. Na 29. kilometru zastavilo nepojízdné vozidlo. Je na Kajnici, nepřekáží, je označené, ale nákladní doprava tam lehce vybočuje. Na silnici 47 na trase z hranic na Moravě směrem do Lipníka nad Bečvou na rychlostním úseku za obcí Slavíč se pohybuje neosvětlený chodec. Policisté jdou na místo, tak velký pozor. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova stále pozor za Slaným u Lotouše, tam dořešují nehodu dvou osobních aut, jezdí se kyvadlově, teď už ale bez kolon. A v Teplicích řeší nehodu v části Novosedlice v Kostelní ulici u Kostela, tam se srazila dvě osobní auta, dopravu okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
14: Posloucháte Český rozhlas Plus.
20: Růst ekonomiky v Rusku se výrazně zpomalil. Evropané zaostávají v umělé inteligenci. Francie schválila zákon o možnosti ukončit svůj život. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
14: Názory a argumenty.
20: Vláda premiéra Andreje Babiše nedávno vydala stanovisko ke kompetenční žalobě, kterou na ní u ústavního soudu podal prezident Petr Pavel. V dokumentu je mimo jiné podsouváno hlavě státu, že se snaží až příliš posílit svou moc na úkor vlády. Zda jsou zmíněné obavy na místě, nad tím se ve svém komentáři zamýšlí publicista Jan Vávra.
21: Jedním z argumentů, které Andrej Babiš a většina členů jeho vlády vůči prezidentovi a ústavnímu soudu stále opakuje, je tvrzení o takzvaném druhém centru moci. Ve vládní odpovědi ústavnímu soudu na prezidentovu kompetenční žalobu píše ministr spravedlnosti, že autonomní zahraniční politika prezidenta republiky by především představovala popřením ústavního pořádku, neboť by fakticky znamenala vytvoření druhého centra moci. Tato argumentace předpokládá, že demokratický stát má mít podle ústavy jen jedno centrum moci. Řeči o centrech moci zavánějí marxistickou rétorikou, což v případě Andreje Babiše samozřejmě nepřekvapuje. Za času vlády jedné strany komunisté pomocí obvinění z alternativních mocenských center likvidovali všechny oponenty. Socialistický stát měl ze své podstaty jedno centrum moci a to bylo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany. Ovšem jedním ze zásadních prvků demokratického státu je dělba moci. Je založena na přesvědčení, že nikdo nemá mít moci příliš mnoho. Všichni víme, že každá moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Proto se moc dělí na výkonnou, zákonodárnou a soudní a je vytvořen systém pojistek a kontrol. I pokud by někde skutečně existovalo nějaké druhé nebo třetí centrum moci, neznamenalo by to popření ústavního pořádku, pokud by byla dodržena ústava. O vytvoření vlastního centra moci změnou parlamentní demokracie na poloprezidentský systém se pokusil Miloš Zeman, když odmítl sněmovnou navrženou většinu v čele s Miroslavou Němcovou a jmenoval úřednickou vládu Jiřího Rusnoka, kterou držel u moci až do dalších voleb, ačkoliv nezískala důvěru sněmovny. Prezident Pavel se ale ústavní systém nijak nepokouší změnit. Požaduje pouze, aby mu vláda umožnila reprezentovat zemi navenek, jak to stojí v ústavě. S představou, že vítězství ve volbách dává politikům právo ovládat celou společnost, včetně soudů a médií, přišli populisté, kterým ostatní pilíře moci překážejí v neomezené vládě. V nejkoncentrovanější podobě takový přístup předvádí Donald Trump. Odvoláváním se na vůli voličů ospravedlňují populisté v čele s Trumpem i své vyhýbání se spravedlnosti. Úspěch ve volbách podle nich totiž rozhoduje i o jejich beztrestnosti. Třeba Andrej Babiš dokazuje svoji nevinu tím, že voliči věděli o jeho problémech s Čapím hnízdem, ale přesto ho zvolili. Podobně argumentují i jiní populisté, kteří mají problémy se zákonem, jako Donald Trump, Marine Le Penová či Filip Turek. To ovšem s demokracií, kde o vině a nevině rozhodují nezávislé soudy, nemá nic společného. Na vůli lidu se nakonec odvolávali všichni diktátoři a řadu z nich, většina populace aspoň v jejich začátcích, skutečně nadšeně podporovala. Ale volby, ve kterých zvítězili, byly většinou ty poslední, aspoň poslední svobodné. Ve spřádání teorií o mocenských centrech Babišova vláda zapomíná, že i Petr Pavel je prezidentem z vůle lidu, dokonce z vůle nadpoloviční většiny voličů. Vláda se tedy nemůže divit, že tak jako ona, chce i on plnit program, se kterým byl zvolen. To je důsledek nedomyšleného zavedení přímé volby, kterou byli politici nuceni přijmout po dvou zcela nechutných volbách prezidenta parlamentem. Tak jako se tedy musí vláda vzešlá z poslanecké sněmovny vypořádat s často odlišnými názory Senátu, musí se dokázat demokratickým způsobem vyrovnat i s rozdílnými názory přímo voleného prezidenta. Tak to v demokracii prostě chodí.
20: Tolik publicista Jan Vávra. Pátým rokem trvající válka Ruska proti Ukrajině způsobila nejenom dramatické materiální škody v napadené zemi, ale začíná se také stále více promítat do ruské ekonomiky. Nedávno to dokonce vůbec poprvé naznačil i prezident Vladimír Putin. Jenomže problémy ruské ekonomiky jsou daleko hlubší, dodává komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
0: Růst ruské ekonomiky je skromný. Prohlásil to ruský prezident Vladimír Putin na poradě o ekonomice tento týden. Je to nejspíše poprvé od začátku velké války na Ukrajině, kdy Putin přiznal problémy. Dosud vždy tvrdil, že žádné problémy neexistují, ruské hospodářství skvétá a západní sankce naopak podporují jeho růst. Jenže čísla jsou neúprosná. Putin citoval oficiální statistiku, podle které ruská ekonomika za prvních 5 měsíců vzrostla o 0,2%, což je 5x méně než za stejné období loňského roku. Podle Vladimíra Putina je na vině nedostatek investic. Musíme spustit nový investiční cyklus a stimulovat strukturální změny v ekonomice, prohlásil ruský prezident. Podle něj příkladem musí jít miliardáři a velké státní korporace. Jenže realita je přesně opačná. Opět podle oficiální statistiky od počátku roku investice klesly o více než 14%, což je rekordní pokles od roku 2009. A stojí za ním právě Putinem zmíněné velké korporace. Gazprom letos ořezal svůj investiční program o třetinu, státní železnice plánují investovat o polovinu méně prostředků než v loňském roce. Soukromý Novatek také zmenšil své investice do závodu na zkapalněný plyn o více než 50%. Ruští miliardáři si nejčastěji stěžují na vysokou úrokovou míru centrální banky, která činí úvěry prakticky nedostupnými. Jenže šéfka ruské centrální banky Elvira Nabiullina ji snižuje jen velmi pomalu kvůli obavám z nekontrolovatelné inflace. Přičemž ruské společnosti nemají možnost půjčit si prostředky na světovém trhu. Na západě nemohou kvůli sankcím, ale nejde to ani nikde jinde. K nemalému zklamání Moskvy ani Čína nechce Rusko úvěrovat nebo pouštět ruské giganty na svůj akciový trh. Společnostem dochází jejich vlastní prostředky. Za prvních 5 měsíců jejich zisk klesl o více než 10%. V zásadě firmy investují do toho, aby mohly dále vyrábět. Na nové projekty jednoduše nemají peníze. Ty ještě jsou v sektorech, které mají státní zakázky nebo podporu. Především se to týká obranného průmyslu a v zásadě všeho, co je spojené s válkou. Je ovšem otázka, jak dlouho to může trvat. Deficit rozpočtu už v dubnu překročil plánovanou hodnotu na celý rok. Co nezaznělo na poradě s Putinovou účastí a výrazně to omezuje ochotu soukromých majitelů investovat, je právní nejistota. Od počátku velké války začalo masivní přerozdělování majetku. Nejde jen o aktiva, která patřila západním společnostem, jako byl dánský pivovarský koncern Carlsberg nebo francouzská Danone. O své majetky přišla řada ruských miliardářů, kteří byli vždy loajální, jenže se jejich podniky zalíbily někomu jinému s lepšími kontakty v Kremlu. Podle údajů ruské generální prokuratury byl za 4 roky války znárodněn majetek v hodnotě přes 50 miliard dolarů. Konec války je v nedohlednu, deficit rozpočtu roste a daně už byly 2x zvýšeny, bez ohledu na slib Vladimíra Putina, že do roku 2030 žádné zvyšování daní nebude. A ještě o majetek můžete kdykoliv přijít. To opravdu nevypadá na strukturální reformu ekonomiky, o které mluvil ruský prezident.
20: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Když slýcháme zprávy o nejnovějším vývoji umělé inteligence, týkají se skoro výlučně amerických nebo čínských společností. Evropa jakoby v tomto souboji nehrála velkou roli. Před časem zhasla jedna naděje, že by tomu mohlo být do budoucna jinak. Více už v komentáři zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboše Kreče.
1: O tom, že Evropa v technologickém sprintu za obecnou umělou inteligencí zaostává za Amerikou a Čínou, není třeba spekulovat. Je to fakt. Ještě nedávno se ale mělo za to, že přece jen nějakého zástupce v závodu máme, a to v podobě francouzského startupu Mistral. Jenže tomu tak není a naše pozornost se musí ubírat jiným směrem. Francouzský prezident Emmanuel Macron si před lety vytyčil za cíl, že z Francie udělá evropský startupový hub. To se mu částečně povedlo, byť svou roli v tom samozřejmě sehrál i odchod Londýna z EU. Jedním z projektů, na které je nejvíc pyšný, je společnost Mistral, která na sebe upozornila loni v zimě, když vypustila jazykový model LChat, podobný těm od OpenAI nebo Anthropicu. Rázem se hovořilo o tom, že také Evropa má svého AI šampiona, který je rychlejší a levnější než zaoceánští konkurenti. Nyní s odstupem roku a půl bohužel musíme říct, že to byla jen zbožná přání. Macron sice nařídil státním institucím, aby vsadili na Mistral místo amerických nástrojů, ale žádnou zásadní změnu v trakci to nepřineslo. Víc a víc se ukazovalo, že brutální inovační tempo, které mohli sledovat uživatelé ChatGPT, Cloudu či Gemini, nebyli Francouzi schopni následovat. Jak nyní upozornil odborný server Sifted, tvůrci Mistrálu si to uvědomili a rozhodli se dramaticky přehodnotit své směřování. Takže se nyní zaměřují víc na pomoc firmám s nasazováním a využíváním umělé inteligence, než na její vývoj samotný. Celkem přiznaně se chtějí stát evropskou obdobou mýty opředené americké skupiny Palantir, která využívá AI mimo jiné v práci pro tajné služby a bezpečnostní složky. Biznisově to je logický krok, ale potvrzuje smutný fakt, že Evropa chtě nechtě bude odkázaná na primární technologie od svých geopolitických konkurentů, tedy od USA a Číny. Právě z nich pocházejí dominantní jazykové modely, které fungují jako určitá podkladová vrstva. Zároveň se ale na horizontu ukazují noví šampioni a překvapivě jsou z oboru, nad kterým Evropa dlouhé dekády ohrnovala nos, dokud ji drsná realita neukázala, co a jak. A tím je zbrojní průmysl. Jestli se totiž o nějaké evropské firmě v souvislosti s AI aktuálně hodně hovoří, je to vedle Mistrálu a holandského výrobce čipové infrastruktury ASML ještě německý startup Helsing. Ten je pojmenovaný po bájném lovci upírů z románu Drákula a jeho chytré drony, které nepotřebují připojení k internetu ani GPS, pomáhají Ukrajincům páchat obří škody uvnitř ruského území. Firma navíc vyvíjí i autonomní stíhačku a další vojenské high-tech vychytávky. Právě v obraně a technologiích s ní spojených chytá Evropa, donucena válečným konfliktem na svých hranicích, pomyslný druhý dech. A umělá inteligence, která má potenciál změnit téměř každý obor lidské činnosti, i tady skýtá obří příležitosti a ještě větší výzvy. Tak snad je chytneme a ukážeme, že i se starým kontinentem je pořád třeba počítat.
20: Dodává šéfredaktor serveru CzechCrunch Luboš Kreč. Francie se stala před několika dny další zemí, která umožní předčasně ukončit život lidem s těžkou a nevyléčitelnou nemocí. Podobně jako o jiných kulturně etických otázkách se i o této záležitosti mnoho let intenzivně debatovalo. Podrobnosti má politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška.
3: Francie přijala před pár dny přelomový zákon, který hluboce ovlivní myšlení společnosti o otázkách života a smrti. Jde o zákon na právo na ukončení života, pokud se už nedá kvůli, cituji, nevyléčitelné a závažné nemoci a bolestem s ní spojeným snést. Poslanci tak vyšli vstříc lidem, kteří už v takové existenci nechtějí dál pokračovat. Francouzská média v minulosti přinesla řadu zpráv o zoufalství takových lidí, kteří žádali, aby jim bylo umožněno důstojně a za odborné asistence odejít ze světa a nemohli být vyslyšeni. Buď si sami pokoutně sehnali nějaký prostředek, nebo pokud jim to jejich stav dovoloval, odjeli na kliniku do Belgie, Holandska nebo Švýcarska, kde je eutanázie či asistované ukončení vlastního života legální. Francouzský zákon nebyl přijat lehkovážně. Pracovalo se na něm v parlamentu několik let, prošel několikerým čtením, vyjadřovali se k němu lékaři i sociální pracovníci z terénu. Byla snaha stanovit co nejpřísnější zábrany vůči zneužití. K původnímu textu přišlo skoro 2000 pozměňovacích návrhů. S myšlenkou přišel ve svém programu prezident Macron, přesvědčený, že k modernímu státu patří, aby člověk mohl rozhodnout o svém životě. S tímto textem se člověk může podívat smrti do tváře, řekl. Přesto text zákona zdaleka nepřesvědčil všechny poslance. Pro jich zvedlo ruku 291, proti bylo 241 a 30 se zdržela hlasování. Ti většinou proto, že se necítili oprávněni vzít na sebe zodpovědnost za ukončení ničího života a zároveň chápali, že pro některé lidi to může být vysvobozením. Někteří doporučovali konat o tak závažné záležitosti referendum. Poslanci se rozhodovali podle svého svědomí, bez ohledu na stranickou příslušnost. Pro hlasoval většinou politický střed a levice, proti většinou pravice a krajní pravice. Byly však i výjimky. Platit by měl od příštího ledna. S textem ale nesouhlasí i premiér Sébastien Lecornu, jinak blízký Macronovi, i předseda Senátu. A poslali ho už k přezkoumání ústavní radě. A protestovala samozřejmě katolická církev. V tomto příspěvku není místo na podrobný rozbor toho zákona. Řekněme, že jeho zastánci argumentují tím, že právo na vlastní smrt bude stále něčím výjimečným, nikoli běžnou praxí, a že zákon obsahuje všemožná omezení proti zneužití. Odpůrci zase tvrdí, že o lidském životě nemohou rozhodovat politici a že pojistky proti zneužití nejsou dostatečné. Zákon stanoví drastická omezení práva na asistovanou smrt. Dotyčný musí být plnoletý, Francouz, trpět vážnou a nevylečitelnou chorobou v pokročilém stádiu, která nedává šanci na život, musí s ní být spojena bolest a tak dále. Obsahuje také lhůtu, kterou má pacient od chvíle, kdy se rozhodne, až po konečný akt, přičemž lékař se musí v ten kritický den ještě ujistit, že dotyčný nezměnil názor. Pokud nemocný není schopen sám si smrtící látku podat, učiní tak lékař. Ten má ovšem právo něco takového odmítnout z důvodu svědomí. Musí se také ujistit, že pacient měl možnost paliativní péče a že ji odmítl. Proto také francouzští poslanci nedávno přijali, a to jednohlasně, zákon o právu na přístup k paliativní péči a také výrazné zvýšení financí na ně. O možnosti ukončit svůj život se začalo debatovat i v České republice, včetně Senátu. Debata měla ale zatím velmi nezralý, nepoučený a ideologický charakter. Ve světě je dnes 11 států, které něco takového umožňují.
20: To byl politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: A teď dostanou prostor zajímavé komentáře uplynulého týdne. Pravděpodobně už za několik měsíců se dozvíme, kdo měl pravdu v epickém sporu mezi prezidentem a vládou, pokud jde o účast na summitu Severoatlantické aliance. Bez ohledu na to, jak ústavní soud o kompetenční žalobě rozhodne, nemohou ústavní soudci nahradit komunikaci vlády a prezidenta. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
7: Prezident republiky zastupuje stát navenek. Píše se v ústavě České republiky. Jakým způsobem konkrétně? O to se vede mezi hradem a vládou spor. Rozhoduje ho ústavní soud. Děje se tak na základě žaloby, kterou podal prezident. Jaký bude verdikt, to se dozvíme nejdříve na podzim. Konflikt o to, zda má vláda možnost bránit hlavě státu v účasti na akcích typu summitu NATO, by neměl vyústit v překvapení. Alespoň vydané předběžné opatření naznačuje, že by se vláda měla i do budoucna držet zaběhnutých zvyklostí. Pokud prezident projeví o účast zájem, neměla by mu v tom bránit. Právě předběžné opatření vyvolalo polemiku o tom, zda k tomuto kroku měli ústavní soudci přistoupit a zda postupovali v souladu s právem. Tento spor zůstane v rovině tvrzení proti tvrzení a na vyneseném verdiktu se už nic nezmění. Vláda se proti němu nemohla odvolat. Mohla navrhnout ústavnímu soudu jeho zrušení. To by nedávalo smysl, protože soudci by těžko během pár dnů změnili svůj postoj. Zároveň museli rozhodovat velmi rychle. Takže summit nakonec proběhl i za účasti prezidenta. Nyní může ústavní soud bez časového presu přemýšlet a později rozhodnout o tom, jakým způsobem má být naplňována pravomoc prezidenta republiky při zastupování státu navenek. Jakou roli v tom může a má hrát vláda? Lze si jen těžko představit, že by prezidenti nemuseli vůbec respektovat zahraniční politiku země, kterou určuje vláda a také za ní zodpovídá. Zároveň by neměla prezidenta omezovat v tom, aby se akcí typu summitu NATO mohl účastnit. Tím spíš, pokud opakovaně dává najevo, že se hodlá řídit mandátem, kterým by ho měla vybavit. Zkrátka, rozhodování ústavního soudu bude poměrně komplikované a může mít dopad na fungování zahraniční politiky v budoucnosti. Tedy v momentu, kdy v rolích prezidenta a premiéra budou jiné osoby. V současné době je spor o výklad pravomocí prezidenta spíše zástupný. Babišův kabinet se pustil do konfrontace s hlavou státu z jiného důvodu. Tím je dění kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Ten postupně vygradoval do stavu, kdy jsou vztahy mezi hradem a vládou velmi napjaté. Vzájemná komunikace vázne a koordinace zahraniční politiky nefunguje. Premiér opakovaně dával najevo, že nic koordinovat nepotřebuje. On různé problémy raději řeší a nejenom zahraniční politiku řídí. Zatím se mu to daří takovým způsobem, že se do jejího fungování musí zapojit ústavní soud. Ten však těžko může nahradit komunikaci mezi hradem a vládou. Přitom bez ní nemůže normálně fungovat nejenom zahraniční politika této země.
20: Míní komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Česká vláda učinila první rozhodnutí, která se týkají důchodů. Jednak stanovila, že penze budou pravidelně zvyšovány seniorům starším 80 let, stejně tak i důchodcům, kteří ještě pracují. Zároveň odložila drahé sliby z minulé volební kampaně, včetně zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 letech. Tématu se ve svém komentáři věnuje publicista Petr Holub.
8: Buď se budou současní důchodci pást na trávníku před hlavním nádražím, anebo mladší generace už žádné důchody nedostane. Tak vyhroceně staví vyhlídky důchodového systému politici z různých stran. Také proto lze ocenit, že první rozhodnutí současné vlády ohledně důchodů tak málo dramatické a odpovídá reálným poměrům. Konkrétně bylo na návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky zavedeno pravidlo, podle kterého se bude seniorům nad 80 zvyšovat penze každých 5 let mimořádně o 500 korun. Státní pokladnu to přijde na přes rok na 2,5 miliardy, v pozdějších desetiletích až na 6 miliard korun ročně. Vzhledem k tomu, jak drahé jsou pečovatelské služby, je to víceméně rozumný, navíc nepříliš nákladný krok. Zároveň se bude každým rokem valorizovat penze o 300 až 500 korun pracujícím důchodcům. Dosud to bylo něco okolo 100 korun. Proti tomu protestují Piráti, podle kterých to žádného z nepracujících seniorů k práci stejně motivovat nebude. Jen tím systém přijde o peníze, byť v prvních letech to budou jen stovky milionů. Návrh ovšem odbourává diskriminaci pracujících důchodců. Také oni odvádějí do systému pojistné a bude jen spravedlivé, pokud se jich odvody započtou do výše důchodu podle stejného vzorce, podle kterého se jim započítávali před odchodem do penze. Nehledě k tomu, že vyhlídka na vyšší důchod může penzisty na pracovním trhu přece jen zdržet. Naproti tomu vládní strany odkládají své dražší sliby z volební kampaně, konkrétně rychlejší valorizaci penzí a zastropování důchodového věku na 65 letech po roce 2030. K takovému rozhodnutí stačí prostá úvaha o rozpočtové odpovědnosti, je však dobře, že ji vláda připouští. Jednou větou schválené změny v penzích současné důchodce neožebračí, ani nezhorší penzijní výhledy mladých. Přesto nelze přehlédnout, že obvykle důchodové debaty mají zneklidňující podtext, podle kterého se celý penzijní systém vinou stárnutí populace nezadržitelně řítí do katastrofy, tedy do hlubokých dluhů a následného krachu. Zabrání tomu může jen zásadní systémová reforma, a k té mají ovšem veškeré vládní plány velmi daleko. Ovšem právě v této souvislosti lze prozatím vládu pochválit. Tuzemský penzijní systém opravdu není bůhví jak skvěle nastaven. Zvláště zaměstnanci, kteří mají vyšší mzdu, musí počítat s tím, že penze bude jen zlomkem jejich dosavadních příjmů. Přesto není pochyb, že státní důchod zajišťuje prakticky každému z penzistů, který dříve desítky let pracoval, takový příjem, který stačí ke slušnému životu. Nižší náhradový poměr než jinde v Evropě je zároveň důvodem, že důchodový účet dosud vykazuje přebytek a že se náklady systému drží poblíž 9% HDP. To je v evropském srovnání velmi slušné číslo. Prozatím bude nejlepší nějak zjednodušit přístup běžné populace ke kapitálovým fondům, aby lépe vydělávající zaměstnanci ukládali peníze pro důchod právě na jejich účtech, místo toho, aby peníze investovali v nemovitostech a tím zvyšovali ceny bydlení. Vyladit stávající penzijní systém a vyhnout se zásadním změnám. To je opravdu to nejlepší, co může vláda v této situaci učinit.
20: A slova publicisty Petra Holuba jsou symbolickou tečkou na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Markéta Bičovská, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
9: Český rozhlas Plus míří na letní filmovou školu v Uherském Hradišti a přiváží témata, která rezonují současnou společností. O tom, jak se mění politická kultura a jaký vliv mají politici na atmosféru a vztahy mezi lidmi, bude názorový pořad Pro a proti. Nad současnou rolí mužů ve společnosti a krizí maskulinity se zamyslí hosté Chyby systému. A vliv fašistické propagandy na kulturu rozebere debata Estetika fašismu. Taky na letní filmové škole v Uherském Hradišti je tu pro vás Český rozhlas Plus, který vám samozřejmě všechny debaty nabídne i ve vysílání.
10: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
22: V radioknize čteme z deníkových záznamů Ludvíka Vaculíka, které vydal v románu Český snář. Popisuje v něm prostředí disentu konce 70. let, ale také život společnosti v době normalizace. Pro rozhlas román připravila Alena Heroutová, v režii Vladimíra Ruska, čte Jan Vondráček.

Čtvrtek 30. srpna 1979. V 9 ráno je malostranská kavárna průhledná a čistá. Sklapávám deštník a vcházím. Usedám k oknu, abych viděl na zastávku. Je to ticho a útulno. Objednávám dvě becherovky, z jedné upijím, druhá čeká naproti. Na zastávku dojíždějí tramvaje. Dívám se, kdo vystupuje. Pláště, deštníky, tašky, nohy, boky, berle, džíny, mužské i ženské, ňadra i drávoje, vojňadra.

Jsem tady. Otočila se jak pod bičem a viděl jsem, jak se napětí rozpouští ve vysvobozeném smutku, po němž plaval povzbudivý úsměv a pozdrav. Nazdár, dobrý den, čekáš dlouho? No, od 9. Ale jak teprve budu, Heleno, čekat za týden a za rok? Mučím a budu mučit. Pasu se na mukách z výšky svého náhlého rozjaření, když přišla. 4 měsíce pozorovatelsky pozoruju její zamilování, čili padání do lásky. A je mi z krásy toho děje úzko. Jak by mi bylo pod horským vodopádem, jenž by tu taky jistě nebyl právě jen pro mne. Ale už jsem k němu přišel, tak ho musím brát a obdivovat a děkovat mu. Vím, že toutéž pěšinou mohl jsem zabloudit mnohý jiný skeptik. Netvrdím, že kterýkoliv. Ale už je to tak, že jsem tu já a týká se to mne. Já vnímám to ženské obrácení, ten konec jedné uličnice. Já se musím bát, že jí to bude stát víc, než tuší. Já se i lekám toho, co dělám. Zavedl se mi ke stolku. To je přímo pro mě uchystáno, zasmála se nad svou skleničkou. Snídala's? Totiž nevím. Dívala se na mě divně, široce, globálně. Mám ti moc co říkat, pravil jsem. Budu ti to říkat celý den, postupně. Trhla sebou, sáhla po skleničce a povznesla ji proti mé. Tak předně, řekl jsem, nebudeme smutnit, budeme dělat plány. Zvu tě za rok na 3 roky, řekla stručně. Oněměl jsem. Já myslel plány na dnešní den. Stahoval jsem se. Položila mi přes stůl dlaň na ruku a řekla, musím domů brzo, totiž stala se chyba. Řekla jsem, že jdu za tebou. Já jsem rád, že jsi to řekla. Načež scéna a řekl mi, ať si nemyslím, že mi půjde ven se psem. Tak pes, pes. Pojedu s tebou, zajdeš pro psa a dál půjdeme všude se psem. Chceš? A v 6 musím být někde na večeři u tety, je tam pozvaných asi 12 lidí. A v poledne, schoulila ramena, mě čeká Ivana, ale ta to pochopí, když nepřijdu. Jsem starý hlupák a měl bych se tomu smát první, rychle. Ale můžu taky prvně a naposledy ukázat, co umím. Já myslel, že ona tomu rozumí tak jako já. Budeme spolu tento den. Do tohoto dne směsnáme řeč, chůzi, návštěvy, výstavu, jídlo. Ležení bych se velice bál. Ležet spolu naposledy. Pohřeb. Začal jsem. Tak to je ten náš den, na který jsme slevili z původních 5. Ty si neuvědomuješ, že já taky? Také já bych mohl sáhnout k násilí, když na tebe tak osvědčeně platí? Vždyť já tě můžu nepustit, zkrátka tě přidržet. A začal jsem tohleto já? A nechceš tedy jít domů rovnou teď? Běž, jdi pryč. Obličej jí stuhl do strašlivě ovládnuté masky a v nehybných očích sákly jí slzy. Heleno, pravil jsem tiše, víš dobře, že to bude, jak ty chceš. Neudělám ti nic těžkého už víc a lituju toho dosavadního. Dovedu tě domů, kde potřebuješ. Ale vždyť ty nakonec ani nepoznáš, jak mi na dnešku záleželo. A nějaké 2 ubohé hodiny, co nám nakonec odtrháváš, to je dobré akorát na nějakou... Prosím, rád, ale to bude strašně, Heleno, smutné. To já jsem tak nechtěl. Ona to neví, že už nikdy ji neuvidím a už nikdy nic. My každý víme něco jiného. Naše minuty mají odlišnou délku a každý teď cítíme přítomnost jinak. V klášterní vinárně u oběda další moje scéna, ale tentokrát opravdická. Tam mi unikla proti mé vůli. Ještě nikdy jsem v hlavě neměl tak ohlušující otazník, co řeknu či spáchám za vteřinu. Začalo to slovy. Tak to je oběd a pomalu, aby šla. Mlčela jak tvrdý zločinec, tedy připouštěla, že odejde. Najednou se

neviděl dobře okolí. Díval jsem se na ni a snažil se odestřít závoje svého hlupáckého propadení líbezné ženě. Jsi směšný, strejda, říkal jsem si, protože líbezná žena. Jeden její bývalý ji přímo říká líbeznice. Chtěla se před odchodem ještě povyrazit a ty si případ notoricky klinický. Ji každý musí mít rád. Uklidni se. Co se jejího osudu a vývoje tam, kde si týče, ta se nestratí. Ta se nechá zas rozkošně nalézt. Hleděla na mne chvíli, studeně, a řekla, ty jsi právě o mně vymyslel něco ošklivého a já nemůžu dnešek změnit, už ani kdybych teď chtěla. To znamená, že vlastně nechtěla, když mohla. Dostal jsem nebývalý záchvat, záchvat zuřivé nehnutosti a mlčení. Řekla mi tou větou všecko, že tak vážné zas, jak předstírala, to s ní není a nebylo. Ona ani nepláče. Ta se teď bojí, že jí znepohodlním loučení. Ona se mínila přeci rozloučit tak nějak hezky. A moje kontroly v mozku se všecky zhroutily a jak z roztrženého pytle teče všechno zrní. Tiše tekly na ubrus přede mnou mé duševní vnitřnosti. Co bych popřípadě byl ochoten obětovat a co zničit, abych s ní mohl zůstat tady nebo tam. Všecky zrady potřebné k tomu cíli, veškerá hanba a vina, která by pak přišla. Co by se stalo, kdyby se tato chvíle slabosti měla opakovat častěji, kdyby ji ona vycítila a kdyby na mě ještě měla týden milostného času? Nebo kdyby mě v mé slabosti přistihl někdo jiný, ďábelsky nemilostný. Ale to se už nestačí stát. Ona zítra odjíždí. Nepřítel omylem ustupuje, nevěda, že mi už nezbyl jediný náboj. Buď teda s Bohem. Nehybný záchvat, jehož zuřivost se obrátila dovnitř, přecházel. Zmocňovala se mně mdlivá netečnost až k padnutí. A tu se její tvář pohnula. Jako bychom spolu žili, řekla úžasle, opatrně a něžně. Ale no co je? Pocítil jsem, že mě cítí a to mi stačilo, abych se vzpamatoval. Kávu si dejme raději ve Slávii, řekl jsem. Živě vstala, šla přede mnou uličkou mezi stoly. Na chodbě u zrcadla zvedla paže k hlavě. Viděl jsem ji ze zadu. Dobře, obrátila se ke mně, srozuměna. Šel jsem vedle ní s širokými pravomocemi, vyšli jsme na ulici jen přes koleje na protější chodník. U jejího boku ve volné sukni z hrubé modré látky, drobné prsty nohou, stříbrný řetízek třikrát omotaný na levém zápěstí. Vždycky jsem se bál s jinou ženou, že nás někdo vidí a posuzuje. Takže stárnu a blbnu? Či co se děje? Pusu. Sedli jsme si k oknu na nábřeží. Kolářův stůl opuštěný. Koláři, teď se nepošklebuj, chtěl jsi to. Všecko píšu. Především začal jsem podle od rána už hodně pocuchaného plánu. Když tam jdeš, protože tady jako nemůžeš pracovat, musíš mít úspěch a něčím se stát. Za druhé, když se nebudeš cítit fyzicky dobře, nepřemáhej se. Je asi hloupé, že to říkám. Chci to slyšet, potřebuju to, říkej mi to. Jak lítáš tady, udýchaná, víš, jak přiletěla z pokaždé udýchaná za mnou, tak to tam nedělej, například. Nic za to nestojí a nikdo. Buď klidný, tam nebude důvod. To nám to jde, že? Dále jsem si umiňoval několikrát, že ti vypočítám, čím se mi líbíš. Upouštím, máš venčit psa. Ale rozhodl jsem se nově, že ti řeknu, jakou dobrou úlohu u mě máš. Měla jsi. Zazvonili jsme u Karla Kosíka, ale on nebyl doma. Nebo filozofoval neodkladně. Sešli jsme do grilu v témže domě. Objednala becherovku. Platila všecko toho dne. Doceňovala koruny. Večeřela jsi? Zeptal jsem se refrénem. Já nebudu, nemůžu. Chceš cigaretu z poslední krabičky, jelikož ti slibuju, že tam nebudu kouřit. Proč? Nechej mě, ať ti něco slíbím, já to potřebuju. Prosím, chtěj ode mě nějaký slib, jestli o nějakém víš.
Řekl jsem, buď hodná a srovnej se se svým mužem. Moment, uslyšíš, bez mužského ty totiž nemůžeš být a kdyby si snašla jiného, ten by mě vymazal z tvého srdce a byl bych vyřízený. Hledala v kabelce. Podívej se na to krásné písmo, co mi včera poslali. Nevědí, že jedu pryč. Mohli si to ušetřit. Podala mi dopis Bumágu, že je vyloučena ze svazu výtvarníků, ztrácí kvalifikaci a pojištění. To je dobře, že mi to napsali. Budu to nosit pořád u sebe proti pochybnostem. Nechci vidět Prahu, řekla prudce. Nechci ji vidět 8 let. Objednali jsme si víno. Helena bude opilá. To je hrozné. A tam bude taky pít. A když se opije, udělalo se mi špatně od mozku. Čekají tě s večeří, Heleno, říkám to nerad. Seš hodnej, Ludvíku. Prosím tě, zavaž mě nějakým přáním. Chtěj, ať slíbím. Otácel jsem se mezi lítostí a hněvem. Řekl jsem, dobrá, žij jak chceš, protože já nemůžu po tobě nic žádat. Nebo by se muselo všecko změnit. Žij tedy jak chceš, ale pro jistotu, mínil jsem, abych blbě pořád na ní nečekal. Z přátelství, řekněme. Mi napiš, až se do někoho zamiluješ. Dívala se na mě se soucitem i výsměchem, nemohla jakoby uvěřit mé řeči. Její modré oči byly přímým průhledem do duše i klína. Dostával jsem strach ze zodpovědnosti a napadlo mi, jestli snad nechce očima říct, co ústy nemůže. Ale ty mi vůbec nerozumíš. Já se velice mýlila, já myslela, že mě chceš. A pak ještě, promiň Heleno, mám jednu věc, poslední. Jde o ten hrob. Přeci ti nemusím vysvětlovat, tobě, architektce životního stylu, že to spalování lidí je útok na evropskou kulturu. Je to součástí plánu na znicotnění člověka ve smetí. Zaživa i po smrti. Bez hrobu, o kterém bys mohla říci, že na tě čeká, neporozumíš správně obrazům, hudbě. Ani té svatební košile nebylo by bez hrobu. Není ti nápadné, že vlády podporují kremaci? Jenom si prohlédni, jací lidé přesazují celý rok na hrobech květiny a jací kladou jednou ročně věnce k anonymním pomníkům. Rozdíl těch ksichtů. Tak jako si porovnej obličeje lidí, co dávají rodiče do starobinců a co je opatrujou doma. Ty jsi s tatínka doopatrovala. A teď by ses nechala rozprášit? Já to prostě nechci. Já ti to prostě zakazuju. To je porušení stylu a je to hřích. Chtěla jsi mi dát slib. Toto chci, abys mi slíbila. Odpověděla, mluvíš dobře, ale musela bych k tomu dojít ještě sama. Ale nebudu kouřit. Rozpadl jsem se v součástky, které se sypaly na její stranu. Byla to veliká slabost. Vzdal jsem se tuhého, neohybného odporu. Dobře, přijímám, nekuř. Ale takovou blbost ty opatřuješ tak slavnostní pečetí. Dobře, ale až mi napíšeš kouřím, budu v tom vidět víc. Budu to vztahovat na něco, na čem mi záleží daleko víc. Bude to šifra většího selhání. Heleno. Dívala se na mě vzrušeně a podala mi na to ruku. Řekl jsem, ale teď vážné slovo, ty opravdu jedeš? Smála se, sklonila hlavu nad stůl, zaclonila si oči. V kolik vám to letí? Zeptal jsem se. Ve 6:45. Tak já tě v tu dobu čekám v té malé vinárně, jak jsme seděli prvně, jak jsi mi vyprávěla o vaší rodině. Druhého dne jsem v té vinárně seděl, jak známo. Je to asi směšné, ale považoval jsem za možné, že přijde. Tím by bylo rozhodnuto. Nepřišla však, jak známo, a já jsem zkroušeně doznával, že se nevyznám v ženách, ale ani v mužích. Vyšli jsme do vlhké tmy, trochu prosušené teplým větrem. Bude možná pěkný podzim. Noc byla teplá, měkká, jes šuměl, pod lampou dokvétal jerlín. Úzká ulička se všemi okny zhaslými vedla nás už nevyhnutelně k domu, celému temnému. Jen okna v prvním patře svítila a odsud z dola bylo vidět bohatý lustr.
Po stěnách se kymácely neklidné stíny hostí, kteří přišli na slavnost loučení. Byl taky vidět horní okraj dveří, jež se občas otevřeli a zavřeli. Zastavili jsme se ve vzdálenosti 30 metrů a pozorovali z pusté ulice ten stroj loučení, silný a rozhodnutý loučit. Vzdálené hodiny odbyly 10. Helena byla malá a slabá. Bylo úplně hrozné, co jsem musel teď ještě udělat. Tak běž, řekl jsem, položil jí ruku na pas a pohnul jí od sebe. Proč to dělám? Jaký je to rozkaz? Poodstoupil jsem o několik metrů, abych líp uviděl, jak se zas otevřely dveře místnosti. Na stěnách pohnuly se mlčky stíny. Nevím ani, proč vlastně nevěřím, že Helenu ještě uvidím. Přesto tu sedím, dívám se od stolu oknem na zastávku tramvaje a všecko, co z ní vystupuje, zamítám. Mikuláš odbyl 10 a jeho hlas je stejný jako před týdnem, ačkoliv je všecko jiné. Dopijím protější skleničku a jdu pryč.

Sobota 1. září 1979. Donesl jsem si stroj na bílý stůl pod Meruňkami, prvně, co mám stroj i zahradu. Natočil papír, napsal dnešní datum. Bosky tiše přišla ke mně Madla a řekla: napiš moje nejdražší srdénko moje. Je to srdénkovi, ne? Koho tím myslíš? Zeptal jsem se pro jistotu. No Helenu přece. Píšeš dopis, ne? Ne. Píšu svůj spis a zkazila jsi mi začátek. Takže od výše uvedených řádků uplynuly asi 3 hodiny. Mezitím jsem protrhával jablka, strojkem sekl trávník, zaléval rododendrony už na zimu a já nevím, co ještě. Na zahradě se psát nedá. Je krásně. Teplota 24 stupně ve stínu. Nebe šedomodré. Ticho. Na stromě se ani lístek nehne. Tak nepípne. Ještě nějaký den udrží se v rybnících vrstva teplejší vody, pak voda zapomene na léto i na nás a v horách začne růst ledovec. Do ulic vtrhne plískanice a nebudu mít proč jít ven. Ale bylo to dlouhé léto. Chci říct, dostalo se nám dlouhého léta tento rok. Včera ráno mi telefonovala Helena. Je to strašné, zvláště v noci. Ale začíná už pracovat. A mluvila s Oldou Ungrem. Psát mi nemůže, chodí pořád v závěsu. Můj dopis ještě nedostala. Brzo prý uvidím Pavla s Jelenou. Nestalo se mi nic? Potom jsem šel ke smluvenému rozhovoru o něčem určitě docela jiném, ale neznámém. Domluvili jsme se, pane Vaculíku, že necháte těch interview a budete mít od nás pokoj. Samozřejmě jsme si nic nedomluvili, a samozřejmě jsem žádné interview nedělal. Nevím, o čem mluví. A neptám se. Tak vidíte, praví dál. Zase jste neměl pravdu. Váš syn byl přijat na vysokou školu. Řekl jsem. To jsem rád. Listoval nějakými svými papíry. Pak řekl. Jaké máte styky se zahraničím? Uvažoval jsem, o čemu asi jde. O Izabelu? Nebo už ví o tom chlapíkovi z Bergenu? Nebo jde o můj dopis Heleně? Ne, ne. To oni budou pečlivě pouštět, dýchat na to jemně budou, aby to neuhaslo a aby z toho nakonec něco úžasného vykvetlo. Pro ně. Čekám, já čekám, páni, věřte mi upřímně napjatě, kdy o tom pustíte první slovo. Zahraniční styky mám, jaké mám, řekl jsem. Jestli si myslíte, když jste mi vzali děcko na školu, že vám tu budu měsíčně chodit něco hlásit, tak se mýlíte. Vzdali jste ho na školu a prospěli jste tím hlavně sobě. Pro mě to samozřejmě znamená o jeden důvod ke stížnostem míň, ale jináč můj vztah ke všemu zůstává stejný. Dál se mi nechce o tom psát.

Pondělí 3. září 1979. Řekl jsem ráno Janovi, když mě bude volat Vídeň, výjimečně telefon používám. Jak se máš? Zeptal jsem se. Myslím, řekla, že už mi to začíná docházet. Ono totiž je to klamné, vypadá to tu skoro stejně, volat ti můžu. Co jsi dělala v neděli? Dostala zakázku, zařizuje komusi malý krám. Stálou adresu ještě nemá, můj dopis nedostala a svůj žádný nenapsala, protože nemá čas, místo a svobodu. Zeptal jsem se, jak se máš tělesně?

Úterý 4. září 1979. Ráno vždycky čtu, co jsem napsal v noci. Tak poznám, jestli je to dobré. Ale moc na tom už nikdy neměním. Smazal bych kolísavost nálady, energie, rytmu a pravdy. Crnkl jednou telefon a bude-li za chvíli zvonit dlouze, bude to Helena. Dobrý den, jak se máš? Řekla. Janek se vzdálil. Dobře, ale v této vteřině se to prudce zlepšilo, odpověděl jsem. Včera jsme byli v divadle na té Pavlově hře. Pak jsme někde dost dlouho seděli, takže jsem trochu podražená. Řekni mi, zapálila jsi, že? Ano. Nesmyslné horko zaplavilo mi hlavu. Ale proč? Co myslíš, chlapče, vždyť si to věděl. Proč ta panika? A přece jsem musel bědovat. Já to říkal, pane bože. Jsi tam? Promluvil jsem násilím. Ano, promiň, ale mě teď polilo úplně vedro z toho. Mě taky, Helno. Ale proč? No přeci z nedorozumění strašného, že tu může vzniknout nedorozumění. To, co jsem řekla, neznamenalo nic jiného, než právě to. Ano, Helno, já ti věřím, já jsem jenom propadl panice ze strachu. Tak začínáme znovu od začátku, ano? Tak jo, to je dobře, Ludvíku. Odpusť, někdo se sem už dobejvá. Jenom slovo, jaký byl včera Pavel? Velice dobrý, tak promiň. Pátek 7. září 1979. Oblékl jsem se a šel do Slávie. U stolu ve Slávii seděl samojediný profesor Černý. Když jsem se přiblížil na dohled jeho lepšího oka, pozvedl na pozdrav ruku. Dobrý den, pane profesore, pravil jsem. Co víte nového, zeptal se. Já? Nic. A vy? To jste slyšel, že Vaškovi nabídli odjezd na Broadway? Kdo? Bylo řečeno zástupce ministerstva zahraničí. Tak to byl zase zástupce ministerstva vnitra, jenže v převleku, řekl jsem. No přirozeně, souhlasil profesor Černý a pokračoval. Však to odmítl, dokud nebude prý vyřízen ten proces a dokud budou ve vězení ti ostatní. To řekl dobře, pravil jsem. Profesor Černý se jistě usmál a řekl, čekal jste snad něco jiného? Byl to neobyčejně dobrý posudek. Bylo to vlastně poprvé, co jsem ho slyšel vyjádřit se o někom tak pádně kladně. Když jsem mu řekl, že umřel Budín, pravil,

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Jak to bylo doopravdy?
1: Rok 1848 přinesl smršť událostí, které se valily Evropou od západu na východ a zase zpět.
2: Říká historik Jan Rychlík. Otázkou zůstává, v rámci tohoto revolučního dění byl ten

0: tento rok výhrou pro Čechy.
1: Jak to bylo doopravdy, zítra po 20. hodině na Plusu. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Berlínská policie dopadla muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti. Při potyčce zemřel. Ve Francii se dnes dopoledne sejde krizový štáb kvůli obřím požárům. Fotbalisté Jablonce na úvod šance ligy zdolali Olomouce 2-1. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat, teploty až 28 stupňů. Je pondělí 27. července. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na akci queer komunity v Berlíně a potvrdila to berlínská policie. V sobotu večer pachatel najel autem mezi účastníky místního pochodu hrdosti. Jedna žena útok nepřežila, asi 30 lidí je podle německých úřadů zraněných.
3: Výstřely padly v zahrádkářské kolonii v berlínské čtvrti Spandau. Abdul B. tam podle mluvčího policie zkusil bodnou zbraní zaútočit na příslušníky zvláštní policejní jednotky a ti potom reagovali střelbou. 21-letý Němec s libanonskými kořeny byl podezřelý, že v sobotu večer najížděl dodávkou na účastníky festivalu pestrosti a tolerance v centru města a pak z místa činu utekl. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt to označil za islamistický útok a vyzval k lepší ochraně dalších akcí queer komunity v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez se potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je více než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux.
4: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
5: Popsal ve francouzské televizi ministr vnitra Laurent Nunez. Své domy už muselo opustit přes 200 000 lidí.
6: Dům je celý náš život. Všechno jsme v něm nechali. Co s námi potom bude?
5: Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně Česka, které do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Kouř z rozsáhlých lesních požárů ve Francii a Španělsku zaznamenali v neděli ráno taky meteorologické přístroje nad územím Česka. Podle meteorologů byl ale kouř několik kilometrů nad zemí a zvýšené koncentrace splodin při zemi tak nehrozí. Americké letecké údery na Irán se po dvou týdnech nepřetržitého bombardování zastavily. Podle velvyslance Spojených států při OSN Mike Waltze tím prezident Donald Trump dává prostor diplomacii. Souběžně postupují rozhovory mezi Ománem a Iránem o znovu otevření Hormuzského průlivu. A pauza navíc přichází v době, kdy podle expertů americká armáda citelně vyčerpala zásoby raket.
7: Hlavní poradce Centra pro strategická studia Mark Karsien podotýká, že americký arzenál je vyčerpaný a některé jeho složky jsou na minimum zásob. Podle něj to vytváří pro Američany zranitelnost. Nahradit tyto zásoby potrvá rok až 5 let. Viceprezident J.D. Vance i náčelník generálního štábu Dan Kane už minulý týden podle amerických médií varovali před další eskalací. Donald Trump ale hrozil masivním útokem, pokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Ten je nyní stále uzavřený. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na dalším pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají třeba návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti mají poskytovat podporu lidem v krizi, se závislostí nebo duševně nemocným. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
8: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
2: Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě, k jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už 2 roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je hodně poškozených, třeba když nějaká firma podvede své zákazníky.
9: Hromadných žalob je zatím málo, protože jsou problémy s jejich financováním, říká za subjekty, které je můžou podávat právnička z organizace Online Mediátor CZ Tereza Borkovcová.
10: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
9: Právě Online Mediátor za oběma žalobami stojí. Oprávnění k tomu mají i další tři subjekty. Žádný z nich ale zatím případ neotevřel. Odhad státu zhruba 5-10 žalob ročně se nenaplnil. Na přehodnocení systému je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO ještě brzy.
11: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let.
9: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Do českých registrů se letos zatím přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se kvůli vážně nemocné Madlence zaregistrovalo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci obou registrů s letošními čísly spokojeni.
12: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
13: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
14: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
13: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: V neděli ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. A kromě hudby a výtvarnému umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
15: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
16: Smích jako pláč, láska je zášť.
15: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
17: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
15: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Jablonec vstoupil do nového ročníku fotbalové šance ligy výhrou 2-1 nad Olmoucí. Přestože domácí už od 9. minuty prohrávali zápas, dokázali otočit. Rozhodující gól vstřelil Jan Suchan, kterého těšilo, že jeho tým nepoložilo brzké vedení soupeře.
18: Musím říct, že jsme to cítili asi všichni stejně, že hrajeme líp, vlastně kromě té jedné standardky. Si myslím, že Olomouc neměla vůbec nic. My jsme drželi v podstatě furt pod nějakým tlakem, drželi jsme balón, byli jsme nebezpeční. Věřili jsme si i po poločas jsme si řekli, že vlastně to, že prohráváme, je prostě čistá náhoda. Jdeme zatím si to otočit a jsem strašně rád, že to takhle dopadlo.
2: Do nové sezóny nejvyšší české fotbalové ligy zasáhli i obhájci titulu z pražské Slávie, když porazili Slovácko 5-1. Vítězný zápas si připsal taky Hradec Králové, který porazil Pardubice 2-1.
19: Nebezpečí na D11 v Praze a nehoda na tahu Klatovy Plzeň. Na dálnici D11 velmi opatrně na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. V nájezdu na Pražský okruh na Černém mostě hlásíte rozsypaný náklad na vozovce.
20: Zrovna jsem sjížděl z dálnice na konci v Praze na odbočí na Ústí nad Labem okruh, tak je tam nějaká rozsypaná přepravka nějakých předmětů. Je to tam dost nebezpečný, je to vidět na poslední chvilku.
19: Na silnici 27 z Klatov směrem do Plzně opatrně u sjezdu na Dobřany havarovalo tam osobní auto, na místě už jsou hasiči, uklízí vyteklé kapaliny a musí se vybočovat, je to rychlostní úsek silnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, k ránu se objeví přeháňky, výjimečně i bouřky. Přes den pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Tohle staré přísloví by mohlo platit i v případě prohibice, kterou se Spojené státy americké pokusily v letech 1919 až 1933 řešit velkou závislost Američanů na alkoholu. Jedním z nezamýšlených důsledků prohibice bylo neskutečné zbohatnutí těch, kteří alkohol ilegálně dováželi, vyráběli a distribuovali. Patřil mezi ně i legendární gangsterský šéf Alfonso Gabriel Capone, zkráceně Al Capone. Právě o něm si v následujícím pořadu povídám s historikem Janem Adamcem. Od mikrofonu je vaším průvodcem David Hertl.
21: Portréty.
0: Al Capone možná tak trochu vybočuje z osobností, které v portrétech našim posluchačům běžně přibližujeme. Když jsme tenhle pořad s Janem Adamcem připravovali, tak jsme si také říkali, proč si vlastně o tomhle člověku povídat. Shodli jsme se, že nás asi nezajímají ty gangsterské historky o tom, jak a kdo komu vymlátil z hlavy mozek baseballovou pálkou, a nezajímá nás ani ta popkulturní glorifikace gangsterů. Zajímá nás ale prostředí, ze kterého vzešli, které je sformovalo. Zajímá nás, jak něco zdánlivě dobrého jako prohibice může způsobit tolik zla. A zajímá nás i otázka gangsterských struktur jako pomyslného paralelního státu, který nahrazuje nefunkční systémy, jako je třeba pomalá justice. A o tom všem si s Janem Adamcem chci dnes povídat. Honzo, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začneme hned jednou ukázkou, možná právě proto, abychom se vyrovnali s tou glorifikací gangstrů a zároveň, abychom vám připomněli, že téma Al Capone bylo určitě už známé našim dědečkům a pradědečkům. Čteme si z Národních listů z 20. března 1929.
22: Není tomu dávno, píší americké listy, co Al Capone byl snad nejbohatším a nejmocnějším králem chicagských lupičů a jeho banda byla dravá a ďábelsky smělá. Nyní si však bývalý zlosin postavil za více než 8 milionů vilu v nádherném milionářském letním sídle Miami u pobřeží pohádkové Floridy na Palm Islandu. Vila je postavena ve španělském slohu. Vyprávělo se, že dům je plný zbraní a strážců, ježto se starý zlosin bojí ortelu konkurenčních band. Al Capone to popírá. Zavolal si novináře, aby se přesvědčili, že nemá v posteli pod polštářem jediné zbraně. Prý nemá povolení a jako pořádný občan, který ctí zákon, nemá tudíž zbraně. Asi před měsícem došlo k novému krveprolití mezi chicagskými lupiči v tajném skladišti pašovaného piva. Lupičská banda postřílela strojními puškami mnoho členů konkurenčního gengu. Capone byl podezírán, že má v tom prsty. Popírá to. Prý je už dlouho z Chicaga a nebaví ho, co se tam děje. Nyní se věnuje sportu a zve k sobě známé sportovce a sportovní redaktory. Jedna nedávná hostina pro 65 hostí ho stála téměř 8000 dolarů. Když byl lupičským králem, všechny dveře u jeho bytu byly ocelové. U psacího stolu seděl v lenožce, která byla tak široká ze tří stran, že ho úplně kryla. Pod látkou bylo několik ocelových plášťů, aby byl chráněn proti revolverovým útokům. Nyní žije jako milionář a dělá občana, který ctí zákony.
0: Tolik tedy článek z Národních listů z března 1929. Honzo, my jsme tady na začátku říkali, že nás v případě Al Capone zajímá mimo jiné to prostředí, které je sformovalo. Tak já řeknu jediný údaj, on se narodil v lednu 1899 v Brooklynu. Jak to tedy bylo s tím jeho dětstvím?
1: Jeho rodiče byli italští přistěhovalci, otec se živil poctivě jako holič, nicméně dá se vyvozovat, že pokud pocházel z 9 dětí, tak samozřejmě to jeho dětství formovala spíš ulice, starší sourozenci nebo sousedi. A vlastně Al Capone přirozeně, jako spousta dalších dětí z těch chudších poměrů, vyrůstali na ulici a tam samozřejmě platili zákony ulice. To znamená, u těchto gangstrů, jako byl právě Al Capone, je zajímavé, jak oni velmi brzo dospívají a v podstatě už od 13, od 14 se účastní nějakých dětských gangů, které se živí kapesními krádežemi nebo dokonce i loupežemi. A ta škola života, nebo ta škola pouličního zločinu je velmi rychle předurčí k tomu, aby postupovali dál a byli velmi rychle přijati do těch v uvozovkách dospělých zločineckých nebo gangsterských struktur. A zřejmě Al Capone k tomu měl i osobnostní vlohy, nebyl to nějaký knihomol nebo někdo, kdo by viděl svoji kariéru v dalším studiu, pravděpodobně ho asi k tomu nikdo ani nevedl. Takže po tom incidentu, kdy údajně zabil svoji učitelku, tak vlastně byl vyloučen ze vzdělávacího systému a tomu víceméně stačilo, aby dále pokračoval na dráze zločinu.
0: Tam se potom protínají dvě důležité věci. On se živil různou prací, pracoval jako číšník, jako vyhazovač v jednom z podniků, zapletl se prý do nějaké války gangu a v roce 1919 odjíždí do Chicaga. Zároveň je to tedy rok, kdy je vyhlášena ta nešťastná prohibice. Co se dělo ve Spojených státech?
1: Prohibice, ona v platnost vlastně vstoupila až v roce 1920. Ale v roce 1919 byl zakončen ten legislativní proces, který byl poměrně zdlouhavý a začal v roce 1917, kdy byla prosazena prohibice a v roce 1919 byl zároveň přijat takový zákon, Folsterův zákon, který měl stanovit ty parametry, jak vlastně ta prohibice bude vymáhána a jak vlastně má reálně fungovat. Tady bych chtěl připomenout, že my tu prohibici dneska vnímáme jako bláznivou dobu, takový sociální experiment, který se nepovedl a máme tendenci odsuzovat, ale ona měla řešit velmi palčivý problém Ameriky a rozhodně to nepřichází jenom v roce 1917-19. To je problém, se kterým se Amerika potýká už v podstatě celé 19. století, respektive s bojem proti neregulovanému pití, distribuci a prodeji alkoholu. Na konci 19. století z toho byl opravdu vážný sociální problém, s nímž byl spojen alkoholismus, domácí násilí, rozpad rodin, chudoba, takže ten alkoholismus skutečně byl velkým problémem a pití alkoholu, jeho distribuce byla vnímána v podstatě negativně. Důležitou roli v tomhle procesu zákazu nebo směrování k zákazu pití a distribuce alkoholu hrálo ženské hnutí a někteří historici poukazují na to, že vlastně ten boj za prohibici byl velmi důležitým prvkem jejich emancipačního hnutí, protože ženy vlastně neměly jinak možnost se podílet na politické správě nebo politické moci. Shodou okolností až vlastně do roku 1919 také nemohly volit, takže ten rok 1919 z hlediska americké historie velmi, velmi důležitý. A oni během té druhé poloviny 19. století dokázali sformovat velmi účinné nátlakové organizace, které jsou v těch westernech často zesměšňovány. My ji známe jako z perfektní parodie Limonádový Joe, jak tam vlastně ta zastánkyně prohibice v podání Olgy Šoberové, jak tam se snaží notorické pijany přesvědčit, aby nepili. Ale v reálu v Americe to byl velmi úspěšný nátlakový a lobistický projekt. Oni nejenom, že jako zpívali ty náboženské hymny před těmi saluny a citovali z Bible, ale oni dokonce dělali velmi účinné akce, že se do těch salonů posadili a prostě neodešli, dokud vlastně ten salon nebyl zavřen. Dokonce se k tomu váží i určité násilné akce. Oni si prostě vzali sekirky a ten salon rozštípali a rozmlátili. A ve spojení s tím, že oni vlastně se zaštiťovali náboženstvím, tak nebyli zase tak jako snadno napadnutelní. Takže ta morální Amerika, aspoň v uvozovkách ta morální Amerika, tady ukázala svoji tvář a už od roku 1846 jednotlivé státy postupně zaváděly určitou prohibici a byla jen otázka času, kdy se tahle ta úspěšná kampaň prosadí v celých Spojených státech. Takže to byla nejenom otázka společenská, ale byla to i politická otázka, kterou se ti politici nemohli dovolit ignorovat. Prostě to ženské hnutí v tomhletom smyslu bylo velmi silné, velmi hlasité a pokud se k tomu připojili i pastoři a ta církevní část, tak žádný politik si nedovolil jít přímo proti tomu hnutí. Přispěla k tomu i první světová válka, v níž vlastně zazněl třeba i jeden ekonomický argument, proč by se mělo jako ze vzácné pšenice pálit whisky, když by jsme jí měli živit naše vojáky na frontě nebo naše spojence. Během té války se vytvořila taková příznivá situace, která dala všechny ty síly dohromady, vytvořila kongresovou většinu a tam vlastně byla prosazena ta prohibice. No a na konci vlastně možná někteří z překvapení zjistili, že od roku 1920 se v barech, salůnech, které tedy formálně neměly existovat, nenapíjí.
0: Vy jste tedy uváděl i ty argumenty pro prohibici, respektive vysvětloval jste, jaké mělo opodstatnění. Já jenom ocituji několik čísel, že za jediný rok prohibice se vypila 1 miliarda galonů alkoholu. Během jednoho roku bylo uvězněno více než 500 000 Američanů, 35 000 lidí zemřelo na otravu metylalkoholem. Za 6 let prohibice bylo vybráno 30 000 000 dolarů pokut a uloženo trestů vězení v trvání 12 000 let za překročení prohibičního zákona. Počet vražd stoupl o 80%, stát na daních přišel o 860 milionů dolarů. To je statistika, kterou před časem vydala Česká tisková kancelář. Do této atmosféry tedy vstupuje Al Capone. On, vy jste říkal, že postupně procházel tím, řekněme, kariérním žebříčkem v těch partách, až nakonec se vyšplhal na vrcholek toho jednoho gengu a nakonec kontroloval v Chicagu a později na celém středozápadě obchod s alkoholem, hazardní hry, dostihové sázky. Měl nezanedbatelné příjmy z lichvy, z toho klasického vymáhání výpalného obchodníků za takzvanou ochranu, z nájemných vražd. Uplácel, kde jen mohl. Jak tohle bylo vnímáno v té americké společnosti? Vědělo se to o něm?
1: No to byl právě paradox té prohibice. Na tom nezákonném pití se vlastně podíleli všichni, respektive všichni se víceméně chtěli napít, takže najednou byli všichni trošku vinni. Ale ta prohibice měla jeden velký efekt na tyhle zločinecké struktury, že oni najednou rázem a násobně zbohatli. Oni měli najednou obrovské množství peněz, které samozřejmě ti chytří investovali v úvozovkách. A když jste tady hovořil o tom kariérním žebříčku, tak ty mafiánské spolky začaly velmi, velmi rychle se proměňovat v perfektně fungující manažerské biznisové korporace se všemi pravidly, s účetnictvím a tak dále a tak dále. Takže oni tyhle ty peníze začali investovat do získávání vlivu. Oni si nejdřív museli taky kupovat ochranu. Ochranu u policistů, u soudců, u státních zástupců, u toho státního aparátu.
0: Takže uplácet.
1: Oni začali ale v násobně větší míře korumpovat ten státní aparát. Takže v Chicagu a v dalších těch místech hříchu to bylo veřejným tajemstvím, ale vlastně nikdo se nedokázal Caponovi postavit. A pokud se nedal uplatit, tak Al Capone neváhal a toho člověka prostě buď zmrzačil nebo nechal zabít.
0: Řekli jsme, že těm klasickým gangsterským historkám se pokusíme vyhnout. Jedné se ale vyhnout nemůžeme. Je to ten neslavně proslulý masakr na den svatého Valentína z února roku 1929, kde si Al Capone vyřizoval účty s konkurenčním gangem. Je tam ten slavný podvod s falešným policejním autem, bylo zabito 7 mužů a na místě bylo nalezeno mnoho vystřelných nábojů, prý 150, takže asi jasné, jak ti lidé museli dopadnout. Citujeme si z knížky Lorence Bergrina Al Capone a jeho doba.
22: Brzy začala být hromadná poprava považována za nejstrašlivější krveprolití v dějinách Chicaga, ne-li celé země. Došlo sice už předtím k vraždám s větším počtem obětí, ale žádná se svou hrůzností nemohla rovnat krvavým jatkám v garáži dopravní společnosti SMC. Wills O'Rourke, který psal do Chicago Evening American, se po prohlídce garáže sice zmohl na morbidní žert, měl jsem víc mozku na botách než v hlavě, ale jinak to zřejmě byl pohled, při němž bledli i nejotrlejší veteráni chicagské války pod světí. Řeknu vám, že něco takového jsem v životě neviděl, prohlásil jeden z detektivů, když si prohlédl zakrvácenou garáž a pokroucená těla. S tím se nedá srovnat nic, co se ve městě stalo od vyhlášení prohibice. Federální vyšetřovatel Patrick Roush šel ještě dál. V dějinách podsvětí by se po celé zemi nenašel případ, který by snesl srovnání s dnešními jatky. Sleduji chicagské podvody s pašovaným alkoholem a hazardními hrami už léta, ale ještě jsem nezažil, aby někdo postavil ke zdi 7 mužů a chladnokrevně je odstřelil. Takový masakr tu ještě nebyl.
21: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
0: Dnešní portréty věnujeme Al Caponemu, gangsterskému mafiánskému bosovi ve Spojených státech ve 20. a 30. letech. Mým hostem ve studiu je Jan Adamec. Od mikrofonu vám stále dobrý poslech přeje David Hertl. Honzo, my jsme hovořili o tom, jak si Al Capone všechny kupoval, jak byl velmi bohatý, ale byli bohatší a vlivnější bosové, jenom se prý chovali trochu zdrženlivěji a veřejně tolik nevystupovali. Ale obecně oni měli nějaký mediální obraz, vědělo se o tom nebo působili nějak na veřejnost?
1: Ano, určitě. U Al Capone to je vlastně taková dvojsečná zbraň. On na jednu stranu jako velmi dbal na svůj zemějšek a měl v sobě takovou tu touhu toho společenského párie se vyšvihnout mezi ty nejvyšší vrstvy a to bohatství, ty obrovské peníze, kterými disponoval, proměnit v ten sociální kapitál. Byl v tom kalkul, protože oni věděli, že mediální obraz výrazně ovlivňuje i jejich případný mediální obraz na soudu. Když už se tady k tomu soudu dostali a byli obviněni, tak je tam soudila ale porota, složená z normálních lidí. A tam samozřejmě velmi záleželo, jaký ta porota si vytvoří o tom člověku první dojem, byť spáchal strašné zločiny. A Al Capone vlastně disponoval velkým rejstříkem. Buď tu porotu zkorumpoval, nechal ji vyměnit, zavraždil svědky a tak dále, a nebo mohl pracovat se svým mediálním obrazem, to znamená prezentovat se skoro jako úspěšný biznismen. Součástí toho bylo, že tihleti mafiáni velmi často okázali, dávali velké peníze na charitu a na veřejně prospěšné práce. Někteří si s tím vykupovali černé svědomí, ale byl to také jako kalkul kupovat si veřejný vliv a pozitivní obraz o sobě. V případě Al Capone to mělo i trošku opačný rys, že o každý ten útok se zajímal tisk. A zrovna u toho masakru svatého Valentína došlo u Al Capone k problému, že ten masakr byl už tak spektakulární, že přesáhl oblast Chicaga a Illinois. A to byl problém, protože se o něj začalo zajímat i vlastně ta federální vláda, federální orgány. Ne, že by předtím ne, jo, ale pak už se to dostalo skoro až na stůl prezidentovi a k ministru spravedlnosti. A zase se tady začala objevovat ta druhá stránka, ta morální Amerika, no, ta, která vlastně najednou ukázala tu druhou tvář a tu Al Capone jako nemohl úplně dostat na svoji stranu.
0: Žádný strom neroste do nebe, nakonec se podařilo agentovi ministerstva financí proniknout do Caponovy organizace a shromáždit důkazy o Al Caponeho obchodech a příjmech z nich. Za léta 1924 až 1929 měl vydělat více než 1 milion dolarů. V červnu 1931 byla podána žaloba, ovšem pouze za krácení daně. Bylo prokázáno, že nezaplatil asi 200 tisíc dolarů. K tomu, co se odehrávalo v souvislosti s podáním žaloby, k tomu opět ukázka z knížky Lawrence Bergreena.
22: Nakonec se terčem Al Caponových pletich, jež málem zhatili vyšetřování, stal sám státní návladní George Johnson. 13. března velká porota přijala žalobu na Al Capona pro neplacení daní. Johnson se však rozhodl žalobu stáhnout, aby se vyhnul pozornosti tisku, a také proto, že agenti finančního úřadu odhalili nové informace o Caponových příjmech. V dubnu Johnson jmenoval novou velkou porotu, od níž očekával, že přijme novou, podstatně rozšířenou žalobu. Caponovi právníci Johnsona navštívili s tím, že jejich klient je ochoten uzavřít se státním návladním dohodu o přiznání viny. Pokud prý bude trest přijatelný, byl by ochoten přiznat vinu ve smyslu obžaloby. Toto v podstatě účelové doznání viny postavilo Johnsona před složité dilema. Když nabídku odmítne a půjde s případem před soud, riskuje, že porota bude rozhodovat pod tlakem vyhrožování, vydírání a podplácení, což bylo v Chicagu běžné. Navíc se nedalo vyloučit, že Capona neshledá vinným ani nepodplacená porota, což by byla pro Johnsona strašlivá rána. A kdyby Capone šel do vězení na základě dohodnutého přiznání, byl by propuštěn na svobodu v době chicagské světové výstavy. To by byla pro federální agenty rána, protože se obávali, že Capone ovládne odbory a bude odstrašovat turisty. Johnson měl jedinou možnost – podstoupit proces, kde bude porota odhodlaná Capona shledat vinným. Johnson měl na své straně jediného spojence, soudce Wilkersona. Bylo zřejmé, že dostane-li alespoň minimální šanci, uloží Caponovi maximální trest. Johnson váhal a Caponovým právníkům vysvětloval, že musí záležitost projednat na ministerstvu spravedlnosti. Odebral se do Washingtonu a vše probral s ministrem. Ten si také nevěděl rady a nabádal vyčkat. Během zpáteční cesty do Chicaga se Johnson opět setkal s Caponovým advokátem. Ten přímo řekl, jak by měl být vyměřený trest dlouhý – 18 měsíců. Johnson odmítl, připadalo mu to málo. Další osobou, která se dověděla o tajných jednáních, byl soudce James Wilkerson. Johnson mu sdělil svůj názor, že navrhovaný trest je příliš mírný. Wilkerson se zděsil, že Johnson vůbec mohl o takové nabídce uvažovat. Navrhovaná výše trestu přitom nehraje absolutně žádnou roli. Wilkerson prostě jakoukoliv dohodu nedovolí a basta.
0: Zkrátíme to, v červnu 1931 proběhl soud, v říjnu byl vynesen rozsudek, Al Capone dostal 11 let vězení, musel zaplatit pokutu, náklady, nařízení a dluženou daň za léta 1925 až 1929. Je zajímavé, že nikdy nebyl souzen za konkrétní skutky, tedy za vraždy, za obchod s lihovinami a podobné, jak napsal prezident Herbert Hoover ve svých pamětech. Člověk, který nařídil stovky vražd a některých se osobně zúčastnil, byl nakonec potrestán jen proto, že nezaplatil daně z peněz, které těmito vraždami získal. Al Capone byl tedy vsazen do vězení. Došlo k naprosté izolaci, k ztrátě vlivu a pádu jeho organizace. On nakonec zemřel v roce 1947, už byl z vězení propuštěn dřív, protože trpěl těžkou nemocí. Honzo, pro nás jsou ale v tuhle chvíli důležité dvě jiné věci, a to sice alkohol a daně. Tak za prvé, jak to tedy nakonec dopadlo s tou prohibicí? Můžeme říci, jestli měla prokazatelně pozitivní nebo negativní vliv na Ameriku?
1: Jak to tak bývá v historii, nic není jednoznačné. Prokázalo se, že rozhodně jako klesla spotřeba na osobu i po zrušení té prohibice a vlastně na tu úroveň ze začátku 20. století, kterou vlastně kritizovaly ty ženské spolky, se ta spotřeba dostala až někdy v 70. letech. Takže určité pozitivní rysy to mělo. Dalším pozitivním rysem můžeme pokládat i to, že vlastně federální orgány nebo státní orgány se v té prohibici jako vycvičili, naučili se některé své mechanismy a vlastně po zrušení prohibice dochází k zajímavému efektu, kdy sice pití alkoholu je povoleno, ale je regulováno a často velmi přísně a často velmi jako moderně z dnešního pohledu. Ty bary jsou regulovány pomocí licenčních řízení, které je možné jim odejmout, jsou regulovány otevírací hodiny, komu smějí nalít, kde mohou ty nalévárny být. Takže stát vlastně se chopí své role a tenhle ten jev, který má z jeho pohledu řadu negativních externalit, tak výrazně začíná regulovat. Na druhou stranu je pravda, že třeba spousta těch gangstrů, kteří měli štěstí, že přežili, nebo byli chytří na to, že odešli včas, tak pak investovali tyhle své peníze do dalších aktivit, ať už tedy legálních nebo nelegálních. A rozhodně se nedá říct, že by s koncem prohibice ten organizovaný zločin úplně zanikl. Přeměnil se, přetransformoval se a dostal se do vyšší úrovně toho zločinu bílých límečků, přičemž samozřejmě některé ty struktury samozřejmě v uvozovkách jeli v těch tradičních výdělečných činnostech, jako bylo vydírání, prostituce, gambling nebo nelegální sázení.
0: Jenom dodám, že velkým tématem a velkým oborem v uvozovkách podnikání, do kterého se Al Capone vůbec nepouštěl a které naopak šlo hodně nahoru v době, kdy byl ve vězení, byly drogy. A ta poslední věc, daně. Poučily se americké úřady z toho případu Al Capone a vůbec z té prohibice, pokud jde o daňovou problematiku?
1: Bylo zajímavé, že jedním z důvodů, proč vlastně Al Capone i v této oblasti nemohli vlastně dlouho chytit, bylo, že on vlastně neměl žádné záznamy. Když nemáte žádné záznamy o příjmech, no tak těžko vás může jako někdo trestat za to, že z toho neplatíte daně. Tam byl vlastně přelomový rozsudek ještě, myslím, z roku 1927 nejvyššího soudu, který stanovil, že i z nelegální činnosti může federální úřad jako vyměřit tu daň, což bylo pro Al Capone velmi, velmi nepříjemné. Ale každopádně to opravdu přineslo vyšší efektivitu těch státních úřadů, včetně toho, že ti úředníci, ať už to byli federální agenti nebo agenti té daňové služby, se prostě naučili, vycvičili, vytrénovali, byli zkušenější a došlo i k posunu třeba jako ve standardech účetnictví. V té době ve 20. letech to nebylo příliš na vysoké úrovni ani u normálních korporací nebo normálních společností. Ne, že by to byl celý důsledek té prohibice, ale stát se naučil prostě efektivněji vybírat své daně, efektivněji zasahovat a částečně se zbavil i toho moru té extrémní korupce, která vlastně šla s tím nesmírně lukrativním biznesem v oblasti alkoholu. Ale přišly nové formy výdělku, včetně těch drog, a to byla zase jiná kapitola těch dějin. Mohli bychom se jí zabývat v momentě, kdy jsme se tady zabývali třeba Pablo Escobarem, což je další jako případová studie toho, jak vlastně někdo enormně zbohatne na něčem zakázaném a jaký je ten vztah mezi zločinem, státem a spotřebiteli a jak vlastně se tihle zločinci často opravdu chovají jako tradiční a velmi zkušení biznismeni.
0: Historik Jan Adamec se rozloučil tipem na další pořad Portréty. Doufám, že ho někdy spolu uděláme. Díky. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky dnes přečetl Libor Vacek, technicky spolupracovala Valerie Racmanová a od mikrofonu se loučí také David Hertl. Mafiáni byli bohatí, byli mocní a mohli skoro všechno, alespoň si to mysleli. Portréty několika mafiánských bosů najdete v cyklu Mafiáni na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Když chceme být krásní nebo nosit třeba krásné oblečení, krásné vlasy, tak to stojí někdy zdraví.
4: Nemuselo by, kdyby jsme trošku přemýšleli o tom, co si vezmeme na sebe.
6: Mně to vlastně přijde v řadě případů zbytečné.
3: Udržitelnost něco stojí ve smyslu, že o ní musíme přemýšlet?
23: Už jenom to, že se snažíme zamyslet nad tím, co na sobě máme.

0: Tam vás.
1: Dobrý den.
0: Václava Wernera, který studuje chemii a zároveň dostal cenu Neuron Rising Star. Vítám vás a gratuluji.
2: Dobrý den, děkuji.
0: Prodlužování vlasů, a to jsme u té krásy hned prvním tématu, znamená, že se člověk potká s rakovinotvornými látkami, chemikáliemi, které narušují imunitu, činnost hormonů nebo dokonce reprodukci. Studie vědců z Massachusetts poukazuje na velkou popularitu prodlužování vlasů, zvláště mezi afroamerickými ženami, protože ta studie je ze Spojených států. 70% dotázaných ji loni podstoupili nejméně jednou. Jaké látky takhle působí? Chápu to dobře, že jde vlastně o ty přísady spíš, než o ten vlastní materiál.
3: Já jsem si tady vlasy nikdy nenechala nastavit, takže jsem se snažila tak jako přemýšlet, co se u toho kadeřníka vlastně děje. A myslím si, že ta expozice těmi látkami může pocházet buď z těch procesů, kde se ty vlasy nějak natavují nebo propojují s těmi přirozenými vlasy. A pak to, co šlo v téhle studii, tak to bylo vyloženě ten materiál, z kterého ty vlasy jsou vyrobené jako takový. A ty látky tam můžou fungovat jako nějaké plastifikátory nebo stabilizátory. Ale i u vlasů, které byly vyrobeny z přírodních vláken, byly nalezeny látky jako ftaláty. Ty se tam dostaly tím, že se ty přirozené vlasy předtím nějak ošetřely třeba nějakými kosmetickými přípravky a ty ftaláty se používají jako třeba stabilizátory vůní a tak podobně. Takže ten koktejl těch chemikálií je opravdu rozsáhlý. A vlastně ta studie použila, nebo ti autoři té studie použili takzvanou necílenou analýzu. Takže oni tam vlastně hledali i látky, na které se normálně běžné studie nezaměřují a vlastně ti výrobci ani třeba nedeklarovali, že tam ty látky jsou, protože nevěděli, že tam mají hledat.
0: Asi člověk, který poslouchá ty naše úvahy o umělém prodlužování vlasu, tak přemýšlí, co vedlo k tomu, že právě Afroameričanky měly zájem o to prodlužování vlasu, s čím to souvisí.
1: Tak když člověk přijede do Spojených států třeba a srovnává různé skupiny obyvatel, tak je na první pohled zaujme ty složité účesy, různé copánky nebo spletené copánky z copánku, hrozně zajímavé, složité vzory. A tady si člověk dokáže představit, že není úplně snadné si počkat na prodloužení tohoto přirozeným vlasem, ale naopak doplnění vlastně nějakou takovouhle průmyslovou náhražkou a vlastně samotná složitost těch účesů vlastně svádí k tomu mít tam ještě nějaký takovýhle doprovodný znak. Takže tady by člověk řekl, proč si nepočkají, až jim ty vlasy dorostou, ale tady to je úplně jiný žánr.
0: Kdyby chemik se do toho pustil, teď se ptám Václava Wernera, tak by možná byl i sám překvapen, co všechno se tam objeví, čím vás to zaujalo tahle práce.
2: Tam určitě nejzajímavější mě teda přišlo, že ve čtyřech těch vzorcích, které oni měli, tak dokonce našli organocíničité sloučeniny, což jsou sloučeniny, které jsou používány právě jako ty plastifikátory, že se přidávají jako přísada do plastů. Ale tam je strašně zajímavé na tom to, že tyhle ty látky, které teda mají nějakou tu organickou část, kde je něco teda z uhlíku, z přírody a zároveň i tu kovovou část, jsou to nějaké ty organokovy, tak velmi často jsou známé tím, jak právě jsou strašně jedovaté, protože tím, že jsou částečně organické, tak se dokážou dostat do těla a tam se usadí, ale potom se tím v nás vlastně usazují i ty kovy. A to mě právě překvapilo, že se může nacházet i v takovémhle produktu, který jde přímo na kůži.
0: Mě také překvapilo, že tam bylo tolik faktorů, které vlastně nějakým způsobem můžou pro nás být rizikové. Ty vlasy byly udělané tak, aby nebyly hořlavé, nebo aby byly odolné proti zmoknutí, nebo proti mikrobům. Imunolog tomu má asi co říct.
1: Je to další příklad vlastně nepřirozeného chování člověka, vůči kterému nemá žádnou přirozenou obranu, že by se někdy v průběhu evoluce člověka s tímhletím setkával. Je to prostě něco, že my si tady civilizačně dopřáváme nějakou novinku, která aby vlastně fungovala tak, jak funguje, aby ty vlasy byly krásné, aby navazovaly na vlasy jako takový přirozený, tak s tím je spojená nějaká docela složitá optimalizace a pravdou je, že ten dokonalý produkt prostě vyžaduje spoustu aditiv. To souvisí i s jídlem, to souvisí s celou řadou nás obklopujících materiálů. Prostě je to další příklad toho, jak jsme se odcizili svému původnímu prostředí a děláme věci, které pro nás nejsou přirozené. A jako imunolog řeknu, čím méně nepřirozených věcí děláme, tím máme víc na jistotu.
0: Jednou jsme tady v laboratoři rozebírali v tomto kontextu tetování.
1: Přesně tak. Co se týká tetování, tak se objevilo několik publikací, které nám dávají tvrdá data, i třeba o mechanismu, jak ty tetovací materiály ovlivňují imunitní systém. A vlastně to je trošku podobné jako s mikroplasty. Tyhle ty částice pohlcují buňky imunitního systému.

0: dokážou je rozložit a signalizují, hele, máme problém, je v nás něco, co se tváří jako nerozpustná bakterie, pojďme vytvořit zánět. A to je přesně o tomhle tom, prostě vytváří se tady takový chemický koktejl, který má jako takový otisk palce imunologický pro zánitlivé prostředí, které může potom být takovým jako spouštěčem. Může to být v podstatě jako butterfly efekt, může to být mávnutí motýlího křídla, které v nějaké konkrétní situaci převáží na nějakou stranu, nějakou patologickou reakci. A mně přijde osobně trošku zbytečné vstupovat na takováhle neprobádaná chemická území, když vlastně to není život zachraňující nebo nějak život kvalitu dramaticky zvyšující.
1: Mně přišlo zajímavé, že vlastně ani použití vlasů z přírodních materiálů nebo vyloženě lidských vlasů nebyla záruka, že tam ty škodlivé chemikálie nebudou. Já jsem zmiňovala ty ftaláty, ale i třeba ty přírodní vlasy, když se odeberou od dárce, tak byly ošetřeny třeba pesticidy. Takže vlastně pak ta dáma, když tyhle vlasy si nechá nasadit na hlavu, ale i ty syntetické, tak ona vlastně s těmi vlasy pak žije několik měsíců neustále. Ona s nima spí, meje si je a vlastně krz kůži na krku a pokožku na hlavě je neustále exponována těmto látkám. A proto se vlastně zaměřili asi autoři té studie i na tehle typ výrobku, ale já jsem se schválně dívala, ta necílená analýza je velice zajímavá, jako vyžaduje to strašně sofistikované vyhodnocení a algoritmy strojového učení, aby se vůbec vyhodnotilo, co to tam je za látky nakonec, tak se to aplikovalo třeba i na jiné výrobky a zajímavé je třeba oblečení z recyklátů. Tam také jako se nacházejí, já nevím, halogenované zhášiče hoření nebo ty ftaláty. Takže i ten textil, když máme vlastně neustále na kůži a v kontaktu s kůží, s potem, tak můžeme být vystavený látkám, které nejsou bezpečné.
2: Takže to nejsou jenom umělé vlasy, co nosíme a vadí to.
1: Záleží, na co se zaměří ty vědci, co chtějí zrovna zkoumat, tak teď se zaměřili na vlasy, ale byly to třeba i roušky v době covidu, byly to ty recyklované textilie a jiné výrobky nebo produkty spotřeby.
3: Mě vlastně na tom ještě hodně zaujala jedna další věc, a to bylo, že takováhle studia vznikla právě v Americe, protože spousta těch látek, o kterých oni tam právě mluvili, tak v Evropské unii jsou strašně přísně sledované nebo dokonce zakázané. Což samozřejmě neznamená, že je tady nemůžeme najít, ale právě, že některé ty americké úřady tu regulaci nemají zas tak až přísnou. Laboratoř.
2: Jste v rozhlasové laboratoři na Českém rozhlase Plus a mými hosty jsou dnes Petra Inemanová, environmentální mikrobioložka, Václav Werner, který studuje chemii, také Jan Černý, imunolog. My se dostaneme trochu i k medicíně, protože průzkum badatelů z New Yorku, o kterém teď budeme mluvit, ukazuje, že u 90% pacientů s nádory prostaty, kteří byli předmětem tohoto výzkumu, se v nádorové tkáni našly mikroplasty. Obsahovala 2,5x víc mikroplastů než sousední zdravá tkáň. Ta studie pokračuje, teprve bude publikovaná, zatím ji vědci prezentovali v New Yorku na velké konferenci a zatím odebrali vzorky od 10 pacientů před chirurgickým odstraněním prostaty. Vyrozuměla jsem, že v onkologii si lékaři dost dobře umí poradit s nádory prostaty v okamžiku, kdy pacient přijde poměrně včas, ale přesto tohle zní jako významné zjištění. Jak to vnímá Jan Černý?
0: Mně to přijde jako něco, co vůbec nemusí nic znamenat. Něco, co je na 10 vzorcích, de facto nic neznamená, anebo může znamenat něco, pokud bychom to udělali pečlivě. O nádorové tkání se ví, že se v ní akumuluje kde co. A ten rozdíl mezi nádorovou tkání a tou normální tkání je, že v té normální je lymfatická drenáž, která vlastně vypouští různé typy různého nepořádku, apoptotická tělíska a tak dál. A nádorová tkáň tohleto postrádá.
2: O co jde konkrétně?
0: V našich tělech umře několik miliard buněk a jsou nahrazeny novými buňkami. A ty pozůstatky odumřelých buněk, které podléhají takzvané apoptóze, programované buněčné smrti, se nazývají apoptotická tělíska. Vlastně ta lymfa a odnášení těch buněk nebo těch jejich částeček do lymfatických orgánů, kde jsou fagocytovány makrofágy, jeden ze způsobů, který nás vlastně očišťuje. To se třeba využívá i pro některé způsoby léčby nádorů, že se využívají různé polymery, které se hromadí v nádoru a v normální tkáni v podstatě se z ní odstraní. Ale vůbec si vlastně nemyslím, že by tam musela být nějaká kauzalita. Myslím si, že to je spíš nějaká korelace, která je daná tím, že ta nádorová tkáň má jiné chování. Další věc je, že my vlastně, pokud by to bylo vlastně uvnitř těch nádorových buněk a nikoliv v té nádorové mase, tak by to mohlo jenom znamenat, že prostě ty nádorové buňky mají jinou fagocytickou aktivitu a pohlcují ze svého okolí něco jiného, nebo mají jiné enzymy ve svých lizozomech a tak dál a tak dál. Takže já tam nevidím vlastně kauzalitu pro tu nádorovou transformaci.
2: Hned se mi vybavil seriál Byl jen jeden život, tam je to krásně vidět, to pohlcování tělísek, ale to, co říkáme o tom, že vlastně pro imunologii je to jako věc očekávaná, i tohle může být zajímavé.
3: Tak určitě a zároveň to, že se o těch mikroplastech bavíme, je určitě důležité. Plasty vznikly proto, aby jsme měli nezničitelný materiál, ale vlastně to vede k tomu, že se ukládá v tom biologické materiál a v dnešní době už je vlastně prakticky všude. Já jsem se snažil najít, kolik vlastně ve finále člověk těch mikroplastů skonzumuje. Našel jsem nějaké údaje, které říkaly, že jako většinově je to jednotky gramů týdně, což je ve finále docela hodně a vzhledem k tomu, že mikroplastech se donedávna ani za stolik nevědělo nebo nemluvilo a tím, že vlastně přijímáme i obecně v rámci potravy, tak je to i docela hodně.
2: Jak se tam může dostat ten mikroplast?
1: Ty mikroplasty jsou všude přítomné v tom těle, nebo údajně by neměly procházet do mozku, ale pak máme ještě nanoplasty, ale prostě je známo, že mikroplasty byly nalezeny v placentě, v krevním řečišti, v lymfě, takže tělními tekutinami jednoznačně.
2: Což není žádná dobrá zpráva, ale ještě to nesvědčí o tom, že by způsobovaly nádorová onemocnění.
1: Jako neznamená to, že to není i příčina. Oni samozřejmě způsobují nějaký oxidativní stres v buňkách, způsobují zánětlivé reakce, chronický zánět, který pak může vést k té rakovině, ale tato studie to nedokazuje. Možná i nějaké jiné studie, ale ne tato.
2: Jančeně ještě možná, jestli chce poznamenat na závěr?
0: Tady jako razantně přikivuju. To, co jsem tady říkal, tak vůbec neznamená, že to není problém a že to není velký problém, protože z imunologického hlediska, už jsme tady zmínili, tetování, to se chová vlastně podobně. Buňky imunitního systému fagocitují, nedokážou rozložit a signalizují, máme problém a zahajujeme zánětlivou reakci. Podobně jako kdybychom slupli krystal azbestu třeba, že se vytváří prozánětlivé prostředí v těle, které třeba by mohlo pomáhat jako při očkování, že jo? Protože ty očkování jako adjuvans prostě nějaké imunitní reakce, ale může to být cesta do pekel pro celou řadu následných patologií. A když se podíváme na patogenetické mechanismy celé řady civilizačních chorob, třeba aterosklerózy, tak vidíme, že tam je kauzální souvislost s nějakým zánětem, dlouhodobým zánětem. Já tohleto bych skutečně jako tady chtěl dát velký vykřičník k tomuhle tématu, protože jestli něco může být časovaná bomba, tak je to právě přítomnost mikroplastů v biosféře a to, že tady dlouho budou. Je to takový Titanic, který neotočíme za 10 metrů, ale prostě bude tady desítky a stovky let, zřejmě možná ve větší množství, jak se budou rozpadat plasty, které jsme uvolnili do biosféry nebo vůbec teda do různých ekosystémů. Myslím, že to vlastně v konečném důsledku může být mnohem větší problém než oxid uhličitý v atmosféře. Že jestli něco ohrožuje zdravotně nás jako lidi, tak je to toto, nikoliv, že se planeta ohřeje o třeba 5 stupňů.
2: Ale to by znamenalo větší regulaci.
1: Já to chtěla zrovna říct, tady už se od roku 2022 dost neúspěšně vyjednává jakási globální plastová úmluva na poli OSN. Poslední jednání ztroskotalo v srpnu loňského roku v Ženevě. Vlastně výsledkem bylo, že se ty státy nedohodly vůbec na ničem. A já si myslím, že na naší vědecké komunitě je, aby jsme nedávali třeba plastikářské lobby do ruky argumenty v podobě takovýchhle nepovedených studií, protože oni pak použijí vlastně jako argument, že se nic neděje. Ale ono se děje.
3: A možná bych se tady vrátil k tomu, jak zamořené vlastně mikroplasty to naše prostředí je. Oni tam i mluvili o tom, že když chtěli zkoumat a analyzovat ty vzorky na výzkum těch mikroplastů, tak to schválně museli dělat v takzvaných clean roomech, čistých místnostech. To jsou vlastně místnosti úplně odizolované od vnějšího světa a právě, že museli dávat strašně velký pozor, aby tam žádné mikroplasty nezanesly sami. Že v normálním laboratorním prostředí se prostě vyskytují, ať už to jsou v nějakých plastových nářadích nebo nějakých nádobách, anebo i už jenom nějaké plastové kousky, když to drží pohromadě slepené nějakým plastem, takže právě, že museli využívat vlastně speciální nástroje i na to, aby si ty vzorky sami nekontaminovaly.
2: Stojí to za další průzkum, ale taková je věda, to je dobře.
4: Laboratoř.
2: V laboratoři dnes účinkují student Václav Werner, environmentální mikrobioložka Petra Inemanová a imunolog Jan Černý. Když dlouhodobě dýcháme špatný vzduch, nejenom, že to poškozuje plíce, ale podle nové studie to může přispět i k rozvoji Alzheimerovy nemoci. Téhle studie se účastnilo téměř 28 milionů Američanů. Autoři tohoto výzkumu se domnívají, že toxické částice z ovzduší působí na lidský mozek přímo a zvláště citliví jsou na to lidé po mrtvici. O jaké látky případně může jít, já nevím, jestli se to týká spíš dopravy, průmyslu.
3: Tohle vlastně je fyzikální znečištění, kde to jsou vlastně malé částečky nějakého prachu, vzniká i v dopravě, i z toho průmyslu.
2: Tak když se někde práší, tak to zřejmě není úplně pro seniory dobré, tak pro koho by bylo, že?
0: Když mluvíme o nějakých neuropatologiích, tak to je něco, na co se zakládá hrozně dlouhou dobu. To není tak, že to je, se vyvinuje během jednoho týdne. To znamená, zase to je taková trošku jako časovaná environmentální bomba, trošku podobná jako kouření nebo expozice UV záření, prostě ty věci se sčítají. Mě to vlastně zase nepřekvapilo, protože se ukazuje dlouhodobě, že je tady vlastně souvislost mezi dýchací soustavou a Alzheimerovou chorobou. A teďka nemluvím o spodních cestách dýchacích, ale o horních cestách dýchacích. Protože většinu času člověk dýchá nosem, nikoli v pusou. Ten vzduch se nakonec dostane do plic, kde jsou ty plicní sklípky, ale to, co je podstatné, tak máme nos, což je úžasný orgán, který v sobě má čichovou sliznici, zvlhčuje vzduch a filtruje vzduch a celá řada těch částic, které by se jinak dostaly do plic, se vlastně zachytí v nose. I díky tomu, že máme nějakou hlenovitou substanci v nose, tak se vysmrkáme nebo v podstatě se dostane do trávícího traktu a vyloučí se z těla, než se dostane vlastně do plic. Nosní sliznice je hrozně zajímavá, protože v ní jsou čichové receptory, které se vyznačují tím, že mají axon, který přímo jde do mozku. To znamená, to je krátká cesta do mozku pro cokoliv patogenního, co se může zachytit na té čichové sliznici. A mimochodem, tohle to byla asi cesta pro covid. A s plicemi to úplně tak nemusí souviset a může to být přímá krátká cesta čichové sliznice do mozku, takhle já bych to interpretoval.
2: Mě tam zaujalo to, že vlastně ta myšlenka, ta hypotéza, kterou si ti vědci předestřeli, to jest jako, že uvažovali, jestli ty částice působí přímo na tu mozkovou tkáň, anebo zprostředkovaně, protože ty účinky toho života ve špatném ovzduší jsou jiné, že ty seniori mají zvýšený tlak, že třeba trošku mají větší sklon k psychickým potížím. Jak by tuhle studii okomentovala Petra Inemanová?
1: Ta frakce PM2,5, co oni sledovali, což je vlastně jemný polétavý prach s rozměry menšími než 2,5 mikronů, váže na sebe i velmi toxické látky, které vznikají třeba při spalování během dopravy, jako jsou třeba polyaromatické uhlovodíky, typicky benzoapiren, který je prokázaný karcinogen. Mohou tam být nějaké toxické těžké kovy, jako kadmium, olovo. A to všechno nesou tyhle látky sebou. A vlastně bych ještě ráda upřesnila, jak ta studie probíhala. Oni si vytáhli administrativní data z amerického systému zdravotní péče Medicare u seniorů 65 let plus, takže měli k dispozici těch 28 milionů vlastně jakoby respondentů. A během té studie se u 3 milionů vyvinula ta Alzheimerova nemoc a oni si vlastně tam ještě zjišťovali, kdy se u nich projevily nějaké další komorbidity, jako vysoký krevní tlak, deprese a podobně. A zároveň pro každého toho člověka spočítali tam, kde on bydlí, podle poštovního směrovacího čísla, nějaký průměrný pětiletý průměrnou koncentraci těchto znečišťujících látek. Měli tak strašně moc dat, tak vlastně to bylo opravdu robustní na rozdíl od té předchozí studie. Takže si mohli dovolit tvrdit, že zjistili, že ty polétavé částice přímo ovlivňují vývoj té demence, že to není přes ty komorbidity, že by lidé dýchali špatný vzduch, měli vysoký krevní tlak a ten vedl k demenci, ale že vlastně tyhle environmentální faktory mohou přímo přispívat k vzniku demence.
2: To už je ale významné zjištění.
1: Určitě.
2: Zřejmě ty látky mají více účinku, i ty těžké kovy.
1: Určitě, ale je to takový koktejl jako látek a mechanismu, že opravdu se nedá ukázat prstem na jednu tu látku a já popravdě jako ty benzoapyreny nebo ty polyaromatické uhlovodíky nám vznikají i třeba doma v topeništích. Tady protestujeme, aby nám za městem nestála spalovna na odpady, ale tam má tak tvrdé jakoby limity pro ty spaliny, že stačí jeden špatně provozovaný kotel, jedno topeniště v husté zástavbě a nadělá řádově jako horší paseku v tom městě. Ale zase, kdyby mi někdo dal na vybranou, že budu žít do 120 let a nesmím už v životě koukat do ohýnku a čuchat kouř, tak já bych si asi vybrala za B žít nějak průměrně, ale o víkendu si prostě s rodinou nebo s přáteli posedět u ohně. Ale i v ohýnku vznikají tyhle látky a v krbu a v našich kotlech.
2: Takže vlastně nevím, jestli chceme žít do 120 let.
3: Tak já bych hlavně řekl, že je to o nějakém tom riziku celkově, že ono velmi často tyhle, nevím, jestli teda to jsou přímo tyhle prachové částice, ale tyhle polyaromatické uhlovodíky, další rakovinotvorné látky společně s těžkými kovy, velmi často se s nimi lidé setkávají, protože někdo třeba kouří cigarety nebo právě v tom sekundárním kouři, kde právě tyhle látky jsou strašně vlastně obsažené a taky se nedá říct, že by to byla jedna nějaká látka, která tam škodí, ale jich spousta, takže rozhodně to nějakých těch rizicích celkově.
2: Ty látky, které jsou v polétavém prachu, tak jenom u táboráku.
0: Určitě jednou jsme se rozhodli, že budeme žít v civilizaci, že máme volbu, ale můžeme při vědomí těchto souvislostí se odstěhovat z měst nebo minimálně z velkých měst a z jejich center. Ale zase je to podobné jako s těmi mikroplasty. Polétavý prach tady s námi bude, my v něm budeme žít a je dobré pochopit ty souvislosti, snažit se jich vyvarovat a zase je to, když víme, že tady je taková souvislost, tlačit víc na možnosti, které by snížily jejich koncentrace. Já bych byl fanoušek třeba elektrických aut v centrech měst a v podstatě mnohem přísnějších regulací, než dneska máme, protože ty auta, i když máme sebe kvalitnější filtry pevných částic a tak dál, tak tohle to nezvládnou. Další věc možná, kterou bych tady zmínil, že některé ty částice se dostanou až do plic a tam máme jako skvělý kámoše, alveolární makrofágy, to jsou jediné buňky v našem těle, které dokážou vylíst ven z těla a tam fungovat jako uklízeči. Takže to jsou buňky, které vlezou do plicních sklípků a tam žerou, co se dá sežrat. Jsou to dlouhožijící buňky, hrozně těžko se odtamto dostávají a jsou to přesně ty buňky, které jsou zodpovědné za to, že plíce kuřáků nebo obyvatel velkých měst zčernají, protože ty částice dechtové, třeba obsahující uhlík, které mají černou barvu, tak se v nich akumulují právě v lizozomech, oni nejsou schopní je rozložit. A zase tam je to prozánětlivé signalizování. Tady máme pořád tu pozitivní zpětnou vazbu, čím hůř, tím hůř. To je jako červená nit, kterou tady máme všemi těmi tématy a to je naším průmyslem nebo našimi různými aktivitami produkované částice, s kterými nemáme evoluční zkušenost, s kterými se nedokážeme vypořádat a které způsobují dlouhodobý zánět. A dlouhodobý zánět je přesně něco, co se propisuje do celé řady těch patologií, o kterých se tady bavíme.
2: A seniori obvykle už jsou rádi doma, takže aby se stěhovali z nějakého města, kde třeba ta doprava je velmi hustá nebo průmysl činný, tak bude to velké téma, myslím, až se bude hodně řešit stárnutí populace.
1: Můžou se lidem doporučit postupy, jak třeba minimalizovat tu expozici, třeba nevětrat během dopravní špičky, nedělat nějaké aerobní cvičení u dopravní tepny, jako dá se nad tím přemýšlet a trošku ty rizika snížit.
2: V rozhlasové laboratoři hosty dnes byly jednak environmentální mikrobioložka Petra Ilemanová. Děkuji.
1: Taky děkuji. Naschledanou.
2: Taktéž děkuji Janu Černému, imunologovi.
0: Naschledanou.
2: A Václavu Wernerovi, studentovi chemie. Díky.
3: Děkuji za pozvání.
2: Martina Mašková, děkuji vám všem, kdo jste věnovali pozornost našemu vyprávění. Těším se na slyšenou opět za týden. Laboratoř.

0: ti nemají přestávku. Dějí se pořád, proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. Tanker v Hormuzském průlivu podle iránských médií explodoval potom, co najel na námořní minu. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté ovládl Tour de France. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost. Místy s deštěm ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrynta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. A výbor by řešil třeba prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních soutěží.
2: Nově by se výbor měl zabývat i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Rozšíření kompetencí antidopingového výboru je podle jeho předsedy Martina Číška logické.
3: Princip toho boje, jaký se už leta vede proti dopingu, je vlastně stejný i pro ty další negativní jevy.
2: Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat třeba doporučení, jak negativní jevy ze sportu eliminovat, pokračuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí.
2: Podle poslance ODS Karla Haase je novela apolitická a má podporu i opozice. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: V Hormuzském průlivu podle iránské agentury TASS explodoval ropný tanker po tom, co najel na námořní minu. Údajně se odchýlil od Íránem stanovené trasy. Teherán incident dosud nekomentoval, tvrzení o výbuchu dosud nelze uvěřit. Hormuzská úžina je klíčovou globální dopravní trasou. Před začátkem konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem tudy proudila zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Část zámeckého areálu v Zákupech na Českolipsku čeká obnova a barokní terasovitá zahrada je už několik let kvůli špatnému technickému stavu částečně uzavřená. Její oprava má v budoucnu vrátit části zámeckého areálu původní podobu. Díky finanční podpoře Libereckého kraje začnou odborníci s přípravou dokumentace i stavebních prací, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Tuto chvíli bude probíhat archeologický průzkum k tomu, aby se zjistilo vlastně, jaký bude předmět toho projektování, protože nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav.
1: Zámecká terasovitá zahrada z konce 17. století je podle památkářů jedinečnou ukázkou italského zahradního stylu v Čechách. A dobrovolníci v okolí Aše zachránili při letošních sečích 110 srnčat. Jak informuje iniciativa Zachraň srnče Ašsko na sociálních sítích, 45 srnčat uložili do speciálních boxů a následně je vypustili. Ostatní se podařilo vyhnat z luk do lesa. Iniciativa vznikla letos na jaře. Třetím rokem zachraňuje srnčata i dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska, který letos poprvé začal využívat i dron s termovizí. Slovinec Tadej Pogačar je po páté vítězem Tour de France. Závěrečnou etapu slavného cyklistického závodu s dojezdem v centru Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel. Nic to ale nezměnilo na tom, že Pogačar ovládl celkové pořadí a vyrovnal rekord v počtu získaných titulů na Tour. Pět jich mají jen Francouzi Hino, Anquetil, Španěl Indurain a Belgičan Merckx, pokračuje Pogačar.
6: Každé vítězství je výjimečné. Byl jsem na Tour sedmkrát a vždy se umístil na pódiu. Z toho pětkrát jsem zvítězil. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista. Je to pro mě neuvěřitelné.
1: Obhájci titulu ze Slavie vstoupili do nové sezóny fotbalové šance ligy výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové ovládl východočeské derby nad Pardubicemi 2-1 a stejným výsledkem zvítězil Jablonec nad Olomoucí.
7: dálnicích klidný provoz a u Brna neprůjezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny. Na dálnicích zůstává klidný provoz, projíždí se teď po jedné hodině bez zásadních komplikací, stále ale ještě pozor na silnici 27 na tahu s Klatosměrem do Plzně u sjezdu na Dobřany. Na rychlostním úseku tam hovarovalo osobní auto, vybočuje se ale bez kolon. A na okraji Brna je neprůjezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny a do centra Brna. Poblíž dálnice D1 spadly na vozovku dráty vysokého napětí a nedá se podle policie projet. Uzavírka by měla trvat až do 16:00 ranní a dá se to objet přes Bedřichovice obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Litoměřická diecéze připomene ústecký masakr z července roku 1945. Charita Česká republika pomáhá tam, kde životy ničí válka, chudoba nebo přírodní katastrofy. Jaké jsou priority u mezinárodních projektů? A Píšťaly, Měchy nebo třeba Vzdušnice. Do ostravské katedrály Božského spasitele začali varhanáři navážet díly nového monumentálního hudebního nástroje. Máme pro vás reportáž. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
0: Vertikála.
8: Ústecký masakr z července roku 1945 patří k nejtragičtějším momentům moderních česko-německých dějin. Litoměřická diecéze se k těmto událostem vrací v rámci roku smíření, ekumenickou modlitbou přímo na místě tehdejší tragédie i bohoslužbou. Jaký smysl má otevírat staré rány a jak vypadá cesta k odpuštění? I o tom si povídal s Jiřím Nývltem, mluvčím litoměřické diecéze, kolega Adam Šindelář.
9: Můžete připomenout, co se vlastně toho 31. července 1945 v Ústí nad Labem stalo a jaké události tomu masakru předcházely?
10: Historický medailon o těch událostech pro nás připravil Michal Per z Ústavu pro studium totalitních režimů. Uvádí v něm, že osvobození Ústí nad Labem Rudou armádou proběhlo poměrně hladce. Město bylo přeplněné vojáky a uprchlíky, přičemž většinu obyvatel tvořili Němci. Množily se zprávy o jejich plánovaném vyhnání, přibývaly informace o skupném chování Němců a také o domnělých nebo skutečných sabotážích. Poslední červencový den otřáslo muniční továrnou místní čtvrti Krásné Březno několik výbuchů. Nikdo už nezjistí, jestli šlo o nešťastnou náhodu nebo úmysl. Byla to zkrátka tragédie. Na místě zůstalo 28 mrtvých a řada dalších dělníků byla zraněna. Ten ústecký masakr je pak vlastně nechvalně známé vyvrcholení těchto nálad a událostí. Z výbuchů byli obviňováni místní Němci. Nikdo si nedával práci s hledáním opravdových viníků a tragédie vyvolala přímo davovou psychózu. Na několika místech ve městě začali bít, týrat a střílet Němce. Zapojili se do toho revoluční gardy, náhodní kolem jdoucí, ale i vojáci, jak českoslovenští, tak sovětští. Na mostě, před nádražím, ale i na dalších místech docházelo k děsivým scénám pouličních masakrů, které měly potrestat domnělé strůjce toho výbuchu. Nevinní lidé německé národnosti byli například házeni do Labe z mostu, topeni v požárních nádržích. Přesný počet obětí toho masakru není jistý. Zpravidla se uvádí v rozmezí 50 až 100 osob. Nikdo totiž za to bezpráví nebyl později potrestán a vyšetřování směřovalo do ztracena a celá ta událost se stala na desetiletí tabu.
9: Proč je teď připomínka toho ústeckého masakru zařazena právě do rámce diecézního roku smíření? Jaké jsou hlavní poselství téhle iniciativy?
10: Arcibiskup Stanislav Přibyl, který ho vyhlásil a je správcem litoměřické diecéze, se v Ústí s rokem smíření a s pozváním připojil ke každoroční vzpomínce, kterou organizuje Spolek Němců a přátel německé kultury, účastní se i zástupci krajanských sdružení, města, kraje, i celé řady lidí angažovaných v česko-německém smíření. Loni dorazil i německý velvyslanec. Podobně jsme se na začátku června přidali k pochodu po stoloprty Žatec. Poselství celého roku smíření totiž s těmito akcemi souzní. Připomenout, nemlčet. A Stanislav Přibyl si přál a přeje také se modlit za vzájemné odpuštění a smíření. Válka a často revanšistické násilí po ní jsou rány staré 80 let, ale ukazuje se, že stále neuzdravené. Je třeba ty události pojmenovávat, ale i klidnit emoce. Není to ale o nějaké distribuci viny. Hlavní poselství je smíření a směřování vin. Na obou stranách. Už jsme se při bohoslužbách sešli třeba ve Filipově, v Rovensku pod Troskami, v Mladé Boleslavi, v Oseku či v Terezíně. Je málo známé, že terezínské ghetto se proměnilo v internační tábor po válce. Přidávají se k nám lidé, tedy křesťané z ekumeny, chystáme modlitební setkání i s židovskou obcí v Liberci.
9: Jak konkrétně bude tedy teď v pátek ta připomínka vypadat? Jaký je program?
10: Už v 11 hodin bude možné navštívit komentovanou prohlídku výstavy Naši Němci, která je v oblastním muzeu Ústí nad Labem, pořádají Kolegium Bohemicum. Ve 2 hodiny potom začíná setkání pomníku v krásném Březně. Odtud následuje přesun na železniční most, protože ten hlavní most se opravuje, kde se ve 3 hodiny uskuteční ekumenická bohoslužba a následovat bude setkání na faře. 6 hodin večer pak začíná mše svatá v arcidiakonském kostele, hlavní celebrant bude arcibiskup Stanislav Přibyl. Dlužno dodat, že město Ústí nad Labem zajistilo letos na akci autobus přesunu z Mírového náměstí, odkud bude odjíždět 10 minut před 2 hodinou do krásného Března. Následuje převoz tím autobusem přímo ke schodům na most a pak i odvoz zpět na náměstí.
9: Litoměřická diecéze má specifickou historii spjatou právě s česko-německým sousedstvím. Jakou roli tam hraje církev v tomhle regionu při otvírání těchto citlivých nebo dřív tabuizovaných historických témat?
10: Litoměřická diecéze se z velkého rozkládá na území, kde žili Češi a Němci po staletí společně. Pak přišla válka, koní vyhnání Němců, kdy se odhaduje, že odsud museli odejít až 2/3 katolíků, s nimi asi 500 duchovních. Na biskupském stolci tady v Litoměřicích usedali po 3 staletí biskupové Češi i Němci. Během protektorátu byla diecéze územně rozdělená a v jejím čele stál Němec Anton Weber, který si ale užil své z obou stran. Spíš pro zajímavost, před válkou učil v Ústí češtinu. Po válce byl zařazen do odsunu, z něhož byl sice nakonec výmut, ale i tak zemřel v ústraní a jak říká arcibiskup Přibyl, uštván nenávistí. Role církve v tom, nač se ptáte, je zcela apolitická a ryze duchovní. Rok smíření má vést k uzdravování bolestí a ran společnými modlitbami, bohoslužbami, připomínkami někdejšího tristního dění, násilí a brutality, válečných i poválečných událostí. Zaznívá při něm, že i na české straně leží vína. Pořádáme každý měsíc na různých místech bohoslužbu roku smíření, ať už jde o lokality nějakého počatného vraždění a násilí nebo jednotlivých vražd či brutality. V srpnu se například sejdeme v kapli ve Svoru na Českolipsku, konkrétně 8. srpna v 10 hodin. A budeme připomínat místní spíše jednotlivé a prakticky bezdůvodné vraždy a znásilnění žen německé národnosti, které bylo motivované zištností a mstou.
9: O ústeckém masakru z července 1945, ale také o následném smiřování jsme teď mluvili s Jiřím Nývltem, mluvčím litoměřické diecéze.
8: Válka, zemětřesení, sucho nebo dlouhodobá chudoba. Humanitární pomoc dnes neznamená jenom rozdávání potravin a léků, ale taky obnovu domovů, podporu psychického zdraví anebo pomoc lidem, aby se dokázali znovu postavit na vlastní nohy. Charita Česká republika působí ve více než 20 zemích světa. Její pracovníci i místní partneři často pomáhají tam, kam se jiní dostávají jenom velmi obtížně. Jak vypadá pomoc v praxi a s jakými výzvami se humanitární pracovníci setkávají? O tom si teď budu povídat se Zuzanou Hanikovou, manažerkou zahraniční komunikace Charity Česká republika. Dobrý den.
11: Dobrý den.
8: Když se podíváte na Venezuelu, Ukrajinu, Pásmo Gazy, Zambii, když vezmu ty poslední 3 zmíněné země, to jsou úplně 3 odlišné příběhy. Co mají tyhle humanitární krize společného?
11: Ano, je to velice rozdílné, ale pokusím se v tom najít nějaká společná pojítka. Pro mě je to potřeba pomáhat a vlastně ta lidská bolest, která vlastně všechny tyhle ty místa spojuje. Samozřejmě je to úplně v jiném kontextu. Ukrajina a Pásmo Gazy jsou 2 oblasti, které jsou zasažené dlouhodobou válkou a konfliktem a Zambie je země v Jižní Africe, která se potýká s úplně jinými tématy.
8: Veřejnost si často představuje humanitární pomoc jako rozdávání jídla nebo léků. Jak moc se ale pomoc dnes změnila a co všechno zahrnuje?
11: Ona ta pomoc může být opravdu velmi různorodá. Pokud se třeba bavíme o nějaké katastrofě, na kterou reaguje humanitární pomoc, tak se právě mnohdy v počáteční fázi jedná o přežití. Vlastně je to právě dodávání vody, potravin, léků, zajištění přístřeší, ale právě ta humanitární pomoc v dnešní době je i o obnově života, o zajištění lidské důstojnosti. Takže jedná se o i zajištění přístupu ke vzdělávání, podporu místních komunit. Tím smyslem vlastně může být okamžitá pomoc, ale zároveň se jedná o nějaký dlouhodobý dopad a aby ta komunita nebo ta daná oblast byla do budoucna soběstačnější.
12: Na Ukrajině pomáháte opravovat domy a nemocnice, v Gaze potom poskytuje Charita psychologickou pomoc, v Zambii zase učíte farmáře lépe hospodařit. Jak se potom, Zuzano, rozhoduje o tom, co je v dané zemi opravdu tou největší prioritou?
11: Každá země a každá krize, i ta každá komunita má mnohdy úplně jiné potřeby. V případě katastrofy je ta pomoc jasná, nebo to místo je určené, je dané, co tam bude potřeba a rozhoduje se na základě té akutní situace. My však v mnoha místech vždy provádíme i podrobnou analýzu potřeb, co vlastně daná komunita, daná oblast nebo daní obyvatelé potřebují. Je zatím schováno mnoho práce, mnoho hodin konzultací, jednání a i právě těch odborných analýz. Ale snažíme se všichni o to stejné, aby se ta situace na místě zlepšila a lidé se měli lépe.
12: Před chvilkou jste to zmínila sama. Důstojnost lidí. Humanitární organizace právě o důstojnosti mluví stále častěji. Co to v praxi znamená? Proč nestačí jenom zachránit holý život? Proč je potřeba lidem vracet i nějaký pocit normálnosti?
11: Ta důstojnost a vlastně ten pocit normálnosti je ten krok k tomu uzdravení, k tomu, že se lidé cítí dobře, že mají pocit bezpečí, že mají vlastní hodnoty, že vlastně ten život si mohou utvářet nadále podle svých snů a představ. Takže není to právě jenom o tom, že jim tam tu pomoc doručíme nebo že jim zachráníme život, ale je to o dlouhodobé práci s tou komunitou a vlastně jim navrátit nebo dát jim pocit té důstojnosti, o kterém vy jste mluvila. My ty místní komunity nebo i lidi, se kterými spolupracujeme, my je respektujeme, jsou pro nás partnery, nejenom příjemci té naší pomoci.
12: V Zambii se ukazuje, že někdy stačí zavlažování a odborné vedení a rodiny potom dokážou uživit sami sebe. Je právě ta soběstačnost hlavním cílem moderní rozvojové pomoci?
11: Určitě soběstačnost je jedním z hlavních cílů moderní rozvojové pomoci. Cílem je dát těm lidem nástroje, znalosti a příležitosti, aby se mohli do budoucna osamostatnit, aby vlastně už nepotřebovali tu naší pomoc a zvládli to sami. Právě třeba v Zambii lidé často čelí mnohem větším suchům, musí čelit změnám klimatu a právě tím, že jim ukážeme nějaké nové metody a postupy, mohou získat tu samostatnost a nadále uživit své rodiny.
12: V pásmu Gazy a na Ukrajině stále pokračuje válka. Jak těžké je potom plánovat ty dlouhodobé projekty tam, kde se situace může během několika hodin úplně proměnit?
11: Určitě bych řekla, že je to velmi obtížné. Já můžu zmínit například v Gaze v minulém roce jsme museli i dokonce z bezpečnostní situace na nějakou dobu uzavřít kliniku, která byla ze strany Charity Česká republika podporována. Ta klinika byla uzavřena a poté i následně přestěhována a i třeba po nějakou dobu ta pomoc nemůže úplně zcela fungovat. Takže pracovat v těchto podmínkách je opravdu obtížné. Naopak je například i nutné myslet na bezpečnost našich zaměstnanců přímo na místě, aby i jim se nic nestalo. Takže je tam několik faktorů, na které my jako organizace musíme myslet. A ještě bych dodala, že jedním faktorem je i právě ta budoucnost a udržitelnost těch aktivit. Že to často není jenom o pomoci teď a tady, ale v případě přírodních katastrof i válek ta obnova je dlouhodobá a je potřeba na to myslet.
12: Ukrajina ukazuje, že ani po několika letech války potřeba pomoci nekončí. Slábne zájem veřejnosti postupně, zatímco potřeby lidí na Ukrajině rostou, anebo je to naopak?
11: My jako organizace Charita Česká republika jsme velice vděční za podporu od veřejnosti, kterou pro Ukrajinu máme. Obecně lze říci, že s délkou konfliktu klesá mediální pozornost i intenzita veřejného zájmu, nicméně veřejnost podporuje Ukrajinu i nadále. Ona se ta míra podpory mnohdy mění s ohledem na to, co se tam aktuálně děje. Právě i v těchto dnech sledujeme, jak intenzita útoků na Ukrajinu roste a právě i dárci mnohdy reagují na aktuální události. Nicméně bych ráda řekla, že Češi jsou k Ukrajině velice solidární a vnímají, že je důležité ji podporovat.
12: Co vnímáte jako největší překážku humanitární pomoci? Je to nedostatek financí, bezpečnostní situace anebo nějaký omezený přístup do postižených oblastí?
11: Mohla bych se zastavit u každého bodu a vysvětlit, proč je vlastně ten zrovna konkrétní tím největším problémem. Já bych možná však zmínila ty finance, které jsou pro poskytování humanitární a rozvojové pomoci velice zásadní. Bohužel po celém světě finanční prostředky na humanitární pomoc už několik let klesají. Děje se tak i v České republice, kdy i v letošním roce byl vlastně snížen rozpočet na humanitární a rozvojovou pomoc. Takže tím, že nejsou finance, tak právě velice mnohdy hrozí, že ta humanitární pomoc nebude moc být takového rozsahu nebo se nedostane do těch míst, kde je potřeba.
12: Jak velký rozdíl potom může udělat jeden dar ve světě, ve kterém jsou ale stále nové a nové krize?
11: Ono se může zdát, že ten rozdíl je malý, ale právě ty jednotlivé dary se mohou spojit v tu sílu. Já si myslím, že zároveň i pro lidi, kteří chtějí podporovat organizace, které poskytují humanitární pomoc, ať už v Česku nebo v zahraničí, je důležité, aby si ten dárce třeba případně vybral oblast nebo téma, které ho zajímá, a tím pádem může třeba přispět jenom na jednu, dvě aktivity, které ho zajímají, které mu jsou blízké, a i tím vlastně podpořit tu dobrou věc, a i v tomhletom případě právě i ten jeden malý dar má smysl.
12: O tom, jak vypadá pomoc v praxi a s jakými výzvami se humanitární pracovníci setkávají, jsem si povídala s manažerkou zahraniční komunikace Charity Česká republika Zuzanou Hanikovou. Děkuji za váš čas, děkuji za návštěvu tady ve studiu Vertikály. Naschledanou.
11: Děkuji i vám, naschledanou.
0: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Do ostravské katedrály se začaly stěhovat nové varhany. Původně hrály v pražském Paláci kultury a potom taky v ostravské Janáčkově filharmonii. V katedrále Božského spasitele v centru města už zůstanou nastálo. A právě teď varhanářská firma postupně na kůr stěhuje píšťaly, měchy i další součástky.
13: Teďka děláme před regulační záklopkou, což je součástka ve varhanách, která vlastně tak nějak usměrňuje tlak vzduchu jakoby do měchu, který jde potom jakoby dál do varhana.
14: Ondřej Kupčík je student varhanářské školy v Krnově a je tady na praxi. Boční lodě katedrály jsou plné vzdušnic, píšťal a dalších součástek. Na kůru už vzniká dřevěný základový rám, do kterého se varhany zasadí jako pucle, říká Petr Dlabal z varhanářské dílny.
15: Od zdi zaberou zhruba 4 metry, na výšku budou mít 9 metrů. Tam u zdi se potom můžete nahlédnout, tam je model těch varhan 1:10. Na zemi už je znatelný půdorys z těch varhan, jsou tam položené takzvané základové rámy, to je půdorys z těch varhan, kde jsou naznačené a předchystané otvory pro všechny stojky, pro všechny základní díly těch varhan, aby my už jsme potom na místě nemuseli všecko jednotlivě rozměřovat, už to přesně zapadne na své místo.
14: Nejde o nový nástroj, ale o na míru upravené varhany. Stavba nových by totiž vyšla 3x nebo 4x dráž, říká organolog Jiří Krátký.
16: Tak velké varhany skutečně člověk vidí málo kdy. A vlastně od roku 2023 od září se na těch varhanách pomaličku pracuje napřed nějak jako vymýšlením, co přesně, jak to zvukově nějak modifikovat, aby to pro tu katedrálu a zároveň i pro ten liturgický a koncertní provoz, který tady bude, tak aby to bylo co nejlepší. A teďka se vlastně dostáváme do té fáze vlastně takové ty nejzajímavější, kdy ty varhany jsou převáženy a staví se pomaličku tady v katedrále. Tyhle varhany jsou zároveň nové a zároveň staré, je to taková chytrá horákyně, neoblečená a oblečená. Jádro těchto varhan pochází z roku 1980-81, kdy krnovská firma Rieger Kloss postavila velké varhany, obrovské varhany, vlastně materiálové podle mě nejlepší, které tady vznikly v období komunismu do sjezdového sálu Paláce kultury v Praze.
14: Potom je získala Janáčkova filharmonie a před začátkem přestavby Ostravského domu kultury je filharmonie prodala církvi. Varhany v katedrále budou mít 5818 píšťal, pokračuje Petr Dlabal.
15: Nejdelší kovová píšťala má asi 8,5 metru. Je o pouhý metr kratší, než je v Praze u svatého Víta. Než se postavili tvary u svatého Víta, tak to byla největší kovová píšťala v republice. To je, jak je hospodyň v domě pyšná na svou kuchyňskou linku, tak každý ten varhaník je pyšný na ten svůj hrací stůl. A ten vznikal dlouze, se nad ním diskutovalo a vymýšlelo, aby byl jednak esteticky hezký a aby byl uživatelsky dobrý, aby anatomicky tomu varhaníkovi seděl. Protože tenhle hrací stůl má 4 klaviatury nad sebou a na tu čtvrtou už se i musíte natahovat.
14: Do katedrály bude muset přijet i jeřáb, aby pomohl zvedat jednotlivé součástky na kůr ve výšce 11 metrů. Dohromady totiž varhany váží přibližně 25 tun. Poprvé zahrají lidem letos na podzim. Na 22. listopadu Ostravsko-Opavské biskupství připravuje slavnostní bohoslužbu s žehnáním varhan. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
8: Už před prázdninami se ve Francii objevila celá řada nabídek k dobrovolné práci, například v chrámech, synagogách, kostelích nebo klášterech. A s podrobnostmi se z Paříže hlásí naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobrý den.
17: Dobrý den. Těch nabídek je velké množství, a to zejména pro osoby mezi 18 a 35 lety. Jak tedy tito lidé mohou trávit léto a zároveň pomoci? Mnoho náboženských komunit nabízí dobrovolnickou práci, určitý servis, službu, a to výměnou za ubytování a stravu. Často se jedná o místa, která jsou spojená s historickými památkami, a proto hledají i dobrovolné průvodkyně a průvodce o historii těchto míst a těchto regionů. Jedná se přitom o nabídky nejen ve Francii, ale i v zahraničí, třeba v Itálii.
8: A kde přesně, Marie?
17: Uvedu pár příkladů, která byla často zmiňovaná ve francouzských médiích, například opatství Notre-Dame v Mélis, zvané také Olivecké benediktinské opatství, nabízí práci na zahradě i výpomoc v přijímání na recepci. Zmínila jsem zahraničí, a tím je právě třeba Itálie. Tamní klášter svaté Kolety ve městě Assisi nabízí pobyty pro osoby do 32 let. Právě tady potřebují pomoc dopoledne, a to s přípravami ubytování v hotelnictví. Celé odpoledne pak mají dobrovolníci a dobrovolnice volno a mohou si užívat městečka Assisi. Nakonec bych uvedla ještě jeden zajímavý příklad dobrovolnické práce. Deník La Croix popisuje, jak mniši z opatství Lérens na ostrově Saint-Honorat, což je na Azurovém pobřeží nedaleko u města Cannes, tak právě tam hledají dobrovolnice a dobrovolníky vždy na 20denní mise, a to na práci, jak popisují, vítání turistů na ostrově, a také by se mělo jednat o služby v kapli. Vždy se samozřejmě tito dobrovolníci mohou střídat. Tyto mise jsou ještě otevřené, mnichy je možné samozřejmě kontaktovat, a to minimálně ještě na srpnový termín.
8: Co je motivací pro dobrovolnou práci právě v těchto místech?
17: Nemusí to být povinně víra, ale spíš takový zájem o jisté dobrodružství, prostě dělat něco jiného, smysluplného, někomu také pomoci. Mnohdy je tou motivací i možnost zlepšit si znalost cizího jazyka. to, když je právě dobrovolnictví v jiném státě, třeba ve Francii nebo v Itálii. Navíc v této souvislosti existuje také ekumenické sdružení ARC, které formuje, pořádá školení pro budoucí průvodce a průvodkyně po evropských katedrálách. Záměr je tak, tedy i sdružovací, a to na úrovni mezinárodní, té evropské. A nakonec je to samozřejmě i určitá socializace, tak trochu seznamování. Dobrovolnická práce je tak jistou formou takové seznamky, řekli bychom, a i to může být nenápadný důvod nabídek dobrovolných servisů pro právě osoby do 35 let. I když, jak mnohé kláštery píší, zásadní je výpomoc nabízející klid, klidné prostředí, a to zejména k modlení.
8: Zajímavé informace, které můžou využít nejenom studenti nebo mladí lidé. Marie Sýkorová, kterou zdravíme do Francie. Mějte se hezky, díky.
17: Děkuji a pěkný den.
8: Z uplynulé půl hodiny už je to všechno. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Nadežda Hávová.
0: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vláda dnes zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU-ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Stojí to v návrhu stanoviska pro jednání vlády na vládním webu. A v současné době se zákaz prodeje týká velkých prodejen o 7 vybraných svátcích, o 5 můžou zůstat otevřené. Podle předkladatelů v čele s Markem Výborným to působí nejistotu spotřebitelů, zaměstnanců i podnikatelů. Podle vlády ale lidovecký návrh směřuje k dalšímu omezení svobody podnikání a spotřebitelské volby. Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Radiožurnálu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vědec působil. Několik let se mimo jiné věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. Dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut se po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici vrátili zpátky na Zem. Sergej Kudyšverčkov, Sergej Mikhailov a Chris Williams bezpečně přistáli pomocí padáků v lodi Soyuz MS-28 v Kazachstánu. NASA píše, že trojice během své mise obletěla Zemi více než 3800krát a urazila přes 102 milionů mílí, tedy více než 164 milionů kilometrů. A nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku je vysvěcený. Sedlecká farnost opravuje kostel od roku 2011. Celkem za práce zaplatila kolem 40 milionů korun a vhodný mramor na nový oltář přivezli sochaři z Portugalska. Mistrovská Slavia vstoupila do nové sezóny šance ligy a s novou hrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové si poradil s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem zdolal Olomouc. Velkou cenu Maďarska Formule 1 ovládl britský pilot McLarenu Lando Norris. Za úřadujícím šampionem dojel druhý Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který navýšil své vedení v pořadí mistrovství světa.
7: Nehoda na D2 u Brna a překážka na D6 na Chebsku. Na dálnici D2 opatrně na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy v omezení u Olympie na 2. kilometru se srazilo osobní auto s autobusem. Je to drobná nehoda, pouze se vybočuje bez kolon. Na dálnici D6 z Chebu směrem do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Sokolov u Nového Sedla na kilometru 126 zastavilo nepojízdné vozidlo. Je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale nákladní doprava lehce vybočuje. A u Brna je stále neprůjezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny a do centra Brna. Poblíž dálnice D1 spadly na vozovku dráty vysokého napětí a nedá se projet. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice a je dobře průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, kránu se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. A přes den pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a Beslezsku ojediněle i bouřky. K večer začnou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Metoda mindfulness částečně vychází z buddhismu. Jednoduše řečeno, cvičí mysl, aby se plně zaměřovala na přítomnost a nenechávala se zneklidnit myšlenkami na minulost ani na budoucnost. U nás je známá především jako součást životního stylu, který zahrnuje i meditaci. Podporu jejím prostřednictvím lidem s onkologickým onemocněním nabízejí ale už i lékaři. Jak může vědomé zaměření se na přítomný okamžik podpořit naše uzdravování? Co se v meditaci děje s naším mozkem a jaký vliv to má na naše fyzické zdraví? I to jsou otázky debaty Vertikály s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
0: Vertikála.
2: A o mindfulness ve spojení s klasickou medicínou dnes debatují lékařka, neurovědkyně a lektorka mindfulness Monika Lekárová z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den, vítejte v debatě.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: A mým hostem je také Miroslav Světlák, klinický psycholog, psychoterapeut a také pedagog Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako přednosta Ústavu lékařské psychologie a etiky. I vám pěkný den.
19: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Oba spojujete mindfulness s vaším odborným medicínským zaměřením. Dívám se na Moniku Lekárovou. Vy v rámci postgraduálního studia se zaměřujete na výzkum účinků mindfulness či meditace na tělesné i psychické zdraví lidí s onkologickým onemocněním. Existují tedy nějaké jako důkazy o tom, že mindfulness má vliv právě na nějaké fyziologické procesy?

0: úrovni toho, co zkoumáte jako neurovědkyně. Tak jak si to máme představit? Co se děje s naším mozkem, když meditujeme a jaký to má pak vliv na to naše fyzické zdraví?
1: Tak z neurovědeckého pohledu dochází při meditaci, při dlhodobom meditovaní k znížení aktivity v určitých oblastiach mozgu, ktoré práve spúšťajú takú tú akutnú stresovú reakciu. A my vlastne potom vďaka tomu, ako konkrétne v živote, dokážeme mať menej silnú emočnú odozvu na nejakú stresovú situáciu. No a práve to je ten kľúč, cez ktorý potom dokáže stres menej vplývať aj na symptómy pri ochorení.
0: To znamená, učí mne mindfulness sa menej stresovať?
1: Mindfulness nás nezbaví toho pocitu stresu možno, ale dá nám akoby väčšiu možnosť kontroly našej vedomej odpovede a reakcie na to, do akej miery ten stres budem zažívať.
0: Když jste v tom výzkumu, co je tam pro vás to nejzajímavější, jak třeba do budoucna to bude moci více pomáhat onkologickým pacientům?
1: Mě osobně nejvíc zajímá výzkum biomarkerů, to znamená právě toho odrazu meditace v funkčním systému těla, to jsou právě imunomarkery, neuroendokrinné markery, kdy vlastně my víme, že některé z nich jsou aj prognostickými markermi prežívania onkologických pacientov. Čiže pokiaľ by sme ich vedeli nejakým spôsobom ovplyvniť a tou meditáciou akoby cieliť na všetky tieto systémy, či nervový systém, imunitný systém, endokrinný systém, tak by sme vedeli tým ľuďom pomôcť nie len akoby v lepšej kvalite života, ale napríklad možno priamo ovplyvniť to ich fyzické zdravie.
0: Když se teď podívám na Miroslava Světláka, klinického psychologa a psychoterapeuta, váš výzkumný tým stojí za první českou mobilní aplikací MindCare Masarykova onkologického ústavu. Ta slouží jako podpora duševního zdraví onkologickým pacientům. Aplikace funguje od roku 2022. Co vy už jste právě v této oblasti za dobu fungování té aplikace zjistili, co u pacientů funguje, jak tady ta metoda mindfulness prospívá jejich léčbě?
2: No, my jsme teď vlastně ve fázi závěru celého toho výzkumu, kdy jsme teď vlastně spolu s Monikou a celým týmem sbírali data poslední vlastně ty 3 roky, takže máme nasbírané data, ať už ta biologická nebo psychologická od stovek pacientů a teprve teď jsme ve fázi, kdy je analyzujeme a zjišťujeme, co konkrétně vyšlo. Možná ta nejdůležitější věc, kterou jsme se dozvěděli, tak je to, že ten ohlas nebo ta, řekněme, ta chuť lidí investovat svůj čas a energii právě do nácviku mindfulness pomocí mobilní aplikace není úplně tak velká, jak jsme si mysleli. Jo. Já jsem si tak jako naivně představoval, že během prvního roku nabereme 1000 pacientů a že bude velmi snadný se rychle podívat na ty výsledky. Ale zdá se, že jedna věc je aplikace, to, že lidem vlastně doručíme to, co se v současné době ví ve vědě a výzkumu mindfulness, ale ta druhá věc je potom vlastně ta adherence těch pacientů k té léčbě, tedy adherence, jakási přilnavost nebo ochota následovat tu léčbu tak, jak je doporučena tady konkrétně z toho Oxfordského programu. Takže to je jedna věc a druhá věc je samozřejmě ta motivace, protože tak, jako to tak bývá v životě, nic není zadarmo. A ani dostat se ke všemu, o čem mluvila Monika, tedy k nějakým změnám na různých úrovních našeho těla, ať už je to jenom ta biologická nebo ta ryze psychologická, byť my to od sebe tolik nerozlišujeme. Takže to stojí samozřejmě energii a potřebujeme, aby lidi pravidelně tu dovednost rozvíjeli. Někdo říká 8 minut denně minimálně, ale většina těch cvičení je kolem 20 až 30 minut. Ostatně s tím máme zkušenost úplně všichni. Ono stáhnout si aplikaci je obvykle dobrý začátek a není to ta největší investice, ale to, co je náročný, tak v tom každodenním životě, možná i v kontextu celé té nemoci, únavy s ní spojené a tak, tak to je samozřejmě to nejtěžší, jakoby vlastně vytrvat, jak si se odevzdat té metodě s vírou, že když budu dostatečně dlouhou dobu praktikovat to, o čem mi někdo, jako nějaká odborná autorita z řad lékařů a psychologů řekla, že to bude fungovat, takže potom to vlastně přinese to ovoce nebo ty výsledky.
0: Přesto z té studie, nebo jsou nějaké konkrétní výsledky, které lze říci, že se těm lidem to zdraví skutečně zlepšilo?
1: My zatím nemáme tyto výsledky zpracované, že bychom tu věděli jako nějak statisticky klinicky vám to potvrdiť, aká je sila výsledkov, ale ja by som vám mohla povedať ako z tej osobnej skúsenosti, aké mám tie spätné väzby od konkrétnych pacientov, tak presne sa tam v tej škále ukazujú ľudia, pre ktorých to nie je vôbec, ktorí povedia, že vlastne ten mindfulness program vôbec ako nevyhovuje, nesplňa to, čo oni si predstavujú od podpory duševného zdravia, a potom je ohromná druhá skupina ľudí, ktorým to príde akoby presne to, čo potrebovali, dokážu tie myšlienky stabilizovať, lepšie sa im spí, sú k sebe ako láskavejší a vyslovene to ospevujú.
0: Když byste měli říci ten princip té metody mindfulness, ten princip, který prospívá, Miroslav Světlák.
2: A každý trápení v životě nebo nemoc má tendenci samozřejmě v nás vyvolávat ty katastrofické scénáře. Hodně nás to žene do budoucnosti, hodně nás to nutí porovnávat s minulostí. A zdá se, že to, že tahle, jako tenhle myšlenkový cyklus je podstatou toho utrpení, že to je ten spouštěč, který spouští tu stresovou reakci a nám vlastně není dobře. A taková jakoby schopnost zacílit právě na to, co je teď v tuhle chvíli, pomůže nám oddělit, co je budoucnost a ta ještě není a kdo ví, jaká bude, a zároveň oddělit, že minulost už taky není a už s tím nemůžeme vůbec nic udělat. Takže můj takový oblíbený příklad je, můžete šlápnout do louže a když skončíte v těch konceptech, tak si řeknete, fuj, to je hrozný, já mám špinavou botu a co se mnou bude a nový kalhoty. A když jste v mindfulness modu, tak jediné, co v tu chvíli můžete říct, je, že je to mokré a že to studí. A v tom je ten velikánský rozdíl.
0: A to vede k tomu sklidnění.
2: Vede to ke sklidnění někdy, ale pozor, cílem mindfulness není sklidnění. Cílem mindfulness, alespoň tak, jak já ji chápu, je být i v neklidu, ale v plném kontaktu s tím neklidem a z metapozice, kdy si uvědomuju, co ten neklid vytváří, odkud se bere, co jsou jeho zdroje a jak to utrpení vzniká v přímém přenosu.
1: Ja by som možno k tomu dodala práve takéto konkrétne vysvetlenie, ako sa dá zaobchádzať s tými obťažujúcimi myšlienkami, ktoré môžu u ľudí s onkologickým ochorením, s chronickým ochorením práve vyzerať, ako by tá obava do budúcna, ako kedy sa vráti to ochorenie, vráti sa, čo je práve niečo, čo ľudí s onkologickým ochorením obťažuje veľmi, ako strach z návratu ochorenia. A práve v tej aplikácii mindfulness môže byť prínosné to, že si vlastne tú myšlienku uvedomím. Neznamená to, že sa aj zbavím, ale môžem sa akoby rozhodnúť, aký postoj k tej myšlienke v daný okamih zaujmem. To znamená prakticky, čo môžem urobiť, aby sa tá rakovina nevrátila. Budem nasledovať nejaké preventívne programy, budem v sledovaní lekára. V túto chvíľu je to dobrý moment, aby som sa touto myšlienkou zožieral. Akoby nemôžem robiť niečo iné, trošku presmerovať tú pozornosť, nechať tú myšlienku, vrátim sa k tebe, alebo ju len pozorovať a naozaj ju možno až akoby úplne na kosť prijať, že aj to je možnosť.
0: Vy oba dva sledujete souvislosti mezi tělem a duší, když to zjednoduším, mezi psychickým a fyzickým zdravím. Dříve se tělo a psychika oddělovaly. Co ukazují ty nejnovější poznatky, jak moc vlastně jsou těsné ty vazby mezi psychikou a tělem a mezi stavem naší mysli a tím naším zdravím?
2: Ono se zdá, že to rozlišení je vlastně úplně umělý a že nic jako mysl a tělo ve skutečnosti neexistuje, že my v prostředí jsme vlastně jako jakási spojitá proměna a jenom díky jazyku a vědě hledáme nástroje, jak ten svět rozparcelovat a nakrájet na kousíčky, aby jsme ho uměli uchopit a někomu druhému o něm vyprávět a možná ho vědecky zkoumat. Ale reálně tam vlastně nic jako vzorkovací frekvence pomocí slov neexistuje. Takže myšlenka, kdybyste mohla nastoupit do nanoponorky a plout mezi neurony nebo po vláknech neuronů v mozku, ve chvíli, kdy člověk na něco pomyslí, tak vy byste viděla reálný pohyb jako neurotransmiterů, enzymů, a byl by to jako pohyb, který ale navenek pro pozorovatele a pro zážitek toho člověka uvnitř by byla myšlenkou. Takže vlastně tam není rozdíl mezi myšlenkou a biologickým substrátem. Ono je to vlastně jako jedno, ale záleží na tom, kdo odkud to pozoruje a jak to kdo interpretuje. Takže když pak proniknete hlouběji právě do studia toho, čemu se dneska moderně a pro mě už zastarale říká psychosomatika, tak vám vlastně jako dojde, že nic z toho jako psychosomatika neexistuje, že medicína je psychosomatická ve své podstatě, ve své jako přirozenosti a nikdy žádná jiná nebyla.
1: Krása.
2: Jestli s tím souhlasíš jako lékař.
1: Jo, já s tím souhlasím. Mě pritom, ako si o tom hovoril, právě napadají ty výzkumy, kedy se to snažíme stále chytať tými našimi možno nějakými obmedzenými zdrojmi, zobrazovacími metodami, právě tými odbermi krvi z periférie v jeden jediný moment za deň, že vlastně jsme to není schopní zachytiť a stále to chceme jako preukazovať. Potom to vyjde, potom to někdo nereplikuje, ale jednoducho jako by sa možno vrátiť ako k tomu svojmu prežívaniu a odpovedať si nakoniec, ako

0: lepšie, tak jako fyzioterapie nebo i dnes psychoterapie?
1: Áno, ja v to úplne verím, som o tom presvedčená. Ja sama sa stretávam na mojom pracovisku s otvoreným prístupom aj tých starších generácií k týmto vlastne prístupom tela a prepojené tela a psychiky. Druhá vec je, že my vlastne v tejto chvíli už máme celkom veľký výskum, taký základný, ako to funguje, pre koho, v akých podmienkach, ale ďalšia vec je implementácia, teda naozaj to dostať do toho systému. Čo jakoby vidíme aj my, ako sme teraz, ak sme opísali tú našu mobilnú aplikáciu, síce bola ako nastavená široko a dostupná pre veľa ľudí, tak aj tak sme úplne, by som nepovedala, že by sme to 100% zaimplementovali. Že teraz tá aplikácia pobeží sama svojim životom, to tak ako nefunguje. Čiže je veľmi dôležité, aby sa to do systému dostávalo, odburávali sa tie bariéry, čiže dostatok výskumu máme, tak sa posuňme ďalej, akoby kde to budeme robiť, kto bude vyučovať tieto kurzy, ako budú mať certifikáciu tí ľudia, ako sa ľudia môžu všetci dostať k týmto metodám, kto to zaplatí v tej nemocnici, aby o tom boli teda vzdelávané nové mladšie generácie zdravotníkov, ako robíme u nás na ústave lekárskej psychológie a etiky, aby o tom vedeli, aby mohli pacientov podporiť v tom, že to je ako naozaj evidence-based medicine. Takže vlastne ten implementačný výskum alebo tá implementácia, tá fáza je podľa mňa teraz na začiatku. Jakoby naozaj to doručiť človeku, pre ktorého to bolo vyvinuté.
0: Možná tak, jak pořád jsme v tom propojení těla, duše, psychiky, psychického, fyzického zdraví, mysli a fyzického zdraví, tak Miroslav Světlák, vy jste řekl, že vlastně neexistuje v nás žádný rozdělený svět nějakých myšlenek a dál je nějaké tělo nebo vedle je nějaké tělo a že je to všechno propojené, tak uvažujete v tomto smyslu, že tak, jak ten náš mikrovesmír funguje, že takhle funguje celý vesmír, že je vlastně nakonec všechno propojeno? Filozofická otázka, Monika Lekárová.
1: No, mňa k tomu napadá teraz len taký obraz z hviezdárne z Planetária Brno, kde prebieha vlastne takáto výstava spojená s hudobnou skupinou
0: Pink Floyd.
1: A práve tam akoby mne ako poslucháčovi to takto dochádzalo filozoficky vlastne, že tam ide ten obraz od veľkého vesmíru až do úplne nejakej mikročastici na Zemi a takto je to všetko prepojené spolu.
0: Miroslav Světlák, filozofická otázka, propojení mikrosvěta a makrosvěta. Nebo tak, jak to funguje, jak to vidíte v tom propojení psychiky a nebo těla a duše, tak není ta propojenost ve všem?
2: Myslím, že tahle otázka má v sobě to riziko pro tu ezointerpretaci, tedy všecko souvisí se vším a všechno je propojené a pokud něco chceš, celý vesmír se spojí, aby si toho dosáhl, tak tohle si určitě nemyslím. Nicméně všechno funguje na základě jako základních matematických a fyzikálních principů a ta hmota se organizuje na různých škálách v podstatě pořád stejně, na základě stejných pravidel. Takže je velmi pravděpodobný, že nějaký principy z mikrosvěta budou fungovat i vlastně jako na vyšších úrovních a nebo naopak. Já mám takový příklad, který jako vždycky, když se to snažím nějak uchopit, tak spíš jako trošku zatřástou koncepcí toho světa. Kdyby my tady teď před náma je stůl a nějaký mikrofon a my to od sebe oddělujeme, ale kdyby přišel nějaký jiný organismus, který vnímá jiné vlnové délky, jinak strukturuje ten prostor, tak by třeba vůbec nerozlišoval mezi stolem, námi a tím mikrofonem. A třeba by nás vnímal jako celek, kdyby nás ještě pozoroval a viděl, že nějaký akustický vlny proudí do toho mikrofonu, ty jdou kabelama někam, tak by si mohl myslet, že jsme jako jeden organismus nějak vzájemně propojený. A stejně je to se stromem, že jo? My vidíme strom a vidíme zvlášť půdu, ale někdo jiný by mohl vidět, že strom a půda nejsou od sebe oddělený a že je to vlastně celek. Jo, tak jak třeba matka Gaia, jako tak, jak se díváme na celou planetu.
0: Říkají na závěr dnešní vertikály o mindfulness ve spojení s klasickými medicínskými obory lékařka a neurovědkyně Monika Lékárová a klinický psycholog a psychoterapeut Miroslav Světlák. Oběma děkuji za debatu a přeji hezký den.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
3: Nejen co, ale taky proč. Ve společnosti, politice, biznisu, vědě, historii, umění. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.